0: na zemi a blízko nich seděli vedle sebe naprčně stařec a stařena. Stařec měl na sobě pěkný tmavý oblek, černou látkovou čepici posunutou dozadu na velmi bílých vlasech. Tvář měl nachovou a modré oči plné slz. Byl z něho cítit džin. Zdálo se, jako by mu vyrážel z pokožky místo potu. A člověk si mohl představit, že slzy, které mu proudem tekly z očí, jsou čistý džin. Ale i když byl mírně opilý, byl celý bez sebe opravdovým, nesnesitelným žalem. Winston pochopil svým dětským způsobem, že se právě stalo cosi hrozného, co se nijak nedalo odpustit a nikdy se nedá odčinit. Také se mu zdálo, že ví, co to je. Někdo, koho ten stařec miloval, možná malá vnučka, byl zabit. Stařec každých pár minut opakoval: neměli jsme jim důvěřovat. Já to říkal, maminko. Neříkal jsem to. Tak to dopadá, když se jim věří. Já to pořád říkal. Neměli jsme těm lumpům věřit. Ale kterým lumpům neměli věřit, to si Winston vybavit nedokázal. Nejspíš od té doby trvala válka doslova bez přestávky. Ale přísně vzato nebyla to stále táž válka. V jeho dětství probíhaly po několik měsíců nezbytné pouliční boje v samotném Londýně. Na některé se živě pamatoval. Ale bylo úplně nemožné vystopovat dějiny celého období, určit, kdo s kým v dané chvíli bojoval, protože neexistovaly písemné záznamy ani mluvené slovo, které by se zmiňovaly o jiném seskupení než o právě existujícím. V této chvíli například, v roce 1984, jestliže je rok 1984, vede Oceánie válku s Eurázií ve spojenectví s East Asií. V žádném veřejném nebo soukromém projevu se nikdy nepřipustilo, že tyto tři velmoci byly někdy seskupeny jinak. Ostatně, jak Winston dobře věděl, ještě před 4 roky vedla Oceánie válku s East Asií a byla spojencem Eurázie. Ale to byl jen pokoutní poznatek, který si náhodou uchoval, protože jeho paměť nebyla dostatečně pod kontrolou. Oficiálně ke změně partnerů nikdy nedošlo. Oceánie byla odjakživa ve válce s Eurázií. Momentální nepřítel představoval absolutní zlo a z toho vyplývalo, že žádná minulá nebo budoucí dohoda s ním není a nebyla možná. Příšerné je, uvažoval už po milionté, když tlačil ramena s bolestí dozadu, s rukama na bocích kroužili tělem od pasu vzhůru, mělo to být dobré pro zádové svaly. Příšerné je, že by to všechno mohla být pravda. Jestliže strana dokázala vnořit ruku do minulosti a prohlásit o té či oné události, že se nikdy nestala, není to mnohem hrozivější než pouhé mučení anebo smrt. Strana prohlásila, že Oceánie nikdy nebyla spojencem Eurázie. On, Winston Smith, věděl, že Oceánie byla spojencem Eurázie ještě před pouhými 4 lety. Ale odkud tato znalost pramenila? Jen z jeho vlastního vědomí, které i tak musí být zničeno. A jestliže všichni ostatní přijímají lež, kterou strana předkládá, jestliže všechny záznamy opakují stejnou povídačku, pak lež přešla do historie a stala se pravdou. Kdo ovládá minulost, znělo heslo strany, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. A přece minulost svou povahou změnitelná nikdy změněna nebyla. Všechno, co je pravda teď, je pravda odjakživa a navždycky. Je to docela prosté. Je k tomu zapotřebí jedině nekonečný sled vítězství nad vlastní pamětí. Říkali tomu ovládání skutečnosti. V Newspeaku se tomu říkalo double think.
1: Pov!
0: Štěkla instruktorka o něco mírněji. Winston spustil ruce podle boků a znovu pomalu naplnil plíce vzduchem. Mysl mu sklouzla do zmotaného světa double synku. Vědět a přitom nevědět. Uvědomovat si plnou pravdu a přitom pronášet pečlivě vykonstruované lži. Udržet současně dva názory, které se vzájemně vylučují. Vědět, že jsou protikladné a věřit v oba. Používat logiku proti logice. Odvrhovat morálnost a přitom ji vyžadovat. Věřit, že demokracie je nemožná a že strana je strážcem demokracie. Zapomenout všechno, co je třeba zapomenout, potom to znova z paměti vylovit, když je toho zapotřebí, a zas to promptně zapomenout. A nade všechno aplikovat týž proces na proces sám. To byla nejzazší finesa. Vědomně si přivodit nevědomost a pak znovu zapomenout na akt hypotézy, který člověk právě provedl. Dokonce i jen porozumět slovu double think vyžadovalo podvojného myšlení použít. Instruktorka zase zavelela pozor.
1: A teď zkusíme, kdo z nás se dovede dotknout prstů na nohách. Pěkně až od boku, prosím, soudruzi. Raz, dva, raz, dva.
0: Winstonovi se cvičení hnusilo. Bolest mu vystřelovala odpad až do hýždí a často končila dalším záchvatem kašle. Z jeho úvah se vytratil polopříjemný pocit. Minulost, uvažoval, nebyla pouze změněná. Byla vlastně zničená. Jak mohl člověk konstatovat třeba jen nejzřejmější fakta, když neexistoval žádný záznam mimo jeho paměť? Snažil se vzpomenout si, ve kterém roce poprvé slyšel o Velkém bratru. Muselo to být někdy v 60. letech. Ale zjistit to bylo nemožné. V dějinách strany figuroval samozřejmě Velký bratr jako vůdce a strážce revoluce od jejich nejranějších počátků. Jeho hrdinské činy byly postupně posouvány v čase směrem nazpět, až konečně dosáhly dobájného světa 40. a 30. let, kdy ještě kapitalisté v podivných válcovitých kloboucích jezdili po londýnských ulicích ve velkých naleštěných autech anebo kočárech se zasklenými okny. Nikdo nevěděl, kolik bylo na té legendě pravdy a co bylo vymyšlené. Winston si dokonce nemohl vzpomenout na datum, kdy strana vznikla. Nezdálo se mu, že by slovo Anxots slyšel před rokem 1960. Bylo však možné, že ve své oldspeakové podobě, to jest anglický socialismus, bylo běžné už dřív. Všechno se rozplývalo v mlze. Někdy však člověk mohl na jasnou lež ukázat prstem. Nebylo například pravda, jak se hlásalo v knihách o dějinách strany, že strana vynalezla letadla. Na letadla se pamatoval od svého nejútlejšího dětství. Ale dokázat člověk nemohl nic. Nikdy neexistoval žádný důkaz. Jenom jednou za celý svůj život držel v rukách neomylný dokument, který dokazoval sfalšování historického faktu. A při té příležitosti...
1: Smith!
0: Vykřikl hlas té saně z obrazovky.
1: 6079 Smith! V! Ano, vy! Skloňte se níž, prosím. Umíte to přece, ale nesnažíte se. Níž, prosím. To už je lepší, soudruhu. A nyní celá četa pohov a sledujte mne.
0: Winstonovi vyrazil horký pot po celém těle. Jeho tvář zůstala však úplně bezvýrazná. Jen nedat nikdy na jeho strach. Jen neprojevit odpor. Jediné mžiknutí oka může člověka prozradit. Stál a díval se, jak instruktorka zvedla paže nad hlavu a pak se, sice ne s půvabem, ale pozoruhodně ladně a pružně předklonila a vsunula první články prstů pod prsty na nohou.
1: Tak, soudruzi, takhle to chci vidět. Podívejte se na mě ještě jednou. Je mi 39 a mám 4 děti a teď se podívejte.
0: Opět se předklonila.
1: Vidíte, moje kolena nejsou pokrčená, dokážete to všichni jen chtít.
0: Dodala, když se zase napřímila.
1: Každý člověk pod 45 je dokonale schopný dotknout se prstů na nohou. Nemáme všichni tu čest bojovat v přední linii, ale můžeme se aspoň udržet ve formě. Jen pomyslete na naše chlapce na Malabarské frontě a na námořníky na plavoucích pevnostech. Jen si pomyslete, s čím se oni musí vypořádat. A teď to zkuste ještě jednou. To už je lepší, soudruhu. O moc lepší.
0: Dodala povzbudivě, když se Winstonovi při prudkém předklonu podařilo dotknout se prstů na nohou, aniž pokrčil kolena. Poprvé po několika letech.

Winston nevědomky zhluboka vzdychl, jako vždy, když začínal svou každodenní práci, v čemž mu nemohla zabránit ani blízkost obrazovky. Přitáhl si speakwrite, svoukl prach z mluvítka a nasadil si brýle. Potom rozvinul a sepnul dohromady čtyři malé svitky papíru, které vyklouzly z pneumatického potrubí po pravé straně jeho speakwriteu. Ve stěnách jeho kóje byly tři otvory. Napravo od speakwriteu malá pneumatická růra pro psané zprávy. Vlevo větší pro noviny. A v boční stěně, kam Winston lehce dosáhl rukou, byla velká obdélníková štěrbina chráněná drátěnou mřížkou. Ta sloužila na odhazování odpadového papíru. Podobných štěrbin byly v budově tisíce či desetitisíce. Nejen v každé místnosti, ale v malých vzdálenostech od sebe na každé chodbě. Z neznámého důvodu se jim říkalo paměťové díry. Když člověk věděl, že nějaký dokument má být zničen, anebo dokonce viděl, jak se někde povaluje kus papíru, docela automaticky nadzvedl poklop nejbližší paměťové díry a papír tam vhodil. Proud teplého vzduchu ho pak odnesl do obrovských pecí, skrytých kdesi v útrobách budovy. Winston rozvinul čtyři svitky papíru a prohlížel je. Každý z nich obsahoval jen jedno nebo dvouřádkovou zprávu psanou zkratkovitým žargonem. Nebyl to skutečný newspeak, ale obsahoval hodně výrazů z jeho slovní zásoby, což byl žargon, který se na ministerstvu používal pro vnitřní potřebu. Vypadalo to takhle. Times 17.384 projev VB nesprávně informoval o Africe opravit. Times 19.12.83 předpovědi 3LP čtvrtý kvartál 83 tiskové chyby zdůvodnit průběžné výsledky. Times 14.2.84 hojminy nesprávně uvedlo čokoládu opravit. Times 3.12.83 zpráva o denním rozkazu VB vele nedobrá odkazy neosoby úplně přepsat antezal nadříz schvál. S mírným pocitem uspokojení odložil Winston čtvrtou zprávu stranou. Byl to složitý a odpovědný úkol a bude nejlépe, když se jím bude zabývat až nakonec. Ostatní tři byly běžné záležitosti, ačkoliv druhá bude pravděpodobně vyžadovat, aby se prokousal řadou nudných čísel. Winston stiskl na obrazovce tlačítko starší čísla a požádal o příslušné výtisky Timesů, které za pár minut vyklouzly z pneumatického potrubí. Příkazy, které obdržel, se týkaly článků nebo zpráv v novinách, jež bylo z nějakého důvodu třeba změnit, nebo, jak zněla oficiální verze, opravit. Tak například Timesy 17. března napsali, že Velký bratr ve svém projevu z minulého dne předpověděl, že fronta v jižní Indii zůstane v klidu, ale že se zakrátko rozvine eurazijská ofenzíva v severní Africe. Stalo se však, že eurazijské vrchní velení zahájilo ofenzívu v jižní Indii a severní Afriku nechalo na pokoji. Proto bylo třeba přepsat odstavec v projevu Velkého bratra tak, aby předpovídal to, co se skutečně stalo. A nebo zase 19. prosince uveřejnili Timesy oficiální předpovědi výroby různých druhů spotřebního zboží ve čtvrtém kvartálu roku 1983, což byl současně šestý kvartál deváté tříletky. Dnešní vydání přineslo hlášení o skutečném objemu výroby, z něhož vyplývalo, že předpovědi byly v každém ohledu hrubě nesprávné. Winston měl za úkol opravit původní čísla tak, aby souhlasila s pozdějšími. Pokud šlo o třetí příkaz, vztahoval se na velmi jednoduchou chybu, která se dala napravit za pár minut. Přednedávnem v únoru vydalo ministerstvo hojnosti příslib, kategorický závazek byl oficiální název, že se příděl čokolády v roce 1984 nesníží. Ve skutečnosti však Winston věděl, že bylo rozhodnuto příděl čokolády snížit koncem tohoto týdne z 30 gramů na 20. Takže bylo třeba nahradit původní příslib varováním, že bude pravděpodobně nutné někdy v dubnu příděl snížit. Jakmile Winston tyto příkazy vyřídil, přidal napsané opravy k příslušným výtiskům Timesů a strčil je do pneumatického potrubí. Potom téměř bezděčným pohybem zmačkal příkazy i všechny poznámky, které si udělal, a vhodil je do paměťové díry, aby je strávily plameny. Nevěděl dopodrobna, co se děje v neviditelném bludišti, do něhož vedlo pneumatické potrubí, ale to podstatné mu bylo známo.
Jakmile byly všechny opravy příslušného čísla Timesů pohromadě a zkontrolovány, vytisklo se dotyčné číslo znova. Původní tisk byl zničen a opravený výtisk byl zařazen na jeho místo v archivu. Tento proces neustálého pozměňování se používal nejen v novinách, ale i v knihách, časopisech, brožurách, plakátech, letácích, filmech, zvukových záznamech, kreslených filmech, fotografiích. V každém druhu literatury nebo dokumentace, která by snad mohla mít nějaký politický nebo ideologický význam. Den po dni a téměř minutu po minutě byla minulost přizpůsobována současnosti. Tímto způsobem se dala dokumentárně dokázat správnost každého záměru strany. Nikdy nesměly zůstat zachovány žádné zprávy nebo názory, které by byly v rozporu s potřebami přítomné chvíle. Celá historie byla palimpsest. Mnohokrát oškrábaný a znovu popisovaný pergamen. Pak už nebylo v žádném případě možné dokázat, že došlo k falzifikaci. V největší sekci oddělení záznamů, daleko větší než ta, kde pracoval Winston, byli zaměstnáni lidé, jejichž povinností bylo vystopovat a shromáždit všechny původní nepřepsané výtisky knih, novin a jiných dokumentů, jež byly určeny ke zničení. Mnohá čísla Timesů, která byla třeba i desetkrát přepsána, protože se změnila politická orientace anebo že obsahovala chybná proroctví Velkého bratra, byla zařazena ve svazcích jednotlivých ročníků s původním datem a neexistovaly žádné jiné výtisky, které by jim odporovaly. Také původní vydání knih byla odstraněna a znovu přepisována. A knihy vycházely znovu a znovu bez nejmenší zmínky o tom, že v nich bylo něco změněno. Dokonce ani v psaných pokynech, které Winston dostával a kterých se zbavoval hned, jak je splnil, se nikdy neuvádělo, ba ani nenaznačovalo, že má být spáchán podvrh. Vždy se jen konstatovalo, že jde o přepsání, omyl, tiskovou chybu anebo nesprávný citát, které je v zájmu přesnosti třeba opravit. Ale vždyť to vlastně ani podvrh není, pomyslel si, když měnil cifry ministerstva hojnosti. Jde jen o to nahradit jeden nesmysl jiným. Většina materiálu, s nímž člověk pracoval, se netýkala reálného světa ani tolik, jako se ho týká přímá lež. Statistické údaje byly pouhá fantazie v originální verzi stejně jako ve verzi opravené. Většinou se předpokládalo, že si i tak všechny cifry vymýšlíte. Tak například ministerstvo hojnosti naplánovalo výrobu 145 milionů párů obuvi. Jako skutečný objem výroby uvedlo ministerstvo 62 miliony. Když však Winston původní předpověď opravoval, snížil číslo na 57 milionů, aby vyhověl obvyklému požadavku překročení kvóty. Tak jako tak, 62 miliony nebyly o nic blíž pravdě než 57 milionů nebo 145 milionů. Zdálo se dokonce pravděpodobné, že nebyly vyrobeny vůbec žádné boty. A ještě pravděpodobnější bylo, že nikdo nevěděl, kolik se vyrobilo a ani se o to nezajímal. Všichni byli srozuměni s tím, že v každém kvartálu se na papíře vyrobily astronomické počty bot, zatímco snad polovina obyvatel Oceánie chodila bosá. A tak tomu bylo se všemi zaznamenávanými údaji, ať šlo o věci velké či malé. Všechno se ztrácelo v jakémsi stínovém světě. V němž se nakonec i letopočet stával nejistým. Winston se podíval naproti přes halu. V protilehlé koji na druhé straně usilovně pracoval drobný na pohled pedantický chlapík s černou bradkou. Na kolenou složené noviny, ústa přitisknutá k mluvítku speakwriteu. Působil dojmem, že se snaží, aby to, co říká, zůstalo tajemstvím mezi ním a obrazovkou. Vzhlédl a jeho brýle vyslali nepřátelský záblesk směrem k Winstonovi. Winston Tillotsona skoro neznal a neměl tušení, na čem pracuje. Zaměstnanci oddělení záznamů se nebavili na potkání o své práci. V dlouhé hale bez oken, s dvěma řadami kojí, kde neustále šustil papír a hučeli hlasy mu mlající do speakwriteů, byl asi tucet lidí, které Winston neznal ani podle jména. Ačkoliv je denně vídal, jak pobíhají sem a tam po chodbách anebo gestikulují ve dvou minutách nenávisti.
Věděl, že ve vedlejší koji se denodenně moří drobná žena s pískovými vlasy s tím, jak vystupovat a vymazat z tisku jména lidí, kteří byli vaporizováni a tudíž považováni za bytosti, jež nikdy neexistovaly. To se k ní docela dobře hodilo, protože před několika lety byl vaporizován i její vlastní manžel. A o pár kojí dál sedělo mírné, nepraktické, senivé stvoření jménem Ample Force. Vyznačoval se velice chlupatýma ušima a překvapujícím talentem pro žonglování s rýmy a básnickými metry. Zabýval se tím, že produkoval upravené verze takzvané definitivní texty básní, které byly sice ideologicky závadné, ale z nějakého důvodu měly být zachovány v antologiích. A tato hala s přibližně 50 pracovníky byla jen jednou sekcí, vlastně jedinou buňkou obrovského komplexu oddělení záznamů. Kolem ní, nad ní a pod ní se další houfy pracovníků zabývaly nepředstavitelným množstvím úkolů. Byly tu obrovské tiskárny s redaktory a školenými typografy a dokonce vybavené ateliéry na falšování fotografií. Byl tu úsek televizních programů s inženýry, režiséry a týmy herců, kteří byli speciálně vybráni pro svou schopnost napodobovat hlasy. Byly tu armády referentů, jejichž úlohou bylo sestavovat seznamy knih a časopisů, které měly být přepsány. Byly tu rozlehlé depozitáře, kde se skladovaly opravené dokumenty a skryté pece, v nichž se ničily původní výtisky. A kdesi, v naprosté anonymitě, koordinovali řídící mozky celou práci a stanovovali politickou linii, která vyžadovala, aby se jeden kousek minulosti zachoval, jiný sfalšoval a další vygumoval. A oddělení záznamů bylo konec konců jen jedním odvětvím činnosti ministerstva pravdy. Prvořadým posláním ministerstva nebylo rekonstruovat minulost, ale zásobovat občany Oceánie novinami, filmy, učebnicemi, televizními programy, hrami, romány, všemi myslitelnými druhy informací, poučení nebo zábavy, od sochy po heslo, od lirické básně po biologickou studii a od dětského slabikáře po slovník newspeaku. Ministerstvo muselo uspokojovat nejen rozmanité potřeby členů strany, ale opakovat celou proceduru na nižší úrovni. Pro blaho proletariátu. Na ministerstvu byla celá řada zvláštních oddělení, která se zabývala proletářskou literaturou, hudbou, dramatem a vůbec zábavou. Zde se produkovaly podřadné noviny, v nichž nebylo téměř nic než sport, zločin a astrologie, senzační šestákové románky, filmy, z nichž sex jenom kapal, a sentimentální písničky, komponované výhradně mechanickou cestou na speciálním automatu, kterému se říkalo veršotep. Byla tu dokonce i celá podsekce, pornosek se to jmenovalo v newspeaku, která se zabývala výrobou nejnižšího druhu pornografie, expedované v zapečetěných balících, do nichž nesměl nahlédnout ani žádný člen strany, kromě těch, kteří se na jejich výrobě podíleli. Zatímco Winston pracoval, vyklouzly z pneumatického potrubí další tři pokyny. Byly to jednoduché záležitosti a Winston je vyřídil ještě, než ho vyrušili 2 minuty nenávisti. Když bylo po nenávisti, vrátil se do své kóje, vzal z poličky slovník newspeaku, odsunul speakright, očistil si brýle a pustil se do hlavního úkolu onoho odpoledne. Největší životní potěšení nacházel Winston ve své práci. Většinou to byla nudná rutina, ale obsahovala i úkony tak obtížné a složité, že se do nich člověk mohl ponořit jako do hlubin matematického problému. Takové ty delikátní podvrhy, kdy nebylo oč se opřít. Člověk musel spoléhat jen na své znalosti zásad Anksocu a na vlastní odhad toho, co po něm vlastně strana chce. V takových věcech se Winston vyznal. Někdy mu dokonce svěřili opravu úvodníků Timesů, které byly psány výhradně v newspeaku. Rozbalil pokyn, který předtím odložil. Zněl takto. Times 3.12.83, zpráva o denním rozkazu VB, vele nedobrá, odkazuje neosoby, úplně přepsat, antezal, nadříz schvál. V oldspeaku, neboli ve spisovné angličtině,
by to znělo asi takto. Zpráva o denním rozkazu Velkého bratra v Timesech ze dne 3. prosince 1983 je krajně neuspokojivá a zmiňuje se o neexistujících osobách. Úplně ji přepište a dřív než koncept zařadíte, předložte ke schválení nadřízenému. Winston si přečetl závadný článek. Denní rozkaz Velkého bratra byl zřejmě věnován především chvále práce organizace známé jako CNPP, která dodávala cigarety a jiné náležitosti pro námořníky plovoucích pevností. Jistý soudruh Withers, prominentní člen vnitřní strany, byl vybrán ke zvláštní pochvale a udělili mu vyznamenání řád druhé třídy za vynikající práci. O 3 měsíce později byla CNPP z ničeho nic rozpuštěna, bez uvedení důvodů. Dalo se předpokládat, že Withers a jeho společníci jsou nyní v nemilosti, ale o celé záležitosti nebyla vydána žádná zpráva, ani v tisku, ani na obrazovce. To se dalo očekávat, protože bylo neobvyklé stavět politické odpůrce před soud nebo je dokonce veřejně denuncovat. Velké čistky, které postihly tisíce lidí a zahrnovaly veřejné procesy se zrádci a ideozločinci, kteří se zahanbeně přiznávali ke svým zločinům a potom byli popraveni, byly mimořádnou podívanou a nekonaly se častěji než jednou za několik let. Obvyklejší bylo, že lidé, kteří upadli v nemilost strany, prostě zmizeli a nikdo o nich už nikdy neslyšel. Lidé neměli nejmenší tušení, co se s nimi stalo. V některých případech možná ani nebyli mrtví. Winston osobně znal asi 30 lidí, nepočítaje v to vlastní rodiče, kteří jednoho dne zmizeli. Winston se lehce poškrábal na nose sponkou na spisy. V kódi naproti se soudruh Tillotson stále ještě tajnůstkářsky hrbil nad Speakwriterem. Na okamžik zdvihl hlavu. Zase ten nepřátelský záblesk brýlí. Winston by byl rád věděl, zda je soudruh Tillotson zabrán do téže práce jako on. To bylo jistě možné. Takovou problematickou práci nemohli nikdy svěřit jediné osobě. Na druhé straně pověřit tím komisi by znamenalo otevřeně přiznat, že jde o výrobu falzifikátů. Bylo velmi pravděpodobné, že právě teď pracuje aspoň tucet lidí na různých verzích toho, co Velký bratr vlastně řekl. A záhy některý z vedoucích mozků vnitřní strany vybere tu či onu verzi, zrediguje ji a uvede do pohybu celý složitý proces potřebného ověřování. Potom přejde vybraná lež do stálých záznamů a stane se pravdou. Winston nevěděl, proč Withers upadl v nemilost. Možná, že pro korupci nebo neschopnost. Možná, že se Velký bratr jen zbavil příliš oblíbeného podřízeného. Možná, že Withers nebo někdo z jeho blízkých byl v podezření, že má kacířské sklony. A nebo, a to bylo ze všeho nejpravděpodobnější, se to stalo prostě proto, že čistky a vaporizování byly nezbytnou součástí mechanismu vládnutí. Jediný klíč k rozluštění záhady spočíval ve slovech odkazy neosoby, což naznačovalo, že je Withers už mrtev. Nedalo se na to však usuzovat s jistotou jen proto, že byl někdo zatčen. Někdy byli lidé propuštěni, bylo jim dovoleno žít na svobodě 1 až 2 roky a popraveni byli až potom. Velmi zřídka se stávalo, že člověk, o němž se předpokládalo, že je dávno mrtvý, se objevil jako přízrak ve veřejném procesu. Zatáhl svým svědectvím do věci stovky dalších a potom zmizel. Tentokrát na dobro. Withers však už byl neosoba. Neexistoval. Nikdy neexistoval. Winston usoudil, že nepostačí smysl projevu Velkého bratra prostě obrátit. Lepší bude, když ho předělá, tak aby pojednával o něčem, co vůbec nesouvisí s původním předmětem.

mohl by projev zaměřit na obvyklé osočování zrádců a ideozločinců. Ale to by bylo příliš okaté. Kdyby si však zase vymyslel vítězství na frontě anebo nový triumf v překročení plánu 9. tříletky, záznamy by se příliš zkomplikovaly. Žádalo si to kus čiré fantazie. A najednou se v jeho mysli zrodil téměř ucelený obraz soudruha Ogilvyho, který nedávno padl jako hrdina. Stávalo se, že velký bratr věnoval svůj denní rozkaz oslavě památky skromného řadového člena strany, jehož život a smrt vyzdvihl jako příklad hodný následování. Tentokrát by měl vzpomenout soudruha Ogilvyho. Ve skutečnosti žádný soudruh Ogilvy nikdy neexistoval, ale několik řádků v tisku a pár sfalšovaných fotografií ho záhy přivedou k životu. Winston chvilku přemýšlel, potom si přitáhl speakwrite a začal diktovat ve známém stylu velkého bratra. Byl to styl zároveň vojenský i pedantický a dal se snadno napodobit, protože byl charakteristický tím, že kladl otázky a v zápětí na ně promptně odpovídal. A jaké mravní poučení pro nás plyne z tohoto faktu, soudruzi? Poučení, které je zároveň jednou ze základních zásad Anxotsu, totiž a tak dále, a tak dále. Když byli soudruhu Ogilvymu 3 roky, přestal si hrát s jinými hračkami kromě bubnu, samopalu a malého vrtulníku. Když mu bylo 6, byl o rok dříve na základě zvláštní výjimky přijat mezi zvědy. V 9 letech už byl vedoucím skupiny. V 11 udal ideopolicii svého strýce, když vyslechl rozhovor, který podle něho měl nepřátelské zaměření. V 17 se stal okresním organizátorem antisexuální ligy mládeže. V 19 navrhl nový typ ručního granátu, schváleného ministerstvem míru, který při první zkoušce zabil jediným výbuchem 31 eurazijských zajatců. Ve 23 zahynul v akci. Když letěl s důležitými depešemi přes Indický oceán a pronásledovala ho nepřátelská trysková letadla, sebral samopal a z vrtulníku vyskočil do hlubin pod sebou, s depešemi a se vším. O takovém konci, řekl velký bratr, se nedá uvažovat jinak než z pocity závisti. Velký bratr připojil ještě několik poznámek o čistotě a poctivosti života soudruha Ogilvyho. Byl naprostý abstinent a nekuřák. Neznal jinou zábavu než hodinu tělocviku denně a vzal na sebe závazek celibátu, protože věřil, že manželství a péče o rodinu jsou neslučitelné s povinnostmi, kterým zasvětil 24 hodin denně. Neznal jiné náměty k rozhovoru než principy Anxotsu a jiný životní cíl než porážku eurazijského nepřítele a rozdrcení špionů, sabotérů, ideozločinců a vůbec zrádců. Winston uvažoval, zda má soudruhu Ogilvymu udělit řád za vynikající zásluhy. Nakonec se rozhodl, že ne, protože to by v zápětí vyžadovalo další zbytečné zásahy. Ještě jednou pohlédl na svého soupeře v protější koji. Něco, jako by mu říkalo, že Tillotson určitě pracuje na stejném úkolu jako on. Nedalo se předpovědět, čí práce bude nakonec přijata. Ale Winston byl hluboce přesvědčen, že to bude ta jeho. Soudruh Ogilvy, o němž neměl ještě před hodinou nikdo tušení, se stal skutečností. Napadlo ho, jak je zvláštní, že může stvořit mrtvé lidi, ale živé ne. Soudruh Ogilvy, který v přítomnosti nikdy neexistoval, existoval nyní v minulosti. A až se jednou zapomene na samotný akt podvrhu, bude existovat právě tak autenticky a na základě stejných důkazů jako Karel Veliký nebo Julius Caesar.

0: Hluboko v podzemí v závodní jídelně s nízkým stropem postupovala fronta na oběd pomalu a trhavě kupředu. V místnosti bylo už plno a panoval tu ohlušující hluk. Od výdejního pultu vycházela pára z omáčky, smíšená s nakyslým kovovým pachem, který však nedokázal docela převládnout nad výpary džinu vítězství. Na vzdáleném konci jídelny byl malý bar, pouhá díra ve zdi, kde se dal za 10 centů koupit větší hlt džinu.
1: To je člověk, kterého hledám, řekl hlas za Winstonovými zády.
0: Winston se otočil. Byl to jeho přítel Sim, který pracoval ve výzkumném oddělení. Přítel nebylo možná správné slovo. V dnešní době neměl člověk přátele, měl soudruhy. Ale společnost některých soudruhů byla příjemnější než společnost jiných. Sim byl filolog, odborník na Newspeak. Byl vlastně jedním z obrovského týmu odborníků, kteří právě sestavovali 11. vydání slovníku. Drobný, menší než Winston, s tmavými vlasy a velkýma vypoulenýma očima.
1: Chtěl jsem se zeptat, jestli nemáš žiletky.
0: Ani jednu, odpověděl rychle Winston s pocitem provinění. Zkoušel jsem to všude, už vůbec nejsou. Pořád někdo prosil o žiletky. Ve skutečnosti měl Winston ještě 2 nepoužité, ale ty si šetřil. Žiletky byly úzký profil už celé měsíce. Ve stranických obchodech nebylo každou chvíli něco k dostání. Jednou chyběly knoflíky, potom látačky, jindy zas tkaničky do bot. Teď to byly žiletky. Pokud se k ním člověk vůbec dostal, pak jenom tak, že je víceméně tajně vyšmelil na černém trhu.
1: Holím se jednou žiletkou už 6 týdnů, zalhal.
0: Fronta se pohnula kupředu. Když se zastavila, otočil se Winston zase k Simovi. Oba si vzali po jednom umaštěném plechovém podnosu z hromady na okraji pultu.
1: Byl ses včera podívat na věšení zajatců?
0: Zeptal se Sim.
1: Pracoval jsem, řekl Winston lhostejně.
0: Uvidím to v kině, aspoň doufám.
1: To je slabá náhražka, řekl Sim.
0: Výsměšně klouzal očima po Winstonově tváři.
1: Znám tě, říkali jeho oči. Vidím ti až do žaludku. Vím moc dobře, proč ses nešel podívat, jak věší zajatce.
0: V intelektuálním ohledu byl Sim až jedovatě pravověrný. Měl ve zvyku vyprávět do nechutných detailů a se zjevným zadosti učiněním o náletech na nepřátelské vesnice, o procesech a přiznáních ideozločinců, o popravách ve sklepeních ministerstva lásky. Když s ním člověk chtěl mluvit, musel ho obratně odvést od těchto témat a zatáhnout podle možností do odborných problémů Newspeaku, kde platil za autoritu a dokázal být i zajímavý. Winston otočil hlavu trochu stranou, aby se vyhnul zkoumavému pohledu jeho velkých tmavých očí.
1: Bylo to dobré věšení, vzpomínal Sim.
0: Když jim svážou nohy, tak to jen celé pokazí. Rád se dívám, jak kopou. A hlavně ten modrý jazyk, jak jim nakonec trčí z úst, docela jasně modrý. Tenhle detail mě nejvíc vzrušuje.
2: Další, prosím, křikla prolétka v bílé zástěře s nabíračkou v ruce.
0: Winston a Sim postrčili svoje podnosy k okénku. Oběma jim tam byl rychle přisunut jejich příděl. Kovová miska s šedorůžovou omáčkou, kus chleba, krychlička sýra, hrnek černé kávy vítězství a tabletka sacharinu.
1: Tamhle je volný stůl, pod obrazovkou, řekl Sim.
0: Cestou si vezmeme džin.
1: Džin jim nalili do porcelánových hrnků bez ucha.
0: Razili si cestu před spanou jídelnou a složili jídlo z podnosů na stůl s kovovou deskou. Na jednom rohu někdo po sobě nechal louži omáčky. Špinavé, tekuté svinstvo, jako by se v těch místech někdo pozvracel.
1: Winston uchopil hrnek džinu, chvilku sbíral odvahu a pak tu olejovitou břečku polkl.
0: Přimhouřil oči, které se mu zalily slzami, a najednou zjistil, že má hlad. Začal po lžících polikat řídkou dušenou směs, v níž plavaly houbovité narůžovělé kostky čehosi, pravděpodobně náhražky masa. Nikdo nepromluvil, dokud misky nezůstaly prázdné.

U stolu po Winstonově levici, vzadu, kdo si rychle a bez přestání mluvil. Byl to nepříjemný zvuk, jako když gágá kachna. A pronikal všeobecnou vřavou výdelně. Jak pokračuje slovník? Zeptal se Winston. Musel zvýšit hlas, aby ho v tom rámu sobilo slyšet. Pomalu, přiznal Sim. Dělám přídavná jména, je to fascinující. Při zmínce o Newspeaku se celý rozzářil. Odstrčil misku do jedné jemné ruky, uchopil kus chleba do druhé sýr a naklonil se přes stůl, aby nemusel křičet. 11. vydání je už definitivní, řekl. Upravujeme jazyk do konečné podoby, jakou bude mít, až už nikdo jinak mluvit nebude. Až skončíme, budou se to lidé jako ty muset učit celé znovu. Ty si asi myslíš, že naše hlavní práce spočívá ve vymýšlení nových slov. Vůbec ne. My slova ničíme. Moře slov. Stovky denně. Otesáváme jazyk až na kost. 11. vydání nebude obsahovat ani jediné slovo, které by mohlo do roku 2050 zastarat. Hladově se zakousl do chleba, polkl několik soust a pak mluvil dál, s vášní puntičkáře. Jeho hubená snědá tvář ožila. Výsměch v očích nahradil téměř zasněný pohled. Je to krásné, ničit slova. Samozřejmě největší odpad je u sloves a přídavných jmen, ale jsou i stovky podstatných jmen, která by se dala vyřadit také. Nejde jen o synonyma, ale i o antonyma. Konec konců, jaké oprávnění má slovo, které je jen protikladem jiného slova? Slovo obsahuje protiklad už samo v sobě. Vezmi například adjektivum dobrý. A když už máš slovo jako dobrý, k čemu je ještě slovo špatný? Nedobrý docela stačí. Je dokonce lepší, protože je to přesný protiklad, což to druhé není. A nebo když potřebuješ silnější výraz pro dobrý, jaký má smysl, aby existovala celá řada vágních, zbytečných slov jako vynikající a skvělý a všechna ostatní? Veledobrý ten význam pokrývá. Nebo převeledobrý, když chceš ještě něco silnějšího. Samozřejmě, že tyto tvary už používáme. Ale v konečné verzi Newspeaku nebude už nic jiného. Nakonec bude celý pojem dobra a zla vyjadřovat jen 6 slov. Ve skutečnosti jen jediné slovo. Chápeš, jaká je to krása, Winstone? Původní projekt pochází přirozeně od VB. Poznamenal dodatečně. Při zmínce o Velkém bratru nasadil Winston okamžitě dychtivý výraz. Přesto Sim zaregistroval určitý nedostatek spontánního nadšení. Ty nedovedeš Newspeak skutečně ocenit, Winstone, řekl téměř smutně. I když jej užíváš, myslíš stále ještě v Oldspeaku. Sem tam si přečtu tvé věci, co píšeš do Timesů. Jsou docela dobré, ale jsou to překlady. Srdcem stále ještě lpíš na Oldspeaku, s celou jeho vágností a zbytečnými významovými odstíny. Nechápeš, jaká krása je v ničení slov. Víš, že Newspeak je jediný jazyk na světě. Jehož slovní zásoba se každým rokem zmenšuje. Winston to samozřejmě věděl. Usmál se souhlasně, aspoň doufal, ale nedůvěřoval si natolik, aby něco řekl. Sim ukousl další sousto tmavého chleba, krátce ho požvíkal a pokračoval. Chápeš, že jediným cílem Newspeaku je zúžit rozsah myšlení? Nakonec dosáhneme toho, že ideozločin bude doslova nemožný, protože nebudou prostředky, kterými by se dal vyjádřit. Každý potřebný dojem bude v budoucnosti vyjadřován jen jediným slovem. Jehož význam bude přesně definován. A jehož vedlejší významy budou vymazány a zapomenuty. V 11. vydání už od toho nejsme daleko. Ale tento proces bude pokračovat. Ještě dlouho potom, až ty i já budeme mrtví. Každým rokem bude méně a méně slov. A rozsah vědomí se vždy o něco zmenší. Jistě, ani teď neexistuje žádný důvod ani omluva pro páchání ideozločinů. Všechno je otázka sebekázně a ovládání skutečnosti. Ale nakonec to ani nebude třeba. Revoluce bude dovršená, až bude jazyk dokonalý. Newspeak je anxoc,

0: a Anxos je newspeak. Dodal s jakýmsi tajuplným uspokojením. Napadlo tě někdy, Winstone, že asi v roce 2050 nejpozději nebude naživu jediná lidská bytost schopná rozumět rozhovoru, jaký právě vedeme. Až na... Začal Winston nejistě, ale pak toho nechal. Už měl na jazyku až na proléty, ale pak se zarazil, protože si nebyl úplně jist, zda taková poznámka není trochu nepravověrná. Sim však vytušil, co chtěl říci. Proléti nejsou lidi. Kolem roku 2050, možná ještě dřív, už vůbec nikdo nebude znát Oldspeak. Celá literatura minulosti bude zničena. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron budou existovat jen v newspeakových verzích. Nezmění se pouze jejich forma. Změní se sami v sobě. Stanou se svým protikladem. Dokonce i literatura strany se změní. I hesla se změní. Jak by mohlo existovat heslo Svoboda je otroctví, když pojem svobody bude zrušen? Celé myšlenkové klima bude jiné. Vlastně ani žádné myšlení nebude. V tom smyslu, jak je chápeme dnes. Být pravověrný znamená nemyslet. Nemít potřebu myslet. Pravověrnost je nevědomí. Winston byl náhle hluboce přesvědčen, že Sim bude jednoho dne vaporizován. Je příliš inteligentní. Vidí příliš jasně. A mluví příliš otevřeně. Strana nemá takové lidi ráda. Jednoho dne zmizí. Má to napsané ve tváři. Winston dojedl chleba se sýrem. Otočil se na židli trošku stranou a napil se kávy z hrnku. Muž s pronikavým hlasem u stolu po jeho levici mluvil bezohledně dál. Mladá žena, která byla asi jeho sekretářka a seděla zády k Winstonovi, ho poslouchala a zdálo se, že horlivě souhlasí se vším, co říká. Winston chvílemi zaslechl poznámku jako: myslím, že máte skutečně pravdu, opravdu s vámi souhlasím, pronesenou mladým a dost hloupoučkým ženským hlasem. Ale druhý hlas ani na okamžik nezmlkl, ani když děvče promluvilo. Winston znal toho člověka od vidění, ale nevěděl o něm víc než to, že zaujímá důležité postavení v oddělení literatury. Bylo mu kolem 30, měl svalnatou šíji a velká pohyblivá ústa. Hlavu držel zakloněnou tak, že se v jeho brýlích odráželo světlo a Winston viděl jen dva lesklé kotouče místo očí. Dost hrozné bylo, že z proudu zvuků, které se mu řinuli z úst, se téměř nedalo porozumět ani jedinému slovu. Jenom jednou Winston zachytil zlomek věty úplné a konečné vymýcení goldsteinismu, kterou vychrlil velmi rychle, jedním dechem, jako by to byl jeden kompletně odlitý řádek bez zarážek. Jinak to byl jenom šum. Gá, gá, gá, gání. Ale i když se nedalo rozumět, co ten člověk vlastně říká, nebylo pochyby o všeobecném smyslu toho, co říká. Pravděpodobně vyhrožoval Goldsteinovi a požadoval přísnější opatření proti ideozločincům a sabotérům. Hřímal proti ukrutnostem eurazijské armády. Vychvaloval velkého bratra anebo hrdiny z Malabarské fronty. Na tom nezáleželo. Ať už to bylo cokoliv, člověk si mohl být jist, že každé slovo je čistě pravověrné, čirý anxoc. Když se tak Winston díval na tu tvář bez očí, s čelistí rychle se pohybující nahoru a dolů, měl zvláštní pocit, že to ani není skutečná lidská bytost, ale panák. Z člověka nemluvil mozek, ale hrtan. Žvanění, které z něho vycházelo, se skládalo ze slov, ale nebyla to řeč v pravém slova smyslu. Byly to zvuky, vydávané bezděčně, jako kachní gágání. Sim na okamžik zmlkl a obráceným koncem lžíce kreslil vzory v louži omáčky. Hlas od vedlejšího stolu kvákal rychle dál a bylo ho jasně slyšet navzdory okolnímu hluku. V newspeaku je takové slovo, řekl Sim. Nevím, jestli je znáš. Duckspeak. Je to jedno z těch zajímavých slov, které v sobě zahrnuje protikladné významy. Když ho použiješ o protivníkovi, je to nadávka. Použiješ-li ho o někom, s kým souhlasíš, je to pochvala. Není pochyby o tom, že Sim bude vaporizován, opakoval si v duchu Winston. Myslel na to s jistým smutkem. I když dobře věděl, že Sim jím pohrdá, nemá ho příliš v oblibě a vůbec by se nezdráhal udat ho jako ideozločince, jakmile by se našel sebemenší důvod. Se Simem jaksi nebylo všechno, jak má být. Co Simu chybělo? Opatrnost, nadutost a jakási ochranná hloupost. Nedalo se říct, že by nebyl pravověrný. Věřil v principy Angsocu, ctil velkého bratra, radoval se z vítězství, nenáviděl kacíře. Upřímně, dokonce s jakousi neúnavnou horlivostí na základě nejnovějších informací, k nimž obyčejný člen strany neměl přístup. A přesto na něm trvale lpěl stín špatné pověsti. Říkal věci, které raději neměly být vysloveny. Četl příliš mnoho knih. Navštěvoval kavárnu pod Kaštanem, kam často chodívali malíři a hudebníci. Neexistoval žádný zákon, dokonce ani nepsaný, který by zakazoval navštěvovat kavárnu pod Kaštanem. A přece to místo bylo jaksi špatně zapsané. Scházeli se tam staří, zdiskreditovaní vůdcové strany, dokud nebyli definitivně odstraněni. Sám Goldstein tam prý býval někdy viděn, ještě před lety či desetiletími. Nebylo těžké předvídat Simův osud. A přesto bylo jisté, že kdyby Sim třeba jen na 3 vteřiny vytušil, co se ve Winstonovi odehrává, okamžitě by ho udal ideopolicii. To by ovšem udělal i každý jiný, kdyby na to přišlo. Jenže Sim spíš než většina ostatních. Horlivost nestačí. Pravověrnost je nevědomí. Sim vzhlédl. Tamhle jde Parsons, poznamenal. Tón jeho hlasu, jako by k tomu dodával ten blbec. Parsons, Winstonův soused na sídlišti vítězství, si právě razil cestu napříč jídelnou. Byl to obtloustlý muž střední postavy, se světlými vlasy a obličejem ropuchy. V 35 se mu usazovaly tukové polštářky na šíji a v pase, ale pohyby měl čilé a chlapecké. Celým svým zjevem připomínal přerostlého kloučka. A přestože nosil kombinézu podle předpisu, člověk se nemohl zbavit dojmu, že má na sobě modré krátké kalhoty, šedou košili a kolem krku červený šátek z vědů. Stačilo přivřít oči a v duchu jste viděli kolena z dolíčky a rukávy vyhrnuté nad buclaté předloktí. Parsons se skutečně vždycky vracel k šortkám, kdykoliv mu k tomu poskytl záminku společný výlet anebo jiná fyzická činnost. Pozdravil oba budrým ahoj, ahoj a přisedl si. Pronikavě páchl potem. Na jeho růžovém obličeji se perlily krůpěje. Potit se dovedl vskutku mimořádně. Ve společenském středisku se podle vlhkého držadla pálky dalo vždycky poznat, že tam hrál ping-pong. Sim vytáhl papír popsaný dlouhými sloupci slov a studoval je s inkoustovou tuškou v ruce.
1: Podívej se na něj. Ten pracuje i při obědě, řekl Parsons a šťouchl do Winstona. To je hlavička, co? Co to tam máš, ty kluku? Na mě by to bylo trochu moc. Smysl, člověče, proč tě hledám?
0: Zapomněl jsi mi dát ten příspěvek.
1: Příspěvek na co?
0: Zeptal se Winston a automaticky sáhl po penězích. Přibližně 1/4 platu byla předem určena na dobrovolné příspěvky. Bylo jich tolik, že bylo nesnadné udržet si přehled.
1: Na týden nenávisti. Však víš, domovní sbírka. Jsem pokladník v našem bloku. Děláme, co můžeme, aby to byla parádní podívaná. A to ti povídám. Nebude to moje vina, jestli staré sídliště vítězství nebude mít největší vlajkovou výzdobu v celé ulici. Slíbil jsi mi $2.
0: Winston vytáhl a podal Parsonsovi 2 zmačkané a špinavé bankovky a ten je zanesl do notýsku úhledným rukopisem analýzy.

0: sledovali nějakého cizího chlapa. 2 hodiny se mu drželi za zadkem. A když se dostali do Emršemu, předali ho patrole.
1: A proč? Zeptal se Winston trochu zaraženě.
0: Parsons vítězoslavně pokračoval. Ta moje malá si byla jistá, že je to nepřátelský agent. Třeba ho schodili padákem. Ale v tom je ten fígl, starouši. Co myslíš, že jí především bylo podezřelé? Všimla si, že má nějaké divné boty. Říkala, že takové u nikoho ještě neviděla. Takže bylo pravděpodobné, že je to cizinec. Pěkně fikaný malý smrad, co? V 7 letech.
1: Co se stalo s tím chlapem? Zeptal se Winston.
0: No, to samozřejmě nevím. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby...
1: Parsons udělal pohyb, jako by mířil puškou a mlaskl jazykem.
2: Dobře, reagoval Sim roztržitě a ani nevzhlédl od papíru. Ovšem, nemůžeme si dovolit riskovat, souhlasil Winston poslušně.
0: Jde o to, že je válka, řekl Parsons.
1: Jako na dotvrzení tohoto faktu ozval se z obrazovky nad jejich hlavami zvuk trubky. Tentokrát to však nebylo hlášení o válečném vítězství, ale pouze oznámení ministerstva hojnosti.
3: Soudruzi,
1: řval nadšeně mladý hlas.
3: Pozor, soudruzi, máme pro vás velkou zprávu. Vítězně jsme završili boj o zvýšení výroby. Právě jsme obdrželi hlášení o celkové produkci všech druhů spotřebního zboží. Fakta ukazují, že za minulý rok stoupla životní úroveň minimálně o 20%. V celé Oceánii propukly dnes ráno spontánní manifestace. Pracující vyšli z továren a úřadů a pochodovali ulicemi s transparenty, které vyjadřovaly vděčnost velkému bratrovi za nový šťastný život, který nám zaručuje svým moudrým vedením. Zde jsou některá souhrnná čísla. V potravinách...
1: Fráze náš nový šťastný život se opakovala několikrát. V poslední době patřila k oblíbeným heslům ministerstva hojnosti. Parsons, jehož pozornost upoutalo troubení, seděl s ústy do kořán údivem, ale zároveň s výrazem člověka, který ví. Nerozuměl sice číslům, ale věděl, že v jistém ohledu jsou důvodem k uspokojení. Vytáhl velkou špinavou dýmku z poloviny plnou z uhelnatělého tabáku. Protože příděl tabáku byl 100 gramů na týden, měl zřídka možnost nacpat si dýmku až po okraj. Winston kouřil cigaretu vítězství a držel ji opatrně ve vodorovné poloze. Nový příděl dostane až zítra a zbývaly mu už jen 4 kusy. V tu chvíli nevnímal vzdálenější zvuky a poslouchal žvanění, jež se linulo z obrazovky. Ukázalo se, že se dokonce konaly manifestace, kde se děkovalo velkému bratrovi za zvýšení přídělu čokolády na 20 gramů týdně. A to teprve včera, uvažoval, bylo oznámeno, že se příděl snižuje na 20 gramů týdně. Je možné, že to zbaštili dřív, než uplynulo 24 hodin? Ano, zbaštili. Parsons to zbaštil bez námahy, s omezeností zvířete. Kreatura bez očí u vedlejšího stolu to zbaštila fanaticky, vášnivě, se zuřivou touhou vystopovat, udat a vaporizovat každého, kdo by se zmínil o tom, že v minulém týdnu byl příděl ještě 30 gramů. Sim to také zbaštil, trochu složitějším způsobem, s použitím double sinku. Byl tedy Winston jediný, komu zůstala paměť? Z obrazovky se dál linula vybájená statistika. V porovnání s předcházejícím rokem bylo více potravin, více oděvů, více domů, víc nábytku, víc hrnců, víc paliva, víc lodí, víc vrtulníků, víc knih, víc novorozeňat. Více všeho kromě nemocí, zločinů a šílenství. Rok od roku a minutu od minuty všichni a všechno svištělo směrem vzhůru. Tak jako předtím Sim, uchopil Winston lžičku, nimral se v bledé omáčce rozlité po stole a vytáhl z ní dlouhý pruh do jakéhosi vzorku. Rozmrzele meditoval o hmotných stránkách života. Bývalo to vždycky tak. Chutnalo jídlo vždycky tak

Rozhlédl se po jídelně. Přeplněná místnost s nízkým stropem, stěny špinavé stopami nespočetných těl. Otlučené kovové stoly a židle, natěsnané tak, že se lidé navzájem dotýkali lokty. Z ohýbané lžíce pokřivené podnosy otlučené hrnky. Nakyslá zapáchající směs špatného džinu, špatné kávy, omáčky s příchutí kovu a špinavého šatstva. Žaludek i pokožka vždy nějak protestovali. Člověk měl pocit, že byl ošizen o něco, nač má právo. Pravda, nepamatoval se na nic podstatně odlišného. Nikdy, pokud jeho paměť sahala, nebyl dostatek jídla. Člověk nikdy neměl ponožky ani prádlo, v němž by nebylo plno děr. Nábytek byl otlučený a rozvyklaný, pokoje nedostatečně vytápěné, vozy podzemní dráhy předspané, domy se rozpadávaly, chléb byl černý, čaj vzácnost, káva měla hnusnou chuť, cigaret byl nedostatek. Nic nebylo laciné a ničeho nebylo dost, s výjimkou syntetického džinu. Samozřejmě, že se to s přibývajícím věkem zhoršovalo. Ale i tak nebylo snad známkou toho, že to není přirozený řád věcí, když člověku bylo zle u srdce z toho nepohodlí a špíny a nedostatku, z nekonečné zimy, z propocených ponožek, z výtahů, které nikdy nefungovaly, ze studené vody, drsného mýdla, cigaret, které se rozpadávaly, ze špatného jídla, které chutnalo divně. Proč by měl mít člověk pocit, že je to nesnesitelné, kdyby neměl paměť zděděnou po předcích, která mu napovídala, že věci bývaly kdysi jiné? Rozhlédl se ještě jednou po jídelně. Bezmála všichni byli oškliví, i kdyby byli oblečeni jinak než v jednotných modrých kombinézách. Na vzdáleném konci jídelny seděl sám u stolu drobný chlapík, podivně připomínající Brouka. Pil kávu a jeho očka vrhala podezíravé pohledy ze strany na stranu. Winston si pomyslel, jak snadno se dá uvěřit, pokud se ovšem člověk nedíval okolo sebe, že ideální typ člena strany existuje a dokonce převažuje. Vysocí svalnatí hoši a dívky s těžkými ňadry, světlovlasí, vitální, opálení a bezstarostní. Ve skutečnosti však, pokud mohl posoudit, byli lidé v územním pásmu jedna většinou malí, tmavovlasí a nepěkně rostlí. Bylo zvláštní, že typ připomínající Brouka byl rozšířený na ministerstvech. Zavalití mužíci, kteří tloustli už za mlada, s krátkýma nohama, rychlých roztěkaných pohybů a tučných bezvýrazných tváří, s velmi malýma očima. Takovým typům se nejlépe dařilo pod panstvím strany.

0: Zpráva ministerstva hojnosti skončila další fanfárou. A pak následovala dechovka. Parsons, kterého bombardování čísly přivedlo téměř k extázi, vyndal dýmku z úst. Ministerstvo hojnosti vykonalo slušný kus práce, řekl a uznale pokýval hlavou. Mimochodem, smysli, člověče, nemáš náhodou nějaké žiletky, nenechal bys mi nějakou?
1: Ani jednu, řekl Winston. Sám se holím jednou žiletkou už 6 týdnů.
0: No nic, jen jsem se zeptal, kamaráde.
1: Rád bych, řekl Winston.
0: Gágání od vedlejšího stolu během hlášení ministerstva dočasně zmlklo, ale teď se ozvalo znovu, daleko silněji než předtím. Winston se přistihl, že z jakéhosi důvodu myslel na paní Parsonsovou, s rozcuchanými vlasy a vrázkami plnými špíny. Do 2 let ji děti udají ideopolicii. Paní Parsonsová zmizí. Bude vaporizována. O'Brien bude vaporizován. Winston bude vaporizován. Sim bude vaporizován. Parsons naopak nebude nikdy vaporizován. Stvůra bez očí s projevem kachny nebude nikdy vaporizována. Zavalití mužíci, co tak čile pobíhají po bludištích chodeb ministerstev, také nikdy nebudou vaporizováni. A dívka s tmavými vlasy, ta z oddělení literatury, ani ta nebude nikdy vaporizována. Zdálo se mu, že

0: instinktivně rozezná, kdo přežije a kdo zahyne. Ale co vlastně přispívá k přežití, nebylo snadné definovat. V té chvíli se s prudkým trhnutím probral z rozjímání. Dívka u vedlejšího stolu se pootočila a dívala se na něho. Byla to dívka s tmavými vlasy. Hleděla na něho z boku, velmi upřeně. A v okamžiku, kdy zachytila jeho pohled, uhnula očima. Winstonovi vyrazil na zádech pot. Proběhla jim strašná, svíravá hrůza. Téměř i hned zmizela, ale zůstal po ní nepříjemný neklid. Proč se na něj dívá? Sleduje ho snad? Na neštěstí se nemohl rozpomenout, jestli už byla u stolu, když přišel, anebo přišla až potom. Ale včera, při dvou minutách nenávisti, zaručeně seděla těsně za ním, i když to nebylo naprosto nutné. Bylo celkem pravděpodobné, že jejím skutečným záměrem bylo poslouchat ho a zjistit, jestli křičí dost hlasitě. Znovu myslel na to, co ho napadlo už předtím. Dívka pravděpodobně není členkou ideopolicie. Ale možná, že je přesně takový ten amatérský špicl, co jsou nejnebezpečnější. Nevěděl, jak dlouho už se na něho dívala. Snad 5 minut. A možná, že neměl pod kontrolou svůj výraz. Bylo hrozně nebezpečné dát volný průchod myšlenkám, když byl člověk na veřejném místě, anebo v dosahu obrazovky. Nejmenší drobnost vás mohla prozradit. Nervový tik, neuvědomělý výraz úzkosti, zvyk brblat si sám pro sebe. Všechno, v čem byl náznak nenormálnosti, toho, že máte co skrývat. Tvářit se nenáležitě, například s nedůvěrou, když se oznamovalo nějaké vítězství, byl v každém případě sám o sobě přestupek, který mohl být potrestán. V Newspeaku na to dokonce existovalo slovo. Říkalo se tomu face crime. Face obličej, crime, zločin. Dívka se k němu zas obrátila zády. Možná ho nakonec ani nesleduje. Snad to byla jen náhoda, že 2 dny po sobě seděla tak blízko něho. Cigareta mu zhasla a on ji opatrně položil na okraj stolu. Dokouří ji po práci, jestli se mu podaří nevysypat ji. Pravděpodobně je ta osoba u vedlejšího stolu špech ideopolicie a on bude pravděpodobně do 3 dnů ve sklepeních ministerstva lásky. Ale nedopalek nesmí přijít na zmar. Sim poskládal svůj pruh papíru a nacpal ho do kapsy. Parsons zase začal vykládat.
1: Vyprávěl jsem ti někdy, člověče, jak ti moji zpratci podpálili sukni jedné staré bábě na trhu, protože jí viděli, jak balila klobásy do plakátu s VB. Připlížili se k ní ze zadu a škrtli jí pod sukní sirkama. Myslím, že jí pořádně popálili. Jsou to neřádi, co? Ale mazaní jak lišky. U zvědů dostanou dnes prvotřídní výcvik, ještě lepší než za mých časů. Co myslíš? Čím je teď nejnovějc vybavili? Naslouchátky pro poslouchání za dveřmi. Moje holka tuhle večer přinesla jedno domů, vyzkoušela to na dveřích od obýváku a říkala, že slyší 2x líp než pouhým uchem. Je to jen hračka, to se ví, ale aspoň je to vede správným směrem, ne?
0: V tu chvíli se ozval z obrazovky ostrý hvist, signál k návratu na pracoviště. Všichni 3 muži vyskočili, spěchali k výtahu, aby si včas vybojovali místo. Winstonovi se vysypal z cigarety zbylý tabák.

Winston si zapisoval do deníku. Stalo se to před 3 lety. Za temného večera v úzké boční uličce, blízko jednoho velkého nádraží. Stála u výklenku dveří pod pouliční lampou, která nedávala skoro žádné světlo. Měla mladou tvář a byla silně nalíčená. Přitahovalo mě vlastně to nalíčení, jeho bělost připomínající masku a jasné rudé rty. Straničky se nikdy nelíčí. Nikdo jiný na ulici nebyl a nebyly tam obrazovky. Řekla si $2. Vešel jsem. V tu chvíli mu přišlo zatěžko pokračovat. Zavřel oči. Mnul si je prsty a snažil se vytlačit z nich ten výjev, který se stále vracel. Pocítil téměř nepotlačitelné nutkání zařvat z plných plic řadu oplzlých slov. Nebo tlout si hlavou do zdi, kopnout do stolu a převrátit ho. Mrštit kalamářem do okna. Udělat něco hlučného nebo bolestného, co by mu z mysli vymazalo trýznivou vzpomínku. Nejhorší nepřítel člověka, uvažoval, je jeho vlastní nervový systém. Vnitřní napětí se každou chvíli může přeměnit ve viditelný symptom. Vybavil se mu muž, kterého před několika týdny minul na ulici. Byl to docela obyčejný člověk, člen strany. Tak 35-40 let, vysoký, hubený, v ruce nesl aktovku. Byli od sebe pár metrů, když se najednou levá strana mužova obličeje stáhla v jakési křeči. A pak znovu, právě když se míjeli. Bylo to jen škubnutí, záchvěv, rychlý, jako když cvakne závěr fotoaparátu. Zřejmě se mu to stávalo pravidelně. Vzpomněl si, jak si tehdy pomyslel. S tím chudákem je konec. A ten člověk si svůj tik možná ani neuvědomuje. V tom je ta hrůza. Smrtelně nebezpečné bylo, když někdo mluvil ze spaní. Předtím se člověk nemohl nijak chránit, pokud Winston věděl. Nadechl se a psal dál. Vešel jsem s ní do dveří a přes dvůr do kuchyně v suterénu. U zdi byla postel a na stole lampa, která vydávala jen slabé světlo. Padla. Stiskl zuby. Nejraději by si odplivl. Při vzpomínce na ženu v kuchyni pomyslel na svou manželku Catherine. Winston býval ženatý a pravděpodobně stále ještě ženatý je, protože pokud ví, jeho žena nezemřela. Měl pocit, jako by znovu vdechoval teplý, zatuchlý zápach kuchyně v suterénu. Zápach štěnic, špinavého šatstva a sprosté laciné voňavky, která však přesto vzrušovala, protože členky strany nikdy voňavek nepoužívali. To bylo prostě nepředstavitelné. Jedině prolétky používali voňavek. V jeho mysli se ta vůně neoddělitelně spojovala se smilstvem. Když tenkrát šel s tou ženskou, bylo to jeho první uklouznutí asi po 2 letech. Styk s prostitutkami byl samozřejmě zakázán, ale byl to jeden ze zákazů, které se člověk mohl sem tam odvážit přestoupit. Bylo to sice nebezpečné, ale nebyla to otázka života a smrti. Kdyby jednoho chytli s prostitutkou, mohlo to znamenat 5 let v táboře nucených prací. Víc ne, pokud v tom nebyl jiný přestupek. A bylo to celkem snadné za předpokladu, že se člověk dokázal vyhnout tomu, aby ho dopadli přičinu. Chudší čtvrti se hemžili ženami, které byly ochotné jít za peníze. Dost se jich dalo koupit dokonce za láhev džinu, který měli proléti zakázaný. Strana prostituci podporovala jako možnost vybití pudů, které se nedají úplně potlačit. Pouhé smilstvo ani nebylo tak závažné, pokud se dělo v skrytu a účelově a pokud se na něm podílely jen ženy z potlačené a opovrhované třídy. Neodpustitelným zločinem byla promiskuita mezi členy strany. Přestože to byl jeden ze zločinů, k nímž se obžalovaní při velkých čistkách vždy přiznávali, bylo obtížné si představit, že by k něčemu takovému skutečně docházelo. Cílem strany nebylo jen předcházet tomu, aby mezi muži a ženami vznikaly vztahy, které nebylo možné kontrolovat. Pravým, i když nevyhlášeným cílem, bylo odstranit ze sexuálního aktu veškerou rozkoš. Ani tak láska, ale erotika byla nepřítel. A to jak v manželství, tak mimo ně.
Každé manželství mezi členy strany muselo být schváleno komisí, která byla k tomu účelu ustavena, a i když ta zásada nebyla nikdy jasně stanovena, povolení bylo vždy odmítnuto, jestliže žadatelé vzbuzovali dojem, že se vzájemně fyzicky přitahují. Jediným uznávaným účelem manželství bylo počít děti, které by sloužily straně. Na sexuální styk se pohlíželo jako na poněkud nechutný menší zákrok, něco na způsob klistýru. Toto pojetí ovšem úředně neexistovalo, ale nepřímo se už od dětství vtloukalo do hlavy každému členu strany. Existovaly dokonce organizace jako Antisexuální liga mladých, které obhajovaly naprostý celibát pro obě pohlaví. Všechny děti měly být počaty umělým oplodněním, v newspeaku se to nazývalo artisem, a pak vychovávány ve veřejných institucích. Winston si byl vědom, že ne všechno je míněno vážně, ale bylo to jaksi v souladu s všeobecnou ideologií strany. Strana se pokoušela pohlavní pud umrtvit, a jestliže to nebylo možné, alespoň ho pokřivit a pošpinit. Nevěděl sice, proč tomu tak je, ale připadalo mu přirozené, že tomu tak je. Pokud šlo o ženy, setkalo se úsilí strany do značné míry s úspěchem. Znovu pomyslel na Catherine. Je to určitě už 9, 10, skoro 11 let, co se rozešli. Bylo zvláštní, jak zřídka si na ně vzpomněl. Někdy dokázal po řadu dní zapomenout, že byl vůbec kdy ženatý. Byli spolu jen asi 15 měsíců. Strana nepovolila rozvod, ale doporučovala odloučení v případě, kde nebyly děti. Catherine byla vysoká, světlovlasá dívka. Měla vzpřímené držení těla, nádherné pohyby, výraznou orlí tvář, dalo by se říci vznešenou, pokud člověk nezjistil, že se za ní neskrývá prakticky nic. Velmi záhy poté, co se vzali, došel k názoru, ačkoliv to snad bylo tím, že ji znal mnohem blíž, než znal většinu lidí, že je bez pochyby ten nejhloupější, nejvulgárnější a nejprázdnější člověk, s jakým se kdy setkal. Kromě hesel neměla v hlavě jedinou myšlenku. A nebylo skutečně blbosti, kterou by nedokázala spolknout, když jí ji strana naservírovala. V duchu ji přezdíval lidský gramofon. Ale i tak by s ní vydržel nebýt jediné věci. Sexu. Jakmile se jí dotkl, cukla a jakoby stuhla. Když ji objal, jakoby objímal dřevěnou loutku. Bylo zvláštní, že i když ho k sobě tiskla, měl zároveň pocit, že ho celou silou od sebe odstrkuje. Strnulost svalstva ten dojem ještě zdůrazňovala. Ležela se zavřenýma očima, nevzpírala se, ani se nepřizpůsobovala. Jen poddávala. Bylo to mimořádně skličující a po nějakém čase strašné. Ale i tak by s ní byl dokázal žít, kdyby se dohodli na celibátu. Ale byla to ku podivu Catherine, která odmítla. Musí prý vyprodukovat dítě, jestli to půjde. Tak v tom konání pravidelně pokračovali, jednou týdně, pokud to bylo možné. Dokonce mu to ráno připomínala jako něco, co se musí večer vykonat a na co se nesmí zapomenout. Měla proto dvě pojmenování. Jedno bylo dělat děťátko a druhé naše povinnost vůči straně. Ano, na mou duši to tak říkala. Zanedlouho zakoušel pocit skutečné hrůzy, kdykoliv se přiblížil určený den. Dítě naštěstí počato nebylo a ona nakonec souhlasila, že se o to už nebudou pokoušet. A záhy poté se rozešli. Winston neslyšně vzdechl. Opět uchopil pero a psal. Padla na postel. A najednou, bez nejmenší předehry, tím nejhrubším, nejhroznějším způsobem, který je možné si představit, si vyhrnula sukni. Já... Viděl se, jak tam stojí. V tlumeném světle lampy, v nozdrách pach štěnic a voňavky. A v srdci pocit porážky a odporu, který se v té chvíli mísil se vzpomínkou na Catherinino bílé tělo. Navždy stuhlé hypnotickou mocí strany. Proč to vždycky muselo být takhle? Proč nemohl mít nějakou ženu sám pro sebe, místo těch hnusných filcek jednou za pár let? Ale opravdový milostný poměr byl téměř nemyslitelný. Všechny členky strany byly stejné.
Prudérie v nich byla zakořeněná stejně hluboko jako oddanost straně. Od raného dětství je zocelovali hrami a studenou vodou a pak tím svinstvem, co jim vtloukali do hlavy ve škole a ve zvědech a v lize mladých. Přednáškami, průvody, hesly a pochodovou hudbou se jim povedlo vypudit přirozený cit. Rozum mu říkal, že přece musí být výjimky. Ale srdce tomu nevěřilo. Všechny jsou nedobytné, jak si strana přeje. A on chtěl víc, než být milován. Chtěl prolomit tu zeď ctnosti, i kdyby to mělo být jen jednou za život. Každé vyvrcholení bylo vzpourou. Touha byla ideozločin. A kdyby se mu bylo podařilo takto probudit Catherine, připadal by si, že ji svedl, i když byla jeho manželka. Ale musel ten příběh dovést do konce. Já jsem povytáhl plamen lampy. Když jsem ji uviděl na světle. Po té temnotě mu slabé světlo petrolejové lampy připadalo velmi jasné. Poprvé si tu ženu pořádně prohlédl. Postoupil k ní o krok a potom se zarazil, naplněn chtivostí a strachem. Bolestně si uvědomoval riziko, které na sebe vzal tím, že sem přišel. Bylo docela možné, že ho hlídka chytí, až bude odcházet. Možná, že právě v této chvíli už čekají za dveřmi. Kdyby odešel, aniž vykonal, proč přišel. Musel to napsat. Musel se přiznat. Ve světle lampy náhle poznal, jak je ta žena stará. Líčidlo měla na obličeji nanesené v takové vrstvě, že mohlo prasknout, jako maska z lepenky. Ve vlasech bílé prameny. Nejhroznější však bylo, že jakmile pootevřela ústa, odhalila černou prázdnotu. Zuby prostě neměla. Psal v rychlosti neuspořádaným rukopisem. Když jsem ji uviděl na světle, byla to stará žena, nejméně 50letá. Ale dal jsem se do toho a udělal jsem, proč jsem přišel. Znovu si přitiskl prsty na oční víčka. Konečně to napsal. Ale to na věci nic nezměnilo. Terapie nepomohla. Nutkání zařvat z plných plic oplzlá slova nezesláblo.

Jestliže vůbec je nějaká naděje, psal Winston, spočívá v prolétech. Jestli je nějaká naděje, musí spočívat v prolétech. Protože jedině tam, v těch hemžících se podřadných masách, mezi 85% obyvatelstva Oceánie, může jednou vzniknout síla schopná zničit stranu. Strana nemůže být rozvrácena zevnitř. Její nepřátelé, jestli vůbec má nějaké nepřátele, nemají žádnou možnost spojit se, nebo se aspoň navzájem poznat. I kdyby existovalo legendární bratrstvo, jakože snad existuje, bylo nemyslitelné, aby se jeho členové mohli scházet ve větším počtu než po dvou nebo po třech. Vzpourou byl pouhý pohled do očí, tón hlasu, v nejlepším případě náhodně zašeptané slovo. Ale kdyby si proléti dokázali uvědomit vlastní sílu, nemuseli by konspirovat. Stačilo by povstat a otřepat se jako kůň, když se třásá mouchy. Kdyby chtěli, mohli by rozprášit stranu hned zítra ráno. Dřív nebo později je to přece musí napadnout. Vzpomněl si, jak jednou kráčel přeplněnou ulicí, když se z nedaleké boční uličky ozval strašný řev stovek hlasů, ženských hlasů. Byl to obrovský hrozný výkřik hněvu a zoufalství. Hlasité ooooou, jako dunivá ozvěna zvonu. Srdce mu poskočilo. Už to začalo, pomyslel si. Vzpoura. Proléti se konečně hnuli. Když přišel na místo, uviděl zhluk dvou nebo tří set žen, které se tlačily kolem stánků na trhu s tvářemi tak tragickými, jako tváře pasažérů odsouzených k záhubě na potápějící se lodi. V okamžiku se však to všeobecné zoufalství rozpadlo na izolované hádky. Ukázalo se, že u jednoho stánku prodávali plechové pánve. Byly to nicotné krámy, ale nádobí se těžko schánělo a zásoba pánví se právě vyprodala. Úspěšné ženy se snažily zmizet i z kořistí, ostatní do nich vráželi a strkali a desítky dalších pokřikovali okolo stánku. Obviňovali prodavače, že prodává ze známosti a že má další pánve někde schované. Řev znovu explodoval. Dvě tlusté ženy, jedna s rozpuštěnými vlasy, se zmocnily pánve a snažili se jí jedna druhé vyrvat z rukou. Nakonec se jim podařilo utrhnout rukojeť. Winston je znechuceně pozoroval. A přece, i když to trvalo jen chvilku, jaká téměř děsivá síla zazněla z toho výkřiku těch několika hrdel. Copak nemohou někdy takhle zařvat kvůli něčemu závažnějšímu? Dokud nebudou uvědomělí, nebudou se bouřit. A dokud se nevzbouří, nemohou se stát uvědomělými. To skoro vypadá jako opsané z některé stranické učebnice. Strana ovšem hlásila, že osvobodila proléty z poroby. Před revolucí byli krutě utlačováni kapitalisty. Hladověli a byli bičováni. Ženy museli pracovat v uhelných dolech. Ženy ve skutečnosti stále ještě pracovaly v uhelných dolech. Děti se prodávaly do továren od 6 let. Ale zároveň, podle zásad Doublethinku, strana učila, že proléti jsou od přírody méně cení a musí být drženi v porobě jako zvířata podle několika jednoduchých pravidel. Vlastně se o prolétech velmi málo vědělo. Nebylo to ostatně třeba. Pokud pracovali a množili se, byla jejich ostatní činnost bezvýznamná. Byli ponecháni sami sobě, jako dobytek žijící volně na argentinských pláních. A tak se uchýlili k životnímu stylu, který se jim jevil jako přirozený, po vzoru prapředků. Rodili se a vyrůstali v ubohém prostředí, ve 12 šli pracovat, procházeli krátkým obdobím rozkvětu, krásy a pohlavní touhy, ve 20 vstupovali do manželství, ve 30 letech byli ve středním věku a umírali většinou v 60. Jejich duševní obzor byl omezen těžkou fyzickou prací, starostí o domácnost a děti, drobnými spory se sousedy, filmy, fotbalem, pivem a nade všechno kartami. Nebylo těžké udržet je pod kontrolou.
Hrstka agentů ideopolicie se stále pohybovala mezi nimi, šířila falešné zprávy, vytipovala a eliminovala několik jednotlivců, kteří se podle jejich soudu mohli stát nebezpečnými, ale nikdo se nepokoušel vštěpovat jim ideologii strany. Vyžadovalo se od nich jen primitivní vlastenectví, na které bylo možné apelovat, kdykoliv bylo zapotřebí prodloužit pracovní dobu nebo snížit příděly. A i když začali být nespokojení, což se stávalo, jejich nespokojenost stejně nikam nevedla, protože neměli celkovou ideu a dovedli se soustředit jen na jednotlivé drobné nesnáze. Větší zlo stále unikalo jejich pozornosti. Podstatná většina prolétů dokonce ani neměla doma televizní obrazovky a policie velmi málo zasahovala do jejich života. V Londýně byla obrovská kriminalita. Celý svět pro sebe. Zloději, banditi, prostitutky, překupníci drog, vyděrači všeho druhu. Ale protože se to všechno dělo jen mezi proléty, bylo to bezvýznamné. Ve všech otázkách morálky jim bylo dovoleno řídit se kodexem předků. Sexuální puritánství strany jim vnucováno nebylo. Promiskuita byla beztrestná. Rozvody se povolovaly. Dokonce i náboženské obřady by byly povoleny, kdyby proléti aspoň ukázali, že je potřebují nebo chtějí. Byli mimo podezření. Jak pravilo jedno z hesel strany, proléti a zvířata jsou svobodní. Winston natáhl ruku a opatrně si poškrábal bercový vřet. Zase ho začal svědět. Člověk neustále narážel na nemožnost dozvědět se, jaký skutečně byl život před revolucí. Vytáhl ze zásuvky dětskou učebnici dějepisu, kterou si vypůjčil od paní Parsonsové, a začal opisovat jeden odstavec do deníku. Za starých časů, psalo se tam, před slavnou revolucí nebyl Londýn tak krásné město jako dnes. Bylo to temné, špinavé, ubohé místo, kde se téměř nikdo dost nenajedl a kde stovky a tisíce chudých neměli boty ani střechu nad hlavou. Děti, o nic starší než vy, museli pracovat 12 hodin denně u krutých mistrů, kteří je byli, když pracovali příliš pomalu, a živili je jen oschlými chlebovými kůrkami a vodou. Ale uprostřed této strašné chudoby bylo několik velkých nádherných domů, ve kterých žili bohatí, a ti měli až 30 sluhů, kteří se o ně starali. Tito bohatí mužové se nazývali kapitalisté. Byli to tlustí, škaredí lidé se zlou tváří, jako ten na obrázku na protější straně. Vidíte, že má na sobě dlouhý černý plášť, který se nazýval frak, a podivný lesklý klobouk, který měl tvar roury od kamen a nazýval se cylindr. To byla uniforma kapitalistů a nikdo jiný ji nesměl nosit. Kapitalisté vlastnili všechno na světě a ostatní byli jejich otroci. Vlastnili všechnu půdu, všechny domy, všechny továrny a všechny peníze. Když je někdo neposlechl, mohli ho uvrhnout do vězení a nebo mu mohli vzít práci a nechat ho umřít hladem. Když obyčejný člověk mluvil s kapitalistou, musel se před ním krčit a klanět se mu, smeknout čepici a oslovovat ho pane. Hlavní kapitalista se nazýval král a... Ale Winston už věděl, jak je to dál. Bude tam zmínka o biskupech se širokými rukávy, o soudcích v talárech s hermelínem, o pranýři, o burzách, o šlapacích mlýnech, o 9 ocasých kočkách a o zvyku líbat papežovi nohy. Existovalo cosi, co se nazývalo jus primae noctis, ale to se pravděpodobně v dětské učebnici neuvádělo. Byl to zákon, podle kterého měl každý kapitalista právo vyspat se s kteroukoliv ženou pracující v jeho továrnách. Jak měl člověk rozeznat, co z toho byla lež? Možná, že průměrná lidská bytost skutečně žije líp dnes než před revolucí. Jediným důkazem opaku byl němý nesouhlas, který člověk cítil v kostech. Podvědomý pocit, že životní podmínky jsou nesnesitelné a že kdysi museli být jiné. Napadlo ho, že skutečným charakteristickým rysem moderního života není jeho krutost a nejistota, ale prostě nuzota, ošuntělost, lhostejnost. Když se člověk rozhlédl kolem sebe, život nejenže se nepodobá lžím, které se řinou z obrazovek, ale ani ideálům, které se strana snažila uskutečnit.
Velká část života, dokonce života člena strany, byla neutrální a nepolitická. Byla to dřina v otravných zaměstnáních, bitva o místo v podzemní dráze, zašívání děravých ponožek, žebrání o tabletku sacharínu, šetření špačka od cigarety. Stranický ideál byl cosi obrovského, strašlivého, třpitivého. Svět z oceli a betonu, svět obrovitých strojů a hrozivých zbraní, národ válečníků a fanatiků, pochodující kupředu v dokonalé jednotě. Masy, které stejně myslí a vykřikují táž hesla, bez přestání pracují, bojují, vítězí, pronásledují. 300 milionů lidí se stejnou tváří. Skutečnost byla ubohá, ošumělá. Města, v nichž se podvyživení lidé vlečou sem a tam, v děravých botách, žijí v pospravovaných domech z 19. století, páchnoucích zelím a nefungujícími záchody. Viděl před sebou Londýn, obrovské a spustošené velkoměsto s milionem nádob na smetí. A do toho se mísila představa paní Parsonsové, ženy s vrásčitou tváří a rozcuchanými vlasy, jak se bezmocně moří se zacpanou výlevkou. Sehnul se a zase se poškrábal na kotníku. Ve dne v noci drásala televize uši statistikami dokazujícími, že lidé dnes mají více jídla i oblečení, lepší domy, lepší zábavu, že žijí déle, mají kratší pracovní dobu, jsou větší, zdravější, silnější, inteligentnější a vzdělanější než lidé před 50 lety. Ani slovo z toho se nedalo dokázat nebo vyvrátit. Strana například hlásala, že 40% proletů je dnes gramotných. Před revolucí to prý bylo jen 15%. Strana prohlašovala, že kojenecká úmrtnost je nyní jen 160 promile, zatímco před revolucí to bylo 300 promile a tak dál. Bylo to jako jediná rovnice s dvěma neznámými. Bylo docela dobře možné, že každé slovo v učebnicích dějepisu, dokonce i věci, které člověk bez ptání přijímal, bylo čirý výmysl. Navzdory všemu, co četl, možná takové zákony, jako právo první noci, nikdy ani neexistovaly. Stejně jako neexistovali kapitalisté či cylindry. Všechno se rozplývalo v mlze. Minulost byla vymazána. Vymazání bylo zapomenuto, lež se stala pravdou. Jedinkrát v životě měl v rukou, po události, to bylo důležité, konkrétní neomylný důkaz falzifikace. Držel ho v prstech půl minuty. Muselo to být někdy v roce 1973, rozhodně asi v té době, kdy se s Catherine rozešli. Ale ve skutečnosti došlo k té události ještě o 7 nebo 8 let dříve. Ten příběh vlastně začal v polovině 60. let, v období velkých čistek, v nichž původní vůdcové revoluce byli jednou provždy vymazáni z historie. V roce 1970 už z nich nezbyl ani jediný, ovšem kromě velkého bratra. Všichni ostatní byli odhaleni jako zrádci a kontrarevolucionáři. Goldstein utekl a skrýval se neznámo kde. Několik dalších prostě zmizelo. Ale většina byla popravena po okázalých veřejných procesech, v nichž se přiznali ke svým zločinům. Mezi posledními, kteří ještě přežívali, byli mužové jménem Jones, Aronson a Rutherford. Někdy v roce 1965 byli zatčeni. Jak se často stávalo, na rok nebo ještě déle zmizeli, takže se nevědělo, zda jsou živí nebo mrtví. Až najednou byli vyvedeni na světlo a obviněni obvyklým způsobem. Přiznali se ke špionáži ve prospěch nepřítele, tehdy byla nepřítelem také Eurázie. Ke zpronevěře veřejných prostředků, k vraždě různých věrných členů strany, k intrikám proti vedení velkého bratra, s nimiž začali dávno před revolucí, a k sabotážním akcím, jež způsobili smrt stovek a tisíců lidí. Po přiznání dostali milost, byli zase přijati do strany a dostali místa, která byla ve skutečnosti sinekurami a důležitě jen vypadala. Všichni tři napsali do Timesů dlouhé odporné články, v nichž analyzovali příčiny svého odpadlictví a slibovali, že se napraví.
Nějaký čas po jejich propuštění Winston všechny tři skutečně spatřil v kavárně pod Kaštanem. Vzpomínal si, s jakým úděsným vzrušením je koutkem oka sledoval. Byli to mužové mnohem starší než on, pozůstatky starého světa, bezmála poslední velké postavy, které zbyly z hrdinských raných časů strany. Ještě na nich slabě ulpívala gloriola ilegálního boje a občanské války. Měl pocit, ačkoliv v té době byla už fakta a data stále nejasnější, že jejich jména znal dávno předtím, než se setkal se jménem Velkého bratra. Ale oni byli psanci, nepřátelé, nedotknutelní. S naprostou jistotou předurčení k vyhubení, nejpozději do 2 let. Kdo jednou padl do rukou ideopolicie, ještě nikdy neunikl. Čekali jako oživlé mrtvoly, až je pošlou zpátky do hrobu. U stolu blízko nich nikdo neseděl. Nebylo moudré být viděn v blízkosti takových lidí. Seděli mlčky, před sebou sklenky džinu s příchutí hřebíčku, což byla specialita kavárny. Na Winstona udělal svým zjevem největší dojem Rutherford. Kdysi byl slavný karikaturista, jehož kresby pomáhaly podněcovat veřejné mínění před revolucí a v jejím průběhu. Ještě teď se čas od času objevovaly v Timesech jeho karikatury. Byly to prostě imitace jeho dřívějšího stylu, ale jaksi bez života a nepřesvědčivé. Předělávky jeho dávných témat. Brlohy chudých, hladovějící děti, pouliční bitky, kapitalisté v cylindrech, dokonce ani na barikádách se kapitalisté nedokázali zbavit cylindrů. Nekonečné, beznadějné pokusy vrátit se do minulosti. Rutherford, mohutný muž s hřívou mastných šedivých vlasů, s odulou vrásčitou tváří a tlustými negroidními rty. Kdysi musel být nesmírně silný. Teď se jeho veliké tělo bortilo, rozlévalo, nadouvalo, ztrácelo se do stran. Téměř se vám rozpadal před očima, jako když se drolí hora. Bylo 15 hodin, hodina osamělosti. Winston si nemohl vzpomenout, jak se stalo, že byl tou dobou v kavárně. Bylo tam skoro prázdno. Z obrazovky vyhrávala dechová hudba. Tři muži seděli v koutě téměř bez hnutí, ani nepromluvili. Číšník jim sám od sebe přinesl další sklenky džinu. Na vedlejším stole byla šachovnice s rozestavěnými figurkami, ale hrát nezačali. V tom se s obrazovkou něco stalo. Trvalo to jen asi 30 minut. Melodie, kterou hráli, se změnila a změnil se i charakter hudby. Něco se tam připletlo, ale dalo se to těžko popsat. Ozvala se jakási skřípavá, vřeštící, výsměšná melodie. Winston ji v duchu nazval zbabělá. A na obrazovce začal zpívat jakýsi hlas. Pod košatým kaštanem prodali jsme se navzájem. Oni lžou, my taky lžem, pod košatým kaštanem. Tři muži se ani nepohnuli. Ale když Winston znovu vzhlédl k Rutherfordově strhané tváři, všiml si, že má v očích slzy. A poprvé si s bezděčným zachvěním uvědomil, že Aronson i Rutherford mají přeražené nosy. Zakrátko byli všichni tři znovu zatčeni. Ukázalo se, že hned po svém propuštění zosnovali nové spiknutí. V druhém procesu se znovu přiznali ke všem svým starým zločinům a k celé řadě dalších. Byli popraveni a jejich osud byl zaznamenán v dějinách strany jako varování potomstvu. Asi o 5 let později, v roce 1973, rozbaloval Winston svazek dokumentů, který právě vypadl na stůl z pneumatického potrubí, když mu padl do rukou útržek papíru, který zřejmě proklouzl mezi ostatní a pak se na něj zapomnělo. Sotva ho narovnal, hned poznal jeho význam. Byla to půlka stránky vytržená z asi 10 let starých Timesů, horní polovina stránky, takže tam bylo datum. A fotografie delegátů na nějaké schůzi strany v New Yorku. Ve středu skupiny vynikali Jones, Aronson a Rutherford. Nebylo pochyby, že jsou to oni. Navíc byla jejich jména v popisku pod obrázkem.
Vtip spočíval v tom, že v obou procesech se všichni tři přiznali, že toho dne byli na eurazijské půdě. Že odletěli z tajného letiště v Kanadě na schůzku kdesi na Sibiři a rokovali tam s členy eurazijského generálního štábu, kterým vyzradili důležitá vojenská tajemství. Datum uvázlo Winstonovi v paměti, protože to bylo na svatého Jana. Ale celá záležitost musí být zaznamenána také na bezpočtu jiných míst. Z toho plynul jediný možný závěr. Přiznání byla lživá. Samo o sobě to samozřejmě nebyl objev. Winston si ani předtím nemyslel, že lidé, kteří byli likvidováni v čistkách, skutečně spáchali zločiny, z nichž byli obviněni. Ale tohle byl konkrétní důkaz. Zlomek zrušené minulosti, jako skamenělá kost, která se objeví v nesprávné vrstvě a zničí celou teorii o vývoji zemské kůry. Mohlo by to rozmetat stranu na atomy, kdyby se to dalo nějak zveřejnit ve světě a vysvětlit význam toho všeho. Okamžitě se pustil do práce. Jakmile zjistil, co fotografie představuje a co znamená, přikryl ji kusem papíru. Když ji rozvinul, byla naštěstí vzhůru nohama směrem k obrazovce. Položil si poznámkový blok na kolena a odstrčil židli, aby se tak dostal co nejdál od obrazovky. Nebylo těžké zachovat bezvýraznou tvář a s jistým úsilím mohl člověk kontrolovat i dech. Nikoli však bušení srdce. Obrazovka byla natolik citlivá, že je zachycovala. Nechal uplynout přibližně 10 minut a po celou tu dobu ho mučil strach, že ho nějaká náhoda, třeba náhlý průvan, který zavane přes stůl, prozradí. Potom fotografii už ani neodkryl a vhodil ji do paměťové díry spolu s odpadovým papírem. V příští minutě už snad zhoří na popel. To bylo před 10-11 lety. Dnes by si tu fotografii pravděpodobně nechal. Bylo zvláštní, jak mu skutečnost, že ji držel v prstech, připadala významná ještě dnes, kdy sama fotografie, stejně jako událost, kterou zachycovala, byla už jen vzpomínkou. Kladl si otázku, zda moc strany nad minulostí je slabší proto, že nějaké svědectví, které už neexistuje, jednou přece existovalo. Dnes, kdyby, dejme tomu, fotografie mohla znovu povstat z popela, by neměla ani cenu takového svědectví. Když Winston učinil svůj objev, Oceánie již neválčila s Eurázií. 3 mrtví muži by byli museli zradit svou vlast agentům East Asie. Od té doby přibyla další obvinění, 2 nebo 3, už si nevzpomínal kolik. Jejich přiznání se přepisovala a přepisovala, až původní fakta a data neměla nejmenší význam. Minulost byla nejen změněna, ale neustále se upravovala. Jako noční můra ho však nejvíce pronásledovalo, že nikdy jasně nepochopil, proč ten obrovský podvod. Bezprostřední výhody falšování minulosti byly zřejmé, ale původní motiv byl záhadný. Opět vzal pero a psal. Chápu jak. Nechápu proč. Ptal se sám sebe jako už mnohokrát předtím, jestli on sám není blázen. Možná, že blázen je prostě menšina, kterou tvoří jediný člověk. Kdysi bylo znakem šílenství věřit, že se země otáčí kolem slunce. Dnes je šílenstvím věřit, že minulost je nezměnitelná. Možná, že je jediný, kdo má takový názor. A jestli je jediný, je blázen. Ale pomyšlení, že je blázen, mu příliš nevadilo. Hrozné však bylo, že by se mohl mýlit. Vzal dětskou učebnici dějepisu a zadíval se na portrét velkého bratra na titulní straně. Uhrančivé oči se upíraly do jeho vlastních. Působilo to, jako by člověka tiskla k zemi obrovská síla. Co si pronikalo až do lebky, bušilo do mozku, zbavovalo soudnosti a nutilo popírat důkazy podávané vlastními smysly. Nakonec strana prohlásí, že 2 a 2 je 5 a člověk tomu uvěří. Bylo to nevyhnutelné, dříve nebo později to začnou tvrdit. Vyžaduje to logika jejich postavení. Jejich filozofie mlčky popírá nejen platnost vlastní zkušenosti, ale samu existenci vnější skutečnosti. Vrcholem veškerého kacířství je zdravý rozum.
A nejúděsnější na tom všem není, že člověka mohou zabít za to, že smýšlí jinak. Ale to, že by mohli mít pravdu. Konec konců, jak víme, že dvě a dvě jsou skutečně čtyři? A nebo že působí přitažlivá síla? A nebo že minulost je nezměnitelná? Jestliže minulost i vnější svět existují pouze ve vědomí, a jestliže vědomí samo je kontrolovatelné, co potom? Ale ne. Jeho odvaha jakoby najednou sama od sebe nabrala sílu. V mysli se mu vynořila O'Brienova tvář, aniž ta představa byla vyvolána nějakou zřejmou asociací. Byl si jistý víc než předtím, že O'Brien je na jeho straně. Píše ten deník pro O'Briena. O'Brienovi. Je to jako nekonečný dopis, který nikdo nikdy nebude číst, ale který je adresován určité osobě. A tomu dodává určité zabarvení. Strana člověka nabádá, aby odmítl svědectví vlastních očí a uší. To je její konečný a nejpodstatnější příkaz. Jeho naděje však zeslábla, když si pomyslel, jaká obrovská síla stojí proti němu. S jakou lehkostí by ho kterýkoliv stranický intelektuál vyřídil v debatě tím, že by ho zahrnul pečlivě volenými argumenty, kterým by ani nerozuměl, natož aby na ně odpověděl. A přesto je v právu. Oni se mýlí a on má pravdu. Co je zřejmé, prosté a pravdivé, to je potřeba bránit. Samozřejmosti jsou pravdivé, na tom trvej. A hmotný svět existuje. Jeho zákony se nemění. Kameny jsou tvrdé, voda je mokrá, volné předměty padají směrem ke středu země. S pocitem, že to říká O'Brienovi a také, že razí významnou zásadu, napsal. Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže toto je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne.

Odkud si z konce uličky se linula vůně pražené kávy. Pravé kávy, ne kávy vítězství. Winston se bezděčně zastavil. Snad na dvě vteřiny se zase octl v polozapomenutém světě dětství. V tom bouchly dveře a odřízli tu vůni tak prudce, jako by to byl prchavý zvuk. Ušel několik kilometrů po chodnících a v bércovém vředu mu cukalo. Už podruhé za tři týdny vynechal večer ve společenském středisku. Byl to nepředložený čin, protože člověk si mohl být jist, že počet jeho návštěv ve středisku se bedlivě zaznamenává. V zásadě neměl člen strany nikdy volno a nebyl nikdy sám, jedině v posteli. Předpokládalo se, že pokud právě nepracuje, nejí nebo nespí, účastní se nějaké společné zábavy. Dělat cokoliv, co by jen připomínalo touhu po samotě, třeba jít sám na procházku, bylo vždy poněkud riskantní. V Newspeaku proto bylo slovo, jmenovalo se to own life, vlastní život, a znamenalo to individualismus a výstřednost. Ale když dnes večer vyšel z ministerstva, voňavý dubnový vzduch ho zlákal. Obloha byla teple modrá, víc než jindy toho roku. A najednou mu ten dlouhý, hlučný večer ve středisku, nudné vyčerpávající hry, přednášky a halasné kamarádství podmazané džinem, připadaly nesnesitelné. Z náhlého popudu odbočil od autobusové zastávky a ponořil se do bludiště Londýna. Nejdřív na jih, potom na východ, pak zase na sever. Ztratil se v neznámých ulicích a ani se nestaral, kterým směrem jde. Jestli je nějaká naděje, pak spočívá v prolétech. Ta slova se mu stále vracela jako výrok tajemné pravdy a zjevné absurdity. Octl se mezi ošumělými zašlými brlohy hnědé barvy severovýchodně od někdejšího nádraží svatého Pankráce. Kráčel dlážděnou uličkou poschodových domků s otlučenými vraty, která se otvírala přímo na chodník a zvláštním způsobem připomínala krysí díry. Tu a tam stály mezi dlaždicemi kaluže špinavé vody. Dovnitř a ven tmavými vchody a bočními uličkami, které ústily z obou stran ulice, proudilo úžasné množství lidí. Dívky v plném květu s hrubě nalíčenými rty, mladíci, kteří se věšeli děvčatům na paty, a nakynuté kolébající se ženy, prozrazující, jak budou ty dívky vypadat za 10 let. Staré schrbené bytosti šourající se s nohama od sebe, a otrhané bosé děti, které si hrály v kalužích a rozprchly se pokaždé, když na ně matky rozhněvaně zavolaly. Asi čtvrtina oken v ulici byla rozbitá a zatlučená prkny. Lidé většinou nevěnovali Winstonovi pozornost. Někteří na něho hleděli s ostražitou zvědavostí. Dvě obrovité ženy s cihlovitě červeným předloktím, složeným na zástěře, se bavily na zápraží. Jak se k ním blížil, zachytil Winston útržky rozhovoru. To je všechno hezký, říkám jí. Ale kdybys byla na mým místě, udělala bys to jako já. To se lehko kritizuje, říkám, ale ty nemáš takový problém, co já. Jo, řekla druhá. To je právě to. Zrovna tak to je. Pronikavé hlasy najednou zmlkly. Ženy si ho prohlížely v nepřátelském tichu, jak okolo nich procházel. Vlastně to ani nebylo nepřátelství. Jen jakási ostražitost, náhlé strnutí, jako by se kolem proplazil chřestýš. Modrá kombinéza strany určitě nebyla na takové ulici častým zjevem. Bylo v skutku nemoudré nechat se vidět v takových místech, pokud tam člověk neměl konkrétně co dělat. Mohla by ho zastavit hlídka, kdyby na ni narazil. Mohl byste nám ukázat doklady, soudruhu, co tu děláte, v kolik hodin jste odešel z práce? Chodíte tudy pravidelně domů a tak dále a tak dále. Ne, že by existovalo nějaké pravidlo zapovídající jít domů neobvyklou cestou, ale když se o tom doslechla ideopolicie, stačilo to, aby člověk na sebe upozornil. Najednou byla celá ulice v pohybu. Varovné výkřiky se ozývaly ze všech stran. Lidé mizeli ve vratech jako králíci. Nějaká mladá žena vyběhla ze vrat právě před Winstonem, uchopila děcko, které si hrálo v kaluži, přehodila přes ně zástěru a skočila zpátky. To všechno jakoby jediným pohybem.
V tom okamžiku se vynořil z boční uličky jakýsi člověk v černém pomačkaném obleku. Vyběhl směrem k Winstonovi a vzrušeně ukazoval na oblohu. Parník křičel. Pozor, šéfe, rovnou nad hlavou. Rychle si lehněte. Parník byla přezdívka, kterou proléti z neznámého důvodu označovali raketové střely. Winston bez

Krvavé rány byla ruka tak bílá, že připomínala sádrový odlitek. Odkopl tu věc do příkopu a potom, aby se vyhnul davu, vykročil doprava boční ulicí. Po 3 nebo 4 minutách opustil oblast, kterou zasáhla raketa. Nuzný mravenčí život v ulicích pokračoval, jako by se nic nestalo. Bylo už skoro 20 hodin a výčepy, do kterých chodili proléti, říkali jim hospody, byly předspané zákazníky. Z jejich špinavých dvoukřídlých dveří, které se bez ustání otvíraly a zavíraly, vycházel zápach moče, pilin a kyselého piva. V rohu, který tvořilo vyčnívající průčelí domu, stáli těsně u sebe 3 muži. Prostřední držel složené noviny a druzí 2 mu četli přes rameno. Ještě než se přiblížil natolik, aby z výrazu jejich tváří něco vyrozuměl, poznal podle držení těla, že jsou plně soustředěni. Zřejmě četli nějakou závažnou zprávu. Když byl na pár kroků od nich, skupina se najednou rozpadla a 2 muži se začali vášnivě přít. Chvíli to skoro vypadalo, že se začnou prát. Nemůžete sakra poslouchat, co vám říkám. Žádný číslo se 7 na konci už 14 měsíců nevyhrálo. Ale vyhrálo tenkrát. Ne, nevyhrálo. Já si to doma už víc než 2 roky píšu, zapisuju to pravidelně jako hodiny a říkám vám, žádný číslo se 7 na konci. Ale jo, 1 7 vyhrála. Já bych vám mohl to zatracené číslo skoro odříkat. Končilo na 4:07. Bylo to v únoru, 2. týden v únoru. Čerta starýho v únoru. Mám to černý na bílým. A říkám ti, ani jedno numero, hele, vykašli se na to. Poradil mu 3. chlap. Mluvili o lotu. Winston ušel 30 metrů a potom se ohlédl. Ještě stále se hádali, tváře vzrušené a dychtivé. Loto, v němž se týdně vyplácely obrovské výhry, bylo jedinou veřejnou záležitostí, které proléti věnovali opravdovou pozornost. Pro miliony prolétů bylo patrně hlavním, ne-li jediným, smyslem života. Bylo to jejich potěšení, povyražení, utišující lék, prostředek, který jim dodával duševní sílu. Když šlo o loto, byli lidé, kteří sotva uměli číst a psát, zřejmě schopni složitých kalkulací a ohromujících duševních výkonů. Existovala celá kasta lidí, kteří si vydělávali na živobytí tím, že prodávali rozpisy, předpovědi a amulety pro štěstí. Winston nevěděl nic bližšího o tom, jak je loto organizováno. Patřilo do kompetence ministerstva hojnosti. Ale byl si vědom toho, jako všichni členové strany, že výhry jsou většinou imaginární. Ve skutečnosti se vyplácely jen malé sumy a výherci velkých částek byly neexistující osoby. A protože neexistovala žádná skutečná komunikace mezi jednotlivými částmi Oceánie, nebylo těžké to zaranžovat. Jestliže však je nějaká naděje spočívá v prolétech, toho se člověk musí držet. Vyjádřeno slovy znělo to rozumně, jenže když člověk pozoroval lidské bytosti, jež potkával na ulici, stávala se z toho otázka víry. Ulice, do níž zabočil, se svažovala. Měl pocit, že v těchto místech už někdy předtím byl a že nedaleko odtud vede hlavní třída. Od někud před ním zazníval křik hlasů. Cesta zahýbala v ostrém úhlu a končila schody, které vedly dolů do uličky, kde několik trhovců prodávalo na stáncích povadlou zeleninu. V té chvíli si Winston uvědomil, kde je. Ulička vedla na hlavní třídu a za dalším rohem, ani ne 5 minut odtud, bylo starožitnictví, kde si koupil ten sešit. A v malém papírnictví nedaleko odtud si koupil násadku na pero a lahvičku inkoustu. Na okamžik se zastavil na schodech. Na protější straně uličky byla malá špinavá hospoda. Jejíž okna vypadala jako zamrzlá. Ve skutečnosti však byla jen pokrytá prachem. Nějaký stařec, schrbený, ale čilý, s bílým knírem odstávajícím jako račí tykadla, strčil do létacích dveří a vešel dovnitř. Jak tam tak Winston stál a pozoroval ho, napadlo ho, že ten stařec, nejméně 80letý, musel být ve středních letech, když vypukla revoluce. Pár takových starců bylo posledními spojovacími články se zmizelým světem kapitalismu. Ve straně samotné nezůstalo mnoho lidí, jejichž názory se formovaly.

0: formovali před revolucí. Starší generace byla většinou zlikvidována ve velkých čistkách v 50. a 60. letech. A pár jedinců, kteří přežili, bylo už dávno tak zastrašeno, že se intelektuálně docela podřídili. Pokud ještě žil někdo, kdo mohl poskytnout pravdivý pohled na poměry v první polovině století, mohl žít jedině mezi proléty. Najednou si Winston vybavil pasáž z učebnice historie, kterou si opsal do deníku, a dostal šílený nápad. Půjde do té hospody, seznámí se s tím starcem a vyptá se ho. Řekne mu, vypravujte mi, jak jste žil jako chlapec. Jaké to tenkrát bylo? Lepší než teď? Nebo horší? Spěšně, aby neměl čas podlehnout strachu, sestoupil po schodech a přešel úzkou uličkou. Samozřejmě to bylo šílenství. Jako obyčejně neexistoval žádný konkrétní zákaz mluvit s proléty a navštěvovat jejich hospody, ale byl to čin příliš neobvyklý, aby zůstal nepovšimnut. Kdyby se objevila hlídka, mohl by předstírat nevolnost, ale není pravděpodobné, že by mu uvěřili. Prudce otevřel dveře a odporný kyselý zápach piva ho udeřil do nosu. Když vstoupil, stišil se šum hlasů asi na polovinu. V zádech cítil, jak všichni zírají na jeho modrou kombinézu. Ti, kteří házeli šipky na druhém konci lokálu, asi na půl minuty přerušili hru. Stařec, kterého Winston sledoval, stál u nálevního pultu a o cosi se přel s výčepním, velkým tlustým mladíkem s mohutnými pažemi. Ostatní stáli v houfu kolem a se sklenicemi v rukou pozorovali hádku. Řekl jsem si o to slušně, ne? Pravil stařec a bojovně nahrbil ramena. A ty mi řekneš, že nemáš jedinej pintovej krígl v celým tom zatraceným pajzlu. Co je to, kruci, pinta? Zeptal se výčepní a nahnul se ku předu, svíraje pult konečky prstů. Koukněte na něj. Říká si putikář a neví, co je pinta. No přece pinta je půlka čtvrtky a čtyři čtvrtky dávají galon. Příště, abych tě učil abecedu. To jsem jakživ neslyšel, odsekl výčepní. Litr a půl litr, to je všechno, co máme. Tady v regálu před váma jsou sklenice. Já chci pintu, trval na svém stařec. Ty bys mi mohl tu pintu klidně natočit. Když já byl mladý, tak jsme žádný zatracený litry neměli. Když vy jste byl mladý, tak my jsme ještě byli na houbách, řekl výčepní a ohlédl se po ostatních. Ozval se řehot a úzkost vyvolaná Winstonovým příchodem jakoby zmizela. Starcova tvář pod bílým strništěm zrudla. Odvrátil se, mumlaje si něco pro sebe a vrazil do Winstona. Winston ho zlehka uchopil za paži. Můžu vás pozvat na skleničku? Zeptal se. Jste Grant, ocenil ho a opět nahrbil ramena. Zdálo se, že si nevšiml Winstonovy modré kombinézy. Pintu, dodal agresivně na adresu výčepního. Pintu bahna. Výčepní natočil 2,5 litry tmavohnědé tekutiny do sklenic z tlustého skla, které opláchl ve vědru pod pultem. Pivo byl jediný nápoj podávaný v proléckých hospodách. Proléti měli zakázáno pít gin, ale v praxi se k němu mohli dostat docela lehce. Hra se šipkami už byla zase v plném proudu a houf mužů u výčepu pokračoval v debatě o sázkových tiketech. Za chvíli zapomněli na Winstonovu přítomnost. Pod oknem stál nahrubo tesaný dřevěný stůl, kde si Winston mohl se starcem povídat bez obav, že by je někdo zaslechl. Bylo to hrozně nebezpečné, ale aspoň tu nebyla obrazovka, o tom se přesvědčil, jakmile vstoupil. Mohl mi přece natočit tu pintu, brblal starý, usedaje ke sklenici. Půl litru je málo, mně to nestačí. A celý litr je moc, toho mám plnej měchejř. A co za to chtěj? Vy jste musel zažít od svého mládí ohromné změny, zkoušel to Winston. Stařec sklouzl bledě modrýma očima od terče šipek k výčepu a od výčepu ke dveřím pánského záchodku, jako by se ty změny odehrály v tomto lokále. Pivo bývalo lepší, řekl nakonec. A lacinější. Když jsem byl mladík, tak pinta desítky, říkali jsme tomu bahno, stála 4 pence. To bylo samozřejmě před válkou.
1: Před kterou válkou? Zeptal se Winston.
0: Před všema válkama, začal starý neurčitě. Zvedl sklenici a zase se napřímil v ramenou. Na vaše zdraví. Ohryzek trčící na jeho tenkém krku se překvapivě rychle pohnul nahoru a dolů a pivo zmizelo. Winston zašel k výčepu a vrátil se s dvěma dalšími půl litry. Stařec zřejmě zapomněl na svou averzi vůči celému litru. Jste mnohem starší než já, pokračoval Winston. Musel jste být už dospělý, ještě než já se narodil. Pamatujete si asi, jaké to bylo za starých časů, před revolucí. Lidé jako já nevědí o těch dobách z hola nic. Můžeme se o nich dočíst jen v knihách. A co se píše v knihách, není možná ani pravda. Zajímá mne, co si o tom myslíte. V dějepisných knihách se píše, že život před revolucí byl úplně jiný než teď. Vládl strašný útlak, nespravedlnost, chudoba. Horší, než si vůbec dovedeme představit. Taky v Londýně se obrovská masa lidí nikdy dosyta nenajedla, od narození až do smrti. Polovina z nich neměla dokonce ani co na nohy. Pracovali 12 hodin denně, školu končili v 9 letech, spávalo jich 10 v jedné místnosti. A zároveň bylo pár lidí, sotva několik tisíc, říkalo se jim kapitalisté, kteří byli bohatí a mocní. Vlastnili všechno, co se dalo. Bydleli ve velkých nádherných domech se 30 sluhy, vozili se v autech a v kočárech, pili šampaňské, nosili cylindry. Cylindry, řekl. To je sranda, že o tom mluvíte. Akorát včera jsem si na ně vzpomněl, ale nevím proč. Jen mě tak napadlo, že jsem cylindr už roky neviděl. Načisto zmizeli. Naposledy jsem měl jeden na hlavě na pohřbu mojí švagrový. A to bylo, no, nemůžu vám říct datum, ale muselo to být před 50 lety. Samozřejmě jsem ho měl z půjčovny na tu příležitost, chápete? To s těmi cylindry není zvlášť důležité, řekl Winston trpělivě. Jde o to, že kapitalisté, ti a několik právníků, kněží a další, kteří z nich tyli, byli pány země. Všechno tu bylo jenom pro ně. Vy, obyčejní lidé, dělníci, jste byli jejich otroci. Mohli s vámi dělat, co se jim zlíbilo. Mohli vás naložit na loď do Kanady jako dobytek. Když se jim zachtělo, mohli spát s vašimi dcerami. Mohli vás dát zbičovat důtkami, kterým se říkalo 9 ocasá kočka. Museli jste smeknout, když jste je míjeli. Každý kapitalista měl zástup lokajů, kteří lokajů, řekl. To slovo jsem už léta neslyšel. Lokajů. To mi normálně připomíná minulost. To teda jo. Vzpomínám si, jak... To už je takových nejmíň. Jsem někdy chodíval v neděli odpoledne do Hyde Parku poslechnout si ty, co tam řečnili. Bývala tam armáda spásy, katolíci, židé, indové. Všelijaká sešlost tam byla. A taky jeden... Jak se jmenoval, to už vám nepovím, ale ohromnej řečník, to teda jo. Ten jim to dával. Lokaji, říkal. Lokaji buržoazie. Sluhové vládnoucí třídy, paraziti. To bylo jejich. A hyeny, na mou duši jim říkal hyeny. Samozřejmě mluvil o lejbristech, chápete?
1: Winston měl pocit, že si nerozumějí. Ale já chtěl vlastně vědět tohle. Máte pocit, že jste svobodnější než tenkrát? Zachází se s vámi víc jako s člověkem. Za starých časů bohatí ti nahoře sněmovna lordů, vzpomněl si stařec. Sněmovna lordů, když chcete. Ale já bych rád věděl. Zacházeli s vámi jako s méněceným prostě jen proto, že byli bohatí a vy jste byl chudý? Je třeba pravda, že jste je musel oslovovat pane a smeknout čepici, když jste šel kolem?
0: Starý jako by se hluboce zamyslel. Vypil asi čtvrtinu svého piva a potom odvětil. Jo, řekl. Potrpěli si na to, abyste se před nima dotknul čepice. Nějak jste jim jako projevoval úctu. Já osobně jsem byl proti, ale dost často jsem to dělal. Musel jsem, dalo by se říct. A bylo obvyklé, cituji, co jsem se dočetl v dějepisných knihách, bylo obvyklé, že vás tihle lidé a jejich sluhové vyšoupli z chodníku do příkopu?
2: Jednou do mě jeden strčil, přitakal stařec.
1: Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. Večer při veslařských závodech. Při závodech bývali strašně neurvalí. A já vrazil do jednoho mladíka na Shrewsbury Avenue. Byl teda gentleman. Parádní košile, cylindr, černý fráček. Šněroval si to po chodníku a já do něho náhodou vrazil. Nemůžete se dívat na cestu, povídá. A já, vy si myslíte, že ten chodník je váš. A on já tě přerazím, jestli budeš drzej. A já, jste opilej, dám vás zavřít. A věřte mi to nebo ne, on mi položil ruku na prsa a vrazil do mě. Div mě neschodil pod autobus. No, byl jsem tenkrát mladý a byl bych mu jednu vrazil. Jenže... Winstona se zmocnil pocit bezmoci. Starcova paměť byla jen snůška detailů. Člověk by se mohl vyptávat celý den a žádnou skutečnou informaci by z něj nedostal. Stranický dějepis nakonec mohl být svým způsobem pravdivý. Mohl být dokonce úplně pravdivý. Udělal poslední pokus. Možná jsem se nevyjádřil dost přesně. Chtěl bych říci tohle. Žijete už velmi dlouho. Půlku života jste prožil před revolucí. Například v roce 1925 jste už byl dospělý. Podle toho, na co si pamatujete, řekl byste, že život v roce 1925 byl lepší než teď nebo horší. Kdybyste si mohl vybrat, žil byste raději tenkrát nebo teď? Stařec se zamyšleně zahleděl na terč se šipkami. Dopil pivo, pomaleji než předtím. Když promluvil, zazníval z jeho hlasu jakýsi tolerantní filozofický tón, jako by ho pivo obměkčilo. Já vím, co ode mě čekáte. Abych řekl, že bych chtěl být zase mladý. Většina lidí tvrdí, že by chtěli být znovu mladý, když se jich zeptáte. Když jste mladý, jste zdravý a silný. Jak se dožijete určitýho věku, už vám nikdy není dobře. Já mám trápení s nohama a směchejře mi to na draka. 6x, 7x za noc musím z postele. Na druhé straně to má ohromný výhody, když jste starý. Už nemáte starosti. Žádný pletky se ženskýma a to je velká věc. Já už neměl ženskou skoro 30 let, jestli mi to věříte. Ani jsem o to už nestál. A to je ještě lepší. Winston se opřel o okenní parapet. Nemělo smysl pokračovat. Chtěl objednat další pivo, když stařec najednou vstal a kvapně se odšoural na páchnoucí pisoár na konci lokálu. Druhý půl litr už udělal své. Winston ještě nějakou chvíli poseděl, hleděl na prázdnou sklenici a skoro nepostřehl, že se znovu ocitl na ulici. Nejpozději za 20 let, uvažoval, nebude už možné zodpovědět tu obrovskou prostou otázku. Byl život před revolucí lepší než dnes? Ve skutečnosti se nedala zodpovědět už dnes, protože hrstka jednotlivců, kteří ze starého světa ještě přežívali, nebyla schopná porovnat jednu dobu s druhou. Pamatovali si milion zbytečných věcí. Hádku se spolupracovníkem, honičku za ztracenou pumpou od kola, výraz tváře dávno zesnulé sestry, vír prachu jednoho větrného rána před 70 lety. Ale všechna závažná fakta byla vně jejich zorného pole. Připomínali mravence, kteří vidí jen malé věci, ale velké přehlédnou. A když selhala paměť a psané záznamy byly sfalšovány, nezbylo než přijmout tvrzení strany, že zlepšila podmínky lidského života. Protože neexistovalo a nikdy nebude existovat měřítko, jímž by se to dalo ověřit. V té chvíli se sled jeho myšlenek přetrhl. Na okamžik se zastavil a rozhlédl se kolem sebe. Odstl se v úzké uličce s několika temnými obchůdky roztroušenými mezi obytnými domy. Přímo nad hlavou mu visely 3 oprýskané kovové koule, které snad kdysi byly pozlacené. Zdálo se mu, že to místo poznává. No ovšem, stojí před starožitnictvím, kde si koupil svůj deník. Zachvěl se strachem. Už to, že si sešit koupil, bylo opovážlivé. Přísahal si, že se k tomu místu nikdy nepřiblíží. A přece, Ve chvíli, kdy popustil uzdu svým myšlenkám, ho tam nohy sami zanesly. Doufal, že tím, jak si začal psát deník, zabrání takovým sebevražedným nápadům. V tom si všiml, že obchod je ještě otevřený, i když už bylo skoro 9 hodin. S pocitem, že bude méně nápadný uvnitř, než bude-li postávat na chodníku, vstoupil do dveří. Může konec konců tvrdit, že si chce koupit žiletky. Majitel právě zažehl závěsnou petrolejovou lampu, která vydávala nečistý, ale příjemný zápach. Šedesátník, křehký a schrbený, s dlouhým dobráckým nosem a mírnýma očima, které zkreslovaly tlusté brýle. Vlasy měl téměř bílé, ale obočí husté a dosud černé. Brýle, mírně trhavé pohyby i skutečnost, že měl na sobě prastarý kabátek z černého sametu, mu dodávali výraz starého intelektuála, literáta či třeba hudebníka. Hlas měl tichý, vyšeptalý. A jeho výslovnost byla méně skažená než výslovnost většiny prolétů.
2: Poznal jsem vás na chodníku, řekl rovnou.
1: Jste ten pán, co si tu koupil památník pro slečny.
2: Nádherný kousek. A ten papír. Smetanový se tomu kdysi říkalo.
1: Takový papír se už nevyrábí, no řekl bych, dobrých 50 roků. Hleděl na Winstona přes obroučku brýlí.
2: Mohu vám něčím posloužit?
1: Nebo jste se chtěl jen tak porozhlédnout?
2: Šel jsem kolem, soukal ze sebe. Jen jsem tak nakoukl. Nic konkrétního nepotřebuji.
1: I tak je dobře, řekl ten druhý. Asi bych vám stejně nemohl vyhovět. Udělal omluvné gesto měkkou dlaní.
2: Vidíte, jak to je. Prázdný krám, skoro. Mezi námi obchod starožitnostmi má na kahánku. Poptávka vázne a sklad je prázdný. Nábytek, porcelán, sklo. Postupně se všechno rozbilo. A kovové předměty byly samozřejmě většinou rozstaveny. Mosazný svícen jsem už neviděl roky.
1: Maličký interiér byl ve skutečnosti až nepříjemně předspaný. Ale nebylo tam skoro nic, co by mělo sebemenší hodnotu. Prostor byl velmi omezený, protože kolem stěn byly naskládány nespočetné zaprášené obrazové rámy. Na okně byly tácky a na nich matičky a šroubky, ostrá dláta, perořízky se zlomenou čepelí, hodinky bez lesku, které ani nepředstíraly, že by mohly jít, a další vetež. Jen na stolku v koutě byla směs různých drobností. Lakované tabaťerky a chátové brože a podobné věci, které vypadaly, jako by tu mezi nimi mohl najít něco zajímavého. Winston přikročil ke stolu a jeho pozornost upoutala okrouhlá hladká věcička, která se jemně leskla ve světle lampy. Vzal ji do ruky. Byl to těžký kus skla, na jedné straně zaoblený, na druhé plochý, tvořil skoro polokouli. Barva i struktura odlitku měly jakousi zvláštní měkost, jako dešťová voda. Uvnitř byl zvláštní růžový stočený předmět, připomínající růži nebo mořskou sasanku, zvětšenou pod zakřiveným povrchem.
3: Co je to? Zeptal se uchváceně.
1: Korál, řekl starý muž. Určitě z Indického oceánu. Kdysi to zapouštěli do skla. To je nejmíň 100 let staré, ještě víc, podle vzhledu.
2: Překrásná věcička, vzdychl. Překrásná věcička,
1: přitakal muž uznale.
2: Ale není moc takových lidí, co to dnes řeknou. Kdybyste to náhodou chtěl koupit, stálo by vás to 4 dolary. Pamatuju se, že taková věc by byla vynesla 8 liber. A 8 liber bylo, no, neumím to spočítat, ale byla to spousta peněz. Ale kdo má dnes zájem o pravé starožitnosti? I mezi tou hrstkou lidí, co zbyli.
1: Winston bez váhání zaplatil 4 dolary a zasunul vytouženou věcičku do kapsy. Přitahovala ho ne tak její krása, jako spíš vůně doby, z níž pocházela a která se tak zcela lišila od současnosti. Sklo, jemné jako dešťová voda, ničím nepřipomínalo žádné jiné sklo, které kdy viděl. V Věcička byla dvojnásob přitažlivá svou zjevnou neužitečností, ačkoliv odhadoval, že kdysi patrně sloužila jako těžítko. V kapse byla těžká, ale naštěstí nedělala příliš velký hrbol. Pro člena strany bylo nezvyklé, ba dokonce kompromitující, vlastnit takovou věc. Všechno staré, a když na to přijde všechno krásné, budilo podezření. Starý muž se zjevně rozveselil, když schrábl $4. Winston si uvědomil, že by byl vzal i 3 nebo 2.
2: Nahoře mám ještě jednu místnost, třeba byste se chtěl podívat, řekl. Moc tam toho není, jen pár kousků. Jestli půjdeme nahoru, budeme potřebovat světlo.
1: Zapálil další lampu a schrbený ho pomalu vedl nahoru, po strmých sešlapaných schodech, úzkou chodbičkou do pokoje s okny obrácenými do dlážděného dvora a nales komínů. Winston si všiml, že nábytek byl rozestavěný ještě tak, jako by byl pokoj určený k obývání. Na zemi kus běhounu, na stěnách 1-2 obrazy a u krbu hluboká vetchá lenožka. Na krbu tikaly starodávné hodiny s 12 čísly na ciferníku. Pod oknem stála obrovská postel ještě s matrací, zabírající skoro čtvrtinu pokoje.
2: Tady jsme bydleli, dokud žila moje žena, řekl starý muž napůl omluvně. Nábytek po troškách rozprodávám. Tohle je krásná mahagonová postel, anebo by aspoň byla, kdyby se z ní dali vypudit štěnice. Ale vám by asi přišla trošku těžkopádná.
1: Držel lampu vysoko, aby osvítila celý pokoj. A v teplém, matném světle vypadala místnost ku podivu přívětivě. Winstonovi problesklo hlavou, že by bylo možná dost snadné pronajmout si ten pokoj za pár dolarů týdně, kdyby se to odvážil riskovat. Byl to divoký, nemožný nápad, který měl zapudit hned v zárodku. Ale ten pokoj v něm probudil nostalgii, vzpomínku zděděnou po předcích. Zdálo se mu, že ví přesně, jaký je to pocit sedět v takovém pokoji. V lenožce, u otevřeného ohně, s nohama na mřížce krbu a s konvicí zavěšenou nad ohněm. Docela sám, úplně bezpečný, nikým nesledován. Žádný zvuk, kromě zpívající konvice a přátelského tikotu hodin. Není tu obrazovka, neubránil se.
2: Řekl starý muž, nikdy jsem nic takového neměl. Příliš drahé a nikdy jsem jaksi necítil potřebu to mít. Tady v koutě je pěkný sklápěcí stůl, ale musel byste tam samozřejmě dát nové panty, kdybyste chtěl používat boční desky.
1: V druhém rohu stála knihovnička a Winston k ní okamžitě zamířil. Nic než brak. Knihy byly v proléckých čtvrtích zabavovány a ničeny se stejnou důkladností jako všude jinde. V celé Oceánii pravděpodobně neexistovala kniha vytištěná před rokem 1960. Stařec pořád stál s lampou v ruce před obrazem v rámu z růžového dřeva, který visel na druhé straně krbu, proti posteli.
2: Jestli se náhodou zajímáte o staré tisky, začal s citem.
1: Winston přistoupil blíž, aby si rytinu prohlédl. Oválná budova s obdélníkovými okny a malou věžičkou vpředu. Kolem budovy se vinulo zábradlí a na vzdáleném konci byla zřejmě nějaká socha. Winston se chvíli na obraz díval. Připadal mu jaksi povědomý, ačkoliv na sochu se nepamatoval.
2: Rám je připevněný ke zdi, řekl starý muž, ale mohl bych vám ho třeba odšroubovat.
1: Tu budovu znám, řekl konečně Winston. Dnes jsou to trosky. Je to uprostřed ulice proti Paláci spravedlnosti.
2: To je pravda, proti soudu. Byla rozbombardovaná před mnoha lety. Kdysi to býval kostel. Jmenoval se kostel svatého Klementa.
1: Usmál se omluvně, jako by řekl něco směšného. A dodal,
2: pomeranče citrony, u Klementa mají zvony. To byla taková říkanka, když jsem byl malý chlapec. Jak to bylo dál, si už nepamatuji, ale vím, že to končilo: zlatá brána otevřená, zlatým klíčem podepřená. Kdo do ní vejde, hlava mu sejde. Byl to takový taneček. Všichni se přitom drželi za zvednuté ruce a jeden pod nimi procházel. Když říkali, kdo do ní vejde, hlava mu sejde, pustili ruce dolů a chytili ho. Šlo v tom jen o jména kostelů. Všechny londýnské kostely v tom byly, aspoň ty hlavní.
1: Winston uvažoval, do kterého století ten kostel patří. Určit věk jakékoliv londýnské budovy bylo vždycky nesnadné. Všechny velké a mohutné budovy, pokud byly na pohled dost zánovní, se vydávaly automaticky za porevoluční. Zatímco všechno, co bylo zřejmě staršího data, se připisovalo jakémusi šerému období, které se nazývalo středověk. Století kapitalismu údajně nevytvořilo nic, co by mělo nějakou hodnotu. Z architektury se člověk o historii nedověděl o nic víc než z knih. Sochy, nápisy, pamětní desky, názvy ulic, všechno, co by mohlo vrhnout světlo na minulost, bylo systematicky měněno.
2: Nikdy jsem nevěděl, že to byl kostel. Zůstalo jich ještě hodně, to byste se divil, řekl starý muž. Ale byly přizpůsobeny k jiným účelům. A jak byla ta říkanka? Aha, už to mám. Pomeranče citróny, u Klementa mají zvony. U Martina vyzvánějí, tři farsingy po mně chtějí. Pamatuju si to jen až sem. Farsing byla malá měděná mince, vypadala trochu jako cent.
1: Kde byl kostel svatého Martina? Zeptal se Winston.
2: Svatý Martin? Ten ještě stojí. Na náměstí Vítězství, vedle obrazárny. Ta budova s trojúhelníkovým portálem se sloupy vpředu a velkým schodištěm.
1: Winston to místo dobře znal. To muzeum se využívalo pro všelijaké výstavy. Modely raket a plovoucích pevností, voskové výjevy zobrazující zvěrstva nepřítele a podobně.
2: Kdysi se ten kostel jmenoval Svatý Martin v polích, doplnil starý muž. Ale nevzpomínám si na žádná pole v těch končinách.
1: Winston obraz nekoupil. Bylo by to vlastnictví ještě nepřiměřenější než skleněné těžítko. A nemohl by ho odnést domů, aniž ho vyňal z rámu. Pár minut ještě otálel a klábosil se starým mužem, který se nejmenoval Weeks, jak by člověk předpokládal podle firmy nad obchodem, ale Charrington. Ukázalo se, že pan Charrington je vdovec, je mu 63 a bydlí v tom obchodě už 30 let. Za tu dobu chtěl už nejednou změnit jméno na firmě, ale nikdy se k tomu jaksi nedostal.
2: Během hovoru táhla Winstonovi hlavou ta polozapomenutá říkanka. Pomeranče, citróny, u Klementa mají zvony. U Martina vyzvánějí, tři farsingy po mně chtějí. Bylo to zvláštní, ale když si to člověk takhle přeříkával, jako by skutečně slyšel zvony. Zvony ztraceného Londýna, který stále ještě kdesi existoval, skrytý a zapomenutý. Jakoby je slyšel vyzvánět z přízračných věží.
1: Pokud si však vzpomínal, nikdy kostelní zvony vyzvánět neslyšel. Odešel od pana Charringtona a sestupoval po schodech sám, aby ho starý pán neviděl, jak zkoumá ulici, než vykročí ze dveří. Rozhodl se už, že po vhodné přestávce, řekněme, za měsíc, to riskne a navštíví obchod znovu. Snad to nebude nebezpečnější, než ulít se z jednoho večera ve středisku. I tak bylo šílenství vrátit se sem poté, co si tu koupil deník. A nevěděl, jestli se majiteli obchodu dá důvěřovat.
2: Nicméně, ano, opakoval si znovu. Koupí si další kousky té krásné veteše. Rytinu kostela svatého Klementa, vyndá ji z rámu a odnese si ji domů pod kombinézou. Vydoluje z paměti pana Charringtona zbytek té říkanky.
1: Na okamžik mu znovu bleskl hlavou šílený nápad, že si ten pokoj nahoře pronajme. Asi 5 vteřin tu stál jako u vytržení a bezstarostně vykročil na chodník, aniž se předem podíval oknem. Dokonce si začal brumlat improvizovanou melodii. Pomeranče, citróny, u Klementa majzvony, 3 farsinky po mně chtějí umrtit.

Najednou jako by se mu srdce zastavilo a roztřásl se až v útrobách. Po chodníku, ani ne 10 metrů od něho, přicházela postava v modré kombinéze. Byla to dívka z oddělení literatury, ta s tmavými vlasy. Světlo bylo slabé, ale snadno ji poznal. Podívala se mu přímo do tváře a šla rychle dál, jako by ho nevnímala. Několik okamžiků byl Winston jako ochromený. Pak zahnul doprava, kráčel stěžka dál a trvalo chvíli, než si všiml, že jde nesprávným směrem. Jedna otázka byla v každém případě vyřešena. Není pochyby, že ho ta dívka špehuje. Určitě ho sledovala, protože bylo neuvěřitelné, že by se čirou náhodou procházela téhož večera v týchž obskurních zastrčených uličkách, kilometry od čtvrti, kde bydleli členové strany. To by byla příliš velká náhoda. Málo záleží na tom, jestli je agentka ideopolicie anebo jen amatérský špico, který si chce šplhnout. Stačí, že ho sleduje. Pravděpodobně ho také viděla vejít do hospody. Chůze si vyžadovala jistou opatrnost. Kus skla v kapse ho na každém kroku udeřil do stehna. Už ho chtěl vytáhnout a zahodit. Nejhorší však byla křeč v břiše. Několik minut měl pocit, že snad umře, jestli rychle nedojde k nějakému záchodu. Ale v takové čtvrti veřejné záchodky nejsou. Pak křeč pominula a zanechala po sobě tupou bolest. Ulice byla slepá. Winston se na pár vteřin zastavil a nejistě uvažoval, co dělat. Potom se otočil a šel zpět po svých stopách. Když se vracel, napadlo ho, že ho dívka minula sotva před 3 minutami. A kdyby se dal do běhu, možná by ji dohonil. Mohl by jít za ní na nějaké tiché místo a potom jí prorazit lebku dlažebním kamenem. I ten kus skla v kapse by na takovou práci stačil. Okamžitě však nápad zavrhl, protože samo pomyšlení na jakýkoliv fyzický výkon bylo nesnesitelné. Nedokázal by běžet a tím méně udeřit. Navíc je mladá, zdravá, silná a bránila by se. Pomyslel také na to, že by mohl rychle zajít do společenského střediska a zůstat tam do zavírací hodiny, aby tak získal aspoň částečné alibi. Ale i to bylo neuskutečnitelné. Zmocnila se ho smrtelná malátnost. Přál si jenom dostat se rychle domů, sednout si a odpočívat. Když dorazil do bytu, bylo už 22 hodin. Světla zhasnou ve 23:30. Šel do kuchyně a vypil skoro plný šálek džinu vítězství. Potom přešel ke stolu ve výklenku, sedl si a ze zásuvky vytáhl deník. Ale neotevřel ho hned. Z obrazovky vřískal plechový ženský hlas vlasteneckou píseň. Seděl a hleděl na mramorované desky deníku a marně se pokoušel ten hlas nevnímat. Zatýkat chodili v noci, vždycky v noci. Bylo lepší zabít se dřív, než člověka dostali. Někteří lidé to bez pochyby udělali. Mnozí z těch, kteří zmizeli, spáchali vlastně sebevraždu. Ale ve světě, kde střelné zbraně anebo rychlý a bezpečný jed byly naprosto nedosažitelné, vyžadovala sebevražda zoufalou odvahu. S jistým úžasem zjistil, jak neužitečné jsou z biologického hlediska bolest a strach. Jak lidské tělo člověka zrazuje tím, že znehybní a strne ve chvíli, kdyby mělo vyvinout zvláštní úsilí. Snad by byl mohl tmavovlásku umlčet, kdyby jednal dost pohotově. Ale právě proto, že byl v krajním nebezpečí, ztratil sílu k činu. Napadlo ho, že v kritických chvílích člověk nebojuje s vnějším nepřítelem, ale vždycky s vlastním tělem. Dokonce i teď, i když měl v sobě džin, mu tupá bolest v břiše znemožňovala souvisle přemýšlet. Uvědomil si, že tak je to vždycky. Ve všech zdánlivě hrdinských nebo tragických situacích. Na bojišti, v mučírnách či na potápějící se lodi člověk zapomíná na cíle, za něž bojuje, protože jeho tělo bobtná tak, že zaplní celý vesmír. A i tehdy, když není ochromen hrůzou anebo nekřičí bolestí,
je život člověka v každém okamžiku zápasem s hladem, zimou nebo nespavostí, se skaženým žaludkem či bolestí zubu. Otevřel deník. Bylo důležité, aby něco napsal. Žena na obrazovce začala novou píseň. Její hlas se mu zabodával do mozku jako ostré střepiny skla. Snažil se myslet na O'Briena, pro kterého deník psal. Ale místo toho začal myslet na to, co se stane, až ho odvede ideopolicie. Nevadilo by, kdyby ho zabili hned. Člověk očekával, že ho zabijí. Ale před smrtí, nikdo o takových věcech nemluvil a přece o nich každý věděl, se člověk musel podrobit proceduře, která vedla k přiznání. Svíjet se na podlaze a kňučet o slitování, vnímat praskání lámaných kostí, vyrážení zubů, vidět krvavé chomáče vlasů. Proč to člověk musel snášet, když konec byl vždycky stejný? Proč nebylo možné vyloučit ze života několik dní nebo týdnů? Nikdo ještě nikdy neunikl odhalení a nikdo nikdy neušel přiznání. Jak se člověk jednou dopustil ideozločinu, bylo jisté, že jednoho dne zemře. K čemu tedy celá ta hrůza, když na věci nic nezmění? Pokusil se, o něco úspěšněji než předtím, vyvolat si představu O'Briena. Setkáme se na místě, kde není temnoty, řekl mu kdysi O'Brien. Věděl, co to znamená, anebo si aspoň myslel, že to ví. Místo, kde není temnota, byla představa budoucnosti, kterou sice člověk nikdy nespatří, ale kterou může v jakési tajemné předtuše sdílet. Hlas z obrazovky však dorážel tak, že nemohl tu představu dál rozvíjet. Vložil si do úst cigaretu, polovina tabáku se hned vydrobila na jazyk, hořký prach, který bylo těžké vyplivnout. Jeho vědomí zaplavila tvář velkého bratra a vytlačila O'Brienovu. Stejně jako před několika dny vytáhl z kapsy minci a zahleděl se na ni. Tvář na něho zírala. Mohutná, pokojná, starostlivá. Ale jaký úsměv se skrýval pod tím tmavým knírem? A jako olověná hrana mu v uších zněla slova. Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nevědomost je síla.

Část druhá. Asi v polovině dopoledne vyšel Winston ze své kóje na záchod. Z druhého konce dlouhé, jasně osvětlené chodby přicházela osamělá postava. Byla to dívka s tmavými vlasy. Uplynuly 4 dny od toho večera, kdy ji potkal před starožitnictvím. Když se k ní přiblížil, všiml si, že má pravou ruku v pásce. Z dálky ji nebylo vidět, protože byla stejné barvy jako její kombinéza. Pravděpodobně se poranila, jak otáčela jedním z velkých bubnů, na nichž byly načrtnuté zápletky románů. To byl v oddělení literatury běžný úraz. Byly od sebe asi 4 metry, když dívka zakopla a upadla jak široká, tak dlouhá. Hlasitě vykřikla bolestí, zřejmě padla na poraněnou ruku. Winston se zastavil. Dívka se vztyčila na kolenou. V tváři byla nezdravě bledá a její rty se proto zdály ještě rudější než předtím. Upírala na něho oči s prosebným výrazem, který vyjadřoval spíš strach než bolest. Ve Winstonově nitru se mísily zvláštní pocity. Před ním je nepřítel, který se ho snaží zabít. Také lidská bytost, která trpí bolestí a má možná zlomenou ruku. Instinktivně vykročil ku předu, aby jí pomohl. Ve chvíli, kdy padala na ovázanou ruku, jako by tu bolest cítil na vlastní kůži. Stalo se vám něco? Zeptal se. To nic není, moje ruka. Za chvilku bude v pořádku. Mluvila, jako by jí srdce vynechávalo. Opravdu strašně zbledla. Nezlomila jste si nic? Ne, už je to dobré, chvilku to bolelo, to je všechno. Napřáhla k němu zdravou ruku a on jí pomohl vstát. Trochu se jí opět vrátila barva a už vypadala líp. To nic, opakovala. Jen jsem se trochu uhodila do zápěstí. Děkuji vám, soudruhu. A odešla původním směrem tak svižně, jako by se opravdu nic nestalo. Celá příhoda netrvala ani 30 minut. Bylo zvykem, který nabyl povahy instinktu, že člověk nedával v obličeji znát své pocity. Když se to přihodilo, stáli navíc přímo před obrazovkou. Ale i tak bylo velmi obtížné skrýt chvilkové překvapení, protože v těch 2-3 vteřinách, kdy pomáhal, mu vsunula cosi do dlaně. Nebylo pochyby, že to udělala záměrně, cosi malého, plochého. Když vcházel do dveří záchodu, vložil to do kapsy a ohmatal špičkami prstů. Byl to útržek papíru, složený do čtverečku. Teprve na pisoáru se mu podařilo papírek trochu rozvinout. Zřejmě na něm byl napsán vzkaz. Na okamžik byl v pokušení vejít do některého záchodu a hned si to přečíst. Ale dobře věděl, že by to bylo šílenství. Nebylo místa, kde by si člověk mohl být jist s větší určitostí, že ho obrazovky neustále sledují. Vrátil se do své kóje, usedl, útržek papíru hodil nedbale mezi jiné papíry na stole, nasadil si brýle a přitáhl si speakwrite. 5 minut, řekl si. Přinejmenším 5 minut. Srdce v prsou mu bušilo nebezpečně hlasitě. Naštěstí práce, kterou právě dostal, byla pouhá rutina. Opravoval dlouhou řadu čísel, což nevyžadovalo soustředěnou pozornost. Ať už je na tom papírku napsáno cokoliv, musí to mít politický význam. Pokud mohl předpokládat, byly 2 možnosti. Za prvé, a to bylo nejpravděpodobnější, je ta dívka agentka ideopolicie, jak se obával. Nevěděl, proč by ideopolicie měla doručovat vzkazy takovou cestou, ale asi mají své důvody. Na tom papírku mohla být hrozba, předvolání, rozkaz spáchat sebevraždu anebo nějaká léčka. Ale byla tu ještě jiná, divočejší možnost, která ho neodbytně napadala a kterou se marně snažil potlačit. Že totiž nepochází od ideopolicie, ale od nějaké podzemní organizace. Možná bratrstvo přece jen existuje. Možná, že ta dívka je jeho členka. Absurdní nápad. Nepochybně. Ale vybavil se mu přesně v okamžiku, kdy ucítil papírek v ruce. Teprve po 10 minutách ho napadlo jiné, pravděpodobnější vysvětlení. A ještě i teď, i když mu rozum říkal, že ten vzkaz nejspíše znamená smrt,
tomu nevěřil. Nerozumná naděje přetrvávala. Srdce mu bušilo a jen stěží se bránil tomu, aby se jeho hlas netřásl, když polohlasně odříkával čísla do speakerphone.

Sroloval dokončenou práci do svitku a vsunul ho do pneumatického potrubí. Uplynulo 8 minut. Posunul si brýle na nose, vzdychl a přitáhl si další hromádku papírů s útržkem na vrchu. Vyrovnal ho. Stálo na něm velkým nepravidelným písmem. Miluji tě. Několik vteřin byl tak omráčen, že neodhodil tu kompromitující věcičku do paměťové díry. Než to nakonec udělal, neodolal a ještě jednou si to přečetl, aby se ujistil, že tam ta slova skutečně jsou. Přitom dobře věděl, jak nebezpečné je projevit přílišný zájem. Celý zbytek dopoledne pracoval jen s krajním vypětím vůle. Obtížně se soustřeďoval na řadu nimravých úkonů a ještě horší bylo, že musel své vzrušení skrývat před obrazovkou. Měl pocit, jako by ho v břiše pálil oheň. Oběd v horké, předspané a hlučné závodní jídelně byl utrpením. Doufal, že při obědě bude chvíli sám, ale ten blbec Parsons si jakoby naschvál dřepl vedle něho a pronikavý zápach jeho potu téměř překrýval kovový pach omáčky. V jednom kuse mlel o přípravách na týden nenávisti. Zvlášť nadšený byl 2metrovou hlavou velkého bratra z papírové hmoty, kterou pro tu příležitost zhotovoval oddíl zvědů, kam chodila jeho dcera. Vincenta rozčilovalo, že v šumu hlasů sotva slyšel, co Parsons říká, a musel ho neustále žádat, aby své nejapné poznámky opakoval. Jen jednou zahlédl černovlásku s dalšími 2 dívkami u stolu na vzdáleném konci místnosti. Zřejmě ho neviděla. A on se už tím směrem nepodíval. Odpoledne bylo snesitelnější. Hned po obědě dostal choulostivou obtížnou práci, která zabere několik hodin a bude vyžadovat, aby všechno ostatní pustil z hlavy. Spočívala v tom, že měl sfalšovat řadu zpráv o výrobě z doby před 2 lety tak, aby to zdiskreditovalo jednoho prominentního člena vnitřní strany, který byl teď v nemilosti. To byly věci, v nichž se Winston dobře vyznal. A tak se mu podařilo dívku na pár hodin úplně pustit z hlavy. Potom se mu však vrátila podoba její tváře a přepadla ho zběsilá, nesnesitelná touha být sám. Pokud nebude sám, nemůže přemýšlet o tom, co se stalo. Dnes večer musí do společenského střediska. V závodní jídelně zhltl další jídlo bez chuti, pospíchal do střediska, přidal se k jedné rádoby vážné diskusní skupině, odehrál 2 sety stolního tenisu, vypil pár skleniček džinu a půl hodiny proseděl na přednášce pod názvem Anksoc a problémy šachu. Jeho duch se svíjel nudou, ale pro tentokrát se mu nechtělo ulít se z večera ve středisku. Při pohledu na slova miluji tě, se v něm vzedmula touha zůstat naživu a podstupovat drobná rizika mu najednou připadalo hloupé. Bylo už 23 hodin, když se odstl doma v posteli, ve tmě byl člověk bezpečný i před obrazovkou, pokud zůstal potichu, a mohl souvisle přemýšlet. Musí vyřešit jeden praktický problém. Jak se dostat s dívkou do styku a domluvit si schůzku? Už neuvažoval o možnosti, že by to mohla být past. Věděl, že tomu tak není. Její vzrušení, když mu vzkaz podávala, bylo příliš nepochybné. Bylo vidět, jak je vyděšená, což se dalo pochopit. Také ho ani nenapadlo její výzvu odmítnout. Před 5 dny ještě uvažoval o tom, že jí rozbije lebku dlažební kostkou. Ale na tom teď nezáleželo. Myslel na její nahé mladé tělo, jak je viděl ve snu. Předtím si představoval, že je hloupá jako ostatní, že má v hlavě jen lži a nenávist a v útrobách led. Roztřásl se jako v horečce při pomyšlení, že by ji mohl ztratit. Že by mu to bílé mladé tělo mohlo uniknout. Nejvíc se však bál, že si to dívka prostě rozmyslí, jestli se s ní rychle nespojí. Setkat se s ní však bylo nesmírně obtížné. Bylo to jako pokoušet se o tah v partii šachu, když už má mat. Kam se člověk vrtl, všude ho sledovala obrazovka. Možné způsoby komunikace ho vlastně napadly v prvních 5 minutách po přečtení vzkazu. Ale teď, když měl čas přemýšlet, probíral je jeden po druhém, jako by si rozkládal nástroje po stole. Bylo zřejmé, že takové setkání, jaké se odehrálo dnes ráno, se nedá zopakovat.
Kdyby pracovala v oddělení záznamů, bylo by to poměrně jednoduché. Ale on měl jen mlhavou představu o tom, kde se v budově nachází oddělení literatury. A už vůbec mu chyběla záminka, aby tam šel. Kdyby věděl, kde bydlí a kdy odchází z práce, podařilo by se mu možná setkat se s ní, až půjde domů. Ale nebylo bezpečné pokoušet se ji sledovat, protože by nejdřív musel okounět před ministerstvem, což by nutně zaznamenali. A vůbec nepadalo v úvahu poslat jí poštou dopis. Nebylo tajemstvím, že všechny odeslané dopisy se otvírají. Málo kdo psal dopisy. Když bylo třeba poslat nějaké oznámení, stačilo vzít předtištěné dopisnice s dlouhými sloupci vět a přeškrtnout ty, které se nehodily. A bez tak neznal dívčino jméno, natož adresu. Nakonec se rozhodl, že nejbezpečnějším místem je závodní jídelna. Kdyby ji zastihl samotnou u stolu, někde uprostřed jídelny, ne příliš blízko k obrazovce, a všude kolem by byl dostatečný šum hlasů, a kdyby ty podmínky vydržely asi 30 vteřin, mohli by vyměnit pár slov. Další den prožil jako v horečnatém snu. Následujícího dne se objevila v závodní jídelně, až když odcházel, po houkání. Asi ji přesunuli do pozdější směny. Přešli kolem sebe a ani na sebe nepohlédli. Den na to byla v jídelně v obvyklém čase, ale se třemi dalšími dívkami a přímo pod obrazovkou. Pak se po tři příšerné dny neobjevila vůbec. Jeho tělo i smysly byly postiženy nesnesitelnou přecitlivělostí, jakousi horečnatou křehkostí, která měnila v utrpení každý pohyb, každý zvuk, každý dotek, každé slovo, které musel pronést nebo vyslechnout. Ani ve spánku nemohl úplně uniknout jejímu obrazu. V těch dnech se deníku ani nedotkl. Úlevu nacházel jedině v práci. Někdy se mu podařilo zapomenout na všechno na celých 10 minut. Neměl tušení, co se s ní mohlo stát. Nebylo kde se zeptat. Možná, že ji vaporizovali. Možná spáchala sebevraždu. Možná ji přemístili na druhý konec oceánie. Nejhorší a nejpravděpodobnější bylo, že si možná všechno rozmyslela a rozhodla se vyhýbat se mu. Příští den se objevila. Ruku už bez pásky a na zápěstí náplast. Při pohledu na ní se mu ulevilo tak, že neodolal a zíral na ní několik vteřin. Následujícího dne se mu už málem podařilo s ní promluvit. Když vešel do jídelny, seděla u stolu, dost daleko od stěny, docela sama. Bylo ještě brzy a v místnosti nebylo plno. Řada postupovala dopředu a Winston byl už skoro u pultu, když se pohyb zastavil, protože u okénka si někdo stěžoval, že nedostal tabletku sacharinu. Dívka byla však pořád ještě sama, když Winston zvedl podnos a začal si razit cestu k jejímu stolu. Kráčel ležérně a očima hledal místo u některého stolu za ní. Byl asi 3 metry od ní. Za 2 vteřiny tam bude. V tom se za ním ozval hlas. Smysy! Dělal, že neslyší. Smysy! Opakoval hlas silněji. Dál už nemohl nic předstírat. Otočil se. Wilshire, plavovlasý mladík s hloupým obličejem, kterého dohromady neznal, ho s úsměvem zval na volné místo u svého stolu. Nebylo by bezpečné odmítnout. Když byl pozván, nemohl si jít sednout k osamělé dívce. Bylo by to příliš nápadné. Přisedl si s přátelským úsměvem. Hloupá tvář pod plavou kšticí mu zářila vstříc. Winston si představoval, jak přímo do jejího středu vráží krumpáč. Místa u dívčí na stolu se za pár minut zaplnila. Musela však vidět, jak k ní mířil, a snad pochopila. Příští den si dal pozor a přišel včas. A skutečně, byla u stolu přibližně na tom též místě a zase sama. V řadě bezprostředně před ním stál malý človíček připomínající brouka s plochým obličejem a drobnýma podezíravýma očima. Když Winston odcházel s podnosem od okénka, všiml si, že chlapík míří přímo k dívčinu stolu. Naděje se opět rozplývala. O kus dál byla ještě prázdná židle. Ale co si v človíčkově vzezření napovídalo, že bude dbát o své pohodlí natolik, že si vybere pokud možno volný stůl.
Winston šel za ním a srdce mu stydlo. Pokud nezastihne dívku samotnou, nemá to smysl. V tom okamžiku se ozval ohlušující třeskot. Mužíček upadl na všechny čtyři. Podnos mu odletěl a proudy polévky a kávy se roztékaly po podlaze. Postavil se na nohy a zlověstně pohlédl na Winstona, kterého evidentně podezíral, že mu nastavil nohu. Ale nic se nestalo. O pět vteřin později seděl Winston s bušícím srdcem u dívče na stolu. Nepodíval se na ni. Vyložil oběd z podnosu a pustil se do jídla. Nejdůležitější

ho zahlédl. Zbývala asi minuta. Winston a dívka vytrvale jedli. Polikali řídkou omáčku, vlastně polévku z vlašských fazolí. Ani nezvedli oči a vytrvale nabírali lžícemi vodnatou brindu a mezi sousty si tichým, bezvýrazným hlasem vyměnili několik nezbytných slov. Kdy odcházíte z práce? V 18:30. Kde se můžeme sejít? Náměstí Vítězství u pomníku. Tam je plno obrazovek. Nevadí, když je tam hodně lidí. Nějaké znamení? Ne, nechoďte ke mně, dokud mě neuvidíte mezi spoustou lidí. A nedívejte se na mě. Jen se držte blízko. V kolik? V 19 hodin. Dobře. Ampleforce Winstona nezahlédl a sedl si k jinému stolu. Už spolu nepromluvili a pokud to bylo možné pro dva lidi, kteří sedí proti sobě u jednoho stolu, ani na sebe nepohlédli. Dívka spěšně dojedla a odešla. Winston zůstal, než vykouřil cigaretu.

Na náměstí Vítězství byl ještě před domluvenou hodinou. Potloukal se kolem obrovského drsného sloupu, na jehož vrcholu stála socha Velkého bratra. Otočená k jihu, s tváří zdviženou k oblakům, v níž se chvěla vzpomínka na chvíli, kdy rozprášil eurazijská letadla, před několika lety to ještě byla eastasijská letadla, v bitvě o územní pásmo 1. Na ulici před ním byla jezdecká socha, která měla představovat Olivera Cromwella. Už bylo 5 minut po určené hodině a dívka se ještě neobjevila. Winstona se znovu zmocnil hrozný strach. Nepřijde. Rozmyslela si to. Kráčel pomalu k severní straně náměstí a pocítil jakousi mdlou rozkoš, když rozeznal chrám svatého Martina. Jehož zvony, pokud tu kdy byly, vyzváněly 3 farsingy poměchtějí. A pak spatřil dívku u paty pomníku. Jak čte nebo dělá, že čte, nápis, který se spirálovitě vinul okolo sloupu. Nebylo bezpečné se k ní přiblížit, dokud se tu neshromáždí víc lidí. Všude kolem sloupu byly obrazovky. V té chvíli se však ozval hluk a křik a rachot těžkých vozidel zleva. Všichni jako by se najednou rozběhli napříč náměstím. Dívka spěšně přešla kolem lvů u paty pomníku a přidala se k davu. Winston ji následoval. Jak běžel, vyrozuměl z některých výkřiků, že tu prochází zástup eurazijských zajatců. Jižní strana náměstí už byla zaterasená hustou masou lidí. Winston, který se za normálních okolností snažil vyhnout tlačenici, se nyní strkal, vrážel do lidí a razil si cestu do středu davu. Brzy byl na délku paže od dívky, ale cestu mu zablokoval obrovitý prolét a téměř právě tak obrovitá žena, asi jeho manželka, kteří spolu tvořili neproniknutelnou živou zeď. Winston se natočil bokem a prudkým výpadem se mu podařilo vrazit mezi ně rameno. Na okamžik měl pocit, jako by mu 2 svalnaté boky drtily vnitřnosti. Nakonec prorazil, i když ho to stálo trochu potu. Odstl se vedle dívky. Stáli bok po boku a upřeně hleděli před sebe. Po ulici se sunula dlouhá řada nákladních aut. V každém rohu stáli strážci se strnulými obličeji, ozbrojení samopaly. Na nákladácích dřepěli hustě namačkáni žlutí mužíci v ošuntělých nazelenalých uniformách. Smutné mongolské tváře hleděly netečně přes bočnice aut. Občas, když některý vůz poskočil, ozvalo se zařinčení. Všichni zajatci měli na nohou okovy. Vůz za vozem, jeden náklad smutných tváří za druhým. Winston věděl, že tam jsou, ale zahlédl je jen občas. Dívčino rameno a paže až k lokti byly přitisknuty těsně k němu. Okamžitě zvládla situaci právě tak, jako v závodní jídelně. Začala stejně bezvýrazným hlasem sotva pohybující rty. Její mumlání téměř splývalo s šumem hlasů a rachotem nákladáků. Slyšíte mě? Ano. Můžete v neděli odpoledne.

Tak dobře poslouchejte. Tohle si budete muset zapamatovat. Půjdete na Paddingtonské nádraží. S ohromující vojenskou přesností načrtla trasu, po níž měl jít. Půl hodiny vlakem. Od nádraží doleva. 2 kilometry po cestě. Branka, na které chybí horní příčka. Cestička přes pole. Travou zarostlá ulička. Pěšinka v křoví, suchý strom porostlý mechem. Jakoby měl v hlavě mapu. Budete si to všechno pamatovat? Zeptala se šeptem. Ano. Zabočíte doleva, pak doprava a zase doleva. A na té brance chybí horní příčka. Ano. V kolik? Asi v 15. Možná, že budete muset čekat. Já se tam dostanu jinak. Budete si to určitě všechno pamatovat. Ano. Teď se ode mne vzdálte. Co nejrychleji. Tomu nemusela říkat. Jenže v té chvíli se nemohli vymanit z davu. Nákladáky ještě stále projížděli kolem a lidé na ně dosud nenasytně zírali. Ze začátku se ozývalo pískání a sykot, ale ty pocházely jen od členů strany a brzy ustaly. Převažující emocí byla čirá zvědavost. Cizinci, ať už z East Asie nebo z Eurázie, byli jen zvláštní živočichové. Člověk je neviděl jinak než v úboru zajatců, ale i jako zajatce je zahlédl jen na okamžik. Nikdo také nevěděl, co se s nimi stane. Pár jich pověsí jako válečné zločince a ostatní prostě zmizí, pravděpodobně v táborech nucených prací. Kulaté mongolské tváře ustoupily tvářím evropštějšího typu, špinavým, vousatým a vyčerpaným. Z vyhaslých důlků nad zarostlými lícními kostmi hleděli na Winstona jejich oči. Na okamžik v nich kmitl zájem a pak se ztratil. Pomalu se blížil konec konvoje. V posledním autě uviděl starého muže, tvář hustě zarostlou, jak stojí vzpřímen s rukama překříženýma v zápěstí, jako by byl zvyklý mít je spoutané. Už byl skoro čas, aby se Winston s dívkou rozloučili. Ale v poslední chvíli, dokud je ještě svíral dav, nahmatala její ruka jeho dlaň a letmo ji stiskla. Nemohlo to trvat ani 10 vteřin. A přece se zdálo, že se drželi velice dlouho. Dost dlouho, aby poznal každou podrobnost její ruky. Prozkoumal její dlouhé prsty, pěkně tvarované nehty, dlaň s tvrdlou prací s řadou mozolů, hladkou kůži pod zápěstím. I když ji znal jen podle doteku, poznal by ji teď i zrakem. V tom okamžiku ho napadlo, že neví, jakou barvu mají dívčiny oči. Pravděpodobně jsou hnědé, ale lidé s tmavými vlasy mívají i modré oči. Ohlédnout se a podívat se na ni by však byla nepředstavitelná bláhovost. S propletenými prsty, neviděni v davu těl, hleděli vytrvale před sebe. A místo dívčiných očí zírali na Winstona spod rozcuchaných vlasů smutné oči starého zajatce.

Winston se ubíral skvrnitou pěšinou světla a stínu a vstupoval do zlatých ostrůvků tam, kde byla mezera mezi větvemi. Nalevo od něj se pod stromy modraly luční zvonky. Vzduch jako by člověka hladil. Bylo 2. května. Z hlouby lesa zaznívalo vrkání divokých holubů. Přišel trochu záhy. Po cestě neměl žádné těžkosti. Dívka byla zřejmě zkušená, takže byl méně vyděšený, než býval normálně. Snad se jí dá důvěřovat, že našla bezpečné místo. Všeobecně platilo, že člověk byl na venkově o mnoho bezpečnější než v Londýně. Obrazovky tu samozřejmě nebyly, ale mohly tu být skryté mikrofony, kterými mohly zachytit a dešifrovat váš hlas. Kromě toho nebylo snadné vydat se sám na cestu, aniž to vyvolalo pozornost. Na vzdálenost kratší než 100 kilometrů nebylo nutné mít v pase povolení. Ale někdy okouněli kolem nádraží hlídky, které kontrolovali papíry každého člena strany, kterého nachytali, a kladli nepříjemné otázky. Žádná hlídka se neobjevila. Winston se cestou od nádraží kratmo ohlížel, aby se ujistil, že není sledován. Vlak byl plný prolétů ve sváteční náladě, protože bylo letní počasí. Vagon s dřevěnými lavicemi, ve kterém jel, naplnila až k prasknutí jediná obrovská rodina od bezzubé prababičky po jednoměsíční nemluvně, která jela strávit odpoledne na venkov k příbuzným a, jak bez obalu Winstonovi vyložili, sehnat trochu másla na černém trhu. Najednou se ocitl na pěšince, o které mluvila. Byla vyšlapaná od dobytka a vinula se mezi křovisky. Neměl sice hodinky, ale nemohlo být ještě 15 hodin. Zvonečků bylo pod nohama tolik, že bylo nemožné na ně nešlápnout. Klekl si a začal je trhat. Trochu, aby si krátil čas, ale také s nejasným pocitem, že by dívce rád dal kytičku, až se setkají. Měl už velkou kytici a vdechoval její poněkud mdlou vůni, když ho přimrazil zvuk za zády. Nepochybně praskání větviček pod lidskou nohou. Pokračoval v trhání květin. To bylo nejlepší, co mohl dělat. Mohla to být dívka. Ale možná ho přece sledovali. Kdyby se ohlédl, dal by najevo, že se cítí vinen. Utrhl další zvonek a ještě jeden. Čísi ruka mu zlehka dopadla na rameno. Vzhlédl. Byla to ona. Zavrtěla hlavou, aby ho varovala, že musí zůstat potichu. Potom rozhrnula křoví a rychle ho vedla úzkou pěšinkou do lesa. Zřejmě už tu byla dřív, protože se zkušeně vyhýbala bažinatým místům. Winston ji následoval, svíraje svou kytici květů. Zprvu pocítil úlevu. Ale jak sledoval její silné štíhlé tělo, pohybující se před ním, se šarlatovou šerpou staženou v pase tak, že vynikala křivka boků, těžce na něho dolehl pocit vlastní méněcenosti. Ještě teď mu připadalo docela pravděpodobné, že až se obrátí a podívá se na něho, couvne. Vonavý vzduch a zeleň listů v něm probouzeli tíseň. Už cestou od nádraží způsobilo májové slunko, že si připadal špinavý a vybledlý. Tvor žijící v místnosti s londýnskými sazemi a prachem usazeným v pórech pokožky. Napadlo ho, že ho dosud pravděpodobně neviděla venku, v plném denním světle. Došli až k ležícímu stromu, o kterém mluvila. Dívka ho přeskočila a rozhrnula křoví, v němž na první pohled nebyl žádný průchod. Když Winston vešel za ní, zjistil, že jsou na přirozené mítině. Na malém, travnatém kopečku, obklopeném vysokými mladými stromky, které ho dokonce uzavíraly. Dívka se zastavila a otočila. A jsme tu, řekla. Hleděl na ní ze vzdálenosti několika kroků. Až dosud se neodvážil k ní přiblížit. Nechtěla jsem nic říkat, dokud jsme byli na cestě, mluvila dál. Co kdyby tam byl někde mikrofon? Nemyslím si, že je, ale jistota je jistota. Vždycky může některá z těch sviní poznat váš hlas. Tady jsme v bezpečí. Stále ještě neměl odvahu se k ní přiblížit. Jsme v bezpečí, opakoval hloupě. Ano, podívejte se na ty stromy. Byly to nízké jasany,
Kdysi je někdo pokácel a teď z nich znovu vyrašil les kmínků, z nichž ani jeden nebyl tlustší než zápěstí. Není tu nic dost velkého, aby v tom mohli skrýt mikrofon. A kromě toho jsem tu už byla. Mluvili jen, aby řeč nestála. Teď už se dokázal pohnout blíž k ní. Stála před ním, vzpřímená, s úsměvem na tváři trochu ironickým. Snad se divila, proč se nemá k činu. Zvonky se rozsypaly na zem, jako by byly spadly sami od sebe. Uchopil ji za ruku. Věřila byste, že jsem do této chvíle nevěděl, jakou barvu mají vaše oči. Všiml si, že jsou hnědé, spíš světlé hnědé, s tmavými řasami. Když teď vidíte, jaký ve skutečnosti jsem, dá se to vydržet? Ano, proč ne? Je mi 39. Mám ženu, které se nemohu zbavit, křečové žíly a 5 falešných zubů. Na tom nesejde, řekla dívka. V následující chvíli bylo těžké říci, čí zásluhou se ocitla v jeho náručí. Zpočátku necítil nic, jen na tomu nemohl uvěřit. Mladistvé tělo se k němu vzpínalo, do tváře mu padala záplava jejich tmavých vlasů a opravdu to vlastně ona zvedla hlavu a on líbal její široká červená ústa. Objala ho kolem krku a říkala mu miláčku, drahý, milovaný. Strhl ji na zem. Vůbec se nezdráhala. Mohl s ní dělat, co chtěl. Ale pravda je, že nepociťoval nic tělesného, kromě její blízkosti. Jen tomu stále nemohl věřit. A byl pyšný. Byl rád, že je s ní. Ale zatím po ní netoužil. Ke všemu došlo příliš rychle. Její mládí a půvab ho vyděsili. A už si příliš navykl žít bez žen. Nevěděl proč. Dívka se nadvzvedla a vytáhla si z vlasů modrý zvonek. Seděla proti němu a položila mu paži kolem pasu. To nevadí. Nemáme naspěch. Máme celé odpoledne. Není tohle skvělá spříš. Našla jsem ji jednou, když jsem se ztratila na společném výletě. Kdyby někdo přišel, slyšeli bychom ho už na 100 metrů. Jak se jmenuješ? Zeptal se Winston. Julie. Já vím, že ty se jmenuješ Winston Smith. Jak jsi to zjistila? Asi se vyznám líp než ty. Pověz mi, co jsi o mně myslel, než jsem ti dala ten lístek? Nebyl v pokušení jí lhát. Přinese lásce oběť tím, že začne s nejhorším. Nesnášel jsem ani pohled na tebe, řekl. Chtělo se mi znásilnit tě a pak tě zavraždit. Před 2 týdny jsem měl vážně chuť rozbít ti hlavu dlažební kostkou. Jestli to opravdu chceš vědět, myslel jsem si, že máš něco s ideopolicií. Dívka se vesele zasmála. Brala to zřejmě jako poklonu za vynikající kamufláž. No ne, ideopolicie. To jsi nemyslel vážně. No, snad ne přesně tak. Ale to, jak vypadáš, jen to, že jsi mladá a svěží a zdravá, chápeš? Myslel jsem si, že asi... Myslel jsi se, že jsem dobrá členka strany. Čistá ve slovech i skutcích. Transparenty, průvody, hesla, hry, společné výlety a celý ten krám. A taky jsi smyslel, že kdyby se naskytla příležitost, udala bych tě jako ideozločince a nechala tě odpravit. Ano, tak nějak. Mladá děvčata jsou často taková, víš? To dělá tahle zatracená věc, řekla. Strhla si šarlatovou šerpu antisexuální ligy mládeže a hodila ji na větev. Potom, jako by si na něco vzpomněla, sáhla do kapsy kombinézy a vytáhla malou tabulku čokolády. Rozlomila ji na půl a jeden kousek dala Winstonovi. Ještě než si vzal, poznal podle vůně, že je to velmi neobvyklá čokoláda. Byla tmavá a lesklá, zabalená do stříbrného papíru. Normální čokoláda
byla okoralá, nahnědlá hmota, která chutnala, pokud se to dalo nazvat chutí, jako dým z hořících odpadků. Ale kdysi dávno ochutnal zrovna takovou čokoládu, jako byl ten kousek, co mu dala. Když ji ucítil, vyvolala v něm vzpomínku, již nedovedl zařadit, ale která byla silná a znepokojivá. Kde jsi to sehnala? Na černém trhu, řekla lhostejně. Když to tak vezmeš, jsem vlastně taková, jak vypadám. Dobrá ve sportu. Ve zvědech jsem bývala oddílová vedoucí. 3 večery v týdnu pracuji dobrovolně v antisexuální lize mládeže. Hodiny a hodiny trávím tím, že vylepuju ty jejich blbiny po celém Londýně. V průvodu vždycky nosím jeden konec transparentu. Vypadám jako, že já sám a z ničeho se neulejvám. Vždycky řvát s davem. To je moje heslo. Jen tak je člověk bezpečný. První čtvereček čokolády se Winstonovi rozpustil na jazyku. Chutnala báječně. Ale v paměti neustále něco kroužilo kolem nejasných obrysů vzpomínky. Cosi, co intenzivně cítil, ale nedokázal vtěsnat do určitého tvaru. Jako by šlo jen o předmět zachycený koutkem oka. Odehnal to od sebe a uvědomoval si jen, že to je vzpomínka na skutek, který by rád odčinil. Ale nemůže. Jsi strašně mladá, řekl. O 10 nebo 15 let mladší než já. Co máš na takovém mužském jako já? Něco v tvé tváři. Řekla jsem si, že to zkusím. Dovedu odhadnout lidi, kteří jaksi nezapadají. Jak jsem tě uviděla, věděla jsem, že jsi proti nim. To nim zřejmě znamenalo stranu a především vnitřní stranu. O níž mluvila s posměšnou nenávistí. Winston se přesto cítil celý nesvůj, i když věděl, že jsou v bezpečí. Zarážela ho jedna věc. Drsnost její mluvy. Členové strany nesměli klít a Winston sám klel zřídka, aspoň ne nahlas. Ale Julie, jak se zdálo, se nedovedla zmínit o straně a zvlášť o vnitřní straně, aniž použila slov, jaká se píší křídou ve špinavých uličkách. Winston proti tomu nic nenamítal. Byl to pouze jeden ze znaků její vzpoury proti straně a jejím metodám. Stejně přirozený a zdravý, jako kýchnutí koně, který ucítí zkažené seno. Odešli z mítiny a kráčeli zase skvrnitým stínem. Objímali se kolem pasu, kdykoliv byla pěšina dost široká, aby mohli jít vedle sebe. Všiml si, oč měkčí se zdál teď její pas na dotek, když neměla na sobě šerpu. Hovořili jen šeptem. Když pak opustili mítinu, mínila Julie, že by raději měli být zticha. Došli na okraj lesíka. Zdržela ho. Nechoď ven. Někdo by nás mohl vidět. Takhle jsme v bezpečí, dokud jsme skrytí větvemi. Stáli ve stínu lískového keře. Sluneční svit, prodírající se mezi nepočetnými listy, ještě pálil do tváří. Winston vyhlédl do polí v dálce a zažil cosi jako otřes spoznání. Ten pohled znal. Stará pastvina, nakrátko spasená, s pěšinkou napříč. Tu a tam krtinec. V nepravidelném živém plotě na protější straně se ve vánku sotva znatelně kývaly větve jilmů, a husté větvoví se jemně chvělo jako ženské vlasy. Jistě tu někde blízko musí být potok se zelenými tůněmi, v nichž plavou bělice. Není tu někde blízko potok? Zašeptal. Potok tu je, na kraji dalšího pole. Jsou v něm ryby velikánské. Můžeš se na ně podívat, jak leží v tůních pod vrbami a komíhají ocasy. Jako zlatá země. Zašeptal. Zlatá země? To nic. Krajina, kterou jsem kdysi viděl ve snu. Podívej, zašeptala Julie. Drost usedl na větev ani ne 5 metrů od nich, skoro ve výšce jejich tváří. Možná je neviděl. Byl na slunci a oni ve stínu. Rozepjal křídla,
Pečlivě je zase složil, na chvilku sehnul hlavu, jako by vzdával poctu slunci, a pak se dal do zpěvu. V odpoledním tichu to bylo ohromující. Winston s Julií se k sobě okouzleně tiskli. Píseň se linula dál a dál, minutu za minutou, s překvapujícími variacemi. Ani jedna se neopakovala, jako by se ten pták chtěl pochlubit svou virtuozitou. Občas na pár vteřin přestal a rozestřel křídla a zas je složil. Nadmul svou kropenatou hruď a znovu se dal do zpěvu. Winston ho pozoroval s úctou. Pro koho, pro co ten pták zpívá? Ani družka, ani soupeř ho nesledují. Co ho nutí sedět na větvi osamělého stromu a chrlit svůj zpěv do prázdna? Uvažoval, zda přece jen není někde blízko ukrytý mikrofon. Hovořili s Julií sice jen šeptem a mikrofon by nezachytil, co říkali. Ale zachytil by Drozda. A na druhém konci přístroje naslouchá možná nějaký lidský chrobák tomu zpěvu. Postupně mu však příval tónů vyhnal z hlavy všechny spekulace. Jako by se kolem rozlila nějaká tekutina a smísila se se slunečním svitem, který se prodíral mezi listy. Přestal přemýšlet a jenom vnímal. Dívčin pas byl pod dotykem jeho paže měkký a teplý. Přitáhl si ji k sobě tak těsně, že mezi nimi nezůstala ani mezírka. Její tělo se prolnulo s jeho, poddávalo se jeho rukám jako v vodě. Přisáli se k sobě ústy. Bylo to docela jiné než tvrdé polibky předtím. Když se jejich tváře odtáhly, oba zhluboka vzdychli. Pták se vylekal, zatřepetal křídly a odletěl. Winston jí přiložil rty k uchu. Teď, zašeptal. Tady ne, odpověděla šeptem. Vraťme se do skrýše, je to tam bezpečnější. Kráčeli rychle zpátky k mítině a pod nohama jim jen občas zapraskala větvička. Když se ocitli uprostřed kruhu stromků, obrátila se tváří k němu. Dýchali rychle a kolem koutků se jim objevil úsměv. Okamžik stála, dívala se na něj a pak nahmatala zip kombinézy. Bylo to skoro jako ve snu. Téměř tak rychle, jak si to představoval, strhla ze sebe šaty a odhodila je velkolepým gestem, jako by rušila celou civilizaci. Její tělo bíle zářilo ve slunci. Chvilku se však nedíval na její tělo. Upíral oči na pihovatou tvář s jemným vyzývavým úsměvem. Klekl si před ní a uchopil její ruce do svých. Už si to dělala někdy předtím. Samozřejmě, stokrát, no určitě mockrát. Z členy strany? Vždycky z členy strany. Z členy vnitřní strany? Ne. S těmi sviněmi ne. Spousta by chtěla, jen kdyby měli možnost. Nejsou tak svatí, jak vypadají. Srdce mu poskočilo. Dělala to už mockrát. Přál si, aby to bylo stokrát, tisíckrát. Všechno, co zavánělo zkažeností, ho naplňovalo divokou nadějí. Kdo ví, možná je strana pod povrchem prohnilá. Její kult horlivosti a odříkání je prostě jen pokrytectví, zakrývající špatnost. Kdyby mohl nakazit celou tu bandu malomocenstvím a syfilidou, s gustem by to udělal. Všechno zmařit, oslabit, podkopat. Stáhl ji dolů, takže teď klečeli tváří v tvář. Čím víc chlapů si měla, tím víc tě miluju, rozumíš? A jak? Nenávidím čistotu, nenávidím dobrotu. Nechci, aby vůbec existovala nějaká ctnost. Chci, aby byl každý zkažený až do morku kostí. Tak to si našel tu pravou. Já jsem zkažená do morku kostí. Děláš to ráda? Nemyslím prostě jen se mnou. Myslím tu věc jako takovou. Miluju to. To bylo víc, než doufal. Ne pouze láska k jedné osobě, ale živočišný put, jednoduchá, nezměrná touha. To je síla, která roztrhá stranu na kusy. Stlačil ji dolů do trávy mezi spadané modré zvonky.
Tentokrát neměl žádné těžkosti. Po chvíli se pohyb jejich hrudí uklidnil a oni se s příjemným pocitem bezmoci od sebe oddělili. Slunce jako by teď hřálo silněji. Oba byli ospalí. Natáhl se pro rozházené kombinézy a zčásti ji přikryl. Téměř okamžitě usnuli. Spali asi půl hodiny. Winston se probudil první. Posadil se a pozoroval její pihovatou, pokojnou tvář, spočívající na dlani jako na polštářku. Nebýt jejich úst, nedalo by se říci, že je krásná. Když se člověk podíval zblízka, měla kolem očí sem tam vrásku. Její tmavé, krátké vlasy byly nezvykle husté a hebké. Napadlo ho, že dosud neví, jak se jmenuje příjmením a nikde bydlí. Mladé, silné tělo, ve spánku bezmocné, v něm vzbudilo soucit a potřebu chránit je. Ale bezděčná něha, kterou pocítil pod lýskou, na níž zpíval drost, se už úplně nevrátila. Odtáhl kombinézy stranou a prohlížel si její hladký bok. Za starých časů, uvažoval, se muž podíval na dívčí tělo, viděl, že je žádoucí a příběh skončil. Dnes však člověk nemůže mít čistou lásku ani čistou rozkoš. Žádný cit není čirý. Všechno je smíšeno se strachem a nenávistí. Jejich obětí bylo bitvou, vyvrcholení vítězstvím. Úder zasazený straně. Politický

Sem můžeme ještě jednou, řekla Julie. Obvykle se nějaká sklíž dá bezpečně použít dvakrát, ale samozřejmě tak za měsíc, za dva. Když se probudila, její chování se změnilo. Začala být ostražitá a věcná. Oblékla se, opásala se šarlatovou šerpou a začala podrobně organizovat návrat domů. Zdálo se přirozené, že jí to přenechal. Winstonovi chyběla její praktická dovednost. Kromě toho Julie dokonale znala okolí Londýna z nespočetných výletů. Trasa, kterou mu vytyčila, byla úplně jiná, než ta, po níž přišel, a dovedla ho na jinou železniční stanici. Nikdy se nevracej stejnou cestou, kterou si přišel, řekla, jako by vyhlašovala důležitou všeobecnou zásadu. Ona odejde první, Winston počká půl hodiny a potom půjde za ní. Označila místo, kde by se mohli sejít večer po práci, za 4 dny. Byla to ulice v jedné z chudších čtvrtí, s otevřeným trhem, obvykle plným lidí a hluku. Bude obcházet kolem stánků a předstírat, že hledá tkaničky do bot nebo nitě. Když usoudí, že je vzduch čistý, vysmrká se, až ho uvidí. V opačném případě kolem ní projde bez povšimnutí. Při troše štěstí budou spolu moci uprostřed davu 15 minut hovořit a domluvit si další schůzku. A teď už jdu, řekla, jakmile zvládl její pokyny. Musím být zpátky v 19:30 a 2 hodiny rozdávat letáky pro antisexuální ligu mladých, nebo co. Není to blbost? Opraš se, prosím tě. Nemám ve vlasech větvičky? Tak s Bohem, má lásko. S Bohem. Vrhla se mu do náručí, prudce ho políbila a v příštím okamžiku si už razila cestu mezi stromky a téměř bez hluku zmizela v lese. Ani teď ještě neznal její příjmení, ani adresu. Na tom však vůbec nezáleželo, protože bylo nepředstavitelné, že by se mohli sejít v místnosti nebo si vyměnit psanou zprávu. Na mítinu v lese se už nikdy nevrátili. V průběhu května se vyskytla jediná další příležitost, kdy se jim podařilo milovat se. Bylo to v dalším úkrytu, který Julie znala, ve zvonici zbouraného kostela, v téměř opuštěné krajině, kam před 30 lety spadla atomová bomba. Když tam člověk jednou byl, byl to dobrý úkryt, ale dostat se tam bylo velmi nebezpečné. Potom se už mohli setkávat jen na ulicích, každý večer na jiném místě, nikdy navíc než na půl hodiny. Na ulici se však obvykle dalo hovořit jen jistým způsobem. Hnali se po přeplněných chodnících ne docela vedle sebe. Nikdy se na sebe nepodívali. Vedli podivný, přerývaný rozhovor, který blikal jako světlo majáku. Náhle umlkal, když se blížila stranická uniforma nebo byla na blízku obrazovka. Po několika minutách znovu ožíval uprostřed věty. Najednou se přerušil, když se rozešli na dohodnutém místě. A téměř bez úvodu pokračoval následujícího dne. Julie byla zřejmě zvyklá na takový druh rozhovoru, kterému říkala hovor na splátky. Byla také podivuhodně zběhlá v umění mluvit, aniž pohybovala rty. Jenom jednou za téměř celý měsíc večerních setkání se jim podařilo políbit se. Šli tiše postranní uličkou, Julie nikdy nepromluvila, pokud nebyli na hlavní ulici. Když tu zazněl ohlušující rachot, země se vzedmula, vzduch stemněl a Winston zjistil, že leží na boku, potlučený a vyděšený. Docela blízko zřejmě dopadla raketová střela. Najednou si uvědomil Julijinu tvář jen několik centimetrů od své, smrtelně vyděšenou, bílou jako křída. I rty měla bílé. Je mrtvá. Sevřel ji v náručí a zjistil, že líbá živou, teplou tvář. Na rtech mu ulpěl prach. Oba měli obličeje pokryté silnou vrstvou omítky. Bývaly večery, kdy sice přišli na schůzku, ale museli projít kolem sebe nevšímavě, protože zpoza rohu právě přicházela hlídka nebo se jim nad hlavami vznášel vrtulník. A i kdyby to bylo méně nebezpečné, stejně bylo těžké najít si čas na schůzky. Winston měl 60-hodinový pracovní týden, Julie je ještě delší. Volno měli v různých dnech podle návalu práce a často se jejich volné dny neshodovaly. Julie měla jen zřídka večer pro sebe. Trávila obrovskou spoustu času na přednáškách a demonstracích, distribuováním literatury pro antisexuální ligu mladých, přípravou transparentů na týden nenávisti, sbírkami na kampaň spořivosti a podobnou činností.
Říkala, že se to vyplatí. Byla to kamufláž. Když člověk dodržuje drobná pravidla, může porušovat velká. Dokonce navedla Winstona, aby si dal závazek na další večer a přihlásil se na externí práci ve zbrojovce, což dělali dobrovolně zanícení členové strany. A tak trávil Winston jeden večer v týdnu 4 hodiny úmorné nudy tím, že sešroubovával kousky kovu, pravděpodobně části rozbušky k pumám, ve špatně osvětlené dílně, kde byl průvan a údery kladiv se smutně mísily s hudbou z obrazovek.

Když se sešli v té kostelní věži, zaplnili mezery svého útržkovitého rozhovoru. Bylo horké odpoledne. Vzduch v malé čtvercové komůrce nad zvony byl horký, nehybný a silně páchl holubým trusem. Seděli a celé hodiny si povídali na zaprášené podlaze plné roští a občas jeden z nich vstal a vyhlédl vikýřem, aby se přesvědčil, že nikdo nejde. Julii bylo 26. Bydlela v internátě s 30 dalšími dívkami. Pořád ten ženský smrad, jak já nenávidím ženský, poznamenala. Pracovala, jak předpokládal, na zařízeních na výrobu románů v oddělení literatury. Měla ráda svou práci, spočívající hlavně v tom, že obsluhovala silný, ale trochu nevypočitatelný elektromotor. Nebyla žádný zázrak, ale ráda pracovala rukama a mezi stroji se cítila doma. Dovedla popsat celý proces tvorby románu, od všeobecné direktivy vydávané plánovací komisí po konečnou úpravu, kterou vykonávala přepisovací četa. O výsledný produkt se nezajímala. Řekla, že o čtení moc nestojí. Knihy jsou prostě spotřební zboží, které se musí vyrábět, jako džem nebo tkaničky do bot. Nepamatovala se na nic z období před 60. lety. A jediný známý člověk, který často mluvil o časech před revolucí, byl její dědeček. Zmizel, když jí bylo 8 let. Ve škole byla kapitánkou hokejového mužstva a 2 roky po sobě vyhrála soutěž v gymnastice. Bývala oddílovou vedoucí zvědů a úsekovou důvěrnicí Ligy mládeže, než vstoupila do antisexuální Ligy mladých. Vždycky měla vynikající hodnocení. Byla dokonce vybrána, což byl neklamný znak dobré pověsti, pro práci v Pornoseku, sekci oddělení literatury, která vydávala lacinou pornografii určenou k distribuci mezi proléty. Podotkla, že lidé, kteří tam pracují, tomu přezdívají prasečkárna. Zůstala tam rok a pracovala na výrobě brožurek, které pak v zapečetěných balíčcích pod názvem Řízné historky aneb Noc v dívčí škole potají kupovali prolétští výrostci s pocitem, že kupují cosi ilegálního. Co je to za knihy? Zeptal se Winston zvědavě. Děsné svinstvo a vlastně nudné. Mají jen 6 témat, která se trochu obměňují. Já pracovala samozřejmě jen u kaleidoskopů. Nikdy jsem nebyla v přepisovací četě. Nejsem literát, můj milý. Prostě na to nemám. S úžasem zjišťoval, že s výjimkou vedoucích oddělení jsou v Pornoseku zaměstnány jen dívky. Podle teorie, že sexuální put mužů je méně ovladatelný než put žen a že muži jsou tudíž ve větším nebezpečí nákazy svinstvem, s nímž pracují. Dokonce tam nechtějí vdané ženy, dodala. Děvčata jsou podle nich vždycky taková nevinná. Ale tady máš jednu, co není. První milostný poměr měla v 16. s 60letým členem strany, který později spáchal sebevraždu, aby ušel zatčení. A dobře udělal, řekla Julie. Jinak by z něho dostali moje jméno, až by se přiznal. Od té doby měla další muže. Život, jak ho ona viděla, byl celkem jednoduchý. Člověk se chce mít dobře. Oni, to znamená strana, mu v tom brání. A tak člověk porušuje pravidla, jak jen může. Zřejmě si myslela, že je právě tak přirozené, že oni vás chtějí oloupit o vaši radost, jako to, že vy se chcete vyhnout tomu, aby vás přistihli. Stranu nenáviděla a vyjadřovala to nejhrubšími slovy, ale všeobecně ji nekritizovala. Učení strany ji nezajímalo, pokud se nedotýkalo jejího vlastního života. Všiml si, že nikdy nepoužívá newspeakových slov, kromě těch, která přešla do každodenní praxe. Nikdy neslyšela o bratrstvu a odmítla věřit v jeho existenci. Každá organizovaná vzpoura proti straně jí připadala hloupá, protože musí nutně selhat. Prozíravé je porušovat pravidla a zůstat naživu. Byl by rád věděl, kolik takových jako ona asi je mezi mladší generací. Mezi lidmi, kteří vyrostli ve světě revoluce. Neznají nic jiného, vidí ve straně cosi nezměnitelného, jako je třeba obloha, nebouří se proti její autoritě, ale prostě ji obcházejí. Tak jako králík kličkuje před psem. O možnosti, že by se mohli vzít, nemluvili. O něčem tak odtažitém ani nestálo za to přemýšlet. Bylo nepředstavitelné, že by jim nějaká komise dala svolení k sňatku, i kdyby se jim podařilo nějak se zbavit Catherine, Winstonovy manželky.
bylo beznadějné o tom třeba jen snít. Jaká byla ta tvoje manželka? Byla, znáš newspeakové slovo pravověrná, což znamená přirozeně ortodoxní. Ne, to slovo jsem neznala, ale vím, o jakých lidech mluvíš. Začal jí vyprávět příběh svého manželství. Ale ona ku podivu jeho podstatné části zřejmě znala. Líčila mu skoro, jako by to byla viděla nebo procítila. Jak Katrinino tělo stuhlo sotva se jí dotkl. Jak ho vší silou odstrkovala, i když ho pažemi už pevně objímala. Hovořit s Julií o těch věcech mu nepůsobilo obtíže. Vzpomínka na Katrin tak jako tak dávno přebolela. A zůstala po ní jen pachuť. Byl bych to vydržel, nebýt jedné věci, řekl. Vyprávěl jí o chladném obřadu, k němuž ho Katrin týden co týden nutila. Nenáviděla to, ale nic by jí nepřinutilo, aby toho nechala. Říkávala tomu, ale to bys už neuhodla. Naše povinnost vůči straně, řekla Julie bez váhání. Jak to víš? Taky jsem chodila do školy, miláčku. Sexuální besedy jednou měsíčně pro všechny nad 16. A v mládežnickém hnutí. Celé roky to do člověka vtloukají. Řekla bych, že v mnoha případech to zabírá. Ale to samozřejmě člověk nikdy nepozná. Lidi jsou takoví pokrytci. Pustila se do širšího výkladu. Julie všechno uváděla do vztahu s vlastní sexualitou. V tom byla schopná pronikavého důvtipu. Na rozdíl od Winstona pochopila vnitřní význam stranického puritánství v oblasti sexu. Nešlo jen o to, že pohlavní pud navozuje svůj vlastní svět mimo kontrolu strany, který je proto třeba zničit, pokud je to možné. Důležitější je, že sexuální strádání vede k žádoucí hysterii, kterou lze transformovat ve válečnou horečku a uctívání vůdce. Při milování člověk vydává energii, vysvětlovala. Potom se cítí šťastný a o nic se nestará. Jenže oni nesnesou, aby se člověk takhle cítil. Chtějí, aby z tebe energie v jednom kuse jen tryskala. Všechno to pochodování sem a tam a jásání a mávání praporkama je prostě skyslý sex. Když jsi sám vnitřně šťastný, proč by ses měl vzrušovat nad velkým bratrem, nad tříletkou a dvouminutovkou nenávisti a nad celým tím jejich mizerným svinstvem? To je naprostá pravda, pomyslel si. Mezi cudností a politickou ortodoxií je přímá a těsná spojitost. Jak jinak se dá udržet ve správné poloze strach, nenávist a šílená lehkověrnost, které strana potřebuje u svých členů, než tím, že se potlačí nějaký mocný pud a použije se jako hnací síly? Sexuální pud je pro stranu nebezpečný, a tak ho strana obrátila ve svůj prospěch. Stejný trik provedla s rodičovským instinktem. Rodina se totiž nedá zrušit. A oni vlastně lidi povzbuzují, aby měli své děti rádi skoro starodávným způsobem. Na druhé straně jsou však děti systematicky popuzovány proti rodičům a vedeny k tomu, aby je špehovali a podávali zprávy o jejich úchylkách. Rodina se tak vlastně stala jakousi prodlouženou rukou ideopolicie. Nástrojem jehož prostřednictvím je člověk ve dne v noci obklopen informátory, kteří ho důvěrně znají. Z ničeho nic mu zase vytanula na mysli Katrin. Bez váhání by ho byla udala ideopolicii, kdyby nebyla příliš hloupá na to, aby odhalila jeho nepravověrné názory. V tuto chvíli mu ji připomnělo dusné odpolední horko. Na čele mu vyrazil pot. Začal Julii vyprávět o něčem, k čemu došlo, nebo vlastně spíš nedošlo, jednoho podobně parného letního odpoledne před 11 lety. Byli tehdy svoji asi 3 nebo 4 měsíce. Zabloudili při skupinovém trampování kdesi v Kentu. Zůstali jen pár minut za ostatními, ale dali se opačným směrem po kraji starého křídového lomu. Byl to asi 10 či 20metrový sráz a na dně balvany. Neměli se koho zeptat na cestu. Jakmile si to Katrin uvědomila, začala být nesvá. Měla pocit, že dělá něco nesprávného, když se na chvilku vzdálila od hlučného davu výletníků. Chtěla se rychle vrátit cestou, odkud přišli, a začala ji hledat v opačném směru. V
tom okamžiku si Winston všiml trsů vrbiny, které rostly v puklinách skal pod nimi. Jeden trs byl jasně červený, druhý cihlový, ačkoliv zřejmě vyrůstali z jednoho kořene. Nikdy nic podobného neviděl a zavolal na manželku. Podívej, Catherine, podívej se na ty květiny. Na ty trsy dole, skoro na dně. Vidíš, že mají dvě různé barvy? Už byla obrácená k odchodu, ale přece se trochu popuzeně na okamžik vrátila. Dokonce se naklonila nad útes, aby viděla, kam ukazuje. Objal ji ze zadu kolem pasu, aby ji podržel. V tom okamžiku ho napadlo, jak jsou naprosto sami. Nikde živé duše. Ani lístek se nepohnul, nikde ani ptáčka živáčka. Na takovém místě hrozilo minimální nebezpečí, že by tam byl skrytý mikrofon. A i kdyby tam byl, zachycoval by pouze zvuky. Byla to nejteplejší a nejospalejší chvíle z celého odpoledne. Slunce pražilo, pot ho šimral po tváři. A v tom ho napadlo. Proč si do ní pořádně nestrčil? Řekla Julie. Já bych to byla udělala. Ano, má milá, ty bys to udělala. Já taky, kdybych byl tenkrát takový jako dnes. A nebo bych možná... Nejsem si jistý. Lituješ, že jsi to neudělal? Ano. Když se to tak vezme, lituji, že jsem to neudělal. Seděli vedle sebe na zaprášené podlaze. Přitáhl ji k sobě. Opřela mu hlavu o rameno a příjemná vůně jejich vlasů zapuzovala pach holubího trusu. Je velmi mladá, pomyslel si. Stále ještě od života něco čeká. Nechápe, že schodit nepohodlnou osobu z útesu nic neřeší. Vlastně by to na věci nic nezměnilo, řekl. Tak proč lituješ, že jsi to neudělal? Jen proto, že mám rád buď ano nebo ne. Ve hře, kterou hrajeme, nemůžeme vyhrát. Některé neúspěchy jsou jen řádově lepší než ty ostatní. Pocítil, jak pokrčila nesouhlasně rameny. Vždycky odporovala, když něco takového řekl. Nebyla ochotná přijmout jako přírodní zákon, že jednotlivec vždycky prohrává. Jistým způsobem si uvědomovala, že i ona je odsouzená k záhubě, že ji dříve či později ideopolicie dopadne a zabije. Ale v skrytu duše věřila, že je možné vytvořit si tajný svět. V němž člověk může žít, jak chce. Potřebuje jen mít kliku a být mazaný a drzý. Nechápala, že něco takového jako štěstí neexistuje, že k jedinému vítězství dojde v daleké budoucnosti, dávno po tom, co bude mrtvá, že od chvíle, kdyby vyhlásila válku straně, by už o sobě měla raději uvažovat jako o mrtvole. Jsme mrtví, řekl. Ještě nejsme, řekla Julie prozaicky. Fyzicky ne. 6 měsíců, rok, 5 let, řekněme. Já se smrti bojím. Ty jsi mladá, tak se jí asi bojíš víc než já. Je jasné, že jí budeme oddalovat tak dlouho, jak budeme moci, ale to nepomůže. Pokud lidé zůstanou lidmi, život a smrt budou splývat v jedno. Ach, nesmysl. S kým bys radši spal? Se mnou nebo s nějakou kostrou? Nejsi rád, že jsi naživu? Nemáš rád ten pocit, to jsem já? To je moje ruka, to je moje noha. Jsem skutečný, jsem pevný, jsem živý. Nemáš to rád? Posunula se a přitiskla se k němu hrudí. Přes kombinézu cítil její ňadra, zralá a pevná. Její tělo jako by do něj vlévalo něco ze své mladosti a síly. Ano, mám to rád, řekl. Tak přestaň vykládat o umírání. A teď poslouchej, miláčku, musíme se domluvit, kde se příště sejdeme. Mohli bychom třeba jít zas na to místo v lese. Dali jsme si dost dlouhou pauzu. Ale tentokrát tam musíš jít jinou cestou. Už jsem to všechno naplánovala. Pojedeš vlakem, počkej, já to nakreslím. Ve své praktičnosti shrnula čtvereček prachu a větvičkou z holubího hnízda začala na podlaze kreslit mapku.

Winston se rozhlédl po omšelém pokojíku nad obchodem pana Charingtona. U okna stála obrovská postel, zastlaná potrhanými pokrývkami, s podhlavníkem bez povlaku. Na krbu tikaly starodávné hodiny s 12-hodinovým ciferníkem. V rohu na sklápěcím stole se ve tmě lesklo skleněné těžítko, které koupil při poslední návštěvě. Za mřížkou byl otlučený petrolejový vařič, konvice a dva šálky, které dodal pan Charington. Winston zapálil hořák a postavil na něj konvici s vodou. Přinesl sáček plný kávy vítězství a několik tabletek sacharinu. Ručičky na hodinách ukazovaly 7:20. Ve skutečnosti bylo 19:20. Měla přijít v 19:30. Bláznovství. Bláznovství, opakovalo jeho srdce. Vědomé, dobrovolné, sebevražedné bláznovství. Ze všech zločinů, které může spáchat člen strany, se ten hledá zatajit nejméně. Ten nápad se vlastně zrodil napřed ve formě vidiny, skleněného těžítka, které se odráželo na povrchu sklápěcího stolu. Jak předpokládal, nedělal pan Charington s pronájmem pokoje žádné těžkosti. Očividně ho potěšilo těch pár dolarů, které to vynese. Zřejmě ho ani nepobouřilo, ani neuráželo, když se ukázalo, že Winston pokoj potřebuje na milostný poměr. Naopak byl velmi zdrženlivý, mluvil jen v náznacích a choval se s takovým taktem, že se zdálo, jako by se stal téměř neviditelným. Soukromý, řekl, je velice cenná věc. Každý potřebuje nějaké místo, kde by mohl být občas sám. A když takové místo najde, záleží jen na laskavosti toho, kdo o tom ví, aby si to nechal pro sebe. Nakonec ještě dodal, a přitom se zdálo, jako by se už téměř vytrácel, že dům má dva vchody. Druhý je vzadu ve dvoře a vede do uličky. Pod oknem kdosi zpíval. Winston vykoukl ven, bezpečně chráněn mušelínovou záclonou. Červnové slunce stálo ještě vysoko na obloze. A na sluncem zalitém dvoře dole jakási obrovitá žena, pevná jako normandský sloup, s červenými svalnatými pažemi a režnou zástěrou uvázanou v pase, přecházela mezi neckami a šňůrou na prádlo a věšela na ní bílé čtvercové kusy látky, v nichž Winston poznal dětské plenky. Když neměla právě v ústech kolíček na prádlo, zpívala mocným kontraaltem. Bylo to jenom marný okouzlení, odešlo jako aprílovej den. Jenže ty oči, ty jeho slova, ukradly mýho srdce sen. Ta písnička ovládala Londýn už celé týdny. Byla to jedna z nesčetných písní, které pro blaho prolétů vydávala příslušná sekce hudebního oddělení. Slova písní skládal bez jakéhokoliv lidského zásahu stroj známý jako veršotep. Ale žena zpívala tak melodicky, že ten příšerný brak zněl skoro příjemně. Slyšel její zpěv a šouravé zvuky jejich bot na dlažebních kostkách, křik dětí na ulici, slabý hukot dopravy kdesi v dálce a přece bylo v pokoji zvláštní ticho, protože tam nebyla obrazovka. Bláznovství, bláznovství, bláznovství, pomyslel si znovu. Bylo nepředstavitelné, že by mohli toto místo navštěvovat déle než pár týdnů, aniž by je chytili. Ale pokušení mít skrýši, která je doopravdy jejich, mezi čtyřmi stěnami a při ruce, bylo pro oba příliš velké. Potom, co byli spolu v kostelní zvonici, se jim nějaký čas nepodařilo se sejít. Pracovní doba před týdnem nenávisti drasticky vzrostla. Chyběl sice ještě víc než měsíc, ale obrovské a složité přípravy, které mu předcházely, přidělávaly každému mimořádnou práci. Nakonec se jim podařilo vyšetřit volné odpoledne ve stejný den. Dohodli se, že zase půjdou na mítinku v lese. Večer předtím se krátce sešli v ulici. Winston se jako obyčejně na Julii sotva podíval, když se tak hnali v davu, ale i z letmého pohledu poznal, že je bledší než obvykle. Je po všem, zašeptala, jakmile usoudila, že se dá bezpečně mluvit. Totiž zítra. Co? Zítra odpoledne nemůžu. Proč? Obvyklý důvod. Přišlo to tentokrát dřív. Na okamžik se ho zmocnil zuřivý hněv. Za měsíc, co jí znal, se jeho touha po ní změnila. Zpočátku v ní bylo málo skutečné smyslnosti. Jejich první milování byl prostě akt vůle.
Po druhé to však už bylo jiné. Vůně jejich vlasů, chuť jejich úst, dotyk její pokožky. Cítil je v sobě i ve vzduchu, který dýchal. Stala se mu tělesnou potřebou, čím si co nejenom chtěl, ale pociťoval jako svoje právo. Když řekla, že nemůže, zdálo se mu, že ho klame. Ale právě v té chvíli je dav přitlačil k sobě a jejich ruce se náhodou setkaly. Sevřela mu konečky prstů rychlým stiskem, vzbuzujícím spíš něhu než touhu. Napadlo ho, že když člověk žije se ženou, bývá tento druh zklamání normální událost, která se opakuje. A najednou se ho zmocnila hluboká něžnost, jakou k ní ještě nikdy nepocítil. Přál si, aby s ní chodil po ulicích zrovna jako teď, jenže neskrývaně a beze strachu. Aby mluvili o obyčejných věcech a kupovali drobnosti pro domácnost. Přál si, aby byli manželé, kteří spolu žijí už 10 let. A nade všechno si přál, aby měli nějaké místo, kde by mohli být sami. Bez pocitu, že se musí milovat pokaždé, když se sejdou. Vlastně ne v té chvíli, ale až druhý den dostal ten nápad najmout si pokoj u pana Charingtona. Když to Julii navrhl, souhlasila bez váhání. Oba věděli, že je to šílenství. Jakoby úmyslně kráčeli do hrobu. Když tak seděl a čekal na kraji postele, myslel znovu na sklepení ministerstva lásky. Bylo zvláštní, jak ta předem určená hrůza vstupovala člověku do vědomí a zase se z něj vytrácela. Hrůza, která předchází smrti, ležela kdesi v budoucnosti tak jistě, jako číslice 99 předchází 100. Člověk se jí nemůže vyhnout, ale mohl by ji třeba odsunout. A přesto vždy znova a znova vědomně a svévolně ten interval zkracuje. V tom se ozvaly na schodech rychlé kroky. Julie vtrhla do pokoje. Nesla opravářskou brašnu z hrubého hnědého plátna, takovou, jakou ji občas viděl nosit na ministerstvu. Zamířil k ní, aby ji vzal do náručí, ale ona mu rychle vyklouzla, částečně proto, že stále ještě měla plné ruce. Minutku, řekla, až ti ukážu, co jsem donesla. Ty máš tu odpornou kávu vítězství, to jsem si mohla myslet. Můžeš ji hned vyhodit, protože ji nebudeme potřebovat. Podívej. Klekla si rozevřela brašnu a vyklopila z její vrchní části jakési hasáky a šroubovák. Pod

z jeho raného dětství, ale s níž se člověk příležitostně setkával ještě i teď, když zavanula z nějaké uličky, než se přibouchly dveře, anebo záhadně pronikla před spanou ulicí, na okamžik zavonila a zase se ztratila. To je káva, zašeptal. Pravá káva. Káva vnitřní strany, mám jí celé kilo, řekla. Jak si to sehnala? Všechno patří vnitřní straně. Neexistuje nic, co by ty svině neměli. Nic. Jenže samozřejmě číšníci, sluhové a takoví lidé to kradou. A podívej, mám taky balíček čaje. Winston si dřepl vedle ní. Odtrhl růžek balíčku. Pravý čaj, ne ostružinové listí. V poslední době je hodně čaje. Zabrali Indii nebo co, řekla neurčitě. Ale poslyš, miláčku, chci, aby ses ke mně na 3 minuty obrátil zády. Běž si sednout na druhou stranu postele, ne moc blízko k oknu. A neotáčej se, dokud ti neřeknu. Winston nepřítomně hleděl přes mušelínovou záclonu. Dole na dvoře žena s červenými pažemi stále ještě pochodovala sem a tam od necek ke šňůře. Vytáhla z úst další 2 kolíčky a procítěně zpívala. Říká se, že čas vše zhojí a že člověk zapomene, ale úsměv slzy bolí v srdci ještě po letech. Znala ten cajdák nazpaměť. Její hlas se v tom sladkém letním vzduchu nesl vzhůru, melodický, plný jakési šťastné melancholie. Člověk měl pocit, že by byla dokonale spokojená, kdyby ten červnový večer neměl konce a ta kopa prádla byla nevyčerpatelná. Že by tam zůstala 1000 let, věšela plenky a zpívala ty blbosti. Napadlo ho, jak je zvláštní, že ještě nikdy neslyšel, aby člen strany sám od sebe zpíval. Dokonce by to vypadalo jako nepravověrná, nebezpečná výstřednost, jako samomluva. Možná, že jen lidé na pokraji hladu mají o čem zpívat. Už se můžeš obrátit, řekla Julie. Obrátil se a v první chvíli ji skoro nepoznal. Vlastně očekával, že ji uvidí nahou, ale nebyla nahá. Proměna, která se s ní odehrála, byla ještě překvapivější. Byla nalíčená. Musela vklouznout do nějakého obchodu v proléckých čtvrtích a koupit si kompletní soupravu líčidel. Rty měla sitě rudé, tváře růžové, nos napudrovaný. Dokonce i pod oči si nanesla cosi, co zvyšovalo jejich jas. Nebylo to provedeno příliš dovedně, ale Winston neměl v těchto věcech vysoké nároky. Nikdy předtím neviděl ani si nedovedl představit členku strany nalíčenou. Změna jejího zjevu k lepšímu byla překvapující. Pár doteků barvou na správných místech a byla nejen mnohem hezčí, ale, a to především, ženštější. Její krátké vlasy a chlapecká kombinéza efekt ještě zvyšovaly. Když ji vzal do náručí, zavanuli mu do nozder syntetické fialky. Vzpomněl si na pološero suterénní kuchyně a na ženu s vpadlými ústy. Byla to stejná voňavka, jakou použila Julie. Ale v té chvíli to jaksi nevadilo. Dokonce voňavka, řekl. Ano, miláčku, dokonce voňavka. A víš, co udělám příště? Seženu někde opravdové ženské šaty a obleču si je místo těchhle hnusných gatí. A hedvábné punčochy a boty s vysokými podpatky. V tomhle pokoji bude žena a žádná soudružka. Schodili šaty a vlezli do velké mahagonové postele. Bylo to poprvé, co se před ní vysvlékl do náha. Až doposud se příliš styděl za své bílé, vyzáblé tělo s provazci křečových žil na lítkách a bledou skvrnou nad kotníkem. Postel byla nepovlečená, přikrývka, na níž leželi, byla vetchá a hladká, ale velikost a pružnost postele je oba ohromila. Určitě je v ní plno štěnic, ale co na tom, řekla Julie. Dnes dvojitá postel už nebyla k vidění, leda u prolétů. Winston v dětství v takové občas spával. Julie v ní nikdy ani neležela, pokud se pamatovala. Pak na chvilku usnuli. Když se Winston probudil, popolezly ručičky na hodinách skoro k 9. Nehýbal se, protože Julie spala s hlavou na jeho ohnuté paži. Líčidlo se většinou přeneslo na jeho tvář nebo na polštář, ale lehká skvrna růže stále ještě dávala vyniknout krásně.

se jejich lícních kostí. Žlutý paprsek zapadajícího slunce dopadl do nohou postele a ozářil krb, na němž už prudce vřela voda v konvici. Žena na dvoře přestala zpívat, ale z ulice slabě doléhal křik dětí. Uvažoval, zda v té zrušené minulosti bývalo normální ležet takhle v posteli za chladného letního večera. Muž a žena, nazí, milují se, kdy se jim zamane, povídají si, o čem se jim zachce. Nic je nenutí vstávat, jen tam tak prostě leží a naslouchají míru milovným zvukům zvenčí. Určitě nikdy nebyla taková doba, v níž by se to zdálo obvyklé. Julie se probudila, promnula si oči a zvedla se na lokti, aby se podívala na petrolejový vařič. Polovina vody se už vyvařila, řekla. Hned vstanu a udělám kávu. Máme ještě hodinu. Kdy u vás vypínají světlo? Ve 23:30. V internátě zhasínají ve 23:00. Ale přijít musím dřív, protože... Hej, zmiz, potvoro hnusná! Převalila se na posteli, popadla botu ze země a mrštila jí do kouta chlapeckým švihem paže. Přesně tak, jak ji viděl hodit slovník na Goldsteina, tehdy ráno při 2 minutách nenávisti. Co to bylo? Zeptal se překvapeně. Krysa. Viděla jsem ji, vystrkovala čumák z obložení, ale pořádně jsem ji vyděsila. Krysy, mumlal Winston. V pokoji. Jsou všude, řekla Julia lhostejně a zase si lehla. V internátě je máme v kuchyni. V některých částech Londýna se to jimi jen hemží. Víš, že napadají děti? Na mou duši. V některých ulicích nenechávají nemluvňata samotná ani na minutu. To dělají ty obrovské hnědé. A hrozné je, že ty potvory vždycky... Nech toho! Vykřikl Winston. Oči měl pevně sevřené. Miláčku, ty jsi bledý, co je ti? Dělá se ti z nich špatně? Ze všech hrůz na světě zrovna krysa. Přitiskla se k němu a ovinula ho pažemi a nohama, jako by mu chtěla dodat odvahy teplem svého těla. Neotevřel oči ihned. Po několik okamžiků měl pocit, že se zase octl ve zlém snu, který se mu čas od času vracel po celý život. Vždycky to bylo skoro stejné. Stál před temnou zdí a na druhé straně bylo něco nesnesitelného, příliš příšerného, než aby se na to dalo hledět přímo. Nejsilnější pocit v tom snu bylo vědomí, že klame sám sebe, že ve skutečnosti ví, co za tou zdí je. A že by s krajním vypětím sil, jako by rvalku z vlastního mozku, dokonce dokázal vytáhnout tu věc na světlo. Pokaždé se vzbudil, aniž objevil, co to je. Nějak to souviselo s tím, co říkala Julie, než ji přerušil. Promiň, řekl. To nic. Prostě nemám krysy rád. Nedělej si starosti, ty potvory tady mít nebudem. Než odejdeme, zacpu tu díru kusem hadru. A až sem půjdeme příště, donesu sádru a pořádně to utěsním. Temný okamžik hrůzy byl už napolo zapomenut. Trochu zahanbeně se opřel zády o čelo postele. Julie vstala, natáhla si kombinézu a udělala kávu. Vůně stoupající z konvice byla tak silná a vzrušující, že zavřeli okno, aby si toho venku někdo nevšiml a nezačal se vyptávat. Ještě lepší než chuť kávy byla jemnost, kterou jí dodával cukr. Věc, na níž Winston po letech sacharinu už skoro zapomněl. Julie, s jednou rukou v kapse, kus chleba s džemem ve druhé, přecházela po pokoji. Lhostejně pohlédla na knihovnu, vysvětlila, jak nejlíp opravit sklápěcí stolek, svalila se do omšelé lenošky, aby zjistila, zda je pohodlná, a schovývavě a pobaveně si prohlížela absurdní hodiny s 12-ciferným číselníkem. Přinesla si k posteli skleněné těžítko, aby si je prohlédla na světle. Vzal jí je z ruky, jako vždycky uchvácen hebkostí skla, které připomínalo dešťovou vodu. Co myslíš, že to je? Řekla Julie. Nemyslím, že to něco je. Totiž nemyslím si, že to někdy k něčemu sloužilo. Proto se mi to líbí. Je to kus historie, který zapomněli změnit. Vzkaz z doby před 100 lety.
kdyby ho někdo uměl dešifrovat. A ten obraz tamhle, kývla krytěně na protější straně. Mohl by být 100 let starý? Víc. 200, řekl bych. Těžko říct. Dnes je nemožné zjistit stáří čehokoliv. Přešla k obrazu, aby se na něj podívala. Tady ta potvora vystrčila čumák. Klepla do obložení přesně pod obrazem. Co je to za místo? Už jsem to někde viděla. To je kostel. Anebo aspoň býval. Kostel svatého Klementa. V paměti se mu vybavil úryvek z říkanky, kterou ho naučil pan Charrington. Pomeranče, citróny, u Klementa mají zvony. K jeho úžasu Julie doplnila. U Martina vyzvánějí 3 farsingy po mně chtějí. Kdy zaplatíš, zbytí není, jinak přijdeš do vězení. Nemůžu si vzpomenout, jak je to dál. Ale pamatuju si, že to končí zlatá brána otevřená, zlatým klíčem podepřená, kdo do ní vejde, hlava mu sejde. Bylo to jako 2 půlky nějakého hesla. Jenže po přijdeš do vězení musí být ještě 1 verš. Možná, že by ho pan Charrington vyhrabal z paměti, kdyby mu vhodně napověděl. Kdo tě to naučil? Zeptal se. Můj dědeček. Říkával mi to, když jsem byla malá. Byl vaporizován, když mi bylo 8. Teda zmizel. Ráda bych věděla, co je to citrón, dodala bez souvislosti. Pomeranče jsem viděla, takové kulaté oranžové plody se silnou slupkou. Já se na citrony pamatuju, řekl Winston. V 50. letech byly docela běžné. Byly tak kyselé, že ti trnuli zuby, jen si k ním přičichla. O co, že za tím obrazem jsou štěnice, řekla Julie. Jednou ho sundám a pořádně vyčistím. Myslím, že je čas, abychom šli. Musím si smýt to líčidlo. To je otrava. A očistím ti růž z obličeje. Winston zůstal ještě 5 minut v posteli. V pokoji se stmívalo. Obrátil se ke světlu, ležel. Sim zmizel. Jednoho rána nepřišel do práce. Několik lehkomyslných lidí komentovalo jeho nepřítomnost. Další den už se o něm nikdo nezmínil. 3. dne se šel Winston podívat do vestibulu v oddělení záznamů na vývězku. Na jedné z vyhlášek byl tištěný seznam členů šachového kroužku, k nimž patřil i Sim. Seznam vypadal téměř přesně jako předtím. Nic nebylo vyškrtnuto. Ale byl o 1 jméno kratší. To stačilo. Sim přestal existovat. Nikdy neexistoval. Bylo horko jako v peci. V klimatizovaných místnostech bez oken se v bludišti ministerstva udržovala normální teplota. Ale chodníky venku pálily do chodidel a zápach v podzemní dráze býval ve špičce příšerný. Přípravy na týden nenávisti byly v plném proudu a personál na ministerstvech pracoval přes čas. Bylo třeba organizovat průvody, schůze, vojenské přehlídky, přednášky, výstavy voskových figurín, filmová představení, televizní programy. Postavit tribuny a sochy, vymyslet hesla, napsat písně, dát do oběhu fámy, sfalšovat fotografie. Juliina pracovní skupina v oddělení literatury musela zastavit produkci románů a horečně chrlila příšerné pamflety. Winston navíc ke své pravidelné práci trávil každý den dlouhý čas tím, že probíral stará čísla Timesů a přikrašloval a pozměňoval zprávy, které se měly citovat. Pozdě večer, když se hlučné davy prolétů toulaly po ulicích, vládlo ve městě zvláštní horečné ovzduší. Raketové střely vybuchovaly častěji a někdy sem z dálky zalehl zvuk obrovských explozí, které nikdo nedovedl vysvětlit a o nich školovali divoké pověsti. Nová písnička, která měla být tematickou písní Týdne nenávisti, jmenovala se Píseň nenávisti. Byla už složená a na obrazovkách ji opakovali do omrzení. Měla surový, štěkavý rytmus, který se ani nedal nazvat hudbou a připomínal spíš bubnování. Když ji vyzvávali 100 hlasů za dupotu pochodujících nohou, šla z toho hrůza. Proléti v ní našli zalíbení a v půlnočních ulicích soutěžila se stále ještě populární Bylo to jen marný okouzlení. Parsonsovi děti ji ve dne v noci po celé hodiny vyluzovali na hřebenu s kouskem toaletního papíru. Nedalo se to vydržet.
Winstonovy večery byly nabité víc než kdy předtím. Čety dobrovolníků, organizované Parsonsovými, připravovali ulici na týden nenávisti. Zhotovovali transparenty, malovali plakáty, vstyčovali žerdě na stěnách a natahovali nad ulicí dráty pro vlajkoslávu, až to bylo nebezpečné. Parsons se vychloubal, že samo sídliště vítězství se blízkne 400 metry látky na výzdobu. Byl ve svém živlu, šťastný jak blecha. Horko a manuální práce mu dokonce poskytli záminku uchýlit se večer k šortkám a rozhalence. Bylo ho všude plno. Strkal, tahal, řezal, přibíjel, improvizoval. Každého poškádlil soudružskou poznámkou a každý záhyb jeho těla jakoby produkoval nevyčerpatelné množství štiplavě páchnoucího potu. Všude po Londýně se přes noc objevily nové plakáty. Bez textu, s obludnou postavou eurazijského vojáka 3 nebo 4 metry vysokou, kráčející kupředu s bezvýraznou mongolskou tváří v obrovských botách, se samopalem namířeným od boku. Ať jste se na plakát dívali odkudkoliv, zdálo se, že v perspektivě zvětšená hlaveň samopalu míří přímo na vás. Plakáty byly vylepeny na každém volném místě, na každé zdi a počtem dokonce předčili portréty velkého bratra. Proléti, normálně vůči válce apatičtí, byli vybičováni k jednomu z periodických záchvatů vlastenectví. Jakoby v souladu se všeobecnou náladou zabíjeli raketové střely víc lidí než obyčejně. Jedna dopadla na přeplněné kino ve Stepny a v troskách pohřbila několik set obětí. Obyvatelstvo z celého okolí vyrukovalo na pohřeb, který se vlekl dlouhé hodiny a byl vlastně rozhořčenou protestní schůzí. Další bomba dopadla na kus pustého pozemku, který sloužil jako hřiště, a roztrhala několik desítek dětí. Následovaly další demonstrace hněvu. Byl spálen Goldsteinův obraz, strhány stovky plakátů s eurazijským vojákem a naházeny do plamenů. Množství obchodů bylo v té vřavě vydrancováno. Pak se rozšířila pověst, že raketové střely řídí špioni rádiovými vlnami. Jednomu starému manželskému páru, podezřelému, že je cizího původu, podpálili dům a dvojice tam zahynula udušením. V pokoji nad obchodem pana Charingtona lehávali Winston a Julie, pokud se tam dostali, vedle sebe na nepovlečené posteli pod otevřeným oknem na zí, aby se ochladili. Krysa se už nevrátila, ale štěnice se v tom vedru příšerně množily. Winstonovi ani Julii to však nevadilo. Ať byl pokoj čistý nebo špinavý, pro ně znamenal ráj. Jakmile vešli, poprášili pokaždé všechno pepřem koupeným na černém trhu. Strhali ze sebe šaty, milovali se spocenými těly, potom nakrátko usnuli. A než se probudili, nabrali štěnice novou sílu a schromáždili se k protiútoku. V červnu se tak sešli snad 4x, možná že 6 nebo 7x. Winston přestal pít gin v kteroukoliv dobu. Zdálo se, že ho už nepotřebuje. Stloustl. Bercový vřet zmizel, zanechav po sobě jen hnědou skvrnu nad kotníkem. A ranní záchvaty kašle ustaly. Život přestal být nesnesitelný. Winston už neměl chuť zašklebit se na obrazovku anebo splna hrdla nadávat. Měli bezpečnou skrýši, téměř domov. A tak jim už nepřipadalo jako nesnáz, že se mohli scházet jen zřídka a vždy jen na pár hodin. Důležité bylo, že pokoj nad starožitnictvím existuje. Vědět, že tam je, neporušený, bylo samo o sobě skoro jako tam být. Ten pokoj byl svět pro sebe. Jakási výduť minulosti. V níž se ještě dařilo vyhynulým živočichům. Winstona napadlo, že pan Charrington je také takový vyhynulý živočich. Cestou nahoru se Winston obvykle zastavil, aby s panem Charringtonem prohodil pár slov. Stařec zřejmě vycházel jen zřídka, vlastně skoro vůbec ne, a také prakticky neměl zákazníky. Vedl přízračný život mezi maličkým tmavým krámem a ještě menší kuchyňkou vzadu, kde si připravoval jídlo a kde byl mimo jiné neuvěřitelně starý gramofon s obrovskou troubou. Zdálo se, že je rád, když si může popovídat. Jak se tak potloukal mezi bezcenným zbožím, s dlouhým nosem, tlustými brýlemi a schrbenými rameny v sametovém sáčku, vypadal spíš jako sběratel než jako obchodník. S jakýmsi prchavým nadšením se dotýkal kousků rozličného braku, porcelánové zátky,
malovaného víčka z rozbité tabaťarky, medailonku z falešného zlata obsahujícího pramen vlasů dávno mrtvého dítěte. A nikdy po Winstonovi nechtěl, aby něco koupil, jen aby to obdivoval. Hovořit s ním bylo jako poslouchat cinkání staré hrací skřínky. Ze záhybů paměti vylovil další úryvky zapomenutých říkanek. Jedna byla o 24 kosech, jiná o krávě s křivým rohem a další o smrti kohoutka Robina. Jen mě tak napadlo, že by vás to mohlo zajímat, říkal s omluvným úsměvem, kdykoliv vyrukoval s dalším fragmentem. Ale nikdy se nedokázal rozpomenout na víc než na pár veršů. Winston i Julie věděli, vlastně na to nikdy nepřestávali myslet, že tahle idyla nemůže mít dlouhé trvání. Byly chvíle, kdy hrozící smrt se zdála hmatatelná jako postel, na níž leželi. A tak se k sobě tiskli se zoufalou smyslností, jako odsouzenci usilující o poslední trošku rozkoše, když zbývá sotva 5 minut, než odbíjí hodiny celou. Ale byly také chvíle, kdy se oddávali iluzi trvalého bezpečí. Pokud byli ve svém pokoji, měli pocit, že se jim nemůže nic zlého stát. Dostat se tam bylo nesnadné a nebezpečné, ale pokoj sám byl svatyně. Jako když se Winston díval do těžítka a zdálo se mu, že by mohl vniknout do toho skleněného světa. A jakmile by byl uvnitř, bylo by možné zastavit čas. Často snili o úniku. Štěstí jim bude přát na pořád a oni budou žít v tom milostném vztahu do konce života. Nebo Catherine třeba umře a Winstonovi a Julii se podaří obratným manévrováním dosáhnout, aby se mohli vzít. A nebo společně spáchají sebevraždu. Nebo zmizí. Změní se k nepoznání, naučí se mluvit prolétsky, najdou si práci ve fabrice a budou žít nepoznáni v nějaké zastrčené uličce. Byl to všechno nesmysl, oba to věděli. Ve skutečnosti nebylo úniku. Neměli dokonce ani v úmyslu provést jediný uskutečnitelný plán, spáchat sebevraždu. Žít ze dne na den, z týdne na týden. Spřádat přítomnost bez budoucnosti. Žít podle nepřemožitelného instinktu, který nutí plíce nabrat vždy znovu dech, pokud se dostává vzduchu. Někdy také hovořili o tom, že se zapojí do aktivního odboje proti straně, ale neměli ponětí, jak udělat první krok. I kdyby bájné bratrstvo existovalo, byl stále ještě problém, jak k němu najít cestu. Pověděli jí o zvláštním důvěrném vztahu, který existoval, skutečně anebo zdánlivě, mezi ním a O'Brienem. I o tom, jak někdy cítí nutkání jednoduše za O'Brienem zajít, oznámit mu, že je nepřítel strany a dožadovat se jeho pomoci. Ku podivu jí to nepřipadalo nemožné ani ukvapené. Měla ve zvyku soudit lidi podle tváře. A zdálo se jí přirozené, že Winston uvěřil v O'Brienovu důvěryhodnost podle jediného záblesku v očích. Navíc brala jako samozřejmost, že každý, nebo téměř každý, tajně stranu nenávidí. A kdyby se domníval, že je to bezpečné, porušil by pravidla. Odmítala však věřit, že existuje, nebo že by vůbec mohla existovat široce rozvětvená organizovaná opozice. Povídačky o Goldsteinovi a jeho podzemní armádě, říkala, jsou prostě nesmysly, které vymyslela strana pro vlastní potřeby. A člověk musí předstírat, že jim věří. Na stranických shromážděních bezpočtukrát vykřikovala z plných plic, aby byli popraveni lidé, jejichž jména nikdy předtím neslyšela a v jejichž údajné zločiny v nejmenším nevěřila. Když se konaly veřejné procesy, zaujala své místo v zástupu členů Ligy mládeže, kteří obklopovali budovu soudu od rána do večera a s přestávkami skandovali smrt zrádcům. Ve 2 minutách nenávisti vynikala nad ostatní, když šlo o to spílat Goldsteinovi. Přitom měla jen velmi mlhavé ponětí, kdo Goldstein je a jaké učení údajně zastává. Vyrůstala po revoluci a byla příliš mladá, než aby se pamatovala na ideologické boje let 50. a 60. Něco takového jako nezávislé politické hnutí se vymykalo její představivosti. Strana je nepřemožitelná.
Bude existovat vždycky a bude stále stát.

stejná. Člověk se jí může vzepřít jen tajnou neposlušností či nanejvýš osamělými násilnými činy, jakože třeba někoho zabije nebo něco vyhodí do povětří. V některých směrech byla mnohem prudší než Winston a daleko méně podléhala stranické propagandě. Když se Winston jednou v nějaké souvislosti zmínil o válce proti Eurázii, ohromila ho, když jen tak řekla, že podle jejího názoru se válka vůbec nevede. Raketové střely, které denně dopadají na Londýn, pravděpodobně vysílá vláda Oceánie sama, aby udržela lidi ve strachu. Toho na mou duši nikdy ani ve snu nenapadlo. Vyvolalo v něm dokonce jistou závist, když se mu svěřila, že se při 2 minutách nenávisti musí moc ovládat, aby nevyprskla smíchy. Ale pochybnosti o učení strany vyslovila jen tehdy, když se nějakým způsobem týkalo jejího vlastního života. Často byla ochotná přijímat oficiální mytologii prostě proto, že rozdíl mezi pravdou a lží jí nepřipadal důležitý. Věřila například, že strana vynalezla letadla, protože se to tak učila ve škole. Winston si pamatoval, že za jeho školních časů koncem 50. let si strana dělala nárok jen na vynález vrtulníku. O 10 let později, když chodila do školy Julie, to už bylo letadlo. A v další generaci si přisvojí vynález parního stroje. Když jí řekl, že letadla existovala už před jeho narozením i dávno před revolucí, připadalo jí to naprosto nezajímavé. Co záleží konec konců na tom, kdo vynalezl letadlo? Větší šok byl, když z jakési náhodné poznámky pochopil, že Julie se ani nepamatuje, že před 4 roky vedla Oceánie válku s East Asií a žila v míru s Eurázií. Považovala sice celou válku za podvod, ale zřejmě si nevšimla, že se změnilo jméno nepřítele. Myslela jsem, že jsme vždycky válčili s Eurázií, řekla neurčitě. Toho trochu vyděsilo. Vynález letadla se datoval dávno před jeho narozením. Ale ten válečný zvrat se odehrál teprve před 4 roky, když už byla nějaký den dospělá. Přel se s ní o to asi 15 minut a nakonec se mu podařilo jí přimět, aby namáhala paměť, až si nejasně vybavila, že kdysi nebyla nepřítelem Eurázie, ale East Asie. Ale celá záležitost jí i pak připadala nedůležitá. Koho to zajímá? Řekla netrpělivě. Pořád je to jedna mizerná válka za druhou a každý ví, že ty zprávy jsou samá lež. Někdy jí vyprávěl o oddělení záznamů a honestidatém falšování, kterého se tam dopouštěl. Nezdálo se, že by jí takové věci připadaly zvlášť hrozné. Necítila, že se pod ní otvírá propast při pomyšlení, jak se ze lží stává pravda. Vyprávěl jí historii Jonese, Aronsona a Rutherforda a zmínil se i o usvědčujícím útržku papíru, který jednou držel v prstech. Neudělalo to na ní zvláštní dojem. Nejprve vůbec nepochopila smysl příběhu. Byli to tvoji přátelé? Zeptala se. Ne, vůbec jsem je neznal. Byli členy vnitřní strany. Kromě toho byli mnohem starší než já. Patřili do starých časů, ještě před revolucí. Sotva jsem je znal od vidění. Tak co tě tak vzrušuje? Lidi se přece zabíjejí pořád, ne? Snažil se jí to vyložit tak, aby pochopila. Tohle byl výjimečný případ. Nejde o to, že někoho zabili. Uvědomuješ si, že se vlastně ruší minulost, počínaje včerejškem? A jestliže někde přetrvá, tak jen v několika málo pevných předmětech, ke kterým se neváží žádná slova, jako třeba tenhle kus skla. Už ani my nevíme skoro vůbec nic o revoluci a o letech před ní. Všechny záznamy byly zničeny nebo sfalšovány. Všechny knihy byly přepsány. Každý obraz přemalován, každá socha, ulice, budova přejmenovány, každé datum změněno. A tenhle proces pokračuje den za dnem, minutu za minutou. Dějiny se zastavily. Neexistuje nic kromě nekonečné přítomnosti, v níž má strana vždycky pravdu. Já samozřejmě vím, že minulost je sfalšovaná, ale nikdy to nebudu moci dokázat, i když jsem to falšování sám prováděl. Jak se to jednou udělá, nezůstane žádný důkaz. Jediný důkaz je v mé hlavě. A já vůbec s jistotou nevím, jestli moje vzpomínky sdílí ještě nějaká jiná lidská bytost. Jen v tom jediném okamžiku jsem za celý svůj život měl skutečný konkrétní důkaz o události. Léta po ní. A k čemu to bylo dobré?

K ničemu, protože jsem to za pár minut zahodil. Ale kdyby se to stalo dnes, nechal bych si to. Já ne, řekla Julie. Jsem ochotná riskovat, ale pro něco, co za to stojí, a ne pro kus starých novin. Co bys s tím mohl dělat, kdyby jsi je nechal? Asi ne moc, ale byl by to důkaz. Možná by tu a tam zasel pár pochybností, kdybych se ho odvážil někomu ukázat. Nepředstavuji si, že bychom mohli něco změnit za našeho života. Ale dovedu si představit, jak leckde vyrůstají odbojové skupiny lidí, kteří se spolčují. Jak postupně dokonce zanechávají po sobě i nějaké zprávy, takže příští generace bude moci pokračovat, kde my přestaneme. Mě příští generace nezajímají, miláčku. Já se zajímám o nás. Jsi rebel jen od pasu dolů, řekl jí. Připadalo jí to jiskřivě vtipné a radostně se mu vrhla kolem krku. O to, jak působí učení strany, se ani v nejmenším nezajímala. Kdykoliv se rozhovořil o principech angsocu, o doublesinku, o změnitelnosti minulosti, o popírání objektivní reality a používal slova v newspeaku, začala se nudit, byla zmatená a říkala, že se o takové věci nestará. Ví přece, že je to všechno blbost, tak proč se tím znepokojovat? Ví, kdy má jásat a kdy křičet. A to je všechno, co člověk potřebuje. Když o těch věcech mluvil dál, obvykle usnula, což ho přivádělo do rozpaků. Byla z lidí, kteří dokáží usnout v kteroukoliv hodinu a v jakékoliv pozici. Když s ním mluvil, uvědomoval si, jak je snadné vypadat pravověrně, i když člověk nemá ponětí, co pravověrnost zahrnuje. Svým způsobem se světonázor strany prosazoval nejúspěšněji u lidí neschopných ho pochopit. Ty bylo možné přimět, aby přijímali i nejkřiklavější překroucení skutečnosti, protože nikdy plně nepochopili obludnost toho, co se od nich žádalo. A nezajímali se o veřejné dění natolik, aby si všimli, co se děje. Protože nechápali, zachovali si zdravý rozum. Spolkli prostě všechno. A co spolkli, jim neuškodilo, protože to nezanechávalo žádné zbytky. Tak jako zrnko obilí projde nestráveno ptačím tělem.

Konečně se to stalo. Přišel očekávaný vzkaz. Měl pocit, že celý život žil jen pro tuto chvíli. Kráčel dlouhou chodbou ministerstva a když byl téměř na místě, kde mu Julie vtiskla kdysi do ruky lístek, uvědomil si, že za ním jde někdo vyšší než on. Neznámý slabě zakašlal. Dával mu tím zřejmě znamení, že mu chce něco říct. Winston se prudce zastavil a ohlédl se. Byl to O'Brien. Náhle stáli tváří v tvář a Winston by byl nejraději utekl. Srdce mu divoce bušilo. Nebyl by dokázal promluvit. Ale O'Brien pokračoval svým směrem a na okamžik položil Winstonovi přátelsky ruku na rameno, takže oba kráčeli bok po boku. Začal s tou zvláštní vážnou zdvořilostí, již se lišil od většiny členů vnitřní strany. Doufal jsem, že budu mít příležitost si s vámi pohovořit, řekl. Nedávno jsem četl jeden z vašich newspeakových článků v Timesech. Zabýváte se newspeakem vědecky, že ano? Winston se snažil najít ztracenou rovnováhu. Vědecky, sotva, řekl. Jsem jen amatér, není to můj obor. Nikdy jsem se nepodílel na vlastní tvorbě nového jazyka. Ale píšete jím velmi uhlazeně, řekl O'Brien. To není jen můj názor. Mluvil jsem nedávno s jedním vaším přítelem, který určitě odborník je. Nemohu si teď vzpomenout na jeho jméno. Winstonovi zas bolestně zatrnulo u srdce. Nebylo pochyby, že naráží na Sima. Ale Sim je nejen mrtvý. Je zrušený. Je nečlověk. Každá zmínka o něm, která by ho identifikovala, byla smrtelně nebezpečná. O'Brien svou poznámku zřejmě pronesl jako signál, jako kód. Tím, že se před ním dopustil malého ideozločinu, udělal z něho spoluviníka. Pomalu kráčeli chodbou, když se O'Brien náhle zastavil. Postrčil si brýle na nose tím zvláštním přátelským, odzbrojujícím gestem. Potom pokračoval. Chtěl jsem vlastně říci, že jsem si všiml, jak jste v tom článku použil dvou slov, která už zastarala. Ale teprve nedávno. Viděl jste už 10. vydání slovníku Newspeaku? Ne, řekl Winston. Nevěděl jsem, že už vyšlo. V oddělení záznamů používáme stále ještě 9. 10. vydání se, myslím, objeví až za pár měsíců. Ale několik signálních výtisků je už v oběhu. Já jeden mám. Možná byste si ho rád prohlédl. Velmi rád, řekl Winston. Hned pochopil, kam tím míří. Některá z nových opatření jsou geniální. Myslím, že vás zvlášť zaujme redukce počtu sloves. Víte co? Pošlu k vám s tím slovníkem zřízence. Ale já bohužel na takové věci pořád zapomínám. Možná byste se pro něj mohl někdy zastavit u mě doma, až se vám to bude hodit. Počkejte, dám vám svou adresu. Stáli před obrazovkou. O'Brien roztržitě prohledal své dvě kapsy a vytáhl malý v kůži vázaný zápisník a zlaté pero. Přímo pod obrazovkou, v takové pozici, že kdokoliv, kdo seděl na druhém konci přístroje, mohl číst, co psal, načmáral adresu, vytrhl stránku a podal ji Winstonovi. Večer bývám obyčejně doma, řekl. Kdyby ne, můj sluha vám ten slovník dá. Odešel a zanechal Winstona s útržkem papíru, který nebylo tentokrát třeba skrývat. Nicméně si pečlivě vryl do paměti, co tam bylo napsáno a za několik hodin ho se spoustou dalších papírů hodil do paměťové díry. Hovořili spolu nejvýše několik minut. Ta příhoda mohla mít jen jeden jediný význam. Byla vymyšlena, aby Winston získal O'Brienovu adresu. To bylo nutné, protože jinak než přímým dotazem se nedalo zjistit, kde kdo bydlí. Adresáře neexistovali. Kdybyste mě někdy chtěl navštívit, tady mě najdete. Tak mu to O'Brien řekl. Možná, že ve slovníku bude ukryt nějaký vzkaz. Tak jako tak jedna věc je jistá. Konspirace, o níž snil, existuje. A on se dostal na první stupínek. Věděl, že dříve či později O'Brienovi výzvy uposlechne. Snad zítra, možná až po dlouhém odkládání. Nebyl si jist.
Tohle všechno bylo jen pokračování procesu, který začal před lety. Prvním krokem byla tajná bezděčná myšlenka. Druhým bylo to, že si začal psát deník. Postupoval od myšlenek ke slovům. A teď od slov k činům. Poslední krok učiní na ministerstvu lásky. Přijímal to. Konec je obsažený v začátku. Ale bylo to děsivé. Nebo přesněji, bylo to jako předtucha smrti, jako být méně naživu. Když hovořil s O'Brienem a uvědomil si pravý význam slov, polil ho studený pot. Zdálo se mu, že vstoupil do vlhkého hrobu. A dávná jistota, že ten hrob na něj čeká, mu dávala sílu.

Winston se probudil s očima plnýma slz. Julie se k němu rozespale překulila. Co se děje? Zabrumlala. Zdál se mi sen. Začal a zarazil se. Bylo to příliš zamotané, aby to vyjádřil slovy. V několika vteřinách po probuzení mu sen i vzpomínka, kterou v něm vyvolal, splynuli v jedno. Ležel na zádech se zavřenýma očima, stále ještě ponořen do atmosféry snu. Byl to nekonečný sen plný světla. V němž se před ním rozkládal celý jeho život jako krajina z letního večera po dešti. Všechno se odehrálo uvnitř skleněného těžítka. Povrch skla byl nebeskou bání a uvnitř té báně bylo všechno zalito jasným měkkým svitem, v němž bylo vidět do nekonečných dálav. Sen v sobě zahrnoval, v jistém smyslu tím byl ohraničen. Pohyb paže jeho matky a o 30 let později gesto židovské ženy, kterou viděl v týdeníku, když se snažila krýt malého chlapce před střelami, než je vrtulník oba rozmetal na kusy. Víš, že jsem až do této chvíle věřil, že jsem zabil svou matku? Proč jsi ji zabil? Zeptala se Julie v polospánku. Nezabil jsem ji. Ne fyzicky. Ve snu se rozpomněl, jak naposledy viděl svou matku. A po chvíli bdění se mu vybavil celý roj drobných událostí, které s tím souvisely. Tu vzpomínku musel mnoho let úmyslně vypuzovat z vědomí. Nebyl si jistý, ve kterém roce se to stalo, ale nebylo mu tenkrát víc než 10, možná 12 let. Jeho otec zmizel o něco dříve, oč dřív to si nepamatoval. Jasněji si vzpomínal na hřmot a nesnáze té doby. Na pravidelnou paniku při náletech, na úkryt ve stanici podzemní dráhy, na hromady trosek, na nečitelná prohlášení vylepená na nárožích, na gengy mládeže v košilích stejné barvy, na obrovské fronty před pekařstvím, na neustálou střelbu ze samopalů někde v dálce. A především na to, že nikdy nebylo dost jídla. Pamatoval si, jak trávil dlouhá odpoledne s jinými chlapci kolem odpadkových nádob a smetišť. A jak odtud vybírali košťály zelí, slupky od brambor, někdy dokonce i okoralé kůrky chleba, z nichž opatrně seškrabali spálené kousky. A také na to, jak čekávali na nákladní auta, která jezdívala po určité trase s krmivem pro dobytek. A když drkotala po hrbolaté cestě, vytrousilo se někdy trochu olejnatých pokrutin. Když zmizel jeho otec, neprojevovala matka ani překvapení, ani hluboký žal. Ale stala se s ní jakási náhlá změna. Zůstala jakoby bez ducha. I Winstonovi bylo zřejmé, že čeká na něco, o čem věděla, že musí přijít. Dělala všechno, co bylo třeba. Vařila, prala, zašívala, stlala postele, zametala podlahu, vybírala popel z krbu. Vždy velmi pomalu a bez zbytečných pohybů, jako loutka, která se pohybuje sama od sebe. Její velké urostlé tělo pozvolna ochrnovalo. Celé hodiny se dávala téměř bez hnutí na posteli a krmila jeho sestřičku. 2 či 3 leté drobné, churavé a velmi tiché dítě, které se svou hubenou tvářičkou podobalo opičce. Občas brávala do náručí Winstona a mlčky ho k sobě tiskla. Přestože byl ještě tak mladý a sobecký, uvědomoval si, že to nějak souvisí s tou věcí, o níž nikdy nepadla ani zmínka a která se má stát. Pamatoval se na pokoj, ve kterém bydleli. Tmavou, dusnou místnost do poloviny vyplňovala postel s bílou vyšívanou přikrývkou. Na mřížce nad krbem byl plynový vařič a polička, kde se skladovaly potraviny. Venku na chodbě pak hnědá kameninová výlevka, společná pro několik pokojů. Pamatoval se na matčinu statnou postavu, jak se sklání nad plynovým vařičem a co si míchá v hrnci. A nade všechno se pamatoval na svůj ustavičný hlad a na ošklivé, vášnivé zápasy u jídla. Popuzoval matku opětovnými otázkami, proč není víc jídla. Křičel a dorážel na ni. Pamatoval si dokonce tón svého hlasu, který se předčasně lámal a někdy zvláštním způsobem duněl. Nebo se pokoušel pateticky fňukat, aby dostal víc, než mu patřilo. Považovala za samozřejmé, že on, chlapec, má dostat největší porci. Ale ať mu dávala, kolik chtěla, neustále žádal víc.
Při každém jídle ho snažně prosila, aby nebyl sobecký a pamatovala na to, že sestřička je nemocná a taky potřebuje jíst. Ale marně. Kdykoliv přestala rozdělovat jídlo, začal vztekle křičet. Snažil se jí vyrvat z rukou rendlík a lžíci, bral kousky jídla ze sestry na talíře. Věděl, že mučí obě hladem, ale nemohl si pomoci. Měl dokonce pocit, že na to má právo. Mezi jídly, když se matka nedívala, neustále uždiboval z chudičkých zásob na polici. Jednou se vydával příděl čokolády. To se nestalo už celé týdny nebo měsíce. Docela jasně se na ten vzácný kousek pamlsku pamatoval. Samozřejmě, že se měla rozdělit na tři rovné díly. Z ničeho nic, jako by poslouchal někoho jiného, slyšel se Winston, jak hlasitě běduje a dožaduje se celého kusu. Matka mu domlouvala, aby nebyl chamtivý. Dlouho se hádali, pořád dokola, s křikem, nářkem, slzami, výčitkami, smlouváním. Jeho droboučká sestřička se matky křečovitě držela ručkama jako malá opička a dívala se na něho velkýma smutnýma očima. Nakonec matka odlomila 3/4 čokolády a dala ji Winstonovi. Zbývající čtvrtinu sestřičce. Děvčátko ji uchopilo a prohlíželo se jí, možná ani nevědělo, co to je. Winston stál a chvilku se na ní díval. Najednou se vymrštil, vytrhl jí čokoládu z rukou a letěl ke dveřím. Winstone, Winstone! Volala za ním matka. Hned sem pojď, vrátí tu čokoládu. Zůstal stát, ale nevrátil se. Matčiny oči se úzkostlivě dívaly do jeho tváře. Ještě dnes, když na to myslel, nevěděl, co ho k tomu vedlo. Sestřička, vědoma si toho, že byla o něco oloupena, začala tiše plakat. Matka dítě objala paží a přitiskla jeho tvářičku k prsům. Něco v tom gestu mu řeklo, že jeho sestra umírá. Obrátil se a prchal dolů po schodech s čokoládou, která mu měkla v ruce. Matku už nikdy neviděl. Když zhltl čokoládu, trochu se zastyděl a několik hodin se potloukal po ulicích, až ho hlad zahnal domů. Matka tam nebyla. To tehdy už začínalo být normální. Z pokoje, kromě matky a sestry, nic nezmizelo. Nevzali si žádné šatstvo, ba ani matčin kabát. Do dnešního dne s jistotou nevěděl, zda je jeho matka mrtvá. Bylo docela možné, že ji poslali do tábora nucených prací. Sestru asi přemístili, tak jako Winstona, do jedné kolonie pro děti bez domova, říkalo se jim nápravná střediska, které vznikly jako důsledek občanské války. Ale možná ji poslali do pracovního tábora s matkou, nebo ji prostě nechali někde umřít. Ten sen je v jeho paměti ještě živý. Zvlášť to objímající, ochraňující gesto, které mluvilo samo za sebe. V duchu se vrátil k jinému snu z doby před 2 měsíci. Přesně tak, jako kdysi tiskla k sobě dítě na špinavé posteli s bílou přikrývkou, seděla nyní matka na potopené lodi, hluboko pod ním. Vteřinu po vteřině klesala hlouběji, ale stále vzhlížela k němu, nahoru, tmavnoucí vodou. Vyprávěl Julii, jak jeho matka zmizela. Ani neotevřela oči, jen se překulila do pohodlnější polohy. Jsi musel být pěkná bestie, řekla nevýrazně. Všechny děti jsou potvory. Ano, ale v tom příběhu jde ve skutečnosti o... Z jejího pravidelného oddechování usoudil, že zase usnula. Byl by jí rád, vyprávěl o své matce. Pokud se na ní pamatovala, nebyla nikterak výjimečná žena, ani zvlášť vzdělaná. Přesto však měla v sobě jistou vznešenost, jakousi čistotu. Prostě proto, že zůstávala věrná svým ideálům a normám. Také její city patřily jen jí a nikdo zvenčí je nemohl změnit. Nebylo by jí napadlo, že čin, který nepřinese výsledek, se stává bezvýznamným. Když člověk někoho miluje a když už nemá co dávat, stále ještě dává svou lásku.
Když byl pryč i poslední kousek čokolády, sevřela matka dítě v náručí. Nemělo to žádný smysl. Nic se tím nezměnilo. Čokoláda tím nepřibyla. Neodvrátilo to její smrt ani smrt dítěte. Ale to gesto bylo naprosto přirozené. Uprchlice na lodi také zakryla chlapečka paží, což ho neochránilo před střelami o nic víc než kus papíru. Hrozné bylo, že strana lidi přesvědčovala, že na hnutí mysli či citech nezáleží a zároveň je úplně zbavovala moci nad materiálním světem. Jakmile se člověk jednou octne ve spárech strany, vůbec nezáleží na tom, co cítí nebo necítí, co dělá nebo nedělá. Člověk tak jako tak zmizí. A nikdo nikdy už neuslyší ani o něm, ani o jeho skutcích. Člověk je vyňat z proudu dějin. Ještě před dvěma generacemi by to lidem nepřipadalo tak důležité, protože se nepokoušeli změnit dějiny. Vyznávali soukromé hodnoty, o kterých nepochybovali. Záleželo na osobních vztazích. A docela bezmocné gesto, obětí, slza, slovo pronesené k umírajícímu, mohli mít hodnotu sami o sobě. Najednou ho napadlo, že proléti u těch hodnot zůstali. Nebyli oddaní nějaké straně, zemi anebo myšlence. Byli oddaní jen sami sobě. Poprvé v životě proléty neopovrhoval nebo na ně nemyslel jen jako nadřímající sílu, která se jednoho dne probudí k životu a obrodí svět. Proléti zůstali lidští. Nezatvrdili se uvnitř. Zachovali si primitivní emoce, kterým se on musel učit s vědomým úsilím. Když o tom tak přemýšlel, vzpomněl si, aniž tomu zjevně přikládal důležitost, jak před několika týdny uviděl na chodníku utrženou ruku a odkopl ji do příkopu, jako by to byl zelný košťál. Proléti jsou lidské bytosti, řekl nahlas. My lidští nejsme. Proč ne? Zeptala se Julie, která už byla zase vzhůru. Chvilku přemýšlel. Napadlo tě někdy, že by bylo nejlepší, kdybychom odtud prostě odešli? Dřív, než bude pozdě. A nikdy se už neviděli. Ano, miláčku, už mnohokrát. Ale stejně to neudělám. Máme štěstí, řekl. Ale už to nemůže dlouho trvat. Ty jsi mladá. Vypadáš normálně a nevinně. Když se budeš stranit lidí, jako jsem já, můžeš žít ještě 50 let. Ne, už jsem to všechno promyslela. Co děláš ty, budu dělat i já. A nedělej si starosti, já zůstanu naživu. Budeme spolu možná ještě 6 měsíců, možná rok. To se nedá předpovídat. Nakonec nás stejně rozdělí. Uvědomuješ si, jak strašně osamělí pak budeme. Až nás jednou chytí, nebudeme moci jeden pro druhého nic udělat. Doslova nic. Když se přiznám, zastřelí tě. A jestliže se přiznat odmítnu, zastřelí tě taky. Nic, co udělám, řeknu nebo zatajím, neoddálí tvou smrt ani o 5 minut. Žádný z nás nebude ani vědět, jestli je druhý naživu nebo ne. Budeme naprosto bezmocní. Záleží jedině na tom, abychom jeden druhého nezradili. Ačkoliv ani to na věci nic nezmění. Jestli myslíš přiznání, řekla, tak to z nás dostanou docela jistě. Každý se nakonec přizná. Neubráníš se. Budou tě mučit. Nemyslím přiznání. Přiznání není zrada. Nezáleží na tom, co řekneš nebo uděláš. Záleží jen na tom, co cítíš. Kdyby mě dokázali přinutit, abych tě přestal milovat, to by byla skutečná zrada. Přemýšlela o tom. To nemohou, řekla konečně. To je to jediné, co nemohou. Mohou tě přinutit, abys řekl cokoliv. Ale nemohou tě přinutit, abys tomu věřil. Nemohou se ti vecpat do duše. Ne, řekl trochu důvěřivěji. Ne, to je pravda. Do duše se ti nedostanou. Jestli cítíš, že zůstat lidský stojí za to, i když to nemůže mít vůbec žádný konkrétní výsledek, tak si je porazil.
Pomyslel na obrazovku a její ucho, které nikdy nespí. Mohou člověka špehovat dnem i nocí, ale když si zachováš jasnou hlavu, můžeš je přelstít. S celou tou svou chytrostí ještě pořád nedokáží zjistit, co si jiná lidská bytost myslí. Možná, že to není docela tak, když se jim člověk opravdu dostane do rukou. Nevědělo se, co se děje uvnitř ministerstva lásky, ale nebylo těžké to uhodnout. Mučení, drogy, jemné přístroje, které zaznamenávají nervové reakce, pozvolné vyčerpání nespavostí, samotou a neustálými výslechy. Fakta se v žádném případě nedají skrýt. Mohou je vyslídit pátráním, mohou je z člověka dostat mučením. Pokud však není cílem zůstat naživu, nýbrž zůstat lidský, co na tom v konečném důsledku záleží? Nemohou změnit cítění člověka. Člověk sám se totiž nemůže změnit, i kdyby chtěl. Mohou odhalit všechno, co jste udělali, řekli nebo si mysleli do nejmenších podrobností. Ale nitro lidského srdce, které je i pro člověka samého záhadou, zůstane netknuté.

Dokázali to. Nakonec to dokázali. Místnost, v níž stáli, byla podlouhá a měkce osvětlená. Obrazovka byla stlumená do tichého šepotu. Tmavomodrý koberec byl tak hustý, že člověk měl dojem, jako by šlapal po sametu. Na vzdáleném konci místnosti seděl O'Brien u stolu pod lampou se zeleným stínidlem a po obou stranách měl haldy novin. Ani se nenamáhal vzhlédnout, když sluha uvedl Julii s Winstonem. Winstonovi bušilo srdce tak silně, že pochyboval, zda bude schopen promluvit. Dokázali to. Nakonec to dokázali. O ničem jiném neuvažoval. Bylo ukvapené vůbec sem přijít. A bylo čiré šílenství přijít sem spolu. Pravda však je, že přišli každý z jiné strany a setkali se až před O'Brienovými dveřmi. Jenže už vkročit na takové místo vyžadovalo velké nervové vypětí. Jen při velmi vzácných příležitostech bylo možné nahlédnout do obydlí členů vnitřní strany, nebo třeba jen proniknout do městských čtvrtí, kde bydleli. Celá atmosféra těch ohromných činžáků, blahobyt a dostatek prostoru, neznámé vůně dobrého jídla a dobrého tabáku, tiché a neuvěřitelně rychlé výtahy, které klouzají nahoru a dolů, sluhové v bílých kabátcích spěchající sem a tam, to všechno vyvolávalo strach. Přestože měl dobrou záminku, aby sem přišel, na každém kroku se bál, že se najednou za rohem objeví strážce v černé uniformě, požádá o jeho papíry a vykáže ho ven. Avšak O'Brienův sluha vpustil oba bez problémů. Byl to malý, tmavovlasý člověk v bílém kabátku, s bezvýraznou tváří ve tvaru kosočtverce, snad Číňan. Chodbu, po které je vedl, pokrýval měkký koberec, na stěnách krémové tapety, bílé obložení, všechno nádherně čisté. To také nahánělo hrůzu. Winston si nepamatoval, že by kdy viděl chodbu, kde by zdi nenesly stopy lidských těl. O'Brien držel v prstech útržek papíru a zdálo se, že ho pozorně studuje. Jeho hrubý obličej, skloněný tak, že bylo vidět linii nosu, vypadal zároveň hrozivě i inteligentně. Asi 20 vteřin seděl bez hnutí. Pak si přitáhl speakwrite a vyklopil ze sebe hlášení v hybridním žargonu ministerstev. Položky 1.5.7 schválené plně stop. Návrh obsažený v položce 6 převele směšný hraničící s ideozločinem škrtnout stop. Nepokračovat v uvádění vstřícného překračování předpokládaného objemu strojírenské produkce konec hlášení. Rozvážně se zvedl ze židle a přešel k ním po koberci, který pohlcoval jeho kroky. Trochu té strojenosti, jako by z něho spadlo spolu s newspeakovými výrazy, ale vypadal mrzutější než obvykle, jako by mu nebylo pochuti, že ho vyrušili. Se strachem, který Winston pocítil, se smísil záblesk obyčejných rozpaků. Připadalo mu docela možné, že se prostě dopustil hloupého omylu. Jaký má vlastně důkaz, že O'Brien je politický spiklenec? Žádný. Jen záblesk očí a jedinou dvojsmyslnou poznámku. Dál už jen vlastní tajné představy založené na snu. Nemůže ani předstírat, že si přišel vypůjčit slovník, protože jak by vysvětlil Julijinu přítomnost? Když O'Brien přecházel kolem obrazovky, něco ho napadlo. Zastavil se, otočil a stiskl vypínač na stěně.

Nikdo nepromluvil. Když vypnul obrazovku, nastalo v místnosti hrobové ticho. Vteřiny překotně míjely. Winston s námahou hleděl O'Brienovi do očí. Najednou se zachmuřená tvář prolomila do náznaku úsměvu. O'Brien si charakteristickým gestem srovnal brýle na nose. Mám to říci já, nebo chcete vy? Řekl. Já to řeknu, řekl Winston promptně. Je ta věc opravdu vypnutá? Ano, všechno je vypnuté, jsme sami. Přišli jsme, protože... Odmlčel se, protože si poprvé uvědomil, jak jsou jeho motivy neurčité. Ve skutečnosti nevěděl, jakou pomoc od O'Briena očekává. A nebylo snadné sformulovat, proč vlastně přišel. Pokračoval a uvědomoval si, že to, co říká, zní zároveň chabě i důležitě. Věříme, že existuje nějaké spiknutí. Tajná organizace, která pracuje proti straně. A vy jste do ní zapojen. I my se chceme zapojit a pracovat proto. Jsme nepřátelé strany. Nevěříme v zásady Anxocu. Jsme ideozločinci. A navíc cizoložníci. Říkám vám to, protože se vám chceme vydat na milost. Jestli chcete, abychom uvedli další zločiny, jsme k tomu ochotní. Zmlkl a podíval se přes rameno, protože měl pocit, že se otevřely dveře. A opravdu, drobný sluha se žlutou tváří vstoupil bez klepání. Winston viděl, že nese podnos s lahví a sklenkami. Martin je jedním z nás, řekl O'Brien věcně. Přines to pití sem, Martine, na kulatý stůl. Máme dost židlí, takže si můžeme sednout a pokojně si pohovořit. Přines si židli, Martine. Jde o služební věci. Příštích 10 minut můžeš přestat dělat sluhu. Človíček uvolněně usedl, ale jeho vzezření bylo přesto stále ještě servilní. Vypadal jako komorník, který požívá jistých výsad. Winston ho sledoval koutkem oka. Napadlo ho, že život tohohle člověka je jedno velké divadlo a že z půdu sebezáchovy si nemůže dovolit vypadnout ani na chvíli z role. O'Brien uchopil láhev a naplnil sklenky tmavočervenou tekutinou. Ve Winstonovi to vzbudilo mlhavé vzpomínky na cosi, co kdysi dávno viděl někde na zdi nebo na plakátovací ploše. Obrovskou láhev, složenou z elektrických žárovek, které se jakoby pohybovaly nahoru a dolů a nalévaly její obsah do sklenice. Když se na tu tekutinu podíval zhora, vypadala skoro černá, ale v láhvi zářila jako rubín. Měla sladkokyselou vůni. Viděl, jak Julie zdvihla sklenku a přivoněla k ní s upřímnou zvědavostí. Jmenuje se to víno, řekl O'Brien s nepatrným úsměvem. Určitě jste o tom četli v knihách. Bohužel do vnější strany se toho moc nedostane. Jeho tvář opět zvážněla a on zvedl sklenku. Myslím, že je na místě začít přípitkem. Na našeho vůdce. Na Emanuela Goldsteina. Winston zvedl sklenku skoro dychtivě. O víně čítával a snil. Patřilo, stejně jako těžítko anebo polozapomenuté říkanky pana Charingtona, do romantické minulosti. Do starodávných časů, jak je označoval ve svých tajných myšlenkách. Z nějakého důvodu si o víně vždycky myslel, že má chuť výrazně sladkou, jako ostružinový džem, a bezprostředně omamující účinek. Když je nyní polkl, pocítil vlastně zklamání. Po letech, kdy pil jen gin, nemělo vlastně žádnou chuť. Odložil prázdnou skleničku. Takže člověk, jako je Goldstein, existuje? Zeptal se. Ano, existuje a žije. Kde, to nevím. A spiknutí? Organizace? Existuje doopravdy? Není to prostě jen výmysl ideopolicie? Ne, doopravdy existuje. Říkáme jí bratrstvo. Nikdy se o bratrstvu nedovíte o mnoho víc, než že existuje a že k němu patříte. Hned se k tomu vrátím. Podíval se na hodinky. Není rozumné ani pro členy vnitřní strany vypínat obrazovku navíc než na půl hodiny. Neměli jste sem chodit společně a budete muset odejít každý zvlášť. Vy, soudružko, uklonil se hlavou Julii, odejdete první.

Máme k dispozici asi 20 minut, jistě pochopíte, že vám na začátku musím položit několik otázek. Všeobecně vzato, co jste ochotní dělat? Cokoliv, co dokážeme, řekl Winston. O'Brien se pootočil na židli tak, že seděl čelem k Winstonovi. Julie téměř ignoroval, jako by pokládal za samozřejmé, že Winston mluví i za ní. Krátce zamrkal. Pak začal chrlit otázky rychlým, bezvýrazným hlasem, jako by šlo o rutinu, jakýsi katechismus, kde většina odpovědí mu byla už známá. Jste ochotní obětovat svoje životy? Ano. Jste ochotní vraždit? Ano. Páchat sabotážní činy, které mohou způsobit smrt stovek nevinných lidí? Ano. Zradit svou vlast cizí mocnosti? Ano. Jste ochotní podvádět, falšovat, vydírat, kazit děti, distribuovat návykové drogy, podporovat prostituci, rozšiřovat venerické nemoci, dělat cokoliv, co by mohlo demoralizovat stranu a oslabit její moc? Ano. Kdyby například sloužilo našim zájmům vychrstnout dítěti do tváře kyselinu sírovou, jste ochotní to udělat? Ano. Jste ochotní zříci se své totožnosti a žít do konce života jako číšnice nebo přístavní dělník? Ano. Jste ochotní spáchat sebevraždu, když vám to nařídíme? Ano. Jste ochotní, vy dva, se od sebe oddělit a nikdy už jeden druhého nespatřit? Ne, vpadla Julie. Winstonovi připadalo, že uplynula dlouhá doba, než odpověděl. Na okamžik jakoby ztratil řeč. Jeho jazyk se pohyboval, ne beze zvuků, vytvářel počáteční slabiky nejprve jednoho slova, potom jiného a zase znova. Dokud to nevyslovil, nevěděl, co řekne. Ne. Udělali jste dobře, že jste to přiznali, řekl O'Brien. Je nutné, abychom věděli všechno. Obrátil se k Julii a dodal hlasem o něco výraznějším. Chápete, že i když přežije, stane se z něj pravděpodobně jiný člověk. Budeme mu třeba muset dát novou totožnost. Jeho tvář, pohyby, tvar rukou, barva vlasů, ba i jeho hlas se změní. A vy sama se možná stanete jiným člověkem. Naši chirurgové dovedou změnit člověka k nepoznání. Někdy je to nutné. Občas dokonce amputujeme některý út. Winston se neubránil, aby se znovu nepodíval úkosem na Martinovu mongolskou tvář. Nebylo vidět žádné jizvy. Julie o odstín zbledla. Vystoupily jí pyhy, ale na O'Briena se dívala směle. Zamumlala něco, co se podobalo souhlasu. Dobře, tak to bychom měli. Na stole ležela stříbrná ta baťerka. O'Brien ji s trochu nepřítomným výrazem přistrčil k ním. Vzal si cigaretu, pak vstal a pomalu začal přecházet sem a tam, jako by se mu líp přemýšlelo ve stoje. Byly to znamenité cigarety. Tlusté, dobře nacpané, i papír měli neobyčejně jemný. O'Brien se znovu podíval na hodinky. Už bys měl jít do kuchyně, Martine. Za čtvrt hodiny to zase zapnu. Než odejdeš, dobře si prohlédni tváře soudruhů. Ještě je uvidíš. Já možná ne. Černé oči toho človíčka jim děkali po tvářích přesně jako když přišli. V jeho chování nebylo stopy srdečnosti. Vrýval si do paměti, jak vypadají, ale nejevil o ně ve skutečnosti zájem. A nebo to aspoň tak vypadalo. Winstona napadlo, že uměle vytvořená tvář snad ani nemá mimiku. Martin odešel beze slova a bez pozdravu a tiše za sebou zavřel dveře. O'Brien přecházel sem a tam, jednu ruku v kapse černé kombinézy a v druhé cigaretu. Chápete, řekl, že budete bojovat a tápat ve tmě. Stále budete tápat ve tmě. Budete dostávat příkazy a budete je plnit, aniž byste věděli proč. Později vám pošlu knihu, z níž se dozvíte o skutečné povaze společnosti, ve které žijeme, a o strategii, která povede k její zkáze. Teprve, až si knihu přečtete, stanete se členy bratrstva. Ale o tom, co patří k všeobecným cílům, za které bojujeme, a co jsou bezprostřední úkoly přítomné chvíle, nebudete nikdy vědět nic. Říkám vám, že bratrstvo existuje, ale nemohu vám říci, zda má 100 členů anebo 10 milionů.
Na základě vlastního poznání nebudete nikdy ani schopni tvrdit, že jich má tucet. Budete mít 3 nebo 4 kontakty, které budou čas od času nahrazovány novými. Náš kontakt bude zachován, protože byl pro vás první. Rozkazy, které budete dostávat, budou přicházet ode mne. Když zjistíme, že je třeba se s vámi spojit, uskuteční se to přes Martina. Až vás nakonec chytnou, přiznáte se. To je nevyhnutelné. Ale kromě vlastních činů nebudete mít dohromady co přiznat. Nebudete moci zradit víc než hrstku bezvýznamných lidí. Pravděpodobně nezradíte ani mne. V té době už budu možná mrtvý. A nebo ze mě bude jiný člověk s jinou tváří. Přecházel dál sem a tam po měkkém koberci. Přestože jeho tělo bylo nemotorné, pohyboval se neobyčejně půvabně. Projevovalo se to i v gestu, kterým strčil ruku do kapsy anebo manipuloval s cigaretou. Vyvolával spíš trochu ironický pocit důvěry a porozumění než dojem síly. Jakkoliv byl možná ryzí, nebylo v něm nic z posedlosti fanatiků. Když hovořil o zradě, vraždě, sebevraždě, pohlavních nemocech, amputovaných údech a změněných tvářích, trochu to zlehčoval. Je to nevyhnutelné, jako by říkal jeho hlas. Musíme to dělat, nedá se před tím couvnout. Ale nebudeme to dělat, až bude zase stát za to žít. Ve Winstonovi se zvedla vlna obdivu k O'Brienovi, skoro posvátná vázeň. Na chvíli zapomněl na nezřetelnou postavu Goldsteinovu. Když se člověk podíval na O'Brienova mocná ramena a na hrubě řezanou tvář, tak škaredou a přitom ušlechtilou. Nemohl uvěřit, že by ho mohli porazit. Nebylo takové válečné lsti, které by nedovedl čelit, nebezpečí, které by nedokázal předvídat. I na Julii, jak se zdálo, udělal dojem. O'Brien pokračoval. Asi jste už slyšeli různé pověsti o bratrstvu a nepochybně jste si o něm udělali svůj názor. Pravděpodobně si představujete rozsáhlé podsvětí spiklenců, kteří se tajně scházejí po sklepích, čmárají si vzkazy po zdech a navzájem se poznávají podle hesel anebo zvláštních pohybů rukou. Nic takového neexistuje. Členové bratrstva nemají žádné poznávací znamení a ani jeden člen nezná víc než několik nejbližších. Kdyby sám Goldstein padl do rukou ideopolicie, nemohl by jim poskytnout úplný seznam členů, ani informaci, která by je k takovému seznamu dovedla. Žádný takový seznam neexistuje. Bratrstvo se nedá zprovodit ze světa, protože to není organizace v běžném slova smyslu. Nespojuje je nic, kromě ideje, která je nezničitelná. Nebudete mít nikdy nic, oč byste se mohli opřít, kromě té myšlenky. Nebudete mít přátele a nedostane se vám žádného povzbuzení. Až vás nakonec chytnou, nedostane se vám žádné pomoci. Nikdy svým členům nepomáháte. Nanejvýš, když už je absolutně nutné někoho umlčet, můžete příležitostně propašovat vězni do cely žiletku. Budete si muset zvyknout žít bez výsledků a bez naděje. Chvíli budete pracovat, potom vás chytnou, vy se přiznáte a zemřete. To jsou jediné výsledky, se kterými se setkáte. Neexistuje možnost, že by ještě za našeho života došlo k nějaké znatelné změně. My jsme mrtví. Náš jediný opravdový život je v budoucnosti. Budeme se na něm podílet jako hrst prachu a úlomky kostí. Jak vzdálená budoucnost to je, nelze předpovědět. Možná 1000 let. V současnosti se nedá dělat nic, jen kousek po kousku rozšiřovat oblast zdravého rozumu. Nemůžeme jednat kolektivně. Můžeme jen šířit vědomosti od jednotlivce k jednotlivci, od generace ke generaci. Tváří v tvář ideopolicii není jiné cesty. Zastavil se a potřetí se podíval na hodinky. Už je skoro čas, abyste odešla, soudružko. Počkejte. Láhev je ještě z poloviny plná. Naplnil skleničky a pozdvihl svou. Na co to bude tentokrát? Řekl stále ještě s nepatrným nádechem ironie. Na zkázu ideopolicie? Na smrt velkého bratra? Na lidskost? Na budoucnost? Na minulost? Řekl Winston.
Minulost je důležitější. Souhlasil O'Brien vážně. Vyprázdnili své sklenky a Julie se po chvíli zvedla k odchodu. O'Brien vzal ze skřínky malou krabičku, podal Julii plochou bílou tabletku a řekl jí, aby si ji položila na jazyk. Je důležité, poznamenal, aby člověk nepáchl vínem, když odchází. Liftbojové si takových věcí všímají. Sotva za ní zaklapli dveře, jako by zapomněl, že vůbec existuje. Udělal ještě pár kroků sem a tam a potom se zastavil. Je třeba dohodnout některé podrobnosti, řekl. Předpokládám, že máte nějaký úkryt. Winston mu řekl o pokoji nad obchodem pana Charingtona. To zatím postačí. Později vám najdeme něco jiného. Důležité je často úkryt měnit. Zatím vám pošlu jeden výtisk knihy. Winston si všiml, že O'Brien vyslovil toto slovo, jako by bylo napsáno kurzívou. Goldsteinovy knihy. Rozumíte? Co nejdřív? Potrvá možná několik dní, než ji dostanu. Není jich mnoho, to si umíte představit. Ideopolicie po nich slídí a ničí je skoro tak rychle, jak je stačíme vyrábět. Na tom však nezáleží. Ta kniha je nezničitelná. I kdyby zmizel poslední výtisk, dovedli bychom ji reprodukovat téměř slovo od slova. Nosíte sebou do práce aktovku? Dodal. Zpravidla ano. Jak vypadá? Černá, hodně odřená. Má dvě ucha. Černá, dvě ucha, hodně odřená, dobře. Jednoho dne v blízké budoucnosti, datum vám dát nemohu, bude jedna ze zpráv mezi vaší ranní prací obsahovat zkomolené slovo. A vy budete muset žádat, aby vám je zopakovali. Příští den se na ulici nějaký muž dotkne vaší ruky a řekne: myslím, že vám spadla aktovka. V té, co vám podá, bude výtisk Goldsteinovy knihy. Vrátíte ji do 14 dnů. Chvilku mlčeli. Máme ještě pár minut, než budete muset odejít, řekl O'Brien. Sejdeme se zase, jestli se ještě sejdeme. Winston k němu vzhlédl. Na místě, kde není temnoty, řekl váhavě. O'Brien přikývl bez známky překvapení. Na místě, kde není temnoty, opakoval, jako by poznal narážku. Chcete něco dodat, než půjdete? Máte nějaký vzkaz? Otázku? Winston se zamyslel. Už asi neexistovala žádná otázka, na kterou by se chtěl zeptat. A ještě méně se mu chtělo pronášet nafoukané banality. Místo věcí, které souvisely s O'Brienem nebo s bratrstvem, mu v mysli vyvstal složený obraz temné ložnice, kde jeho matka strávila své poslední dny, pokojíku nad obchodem pana Charingtona, skleněného těžítka a ocelové rytiny v rámu z růžového dřeva. Jen tak nazdař Bůh, řekl. Pomeranče, citrony, u Klementa mají zvony. U Martina vyzvánějí, tři farsingy po mně chtějí. Kdy zaplatíš, zbytí není, jinak přijdeš do vězení. A O'Brien dodal: až budu bohatý, šlápnu ti na paty. Vy znáte ten poslední verš? Řekl Winston. Ano, znám ten poslední verš. A teď už je bohužel čas, abyste šel. Ale počkejte, měl byste si vzít tu tabletku. Winston vstal a O'Brien napřáhl ruku. Mocným sevřením drtil Winstonovi kosti. Ve dveřích se Winston ohlédl, ale O'Brien ho už zřejmě nevnímal. Čekal s rukou na vypínači, kterým se ovládala obrazovka. Za ním Winston viděl psací stůl a lampu se zeleným stínidlem, speakwrite a drátěné koše vrchovatě naložené novinami. Příhoda skončila. Napadlo ho, že za půl minuty bude O'Brien zase zabrán do důležité práce pro stranu, z níž ho vyrušili.

Winston se třásl únavou jako rosol. Ano, rosol bylo to pravé slovo. Napadlo ho docela spontánně. Připadalo mu, že má tělo nejen tak slabé, ale že je i stejně průsvitný. Měl pocit, že kdyby zvedl ruku, viděl by skrze ní světlo. Nezřízené pracovní orgie z něho vyždímaly všechnu krev a mízu, takže zůstala jen křehká soustava kostí, nervů a pokožky. Všechny pocity jako by se umocnily. Na ramenou ho dráždila kombinéza. Dlažba ho šimrala na chodidlech. Dokonce i otevřít a sevřít pěst vyžadovalo takovou námahu, že mu až klouby praskaly. Za 5 dní odpracoval víc než 90 hodin. Tolik pracovali na ministerstvu i všichni ostatní. Ale teď už to bylo všechno za nimi. A Winston neměl doslova co dělat. Až do zítřka do rána neměl žádnou práci pro stranu. Mohl strávit 6 hodin ve skrýši a dalších 9 ve své vlastní posteli. V mírném odpoledním slunci kráčel pomalu špinavou ulicí směrem k obchodu pana Charingtona. Půlkou oka pátral po patrolách, ale z neznámých důvodů byl přesvědčen, že toho odpoledne nehrozí nebezpečí, že by ho někdo vyrušil. Nesl těžkou aktovku, která ho při každém kroku tloukla do kolena a přenášela po noze slabé vibrace. V aktovce byla kniha, kterou měl u sebe už 6 dní a ještě ji neotevřel, ba ani se na ní nepodíval. 6. den týdne nenávisti. Po průvodech, projevech, po všem tom křiku, transparentech, plakátech, filmech, výstavách voskových figurín, po víření bubnů a vřeskotu trubek, dupotu pochodujících nohou, rachotu tankových pásů, po všem tom řevu letadel jednotlivých perutí, po dělostřelbě, po 6 dnech, kdy se velký organismus křečovitě chvěl k vyvrcholení a všeobecná nenávist k Eurázii vyvřela do takového delíria, že kdyby DAF dostal do rukou 2000 eurazijských válečných zločinců, kteří měli být veřejně pověšeni v poslední den týdne, byl by je nepochybně roztrhal na kusy. Právě v tom okamžiku bylo oznámeno, že Oceánie vlastně nevede válku s Eurázií. Oceánie je ve válce s East Asií. Eurázie je spojenec. Samozřejmě ani slovo o tom, že došlo ke změně. Bylo pouze dáno na vědomí zčista jasna a všude naráz, že nepřítel je East Asie a nikoli Eurázie. Winston byl na demonstraci na náměstí ve středu Londýna právě ve chvíli, kdy se to stalo. Byla noc a bílé tváře a červené transparenty zalévalo sinalé světlo. Na náměstí se mačkalo několik tisíc lidí, mezi nimi sevřený šik dětí v uniformách z vědů. Na tribuně potažené červenou látkou stál řečník vnitřní strany, malý hubený člověk s neúměrně dlouhýma rukama, velkou holou lebkou, z níž splývalo několik rovných pramenů vlasů, a pronášel slavnostní řeč k zástupům. Vypadal jako Rumpelstiltskin z německé pohádky. Celý zkroucený nenávistí, jak jednou rukou svíral mikrofon a druhou obrovskou tlapou na konci kostnaté paže hrozivě chňapal do vzduchu nad hlavou. Jeho hlas v amplionech kovově charlil nekonečný seznam ukrutností, masakrů, deportací, lživé propagandy, neoprávněných agresí, porušených smluv. Bylo téměř nemožné poslouchat ho a nedat se nejdřív přesvědčit a potom propadnout zoufalství. Každých pár minut zuřivost davu kulminovala a řečníkův hlas utonul v řevu divokých šelem, který se jako nezadržitelný příval valil z tisíců hrdel. Nejdivočejší skřeky pocházely od školních dětí. Když už projev trval asi 20 minut, vběhl na tribunu posel a vložil řečníkovi do ruky útržek papíru. Ten ho rozbalil, přečetl a ani svůj projev nepřerušil. Nic se nezměnilo. Ani v jeho hlase, ani ve vystupování, či v obsahu toho, co říkal. Ale najednou byla jména jiná. Davem projela vlna porozumění beze slov. Oceánie je ve válce s East Asií. V příštím okamžiku nastal mohutný pohyb. Plakáty a transparenty, jimiž bylo náměstí vyzdobeno, jsou nesprávné. Na dobré polovině z nich jsou nesprávné tváře, to je sabotáž. Goldsteinovi agenti zapracovali. Došlo k rozběsněné mezihře, v níž se strhávaly plakáty ze zdí, transparenty se rvaly na kusy a dupalo se po nich. Zvědové předváděli pravé divy, jak šplhali po hřebenech střech a odřezávali vlajky, které se třepotaly z komínů.
Za 2-3 minuty bylo po všem. Řečník stále ještě svíral mikrofon, ramena nachýlená kupředu volnou rukou chňapal do vzduchu a bez přerušení pokračoval v projevu. A po další chvíli dav zase zařičil divokým zuřivým řevem. Nenávist pokračovala přesně jako předtím. Jen terč se změnil. Při pohledu nazpět Winstonovi nejvíc imponoval fakt, že řečník přehodil výhybku z jedné koleje na druhou doslova uprostřed věty. A nejen, že se neodmlčel, ale ani nenarušil skladbu věty. V té chvíli ho však zaměstnávaly jiné věci. V okamžiku, kdy došlo k tomu chaosu a strhávaly se plakáty, mu nějaký muž, jemuž neviděl do tváře, poklepal na rameno a řekl: promiňte, nestratil jste aktovku? Aktovku si od něho vzal roztržitě, beze slova. Věděl, že uplynou dny, než bude mít příležitost se do ní podívat. Hned po demonstraci šel přímo na ministerstvo pravdy, i když bylo už skoro 23 hodin. Šlo tam celé osazenstvo ministerstva. Příkazů, které už přicházely z obrazovky a volali do práce, nebylo ani zapotřebí. Oceánie je ve válce s East Asií. Oceánie byla odjakživa ve válce s East Asií. Velká část politické literatury z posledních 5 let byla teď zastaralá. Zprávy a záznamy všeho druhu, noviny, knihy, pamflety, filmy, zvukové nahrávky, fotografie. To všechno se muselo bleskovou rychlostí opravit. I když nebyla vydána žádná direktiva, vědělo se, že šéfové oddělení chtějí, aby do týdne nezůstala nikde ani zmínka o válce s Eurázií nebo o spojenectví s East Asií. Byla to záplava práce, protože pozůstávala z procedur, které nemohly být nazvány pravými jmény. V oddělení záznamů všichni pracovali 18 hodin ze 24 a dvakrát po 3 hodinách spali. Ze sklepů vynesli matrace a rozložili je všude po chodbách. K jídlu dostávali obložené chlebíčky a kávu vítězství, které na vozíčcích rozváželi zaměstnanci závodní jídelny. Když Winston přerušil práci, aby si 3 hodiny pospal, snažil se pokaždé zanechat čistý stůl. A když se pak přišoural zpět se zalepenýma očima, celý rozbolavělý, našel další záplavu svitků papíru, které pokrývaly jeho stůl jako závěj. Skoro pohřbili speakwrite a přetékali na zem, takže je pokaždé musel nejdřív urovnat do úhledné hraničky, aby měl kde pracovat. Nejhorší bylo, že vůbec nešlo o čistě mechanickou práci. Často stačilo nahradit jedno jméno jiným, ale každá podrobná zpráva o událostech vyžadovala péči a představivost. Člověk potřeboval i značné zeměpisné znalosti, aby mohl přenést válku z jedné části světa do druhé. Třetí den ho nesnesitelně rozbolely oči a vždy po několika minutách si musel utírat brýle. Bylo mu, jako by se mořil s nepřiměřeně obtížným úkolem z fyziky, s něčím, co měl sice právo odmítnout, ale co přesto až s přehnanou úzkostlivostí plnil. Pokud měl vůbec čas na to myslet, nevadilo mu, že každé slovo, jež mumlal do speakwriteu, každá čárka inkoustovou tuškou, byly vědomá lež. Jako všichni z oddělení si dával úzkostlivě záležet, aby podvrch byl dokonalý. 6. dne ráno se příliv papírových svitků zpomalil. Celou dlouhou půlhodinu z potrubí nic nevypadlo. Potom jeden svitek. Dál už nic. Přibližně ve stejnou dobu se práce všude zpomalovala. Oddělením jakoby zazněl hluboký, tajemný vzdech. Obrovské dílo, které nebude nikdy nikde zmíněno, bylo dovršeno. Žádný člověk nikdy na podkladě dokumentů nebo nemoci dokázat, že byla nějaká válka s Eurázií. Ve 12.00 bylo neočekávaně oznámeno, že všichni pracovníci ministerstva mají do zítřka do rána volno. Winston šel domů. Stále ještě s aktovkou, v níž byla kniha, kterou měl při práci mezi chodidly a pod sebou, když spal. Oholil se a ve vaně skoro usnul, i když voda byla sotva vlažná.

vystupoval po schodech nad obchodem pana Charingtona a v kloubech mu téměř rozkošnicky praskalo. Byl unavený, ale ne už ospalý. Otevřel okno, zapálil malý špinavý petrolejový vařič a postavil konvici s vodou na kávu. Julie tu bude za chvíli, zatím tu má knihu. Usadil se do špinavého křesla a rozepjal přesky na aktovce. Těžký černý svazek, amatérsky svázaný, bez titulu na obálce. Také tisk vypadal poněkud nepravidelně. Stránky byly na okrajích otřepané a dali se lehce otáčet, jak kniha prošla mnoha rukama. Na titulní straně stálo Teorie a praxe oligarchického kolektivismu. Emanuel Goldstein. Winston začal číst. Kapitola první. Nevědomost je síla. Po celou historickou dobu, možná už od konce mladší doby kamenné, byly na světě tři druhy lidí. Ti nahoře, ti uprostřed a ti dole. Dělili se ještě dál, byli nazýváni různými jmény a jejich poměrný počet, jakož i postoj jedněch k druhým, se měnil v průběhu věků. Ale ve své podstatě se struktura společnosti nikdy nezměnila. Dokonce i po obrovských převratech a zdánlivě neodvolatelných změnách se vždy znovu prosadil týž model. Jako se gyroskop vždy vrátí do rovnováhy, poté co se vychýlil daleko na jednu nebo druhou stranu. Cíle těchto tří skupin jsou naprosto neslučitelné. Winston přestal číst. Hlavně proto, aby vychutnal skutečnost, že čte v pohodlí a bezpečí. Byl sám. Žádná obrazovka, žádné ucho na klíčové dírce, žádné nervózní nutkání ohlédnout se přes rameno nebo zakrýt stránku rukou. Lahodný letní vzduch ho hladil po líci. Někde z dálky slabě doléhal křik dětí. V pokoji bylo naprosté ticho až na cvrlikání hodin. Uvelebil se hlouběji v křesle a nohy opřel o mřížku krbu. Tomu se říká blaženost. Tak vypadá věčnost. Najednou, jak to člověk někdy dělá s knihou, o níž ví, že ji přečte celou, ji otevřel na jiném místě a octl se u kapitoly třetí. Kapitola třetí. Válka je mír. Rozštěpení světa na tři superstáty bylo událostí, která se dala předvídat a opravdu se předvídala, ještě před koncem první poloviny 20. století. Když Rusko pohltilo Evropu a Spojené státy britské impérium, zrodily se dvě ze tří dnes existujících velmocí – Eurázie a Oceánie. Třetí, East Asie, se objevila jako samostatná jednotka až po dalším desetiletí zmatených bojů. Hranice mezi třemi supervelmocemi jsou na některých místech umělé, jinde kolísají podle válečného štěstí, ale většinou se řídí podle zeměpisných daností. Eurázie zabírá celou severní část evropského a asijského území, od Portugalska po Beringovu úžinu. Oceánie zahrnuje obě Ameriky, Atlantské ostrovy včetně britských, Australoázii a jižní část Afriky. East Asie, která je menší než druhé dvě velmoci a má méně definitivní západní hranici, zahrnuje Čínu a země na jih od ní, japonské ostrovy a velkou leč kolísající část Mandžuska, Mongolska a Tibetu. Tyto tři superstáty jsou v té či oné kombinaci neustále ve válce. A tak to trvá už 25 let. Válka však už není zoufalý zničující boj, jako v první polovině 20. století. Zúčastněné strany bojující o omezené cíle jsou neschopné zničit se navzájem. Nemají žádnou materiální příčinu sporu a není mezi nimi skutečný ideologický rozdíl. Pozornost zaslouží fakt, že všechny tři mocnosti vlastní už nyní zbraně daleko účinnější než ty, jež by jejich současné výzkumy mohly objevit, totiž atomovou bombu. I když si strana podle svého zvyku dělá nárok na vynález atomové bomby, první exempláře se objevily už ve 40. letech a ve velkém byly použity asi o 10 let později. Tehdy bylo svrženo několik set bomb na průmyslová centra, hlavně v evropském Rusku, západní Evropě a severní Americe.
Výsledkem bylo, že se vládnoucí skupiny všech zemí přesvědčily, že několik dalších atomových bomb by znamenalo konec organizované společnosti, a tedy i konec jejich moci. Potom už nikdy žádné bomby svrženy nebyly, i když nebyla uzavřena žádná formální dohoda a nikdo to ani nenavrhl. Všechny tři velmoci prostě atomové bomby nadále vyrábějí a skladují pro rozhodující příležitost, která, jak všechny věří, dříve či později nastane. A zatím zůstává válečné umění téměř nezměněné už 30 nebo 40 let. V minulých dobách byla válka něčím, co už skoro podle definice muselo dříve či později skončit, obvykle jednoznačným vítězstvím nebo porážkou. V minulosti byla válka také jedním z hlavních nástrojů, jimiž byla lidská společenství udržována ve styku s hmotnou skutečností. Všichni vládcové ve všech dobách se snažili vštípit svým poddaným falešné pojetí světa, ale nemohli si dovolit vzbudit iluzi, která by směřovala k oslabení vojenské zdatnosti. Pokud porážka přinesla ztrátu nezávislosti anebo nějaký jiný výsledek, který se všeobecně považoval za nežádoucí, opatření, která by porážce zabránila, musela mít smysl. Hmatatelná fakta se nedala ignorovat. Ve filozofii, v náboženství, v etice nebo v politice by snad dvě a dvě mohlo být pět. Ale při konstrukci děla nebo letadla to musí být čtyři. Neschopné národy byly vždy dříve či později poraženy a boj o výkonnost škodil iluzím. Aby byl člověk výkonný, musel se navíc učit z minulosti. Noviny a knihy o historii bývaly samozřejmě vždy zkreslené a zaujaté, ale falzifikace toho druhu, jak se praktikují dnes, by byly bývaly nemožné. Válka byla bezpečnou zárukou zdravého rozumu. A pokud jde o vládnoucí třídy, pravděpodobně zárukou vůbec nejdůležitější. Dokud se válka dala vyhrát nebo prohrát, nemohla být žádná vládnoucí třída úplně nezodpovědná. Když se však válka stane doslova nepřetržitou, přestane být nebezpečná. Když je válka nepřetržitá, neexistuje nic takového, jako je vojenská nutnost. Technický pokrok se může zastavit a nejhmatatelnější fakta se dají popřít nebo nebrat v úvahu. Jak jsme viděli, stále ještě existuje výzkum pro válečné účely, který by se dal nazvat vědeckým. Ale v podstatě je to jen snění a není důležité, že nepřináší výsledky. Výkonnost, dokonce ani vojenská výkonnost, už není zapotřebí. V Oceánii je efektivní už jenom ideopolicie. A protože všechny tři superstáty jsou neporazitelné, je v důsledku toho každý z nich svět sám pro sebe, v němž se dá bezpečně praktikovat jakákoliv myšlenková perverze. Realita vykonává tlak jedině skrze potřeby denního života. Potřebu jíst a pít, potřebu přístřeší a oděvu, potřebu zabránit tomu, aby člověk nepolikal jed, nevypadl z okna v nejvyšším poschodí a tak podobně. Mezi životem, smrtí a fyzickou rozkoší je stále ještě rozdíl, ale to je také všechno. Občan Oceánie je jako tvor v mezihvězdném prostoru, protože nemá styk s vnějším světem a s minulostí. Nemá možnost zjistit, který směr vede nahoru a který dolů. Vládcové takového státu jsou absolutními vládci, jakými nemohli být ani faraoni, ani císaři. Musejí předcházet neúměrnému procentu úmrtí z podvýživy a musejí udržovat stejnou úroveň vojenské techniky jako jejich soupeři. Ale jakmile se tohoto minima jednou dosáhne, mohou realitu překroutit do jakékoliv podoby, která se jim zlíbí. Válka, měříme-li ji podle měřítka předchozích válek, je potom pouhý podvod. Připomíná boj mezi jistými přežvíkavci, kteří mají rohy posazeny v takovém úhlu, že nemohou jeden druhého zasáhnout. Ale i když je neskutečná, není bezvýznamná. Požírá přebytek konzumovatelného zboží a pomáhá uchovávat zvláštní duchovní atmosféru, kterou hierarchická společnost potřebuje. Válka, jak uvidíme, je nyní čistě interní záležitost. V minulosti vládnoucí skupiny všech států, i když neuznávali své společné zájmy a ničivost války proto omezovali, přece jen proti sobě bojovali. A vítěz vždy plenil poraženého. V dnešních časech proti sobě nebojují vůbec. Válku vede každá skupina proti svým vlastním poddaným. A cílem války není dobít nějaké území nebo zabránit jeho dobytí, ale udržet strukturu společnosti nedotčenou.
Samo slovo válka se proto stalo klamným. Přesnější by asi bylo říci, že když se válka stala nepřetržitou, přestala existovat. Zmizel zvláštní tlak, který válka na lidské bytosti vykonávala od mladší doby kamenné do první poloviny 20. století a byl nahrazen čímsi zcela jiným. Kdyby se, místo aby spolu bojovali, tři superstáty dohodli, že budou žít v trvalém míru v rámci svých hranic, účinek by byl asi stejný. V tom případě by totiž každý z nich byl stále ještě vesmírem pro sebe, navždy osvobozený od vlivu vnějšího nebezpečí, které přináší vystřízlivění. Skutečně trvalý mír by byl totéž jako permanentní válka. I když obrovská většina členů strany to chápe jen v užším smyslu. Toto je vlastní význam hesla strany Válka je mír. Winston přestal na chvíli číst. Někde velmi daleko zahřměla raketová střela. Blažený pocit, že je sám se zakázanou knihou v pokoji bez obrazovky, dosud nevyprchal. Samota a bezpečí byly fyzické pocity smíšené s tělesnou únavou, měkostí křesla a dotykem lehkého vánku od okna, který mu hladil tvář. Kniha ho fascinovala, anebo přesněji, dodávala mu jistotu. Vlastně mu neříkala nic nového, ale v tom byl právě kus její přitažlivosti. Říkala, co by řekl sám, kdyby dokázal uspořádat své roztroušené myšlenky. Byla výplodem podobného mozku, jako byl jeho, jenže mnohem schopnějšího, systematičtějšího a nebojácného. Nejlepší knihy, uvědomil si, jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví. Právě se vrátil ke kapitole první, když uslyšel na schodech Juliiny kroky. Vstal ze židle, aby ji přivítal. Odhodila na zem hnědou brašnu a vrhla se mu do náruče. Neviděli se už víc než týden. Mám tu knihu, řekl, když se vymanil z obětí. Há, máš ji? Prima, řekla bez zvláštního zájmu a klekla si k vařiči, aby udělala kávu. K tématu se vrátili až po půl hodině, kterou strávili v posteli. Večer byl tak chladný, že se přikryli pokrývkou. Zdola k ním doléhal známý zvuk zpěvu a šourání bot po dlažbě. Svalnatá žena s červenými pažemi, kterou Winston zahlédl při první návštěvě, už jakoby ke dvoru patřila. Zdálo se, že neexistuje čas, kdyby nepřecházela od necek ke šňůře, nestoupala si na špičky s prádlem a kolíčky a nezačínala další a další písničky. Julie se uvelebila na své straně a zdálo se, že už skoro usíná. Natáhl se pro knihu, která ležela na podlaze, posadil se a opřel se v hlavách postele. Musíme to přečíst, řekl. Ty taky. Všichni členové bratrstva to musí číst. Ty to čti, řekla se zavřenýma očima. Čti nahlas, tak je to nejlepší. Aspoň mi to můžeš vysvětlovat. Ručičky na hodinách ukazovaly 6, což znamenalo 18 hodin. Opřel si knihu o kolena a začal číst. Kapitola první. Nevědomost je síla. Po celou historickou dobu, možná už od konce mladší doby kamenné, byly na světě tři druhy lidí. Ti nahoře, ti uprostřed a ti dole. Dělili se ještě dál, byli nazýváni různými jmény a jejich poměrný počet, jakož i postoj jedněch k druhým, se měnili v průběhu věků. Ale ve své podstatě se struktura společnosti nikdy nezměnila. Dokonce i po obrovských převratech a pozdánlivě neodvolatelných změnách se vždy znovu prosadil stejný model, tak jako se gyroskop vždy vrátí do rovnováhy poté, co se vychýlil daleko na jednu nebo na druhou stranu. Julie, nespíš? Zeptal se Winston. Ne, má lásko, poslouchám. Čti dál. Je to úžasné. Četl dál. Cíle těchto tří skupin jsou naprosto neslučitelné. Cílem těch nahoře je zůstat, kde jsou. Cílem těch uprostřed je vyměnit si místo s těmi nahoře. Cílem těch dole, pokud mají nějaký cíl, je totiž trvalou charakteristikou těch dole, že jsou příliš zkrušeni dřinou, než aby si častěji uvědomovali cokoliv mimo svůj každodenní život,
je zrušit všechny rozdíly a vytvořit společnost, v níž si budou všichni lidé rovní. A tak se v průběhu dějin znova a znova odehrává boj, který je ve svých hlavních obrysech stále stejný. Po dlouhá období se zdá, že ti nahoře jsou bezpečně u moci, ale dříve či později, pokaždé přijde chvíle, kdy buď ztratí víru v sebe nebo schopnost účinně vládnout, nebo obojí. Potom je svrhnou ti uprostřed, kteří získají ty dole na svou stranu předstíráním, že bojují za svobodu a spravedlnost. Jakmile ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnou ty dole naspět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou těmi nahoře. Od jedné ze zbývajících skupin se okamžitě odtrhne nová skupina těch uprostřed a boj začne na novo. Z těch tří skupin se jen těm dole nikdy ani dočasně nepodaří dosáhnout svého cíle. Bylo by přehnané tvrdit, že v celých dějinách nedosáhli žádného materiálního pokroku. Dokonce i dnes v období úpadku žije průměrný člověk lépe než před staletími. Ale žádný růst bohatství, zjemnění mravů, reforma nebo revoluce nepřiblížili ani o milimetr lidskou rovnost. Z hlediska těch dole žádná historická změna nikdy neznamenala o mnoho víc, než změnu jména jejich pánů. Koncem 19. století začal být opakovaný výskyt tohoto modelu zřejmý mnohým pozorovatelům. Tehdy vznikly školy myslitelů, kteří interpretovali dějiny jako cyklický proces a snažili se dokázat, že nerovnost je nezměnitelný zákon lidského života. Tato doktrína měla samozřejmě vždy své příznivce, ale nyní nastala významná změna ve způsobu, jakým se předkládá. V minulosti byla potřeba hierarchického uspořádání společnosti výhradně doktrínou těch nahoře. Hlásili ji králové a aristokrati, kněží, právníci a jim podobní, kteří se na ní přiživovali a obvykle ji zmírňovali sliby, že vše bude vynahrazeno v imaginárním, záhrobním světě. Pokud ti uprostřed bojovali o moc, vždy využívali pojmů jako svoboda, spravedlnost a bratrství. Nyní však koncept lidského bratrství začali napadat lidé, kteří ještě nebyli ve vládnoucích pozicích, ale pouze doufali, že zanedlouho budou. V minulosti vedli ti uprostřed revoluce pod praporem rovnosti a nastolili novou tyranii, jakmile byla stará svržena. Nové skupiny středu však vyhlásili svoji tyranii předem. Socialismus, teorie, která se objevila v první polovině 19. století a byla posledním článkem řetězu myšlenek, které sahají až ke starověkým vzpourám otroků, byla stále ještě hluboce nakažená utopismem minulých věků. Ale v každé variantě socialismu, která se objevila po roce 1900, se stále otevřeněji vytrácel cíl nastolení svobody a rovnosti. Nová hnutí, která se objevila v polovině století, Anxoc v Oceánii, neobolševismus v Eurázii, uctívání smrti, jak se to obvykle nazývá v East Asii, si vědomě kladla za cíl navěky zachovat nesvobodu a nerovnost. Nová hnutí vyrostla samozřejmě ze starých hnutí. Usilovala podržet si jejich jména a přiživit se na jejich ideologii. Jejich skutečným cílem však bylo zastavit pokrok a zmrazit dějiny ve vhodném bodě. Měl nastat známý výkyv kyvadla, a pak se kyvadlo mělo zastavit. Jako obvykle ti nahoře měli být vyhnáni těmi uprostřed, kteří by se potom stali těmi nahoře. Ale tentokrát si podle promyšlené strategie ti nahoře mají udržet své postavení navždycky. Nové doktríny vznikly částečně v důsledku nahromadění historických poznatků a vzrůstu historického vědomí, které před 19. stoletím skoro neexistovalo. Cyklický pohyb historie byl srozumitelný, anebo se takový aspoň zdál. A jestliže byl srozumitelný, byl i změnitelný. Ale zásadním vnitřním důvodem bylo, že už začátkem 20. století se lidská rovnost stala technicky možnou. Stále ještě byla sice pravda, že si lidé nejsou rovni vrozenými schopnostmi a že funkce musí být specializovány takovým způsobem, že některým jednotlivcům se dá přednost před jinými. Ale neexistovala už skutečná potřeba rozlišovat se podle tříd nebo podle bohatství. V dřívějších dobách byly třídní rozdíly nejen nevyhnutelné, ale i žádoucí. Nerovnost byla cenou za civilizaci. S rozvojem průmyslové výroby však nastala změna. I když stále ještě bylo nutné, aby lidé vykonávali různé práce, nebylo už nutné, aby žili na různých společenských nebo ekonomických úrovních.
Z hlediska nových skupin, které se měly chopit moci, nebyla proto lidská rovnost už ideál, o který by měli usilovat, ale nebezpečí, které je třeba odvrátit. V primitivnějších dobách, kdy spravedlivá a mírumilovná společnost nebyla uskutečnitelná, se v ní docela snadno dalo uvěřit. Představa pozemského ráje, v němž by lidé žili pospolu jako bratři, bez zákonů a bez tvrdé práce, pronásledovala lidskou mysl po tisíce let. A tato vidina měla jistý vliv dokonce i na skupiny, které měly ve skutečnosti prospěch z každé historické změny. Dědicové francouzské, anglické a americké revoluce částečně uvěřili svým vlastním frázím o právech člověka, o svobodě projevu, o rovnosti před zákonem a podobně. A dokonce připustili, aby to do jisté míry ovlivnilo jejich chování. Ale ve čtvrtém desetiletí 20. století byly už všechny hlavní proudy politického myšlení autoritářské. Pozemský ráj byl zdiskreditován přesně ve chvíli, kdy se stal uskutečnitelným. Každá nová politická teorie, ať už se nazývala jakkoliv, vedla naspět k hierarchii a diferenciaci společnosti. A při všeobecném utužení poměrů, k němuž došlo někdy okolo roku 1930, se praktiky, od nichž se dávno v některých případech už před staletími upustilo, věznění bez soudu, používání válečných zajatců jako otroků, veřejné popravy, mučení za účelem vynuceného přiznání, držení rukojmí a deportace celých národů, staly nejenom běžnými, ale byly tolerovány a dokonce obhajovány lidmi, kteří je považovali za osvícené a pokrokové. Teprve po desetiletích válek mezi národy, občanských válek, revolucí a kontrarevolucí ve všech částech světa, se Anxots a s ním soupeřící učení vynořili jako plně rozpracované politické teorie. Ale už předtím byla předznamenána různými systémy všeobecně označovanými jako totalitní, které se objevily v první polovině století. A už dávno bylo zřejmé, jaké budou hlavní rysy světa, který vzejde z vládnoucího zmatku. Právě tak bylo zřejmé, jaký druh lidí bude tento svět ovládat. Novou aristokracii tvořili z větší části byrokraté, vědci, technici, odborářští organizátoři, reklamní experti, sociologové, učitelé, žurnalisté a profesionální politikové. Tyto lidi, kteří pocházeli ze střední třídy zaměstnanců a z vyšších vrstev dělnické třídy, sformoval a sešikoval sterilní svět monopolního průmyslu a centralizované vlády. V porovnání se svými předchůdci v minulých dobách byli méně lakotní, méně bažili po přepichu, za to víc počiré moci a především si byli více vědomi toho, co dělají, a více usilovali o rozdrcení opozice. Tento poslední rozdíl byl zásadní. V porovnání s dnešní tyranií byly všechny tyranie minulosti polovičaté a neefektivní. Vládnoucí skupiny byly vždy do jisté míry infikovány liberálními idejemi a spokojili se s tím, že dělali věci napůl, brali v úvahu jen činy a nezajímali se o to, co si jejich poddaní myslí. I katolická církev ve středověku byla podle moderních měřítek tolerantní. Důvodem byla spíš skutečnost, že v minulosti neměla žádná vláda takovou moc, aby držela občany pod dohledem. Avšak vynález tisku usnadnil manipulaci veřejného mínění a film a rozhlas dovedli tento proces ještě dále. S rozvojem televize a technickým pokrokem, který umožnil příjem i vysílání týmž přístrojem, skončil soukromý život. Každý občan, nebo aspoň člověk dost důležitý, aby se vyplatilo ho sledovat, mohl být po 24 hodin denně držen pod dohledem policie a v doslechu oficiální propagandy, protože všechny ostatní komunikační kanály byly uzavřeny. Poprvé existovala možnost nejen si vynutit úplnou poslušnost vůči státu, ale úplnou jednotu názorů všech poddaných. Po revolučním období 50. a 60. let se společnost jako vždy přeskupila na ty nahoře, ty uprostřed a ty dole. Jenže nová skupina těch nahoře, na rozdíl od svých předchůdců, nejednala instinktivně, nýbrž přesně věděla, co je zapotřebí, aby si zachovala své postavení. Už dávno si uvědomili, že jedinou bezpečnou základnou oligarchie je kolektivismus. Bohatství a privilegia se obhajují nejsnáze, když jsou společným vlastnictvím. Takzvané zrušení soukromého vlastnictví, k němuž došlo v první polovině století,
znamenalo, že ve skutečnosti se vlastnictví soustředilo v rukou daleko menšího počtu lidí než předtím. Avšak s tím rozdílem, že noví vlastníci byli skupinou a ne masou jedinců. Každý člen strany jako jednotlivec vlastní jen drobné osobní příslušenství. Strana jako kolektiv vlastní v Oceánii všechno, protože má kontrolu nad vším a disponuje všemi produkty, jak uzná za vhodné. V letech po revoluci mohla tuto vedoucí úlohu přejmout téměř bez překážky, protože celý proces se vydával za akt kolektivizace. Odedávna se předpokládalo, že když se vyvlastní třída kapitalistů, bude nutně následovat socialismus. A kapitalisté vyvlastněni byli, o tom není sporu. Továrny, doly, půda, domy, doprava, všechno jim bylo odňato. A jelikož tyto věci už nebyly soukromým vlastnictvím, vyplývalo z toho, že musí být vlastnictvím veřejným. Anksoc, který vyrostl z dřívějšího socialistického hnutí a zdědil jeho frazeologii, splnil v skutku hlavní bod socialistického programu. S výsledkem, který se předvídal a zamýšlel už předem, že totiž hospodářská nerovnost je a bude trvalá. Ale problémy zachování hierarchické společnosti na věčné časy sahají ještě hlouběji. Existují jen čtyři způsoby, jak vládnoucí skupina může ztratit moc. Buď je přemožena zvenčí, nebo vládne tak neefektivně, že se masy pozdvihnou k revoltě, anebo dovolí, aby vznikla silná a nespokojená střední skupina, anebo ztratí svou sebedůvěru a vůli vládnout. Tyto příčiny nepůsobí jednotlivě. Zpravidla jsou do jisté míry přítomny všechny čtyři. Vládnoucí třída, která se dokáže uchránit všech čtyř, zůstane u moci natrvalo. Rozhodujícím konečným faktorem je myšlenkový postoj vládnoucí třídy samé. V druhé polovině tohoto století první nebezpečí už ve skutečnosti pominulo. Každá ze tří mocností, na které se teď svět dělí, je fakticky neporazitelná a mohla by se stát porazitelnou jedině v důsledku pomalých demokratických změn, kterým však vláda s tak rozsáhlou mocí může snadno zabránit. Druhé nebezpečí je také jen teoretické. Masy se nikdy nebouří z vlastního popudu a nikdy se nebouří jen proto, že jsou utlačované. A pokud nemohou srovnávat, nikdy si dokonce ani neuvědomí, že jsou utlačované. Opakující se hospodářské krize minulých dob byly naprosto zbytečné a nyní už vlády nedopustí, aby k nim došlo. Ale mohou nastat a propukají jiné, právě tak rozsáhlé otřesy, bez následných politických efektů, protože neexistuje způsob, jímž by se nespokojenost dala vyjádřit. Pokud jde o problém nadvýroby, který existuje ve společnosti od dob rozvoje průmyslové výroby, řeší se pomocí nepřetržitého válčení, viz kapitola 3, což je také užitečné pro pozvednutí veřejné morálky na potřebnou úroveň. Proto je z hlediska našich nynějších vládců jediným opravdovým nebezpečím odštěpení nějaké nové skupiny schopných nevyužitých lidí, bažících pomoci a vzrůst liberalismu a skepticismu v jejich vlastních řadách. Problém je tedy tak říkajíc výchovný. Je to otázka neustálého formování jak vládnoucí skupiny, tak širší skupiny exekutivy, která je v hierarchickém žebříčku na druhém místě. Vědomí mas stačí ovlivňovat pouze negativně. Z toho všeho by se dala odvodit, kdyby ovšem už nebyla známá, všeobecná struktura společnosti v Oceánii. Na vrcholu pyramidy stojí Velký bratr. Velký bratr je neomylný a všemocný. Má se za to, že každý vědecký objev, veškeré znalosti, veškerá moudrost, veškeré ctnosti pramení z jeho vedení a inspirace. Nikdo nikdy Velkého bratra neviděl. Je tváří na transparentech, hlasem z obrazovky. Můžeme si být jisti, že nikdy nezemře. A vládne už značná nejistota o tom, kdy se narodil. Velký bratr je podoba, v níž se strana ukazuje světu. Jeho funkcí je působit jako úběžník lásky, strachu a úcty. Citů, které je snazší chovat k jednotlivci než k organizaci. Za Velkým bratrem následuje vnitřní strana. Počet jejich členů je omezen na 6 milionů, neboli o něco méně než 2% obyvatelstva Oceánie. Pod vnitřní stranou je vnější strana, kterou, jestliže se vnitřní strana označuje za mozek, lze právem přirovnat k rukám. Následují němé masy, obvykle označované jako proléti.
tvoří asi 85% obyvatel.

Obyvatelstvo žádné části Oceánie nemá pocit, že by bylo obyvatelstvem koloniálním, řízeným ze vzdálené metropole. Oceánie nemá hlavní město a její titulární hlavou je osoba, o níž nikdo neví, kde se nachází. Kromě toho, že angličtina je hlavní lingva franca a newspeak oficiální jazyk, není Oceánie nijak centralizována. Její vládcové nejsou spojeni pokrevními svazky, ale příslušností ke společné doktríně. Je pravda, že naše společnost je stratifikována, a to velmi přísně stratifikována na základě zásad, jež na první pohled připomínají princip dědičnosti. Pohyb z jedné skupiny do druhé je mnohem výjimečnější, než tomu bylo za kapitalismu anebo dokonce v předindustriální éře. Mezi oběma větvemi strany existuje určitá vzájemná výměna, ale jen do té míry, aby se zajistilo, že slaboši budou z vnitřní strany vyloučeni a že ambiciozní členové vnější strany budou zneškodněni tím, že se jim umožní povýšit. Prolétům se v praxi nedovoluje vstoupit do strany. Nejnadanější z nich, kteří by se snad mohli stát zdrojem nespokojenosti, si ideopolicie vytipuje a eliminuje. Ale tento stav věcí není nezbytně trvalý ani zásadní. Strana není třída ve starém smyslu slova. Neusiluje o přenesení moci na vlastní děti jako takové. A kdyby nebylo jiné cesty, jak udržet nejschopnější lidi na špičce, byla by naprosto ochotná rekrutovat celou novou generaci z řad proletariátu. Skutečnost, že strana není dědičnou institucí, měla velký podíl na neutralizaci opozice v kritických letech. Socialisté staršího typu, vycvičení, aby bojovali proti čemusi, čemu se říkalo třídní výsady, se domnívali, že co není dědičné, nemůže být trvalé. Nechápali, že kontinuita oligarchie nemusí být fyzická. Ani se nepozastavovali nad tím, že dědičná aristokracie měla vždy krátké trvání, zatímco adoptivní organizace, jako třeba katolická církev, trvají celá staletí nebo dokonce tisíciletí. Podstatou oligarchické vlády není dědičnost z otce na syna, ale stálost určitého světonázoru a způsobu života, které přecházejí z mrtvých na živé. Vládnoucí skupina je tak dlouho vládnoucí skupinou, pokud může jmenovat své nástupce. Straně nejde o zachování vlastní krve, ale o zachování sebe samé. Není důležité, kdo je držitelem moci. Za předpokladu, že hierarchická struktura zůstane provždy nezměněna. Všechny víry, zvyky, záliby, city, intelektuální postoje příznačné pro současnost slouží de facto tomu, aby udržovali mystiku strany a zabránili vyjevení pravé povahy dnešní společnosti. Fyzická vzpoura anebo jakýkoliv pohyb ke vzpouře směřující nejsou v současné době možné. Od proletářů se není čeho bát. Ponecháni sami sobě budou přetrvávat z generace na generaci a z jednoho století do dalšího. Budou pracovat, množit se a umírat nejen bez jakéhokoliv pokusu o vzpouru, ale neschopni pochopit, že svět by mohl být jiný než je. Nebezpeční by mohli být jedině tehdy, kdyby si rozvoj průmyslové výroby vynutil, aby dostali vyšší vzdělání. Ale protože vojenské a obchodní soutěžení už není důležité, úroveň proletského vzdělání vlastně upadá. Považuje se za lhostejné, jaké názory masy zastávají nebo nezastávají. Může se jim poskytnout intelektuální svoboda, protože nemají intelekt. Oproti tomu u člena strany se nemůže tolerovat sebemenší úchylka v názoru na sebe bezvýznamnější věc. Člen strany žije od narození do smrti pod dohledem ideopolicie. Ani když je sám, nemůže si být jist, že je sám. Ať je kdekoliv, ať spí či bdí, pracuje či odpočívá, ať je v posteli či ve vaně, může být sledován bez varování, aniž ví, že je sledován. Nic z toho, co dělá, není bezvýznamné. Přátelé, odpočinek, chování k ženě a dětem, výraz tváře, kdy je o samotě, slova, jež si mumlá ve spaní, dokonce i charakteristické pohyby těla, to vše se zkoumá s žárlivou pečlivostí. Nejen každý skutečný přestupek, ale každá výstřednost, jakkoliv nepatrná, každá změna zvyklostí, každé podrážděné chování, které by mohlo být příznakem nějakého vnitřního zápasu, všechno bude určitě odhaleno. Nemá svobodu volby v žádném směru. Na druhé straně nejsou jeho činy regulovány žádným zákonem anebo jasně formulovaným kodexem chování.

poslání. V oceánii nejsou žádné zákony. Myšlenky a činy, jejichž odhalení znamená jistou smrt, nejsou formálně zakázány. A nekonečné čistky, zatýkání, mučení, věznění a vaporizování se neukládají jako trest za zločiny, které byly skutečně spáchány, nýbrž slouží jen k vymazání osob, jež by možná mohly spáchat nějaký zločin někdy v budoucnu. Od člena strany se vyžaduje, aby měl nejen správné názory, ale i správné instinkty. Mnohé názory a postoje, které se od něho vyžadují, nebyly nikdy výslovně stanoveny a stanovit se ani nedají, aniž by se tím na světlo vynesly rozpory, které jsou Anxocu vlastní. Člověk od přírody ortodoxní, v newspeaku pravověrný, bude bez rozmýšlení a za všech okolností vědět, jaký je správný názor nebo vhodná emoce. Důmyslný duševní výcvik, jimž v dětství prošel a který se opírá o newspeaková slova crime stop, black white a double sync, ho činí neochotným a neschopným uvažovat o čemkoliv příliš do hloubky. Od člena strany se očekává, že nebude mít žádné soukromé emoce a že si od nadšení prostě neoddechne. Předpokládá se, že bude žít v ustavičné zuřivé nenávisti k cizím nepřátelům a domácím zrádcům, že bude jásat nad každým vítězstvím a bude se pokořovat před mocí a moudrostí strany. Nespokojenost, kterou takový pustý a neplodný život vyvolává, se promyšleně odvede stranou a rozptýlí pomocí zařízení, jako jsou dvě minuty nenávisti, a úvahy, které by snad mohly navodit skeptické anebo odbojné nálady, jsou už předem likvidovány vnitřní kázní, kterou si v dětství osvojil. První a nejjednodušší stupeň této kázně, kterému je možné naučit i malé děti, se v newspeaku nazývá crime stop. Znamená schopnost zarazit se skoro instinktivně už na prahu každé nebezpečné myšlenky. To zahrnuje dovednost nechápat analogie, nevšimnout si logické chyby, nerozumět nejjednodušším argumentům, jsou-li nepřátelské Anxocu, cítit se znuděn anebo odpuzován jakýmkoliv myšlenkovým pochodem, který by mohl směřovat ke kacířství. Crime stop, stručně řečeno, znamená ochranou hloupost. Ale hloupost nestačí. Naopak, pravověrnost v plném smyslu vyžaduje ovládat vlastní duševní pochody tak dokonale, jako hadí muž ovládá své tělo. Oceánská společnost spočívá v konečném úhrnu na víře, že Velký bratr je všemohoucí a strana neomylná. Protože však Velký bratr ve skutečnosti všemohoucí není a strana také není neomylná, je zapotřebí neúnavně a neustále přizpůsobovat fakta. Klíčovým slovem je tu black-white. Black černý, white bílý. Tak jako mnohá newspeaková slova, i toto má dva vzájemně protichůdné významy. Když jde o protivníka, znamená návyk bez ostychu tvrdit, že černé je bílé, i když to odporuje prostým faktům. Když jde o člena strany, znamená loajální ochotu říkat, že černé je bílé, kdykoliv to vyžaduje stranická disciplína. Ale znamená také schopnost věřit, že černé je bílé, a co víc, vědět, že černé je bílé, a zapomenout, že si sám někdy věřil, že je to naopak. To předpokládá neustálé pozměňování minulosti, jež umožňuje systém myšlení, který zahrnuje všechno ostatní, a je v newspeaku znám jako double sync, podvojné myšlení. Pozměňování minulosti je nutné ze dvou důvodů, z nichž jeden je vedlejší a tak říkajíc preventivní. Vedlejším důvodem je, že člen strany, stejně jako prolet, snáší současné poměry z části proto, že nemá žádné měřítko pro srovnání. Musí být odříznut od cizích zemí, protože je nezbytné, aby věřil, že je na tom lépe než jeho předkové a že průměrná úroveň hmotného blahobytu neustále stoupá. Ale pro přizpůsobování minulosti je daleko důležitější potřeba zabezpečit neomylnost strany. Nejde jen o to, že projevy, statistiky a záznamy všeho druhu se musí neustále uvádět do souladu se současností, aby se ukázalo, že předpovědi strany byly ve všech případech správné. Jde také o to, že se nikdy nemůže připustit, že došlo ke změně v doktríně anebo v politickém zaměření. Změnit své mínění anebo dokonce konání totiž znamená přiznat slabost. Jestliže například Eurázie nebo East Asie, může to být kterákoliv z nich, je dnes nepřítel, musela být nepřítel vždycky. Pokud fakta tvrdí něco jiného, je třeba je změnit.
Tak se historie neustále přepisuje. Toto dennodenní falšování minulosti, které provádí ministerstvo pravdy, je pro stabilitu režimu právě tak nezbytné jako represe a špiclování, které provádí ministerstvo lásky. Plasticita minulosti je ústřední zásadou anxocu. Dovozuje se, že minulé události nemají objektivní existenci, ale přežívají jen ve psaných záznamech a v lidské paměti. Minulost je to, na čem se shodnou záznamy a paměť. A z toho, že strana má plně pod kontrolou nejen všechny záznamy, ale i vědomí svých členů, vyplývá, že minulost je taková, jakou se straně uráčí ji udělat. Z toho také plyne, že i když je minulost změnitelná, nebyla nikdy změněna v žádném konkrétním případě. Pokud totiž byla přetvořena do jakékoliv momentální potřebné podoby, je tato nová verze minulost a žádná jiná minulost nikdy neexistovala. To platí i tehdy, když, jak se často stává, se jedna a táž událost musí k nepoznání změnit několikrát v průběhu jednoho roku. Strana má vždy absolutní pravdu. A je jasné, že co je absolutní, nemohlo být nikdy jiné, než jaké je to teď. Z toho je patrné, že vláda nad minulostí závisí především na trénování paměti. Zajistit, aby se všechny psané záznamy shodovaly s tím, co je momentálně pravověrné, je pouze mechanický akt. Je však nutné si také pamatovat, že události se odehrály žádoucím způsobem. A je-li nutné změnit vlastní paměť anebo sfalšovat písemné záznamy, pak je třeba zapomenout, že to člověk udělal. Tomu, jak to dokázat, se lze naučit jako každé jiné mentální technice. Většina členů strany se tomu také opravdu učí, zvláště ti, kteří jsou inteligentní a současně pravověrní. V oldspeaku se tomu říká ovládání reality. V newspeaku se to nazývá doublesync, ačkoliv doublesync obsahuje ještě mnoho jiných významů. Doublesync znamená schopnost podržet v mysli dvě protikladná přesvědčení a současně obě akceptovat. Stranický intelektuál ví, jakým směrem musí změnit svou paměť. Proto také ví, že zachází se skutečností hanebně. Ale použití doublesyncu mu současně poskytne útěchu, že skutečnost nebyla znásilněna. Musí to být vědomý proces. Jinak by nebyl uskutečněn s dostatečnou přesností. Ale musí být zároveň nevědomý, neboť jinak by sebou přinášel pocit nepravosti a tím i pocit viny. Doublesync leží v samém jádru anxocu, protože základní linií strany je záměrně používat lži a přitom zachovávat pevný cíl, který se opírá o naprostou čestnost. Je nezbytně nutné říkat úmyslně lži a přitom jim doopravdy věřit. Zapomenout každý fakt, který se stal nepohodlným, a bude-li to nezbytné, vytáhnout ho ze zapomnění na tak dlouho, jak bude třeba. Popírat existenci objektivní reality a přitom brát v úvahu realitu, kterou člověk popírá. I při používání slova doublesync je nutné podvojné myšlení aplikovat. Už tím, že člověk slovo použije, připouští totiž, že falšuje skutečnost. Když však použije doublesync podruhé, vymaže toto vědomí z paměti. A tak dál, až do nekonečna. Lež je vždy o krok před pravdou. Konec konců právě pomocí podvojného myšlení mohla strana, a podle všeho bude moci po tisíce let, brzdit běh dějin. Všechny minulé oligarchie přišly o moc proto, že buď zkostnatěli nebo změkli. Buď to zhloupli a stali se arrogantními, nedovedli se přizpůsobit změněným podmínkám a byli svrženi. Nebo se stali liberálními a zbabělými. Dělali ústupky tam, kde by měli použít násilí a byli svrženi. Dalo by se říci, že příčinou jejich pádu bylo jednak vědomí, jednak nevědomí. Straně se podařilo vytvořit takový systém myšlení, v němž obojí může existovat současně. Na žádném jiném intelektuálním základě by nemohlo být panství strany trvalé. Jestliže má někdo vládnout natrvalo, musí umět zvrátit smysl skutečnosti. Tajemství vládnutí spočívá totiž v tom, jak spojit víru ve vlastní neomylnost se schopností učit se z minulých chyb. Není ani třeba dodávat, že nejdovedněji praktikují doublesync ti, kdo ho vynalezli, a vědí, že je to rozsáhlý systém myšlenkového podvodu.
Ti v naší společnosti, kteří nejlépe vědí, co se děje, mají zároveň nejdál k tomu, aby viděli svět takový, jaký je. Všeobecně vzato, čím víc kdo chápe, tím víc podléhá klamu. Čím inteligentnější je, tím méně má zdravého rozumu. Jasně to dokresluje fakt, že intenzita válečné hysterie vzrůstá v souladu s postupem na společenském žebříčku. Nejracionálnější postoj k válce mají podrobené národy z území, jež jsou předmětem sporu. Pro tyto lidi je válka prostě nepřetržitá pohroma, která se valí sem a tam přes jejich těla jako vlny přílivu. Je jim naprosto lhostejné, která strana vítězí. Jsou si vědomi toho, že jakákoliv změna vrchnosti prostě znamená, že budou pracovat stejně jako předtím pro nové pány, kteří s nimi budou zacházet jako ti staří. Ti z dělníků, kteří jsou na tom o něco lépe a jimž říkáme proléti, si válku uvědomují jen občas. Když je třeba, je možné dohnat je k šílenému strachu a nenávisti, ale ponecháni sami sobě dokáží nadlouho zapomenout, že je válka. Pravé válečné nadšení lze najít v řadách strany a především v řadách vnitřní strany. V dobytí světa věří nejpevněji ti, kteří vědí, že je nemožné. Toto zvláštní spojení protikladů, znalosti s nevědomostí, cynismu s fanatismem, je jedním z hlavních charakteristických rysů oceánské společnosti. Oficiální ideologie si bohatě protiřečí, i když k tomu není praktický důvod. Tak strana například ve jménu socialismu odmítá a popírá zásady, za které původně socialistické hnutí bojovalo. Hlásá opovržení vůči dělnické třídě, jaké nemělo v minulých staletích obdoby, a přitom odívá své členy do stejnokroje, jaký kdysi nosili manuálně pracující a který byl z toho důvodu zaveden. Systematicky podrývá soudržnost rodiny a přitom nazývá svého vůdce jménem, které přímo navozuje cit rodinné oddanosti. Dokonce i názvy čtyř ministerstev, která nám vládnou, předvádějí, s jakou drzostí se úmyslně překrucují fakta. Ministerstvo míru se zabývá válkou, ministerstvo pravdy lží, ministerstvo lásky mučením a ministerstvo hojnosti šířením hladu. Tyto protimluvy nejsou náhodné, ani nevyplývají z prostého pokrytectví. Jsou záměrným cvičením doublesinku. Protože jedině směřováním protikladů se dá moc udržovat do nekonečna. Jiným způsobem se starodávný cyklus nedá zlomit. Jestliže má být navždy znemožněna rovnost mezi lidmi, jestliže ti nahoře, jak jsme je nazvali, si mají natrvalo udržet své postavení, potom musí být řízené šílenství převažujícím stavem mysli. Ale existuje otázka, kterou jsme až do této chvíle téměř pominuli. Proč by měla být lidská rovnost znemožněna? Za předpokladu, že jsme mechanismus tohoto procesu správně popsali, jaký je motiv toho obrovského, přesně naplánovaného úsilí zmrazit dějiny v určitém okamžiku? Tady se dostáváme k ústřednímu tajemství. Jak jsme viděli, mystika strany a především vnitřní strany závisí na doublesinku. Ale ještě hlouběji spočívá původní motiv, nepochybný instinkt, který vedl k uchopení moci a potom vytvořil doublesink, ideopolicii, nepřetržité válčení a všechno ostatní příslušenství. Tento motiv ve skutečnosti spočívá

0: Winston si najednou uvědomil ticho, jako si člověk uvědomí nový zvuk. Zdálo se mu, že Julie je už nějakou dobu velmi klidná. Ležela na boku, od pasu nahoru nahá, s tváří položenou na ruce jako na polštářku, s pramenem rozcuchaných černých vlasů přes oči. Ňadra se jí pomalu a pravidelně zvedala a klesala. Julie. Žádná odpověď. Julie. Jsi vzhůru? Žádná odpověď. Zavřel knihu, položil ji pozorně na zem, lehl si a přetáhl přes Julii i přes sebe přehoz. Ještě stále se nedověděl konečné tajemství. Pochopil jak, nechápal proč. Kapitola první, stejně jako kapitola třetí, mu vlastně neřekli nic, co by nevěděl. Pouze utřídili znalosti, které už měl. Ale když je přečetl, věděl líp než předtím, že není šílený. To, že je v menšině a že je možná jediný, z něj ještě nedělá šílence. Je pravda a je nepravda. A když se člověk drží pravdy, třeba proti celému světu, není šílený. Žlutý paprsek zapadajícího slunce dopadal oknem šikmo na polštář. Zavřel oči. Slunce na jeho obličeji a na dívčině hladkém těle dotýkajícím se jeho hrudi mu dodávalo silný, ospalý pocit jistoty. Zdravý rozum se nedá podchytit statisticky, šeptal. Usnul s pocitem, že tato poznámka obsahuje hlubokou moudrost. Když se probudil, měl dojem, že spal dlouho, ale pohled na starodávné hodiny mu řekl, že je teprve 20:30. Chvíli ležel a podřimoval. Ze dvora zazněl obvyklý zpěv v hluboké tónině. Bylo to jen marný okouzlení. Odešlo jak aprílovej den. Ale ten pohled a ty slova mi vzali mýho srdce sen. Cajdák byl zřejmě pořád populární. Stále ještě ho bylo všude slyšet. Přežil píseň nenávisti. Julie se vzbudila, rozkošnicky se protáhla a vstala z postele. Mám hlad, řekla. Uděláme si ještě kávu. Sakra, vařič zhasl a voda je studená. Zvedla vařič a zatřásla jím. Není v něm petrolej. Snad nám pan Charrington trochu dá. To je zvláštní. Byl přece plný. Obleču se, dodala. Nějak se ochladilo. Winston také vstal a oblékl se. Neúnavný hlas zpíval dál. Říká se, že čas vše zhojí a že člověk zapomene. Ale úsměv, slzy bolí v srdci ještě po letech. Popošel k oknu a utáhl si opasek na kombinéze. Slunce jistě zašlo za domy, do dvora už nesvítilo. Dlažební kostky byly mokré, jako by je právě umyli, a Winstonovi připadalo, že obloha je také umytá. Tak svěží a bledá byla motř mezi komíny. Žena pochodovala vytrvale sem a tam, v intervalech se dávala do zpěvu a zase umlkala, věšela další plenky a další a ještě další. Uvažoval, zda pere na výdělek nebo jen otročí pro 20-30 vnoučat. Julie si stoupla vedle něj. Se zvláštním zaujetím hleděli spolu na rozložitou postavu. Když tak pozoroval ženu v jejím charakteristickém postoji, její silné paže, jak se natahují ke šňůře, silné hýždě vystouplé jako u kobily, poprvé ho napadlo, že je vlastně krásná. Nikdy předtím mu nepřišlo na mysl, že by tělo 50leté ženy, rozkynuté po porodech do obrovských rozměrů, potom zpevněné a zdrsněné prací, až zhrublo jako přezrálý tuřín, mohlo být krásné. Ale bylo krásné. A konečně pomyslel si, proč ne? Vztah mezi celistvým beztvarým tělem, připomínajícím kus žuly s drsnou narudlou kůží, a dívčím tělem, se podobal přirovnání šípku k růži. Proč by se měl plod považovat za méně cenný než květ? Je krásná, šeptal. Ta má víc než metr přes zadek, řekla Julie. V tom je její půvab, usmál se Winston. Objímal Julii lehce jednou rukou kolem pružného pasu. Od boků ke kolenům se navzájem dotýkali. Z jejich těl nikdy nevzejde dítě. To je něco, co nikdy nemohou udělat. Mohou předávat tajemství jedině slovem, od mysli k mysli. Ta žena dole nemá myšlenky. Má jen silné paže, vřelé srdce a plodné lůno. Byl by rád věděl, kolik dětí porodila. Klidně jich mohlo být 15. Kdysi, nakrátko, možná na rok, rozkvetla do krásy jako divoká růže. A potom naráz napuchla jako pohnojený štěp. Stvrdla, zčervenala, zhrubla. A pak už celý život prala, drhla, zašívala, vařila, zametala, leštila, spravovala, drhla, prala. Nejdřív pro děti, potom pro vnoučata. Přes 30 let. Bez přestání. A na konci toho všeho ještě zpívá. Tajemná úcta, kterou k ní pociťoval, se mísila s pohledem na bledou, bezmračnou oblohu, která se táhla nekonečně daleko za komíny. Je zvláštní, že obloha je táž pro každého. V Eurázii, v East Asii, tady. A lidé pod touto oblohou jsou také skoro stejní. Všude, na celém světě. Miliardy právě takových lidí, kteří navzájem nevědí o své existenci. Odděleni zdmi nenávisti a lži a přece téměř přesně stejní. Lidé, kteří se nikdy nenaučili myslet, ale v srdcích, v útrobách a ve svalech hromadí sílu, která jednoho dne vyvrátí svět. Jestli je vůbec nějaká naděje, spočívá v prolétech. Ještě sice knihu nepřečetl až do konce, ale už věděl, že toto je určitě Goldsteinovo konečné poselství. Budoucnost patří prolétům. Ale má jistotu, že až přijde jejich čas, svět, který vybudují, nebude jemu, Winstonu Smithovi, právě tak cizí jako svět strany. Ano, má. Protože to přinejmenším bude svět zdravého rozumu. Kde je rovnost, může být i zdravý rozum. Dříve nebo později se to stane, síla se změní ve vědomí. Proléti jsou nesmrtelní, o tom není pochyb. Stačí podívat se na statnou postavu na dvoře. Nakonec procitnou. A než k tomu dojde, i kdyby to mělo být za 1000 let, zůstanou naživu, všemu navzdory, jako ptáci. A budou si tělo tělu odevzdávat životní sílu, kterou strana nemá a kterou nemůže zabít. Vzpomínáš si, zeptal se, na toho drozda, co nám zpíval první den na kraji lesa? Nespíval nám, řekla Julie. Zpíval si pro svoje potěšení. Vlastně ani to ne. Prostě zpíval. Ptáci zpívají, proléti zpívají, strana nespívá. Po celém světě, v Londýně a v New Yorku, v Africe, v Brazílii a v tajemných zakázaných zemích za hranicemi, na ulicích Paříže a Berlína, ve vesnicích na nekonečných ruských pláních, v čínských a japonských bazarech. Všude stojí táž pevná, nepřemožitelná postava, která se prací a porody stala tak obrovskou. Dře od narození do smrti. A ještě zpívá. Jednoho dne z těch mocných beder nutně vzejde plémě uvědomělých bytostí. Vy jste mrtví. Jim patří budoucnost. Aby se člověk mohl na této budoucnosti podílet, musí si zachovat rozum, tak jako proléti udržují naživu tělo. A odevzdávat dál tajné učení, že 2 a 2 jsou 4. Jsme mrtví, řekl. Jsme mrtví, opakovala Julie oddaně. Jste mrtví, řekl kovový hlas za nimi. Odskočili od sebe. Winstonovy vnitřnosti jakoby se změnily v led. Viděl bělmo kolem duhovek Juliiných očí. Její tvář dostala mléčně žlutou barvu. Stopy líčidla na lícních kostech ostře vynikly, jakoby nesouvisely s pokožkou. Jste mrtví, opakoval kovový hlas. Bylo to za obrazem. vydechla Julie. Bylo to za obrazem, řekl hlas. Zůstaňte přesně tam, kde jste. Ani se nehněte, dokud nedostanete příkaz. Už to začíná. Konečně to začíná. Nemohou dělat nic, jen stát a navzájem si hledět do očí. Utéci, aby se zachránili, dostat se z domu dřív, než bude pozdě. Nic takového je ani nenapadlo. Bylo nemyslitelné neuposlechnout kovový hlas ze zdi. Něco cvaklo, jako by se otevřela západka a zařinčelo rozbíjené sklo. Obraz spadl na zem a odkryl obrazovku za ním. Vidí nás, řekla Julie.
1: Vidíme vás, řekl hlas. Postavte se doprostřed pokoje, zády k sobě. Sepněte ruce za hlavou. Nedotýkejte se navzájem.
0: Nedotýkali se, ale jemu se zdálo, že cítí, jak se Juliino tělo chvěje. Nebo se možná chvělo jeho tělo. Podařilo se mu zabránit, aby mu drkotaly zuby, ale kolena zvládnout nedokázal. Bylo slyšet dupot holínek dole v domě i venku. Dvůr byl zřejmě plný mužů. Vlekli cosi po kamenech. Ženin zpěv naráz zmlkl. Bylo slyšet, jak se necky s rechotem převrátili a jeli přes dvůr. Potom se ozval zmatený, hněvivý křik, který skončil výkřikem bolesti. Dům je obklíčen, řekl Winston.
1: Dům je obklíčen, řekl hlas.
0: Slyšel, jak Julie drkotá zuby. Asi bychom se měli rozloučit, řekla.
1: Asi byste se měli rozloučit, řekl hlas.
0: A potom jiný, docela jiný, tichý, kultivovaný hlas, který Winston jakoby už kdysi slyšel.
1: A když už o tom mluvíme, zlatá brána otevřená, zlatým klíčem odemčená, kdo do ní vejde, hlava mu sejde.
0: Něco dopadlo na postel za Winstonovými zády. Konec žebříku prorazil okno a přerazil rám. Kdo si lezl do okna? Nahoru po schodech zběsile dupaly holínky. Pokoj se naplnil hranatými muži v černých uniformách, okovaných holínkách s obušky v rukou. Winston se už netřásl. Téměř nepohnul očima. Záleželo na jedné jediné věci. Stát nehnutě, docela nehnutě. A nedat jim záminku, aby ho uhodili. Muž s hladkou tváří profesionálního boxera, v níž ústa byla jen škvírou, se zastavil před ním a zamyšleně pohupoval obuškem mezi palcem a ukazováčkem. Winston se setkal s jeho očima. Pocit, že je nahý, s rukama za hlavou, s tváří a tělem úplně odhalenými, byl téměř nesnesitelný. Chlap vystrčil špičku jazyka, olízl místo, kde by měly být rty a šel dál. Zazněla další rána. Někdo vzal ze stolu skleněné těžítko a rozbil ho na kusy o krb. Úlomek korálu, droboučký růžový svitek, jako cukrová růžička z dortu, se kutálel po koberečku. Tak maličký, pomyslel si Winston. Vždycky byl tak malý. Za ním se ozval těžký dech, dupot a Winston dostal prudký kopanec do kotníku, až skoro ztratil rovnováhu. Jeden z mužů vrazil Julii pěst do žaludku, až se zlomila jako skládací metr. Svíjela se na zemi a lapala po dechu. Winston se neopovážil otočit hlavu ani o milimetr, ale její synalá tvář lapající po dechu se občas objevila v jeho zorném poli. Přes vlastní hrůzu mu bylo, jako by její bolest cítil ve svém těle. Smrtelnou bolest, která však přesto byla méně palčivá než zápas o dech. Věděl, jaké to je. Strašlivá, umrtvující bolest, která tu sice stále byla, ale nemohla být ještě protrpěna, protože především bylo třeba dýchat. Potom ji dva z těch mužů zvedli za ramena a pod koleny a vynesli z pokoje jako pytel. Winston ještě zahlédl její tvář, obrácenou dolů, žlutou a skřivenou, s očima zavřenýma a ještě stále se šmouhami líčidla na lících. A to bylo to poslední, co z ní viděl. S stál naprosto bez hnutí. Nikdo ho zatím neudeřil. Myšlenky, které přicházely sami od sebe, ale zdály se docela nezajímavé, mu probleskovaly hlavou. Byl by rád věděl, jestli dostali pana Charingtona a co udělali s ženou na dvoře. Uvědomil si, že se mu strašně chce močit a byl tím mírně překvapen, protože močil sotva před 2 či 3 hodinami. Všiml si, že hodiny na krbu ukazují 9, to znamená 21. Ale světlo se zdálo příliš silné. Nemělo by se v srpnu v 21 hodin už stmívat? Uvažoval, jestli si nakonec s Julií nepopletli čas. Spal 12 hodin a myslel si, že je 20:30. A zatím ve skutečnosti bylo 08:30 následujícího rána. Ale dál tu myšlenku nerozváděl. Nebylo to zajímavé. Na chodbě se ozvaly další, lehčí kroky. Do pokoje vešel pan Charington. Chování mužů v černých uniformách se najednou stalo podřízenějším. Něco se také změnilo v celém zjevu pana Charingtona. Jeho zrak padl na střepy skleněného těžítka. Pozbírejte to, řekl zostra. Jeden z mužů se poslušně schýbl. Koknejovský přízvuk zmizel. Winston si najednou uvědomil, čí hlas to slyšel před několika okamžiky z obrazovky. Pan Charington měl stále ještě na sobě staré sametové sako, ale jeho vlasy, předtím bílé, byly teď černé. Také neměl na nose brýle. Věnoval Winstonovi jediný ostrý pohled, jako by si ověřoval, zda je to on, a pak už si ho nevšímal. Byl to stále ještě on, ale už to nebyl týž člověk. Jeho tělo se napřímilo, jako by vyrostlo. Jeho tvář prošla nepatrnou změnou, která stačila, aby byla úplně jiná. Černé obočí nebylo tak husté. Vrásky zmizely, rysy obličeje jakoby se změnily a dokonce i nos se zdál kratší. Byla to svěží, chladná tvář muže asi 35letého. Winston si uvědomil, že se poprvé v životě s plným vědomím dívá na příslušníka ideopolicie.

0: Část třetí. Nevěděl, kde je. Mohl se jen domnívat, že v budově ministerstva lásky, ale zjistit se to nedalo. Byl v cele bez oken s vysokým stropem a stěnami z lesklého bílého porcelánu. Skryté lampy ji zaplavovaly studeným světlem a bylo slyšet tiché, nepřetržité hučení, o němž předpokládal, že má něco společného s přívodem vzduchu. Lavice, spíše jen prkno právě dost široké, aby se na něm dalo sedět, se táhla podél stěny, přerušená jedině dveřmi a na druhém konci proti vchodu záchodovou mísou bez dřevěného sedátka. Byly tam 4 obrazovky, na každé stěně jedna. V břiše cítil tupou bolest. Trvala od chvíle, kdy ho nacpali do uzavřeného vozu a odvezli. Měl také hlad, krutý, nezdravý hlad. Mohlo to být 24 hodin, co naposledy jedl, ale mohlo to být i 36. Stále ještě nevěděl a pravděpodobně se to nedoví, jestli ho zatkli ráno nebo večer. Od chvíle svého zatčení nedostal jíst. Seděl nehnutě, jak jen dokázal, na nízké lavici s rukama skříženýma na kolenou. Už se naučil sedět nehnutě. Jakmile udělal neočekávaný pohyb, zařvali na něj z obrazovky. Ale touha po jídle vzrůstala. Nade všechno toužil po kousku chleba. Myslel na to, že má pár drobtů v kapse kombinézy. Bylo dokonce možné, myslel si, že by tam mohl být i dost velký kus kůrky, protože občas jako by ho něco zašimralo na noze. Pokušení zjistit to nakonec přemohlo strach. Vklouzl rukou do kapsy.
1: Smys!
0: Zařval hlas z obrazovky.
1: 6079 Smys V! Ruce z kapes na celách!
0: Seděl zas nehybně, ruce skřížené na kolenou. Než ho dali sem, strčili ho nejdřív do jiné cely, pravděpodobně v obyčejném vězení, do jakési dočasné díry, kterou používali patroly. Nevěděl, jak dlouho tam byl, určitě několik hodin. Bez hodinek a bez denního světla bylo obtížné odhadnout čas. Bylo to hlučné a hnusně páchnoucí místo. Strčili ho do cely, která byla podobná té, v níž byl teď, ale byla odporně špinavá a celou dobu v ní bylo nacpáno 10 až 15 lidí. Většinou obyčejní zločinci, ale i několik politických vězňů. Seděl mlčky, opřen o stěnu, špinavá těla do něho strkala. Strach a bolest v břiše ho zaměstnávali příliš, než aby se zajímal o své okolí. Ale přesto si všiml ohromného rozdílu v chování vězňů straníků a těch ostatních. Vězni straníci byli tiší a vystrašení, kdežto obyčejní kriminálníci si nevšímali nikoho a ničeho. Vykřikovali nadávky na dozorce, zuřivě se s nimi prali, když jim zabavili nějaké věci, psali na podlahu oplzlá slova, jedli pašované jídlo, které vytahovali z tajných skrýší v šatech, a dokonce pokřikovali na obrazovku, když se snažila zjednat pořádek. Někteří se strážci zřejmě dobře vycházeli. Oslovovali je přezdívkami a pokoušeli se loudit cigarety kukátkem ve dveřích. Dozorci také zacházeli s obyčejnými zločinci s jistou schovývavostí, i když drsně. Hodně se mluvilo o táborech nucených prací, kam bude většina vězňů podle očekávání poslána. Usoudil, že v táborech je to celkem dobré, pokud má člověk dobré styky a ví, jak na to. Bují tam úplatkářství, protekce a vyděračství všeho druhu, homosexualita a prostituce, dokonce je tam k mání nedovolený alkohol destilovaný z brambor. Důvěry tam požívají jen obyčejní zločinci, především gangstři a vrahové, kteří tvoří jakousi šlechtu. Všechnu špinavou práci vykonávají političtí. Neustále přicházeli a odcházeli vězni všeho druhu. Pašeráci drog, podobní obchodníci, zloději, bandité, šmelináři, opilci, prostitutky. Někteří opilci byli takoví násilníci, že se ostatní vězni museli spojit, aby je přemohli. Jednou přivlekli 4 dozorci obrovitou ženu, trosku okolo 60, s velkými houpajícími se prsy a hustými loknami bílých vlasů, které jí splihly, jak se byla, kopala a křičela. Stáhli jí holínky, protože se je pokoušela kopat, a hodili ji Winstonovi na klín, že mu skoro přerazili stehenní kost. Žena se vstyčila a vyprovázela je řevem hajzlové. Když si všimla, že sedí na čemsi nerovném, sklouzla z Winstonových kolen na lavici. Promiň, drahoušku, řekla. Nesedla bych si na tebe, ale ti buzeranti mě sem hodili. Nevědějí, jak zacházet s dámou, že jo? Odmlčela se, poklepala si na prsa a říhla. Pardon, řekla. Nejsem docela ve svý kůži. Naklonila se kupředu a důkladně se vyzvracela na zem. Už je to lepší. Opřela se dozadu se zavřenýma očima. Člověk to v sobě nikdy nemá držet, to já říkám. Vyndat, dokud je to v žaludku čerstvý, že jo? Znovu ožila. Obrátila se, aby se s odstupem podívala na Winstona a zřejmě se jí okamžitě zalíbil. Položila mu kolem ramen obrovskou paži a přitáhla ho k sobě, dýchajíc mu do obličeje pivo a zvratky. Jak se jmenuješ, drahouši? Řekla. Smith, řekl Winston. Smith? To je sranda. Já jsem taky smysová. No co? Dodala sentimentálně. Mohla bych být tvoje máma. Mohla by to být moje matka, pomyslel si Winston. Byla asi v tom věku a stejné postavy a bylo pravděpodobné, že lidé se po 20 letech v pracovním táboře poněkud změní. Nikdo jiný na něj nepromluvil. Bylo až překvapující, jak obyčejní zločinci ignorovali vězně straníky. Ti političtí, říkali o nich s lhostejným pohrdáním. Vězni straníci se zřejmě báli promluvit s kýmkoliv a především jeden na druhého. Jenom jednou zaslechl vzměti hlasů, jak si dvě ženy straničky přitisknuté k sobě na lavici vyměnili několik spěšně zašeptaných slov a zvlášť mu utkvěla nesrozumitelná narážka na jakousi místnost, které říkali 101. Asi před 2-3 hodinami ho přivedli sem. Tupá bolest v břiše nikdy docela neustoupila, ale někdy to bylo lepší, někdy horší. A podle toho se i rozpínaly nebo stahovaly jeho myšlenky. Když bolest polevila, propadal panice. Byly chvíle, kdy tak realisticky předvídal, co se s ním stane, až se mu srdce rozbušilo a dech se mu zastavil. Cítil rány obušků na loktech a okované holínky na holeních. Viděl se, jak se plazí po zemi, křičí o slitování přes vyražené zuby. Na Julii sotva pomyslel. Nedovedl se na nic soustředit. Miloval ji, nezradil by ji. Ale to byl jen fakt, který znal tak, jako znal pravidla aritmetiky. Necítil k ní lásku a nebyl zvědavý, co se s ní děje. Častěji myslel na O'Briena se zábleskem naděje. O'Brien přece musí vědět, že ho zatkli. Říkal, že bratrstvo se nikdy nesnaží zachránit své členy. Ale je tu přece žiletka. Poslali by žiletku, kdyby mohli. Snad by zůstalo 5 vteřin, než by dozorci vtrhli do cely. Žiletka by se do něho zakousla s palčivým chladem a dokonce i prsty, kterými by ji držel, by prořízla až na kost. Všechny jeho myšlenky patřily trpícímu tělu, které se třáslo i před nejmenší bolestí. Nebyl si jist, zda by žiletku použil, i kdyby měl příležitost. Bylo přirozenější existovat od chvíle ke chvíli a přijímat dalších 10 minut života, i když s jistotou, že na konci bude mučení. Někdy se pokoušel spočítat porcelánové dlaždičky na stěnách cely. Mělo to být jednoduché, ale vždy se na nějakém místě v počítání zmýlil. Častěji si kladl otázku, kde je a jaká je právě denní doba. Jednu chvíli si byl jist, že venku je plné denní světlo a v příštím okamžiku si byl právě tak jist, že je hluboká tma. Na tomto místě, to věděl instinktivně, se světla nikdy nezhasínají. Je to místo bez temnoty. Teď mu bylo jasné, proč O'Brien zřejmě pochopil narážku. Na ministerstvu lásky nebyla okna. Jeho cela je možná v samém středu budovy, anebo hned u vnější zdi. Možná, že je 10 poschodí pod zemí, anebo 30 nad zemí. V duchu se pohyboval od místa k místu a snažil se podle tělesných pocitů určit, zda hnízdí vysoko ve vzduchu, anebo je pochován hluboko pod zemí. Zvenčí zazněl dusot holínek. Ocelové dveře se s řinčením otevřely. Dovnitř rázně vstoupil mladý důstojník v elegantní černé uniformě, jako by se celý leskl nablízkanou kůží. Jeho bledá souměrná tvář připomínala voskovou masku. Pokynul dozorcům venku, aby přivedli vězně. Do cely se vpotácel básník Ampleforce. Dveře se zase s řinkotem zavřely. Ampleforce udělal 1 nebo 2 nejisté pohyby ze strany na stranu. Nejspíš hledal další dveře, kterými by vyšel ven. A potom začal přecházet sem a tam po celé. Ještě si nevšiml, že je tam Winston. Jeho unavené oči hleděly na stěnu asi 1 metr nad úrovní Winstonovy hlavy. Byl bez bot a z děravých ponožek trčely velké špinavé palce. Také se už několik dní neoholil. Štětinaté vousy mu pokrývaly tvář až po lícní kosti a dodávali mu vzezření lotra, jež divně ladilo s jeho velkou hubenou postavou a nervózními pohyby. Winston se trochu probral z letargie. Musí s Ampleforcem promluvit, i s rizikem, že na něj obrazovka začne řvát. Dalo se dokonce předpokládat, že Ampleforce má žiletku. Ampleforci? Řekl. Řev z obrazovky se neozval. Ampleforce se zastavil, mírně vyveden z míry. Pomalu zaostřil pohled na Winstona. A Smith? Řekl. Ty tady? Za co jsi tady? Abych pravdu řekl, sedl si neohrabaně na lavici proti Winstonovi. Existuje jediný prohřešek, ne? Řekl. A dopustil ses ho? Zřejmě ano. Položil si ruku na čelo a chvilku si tiskl spánky, jako by se snažil na něco se rozpomenout. Tyhle věci se stávají. Začal neurčitě. Podařilo se mi oživit jeden případ. Možný případ. Byla to neopatrnost, o tom není pochyby. Připravovali jsme konečné vydání Kiplingových básní. Ponechal jsem na konci jednoho verše slovo Bůh. Nemohl jsem si pomoci. Dodal téměř rozhorčeně a zvedl oči, aby se podíval na Winstona. Ten řádek se nedal změnit. Rýmovalo se to skruh. Víš, že v celé slovní zásobě existuje jen asi 12 rýmů na kruh? Lámal jsem si hlavu celé dny. Jiný rým nebyl. Výraz v jeho tváři se změnil. Zmizela rozmrzelost a na okamžik vypadal téměř potěšeně. Skrze špínu a rozcuchané vlasy prosvítala intelektuální vroucnost a radost pedanta, který objevil nějaký nepotřebný fakt. Napadlo tě někdy, řekl, že celé dějiny anglické poezie jsou determinovány faktem, že anglický jazyk postrádá rýmy? Ne. Tato zvláštní myšlenka Winstona nikdy nenapadla. Ani mu za těchto okolností nepřipadala nijak důležitá nebo zajímavá. Víš, jaká denní doba je? Zeptal se. Ampleforce se zase zatvářil zděšeně. Ani jsem o tom nepřemýšlel. Zatkli mě, mohlo to být tak před 2 dny, možná před 3. Těkal očima po stěnách, jako by očekával, že tam najde okno. Tady není rozdíl mezi dnem a nocí. Nechápu, jak by si člověk mohl vypočítat čas. Hovořili o různých věcech několik minut a v tom je řev z obrazovky bez zjevného důvodu napomenul, aby byli sticha. Winston seděl pokojně, ruce skřížené. Ampleforce, příliš velký, než aby mohl pohodlně sedět na úzké lavici, se neklidně vrtěl ze strany na stranu, objímaje svýma hubenýma rukama střídavě obě kolena. Obrazovka na něj štěkla, aby seděl klidně. Čas míjel. 20 minut, hodina, těžko říci. Venku se znova ozval dupot holínek. Winstonovy vnitřnosti se sevřely. Brzy, velmi brzy, možná za 5 minut, možná hned, bude ten dupot znamenat, že na něho přišla řada. Dveře se otevřely. Do cely vstoupil mladý důstojník s chladnou tváří. Úsečným pohybem ruky ukázal na Ampleforce. Místnost 101, řekl. Ampleforce nemotorně vypochodoval mezi 2 dozorci, ve tváři nejistotu, zmatek a nepochopení. Zdálo se, že uplynula dlouhá doba. Znovu se ozvala bolest v břiše. Winstonovy úvahy se točily po stejné trase jako kulička, co padá stále do stejných škvír. V hlavě mu rezonovalo 6 věcí. Bolest v břiše, kousíček chleba, krev a křik, Julie, O'Brien, žiletka. Zachvátila ho další křeč v útrobách. Okované holínky se přibližovaly. Otevřenými dveřmi zavál silný pach studeného potu. Do cely vstoupil Parsons. Měl na sobě khaki šortky a sportovní košily. Tentokrát byl Winston tak ohromen, že na své útrapy zapomněl. Ty jsi tady? Zvolal. Parsons se na Winstona podíval pohledem, v němž nebyl ani zájem, ani překvapení. Jenom utrpení. Začal křečovitě přecházet sem a tam. Zřejmě nebyl schopen zůstat v klidu. Kdykoliv narovnal masitá kolena, bylo vidět, jak se třesou. Oči měl doširoka otevřené a upřeně zíral před sebe, jako by se nemohl ubránit, aby hleděl na cosi ve střední vzdálenosti. Za co jsi tu? Zeptal se Winston. Jde o zločin, řekl Parsons skoro s pláčem. Z tónu jeho hlasu bylo jasné, že úplně uznává svou vinu, že se toho hrozí a nechce se mu věřit, že by se s ním takové slovo mohlo spojovat. Zastavil se proti Winstonovi a dychtivě začal dorážet. Nemyslíš si, že mě zastřelí, že ne, kamaráde? Přece člověka nezastřelí, když vlastně nic neudělal. Jenom za myšlenky, kterým se nemůže ubránit. Já vím, že člověka spravedlivě vyslechnou, a v tom já jim důvěřuju. Přece mají o mě záznamy, ne? Ty přece víš, jaký jsem byl. Vlastně ne špatný chlap. Ne moc chytrý, samozřejmě, ale snaživý. Já se přece snažil udělat pro stranu všechno, no ne? Vyváznu z toho s 5 lety, nemyslíš? A nebo možná z 10? Chlap jako já by mohl být v pracovním táboře docela užitečný. Přece by mě nezastřelili jen za to, že jsem jednou vjel z kolejí.
2: Jsi vinen? Zeptal se Winston.
0: To se ví, že jsem vinen! Vykřikl Parsons a servilně pohlédl na obrazovku. Snad si nemyslíš, že by strana zavřela nevinného člověka?
2: Jeho žabý obličej se uklidnil a dokonce dostal poněkud svatouškovský výraz.
0: Jde o zločin je příšerná věc, člověče, řekl pompézně. Je zákeřný. Zmocní se tě ani nevíš jak.
2: Víš, jak se zmocnil mne?
0: Ve spánku. Ano, je to tak. A já tak pracoval, snažil se hledět si svýho, vůbec jsem nevěděl, že mám v hlavě něco špatného. A potom jsem začal mluvit ze spaní. A víš, co mě slyšeli říkat?
2: Stišil hlas jako někdo, kdo musí pronést před lékařem neslušné slovo.
0: Pryč s velkým bratrem. Ano, to jsem řekl. A zřejmě jsem to opakoval znovu a znovu. Mezi námi, kamaráde, jsem rád, že mě dostali dřív, než to došlo dál. Víš, co jim řeknu, až přijdu před tribunál? Děkuju vám, řeknu. Děkuju vám, že jste mě zachránili dřív, než bylo pozdě.
2: Kdo tě udal? Zeptal se Winston.
0: Moje dcerka,
2: řekl Parsons s jakousi žalostnou pýchou.
0: Poslouchala klíčovou dírkou. Slyšela, co jsem říkal a hned na druhý den si to štrádovala k patrole. Na takovýho prcka je to výkon, co? Vůbec jí to nemám za zlý. Fakticky jsem na ní pyšný. Každopádně to dokazuje, že jsem ji vychovával ve správném duchu.
2: Udělal ještě několik trhavých pohybů a přitom vrhl toužebný pohled na záchodovou mísu. Pak si najednou strhl šortky.
0: Promiň, brachu, řekl. Nemůžu si pomoct, to je tím čekáním.
2: Vrazil svou velkou zadnici do záchodové mísy. Winston si zakryl obličej rukama.
1: Smith!
2: Zařval hlas z obrazovky.
1: 6079 Smith V. Odkryjte si tvář. Na celách si nikdo tvář zakrývat nebude.
2: Winston dal ruce dolů. Parsons použil záchodu hlučně a mohutně. Potom se ukázalo, že splachování je pokažené a cela dlouhé hodiny hnusně páchla. Parsons se odvedli. Přicházeli další vězni a zase záhadně mizeli. Jednu vězeňkyni poslali do místnosti 101 a Winston si všiml, že se jakoby zcvrkla a změnila barvu, když ta slova uslyšela. Mohlo být odpoledne v případě, že jsem byl přiveden ráno, anebo půlnoc v případě, že ho sem přivedli odpoledne. V cele bylo 6 vězňů, mužů i žen. Seděli docela tiše. Proti Winstonovi byl chlapík s vystouplými zuby bez brady, jehož obličej připomínal velkého neškodného hlodavce. Tučné skvrnité tváře měl vespod tak vyboulené, že by člověk skoro věřil, že tam má skryté malé zásobníky s potravou. Bledě šedé oči bázlivě těkaly po ostatních a rychle se odvraceli, jakmile zachytili něčí pohled. Dveře se otevřely a byl přiveden další vězeň. Při pohledu na něj Winstona zamrazilo. Byl to obyčejný člověk, jistě nebýval žádný fešák ani šereda, snad inženýr nebo třeba technik. Úděsná však byla jeho vychrtlá tvář. Připomínala umrlčí lebku. Byla tak hubená, že ústa a oči vypadaly nepřiměřeně velké a zorničky jako by byly naplněny vražednou, nesmiřitelnou nenávistí ke všemu živému. usedl na lavici kousek od Winstona. Winston na něj už nepohlédl, ale tu zmučenou umrlčí tvář viděl v duchu tak živě, jako by ji měl přímo před očima. Najednou si uvědomil, oč jde. Ten člověk umírá hladem. Na tuhle myšlenku zřejmě přišli všichni vcele naráz. Lidmi na lavici proběhla vlna nepatrného pohybu. Pohled muže bez brady zalétl k člověku s umrlčí tváří. Pak se zase odvrátil a znovu se k němu vrátil, jako by přitahován neodolatelnou silou. Najednou se začal na lavici vrtět. Pak vstal, neohrabaně a kolébavě přešel přes celu, zalovil v kapse kombinézy a s rozpačitým výrazem podával umouněný kousek chleba člověku s umrlčí tváří. Z obrazovky zazněl zuřivý, ohlušující řev. Bezbradý se skokem vrátil na své místo. Umrlec rychle strčil ruce za záda, jako by chtěl celému světu ukázat, že dárek odmítl.
1: Bumstead!
2: Zařval hlas.
1: 2713 Bumstead J! Pusťte ten kus chleba!
2: Bezbradý nechal kousek chleba spadnout na zem.
1: Zůstaňte stát, kde jste, tváří ke dveřím. Nehýbejte se.
2: Bezbradý poslechl. Jeho duceté tváře se neovladatelně třásly. Dveře se s cvaknutím otevřely. Vešel mladý důstojník. A když ustoupil stranou, objevil se za ním malý podsaditý dozorce s obrovskými pažemi a rameny. Postavil se proti bezbradému a na důstojníku v signál mu vší silou dal příšernou ránu do úst. Úder byl veden takovou intenzitou, že bezbradého skoro smetl z podlahy. Jeho tělo letělo přes celu a zastavilo se o spodek záchodové mísy. Chvilku tam ležel omráčený a z úst a nosu mu vytékala tmavá krev. Slabounce sténal, spíš kňučel. Zřejmě byl v bezvědomí. Potom se převalil a nejistě se vzepřel na rukou a na kolenou. V proudu krve a slin mu z úst vypadly dvě poloviny umělého chrupu. Vězni seděli úplně tiši.

0: Sam vám neřekl všechno, co ještě chcete vědět. Neexistuje nic, co bych nepřiznal, nic. Jen mi řekněte, co to je a já to hned přiznám. Napište to a já to podepíšu, cokoliv. Jen ne místnost 101.
1: Místnost 101, řekl důstojník. Mužova tvář, už teď velmi bledá, se zbarvila tak, že by Winston nebyl věřil, že je to možné. Nabyla naprosto nepochybně zeleného odstínu.
0: Dělejte se mnou, co chcete, křičel. Moříte mě celé týdny hladem. Skončete to a nechte mě umřít. Zastřelte mě, povězte mě. Odsuďte mě na 25 let. Mám ještě někoho udat? Jen řekněte koho a já vám povím, co budete chtít. Nezáleží mi na nikom. Nezáleží mi na tom, co s těmi lidmi uděláte. Mám ženu a 3 děti. Nejstaršímu ještě není 6. Můžete si je všechny vzít a podřezat jim krky před mýma očima. A já budu stát a dívat se na to, jen ne místnost 101.
1: Místnost 101, řekl důstojník. Muž se s šíleným výrazem rozhlédl po ostatních, jako by chtěl poslat někoho jiného místo sebe. Jeho oči se zastavily na rozbité tváři bezbradého. Vymrštil hubenou paži.
0: Toho byste měli vzít, ne mě, křičel. Vy jste neslyšeli, co říkal, když mu rozbili hubu. Dejte mi příležitost, já vám to řeknu doslova. Ten je proti straně, ne já.
1: Dozorci postoupili dopředu. Mužův hlas se změnil ve vřískot.
0: Vy jste ho neslyšeli, opakoval. V obrazovce se něco pokazilo. Jeho hledáte, ne mě. Vezměte jeho, ne mě.
1: Dva podsadití dozorci se sehnuli a uchopili ho pod paží. V tom okamžiku sebou mrštil na zem a chytil se železné nohy od lavice. Začal beze slov vít jako zvíře. Dozorci se ho chopili, aby ho odtrhli, ale on se držel s překvapující silou. Snad 20 vteřin ho tahali. Vězni seděli tiše, ruce na kolenou, a upřeně hleděli před sebe. Kvílení ustalo. Muži už zbývali síly, jen aby se nepustil. Potom zazněl úplně jiný výkřik. Jeden z dozorců mu dupl holínkou na ruku a rozdrtil mu prsty. Postavili ho na nohy. Místnost 101, řekl důstojník. Muže vyvedli. Kráčel vrávoravě se skloněnou hlavou, držel si rozdrcenou ruku a všechna bojovnost z něho vyprchala. Uplynula dlouhá doba. Jestliže odvedli muže s umrlčí tváří o půlnoci, je teď ráno. Jestli se to stalo ráno, tak je odpoledne. Winston byl sám, už celé hodiny. Od sezení na úzké lavici ho všechno bolelo tak, že vstal a procházel se. A obrazovka ho nenapomínala. Kousek chleba ležel stále tam, kde ho bezbradý upustil. Zpočátku se jen s velkým sebezapřením bránil, aby se na něj nepodíval. Nyní hlad ustoupil žízni. V ústech měl lepkavou a špatnou chuť. Hučení a neměnné bílé světlo vyvolávaly skoro mdloby, pocit prázdna uvnitř hlavy. Vstával nucen nesnesitelnou bolestí v zádech a hned si zase sedal, protože byl příliš malátný, než aby vydržel stát na nohou. Jakmile však ovládl tělesné pocity, vrátil se strach. Někdy myslel se slabou nadějí na O'Briena a na žiletku. Nejpravděpodobnější bylo, že by žiletka mohla být ukrytá v jídle, ale dosud mu nedali najíst. Pomyšlení na Julii bylo horší. Možná je jí právě v té chvíli ještě hůř než jemu a křičí bolestí. Kdybych mohl zachránit Julii tím, že by se moje utrpení zdvojnásobilo, udělal bych to? Ano, udělal. Ale to bylo pouze rozumové rozhodnutí, protože věděl, že by to udělat měl. Ale necítil to. Na tomto místě člověk nemohl cítit nic, jen bolest a očekávané utrpení. A je vůbec možné v situaci, kdy člověk už tak zkouší jako zvíře, aby se jeho vlastní bolest zvětšila? Na tuhle otázku ještě nedokázal odpovědět. Holínky se znovu přibližovaly, dveře se otevřely. Vešel O'Brien. Winston vyskočil. Byl tím pohledem šokován tak, že z něj vyprchala všechna opatrnost. Poprvé po mnoha letech zapomněl na přítomnost obrazovky.
0: Tebe taky dostali, vykřikl.
1: Mě dostali už dávno, řekl O'Brien s mírnou, skoro lítostivou ironií. Odstoupil stranou.

Za ním se objevil rozložitý dozorce s dlouhým černým obuškem v ruce. Ty jsi to věděl, Winstone, řekl O'Brien. Neklam sám sebe. Ty jsi to přece věděl. Od začátku jsi to věděl. Ano, teď chápal, že to od začátku věděl. Ale nebyl čas na to myslet. Teď měl oči jen pro obušek v dozorcových rukách. Může dopadnout kamkoliv. Na temeno, na okraj ucha, na paži, na loket, loket. Svezl se na kolena téměř ochromen. Svíraje si zasažený loket druhou rukou. Všechno explodovalo žlutým světlem. Nepředstavitelné. Je nepředstavitelné, že by jediný úder mohl způsobit takovou bolest. Světlo zmizelo a viděl jen ty dva, jak na něho hledí. Dozorce se smál tomu, jak se složil. V každém případě však dostal odpověď na svou otázku. Za nic na světě si člověk nemůže přát znásobení bolesti. Když jde o bolest, může si člověk přát jediné, aby přestala. Nic na světě není tak zlé jako fyzické utrpení. Tváří v tvář takové trýzni není hrdinou. Není hrdinou, opakoval si v duchu, když se svíjel na zemi, bezmocně svíraje s chromlou levou paži.

Ležel na čemsi, co se podobalo polnímu lůžku. Jenže to lůžko se vznášelo vysoko nad zemí a on byl k němu připoután tak, že se nemohl hnout. Na tvář mu dopadalo světlo, které se zdálo silnější než obvykle. O'Brien stál u něj a upřeně se na něho díval. Z druhé strany stál člověk v bílém plášti a držel injekční stříkačku. Už dlouho měl otevřené oči, ale své okolí vnímal jen postupně. Měl dojem, že vplul do této místnosti z nějakého úplně jiného světa, ze světa hluboko pod vodou. Jak dlouho tam dole byl, nevěděl. Od chvíle, kdy ho uvěznili, neviděl ani tmu, ani denní světlo. Kromě toho nebyly jeho vzpomínky souvislé. Byly chvíle, kdy se jeho vědomí, dokonce i takové vědomí, které si člověk uchovává ve snu, zastavilo a obnovilo až po intervalu prázdnoty. Ale nemohl si ověřit, zda intervaly trvaly týdny, dny, anebo jen pár vteřin. Celá hrůza začala prvním úderem do lokte. Teprve později si uvědomil, že to všechno byla jen předehra. Rituál, jemuž byli podrobeni skoro všichni vězni. Existoval dlouhý výčet zločinů, špionáž, sabotáž a podobně, ke kterým se vlastně musel přiznat každý. Přiznání byla jen formalita, i když mučení bylo skutečné. Nemohl si vzpomenout, kolikrát ho zbyli a jak dlouho bití trvalo. Pokaždé se jím zabývalo současně 5 nebo 6 mužů v černých uniformách. Někdy ho byli pěstí, jindy obušky nebo ocelovými pruty. Občas do něj kopali holinkami. Byly chvíle, kdy se válel po zemi, bez studu, jako zvíře. Svíjel se sem a tam v neustálém beznadějném úsilí vyhnout se bití. A bezděčně tak vyprovokoval další a další kopance do žeber, do břicha, do loktů, do holení, do rozkroku, do varlat, do kostrče. Byly chvíle, kdy to pokračovalo dál a dál a dál, až se mu zdálo kruté, hanebné a neodpustitelné ne to, že ho dozorci bijí, ale to, že nedokázal ztratit vědomí. Byly chvíle, kdy ho natolik opustila všechna odvaha, že začal prosit o milost dřív, než ho začali bít. Pouhý pohled na napřeženou pěst stačil, aby začal chrlit přiznání ke skutečným i k imaginárním zločinům. Jindy se zase rozhodl, že nepřizná nic. Každé slovo z něj museli vynutit mezi záchvaty bolesti. A byly chvíle, kdy se chabě pokoušel o kompromis a v duchu říkal, přiznám se, ale ještě ne. Musím vydržet, dokud bolest nebude nesnesitelná. Ještě 3 kopance, ještě 2. A pak jim řeknu, co chtějí. Někdy ho zbyli tak, že nemohl stát. Potom ho hodili jako pytel brambor na kamennou podlahu cely, nechali ho několik hodin vzpamatovat a pak ho vytáhli a byli znovu. Občas mu poskytli i delší čas na zotavení. Vzpomínal si na ty chvíle nejasně, protože je trávil hlavně ve spánku nebo v naprostém umrtvení. Pamatoval se na celu, s dřevěnou pryčnou, vlastně jakousi policí, která trčela ze zdi, a plechovým umyvadlem. I na to, jak jedl horkou polévku a chléb a někdy pil kávu. Vybavoval si nabručeného holiče, který mu přišel oškrábnout bradu a ostříhat vlasy, a nesympatické muže úředního vystupování, kteří mu měřili puls, zkoušeli reflexy, ohrnovali víčka, ohmatávali ho drsnými prsty, zda nemá polámané kosti, a dávali mu do paže uspávací injekci. Bití už nebylo tak časté a stalo se hlavně pohrůžkou, hrůzou, kterou mohli kdykoliv znovu vyvolat, kdyby jeho odpovědi byly neuspokojivé. Vyšetřovatelé už nebyli hulváti v černých uniformách, ale straničtí intelektuálové, buclatí svižní chlapíci s blízkavými brýlemi, kteří na něm pracovali na směny, v časových úsecích, které trvaly, aspoň si to myslel, jistý si být nemohl, nepřetržitě 10 či 12 hodin. Vyšetřovatelé dbali o to, aby trpěl neustálou slabou bolestí, ale nešlo jim jen o bolest jako takovou. Fackovali ho, kroutili mu uši, tahali ho za vlasy, nutili ho stát na jedné noze, nedovolili mu jít se vymočit, svítili mu prudkým světlem do tváře, až mu slzely oči. Cílem bylo ponížit ho, zničit jeho schopnost diskutovat a logicky uvažovat. Jejich skutečnou zbraní bylo neúprosné vyslýchání, které trvalo hodiny a hodiny. Podráželi mu nohy a chystali mu léčky. Překrucovali všechno, co řekl. Usvědčovali ho na každém kroku, že lže a protiřečí si. Až se rozplakal.
hanbou i nervovým vyčerpáním. Někdy se rozplakal třeba i pětkrát za jediné sezení. Většinu času ho uráželi a při každém zaváhání mu vyhrožovali, že ho opět předají dozorcům. Někdy však najednou změnili tón. Říkali mu soudruhu. Apelovali na něj ve jménu Anxocu a Velkého bratra. A starostlivě se vyptávali, jestli ještě ani teď v sobě nemá dost oddanosti straně, aby chtěl odčinit zlo, které spáchal. Když měl po hodinách výslechu nervy nad ranc, přiměli ho i takové prosby k ubrečenému fňukání. Nakonec ho ty doťarné hlasy zlomily dokonaleji než boty a pěsti dozorců. Proměnil se v ústa, která mluvila, ruku, jež podpisovala, co se od něj žádalo. Jeho jediný zájem bylo zjistit, co po něm chtějí, a rychle to vyklopit, než týrání začne na novo. Přiznal se, že úkladně zavraždil významné členy strany, rozšiřoval podvratné pamflety, zpronevěřil státní peníze, prodal vojenské tajemství, páchal sabotáže všeho druhu. Přiznal se, že byl placený špion istasijské vlády už v roce 1968. Přiznal se, že je věřící, obdivovatel kapitalismu a sexuální zvrhlík. Přiznal se, že zavraždil svou ženu, i když věděl, a jeho vyšetřovatelé to také museli vědět, že jeho žena ještě žije. Přiznal se, že byl po léta v osobním spojení s Goldsteinem, že byl členem podzemní organizace, k níž patřil skoro každý člověk, kterého znal. Bylo jednodušší přiznat se ke všemu a kde koho do toho zaplést. Navíc to v jistém smyslu byla všechno pravda. Pravdou bylo, že je nepřítel strany. A strana nedělá rozdíl mezi myšlenkou a činem. Měl také vzpomínky jiného druhu. Vytanuli mu občas v mysli bez jakékoliv spojitosti. Jako obrázky kolem nichž bylo všude černo. Byl v cele, ve které byla možná tma, možná světlo, protože viděl jen pár očí. U ruky mu pomalu a pravidelně tikal nějaký přístroj. Ty oči se zvětšily a rozzářily. Najednou byl vymrštěn ze svého místa, vletěl střemhlav do těch očí a ty ho pohltily. Seděl, připoután k židli obklopené číselníky, pod oslňujícími světly. Nějaký muž v bílém plášti odečítal z číselníků. Venku zazněl dupot těžkých holínek. Dveře se s cvaknutím otevřely. Vešel důstojník s voskovou tváří, následován dvěma dozorci. Místnost 101, řekl důstojník. Muž v bílém plášti se ani neohlédl. Ani se na Winstona nepodíval. Hleděl jen na ty číselníky. Valil se obrovskou chodbou, kilometr širokou, plnou zářivého zlatistého světla. Řval smíchem a z plných plic křičel svá přiznání. Přiznával se ke všemu, dokonce i k věcem, které se mu podařilo zatajit při mučení. Vyprávěl příběh svého života posluchačstvu, kterého už znalo. Byli tam dozorci, další vyšetřovatelé, muži v bílých pláštích, O'Brien, Julie, pan Charrington, všichni se valili chodbou a řičeli smíchem. Přeskočili cosi příšerného, co čekalo uloženo v budoucnosti. A rázem bylo po všem. Všechno bylo v pořádku. Už mu nehrozila žádná bolest. Poslední hříšek jeho života byl odhalen, pochopen, odpuštěn. Vstával z pryčny a byl si napůl jist, že slyšel O'Brienův hlas. V průběhu výslechu měl pocit, že O'Brien je vedle něho, jenomže ho nebylo vidět. To O'Brien všechno zařídil. To on nasadil strážce na Winstona a zabránil jim, aby ho zabili. To on rozhodoval, kdy má Winston křičet bolestí, kdy má mít oddech, kdy má být nakrmen, kdy má spát, kdy mu mají do paže napumpovat drogy. To on kladl otázky a naznačoval odpovědi. On byl trýznitel i ochránce, inkvizitor i přítel. A jednou Winston si nemohl vzpomenout, zda pod drogami nebo v normálním spánku, nebo dokonce v bdělém stavu. Mučí si hlas zašeptal do ucha. Neboj se, Winstone, chráním tě. 7 let jsem tě sledoval. Teď přišel obrat. Zachráním tě. Učiním tě dokonalým. Nebyl si jistý, zda to byl hlas O'Brienův, ale byl to týž hlas, který mu kdysi řekl, setkáme se na místě, kde není temnoty, v jiném snu,
před 7 lety. Nevzpomínal si, jak výslech skončil. Nějaký čas o sobě nevěděl a potom se cela nebo místnost, ve které byl nyní, postupně zhmotnila. Ležel skoro natažený na zádech, neschopný pohybu. Tělo měl připoutáno ve všech důležitých bodech. Dokonce i hlavu měl vzadu nějakým způsobem sevřenou. O'Brien se na něho díval vážně, skoro smutně. Jeho tvář, když ji pozoroval z dola, vypadala drsná a sešlá, sváčky pod očima a vrázkami únavy od nosu k bradě. Byl starší, než si Winston myslel. Bylo mu tak 48 nebo 50. Ruku měl na číselníku s čísly po obvodu a s pákou nahoře. Řekl jsem ti, pravil O'Brien, že až se zase sejdeme, bude to tady. Ano, řekl Winston. Bez výstrahy, jen po nepatrném pohybu O'Brienovy ruky mu tělem projela vlna bolesti. Byla to úděsná bolest, protože nechápal, co se děje a měl pocit, že je smrtelně zraňován. Nevěděl, zda se to skutečně děje, anebo zda je to vyvoláno elektrickým proudem. Ale kroutilo mu to tělo a pomalu lámalo klouby. Bolestí mu vyrazil na čele pot. Nejhorší však byl strach, že mu praskne páteř. Zaťal zuby a těžce dýchal nosem, snaže se co nejdéle nekřičet. Bojíš se, řekl O'Brien, pozoruje jeho tvář. Bojíš se, že v příštím okamžiku se něco zlomí. Máš strach, že to bude páteř. Živě si v duchu představuješ, jak se tě rvou obratle a jak z nich kape míšní mok. Že je to tak, Winstone? Winston neodpověděl. O'Brien vrátil páku po číselníku. Vlna bolesti ustoupila tak rychle, jak přišla. To bylo 40, řekl O'Brien. Vidíš? Čísla na číselníku jdou až do 100. Pamatuj, že ti v kteroukoliv chvíli mohou způsobit bolest jakéhokoliv stupně. Když budeš lhát, vytáčet se nebo ze sebe dělat hlupáka, okamžitě budeš řvát bolestí. Rozumíš? Ano, řekl Winston. O'Brienovo chování ztratilo na strohosti. Zamyšleně si posunul brýle a udělal pár kroků. Když promluvil, jeho hlas byl mírný a trpělivý. Vypadal jako lékař, učitel nebo dokonce kněz, který se úzkostlivě snaží spíš vysvětlit a přesvědčit, než trestat. Dávám si s tebou práci, Winstone, protože se to vyplatí. Víš moc dobře, o co jde. Už celé roky to víš, i když proti tomu vědomě bojuješ. Jsi pomatený. Máš narušenou paměť. Nejsi schopný zapamatovat si skutečné události a přesvědčuješ sám sebe, že si pamatuješ jiné události, které se nikdy nestaly. Naštěstí se to dá léčit. Sám si se z toho vyléčit nemohl, protože si nechtěl. Nebyl si schopný vynaložit ani trochu úsilí a vůle. A já dobře vím, že i teď se ještě držíš své choroby a myslíš si, že je to ctnost. Vezměme například, s kterou velmocí je Oceánie v této chvíli ve válce. Když mě zatkli, byla Oceánie ve válce s East Asií. S East Asií, dobře. Oceánie byla odjakživa ve válce s East Asií, ne? Winston se nadechl. Otevřel ústa, aby něco řekl a potom zmlkl. Nemohl odtrhnout oči od číselníku. Pravdu, prosím tě, Winstone, tvou pravdu. Pověz mi, co si podle tebe pamatuješ. Vzpomínám si, že ještě týden předtím, než mě zatkli, jsme vůbec nebyli ve válce s East Asií. Byli jsme spojenci. Válku jsme vedli proti Eurázii. Trvala 4 roky. Předtím O'Brien ho zarazil pohybem ruky. Jiný příklad, řekl. Před několika lety si trpěl skutečně vážnou halucinací. Věřil si, že 3 muži, 3 někdejší členové strany jménem Jones, Aronson a Rutherford, lidé, kteří byli popraveni za velezradu a sabotáž, k nimž se plně přiznali, nebyli vinni zločiny, ze kterých byli obžalováni. Věřil si, že si měl v rukou nepochybný důkaz, svědčící o tom, že jejich přiznání bylo falešné. Byla tu jistá fotografie, o níž si měl mylnou představu.
Ty svěřil, že si ji skutečně držel v rukou. Ta fotografie byla asi taková. V O'Brienových prstech se objevil obdélníkový výstřižek z novin. Asi tak 5 vteřin ho Winston jasně viděl. Byla to fotografie Jonese, Aronsona a Rutherforda na stranické konferenci v New Yorku, na kterou náhodou přišel před 11 lety a okamžitě ji zničil. Měl ji před očima jen okamžik. Pak už ji nikdy nespatřil. Ale viděl ji. Nepochybně ji viděl. Zoufale a marně se pokusil otočit se, uvolnit horní část těla. Nedokázal se však pohnout ani o centimetr. V tu chvíli zapomněl dokonce i na číselník. Jeho jediným přáním bylo držet tu fotografii znovu v prstech, anebo si ji alespoň prohlédnout. Ona existuje, vykřikl. Ne, řekl O'Brien. Přešel napříč místností. V protější zdi byla paměťová díra. O'Brien nadzvedl mřížku. Tenký kousek papíru zavířil v proudu teplého vzduchu a zmizel v záblesku plamene. O'Brien se odvrátil od zdi. Popel, řekl. Popel, který se ani nedá identifikovat. Prach. Neexistuje. Nikdy neexistovala. Ale vždyť přece existovala. Existuje. Existuje v paměti. Já si to pamatuju. Ty si to pamatuješ. Nepamatuju, řekl O'Brien. Winstona opustila veškerá naděje. To byl doublesink. Připadal si zoufale bezmocný. Kdyby si mohl být jist, že O'Brien lže, asi by mu to nevadilo. Ale bylo docela dobře možné, že O'Brien na tu fotografii opravdu zapomněl. A jestli zapomněl, pak určitě také zapomněl, že popřel, že si vzpomíná. A zapomněl na samotný akt zapomenutí. Jak si může člověk být jistý, že je to všechno jen trik? Možná, že skutečně může dojít k takovému šílenému rozpadu vědomí. Ta myšlenka ho dorazila. O'Brien se na něho pátravě díval. Víc než kdy jindy vypadal jako učitel, který si dává práci se vzpurným, ale nadaným dítětem. Existuje stranická poučka, která hovoří o ovládání minulosti, řekl. Zopakuji ji, prosím. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Zopakoval Winston poslušně. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost, řekl O'Brien, pomalu kývaje hlavou na souhlas. Jsi toho názoru, Winstone, že existence minulosti je reálná? Winstona se opět zmocnil pocit bezmoci. Jeho pohled zaletěl k číselníku. Nejen, že netušil, zda ano či ne je odpověď, která ho zachrání před bolestí. Nevěděl dokonce ani, které odpovědi věří jako pravdivé. O'Brien se nepatrně usmál. Ty nejsi metafyzik, Winstone, řekl. Do této chvíle ses nikdy nezamyslel nad tím, co znamená existence. Zeptám se přesněji. Existuje minulost konkrétně? V prostoru? Je někde místo, nějaký svět pevných předmětů, kde se ještě odehrává minulost? Ne. Tak kde tedy minulost existuje, pokud vůbec existuje? V záznamech. Je zapsána. V záznamech. A? V mysli. V lidské paměti. V paměti. Tak, velmi dobře. My, strana, ovládáme všechny záznamy. A my také ovládáme veškerou paměť. Takže ovládáme minulost, ne? Ale jak můžete lidem zabránit, aby si pamatovali události? Vykřikl Winston, který zase na okamžik zapomněl na číselník. Podvědomně, i když se tomu člověk brání, jak můžete ovládat paměť? Mou jste neovládli. O'Brien se zatvářil přísně. Položil ruku na číselník. Naopak, řekl. Ty jsi ji neovládl. To tě přivedlo až sem.
Jsi tu, protože jsi nebyl dost pokorný, dost ukázněný. Nechceš se podrobit, což je cena za duševní zdraví. Dal si přednost tomu být šílený, být sám, jako menšina. Jedině ukázněná mysl chápe realitu, Winstone. Ty věříš, že realita je něco objektivního, vnějšího, co existuje samo o sobě. Věříš rovněž, že podstata skutečnosti je samozřejmá. Když sám sebe klameš a myslíš si, že něco vidíš, předpokládáš, že každý vidí tutéž věc jako ty. Ale já ti řeknu, Winstone, že skutečnost není mimo nás. Realita existuje v lidském vědomí a nikde jinde. Ne ve vědomí jednotlivce, které se může mýlit a i tak brzy zaniká. Ve vědomí strany, které je kolektivní a nesmrtelné. Cokoliv strana považuje za pravdu, je pravda. Realitu není možné vidět jinak než očima strany. Tento fakt se budeš muset znovu naučit, Winstone. K tomu je třeba změnit své vědomí, vynaložit vůli. Nejprve se musíš pokořit, pak se uzdravíš. Na chvíli se odmlčel, jako by chtěl, aby se mu to, co řekl, vrylo do paměti. Vzpomínáš si, pokračoval, jak jsi se zapsal do deníku, svoboda je svoboda říkat, že 2 a 2 jsou 4? Ano, řekl Winstone. O'Brien zvedl levou ruku hřbetem k Winstonovi. Palec měl skrytý a 4 prsty roztažené. Kolik prstů držím nahoře, Winstone? 4. A když strana řekne, že to nejsou 4, ale 5, kolik jich bude potom? 4. Slovo zaniklo v záchvatu bolesti. Ručička na číselníku vystřelila na 50. Winstonovi vyrazil po celém těle pot. Do plic vnikal vzduch a vyrážel z něho v hlubokých vzdeších, kterým nemohl zabránit ani když zatnul zuby. O'Brien ho pozoroval, 4 prsty stále ještě roztažené. Odtáhl páku. Bolest povolila jen nepatrně. Kolik prstů, Winstone? 4. Ručička vyskočila na 60. Kolik prstů, Winstone? 4. Co jiného můžu říct? 4. Ručička určitě zase stoupla, ale nedíval se na ni. Výhled mu zakrývala tvrdá, přísná tvář a 4 prsty. Ty prsty mu vyvstaly před očima jako sloupy, obrovské, nejasné a jakoby vibrující. Ale nepochybně byly 4. Kolik prstů, Winstone? 4. Přestaň s tím, přestaň! Jak můžeš pokračovat? 4. Kolik prstů, Winstone? 5. Ne, Winstone. To nemá smysl. Lžeš. Stále si ještě myslíš, že jsou 4. Kolik prstů, prosím? 4. 5. 4. Co chceš? Jen to zastav tu bolest.

Najednou zase seděl a O'Brien měl paži kolem jeho ramen. Asi na pár vteřin ztratil vědomí. Pouta, jež držela jeho tělo, byla uvolněna. Byla mu zima. Neovladatelně se třásl. Zuby mu jektaly a po lících se mu valily slzy. Na chvilku se přitiskl k O'Brienovi jako dítě. Těžká paže kolem ramen ho jaksi uklidňovala. Měl pocit, že O'Brien je jeho ochránce. Že ta bolest přichází zvenčí, z nějakého jiného zdroje. Že O'Brien ho před ní zachrání. Učení ti jde pomalu, Winstone, řekl O'Brien mírně. Co mám dělat? Jektal. Co mám dělat, abych neviděl, co mám před očima? Dvě a dvě jsou čtyři. Někdy, Winstone, je to pět. A někdy tři. Někdy všechno dohromady. Naráz. Musíš se víc snažit. Vrátit se k zdravému rozumu není snadné. Položil Winstone na postel. Jeho údy byly opět pevně sevřené, ale bolest odplula. Přestal se třást. Zůstal jen slabý a byla mu zima. O'Brien pokynul hlavou k muži v bílém plášti, který tu nehnutě stál během celé procedury. Muž v bílém plášti se sklonil, hleděl zblízka Winstonovi do očí, nahmatal mu puls, položil mu ucho na hruď, tu a tam poklepal a potom kývl směrem k O'Brienovi. Znova, řekl O'Brien. Bolest se vlila Winstonovi do těla. Ručička musela být na 70, 65. Tentokrát zavřel oči. Viděl, že prsty tam stále jsou. A stále jsou čtyři. Šlo jen o to zůstat naživu, než křeč pomine. Přestal vnímat, jestli křičí nebo ne. Bolest se opět zmírnila. Otevřel oči. O'Brien odtáhl páku. Kolik prstů, Winstone? Čtyři. Myslím, že čtyři. Viděl bych jich pět, kdybych mohl. Snažím se vidět pět. Co bys chtěl? Přesvědčit mě, že jich vidíš pět, anebo je skutečně vidět? Skutečně je vidět. Znova, řekl O'Brien. Ručička se octla snad na 80 nebo 90. Winstone si občas nemohl vzpomenout, co nebo kdo mu tu bolest způsobuje. Za jeho sevřenými víčky se pohyboval celý les prstů v jakémsi tanci. Komíhali se sem a tam, ztráceli se jeden za druhým a znovu se objevovali. Snažil se je spočítat, ale nemohl si vzpomenout proč. Věděl jen to, že je nemožné je spočítat a že to souvisí s jakousi tajemnou totožností mezi pěti a čtyřmi. Bolest opět ustala. Když otevřel oči, zjistil, že vidí stále totéž. Nespočetné prsty jako pohybující se stromy poletovaly sem a tam a různě se křižovaly. Zase oči zavřel. Kolik prstů, Winstone? Nevím. Jestli to uděláš znovu, zabiješ mě. 4, 5, 6. Čestné slovo, nevím. To už je lepší, řekl O'Brien. Winstonovi vklouzla do paže jehla. Skoro v témže okamžiku se mu tělem rozlilo požehnané hojivé teplo. Na bolest už skoro zapomněl. Otevřel oči a pohlédl vděčně na O'Briena. Při pohledu na tvrdou tvář s výraznými rysy, tak hrubou a tak inteligentní, jako by se mu srdce obrátilo. Kdyby se mohl pohnout, byl by natáhl ruku a položil ji O'Brienovi na paži. Nikdy ho nemiloval tak hluboce jako v této chvíli. A nejen proto, že zastavil bolest. Vrátil se mu starý pocit, že v podstatě nezáleží na tom, zda je O'Brien přítel nebo nepřítel. O'Brien byl člověk, se kterým se dalo mluvit. Možná, že člověk ani tolik nepotřebuje, aby ho někdo miloval, ale aby mu rozuměl. O'Brien ho mučil až na práh šílenství a už brzy, to je jisté, ho pošle na smrt. Ale na tom nezáleží. V jistém smyslu to bylo ještě hlubší než přátelství. Byli důvěrní přátelé. Kdesi existovalo místo, kde se mohli sejít a rozmlouvat, i když skutečná slova možná nikdy nebudou vyřčena.
O'Brien na něho schlížel s výrazem, který napovídal, že snad myslí na to též. Promluvil lehkým, konverzačním tónem. Víš, kde jsi, Winstone? Zeptal se. Nevím, tuším. Na ministerstvu lásky. Víš, jak dlouho už jsi tady? Nevím. Dny, týdny, měsíce. Myslím, že měsíce. A proč si myslíš, že sem lidi vodíme? Abyste je donutili k přiznání. Ne. To není pravý důvod. Zkus to znovu. Abyste je potrestali. Ne! Vykřikl O'Brien. Jeho hlas se neobyčejně změnil a obličej mu najednou zpřísněl i ožil. Ne! Nejen proto, abychom z vás vytáhli přiznání a potrestali vás. Mám ti říct, proč jsme tě sem vzali? Abychom tě vyléčili. Abychom tě uzdravili. Chápeš, Winstone, že nikdo, koho sem dovedem, nevyjde z našich rukou nevyléčený? Nás nezajímají ty pitomé zločiny, které jste spáchali. Strana se nezajímá o konkrétní činy. My se staráme jen o myšlenky. My své nepřátele neničíme, my je měníme. Chápeš, co tím myslím? Skláněl se nad Winstonem. Jeho obličej vypadal obrovský, protože byl tak blízko, a obludně škaredý, protože se na něj díval ze spodu. Navíc z něho vyzařovalo jisté vytržení, skoro šílenství. Winstone opět ztratil odvahu. Byl by se skrčil ještě hlouběji na lůžku, kdyby to šlo. Měl pocit, že O'Brien určitě otočí číselníkem, jen tak z rozmaru. V této chvíli se však O'Brien obrátil. Udělal pár kroků po místnosti. Potom pokračoval, už ne s takovou prudkostí. Především si musíš uvědomit, že na tomto místě neexistuje mučednictví. Četl si o pronásledování z náboženských důvodů v minulosti. Ve středověku existovala inkvizice, bez úspěchu. Chtěla vykořenit kacířství a skončila tím, že ho učinila trvalým. Za každého kacíře, kterého upálili na hranici, povstali tisíce dalších. Proč? Protože inkvizice zabíjela své nepřátele veřejně a dřív, než se káli. Zabíjela je vlastně proto, že se nekáli. Lidé umírali, protože se nechtěli vzdát své pravé víry. Přirozeně pak všechna sláva připadla oběti a hanba padla na inkvizitora, který ji dal upálit. Později ve 20. století přišli totalitariáni, jak se jim říkalo. Němečtí nacisté a ruští komunisté. Rusové pronásledovali kacířství krutěji než inkvizice a mysleli si, že se poučili z chyb minulosti. Věděli však, že mučedníky produkovat nesmějí. Dřív, než se svými oběťmi uspořádali veřejný proces, zničili jejich důstojnost. Udolali je týráním a samotou, až z nich byly opovržení hodné krčící se trosky, které se přiznávali ke všemu, co jim vložili do úst. Kydali na sebe hnůj, obvinovali se vzájemně a skrývali se jeden za druhého, kňučeli o slitování. A přece se za pár let všechno znovu opakovalo. Z mrtvých se stali mučedníci a jejich ponížení bylo zapomenuto. Ještě jednou, proč? Především proto, že z nich přiznání vytáhli násilím a že byla nepravdivá. My takové chyby neděláme. Všechna doznání učiněná zde jsou pravdivá. Děláme je pravdivými. A především nedovolíme mrtvým, aby povstali proti nám. Přestaň si myslet, že ti potomstvo dá za pravdu, Winstone. Další generace o tobě nikdy ani neuslyší. Budeš beze zbytku odstraněn z dějinného procesu. Nic z tebe nezůstane. Ani jméno v matrice, ani vzpomínka v žijícím mozku. Budeš anulován v minulosti stejně jako v budoucnosti. Bude to, jako bys nikdy neexistoval. Tak proč se tolik namáháte mučením? Pomyslel si Winstone s okamžitou trpkostí. O'Brien se v chůzi zastavil, jako by byl Winstone vyslovil svou myšlenku nahlas. Jeho velká, ošklivá tvář se přiblížila. Oči se trochu zúžily. Myslíš na to? Řekl, že když tě chceme úplně zničit, aby na ničem, co řekneš nebo uděláš, už ani v nejmenším nezáleželo.
Proč se tedy tak namáháme s tvým výslechem? Na to si myslel, ne? Ano, řekl Winston. O'Brien se nepatrně usmál. Jsi kas ve vzorku, Winstone. Jsi skvrna, která se musí vymazat. Neřekl jsem ti právě, že jsme jiní než pronásledovatelé v minulosti? Nespokojíme se s negativní poslušností, ani s nejpodlejší podřízeností. Až se nám konečně podrobíš, uděláš to z vlastní, svobodné vůle. Neničíme kacíře proto, že nám odporuje. Nikdy ho nezničíme, dokud nám odporuje. Obrátíme ho. Zmocníme se jeho niterného myšlení. Přetvoříme ho. Vyženeme z něho všechno zlo a všechny iluze. Převedeme ho na naši stranu ne vnějškově, ale doopravdy, srdcem i duší. Než ho zabijeme, uděláme z něj jednoho z nás. Nestrpíme, aby kdekoliv na světě existovala chybná myšlenka, byť sebetajnější a sebebezmocnější. Ani v okamžiku smrti nemůžeme připustit úchylku. Za starých časů kráčel kacíř na hranici stále ještě jako kacíř. Vykřikoval svoje kacířství a jásal nad ním. Dokonce i oběti ruských čistek mohli nést svou vzpouru uzavřenou v lebce, ještě když kráčeli uličkou, na jejímž konci je čekala kulka. My však uděláme mozek dokonalým, ještě než ho vystřelíme. Přikázání starého despotismu znělo nebudeš. Přikázání totalitarismu zní budeš. Naše přikázání je jsi. Ti, které sem přivedeme proti nám, nikdy nevystoupí. Každý je očištěn. Dokonce i ty tři ubohé zrádce, v jejichž nevinnost si kdysi věřil, Jonesa, Aronsona a Rutherforda, jsme nakonec zlomili. Sám jsem se účastnil jejich výslechů. Viděl jsem, jak je postupně zlomilo vyčerpání, jak fňukali, naříkali, plakali. A nakonec, už ne bolestí, ale strachem, jenom se káli. V době, kdy jsme s nimi skoncovali, byly už jen lidské skořápky. Nezůstalo v nich nic, jen lítost nad tím, co spáchali, a láska k velkému bratru. Bylo až dojemné vidět, jak ho milují, že bronili, aby je zastřelili rychle, aby zemřeli, dokud je jejich mysl ještě čistá. Jeho hlas zněl skoro snivě, v tváři stále ještě to vytržení, šílené nadšení. Ten se nepřetvařuje, pomyslel si Winston. Není pokrytec. Věří každému svému slovu. Winstona tížilo vědomí vlastní intelektuální méněcenosti. Sledoval těžkou, leč pružnou postavu přecházející sem a tam. Chvílemi ho viděl, chvílemi ne. O'Brien byl v každém ohledu větší než on sám. Všechny myšlenky, které ho napadly nebo napadnout mohly, O'Brien už dávno znal, prozkoumal a zamítl. Jeho vědomí bylo součástí O'Brienova. Bylo však v tom případě možné, že je O'Brien šílený. Šílený musí být on, Winston. O'Brien se zastavil a shlédl k němu. Jeho hlas už zase zpřísněl. Nemysli si, že se zachráníš, Winstone. Nezachráníš se, ani když se nám Bůh ví, jak dokonale podrobíš. Nikdo, kdo jednou sešel na cestí, nebude ušetřen. I kdyby se nám zlíbilo nechat tě dožít stáří, stejně bys nám nikdy neunikl. Co se ti teď děje, je definitivní. Pochop to včas. Přivedeme tě k hranici, odkud není návratu. Budou se s tebou dít věci, ze kterých se nevzpamatuješ, i kdybys žil 1000 let. Nikdy už nebudeš schopen lásky, přátelství, odvahy nebo poctivosti. Budeš dutý. Vymačkáme tě, až budeš docela prázdný. A pak tě naplníme sebou. Odmlčel se a pokynul muži v bílém plášti. Winston si uvědomil, že za jeho hlavu vlečou nějaký těžký přístroj. O'Brien se posadil vedle postele, takže jeho tvář byla téměř na stejné úrovni s Winstonovou. 3000, řekl muži v bílém plášti přes Winstonovu hlavu.
Dvě měkké, trochu vlhké podložky dolehly Winstonovi na spánky. Zachvil se. Přicházela bolest. Nový druh bolesti. O'Brien povzbudivě, skoro laskavě, položil svou ruku na jeho. Tentokrát to nebude bolet, řekl. Dívej se mi do očí. V tom okamžiku nastal ničivý výbuch. A nebo se to aspoň výbuchu podobalo, i když nebylo jisté, zda se ozval nějaký hluk. Nepochybně však vzplálo oslepující světlo. Winston nebyl zraněn, jen ho to srazilo k zemi. Když k tomu došlo, ležel sice na zádech, ale měl divný pocit, že byl do té polohy sražen. Jakýsi strašlivý, bezbolestný úder ho přibil k zemi. Také s jeho hlavou se něco stalo. Když byl opět sto zaměřit pohled, vzpomněl si, kdo je a kde je. Poznával tvář, jež na něho hleděla. Kde si však zela velká prázdnota. Jako by mu vybrali kus mozku. To přestane, řekl O'Brien. Podívej se mi do očí. S kterou zemí je Oceánie ve válce? Winston přemýšlel. Věděl, co znamená Oceánie, a že on sám je občan Oceánie. Rozpomenul se také na Eurázii a East Asii, ale kdo s kým válčí, nevěděl. Vlastně si ani neuvědomoval, že nějaká válka je. Nepamatuji se. Oceánie je ve válce s East Asií. Budeš si to teď pamatovat? Ano. Oceánie byla vždycky ve válce s East Asií. Od začátku tvého života, od začátku strany, od začátku dějin trvá bez přestání pořád ta stejná válka. Budeš si to pamatovat? Ano. Před 11 lety jsi vytvořil legendu o třech mužích, kteří byli odsouzeni k smrti pro velezradu. Namlouval jsi, že jsi viděl kus papíru dokazující jejich nevinu. Žádný takový papír nikdy neexistoval. Vymyslel jsi ho. Později si tomu začal věřit. Vzpomínáš si na chvíli, kdy jsi to poprvé vymyslel? Pamatuješ se na to? Ano. Před chvílí jsem ti ukázal pět prstů na své ruce. Viděl jsi pět prstů. Pamatuješ? Ano. O'Brien zvedl čtyři prsty na levé ruce, palec schovaný. Tady je pět prstů. Vidíš pět prstů? Ano. A viděl je. V jednom letmém okamžiku, než se změnil obraz, který spatřil v duchu. Viděl pět prstů a nebyla to žádná deformace. Potom bylo zas všechno normální a starý strach, nenávist a pobouření se znovu drali ven. Ale byl okamžik, nevěděl, jak dlouhý, trval možná 30 vteřin, průzračné jistoty, kdy každý nový O'Brienův námět zaplnil kousek prázdnoty a stal se absolutní pravdou. A kdy dvě a dvě mohly být tři, právě tak snadno jako pět, jestliže bylo třeba. To však pominulo, ještě než O'Brien spustil ruku. Ale i když to nemohl znovu zachytit, mohl si to zapamatovat, jako se člověk zapamatuje živou zkušenost z dávného období vlastního života, kdy byl vlastně jiný člověk. Teď chápeš, řekl O'Brien, že je to v každém případě možné. Ano, řekl Winston. O'Brien se zvedl s výrazem uspokojení. Po levé straně zahlédl Winston, jak člověk v bílém pláště rozbil ampulku a natáhl tekutinu injekční stříkačkou. O'Brien se s úsměvem obrátil k Winstonovi. Urovnal si brýle na nose skoro tím starým způsobem. Pamatuješ, jak jsi se zapsal do deníku, že nezáleží na tom, jestli jsem přítel nebo nepřítel, protože jsem aspoň člověk, který ti rozumí a se kterým se dá mluvit? Měl jsi pravdu. Rád s tebou mluvím. Tvé nitro mě přitahuje. Připomínáš mi mé vlastní, až na to, že jsi šílený. Než tohle sezení skončíme, můžeš mi položit pár otázek. Chceš?
Jakýchkoliv otázek? Jakýchkoliv. Všiml se, že Winston upírá zrak na číselník. Je vypnutý. Jaká je tvá první otázka? Co jste udělali s Julií? Zeptal se Winston. O'Brien se opět usmál. Zradila tě, Winstone. Okamžitě a beze zbytku. Málo kdy přejde někdo na naši stranu tak rychle. Sotva bys ji poznal, kdybys ji viděl. Veškerou její odbojnost, lži, pošetilost, vulgárnost. Všechno z ní vypálili. Dokonalá konverze, učebnicový případ. Mučili jste ji? O'Brien ponechal otázku bez odpovědi. Dál, řekl. Existuje velký bratr? Samozřejmě, že existuje. Strana existuje. Velký bratr je stělesněním strany. Existuje stejně jako já? Ty neexistuješ, řekl O'Brien. Znovu ho zachvátil pocit bezmocnosti. Znal, nebo si dovedl představit, argumenty, které dokazovaly jeho neexistenci. Ale to byly nesmysly, jen slovní hříčky. Není sám výrok ty neexistuješ logicky absurdní? Ale jaký má smysl to říkat? V duchu se otřásl, když pomyslel na šílené argumenty, na něž se nedalo odpovědět a kterými ho O'Brien zničí. Myslím, že existuji, řekl unaveně. Uvědomuji si vlastní identitu. Narodil jsem se a zemřu. Mám ruce a nohy. Zaujímám jistý bod v prostoru. Žádný jiný pevný předmět nemůže současně zaujímat týž bod. Existuje velký bratr v tom smyslu? To je bezvýznamné. Existuje. Zemře velký bratr? Jednou? Samozřejmě ne. Jak by mohl zemřít? Další otázku. Existuje bratrstvo? To se, Winstone, nikdy nedovíš. Jestli se nám zachce tě propustit, až s tebou skončíme, a dožiješ se třeba 90 let, stále ještě nebudeš vědět, zda odpověď na tuto otázku zní ano či ne. Pokud budeš žít, zůstane to v tvé mysli jako nerozluštitelná hádanka. Winston ležel mlčky. Hruď se mu zvedala a klesala trochu rychleji. Stále ještě nevyslovil otázku, která mu vytanula na mysl první. Musel se na ní zeptat. A přesto, jako by ji jeho jazyk nechtěl pronést. O'Brienovi se v tváři objevil pobavený výraz. I jeho brýle jako by se ironicky leskly. On ví, pomyslel si Winston najednou. On ví, na co se chci zeptat. Při té myšlence z něj vyletělo, co je v místnosti 101. Výraz O'Brienovy tváře se nezměnil. Odpověděl suše. Ty víš, co je v místnosti 101, Winstone. Každý ví, co je v místnosti 101. Zvedl prsty směrem k muži v bílém plášti. Sezení bylo zřejmě u konce. Do Winstonovy paže se zabodla jehla. Skoro okamžitě upadl do hlubokého spánku.

Tvoje reintegrace bude mít 3 stádia, řekl O'Brien. Učení, pochopení a přijetí. Je na čase, abys postoupil do 2. stádia. Winston ležel jako vždy natažený na zádech, ale už dlouho měl pouta volnější. Ještě stále ho poutala k lůžku, ale už mohl trochu pohybovat koleny, otáčet hlavu ze strany na stranu a zvedat paže od loktů. Číselník mu už také nenaháněl takovou hrůzu. Záchvatům bolesti se mohl vyhnout, když byl dost důvtipný. Kdykoliv však projevil hloupost, O'Brien posunul páčku. Někdy proběhlo celé sezení bez použití číselníku. Nepamatoval se, kolik těch sezení bylo. Celý proces se táhl neurčitou dobu, možná týdny. A intervaly mezi jednotlivými sezeními se daly počítat na dny, někdy taky na hodiny. Když tu tak ležíš, řekl O'Brien, kladeš si často otázku, dokonce ses mě na to i ptal, proč na tebe ministerstvo lásky vynakládá tolik času a námahy? Když jsi byl na svobodě, trápila tě v podstatě stejná otázka. Chápal jsi mechanismus společnosti, v níž jsi žil, ale ne motivy, které jí hýbou. Pamatuješ, jak jsi se zapsal do deníku? Chápu jak, nechápu proč. Když jsi tenkrát uvažoval o tom proč, pochyboval jsi o svém duševním zdraví. Četl jsi knihu, Goldsteinovu knihu, anebo aspoň část. Řekla ti něco, co jsi předtím nevěděl? Ty jsi ji četl? Zeptal se Winston. Já jsem ji napsal, totiž spolupracoval jsem na ní. Jak víš, žádnou knihu nepíše jen jeden člověk. Je pravda, co se v ní píše? Co se tam popisuje, ano. Ale program, který se tam předkládá, je nesmyslný. Tajné shromažďování poznatků, postupné rozšiřování osvěty, nakonec proletářská vzpoura svržení strany. Sám si předvídal, že takový bude její obsah. To všechno je nesmysl. Proléti se nikdy nevzbouří. Ani za 1000, ani za 1 000 000 let. Nemohou. Nemusím uvádět důvod, znáš ho. Pokud jsi někdy spoléhal na sny o násilném povstání, musíš se jich vzdát. Neexistuje způsob, jak svrhnout stranu. Vláda strany potrvá navždy. Z toho vycházejí ve svých úvahách. Postoupil blíže k lůžku. Navždy, opakoval. A teď se vrátíme k otázce jak a proč. Docela dobře chápeš, jak se strana udržuje u moci. Teď mi pověz, proč na moci tak lpíme? Jaký máme motiv? Proč tu moc tak chceme? Tak mluv, dodal, když Winston neodpovídal. Přesto Winston ještě chvíli mlčel. Přemohl ho pocit únavy. O'Brienovi se vrátil do tváře šílený záblesk nadšení. Winston věděl předem, co O'Brien řekne. Že strana nebaží pomoci pro vlastní cíle, ale pro dobro většiny. Usiluje o moc, protože lidé jsou křehká, zbabělá stvoření, která neunesou svobodu. Nedovedou se postavit tváří v tvář pravdě. Musí být ovládáni a systematicky klamáni jinými, kteří jsou silnější než oni. Že lidstvo má na vybranou mezi svobodou a štěstím. A že pro obrovskou masu lidstva je štěstí lepší. Že strana je odvěkým ochráncem slabých, oddanou sektou, která páchá zlo, aby mohlo nastoupit dobro, obětujíc přitom vlastní štěstí pro štěstí druhých. Strašné je, pomyslel si Winston, strašné je, že když to O'Brien říká, asi tomu věří. Odráží se mu to ve tváři. O'Brien věděl všechno. Věděl 1000krát líp než Winston, jaký svět ve skutečnosti je, v jakém ponížení žijí masy lidských bytostí a pomocí jakých lží a barbarství je v něm strana udržuje. Všechno už pochopil, všechno zvážil a nic se nezměnilo. Všechno ospravedlňuje konečný cíl. Co člověk zmůže, říkal si Winston, proti šílenci, který je inteligentnější než on? Poctivě vyslechne jeho argumenty a potom prostě setrvá ve svém šílenství. Vládnete nad námi pro naše vlastní dobro, řekl chabě. Jste přesvědčeni, že lidské bytosti nejsou uspůsobeny k tomu, aby si sami vládli,
A proto trhl sebou a skoro vykřikl. Svíravá bolest mu projela tělem. O'Brien postrčil páku na číselníku na 35. To bylo hloupé, Winstone. Hloupé. Měl by sis dobře rozmyslet, než něco takového řekneš. Vrátil páčku a pokračoval. Odpovím ti na otázku sám. Je

0: Za rohem leží jakýsi ráj, kde si lidské bytosti budou rovny a kde budou šťastné. My takoví nejsme. Víme, že se nikdo nikdy nechápe moci s tím úmyslem, že se jí vzdá. Moc není prostředek, ale cíl. Diktatura se nenastoluje proto, aby se zabezpečila revoluce. Revoluce se dělá, aby se zabezpečila diktatura. Cílem pronásledování je pronásledování. Cílem mučení je mučení. Cílem moci je moc. Už mi začínáš rozumět? Winstona zarazilo jako už předtím tolikrát, jak O'Brienova tvář vypadá unavená. Byla silná, masitá a brutální. Byla v ní inteligence a jakási ovládaná vášeň, před níž se cítil bezmocný. Ale byla k smrti unavená. Pod očima měl váčky, kůže na lícních kostech visela. O'Brien se nad ním sklonil a úmyslně k němu svou strhanou tvář přiblížil. Ty si myslíš, že můj obličej je starý a unavený. Myslíš si, že mluvím o moci a přitom nejsem schopen zabránit ani úpadku vlastního těla. Nedovedeš pochopit, Winstone, že jedinec je jen buňka? Únava buňky je silou organismu. Zemřeš snad, když si ostříháš nehty. Odvrátil se od postele a začal rázovat místností s jednou rukou v kapse. Jsme kněží moci. Bůh je moc. Ale v tvém případě je nyní moc jenom slovo. Je na čase, aby sis utvořil představu o tom, co moc znamená. Především si musíš uvědomit, že moc je kolektivní. Jedinec má moc pouze tehdy, když přestane být jedincem. Znáš přece heslo strany. Svoboda je otroctví. Napadlo tě někdy, že se to dá obrátit? Otroctví je svoboda. Když je lidská bytost osamocená, tedy svobodná, je vždycky poražena. Musí tomu tak být, protože každá lidská bytost je odsouzena zemřít, což je největší prohra. Když se však člověk dokáže dokonale a naprosto podřídit, dovede uniknout vlastní identitě a splynout se stranou tak, že sám je stranou, potom je všemocný a nesmrtelný. Za druhé si musíš uvědomit, že moc je mocí nad lidskými bytostmi. Nad tělem, ale především nad vědomím. Moc nad hmotou, nad vnější realitou, jak bys to řekl ty, není důležitá. My už hmotu ovládáme. Absolutně. Winstone si na chvilku přestal všímat číselníku. Prudkým pohybem se pokusil zvednout a posadit se, ale podařilo se mu jen bolestně se zkroutit.
1: Jak to, že ovládáte hmotu? Vybuchl.
0: Vždyť neovládáte ani podnebí, ani zákon přitažlivosti. A jsou přece nemoci, bolest, smrt. O'Brien ho umlčel pohybem ruky. Ovládáme hmotu, protože ovládáme vědomí. Realita je uvnitř lebky. To se postupně dovíš, Winstone. Není nic, co bychom nedokázali. Neviditelnost, levitace, cokoliv. Mohl bych tuhle podlahu odplavit jako mýdlovou bublinu, kdybych chtěl. Ale já nechci, protože strana to nežádá. Musíš se zbavit představ o přírodních zákonech z 19. století. My vydáváme přírodní zákony.
1: Nevydáváte. Nejste ani pány celé téhle planety. Co Eurázie a East Asie? Ani ty jste ještě nedobili.
0: To není podstatné. Dobudeme jich, až se nám to bude hodit. A i kdyby ne, co na tom záleží? Můžeme je vymazat ze skutečnosti. Svět je oceánie. Ale svět sám je jen zrnko prachu. A člověk je nepatrný, bezmocný. Jak dlouho existuje? Miliony roků byla země neobydlená. Nesmysl. Země je tak stará jako my, o nic starší. Jak by mohla být starší? Všechno existuje jen v lidském vědomí. Ale skály jsou plné kostí vyhynulých živočichů, mamutů, mastodontů a obrovských ještěrů, kteří tu žili dávno předtím, než bylo vůbec o člověku slyšet.
2: Viděl jsi někdy ty kosti, Winstone? Samozřejmě, že ne. Vymysleli si

je biologové 19. století. Před člověkem nebylo nic. Po člověku, kdyby nějak skončil, nepřijde nic. Mimo člověka nic neexistuje. Kromě nás existuje celý vesmír. Podívej se na hvězdy. Některé jsou vzdálené milion světelných roků, jsou navždy mimo náš dosah. Co jsou hvězdy? Řekl O'Brien lhostejně. Ohně pár kilometrů odtud. Mohli bychom jich dosáhnout, kdybychom chtěli. A nebo bychom je mohli vymazat. Země je střed vesmíru. Slunce a hvězdy obíhají kolem ní. Winston udělal další křečovitý pohyb. Tentokrát neřekl nic. O'Brien pokračoval, jako by odpovídal na vyslovenou námitku. Pro určité účely to samozřejmě neplatí. Když se plavíme přes oceán, anebo když předpovíme zatmění, často zjistíme, že je vhodné předpokládat, že Země obíhá kolem Slunce a hvězdy jsou vzdálené biliony kilometrů. Ale co na tom? Myslíš si, že nedokážeme vytvořit dvojí astronomickou soustavu? Hvězdy mohou být blízké nebo vzdálené podle toho, jak to potřebujeme. Myslíš, že to naši matematici nezvládnou? Zapomněl si na double sync. Winston se zvrátil dozadu. Ať řekl cokoliv. Okamžitá odpověď ho udeřila jako rána kyjem. A přesto věděl, že má pravdu. Určitě se dá dokázat, jak falešná je víra, že neexistuje nic mimo naše vědomí. Což pak nebyla už dávno odhalena jako klam? Měla dokonce i jméno, ale to zapomněl. Koutky O'Brienových úst škubal úsměv, jak na něho zvrchu schlížel. Řekl jsem ti, Winstone, že metafyzika není tvá silná stránka. Slovo, na které se snažíš rozpomenout, je solipsismus. Ale mýlíš se. Toto není solipsismus. Když už chceš, tak kolektivní solipsismus. To je ovšem něco jiného. Dokonce pravý opak. Ale to jsme odbočili. Dodal změněným tónem. Skutečná moc. Moc, o kterou musíme bojovat dnem i nocí. Není moc nad věcmi, ale nad lidmi. Odmlčil se a na okamžik zase vypadal jako učitel, který se ptá nadějného žáka. Jak uplatní člověk svou moc nad druhým, Winstone? Winston přemýšlel. Tím, že ho přinutí trpět, odpověděl. Přesně, tím, že ho přinutí trpět, poslušnost nestačí. Pokud netrpí, jak si můžeš být jistý, že podléhá tvé vůli a ne své vlastní? Moc spočívá v tom, že člověk způsobí druhému bolest a ponížení. Moc spočívá v tom, že se lidské vědomí roztrhá na kusy a zase složí do nových tvarů, podle toho, jak si usmyslíme. Začínáš chápat, jaký svět vytváříme? Přesný opak hloupých hedonistických utopií, o kterých snili staří reformátoři. Svět strachu, zrady a útrap. Svět, v něm štírá jeden druhého. Svět, který, až se zlepší, nebude méně nemilosrdný. Ale ještě nemilosrdnější. Pokrok v našem světě bude pokrok směrem k větší bolesti. Staré civilizace tvrdily, že jsou založeny na nenávisti. V našem světě nebudou žádné city kromě strachu, zloby, radosti z vítězství a sebepokoření. Všechno ostatní zničíme. Všechno. Už teď potíráme návyky, myšlení, které přežívají z doby před revolucí. Přeteli jsme spojení mezi dítětem a rodiči, mezi člověkem a člověkem, mezi mužem a ženou. Už dnes se nikdo neodváží důvěřovat manželce, dítěti anebo příteli. V budoucnosti nebudou však ani manželky, ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím. Pohlavní pud bude vykořeněn. Plození bude každoroční formalita jako obnovení přídělových poukázek. Zrušíme orgasmus. Naši neurologové už na tom pracují. Nebude věrnost, kromě věrnosti straně. Nebude láska, kromě lásky k velkému bratru. Nebude smích, kromě smíchu štěstí z vítězství nad poraženým nepřítelem. Nebude umění, nebude literatura, nebude věda. Až budeme všemocní, nebudeme vědu potřebovat. Nebude rozdíl mezi krásou a ošklivostí.
Nebude zvědavost ani radost ze života. Všechny ostatní požitky budou zničeny. Ale vždy, na to nezapomínej, Winstone, vždy tu bude opojení mocí, které bude neustále sílit a bude stále rafinovanější. Stále v každém okamžiku bude existovat vzrušení z vítězství. Pocit, že šlapeš po bezmocném nepříteli. Jestli chceš obraz budoucnosti, představ si vysokou botu, která dupe po lidské tváři. Navždycky. Odmlčel se, jako by očekával, že Winstone něco řekne. Winstone se zase pokoušel schoulit na lůžku. Nemohl nic říci. Srdce jako by mu zamrzlo. O'Brien pokračoval. A zapamatuj si, že je to navždycky. Vždycky bude nějaká tvář, po které se bude šlapat. Vždycky bude nějaký kacíř, nepřítel společnosti, kterého znovu porazíme a ponížíme. Všechno, čím si prošel za tu dobu, co si v našich rukou, bude pokračovat. A bude to ještě horší. Špionáž, zrada, zatýkání, mučení, popravy, likvidace. To všechno nikdy nezmizí. Bude to svět hrůzy a také svět triumfů. Čím bude strana mocnější, tím méně bude tolerantní. Čím slabší je opozice, tím tužší je despotismus. Goldstein a jeho kacířství budou žít navždycky. Každý den, v každé chvíli budou poráženi, diskreditováni, vysmíváni, popliváváni. A přece vždycky přežijí. Drama, které jsem s tebou přehrával 7 let, se bude hrát znovu. Generaci po generaci. Ve stále propracovanější podobě. Vždycky budeme mít kacíře, který nám bude vydán na milost. Bude křičet bolestí, zlomený a opovržení hodný. A nakonec kajícný. Zachráněný sám před sebou, plazící se nám dobrovolně u nohou. Takový svět připravujeme, Winstone. Svět vítězství za vítězstvím. Triumfu za triumfem. A tak pořád dokola. Nekonečné dráždění nervů moci. Nekonečné dráždění. Vidím, že si začínáš uvědomovat, jaký to bude svět. Ale nakonec ho nejen pochopíš. Přijmeš ho. Přivítáš. Staneš se jeho součástí. Winstone se vzpamatoval natolik, že mohl promluvit. To nemůžete, zašeptal. Co tím chceš říct, Winstone? Takový svět, jaký si právě popsal, nebudete moci vytvořit. To je sen. Je to nemožné. Proč? Je nemožné vybudovat civilizaci na strachu, nenávisti a krutosti. Nebyla by schopná života. Rozpadla by se. Spáchala by sebevraždu. Nesmysl. Podléháš dojmu, že nenávist vyčerpává víc než láska. Proč? A i kdyby... Co na tom záleží? Myslí si, že se chceme rychleji opotřebovat. Myslí si, že urychlíme tempo lidského života tak, že lidé budou senilní už ve 30. Ale i tak, co na tom? Dokážeš pochopit, že smrt jedince nic neznamená? Strana je nesmrtelná. O'Brienův hlas jako vždy umlátil Winstona k bezmocnosti. Navíc se děsil, že kdyby dál nesouhlasil, O'Brien by znovu otočil pákou. A přesto nemohl mlčet. Chabě, bez argumentů, bez jakékoliv opory, kromě nevýslovné hrůzy z toho, co O'Brien řekl, přešel znovu do útoku. Nevím. Nezajímá mě to. Nějak to selže. Něco vás zdolá. Život vás zdolá. My ovládáme život po všech stránkách, Winstone. Ty si představuješ, že existuje cosi, čemu se říká lidská přirozenost. Že bude zneuctěná tím, co děláme, a obrátí se proti nám. Ale my lidskou přirozenost vytváříme. Lidé jsou nekonečně tvární. Nebo ses snad vrátil ke svému starému názoru, že proléti nebo otroci povstanou a svrhnou nás? To pusti z hlavy. Jsou bezmocní jako zvířata. Lidstvo je strana. Ostatní jsou mimo. Na těch nezáleží.
To je mi jedno. Nakonec vás potřou. Dříve nebo později pochopí, co jste zač. A potom vás roztrhají na kusy. Máš nějaký důkaz, že se to děje? A nebo důvod, že by se to mělo stát? Ne. Já v to věřím. Vím, že prohrajete. Ve vesmíru je něco, nevím co, nějaký duch, princip, který nikdy nepřekonáte. Věříš v Boha, Winstone? Ne. Tak co je ten princip, který nás přemůže? Nevím. Lidský duch. Ty se považuješ za člověka? Ano. Jestli jsi člověk, Winstone, tak jsi poslední člověk. Tvůj druh vyhynul. My jsme jeho dědici. Chápeš, že jsi sám? Jsi mimo dějiny. Neexistuješ. Jeho chování se změnilo a pokračoval příkřeji. Považuješ se za mravně nadřazeného? Nám? Naší lži a naší krutosti? Ano. O'Brien nepromluvil. Ozvaly se dva jiné hlasy. Po chvíli Winston v jednom z nich poznal svůj vlastní. Byl to zvukový záznam rozhovoru, který měl s O'Brienem té noci, kdy vstoupil do bratrstva. Slyšel se, jak slibuje, že bude lhát, krást, falšovat, vraždit, lít vitriol dětem do obličeje. O'Brien udělal netrpělivé gesto, jako by chtěl říci, že ta ukázka snad ani nebyla zapotřebí. Otočil nějakým vypínačem a hlasy zmlkly. Vstaň, řekl. Pouta se uvolnila. Winston spustil nohy na zem a vrávoravě se postavil. Jsi poslední člověk, řekl O'Brien. Jsi zachránce lidského ducha. Uvidíš, co jsi. Svlékni se. Winston rozvázal kousek provazu, který držel kombinézu. Zip se už dávno utrhl. Nemohl si vzpomenout, jestli se od té doby, co ho zatkli, takhle docela svlékl. Pod kombinézou měl na těle špinavé zažloutlé hadry, v nichž se sotva dali rozeznat zbytky spodního prádla. Když je schodil na zem, uviděl na vzdáleném konci místnosti trojstranné zrcadlo. Přistoupil k němu, zarazil se a vyrazil bezděčný výkřik. Jen dál, řekl O'Brien. Postav se mezi zrcadla, uvidíš se i z boku. Zarazil se, protože se vyděsil. Kráčela mu vstříc sehnutá, šedivá postava podobná kostlivci. Ten zjev sám byl úděsný a nadto věděl, že je to on. Přistoupil blíž k zrcadlu. Obličej toho tvora jakoby trčel dopředu, před sehnuté tělo. Byla to tvář spustlého kriminálníka, s hrbolatým čelem, které přecházelo v holou lebku s křivým nosem a jakoby otlučenými lícními kostmi. Nad nimiž seděly divoké, ostražité oči. Tváře měl vrásčité, ústa vtažená dovnitř. Byla to jeho tvář, samozřejmě. Ale zdálo se mu, že se změnila víc, než se změnil uvnitř. Odrážely se v ní asi jiné pocity, než ty, které prožíval. Částečně splešatil. V první chvíli si myslel, že také zešedivěl, ale to jen kůže na hlavě byla šedivá. Až na ruce a obličej bylo jeho tělo celé šedivé starou zažranou špínou. Tu a tam bylo pod ní vidět červené jizvy od ran a bércový vřet nad kotníkem byl zanícený a odlupovaly se z něj kousky kůže. Opravdu úděsný byl však jeho vyzáblý trup. Hrudní koš byl úzký jako u kostlivce. Nohy zhubly tak, že kolena byla objemnější než stehna. Pochopil, proč O'Brien chtěl, aby se na sebe podíval z boku. Zakřivení páteře bylo ohromující. Vyhublá ramena schrbená dopředu, vpadlá hruď a vyzáblý krk, jako by se pod tíhou lebky ohnuli na dvakrát. Hádal by na tělo 60letého muže, který trpí zhoubnou nemocí. Často si říkal, ozval se O'Brien, že má tvář, tvář člena strany, vypadá staře a sešle. Co si myslíš o své tváři? Uchopil Winstona za rameno a otočil ho tak, aby byli tváří v tvář. Podívej, v jakém jsi stavu, řekl. Podívej se na tu špínu mezi prsty u nohou. Podívej se na ten odporný bolák na noze, ze kterého teče.
Víš, že smrdíš jako kozel. Asi si z toho už přestal všímat. Podívej, jak si vyzáblý. Vidíš? Tvůj biceps bych sevřel mezi palcem a ukazovákem. Krk bych ti přelomil jako mrkev. Víš, že od té doby, co jsi v našich rukou, si zhubl o 25 kilo. I vlasy ti slézají v celých chomáčích. Podívej. Chytil Winstona za hlavu a vyrval mu chomáč vlasů. Otevři ústa. 9, 10. Zbylo ti 11 zubů. Kolik jsi jich měl, když jsi k nám přišel? A těch pár zbylých se vyklá, podívej. Uchopil jeden z Winstonových zbývajících předních zubů palcem a ukazovákem. Winstonovi projela čelistí ostrá bolest. O'Brien vyškubl uvolněný zub i s kořenem. Mrštil jím přes celu. Hníješ, řekl. Rozpadáš se. Co jsi? Pytel hnusu. Teď se obrať a znovu se podívej do zrcadla. Vidíš toho tvora, co se na tebe dívá? To je poslední člověk. Jestli ty jsi člověk, pak tohle je lidstvo. A teď se zas obleč. Winston se začal oblékat pomalými topornými pohyby. Až dosud si vlastně ani nevšiml, že je hubený a slabý. V hlavě měl jedinou myšlenku. Že je tady určitě déle, než si myslel. Najednou, když si oblékal své ubohé hadry, ho přemohl pocit lítosti nad tím zbídačeným tělem. A než si uvědomil, co dělá, svalil se na stoličku, která stála u postele, a rozplakal se. Uvědomil si, jak je ohavný, ubohý ranec kostí ve špinavém prádle a jak sedí a pláče v ostrém bílém světle. Ale nemohl se ovládnout. O'Brien mu téměř laskavě položil ruku na rameno. To není navždy, řekl. Můžeš z toho uniknout, kdykoliv budeš chtít. Všechno závisí na tobě. To je tvoje dílo, vzlikal Winston. To ty jsi mě přivedl do takového stavu. Ne, Winstone, přivedl ses do něho sám, když ses postavil proti straně. To všechno bylo už obsaženo v tvém prvním činu. Nestalo se nic, co bys nemohl předvídat. Odmlčel se a pak pokračoval. Porazili jsme tě, Winstone. Zlomili jsme tě. Viděl jsi své tělo. Tvoje vědomí je ve stejném stavu. Myslím, že v tobě nezůstalo příliš hrdosti. Kopali tě, bičovali, uráželi. Řval si bolestí, válel se po zemi ve vlastní krvi a ve svých zvratcích. Škemral si o milosrdenství, zradil si všechny a všechno. Můžeš si představit ponížení, kterého se ti ještě nedostalo. Winston přestal plakat, ale slzy mu ještě kanuly z očí. Vzhlédl k O'Brienovi. Julii jsem nezradil, řekl. O'Brien se na něj zamyšleně podíval. Ne, ne, to je pravda. Julii si nezradil. Winstonovi zaplavila srdce zvláštní úcta k O'Brienovi, kterou zřejmě nic nedokázalo zničit. Jak je inteligentní, pomyslel si. Jak je inteligentní. O'Brienovi nikdy neušlo, co se mu říká. Každý jiný by okamžitě odvětil, že Winston Julii zradil, neboť bylo ještě něco, co z něho mučením nevypáčili. Řekl jim všechno, co o ní věděl. O jejich zvicích, o jejím charakteru, o jejím minulém životě. Přiznal až do nejtriviálnějších detailů všechno, co se odehrávalo na jejich schůzkách. Všechno, co řekl on jí a ona jemu. Mluvil o tom, co si koupili na černém trhu, o jejich cizoložství, o jejich naivním spiknutí proti straně. Všechno. A přesto v tom smyslu, jak on to slovo chápal, ji nezradil. Nepřestal ji milovat. Jeho city k ní zůstaly nezměněné. O'Brien pochopil bez dalšího vysvětlování, jak to myslí. Pověz mi, zeptal se Winston, jak brzy mě zastřelí. Může to trvat dlouho, řekl O'Brien. Jsi těžký případ, ale nevzdávej se naděje. Každý se dřív nebo později vyléčí. Nakonec tě zastřelíme.

Bylo mu mnohem líp. Každým dnem tloustl a sílil, pokud se ovšem dalo mluvit o dnech. Bílé světlo a bzučení bylo stejné jako předtím, ale cela byla o něco pohodlnější než ty, které poznal dřív. Naprčně sprken byl polštář a matrace a byla tam i stolička. Mohl se vykoupat a dost často mu dovolili umývat se v plechovém umyvadle. Dokonce mu dali teplou vodu. Dostal nové spodní prádlo a čistou kombinézu. Na bercový vřet mu přiložili hojivou mast a ovázali mu ho. Vytáhli mu zbývající zuby a vyrobili mu nové protézy. Uplynuli určitě týdny, možná i měsíce. Mohl by teď sledovat plynutí času, kdyby se mu chtělo, protože mu zřejmě dávali jíst v pravidelných intervalech. Usoudil, že dostává 3 jídla za 24 hodin. Někdy se sám sebe ptal, zda je dostává v noci anebo ve dne. Strava byla až překvapivě dobrá, každé třetí jídlo bylo maso. Jednou dostal dokonce balíček cigaret. Neměl zápalky, ale dozorce, který mu nosil jídlo a nikdy nepromluvil, mu vždycky zapálil. Když se poprvé pokusil kouřit, udělal se mu špatně, ale vytrval. A balíček mu vydržel dlouho, protože kouřil půl cigarety po každém jídle. Dali mu bílou tabulku a špalíček tušky přivázaný k jejímu rohu. Zprvu je nepoužíval. I v bdělém stavu býval skleslý. Mezi jednotlivými jídly často téměř bez pohnutí ležel. Někdy spal, někdy se probouzel a v mrákotách přemýšlel. Ale otevřít oči bylo příliš namáhavé. Dávno si zvykl spát při prudkém světle. Zřejmě mu už nevadilo, i sny měl souvislejší. Celou tu dobu hodně snil. A byly to vždycky šťastné sny. Byl ve zlaté zemi, nebo seděl mezi obrovskými, nádhernými, sluncem ozářenými troskami. S matkou Julií O'Brienem. Nic nedělali, jen seděli na slunci a vyprávěli si o míru milovních záležitostech. V bdělém stavu se zabýval přemýšlením o tom, co se mu zdálo. Teď, když už ho nehnala kupředu bolest, jako by ztratil schopnost vyvinout intelektuální úsilí. Nenudil se? Netoužil po rozhovoru nebo po rozptýlení. To, že je sám, že ho nikdo nebije ani nevyslýchá, že má co jíst a je čistý, ho naprosto uspokojovalo. Později trávil méně času spánkem, ale pořád ještě nepociťoval potřebu vstát z lůžka. Stál jen o to, aby mohl klidně ležet a cítit, jak se mu v těle hromadí síla. Tu a tam se prsty ohmatával, aby se ujistil, že to není iluze, že se svaly zaoblují a kůže napíná. Nakonec bylo nade vší pochybnost jasné, že tloustne. Stehna měl teď rozhodně objemnější než kolena. Potom, i když zprvu s nechutí, začal pravidelně cvičit. Zakrátko dokázal ujít 3 kilometry, změřil si celu podle kroků a jeho schýlená ramena se začala narovnávat. Pokusil se o složitější cviky a zároveň ho překvapilo i ponížilo, když zjistil, co všechno nedokáže. Nedovedl se pohnout z místa jinak než krokem. Nedovedl udržet židli v natažené paži. A když se pokusil stát na jedné noze, upadl. Dřepl si na paty a zjistil, že vstát dokáže jen s umrtvující bolestí ve stehnech a v holeních. Lehl si na břicho a pokusil se vzepřít se na rukou. Bylo to beznadějné. Nevzepřel se ani o centimetr. Ale po několika dalších dnech, po několika dalších jídlech, ten výkon zvládl. Přišel čas, kdy to dokázal 6x za sebou. Začal být vlastně na své tělo hrdý a občas se kojil vírou, že také jeho vzhled zase začíná být normální. Jen když si náhodou položil ruku na holé temeno, vzpomněl si na vrásčitou, zmučenou tvář, která na něj hleděla v zrcadle. Jeho vědomí se zaktivovalo. Usedl na pryčnu, zády se opřel o stěnu, tabulku položil na kolena a dal se do práce. Rozhodnut, že se převychová. Kapituloval. O tom nebylo pochyb. Ve skutečnosti, jak to teď viděl, byl ke kapitulaci připraven dávno předtím, než se k ní rozhodl. Od okamžiku, kdy se octl na ministerstvu lásky, a dokonce už i ve chvíli, kdy s Julií bezmocně stáli a kovový hlas z obrazovky jim nařizoval, co mají dělat, chápal, jak lehkovážný a plytký je jeho pokus postavit se proti moci strany. Teď věděl, že ho ideopolicie 7 let pozorovala jako brouka pod lupou. Každý fyzický úkon, každé nahlas pronesené slovo,
všechno zaznamenali. Z každého myšlenkového sledu dokázali usuzovat. Dokonce i smítko bělavého prachu na deskách jeho deníku dali pečlivě zpátky na místo. Přehráli mu zvukové záznamy, ukázali mu fotografie, na kterých byli s Julií. Ano, dokonce i... Už nemohl proti straně bojovat. Kromě toho strana je v právu. Musí to tak být. Jak by se mohl mýlit nesmrtelný kolektivní mozek? Podle jakých vnějších norem by jedinec mohl kontrolovat její názory? Zdravý rozum lze měřit statisticky. Jde jenom o to naučit se myslet tak, jak myslí oni. Jenomže... Měl pocit, že tuška v jeho prstech je tlustá a neohrabaná. Začal zapisovat věty, které ho napadaly. Nejdřív napsal velkými kostrbatými tiskacími písmeny. Svoboda je otroctví. Potom skoro bez zastavení. 2 a 2 je 5. Pak se však zarazil. Jakoby se před něčím styděl, nedokázal soustředit své myšlenky. Uvědomoval si, že ví, co přijde dál, ale momentálně si na to nemohl vzpomenout. A když si přece jen vzpomněl, tedy jenom tak, že vědomě vyvodil, co to musí být, nepřišlo to samo od sebe. Napsal: Bůh je moc. Akceptoval už všechno. Minulost je změnitelná. Minulost nebyla nikdy nezměnitelná. Oceánie je ve válce s East Asií. Oceánie byla vždycky ve válce s East Asií. Jones, Aronson a Rutherford byli vinni zločiny, z nichž byli obviněni. Nikdy neviděl fotografii, sám si ji vymyslel. Věděl, že si pamatuje věci, které tomu odporují. Ale to jsou falešné vzpomínky, výsledek sebeklamu. Jak je to všechno jednoduché. Jen se podvolit... A všechno ostatní přijde samo. Bylo to jako když člověk plave proti proudu, který ho strhává zpět, ať se snaží sebe víc. A potom se najednou rozhodne obrátit a plavat s proudem, místo proti němu. Nic se nezměnilo, jen jeho postoj. Tak jako tak stalo se, co bylo předurčeno. Už skoro ani nevěděl, proč se vůbec bouřil. Všechno bylo snadné. Jenže... Pravda mohla být cokoliv. Takzvané přírodní zákony jsou nesmysl. Zákon přitažlivosti je nesmysl. Kdybych chtěl, řekl O'Brien, mohl bych tuhle podlahu odplavit jako mýdlovou bublinu. Winston si to rozložil. Jestli si myslí, že odplavuje podlahu, a já si současně myslím, že ho vidím, že to dělá, pak se to skutečně děje. Najednou... Jako když kus potopeného vraku prorazí vodní hladinu, mu do vědomí pronikla myšlenka. Ve skutečnosti se to neděje. Jenom si to představujeme. Je to halucinace. Okamžitě ten nápad potlačil. Byl to zřejmý klam. Vyplývalo z něj, že kdesi mimo vás je skutečný svět, kde se odehrávají skutečné věci. Ale jak může takový svět existovat? Jak získáme znalost čehokoliv, než prostřednictvím vlastního vědomí? Všechno se odehrává ve vědomí. Všechno, co se odehrává ve vědomí všech, se skutečně děje. Nepůsobilo mu žádné obtíže zapudit ten klam. A nebylo nebezpečí, že by mu podlehl. Uvědomoval si však, že ho nikdy neměl napadnout. Vědomí by si mělo vytvořit jakousi zábranu, kdykoliv se vyskytne nebezpečná myšlenka. Ten proces by měl být automatický, instinktivní. V Newspeaku se to nazývá crime stop. Začal se v něm cvičit. Předříkával si teze jako

Strana říká, že země je plochá, strana říká, že led je těžší než voda, a cvičil se nevšímat si nebo nechápat argumenty, které je vyvracely. Nebylo to snadné a vyžadovalo to velkou schopnost uvažovat a improvizovat. Například aritmetické problémy, vyvolané tvrzením, že 2 a 2 je 5, byly nad jeho rozumové schopnosti. Vyžadovalo to také odvědomí přímo atletické výkony. Schopnost použít jednu logiku v nejpřísnějším smyslu a v zápětí si neuvědomit nejhrubší logické chyby. Hloupost byla právě tak potřebná jako inteligence. A bylo právě tak obtížné jí dosáhnout. Po celou dobu v koutku duše uvažoval, jak brzy ho asi zastřelí. Všechno závisí na tobě, řekl O'Brien. Ale Winston věděl, že to nemůže uspíšit žádným vědomým činem. Může to být za 10 minut, anebo za 10 let. Mohli by ho držet celé roky na samotce. Mohli by ho poslat do pracovního tábora a mohli by ho i na čas propustit, jak to někdy dělávali. Bylo dokonce možné, že dřív než ho zastřelí, sehrají znovu celé drama zatčení a výslechů. Jisté je jedině to, že smrt nikdy nepřichází v očekávaném okamžiku. Tradicí, nevyslovenou tradicí bylo, lidé to věděli, i když o tom nikdy nemluvili, že se střílí ze zadu, vždycky ze zadu, do hlavy, bez výstrahy, když vás vedou po chodbě z jedné cely do druhé. Jednoho dne, ale jednoho dne nebyl správný výraz, právě tak se to mohlo stát uprostřed noci. Jednou upadl do zvláštního blaženého snění. Kráčel po chodbě a čekal na kulku. Věděl, že v příštím okamžiku ho udeří. Všechno bylo uspořádáno, urovnáno, usmířeno. Už nebyly pochybnosti, hádky, bolest ani strach. Tělo měl zdravé a silné. Kráčel zlehka, s radostí z pohybu a s pocitem, že kráčí za svitu slunce. Už nebyl v úzkých bílých chodbách ministerstva lásky, ale na obrovské sluncem ozářené cestě, kilometr široké. A kráčel po ní jakoby v delíriu vyvolaném drogami. Byl ve zlaté zemi, do níž se šlo po pěšince, přes starou pastvinu spasenou od králíků. Cítil nízké pružné drny pod nohama a něžné sluneční paprsky na tváři. Na kraji pastviny se lehce klátily jilmy a někde za nimi byl potok, kde v zelených tůních pod vrbami ležely bělice. Najednou se vymrštil v záchvatu hrůzy. Na páteři mu vyrazil pot. Uslyšel, jak nahlas vykřikl: Julie! Julie! Julie, má lásko! Julie! Na okamžik ho zaplavila její přítomnost. Zdálo se mu, že je nejen s ním, ale v něm. Bylo to, jako kdyby se dostala do tkáně jeho pokožky. V tu chvíli ji miloval daleko víc, než když byli spolu a svobodní. Věděl také, že je někde stále ještě naživu a potřebuje jeho pomoc. Ulehl na znak na lůžko a pokoušel se uklidnit. Co to jen udělal? Kolik let žaláře si přidal tím okamžikem slabosti? Za chvíli uslyší dupání bot za dveřmi. Nemohou ponechat takový výbuch bez trestu. Jestli to dosud nevěděli, vědí nyní, že porušil vzájemnou dohodu. Poslechl stranu, ale stále ještě ji nenáviděl. V minulosti skrýval kacířské myšlenky pod maskou konformismu. Nyní o krok ustoupil, podřídil své vědomí, ale doufal, že nitro si udrží neporušené. Věděl, že udělal chybu, ale byl rád, že ji udělal. Oni to pochopí. O'Brien to pochopí. Všechno prozradil jediným bláhovým výkřikem. Bude muset začít docela od začátku. Může to trvat roky. Přejel si rukou po tváři ve snaze obeznámit se s její novou podobou. Na tvářích měl hluboké vrásky. Lícní kosti byly na dotyk ostré. Dostal navíc nové zubní protézy. Není lehké zůstat nevyzpytatelný, když nevíte, jak vypadá vaše tvář. Ale i tak

pouhé ovládání rysů nestačí. Poprvé si uvědomil, že chce-li člověk uchovat něco v tajnosti, musí to skrývat i sám před sebou. Musí mít stále na paměti, že to existuje. Ale pokud to není nutné, nesmí nikdy dovolit, aby se to vynořilo ve vědomí. Nestačí správně myslet. Musí i správně cítit, správně snít. A neustále musí držet svou nenávist uzamčenou v sobě, jako kus hmoty, jako cistu, která je součástí jeho samého a přesto s ním není spojená. Jednoho dne se rozhodnou, ale pár vteřin předtím to bude možné uhodnout. Vždycky se to děje ze zadu, když vás vedou po chodbě. 10 vteřin by stačilo. Za tu dobu by se jeho vnitřní svět mohl celý obrátit. A naraz, aniž by řekl slovo, aniž by se zastavil, aniž by se mu ve tváři cokoliv změnilo. Naraz by bylo po kamufláži. A bác! Nálož jeho nenávisti by vybuchla. Nenávist by ho naplnila jako obrovský hučící plamen. A skoro ve stejné chvíli, bác, třeskl by výstřel. Příliš pozdě a příliš brzy. Roztříštil by mu mozek dřív, než by to mohli odvolat. Kacířská myšlenka by zůstala nepotrestána. Bez pokání, navždy mimo jeho dosah. Prorazili by díru do vlastní dokonalosti. Zemřít a přitom je nenávidět. To je svoboda. Zavřel oči. Bylo to těžší, než vzít na sebe nějaký intelektuální úkol. Musel sám sebe ponížit, sám sebe zmrzačit. Musel se ponořit do největší špíny. Co bylo nejhorší? Nejhnusnější ze všeho? Pomyslel na velkého bratra. Ta obrovská tvář, protože ji neustále viděl na plakátech, myslel si vždycky, že je metr široká, s mohutným černým knírem a s očima, které člověka neustále sledovaly. Jako by mu sama od sebe vplula do vědomí. Jaké jsou vlastně jeho pravé city k velkému bratru? Na chodbě se ozval ohlušující dupot bot. Ocelové dveře se hlučně otevřely. Do cely vstoupil O'Brien. Za ním stál důstojník s voskovou tváří a dozorci v černých uniformách. Vstaň, řekl O'Brien. Pojď sem. Stáli teď proti sobě. O'Brien uchopil Winstona silnýma rukama za ramena a zblízka se na něho podíval. Ty jsi uvažoval o tom, že mě podvedeš, řekl. To bylo hloupé. Postav se zpříma. Podívej se mi do tváře. Odmlčel se a potom pokračoval mírněji. Lepšíš se. Po intelektuální stránce už nemáš mnoho nedostatků. Jen stále pokulháváš v emocionální sféře. Řekni mi, Winstone, a pamatuj, žádné lži. Ty víš, že vždycky dovedu lež odhalit. Řekni mi, jaké jsou tvé skutečné city vůči velkému bratrovi? Nenávidím ho. Nenávidíš ho. Dobře. Takže pro tebe nadešel čas k poslednímu kroku. Musíš velkého bratra milovat. Nestačí poslouchat ho. Musíš ho milovat. Pustil Winstona a přistrčil ho k dozorcům. Místnost 101.

každé fázi svého uvěznění vždycky věděl, nebo si myslel, že ví, kde asi se v té budově bez oken nachází. Možná, že byly nepatrné rozdíly v tlaku vzduchu. Cely, kde ho dozorci tloukli, byly v podzemí. Místnost, kde ho vyslýchal O'Brien, byla nahoře pod střechou. Teď se nacházel mnoho metrů pod zemí, tak hluboko, jak jen to bylo možné. Místnost byla větší než většina cel, které dosud poznal. Ale své okolí si sotva uvědomoval. Všiml si jenom, že přímo proti němu jsou dva malé stolky, pokryté hrubou zelenou látkou. Jeden byl metr či dva od něj, druhý stál dál, u dveří. Seděl připoután k židli tak pevně, že nemohl hnout ani hlavou. Zezadu jí podepírala jakási podložka, která ho nutila hledět přímo před sebe. Chvíli byl sám. Potom se otevřely dveře a přišel O'Brien. Jednou ses mě ptal, řekl O'Brien, co je v místnosti 101. Řekl jsem ti, že odpověď už znáš. Zná ji každý. To, co je v místnosti 101, je nejhorší na světě. Dveře se opět otevřely. Vešel dozorce. Nesl cosi drátěného, jakousi krabici nebo košík. Položil to na vzdálenější stůl. O'Brien překážel Winstonovi ve výhledu, takže nemohl rozeznat, co to je. Nejhorší věci na světě, řekl O'Brien, jsou různé. Jak pro koho? Může to být pohřbení zaživa, nebo smrt upálením nebo utopením, nebo naražením na kůl, nebo 50 jiných způsobů smrti. Pro někoho je to nějaká triviální záležitost, dokonce ani neosudná. Ustoupil trochu stranou, aby Winston lépe viděl na věc na stole. Byla to podlouhlá drátěná klec a na výku měla držadla, za která se dala nosit. Na přední straně bylo připraveno cosi, co vypadalo jako šermířská maska, vypouklou stranou obrácená dovnitř. Přestože stála asi 3 až 4 metry od Winstona, viděl, že klec je rozdělená po délce na dvě oddělení a v každém je jakési zvíře. Byly to krysy. V tvém případě, řekl O'Brien, jsou náhodou nejhorší věcí na světě krysy. Winstonem projelo výstražné chvění, jakýsi strach ani nevěděl z čeho, hned jak tu klec poprvé zahlédl. Teď mu však najednou svitlo, jaký význam má ta vypuklina vpředu, připomínající masku. Měl pocit, že najednou má místo útrop vodu. To nemůžeš, vykřikl přeskakujícím hlasem. To bys neudělal, to ne, to není možné. Vzpomínáš si, zeptal se O'Brien, na hrůzu, která tě přepadávala ve snu? Před tebou byla černá stěna a v uších ti zněl řev. Za tou stěnou bylo cosi příšerného. Ty jsi věděl, že víš, co to je, ale neodvážil ses to vytáhnout na světlo. Za tou stěnou byly krysy. O'Briene, řekl Winston a pokoušel se ovládnout svůj hlas. Víš přece, že tohle není nutné. Co po mně chceš? O'Brien mu nedal přímou odpověď. Promluvil svým kantorským způsobem, afektovaně, jak to někdy dělával. Zamyšleně hleděl do dálky, jako by promlouval k posluchačstvu někde za Winstonovými zády. Bolest sama o sobě někdy nestačí. Stává se, že člověk bolest vydrží, někdy až do okamžiku smrti. Ale pro každého existuje něco, co vydržet nemůže, co si ani nedokáže představit. Odvaha a zbabělost s tím nemají nic společného. Když padáš z výšky, není zbabělost zhluboka se nadechnout. To je pouhý put, který se nedá zničit. Stejně je to i s krysami. Pro tebe jsou nesnesitelné. Představují tlak, kterému nemůžeš odolat, i kdybys chtěl. Uděláš, co se od tebe žádá. Ale co to je? Co je to? Jak to mohu udělat, když nevím, co to je? O'Brien vzal klec a přenesl ji k bližšímu stolu. Opatrně ji položil na zelené sukno.
Winston slyšel, jak mu v uších hučí krev. Měl pocit, že je naprosto sám, uprostřed velké pusté pláně, ploché pouště vysušené slunkem, přes kterou k němu doléhaly zvuky z ohromných vzdáleností. A přece nestála klec s krysami ani 2 metry od něj. Krysy byly obrovské. Asi ve věku, kdy krysí čenich dorůstá do výrazu tupé zuřivosti a srst dostane hnědou barvu místo šedé. Krysa, řekl O'Brien, stále oslovuje neviditelné posluchačstvo, ačkoliv hlodavec je masožravá, to přece víš. Určitě jsi slyšel, co se stává v chudých čtvrtích našeho města. V některých ulicích se žena neodváží nechat dítě samotné v domě ani na 5 minut. Krysy by je zcela jistě napadly. Za malou chvíli by je ohlodali na kost. Napadají také nemocné a umírající. Mají úžasnou schopnost poznat, kdy je lidská bytost bezmocná. Z klece se ozvalo divoké zakňučení. Winstonovi připadalo, že sem dolehlo od někud z dálky. Krysy bojovali. Snažili se dostat k sobě přes přepážku. Uslyšel také hluboké zoufalé zaúpění. To, jak se mu zdálo, přicházelo taky odkud si mimo něj. O'Brien zvedl klec a něco na ní stiskl. Co si ostře cvaklo. Winston udělal šílený pokus trhnutím se uvolnit ze židle. Bylo to beznadějné. Celé tělo i hlavu měl tak připoutány, že se ani nepohnul. O'Brien přistrčil klec blíž. Byla necelý metr od Winstonovy tváře. Stiskl jsem první páku, řekl O'Brien. Chápeš, jak je klec konstruovaná. Maska ti přilne k hlavě tak, že nezůstane žádná mezera. Když stlačím druhou páku, dvířka klece se vysunou vzhůru. Vyhladovělá zvířata vyletí jako střely. Viděl jsi někdy krysu vyskočit do vzduchu? Skočí ti do obličeje a rovnou se do něj zakousnou. Někdy napadnou nejdřív oči. Jindy se prokoušou tvářemi a sežerou jazyk. Klec se přibližovala. Winston slyšel skřeky, které přicházely ze vzduchu nad jeho hlavou. Ale zuřivě se bránil panice. Jedinou nadějí bylo přemýšlet. Přemýšlet, i když zbýval jen zlomek vteřiny. Najednou ho do nosu udařil odporný zatuchlý pach zvířat. Pocítil prudkou křeč nevolnosti a téměř ztratil vědomí. Všechno zčernalo. Na okamžik se změnil v šíleně řvoucí zvíře. A přece vyšel z té černoty s nápadem. Existuje jediný způsob, jak se zachránit. Musí vsunout jiného člověka, tělo jiné lidské bytosti mezi sebe a krysy. Okrouhlá maska byla teď tak velká, že nic kromě ní neviděl. Drátěná dvířka byla vzdálená několik centimetrů od jeho tváře. Krysy věděli, co přijde. Jedna skákala nahoru a dolů, druhá, olezlý stařešina Stok, se opírala růžovými tlapkami o mříže a prudce čenichala. Winston viděl její vousy a žluté zuby. Znovu se ho zmocnila temná panika. Byl slepý, bezmocný, bez myšlenek. To býval obvyklý trest v Číně v době císařství, řekl O'Brien poučně, jak měl ve zvyku. Maska mu dolehla na obličej. Pletivo se dotklo tváře. A v tom... Ne, to nebyla úleva. Jenom naděje. Nepatrný zlomek naděje. Příliš pozdě. Možná je už příliš pozdě. Najednou však pochopil, že na celém světě je jen jediný člověk. Jediné tělo, které by mohl vrhnout mezi sebe a ty krysy. A šíleně se rozeřval. Znova a znova. Udělejte to s Julií. Udělejte to s Julií, ne se mnou. S Julií. Je mi jedno, co s ní uděláte. Roztrhejte jí obličej, roztrhejte jí až na kost. Ne mě. Julií, mě ne. Padal dozadu. Do obrovské hloubky. Pryč od krys. Ještě byl stále připoután k židli, ale propadl podlahou, stěnami budovy, zemí, oceány, atmosférou... Do dalekého vesmíru, do mezihvězdných propastí. Padal stále dál, dál, dál od těch krys.
Už byl vzdálen celé světelné roky. Ale O'Brien ještě stále stál po jeho boku. Stále ještě cítil studený dotek pletiva na své tváři. Ale v temnotě, která ho obklopovala, uslyšel kovové cvaknutí. A věděl, že se dvířka klece zavřela.

U kaštanu bylo skoro prázdno. Sluneční paprsek vnikající šikmo do okna dopadal žlutě na zaprášené desky stolů. Byla hodina 15. hodina osamělosti. Z obrazovek crčela kolovrátková muzika. Winston seděl ve svém obvyklém koutě a hleděl do prázdné sklenice. Občas pohledl na obrovskou tvář, která si ho měřila z protější strany. Velký bratr tě sleduje, pravil nápis. Číšník přišel bez vyzvání, nalil mu do sklenky džin vítězství a nakapal do něj pár kapek z jiné lahve, která měla na zátce brko. Byl to sacharin okořeněný hřebíčkem, specialita podniku. Winston poslouchal obrazovku. Právě z ní vycházela jen hudba, ale každou chvíli se možná ozve zvláštní hlášení Ministerstva míru. Zprávy z africké fronty byly nanejvýš znepokojivé. Celý den si kvůli tomu dělal starosti. Jedna eurazijská armáda. Oceánie byla ve válce s Eurázií. Oceánie byla odjakživa ve válce s Eurázií. Se obrovskou rychlostí pohybovala směrem na jih. Polední zpravodajství se nezmínilo o žádné určité oblasti, ale bylo pravděpodobné, že v ústí Konga se už bojuje. Brazzaville a Leopoldville jsou ohrožené. Člověk se ani nemusel podívat na mapu, aby pochopil, co to znamená. Nešlo jen o to, že by Oceánie mohla ztratit střední Afriku. Poprvé v průběhu války bylo ohroženo území samotné Oceánie. Vzplál v něm prudký cit. Ne zrovna strach, ale jakési neurčité vzrušení. A potom zase opadl. Přestal myslet na válku. V těch dnech se dokázal soustředit na určitou věc jen na pár okamžiků. Zdvihl sklenku a naraz ji vypil. Džin jim jako vždycky otřásl a trochu ho vykolejil. Bylo to příšerné svinstvo. Hřebíček a sacharin sami o sobě dost odporné a nechutné nedokázali přebít mdlý olejnatý pach. A nejhorší bylo, že ta džinová pachuť, která ho provázela ve dne v noci, se mu ve vědomí neoddělitelně mísila s pachem. Nikdy nevyslovil jejich jméno. Ani v duchu. A pokud to šlo, ani si je nepředstavoval. Byli něčím, co si jen napolo uvědomoval, co se vznášelo těsně u jeho obličeje. Jejich pach mu vězel v nozdrách. Když se mu z džinu zvedl žaludek, vyklouzlo mu z rudých rtů říhnutí. Od té doby, co ho pustili, stloustl a vrátila se mu někdejší barva. Vlastně víc, než vrátila. Jeho rysy zhrubly. Kůže na nose a na lícních kostech byla drsná a červená a holá lebka tmavorůžová. Číšník opět bez vyzvání mu donesl šachovnici a čerstvé číslo Timesů, otevřené na straně s šachovou rubrikou. Když viděl, že Winstonova sklenice je prázdná, přinesl láhev s džinem a dolil mu. Winston nemusel nic objednávat. Jeho zvyky tady už znali. Vždycky na něj čekala šachovnice. Stůl v rohu byl pokaždé volný. Měl ho sám pro sebe i tehdy, když bylo v lokále plno, protože nikdo nestál o to sedět příliš blízko něj. Nikdy se ani neobtěžoval počítat, kolik vypil. Občas mu předložili špinavý kus papíru, kterému říkali účet, ale měl dojem, že mu účtovali méně, než skonzumoval. Vůbec by mu nevadilo, kdyby tomu bylo naopak. Měl teď pořád spoustu práce. Měl dokonce i zaměstnání a lépe placené, než bylo to předchozí. Hudba z obrazovky přestala hrát a ozval se hlas. Winston zvedl hlavu a poslouchal, ale nebylo to zpravodajství z fronty. Pouze stručná zpráva ministerstva hojnosti. V minulém čtvrtletí, jak se ukázalo, byl plán výroby tkaniček do bot v 9. tříletce překročen o 48%. Prostudoval šachovou úlohu a rozestavil figurky. Byla to náročná koncovka z dvojicí jezdců. Bílý táhne a vyhraje druhým tahem. Winston vzhlédl k portrétu velkého bratra. Bílý dá vždycky mat, pomyslel si s jakýmsi temným mysticismem.

To bude zpravodajství z fronty. Instinktivně cítil, že přijdou špatné zprávy. Celý den musel myslet na drtivou porážku v Africe a chvěl se vzrušením. Jakoby už viděl, jak se eurazijská armáda valí přes dosud nikdy neprolomenou hranici a zaplavuje africký cíp jako kolona mravenců. Co pak na ně nemohli nějak vyzrát? V duchu si živě představil obrysy západoafrického pobřeží. Vzal bílého jezdce a táhl jim po šachovnici. Tam je správné místo. I když viděl černou hordu, jak se hrne směrem k jihu, viděl i jinou sílu, jež se nepozorovaně sformovala, když byla nečekaně vysazena v jejich týlu a přerušovala nepřátelské spojení na souši i na moři. Měl pocit, že se ta síla stává skutečností, protože on si to přeje. Bylo však třeba jednat rychle. Kdyby ovládli celou Afriku, kdyby měli letiště a podmořské základny na misu, rozlomilo by to oceány na dvě části. A to by mohlo znamenat ledacos. Porážku, zhroucení, přerozdělení světa, rozpad strany. Zhluboka se nadechl. V jeho nitru vířila zvláštní směsice pocitů a nedalo se říci, která vrstva je ta nejspodnější. Křeč minula. Postavil bílého jezdce zpět na jeho místo, ale v té chvíli se nemohl soustředit na seriózní zkoumání šachového problému. Myšlenky se mu zase rozutekly. Skoro bezděčně napsal prstem do prachu na stole. 2 + 2 = Do tebe se nedostanou, řekla tehdy. Ale oni se do něj dostali. Co se s tebou stane tady, je navždycky, řekl O'Brien. A byla to pravda. Stalo se něco. Vlastně Winston sám udělal něco, z čeho se nemohl vzpamatovat. Co si v jeho nitru bylo zabito, vypáleno, vyleptáno. Viděl se s ní. Dokonce s ní mluvil. Nebylo to vůbec nebezpečné. Instinktivně věděl, že se teď skoro vůbec nezajímají o to, co dělá. Mohl zařídit, aby se setkali i podruhé, kdyby chtěli. Vlastně se potkali náhodou. V Hyde Parku. Jednoho sichravého dne v březnu, kdy půda stvrdla na kámen, tráva vypadala jako mrtvá a nikde nebylo ani poupátko. Až na pár krokusů, které vítr polámal, sotva vyrazili. Spěchal, měl zmrzlé ruce a z očí mu teklo a v tom ji uviděl. Ani ne 10 metrů před sebou. A hned ho zarazilo, že se nějak změnila k horšímu. Přešli kolem sebe, skoro se nepoznali. Winston se pak obrátil a šel za ní, nepříliš dychtivě. Věděl, že to není nebezpečné, nikdo se o něj nezajímá. Nepromluvila. Pustila se šikmo přes trávník, snad se ho chtěla zbavit. A pak se zdánlivě smířila s tím, že jde vedle ní. Ocitli se mezi oškubanými bezlistými keříky, které je nemohly ani ukrýt, ani chránit proti větru. Zastavili se. Byla pořádná zima. Položil jí ruku kolem pasu. Nebyla tam sice obrazovka, ale určitě jsou tam ukryté mikrofony. A kromě toho je může někdo vidět, ale to nevadí. Na ničem nezáleží. Kdyby chtěli, mohli si lehnout na zem a udělat to. Při tom pomyšlení ho zamrazilo hrůzou. Ona vůbec nereagovala, když ji objal. Ani se nepokusila se uvolnit. Teď už věděl, co se na ní změnilo. Tvář měla zažloutlou a přes čelo a přes spánek se jí táhla dlouhá jizva, částečně zakrytá vlasy. Ale v tom ta změna nespočívala. Změna byla v tom, že v pase stloustla a kupodivu jaksi stuhla. Vzpomněl si, jak jednou po výbuchu raketové střely pomáhal vytahovat z trosek mrtvolu a jak ho překvapila nejen její neuvěřitelná tíha, ale jak byla nepoddajná a jak těžko se s ní hýbalo. Připomínala spíš kámen než tělo. Juliino tělo bylo na dotyk právě takové. Napadlo ho, že její pokožka bude asi úplně jiná, než byla kdysi. Nepokusil se jí ani políbit, ani spolu nepromluvili. Když se vraceli zpátky přes trávník, poprvé se na něj zpříma podívala. Byl to jen letmý pohled, plný pohrdání a nevole. Byl by rád věděl, jestli ta nevole pramení jen z minulosti, anebo ji vzbuzuje také...

jeho odulá tvář a voda, kterou mu vítr neustále tlačí z očí. Sedli si na dvě železné židle vedle sebe, ale nepříliš těsně. Všiml si, že se chystá promluvit. Posunula svou neforemnou botu o pár centimetrů a úmyslně rozdrtila větvičku. Všiml si, že chodidla si jí jaksi rozrostla do šířky. Zradila jsem tě, řekla bez úvodu. Zradil jsem tě, opakoval jako ozvěna. Znovu na něj pohlédla s nevolí. Někdy, pokračovala, člověku pohrozí něčím, čemu se nedokáže postavit, na co ani nedokáže pomyslet. A potom člověk řekne, nedělejte to mně, udělejte to někomu jinému. Udělejte to tomu a tomu. Později může třeba předstírat, že to byl jenom úskok. Že to řekl jen proto, aby toho nechali. A že to doopravdy nemyslel. Jenže to není pravda. Ve chvíli, kdy se to děje, to člověk myslí vážně. Myslí si, že neexistuje jiný způsob, jak se zachránit. Chce, aby se to stalo tomu druhému. Čerta starého mu záleží na tom, jak bude ten druhý trpět. Myslí jen na sebe. Myslí jen na sebe, přitakal. A pak už k tomu druhému necítí to, co předtím. Ne, necítí to, co předtím. Zdálo se, že není co dodat. Vítr jim přilepil tenké kombinézy k tělu. Najednou jim začalo být trapné jen tak tiše sedět. Navíc bylo příliš chladno na to sedět bez pohnutí. Řekla cosi o tom, že musí chytit podzemní dráhu a zvedla se k odchodu. Musíme se zase někdy sejít, řekl. Ano, řekla. Musíme se zase někdy sejít. Chvíli šel nerozhodně půl kroku za ní. Už nepromluvil. Vlastně se ho ani nesnažila se třást, ale šla rychle, jako by mu chtěla znemožnit držet se těsně za ní. Původně ji chtěl doprovodit ke stanici podzemní dráhy, ale najednou mu v té zimě přišlo nesmyslné a nesnesitelné takhle se za ní táhnout. Přemohla ho ani ne tak touha vzdálit se od Julie, jako spíš vidina kavárny u kaštanu, která mu nikdy nepřipadala tak přitažlivá jako právě teď. Zmocnila se ho nostalgická představa jeho stolku v koutě s novinami a šachovnicí a se stále dolévaným džinem. A hlavně, bude tam teplo. V příštím okamžiku se od ní nechal oddělit hloučkem lidí. Udělal chabý pokus ji dohonit, potom zpomalil, obrátil se a vykročil opačným směrem. Když ušel asi 50 metrů, ohlédl se. Na ulici nebylo sice mnoho lidí, ale už ji nerozeznal. Mohla to být kterákoliv z desítek spěchajících postav. Možná, že její stloustlé a stuhlé tělo se už zezadu nedalo rozeznat. Ve chvíli, kdy k tomu dojde, řekla, to člověk myslí vážně. A on to myslel vážně. Nejen, že to řekl. On si to i přál. Přál si, aby ne jeho, ale ji předhodili těm...

Charakter hudby, která se řinula z obrazovky, se náhle změnil. Vloudil se do ní křaplavý, výsměšný a jaksi potměšilý tón. A potom, možná se to ani nestalo, možná to byla jen vzpomínka, která na sebe vzala podobu zvuku, nějaký hlas zapěl. Pod košatým kaštanem prodali jsme se navzájem. Z očí mu vytryskly slzy. Spěchající číšník si všiml, že má prázdnou sklenici, a vrátil se s lahví džinu. Zvedl sklenici a přičichl k ní. To svinstvo bylo hnusnější každým douškem, který vypil. Stalo se však živlem, ve kterém plaval. Bylo jeho životem, jeho smrtí, jeho zmrtvých vstáním. Džin ho každou noc uváděl do stavu strnulosti a každé ráno ho znovu oživil. Když se probudil, což bylo zřídka před 11, se zalepenými víčky, pálilo ho v ústech, záda měl jako přeražená a nedokázal by se ani zvednout z vodorovné polohy, nebýt té láhve a šálku, které měl v noci u postele. Přes poledne seděl s planoucí tváří, s lahví po ruce a s očima upřenýma na televizi. Od 15 až do zavírací hodiny seděl jako přibitý u kaštanu. Nikdo se už nestaral, co dělá, žádný hvist ho nebudil, žádná obrazovka nenapomínala. Občas, asi dvakrát týdně, zašel do zaprášené, zapomenuté kanceláře Ministerstva pravdy, kde trochu pracoval nebo práci předstíral. Přidělili ho k subkomisi jiné subkomise, která vypučila z jedné z nespočetných komisí, jež se zabývají drobnými nesnázemi, které vznikly při sestavování 11. vydání slovníku Newspeaku. Byli zapojeni do přípravy čehosi, čemu se říkalo prozatímní zpráva. Ale o čem to vlastně podával zprávu, nikdy pořádně nezjistil. Nějak to souviselo s otázkou, zda se čárky mají psát v závorkách nebo za nimi. V komisi byli ještě další členové, vesměs lidé jemu podobní. Byly dny, kdy se sešli a zase rozešli, když si otevřeně přiznali, že vlastně není co dělat. Ale byly také dny, kdy se téměř dychtivě vrhali do práce. Okázale vyplňovali záznamy a koncipovali dlouhá, nikdy nedokončená memoranda, kdy spor o to, o co se údajně přeli, se nesmírně zapletl a stal se nesrozumitelným. Kdy se dopodrobna handrkovali o definice, odbočovali od tématu, hádali se a dokonce si vyhrožovali, že se odvolají k vyšší instanci. A potom z nich naraz život zase vyprchal. A oni seděli kolem stolu a hleděli na sebe vyhaslýma očima, jako duchové vytrácející se zakuropění. Obrazovka na okamžik zmlkla. Winston zvedl hlavu. Zprávy. Ale ne, jenom se mění hudba. V duchu viděl mapu Afriky. Pohyby armád tvořily schéma, černá šipka směřující kolmo na jih a bílá šipka směřující vodorovně na východ, přes tu první. Jako by se chtěl ujistit, pohledl na neochvějnou tvář na portrétu. Je možné, že druhá šipka ani neexistuje. Jeho zájem opět opadl. Vlil do sebe další doušek džinu, uchopil bílého jezdce a zkus motáhl. Šach. Ale zřejmě to nebyl ten správný tah, protože... Bez děky se mu v mysli vynořila vzpomínka. Viděl svíčkou osvětlený pokoj, obrovskou postel s bílým přehozem a sebe jako 9- či 10-letého chlapce, jak sedí na zemi, tře se pohárkem s kostkami a vzrušeně se směje. Jeho matka seděla proti němu a také se smála. Muselo to být tak měsíc předtím, než zmizela. Byl to okamžik smíření. Svíravý hlad v břiše byl zapomenut a někdejší cit k matce dočasně ožil. Dobře se na ten den pamatoval. Deštivý, zmáčený den. Voda tekla proudem po okenních sklech a světlo v místnosti bylo příliš slabé na čtení. Obě děti v tmavé předspané ložnici se nudili k nevydržení. Winston skučel a fňukal. Marně se dožadoval jídla. Otravoval v pokoji, vytahoval různé věci a kopal do obložení stěn, až sousedé začínali bušit na zeď. A mladší dítě bez přestání naříkalo. Nakonec matka řekla: Když budete hodní, koupím vám hračku. Krásnou hračku. Bude se vám líbit. Pak odešla do deště, do blízkého malého obchodu, který byl občas otevřený, a vrátila se s lepenkovou krabicí, v níž byla hra Člověče, nezlob se.
Ještě se pamatoval na pach vlhké lepenky. Hra vypadala uboze. Deska byla popraskaná a maličké dřevěné figurky byly tak špatně vyřezané, že nedokázaly stát rovně. Winston hleděl na hru mrzutě a bez zájmu. Ale potom matka zapálila svíčku a sedli si ke hře na zem. Záhy se rozdováděl a smál se až křičel, když panáčci nadějně postupovali kupředu a vyhození museli zas zpátky ke startu. Hráli 8 kol, každý vyhrál 4. Jeho sestřička, příliš malá, než aby pochopila, v čem hra spočívá, seděla podepřená polštářem a smála se také, protože se smáli ostatní. Celé odpoledne byli šťastní, jako v jeho raném dětství. Zapudil ten obraz z mysli. Byla to lživá vzpomínka. Občas ho obtěžovaly lživé vzpomínky. Nezáleželo na nich jen potud, pokud člověk věděl, co znamenají. Některé věci se odehrály, jiné ne. Vrátil se k šachovnici a znovu uchopil bílého jezdce. Skoro ve stejném okamžiku však upustil figurku na šachovnici a trhl sebou, jako by ho píchli špendlíkem. Vzduch rozrazil pronikavý hlas trubky. To budou zprávy. Vítězství. Když před zprávami zazněla trubka, vždycky znamenala vítězství. Kavárnou projela vlna napětí. I číšníci se zarazili a nastražili uši. Hlas trubky vyvolal obrovský rozruch. Z obrazovky se rozežvanil jakýsi vzrušený hlas, ale hned se skoro utopil v řevu a jásotu zvenčí. Zpráva se rozletěla ulicemi, jako když švihneš kouzelným proutkem. Winston slyšel z obrazovky právě dost, aby si uvědomil, že všechno se stalo tak, jak předvídal. Potají byla shromážděna obrovská armáda a dopravena po moři. Neočekávaný úder do týlu nepřítele a bílá šipka přetíná černou. Útržky triumfálních frází se prodíraly hlukem. Jedinečný strategický manévr. Dokonalá koordinace. Naprostá porážka. 500 000 zajatců. Úplná demoralizace. Celá Afrika pod kontrolou. Dovést válku v dohledné době k vítěznému konci. Vítězství. Největší vítězství v dějinách lidstva. Vítězství. Vítězství. Winstonovi nohy pod stolem sebou křečovitě škubaly. Nepohnul se ze svého místa, ale v duchu běžel. Rychle běžel. Byl v tom davu venku a jásal do ochraptění. Opět pohlédl na portrét velkého bratra. Kolos, který dobil světa. Skála, o níž se roztříštily asijské hordy. Napadlo ho, že ještě před 10 minutami, ano, před 10 minutami, měl v srdci nejistotu, protože uvažoval, zda zpráva z bojiště oznámí vítězství nebo porážku. Od prvního dne na ministerstvu lásky se v něm mnoho změnilo, ale ke konečné, nevyhnutelné, uklidňující změně došlo až teď. Hlas z obrazovky stále ještě chrlil hlášení o zajatcích, válečné kořisti a vraždění. Ale řev venku trochu stichl. Číšníci se vraceli ke své práci. Jeden se blížil s lahví džinu. Winston ve svém blaženém snu ani nevěnoval pozornost tomu, že mu dolévá sklenici. Už neběžel, ani nejásal. Byl zase na ministerstvu lásky. Všechno bylo odpuštěno. Duši měl bílou jako sníh. Stál před soudem, přiznával všechno a každého obviňoval. Šel bíle kachlíkovanou chodbou a měl pocit, že svítí slunce. Za ním kráčel ozbrojený dozorce. Dlouho očekávaná střela mu vnikala do mozku. Vzhlédl k té obrovské tváři. 40 let mu trvalo, než pochopil, jaký úsměv se skrývá pod černým knírem. Jaké kruté a zbytečné nedorozumění. Jak sveřepě a tvrdohlavě prchal před laskavou náručí. Dvě slzy na

0: Ježíši Kriste, ukřižovaný.
1: Říkám vám, lidi, že je to mor. Mor.
2: Kriste Ježíši.
1: Mor je to. Mor. V naší ulici už je v každém domě několik morem raněných. Povídám, sousede, vždyť vy máte na bradě taky tu bílou skvrnu. A on, prý to nic, už z něho padají taky kusy masa jako země. Mor.
3: Žádný mor, malomocenství, bílá nemoc tomu říkají, ale měli by tomu říkat trest. Taková nemoc nemůže přijít sama od sebe. To nás Bůh trestá.
1: Trest. To bych rád věděl, zač mám být trestán. Já jsem toho tak moc neužil, leda bídy. To by byl divný Bůh, kdyby trestal chudáky. No ne?
3: Počkej, však uvidíš. Ze začátku to máš jen na kůži, ale až tě to začne žrát uvnitř, řekneš si, to není možné, aby to bylo jen tak. To musí být trest. To musí mít nějakou příčinu.
1: Taky, že má. Nás lidí už bylo příliš mnoho na světě a proto nás musí polovička vychcípat, aby bylo místo pro druhé. Tak je to. Ty jsi pekař. A uděláš místo jinému pekounovi. Já jsem chudák a udělám místo jinému chudákovi, aby zas jiný nuzoval a měl hlad. Proto musel přijít na lidi ten mor.
3: Žádný mor, malomocenství. Při moru bys člověče zčernal, ale při malomocenství si bílý jako... No jako křída.
1: Bílý nebo černý, mně je to fuk, jen kdybych tak nesmrděl.
2: Pane Bože, Ježíši můj, Ježíši Kriste, smiluj se.
3: Copak ty? Ty jsi sám. Ale když se člověka štítí vlastní žena a děti, chudáci, jak mají se mnou vydržet? A ženě se teď udělala bílá skvrna na prsou. Vedle nás bydlí čalouník a ten naříká ve dne v noci.
2: Ježíši.
3: Ve dne v noci.
2: Ježíši.
1: Kuž, kdo to má pořád poslouchat, ty malomocný?
2: Ježíši, smiluj se. Smilujte se. Lidi, smilujte se.
4: Ježíši Kriste. Prosím, pane redaktore, mám ovšem jenom 3 minuty času. To víte, moji pacienti. Prosím, posaďte se.
5: Děkuji, pane dvorní rado.
4: Tak co pak máte na srdci?
5: Pane dvorní rado, náš list by chtěl veřejnost informovat z nejpovolanějších úst.
4: Já vím o takzvané bílé nemoci. Já vím, bohužel se to o ní píše až.
5: Ano, ale náš list by právě chtěl veřejnost uklidnit.
4: Uklidnit, člověče? Čím ji chcete uklidnit? Koukejte se, je to těžká choroba a šíří se jako lavina. Pravda, pracuje se na ní horečně na všech klinikách světa, no ale zatím je naše věda bezmocná. Napište lidem, aby se při prvních příznacích s důvěrou obrátili na svého lékaře.
5: A jejich lékař?
4: Jim předepíše mazání, těm chudším hypermangán a těm bohatším peruánský balzám.
5: Pomůže to, prosím?
4: Ano, proti zápachu, když se otevřou rány. To je druhé stádium choroby.
5: A to třetí stádium?
4: Morfium, mládenče, nic než morfium. A prosím vás už o tom dost. Je to ošklivá nemoc.
5: A je, prosím, velmi nakažlivá?
4: Jak se to vezme? Neznáme totiž mikroba, který naši chorobu přenáší. Víme jenom, že se neobyčejně rychle šíří.
0: Můžete napsat, že na mé klinice se na věci pracuje už třetí rok. Publikovali jsme o naší nemoci už slušnou řádku vědeckých statí. Můžete se o nich změnit, mladý příteli. To veřejnost uklidní, když se zná, jak se u nás úsilovně bojuje proti takzvanému pejpinskému malomocenství. My tomu ovšem malomocenství neříkáme. Malomocenství neboli lepra, to je kožní nemoc, kdežto naše choroba je čistě interní. Kam by se hrabala taková lepra proti naší nemoci?
5: Je to, prosím, vážnější nemoc než malomocenství.
0: Ovšem, daleko vážnější a zajímavější. Jenom první příznaky připomínají obyčejnou lepru. Někde na těle se objeví malá bílá skvrnka, chladná jako mramor, takzvaná macula marmorea. A proto se té nemoci taky říká bílá nemoc. Ale její další průběh je naprosto svérázný a úplně odlišný od obyčejné leprosis maculosa. My ji prostě jmenujeme Chengova nemoc, čili Morbus Chengi. Doktor Cheng, čínský internista, ji totiž popsal první na několika případech v pejpinském špitále. Velmi pěkná publikace, pane. Referoval jsem o ní už v roce 23, kdy ještě nikdo neměl tušení, že se Chengova nemoc stane pandemií.
5: Čím, prosím?
0: Pandemií, pane. Nemocí, která lavinovitě zachvátí celý svět. Dnes už na ní zašlo dobrých 5 milionů lidí, dalších 12 milionů její akutně zachvácených a nejméně třikrát tolik jich běhá po světě, aniž vědí, že už někde na těle mají malou bílou skvrnku, chladnou jako mramor a naprosto znecitlivělou. A to nejsou ani 3 roky, co se ta nemoc objevila u nás. Můžete napsat, že první případ v Evropě byl rozpoznán právě na mé klinice. Můžeme být na to hrdí, kamaráde. A jeden pěkný příznak Chengovy nemoci byl dokonce nazván symptom Sigelium.
5: Symptom pana dvorního rady profesora doktora Sigelia poznamená.
0: Ano, vše. Ano, Sigeliův symptom. Jak vidíte, pracujeme plnou parou. Zatím je nezvratně zjištěno, že Chengova nemoc postihuje osoby asi tak od 45 nebo 50 let nahoru. Patrně jí poskytují příznivou půdu ony normální organické změny, kterým říkáme stárnutí.
5: To je neobyčejně zajímavé, prosím.
0: Myslíte?
5: Ovšem.
0: Prosím vás, kolik pak je vám let?
5: 30, prosím.
0: No proto, kdybyste byl starší, tak by se vám to nezdálo tak moc zajímavé. Tedy, podle názoru mého a mé školy, která se dodnes honosí tím, že je klinikou slavného Lilientála, mého nebožtíka Tchána, koukejte, tohle byste tam mohl napsat.
5: Prosím.
0: Tedy, podle názoru naší klasické školy Lilientálovi, je Morbus Chengi choroba nakažlivá, kterou přináší dosud neznámé agens. Dispozice k ní se dostavují s prvními známkami tělesného stárnutí. Prosím. Máte ještě nějakou otázku? Zbývají mě totiž jenom 3 minuty času.
5: Kdyby pan dvorní rada dovolil, naše čtenáře by totiž nejvíce zajímalo, jak se lze této choroby uchránit.
0: Co? Cože? Uchránit?
5: Ano.
0: Nijak, člověče, vůbec nijak. Vždyť na to zajdeme všichni. Každý, komu je přes 40, tak je předem odsouzen. No vám je to jedno, vám s vašimi hloupými 30 lety, ale my lidé na vrcholu života, pojďte sem.
5: Prosím.
0: Pojďte sem. Podívejte se. Nemám tady na obličeji někde bílou skvrnku, ne?
5: Ne, ne, ne, ne, pane dvorní rado, ne.
0: Tak ještě ne. Tak vidíte. Každý den nejméně 10krát se dívám do zrcadla. Koukejme se. Tak vaše čtenáře by zajímalo, jak by se mohli uchránit před rozpadnutím zaživa. To věřím, pane. Mne by to taky zajímalo. Bože. Bože, jak je lidská věda marná.
5: Pane. Pane dvorní rado. Snad byste mohl k závěru říci alespoň několik povzbuzujících slov.
0: Ale ano, ano. No tak dobrá. Napište do novin, že se s tím musíme smířit. Okamžik. Halo? Ano? Co? Přece víte, že nikoho nepřijímám. Lékař. A jak se jmenuje? Doktor Galén. A má nějaké doporučení? Ne? No dovolte tak, co u mě chce. Cože, prosím vás, v zájmu vědy, co pak já mám na nějakou vědu čas? Cože? No tak dobře, no tak mi ho pošlete, když už mě pětkrát hledal. Ale řekněte mu, že mám jenom 3 minuty času. Prosím. Tak vidíte, mladí příteli, a pak se má člověk věnovat vědecké práci.
5: Pan dvorní rada mi promine, že jsem ho připravil tolik vzácného času.
0: Nevadí, skutečně... nevadí, kamaráde, nevadí. Věda a veřejnost si mají navzájem sloužit. Kdybyste něco potřeboval, prosím, obraťte se na mě.
5: Klaním se, děkuji si, pane dvorní rada.
0: Bohem, bohem.

0: Darling. No. Necháváte mě čekat, pane kolego?
1: Promiňte, pane Dvorní Rado. Nechtěl jsem vyrušovat. Mé jméno je doktor Galén.
0: To vím. Přejete si něco, pane doktore Galéne?
1: Já mám totiž pokladenskou praxi, pane Dvorní Rado. Jak se říká, praxi chudých, žáno. A tu mám příležitost vidět spoustu případů, protože v chudších vrstvách bují tolik chorob.
0: Jak? Bují?
1: Ano. A tak, no, tak šíří se.
0: Tak vidíte, lékař přece nemá mluvit květnatě, pane kolego.
1: No, ano, prosím. No, hlavně v poslední době, když se tak šíří ta bílá nemoc.
0: Morbus Čengi, pane kolego.
1: A když člověk vidí tu bídu, jak se ti malomocní zaživa rozpadají. No, člověk by chtěl ty lidi zachránit, že ano? Já měl 100 případů, strašných případů, pane Dvorní Rado. A když jsem tak nad nimi stál s holýma rukama, přímo zoufalý.
0: To je chyba, pane kolego. Lékař přece nemá být nikdy zoufalý.
1: Když je to taková hrůza, pane Dvorní Rado. A tu jsem si říkal, že se něco musí stát. Že něco musím zkusit, abych tu nestál tak nadarmo. To pravda. Sehnal jsem si celou literaturu o té nemoci. Ale pan Dvorní Rado, promiňte. Tam to není. Tam to, prosím, není.
0: Co tam není?
1: Ta pravá cesta, prosím.
0: A vy ji znáte, co?
1: Ano. No totiž, myslím, že ji znám.
0: Tak vy si to myslíte. Máte asi svou vlastní teorii o Čengově nemoci, ne?
1: Ano, prosím. Svou vlastní teorii.
0: Tak to mi stačí, pane kolego Galéne. Když si s nějakou nemocí nevíme rady, vymyslíme si na ně alespoň teorii. To se tak dělává. Ale praktický lékař se má po mém soudu držet pouze osvědčených prostředků. Jak pak tomu vaši klienti přijdou, aby byste na nich zkoušel nějaké své pochybné nápady? Na to jsou kliniky, pane kolego.
1: Ano, a právě
0: počkejte,
1: proto jsem...
0: ještě jsem nedomluvil.
1: Promiňte.
0: Co se týče Čengovy nemoci, radil bych vám, užívejte velmi pilně prostředků na odstranění zápachu a potom morfia, pane kolego, hlavně morfia. Konec konců jsme přece tady proto, abychom zmírnili útrapy alespoň platícím klientům. Ne? Děkuji, to je všechno, pane kolego, těšilo mě.
1: Ale já, pane Dvorní Rado...
0: Přejete si ještě něco?
1: Ano. Já totiž mohu bílou nemoc vyléčit.
0: To už jste asi 12. člověk, který s tím ke mně přišel. Dokonce bylo mezi nimi několik lékařů.
1: Ale já už jsem své metody prakticky užil na několika z těch případech, že ano, a byly jisté výsledky.
0: Pro boha vás, prosím, pane kolego, co já mám s vámi dělat? Podívejte se, já to chápu. Ona je to svůdná představa najít lék proti Čengově nemoci. To by znamenalo slávu, báječnou klientelu, Nobelovu cenu a možná taky univerzitní stolici. To byste byl víc než Pasteur, víc než Koch, víc než Lilienthal. Já to chápu, ono to může poplést člověku hlavu, jenomže takových zklamání už tady bylo.
1: Já bych svou metodu vyzkoušel na vaší klinice, pane Dvorní Rado.
0: Na mé klinice? No to je ovšem dětinství. A počkejte. Poslouchejte. Vy jste původem cizinec, ne?
1: Ano, prosím. Původem cizinec.
0: No tak vidíte, já přece nemohu pustit cizince na státní kliniku Lilienthalovu.
1: Ale já jsem zdejším občanem už od dětství, pane.
0: Dobře, pane kolego, ale chápejte to, ten původ, pane kolego, ten původ.
1: Lilienthal byl taky původem cizinec, že ano?
2: Ano, ale dneska je jiná doba. To přece víte sám. A mimo to, pane doktore Galéne, velmi pochybuju, že by veliký Lilienthal nechal pracovat na svém vědeckém ústavě nějakého pokladenského lékaře. Promiňte laskavě.
1: No, mě by tu snad nechal pracovat. Já jsem byl kdysi jeho asistentem.
2: Cože? Vy jste by... No člověče, proč pak to tedy neřeknete hned? Prosím, pane kolego, pojďte sem, sedněte si. No tak žádné okolky, Galéne. Koukejme se. Tak vy jste byl u Tchána asistentem. No to je zvláštní. Víte, já si nevzpomínám, že by se byl někdy o vás zmínil.
1: No, on mi totiž říkal doktor Dětina.
2: Pro pána, tak vy jste Dětina. Dětina, ano, můj nejlepší žák, říkával nebo štíkl Lilienthal. Prý škoda doktora Dětiny. Ale člověče, proč pak jste u něho nezůstal?
1: No, to byly takové věci. Hlavně chtěl jsem se oženit.
2: Aha.
1: A jako asistent bych asi rodinu neužil.
2: No, vidíte, ano? Vidíte, já taky vždycky říkávám svým žákům, když chcete dělat vědu, tak se nežeňte. A když, tak bohatě. Vědě se musí obětovat soukromý život. Počkejte. Kouříte, Galéne?
1: Ne, děkuju, já... Já mám totiž angínu pektoris.
2: No, snad to nebude tak zlé. Pojďte, kamaráde, já se na vás podívám.
1: Ale děkuju, pane dvorní rado, ale na to teď nemám ani pomyšlení. Já bych prosil, kdybych směl na vaší klinice aplikovat svou metodu na několika malomocných, které považujete za ztracené.
2: To jsou všichni, Galén. Safra, víte, ono by se to nerado vidělo, kolego, ale počkejte. No, že jste to vy, Tchánův nejlepší žád? Já vám něco řeknu, Galéne. Vy nám řekněte, v čem záleží vaše metoda? My ji vezmeme v úvahu a případně ji klinicky vyzkoušíme. Okamžik. Já jenom zařídím, aby nás nikdo nerušil.
1: Prosím za prominutí, pane dvorní rado, ale já, dokud to nebude klinicky vyzkoušeno, neřeknu nikomu, jak léčím bílou nemoc. Prosím, to já opravdu nemohu.
2: Ani mě ne?
1: Nikomu, prosím. To by skutečně nešlo.
2: A myslíte to vážně?
1: Docela vážně, pane dvorní rado.
2: No, tak to se nedá nic dělat. Promiňte, Galéne, to by bylo proti klinickým pravidlům a proti, no já nevím, jak bych vám to řekl.
1: Proti vaší vědecké odpovědnosti, já vím. Ale já mám, prosím, své důvody.
2: Jaké důvody?
1: Pane dvorní rado, je mi hrozně líto, ale já bych je řekl až později.
2: Prosím, jak chcete. Za těch okolností ovšem uděláme za věcí tečku. Přesto mě velmi těší, že jsem vás osobně poznal, doktore Dětino.
1: Poslyšte, nedělejte to. Vy byste mě měl pustit na kliniku, pane dvorní rado. To byste měl udělat.
2: Proč?
1: Pane dvorní rado, já za svůj prostředek ručím, čestné slovo. No, podívejte, já nemám ani jednu recidivu. A tady mám dopisy kolegů. Posílají mi své malomocné z celé čtvrti. Z takové chudé čtvrti to ani nepřijde na veřejnost. Prosím, račte se podívat, pane dvorní rado.
2: Děkuji, nemám zájmu.
1: Bože, to je škoda. Tak to, abych šel, že ano?
2: Ano, je mi líto.
1: Taková hrozná nemoc. Třeba jednou pan dvorní rada sám...
2: Co? Co?
1: Nic. Já jen... Snad by i pan dvorní rada mohl ten lék jednou potřebovat.
2: Poslouchejte, Galéne... Tohle jste nemusel říkat? Šeredná nemoc, člověče? Příliš šeredná?
3: Nechtěl bych se zaživa rozpadat.
1: Pak bude muset pan dvorní rada na sobě použít prostředků odstraňujících zápach.
3: Děkuji.
1: Poroučím se.
3: Počkejte. Pojďte sem. Ukažte ty dopisy.
1: Prosím. Prosím, pane dvorní rado.
3: No. Počkejte. Doktor Stradella. A to je můj žák. Takový dlouhý, ne?
1: Ano, pane dvorní rado. Velmi dlouhý.
3: No, safra. No, zatrápeně, kolego. Pravda, jsou to jenom praktikové. No ale člověče, to byste měl báječné výsledky. Poslyšte, Galene, tak mě napadá. No, že jste to vy. Já bych zkusil vaši metodu sám na několika případech. No víc přece nemůžete žádat, co?
1: Ne, ale já vím, že by to byla pro mne ohromná čest, ale...
3: Ale vy svou metodu chcete až na další aplikovat sám?
1: Ano, pane dvorní rado. Já bych ji rád na klinice prováděl sám.
3: A budete ji potom publikovat?
1: Ano, totiž za jistých podmínek.
3: Tak že? Prosím vás, jakých podmínek?
1: Já bych je ohlásil později, pane dvorní rado.
3: Tak já už tomu rozumím. Tedy vy byste chtěl, aby má klinika vaši metodu ověřila, ale její další použití byste si vyhradil sám pro sebe, ne? Asi tak si to představujete, co?
1: Ano, pane dvorní rado.
3: Tak počkejte. To je ovšem nesmírná drzost, žádat něco takového od kliniky Lilienthalovy. Pane doktore Galine, tak bych měl 100 kutí vás vlastní rukou srazit ze všech schodů. Já přece chápu, že každý lékař chce vydělat něco na svém umění, ale dělat z léčebného postupu své obchodní tajemství? Pane kolego, to není jednání hodné lékaře, nýbrž nějakého pokoutního driáčníka, šarlatána a mastičkáře. Předně je to, pane kolego, nelidské vůči trpícímu lidstvu a za druhé... Počkejte, okamžik. Za druhé je to krajně nekolegiální vůči ostatním lékařům. Ti chtějí taky uzdravovat své pacienty, když jsou z toho živi. Tak je to. Vy se na svou metodu díváte jako na věc soukromého zisku, ale já přece na ní musím pohlížet jako vědec a lékař, který je si vědom své odpovědnosti vůči lidstvu. Naše stanoviska, pane doktore Galene, se zásadně rozcházejí. Okamžik. Haló. Pošlete mě sem prvního asistenta. I hned. To už je skandál, jak hluboko klesla lékařská morálka. Co chvíli se tady objeví nějaký zázračný doktor, který chce vytloukat peníze ze své ví jaké tajné metody. Ale aby si ještě ke všemu chtěl udělat reklamu na vědeckém ústavu, tak pane kolego, taková drzost to ještě nebyla.
1: Dále.
4: Pan dvorní rada mě volal.
1: Pojďte sem.
4: Prosím.
1: Na kterých pokojích máme morbus Čengy?
5: Skoro na všech, pane dvorní rado. Na 2, na 4, na 5.
1: Počkejte. Neplatící.
5: Chudinské bílé máme na 13.
1: A tu má na starosti? A
5: druhý asistent, pane dvorní rado.
1: Dobrá. Pane první asistente, řeknete panu druhému asistentovi, že ode dneška všechny lékařské zákroky na 13 předepisuje a vykonává tady kolega doktor Galen. Budou to jeho případy. A dále řeknete panu druhému asistentovi, že mu naprosto nic nebude potom, jak a čím kolega Galen bude své případy ošetřovat. Je to mé výslovné přání.
5: Prosím, pane dvorní rado.
1: Můžete jít.
5: Děkuji, pane dvorní rado.
1: Ani nevím, pane dvorní rado, jak vám mám poděkovat.
3: Není třeba. Dělám to jenom v zájmu lékařské vědy, pane kolego. Tomu musí ustoupit všechno. I ta nejsilnější averze. No tak prosím, chcete-li? Můžete se podívat na svou 13. Okamžik, hned to zařídím. Haló, vrchní sestru.
2: A kolik času budete potřebovat, pane kolego?
1: Času, řekněme, 6 neděl.
2: No proboha vás, prosím, 6 neděl, co pak chcete čarovat?
6: Pane dvorní rado?
2: Pana doktora Galéna uvedete na 13.
6: Prosím, pane dvorní rado.
1: Jsem vám opravdu nesmírně zavázán, pane dvorní rado.
2: Mnoho štěstí.
6: Prosím, pane doktore Galéne.
3: Mizerný výdělkář.

0: Podej tatínkovi noviny.
1: Tady jsou, tati.
2: Zas je tady článek o té nemoci. Kdyby s tím už dali pokoj. Člověk má dost svých vlastních starostí za celý den.
0: Stoupaní ve třetím patře je to prý zlé. Nikdo už k mění nemůže. Necítil jsi na schodech ten zápach?
2: Ne. Aha. Tady je interview s dvorním radou Sigéliem. To je světová kapacita, maminko. Na toho já dám. Uvidíš, že potvrdí má slova.
0: Která?
2: Že je to humbuk, to malomocenství. Jsem tam nějaký případ a noviny z toho hned udělají senzaci. A lidé, no teď se ví, jak někdo lehne s rýmou, už říkají, že má bílou nemoc.
0: Píše mi sestra z venkova, že tam u nich je toho taky plno.
2: Nesmysl. To už je taková panika. Co je zajímavé, tadyhle říká Sigelius, že ta nemoc přišla z Číny. Vidíš to, maminko? Já to vždycky říkám. Udělat z Číny evropskou kolonii, zavést tam pořádek a byl by pokoj. No to máme z toho, že se pořád ještě trpí takové zaostalé země. Samý hlad a bída, žádná hygiena a pak je z toho malomocenství. On tady... Sigelius říká, že je to přece jen nakažlivá nemoc. To by se mělo něco udělat.
0: Ale co by se mělo udělat?
2: Zavřít ty malomocné a nepustit je mezi lidi. Jak se na někom ukáže bílá nemoc, pryč s ním. Vždyť je to hrůza, maminko, že nám nechají v domě umírat tu babu nahoře. Člověka by se bál domů. Už ten zápach na schodech.
0: Já bych ji donesla polévku, když je tam tak sam.
2: Jenom se opovaž. Vždyť je to nakažlivé. Ty s tvým měkkým srdcem ještě na to sem zavlečeš. A to by tak hrálo. Měli bychom něčím desinfikovat naši chodbu.
0: Čím?
2: Počkej. Je to blbec.
3: Jo. Kdo, tati?
2: Ten novinář. Tadyhle píše. Já se divím, že to nezabavili. To se přece nemá dovolit, aby se psali takové hovadiny. Ale já to redakci napíšu. To si za rámeček nedají. No, pitomec. Jeden.
3: A co píše, tati?
2: Ale tady píše, že se před tou nemocí nemůže nikdo uchránit. Že to zachvátí všechny lidi kolem. Padesátky.
0: Ukáž.
2: Trulajt. Co pak tohle to se smí psát?
0: Ale tatínku, vždyť to tak řekl ten pan dvorně rada Sigelius.
2: Nesmysl. To přece není možné při dnešním stavu vědy a civilizace. Co pak žijeme ve středověku, aby byly takové nákazy? A co pak je padesátka nějaký lidský věk? To by byla divná spravedlnost, kdyby to měli dostat jenom lidi kolem padesátky. Proč? Říkám, proč?
3: Proč? No ale tatino, přece proto, aby se zas jednou udělalo místo mladším, ne? Bez toho nemají kam se vrtnout.
2: A tak. A to je hezké. Slyšíš to, maminko? Tak teda ne, že by vás rodiče živili, ne, že by se pro vás dřeli, ale překážejí vám, co? A zabírají vám místa, že? A měli by vymřít tím malomocenstvím, aby pro vás, mladé, bylo víc místa, ne?
0: Ale ona to tak nemyslela.
2: Ne, ale řekla to.
3: A ty to bereš tak osobně.
2: No jak to mám brát, když se ti zamlouvá, že lidé kolem padesátky mají všichni vychcípat. Já teda nevím, jak mám tvému názoru rozumět.
3: Já jsem mluvila obecně, tati. No, dnes přece mladý člověk nenajde žádnou existenci. Prostě není na světě tolik míst. No něco se už muselo stát, abychom my mladí mohli žít a zakládat rodinu.
0: To zas má pravdu, tatínku.
2: Koukejme, tak ona má pravdu. Tak ona má pravdu a my teda kvůli vám máme pojít v nejlepších letech, že? Přestaň s tím jízdáním.
4: Co máte?
0: Ale tatínka jenom rozčililo, četl něco v novinách o té nemoci.
4: No a? Co ho na té nemoci tak rozčiluje?
3: Já jsem jenom řekla, že jednou něco muselo přijít, aby se udělalo místo pro nové lidi.
4: A to tatínka tak rozčiluje? Se mu divím. To přece říká každý.
2: Totiž vy mladí, že? To věřím, vám se to hodí.
4: No ovšem, tatí. Nebýt toho malomocenství, tak já nevím, co by z nás bylo. Tadyhle holka se nemůže ani vdát a já si teď musím pospíšit se státnicemi.
5: Nejvyšší čas, holenku. Na to je příliš vážná doba, než aby ses jenom flákal.
4: No co, stejně se člověk ani se zkouškami nikam nedostal. Teď to snad bude lepší.
5: Jen co vychcípají lidé kolem padesátky, viď?
4: No právě. Jen aby to chtělo ještě nějakou dobu trvat.

0: Důležité hlášení. Ošetřující personál se připraví na návštěvu zahraničních hostů. Ošetřující personál se připraví na návštěvu zahraničních hostů.
1: Starý se zbláznil.
2: Jak to myslíte, pane kolego?
1: Pořád galéne sem, galéne tam. A teď sem tahá kapacity z celého světa, aby se podívali na ty jeho zázraky. Ale až z toho budou recidívy, to bude ostudička, kamaráde. A že těm lidem se znovu udělají fleky, na to vemu jet.
2: Proč?
1: A přece nejsem dnešní, ne. Prostě medicína má své meze a dost.
3: Prosím, pánové, aha, tady je to pokončení slo 13.
1: Parisi,
3: Fréhrn,
1: Herrn, Kollegen. Starému měkne mozek, věřili, že my tady můžeme někoho uzdravit. Já už jsem tady, kamarádičku, 8. rok prvním asistentem. Ale teď jsem si našel pěknou ordinaci a zahájím si praxičku. No dneska je báječná příležitost s tím malomocenstvím. Já budu léčit Čengovu nemoc.
2: Galenovou metodou.
1: Metodou kliniky Lilienthalovy. No, teď se přeci roztroubí, že u nás máme nějaké výsledky, ne?
2: Když Galen s tou svou metodou dělá takové tajnosti.
1: Ať se tím Galen dá víc, par člověče, s ním já se vůbec nebavím. Ale od sestry na 13. vím, že práská do svých nemocných injekce s něčím žlutým jako horčice. No, tak jsem dal dohromady nějaké ty posilující a utišující prostředky a zabarvil jsem to na žluto. No, docela dobrá věc, kolego. Zkusil jsem to sám na sobě a nic. Žádná nepříjemná reakce. Pacientům to na čas uleví. No tak s tím začnu. Herkot, jen aby ten Galén to nepublikoval, dokud já si pořádně nezavedu praxi.
2: No ovšem. Potom se všechno pohrne k němu.
1: A tak vidíte, kolego, tak toho se nebojím. Galen musel dát starému čestné slovo, že té své metody nepoužije na nějaké privátní případy, dokud tady u nás, na klinice, to nebude dozkoušeno. A zatím já si to malomocenství krásně zavedu.
2: No a ten Galen to své čestné slovo drží jako...
1: A blázen, no. Prý dokonce zavřel svoji boudu na předměstí a vůbec neordinuje. Jo, říkala sestra ze 13, že už ani nemá co žrát.
2: Má maminka.
1: Co pak?
2: Udělala se jí bílá skvrna.
1: Ne.
2: Tady naší. Tak jsem poprosil Galéna, aby se na ní podíval. A Galén, že nemůže. Že dal si Géliovi čestné slovo.
1: Sprosťák. No to je mu podobné, takové nekolegiální jednání.
2: Tak jsem šel na našeho starého, aby s ním promluvil. Aby mu dovolil tu jedinou výjimku, že jde o mou maminku.
1: No a co řekl?
2: Pane druhý asistente, na své klinice nepřipouštím výjimek.

0: Tady na 13. A počkejte, ten doktor, jak pak on se jmenuje? Galen, myslím.
1: Váš asistent?
0: Ale ne. Zajímá se o Čengovu nemoc. Jen tak sem chodí, ale taky ze školy Lilientálovy.
1: Opravdu velkolepý úspěch. Napadá mě, mám jednoho pacienta, malomocného, na kterém mi velmi záleží. Je to továrník.
0: A chudá.
1: Směl bych ho k vám poslat.
0: Okamžik, okamžik. Pánové, hned přijdu. Rozumí se, pane kolego, rozumí. Jen řekněte svému panu klientovi, aby se u mě přihlásil. My sice dosud neaplikujeme svou novou metodu na soukromých pacientů, ale když mu vyhovět vám...
1: A když je o takového pacienta
0: právě... S největší radostí, prosím.
1: Pojďme za ostatní.
2: No, slyšel jste?
1: Člověče, to budou prachy.
3: A vidíte, pro mou maminku to udělat nechtěl.
2: Jo, kamaráde, tady jsou peníze, styky...
0: Herkot, kdybych já dostal takového pacienta.
4: Už jsou pryč? Potřebujete něco, pane doktore?
2: Ne, děkuju. Děkuju uctivě, pane kolego.
5: Pojďte, pane kolego. No pojďte, pan doktor Galen chce být raději sám. Tak pojďte.
6: A je dobře, že vás vidím, Galene. Musím vám ze srdce blahopřát. Máme krásný úspěch, velkolepý úspěch.
2: No, ještě snad to musíme vyčkat, pane dvorní rado.
0: Ale ovšem, doktore Dětino, nicméně výsledky jsou tak překvapující.
2: Abych nezapomněl, dostanete jednoho privátního pacienta. Ale já... Já totiž teď soukromou praxi nevedu.
0: Já to vím, pane kolego, a chválím vás za to. Věnovat se jenom vědecké práci správně, naprosto správně. Ovšem, tento případ jsem pro vás zvlášť vybral. Prima klient, Galene.
2: No, já jsem vám přece dal čestné slovo, že použiju své metody jenom tady na 13.
0: Správně, kolegu, správně. Ale pro tento jediný případ já vás toho čestného slova zprostím.
2: Ale já na něm trvám, pane dvorní rado.
0: A co pak tím míníte, pane kolego?
2: Že nebudu nikoho léčit, pokud tady nebudu hotov.
0: Upozorňuji vás, Galine, že jsem převzal osobní závazek.
2: No, to je mě hrozně líto, ale...
0: Domnívám se, pane kolego, že jsem pánem já a na své klinice uděluju úkoly taky já.
2: Kdyby pan dvorní rada toho svého pacienta položil na 13.
0: Cože?
2: Pak ovšem.
0: Samozřejmě, člověče.
2: Na 13. Ale na zem. Já tam už nemám volné lůžko.
0: A to je vyloučeno, Galene. Takového pacienta já přece nestrčím na kliniku. Ten by raději zemřel, než by ležel mezi těmi tady. Moc bohatý pán, kamaráde. Tak to nejde. Tak prosím vás, doktore Dětino, tak žádné hlouposti.
2: Ne. Já budu léčit jenom na 13, pane dvorní rado. Dal jsem své čestné slovo. Kdyby pan dvorní rada dovolil, ti páni mě tak zdrželi. Smí mít ke svým pacientům?
0: Jděte si třeba ke všem čertům.
2: Děkuji, úctivě.
0: Víč. Zatracený idiot. Takhle mě blamovat.
7: Pardon. Promiňte, prosím, pane dvorní rado.
8: To jste vy, pane první asistente?
7: Kdyby pan dvorní rada laskavě dovolil, já jsem skutečně proti své vůli zaslechl náhodou několik slov. A tu mě napadlo, já jsem sestrojil injekční látku, která barvou připomíná prostředek doktora Galéna.
8: No a co s ní?
7: Mohlo by se jí snad použít místo pravých injekcí doktora Galéna. Je totiž zaručeně neškodná.
8: A léčivý efekt?
7: Jsou v ní, prosím, posilující prostředky.
8: Ale nemoc pokračuje, ne?
7: Injekce doktora Galena také v některých případech zůstaly bez účinku, pane dvorní rado.
8: To máte pravdu, mládenče. Ale profesor Sigelius takové věci nedělá.
7: To je známo, prosím. Ale pan dvorní rada by možná nerad odmítl toho nebo onoho pacienta,
8: to
7: kterému záleží.
8: To máte taky pravdu. Nemyslíte, mladíku, že je vás na vědeckou práci škoda? Nechtěl byste si raději otevřít privátní ordinaci?
7: Totiž na to právě pomýšlím.
8: Já vám to radím.

0: Dostanete ode mě doporučení. Stavíte se s ním u mého kolegy. Vezme vás sebou k jednomu pacientovi. Víme?
1: Děkuji. Děkuji co nejúctivěji, pane dvorní rado.
0: No, štěstí. S bojem.
1: Tak. A máme vyhráno.

0: Bravo! Das war unser nächster Opfer! Das war ich! Jetzt sind Sie beim Marschall Frage Ziel!
1: Naplnění moci té nesmírné hrdosti zapisujeme do kroniky naší kliniky, kliniky slavného Lilientála, okamžik nejslavnější. Vítáme hlavu našeho státu, velikého vojevůdce, nádherného hrdinu.
2: Vaše excelence dovolí. Čísle 12 máme kontrolní pacienty, kteří jsou také stiženi Chengovou nemocí. Na těch neuplatňujeme dosud svou novou metodu, aby bylo možno srovnávat dosažené výsledky.
3: Rozumím. Podíváme se.
2: Vaše excelence dovolí, abych ji varoval. Choroba je nakažlivá a není to hezký pohled a přes všechna opatření nesnesitelný zápach.
3: My vojáci a doktoři musíme vydržet ledasos. Prosím, pojď.
0: Prosím, vaše excelence, zde vidíte
4: příšerné. Příšerné.
5: To je hrůza. Otevřte okno.
4: Jak to může maršál vydržet?
6: Skandál. Sem vodit hosty.
5: Pánové, já bych vyhomdlil.
6: Jak jen se mohli maršála pozvat? Idioti.
4: Pohoj. Já toho mám dost pro celý život. A jako voják jsem viděl ledacos, pánové.
7: Já donesu pánům kolínskou vodu.
5: To jste měl mít sebou, člověče.
4: Pozor!
3: Jak vidím, pánové mnoho nesnesou. Co? Půjdeme dál.
2: 13 je ovšem docela jiný obraz. Tam už aplikujeme svou novou metodu. Vaše excelence se sama přesvědčí.
0: Račte, prosím.
5: Stát!
4: Stát!
5: Co je, kdo je to? Kdo jsem pustil, člověče? Co tady chcete?
4: Puste mě k mým nemocným.
5: Zná někdo toho člověka?
7: Ano, to je pan doktor Galen. Pane,
5: má tu co dělat?
7: Ano, totiž. Vlastně ano, pracuje tady na 13.
5: Promiňte, pane doktore, proč pak jste nepřišel dřív jako druzí páni lékaři?
4: No, neměl jsem kdy. Dělal jsem lék pro své nemocné.
7: Pan doktor Galen totiž nebyl pozván.
5: A tak. Nic naplat, pane doktore, teď musíte zůstat tady s námi. Nemůžete domnitř, prosím, prosím, prosím,
7: přece...
0: Račte jít s námi, ano? Prosím.
3: Dalšej, milý Sigérie. To je přímo zázrak.
8: Vaše excelence, milovaný pane maršále, dovolte mi, abych jménem svého resortu...
3: Děkuji vám, pane ministře zdravotnictví, až jindy.
2: Vaše excelence, jsem stěží mocem slova. Nám, klinice Lilientálově, se dostalo tak vysokého uznání. My vědečtí pracovníci jsme si ovšem vědomi, jak nepatrná a ubohá je naše zásluha proti té, která odvrátila daleko horší hlízu. Hlízu anarchie, epidemii barbarské svobody, lepru korupce a mor společenského rozkladu, který zachvátil a téměř smrtelně oslabil organismus našeho národa. A proto používám této vzácné příležitosti, abych se jako prostý lékař hluboce sklonil před tím největším lékařem, který nás všechny vyléčil z národního malomocenství tvrdou, někdy chirurgickou, ale vždycky

0: spásu nás tou terapii.
1: Děkuji vám, milí Sigelie. Vykonal jste veliké dílo.
2: Vidíte, dostává řád nejvyšší vyznamenání.
3: Nejhlubší dík, vaše excelence.
1: Naschledanou. Pojďme, pánové.
4: Sol! Pojď stupin, uzavří průvod. Okruvin, pojď!
5: Usmím dovnitř.
6: Okamžik, pane doktore, jen co je excelence pan maršál odjde. Tak už můžete dovnitř, pane doktore, a promiňte nám, že jsme vás na chvíli zatkli.
5: A to nevadí, to nevadí, těšilo mě. Děkuju, ctěji.
7: Prosím, páni novináři, pan dvorní rada tu bude za okamžik.
8: Tady, pánové, na čísle 12 byste mohli vidět, jak vypadá takzvaná bílá nemoc, když není léčena podle naší metody. Ale já pánům nedoporučuju.
9: Ale bychom se přesto rádi podívali, pane.
8: No, prosím, jak si přejete. Prosím. No, prosím, račte vstoupit.
10: Pane asistente, ti tamti jsou ztraceni, že?
8: Ano, ovšem. Ale na 13 se mohou páni sami přesvědčit, jak vypadají výsledky po několika týdnech našeho léčení.
10: To bych se podíval.
8: Prosím, pánové,
10: prosím,
8: nerečte
10: se
8: obávat.
10: No,
8: dobré,
2: úžasné. To je opravdový hrdina.
8: Prosím, pane dvorní rado, páni od novin jsou právě na 13.
2: Ale kdyby mě teď dali pokoj, jsem tak dojat. No tak prosím, no tak honem, kde je máte?
8: Prosím, pánové, prosím, pan dvorní rada právě přišel. Račte se rozestavit, pánové, pan dvorní rada vám poskytne informace.
2: Pánové, promiňu, ale jsem tak hluboce vzrušen, kdybyste viděli, s jakým soucitem, s jakou mravní statečností se sklonil náš maršál nad lůžky těch nejubožejších. To byl nezapomenutelný okamžik, pánové.
8: A co řekl?
2: No, vyjádřil se potom až příliš lichotivě.
8: Kdyby pan dvorní rada dovolil. Jeho excelence se vyjádřila. Blahopřeji vám, milý Sigelie, je to zázrak. No, vykonal jste veliké dílo, pane dvorní rada.
2: Ano, pan maršál skutečně velmi přecenil mou zásluhu. Pánové, nyní, kdy je nalezen bezpečný lék proti takzvané bílé nemoci, můžete napsat, že to byla nejhroznější choroba dějin, horší než středověký mor. Teď už není třeba zamlčovat dosah té hrůzy. Jsem hrdý, pánové, že palmu tohoto úspěchu si odnáší právě náš národ a že ho bylo docíleno na půdě kliniky mého velikého učitele a předchůdce Lilienthala. A doktor Galén, pojďte sem, Galén. Pánové, to je taky jeden z mých zasloužilých spolupracovníků.
11: Ale pane dvorní rado,
2: v naší lékařské vědě nezáleží na osobních úspěších. My pracujeme prostě pro lidstvo. No tak pojďte, nestyďte se, děti.
11: To snad
2: děti,
11: není
2: no.
11: Třeba, pane dvorní rado.
2: Ale všichni jsme splnili svoji povinnost, až po nejmenší ošetřovatelku. Jsem hrdý, pánové, že v tento veliký den mohu poděkovat všem svým spolupracovníkům.
12: A mohl byste nám říci, pane dvorní rado, v čem záleží vaše léčebná metoda?
2: Ne moje, pane. To je metoda kliniky Lilienthalovy. V čem záleží, pánové, to oznámíme lékařům. Léčebné prostředky náleží pouze do rukou odborných. Napište prostě, lék proti nejvražednější chorobě světa je nalezen, nic víc. Ovšem, chcete-li tento radostný a nádherný den zvěčnit, pak pište, pánové, o velikém vojevůdci, o hlavě našeho státu, o nádherném hrdinovi, který vkročil mezi malomocné, aby vzdoroval hrůze a nákaze. To bylo nadlidské, pánové. Opravdu. Promiňte, nejsem mocem slova.
0: Proměnete, pánové, moji nemocní mě čekají. Poroučím se, pánové, a kdybyste něco potřebovali, jsem vám vždycky k službám.
13: Tak to bychom byli hotovi, ne?
14: Prosím, prosím vás, pánové.
13: Prosím,
14: pánové.
12: Ještě snad chvilinku. Prosím vás, vyřiďte, že já, doktor Galen, doktor Chudý.
13: Komu to máme vyřídit?
12: Ano, komu? Všem králům a vladařům na světě. Napište jim, že bych je prosil, já byl totiž na vojně, pánové, jako doktor, víte? A já bych chtěl, aby už nebyly války, víte? Prosím vás, napište jim to.
13: Myslíte, že vás poslechnou?
12: Ano, no totiž řekněte jim, že jinak zajdou na malomocenství. Ten lék proti Čenkově nemoci, to je můj lék.
13: Váš? Rozumíte?
12: Nikdo druhý jej nezná a já ten lék nedám, dokud neslíbí, že se už nebude zabíjet. Prosím vás, pánové, řekněte, že jim to vzkazuju.
13: Vy byste nechal lidi jen tak bez pomoci umírat?
12: A vy byste je nechali zabíjet? Zabíjet olovem a plynem? Jako lékař musím být proti střílení a iperitu, že? Já jsem viděl, jaké svinstvo to v člověku dělá. No rozumíte, prostě jako doktor. Já nejsem žádný politik, pánové, ale jako lékař jsem přece povinen bojovat o každý lidský život, že ano? No, to je prostě lékařská povinnost odstranit válku.
13: Prosím vás, jak ji chcete odstranit?
12: Jak? No, prostě ať se zřeknou válečného násilí a já jim za to dám ten lék proti bílé nemoci, že ano?
15: Pane doktore, to přece... No. Promiňte, pánové, hned se vrátím.
13: Jak si, pane doktore, představujete, že byste přinutil vlády celého světa, aby na ten...
12: Ano, ano, jak. To je právě to těžké, že... Já vím, že se mnou nebudou jednat, ale když vy to napíšete v novinách, napište. Napište, že ten lék nedostane žádný národ, dokud se nezaváže, že už nikdy nepovede válku, víte?
13: Ani kdyby se musel bránit?
12: Bránit se? Poslyšte, já bych se taky bránil. Kdyby na nás někdo šel, tak budu i střílet, že ano? Ale proč by se nemohli zrušit útočné zbraně? Proč by se nemohlo ve všech státech omezit zbrojení?
13: Vyloučeno. To dnes žádný stát neudělá.
12: Ne? A to teda nechá své lidi tak hrozně umírat? Co? A lidé si to dají líbit? Ha? Myslíte, že se nebudou ani bouřit?
15: Něco na tom je. Muselo by se počítat s veřejností. Muselo to.
12: Ano, ano. A vy té veřejnosti řekněte, už nemusíte umírat ani malomocenstvím, ani válkou. Je tady lék. Přimějte své vladaře, aby složili slib věčného míru, aby uzavřeli věčnou smlouvu se všemi, no rozumíte, se všemi národy. No a bude po bílé nemoci, že ano?
13: A co když na to žádná vláda nepřistoupí?
12: Poslyšte, to by mě bylo hrozně líto. To bych pak svůj lék nemohl vydat. Ne, prosím, to bych nemohl.
13: A co byste s ním dělal?
12: Co? Já? Jako doktor musím přece léčit, ne? Léčil bych své chudé.
13: A proč pak jenom chudé?
12: Protože jich je mnoho.
13: A bohatého byste do léčení nevzal?
12: Je mi líto, pane, ale to bych nemohl. To bych nemohl. Víte, bohatí mají víc vlivu, že ano? Budou-li mocní a bohatí opravdu chtít mír... Vždyť na ně se víc dá, víte?
13: Nezdá se vám, že je to k těm bohatým tak trochu nespravedlivé?
12: Je, pane, je, já vím. Ale nezdá se vám, že je to k těm chudým taky trochu nespravedlivé, že jsou chudí? Každý má právo na život, že? Člověče, kdyby se dalo na chudé a na špitály tolik, jako na válečné lodi,
16: prosím, to byste... Prosím, pány, novináře, aby opustili kliniku.
17: Byl jsem právě informován, kolega Galen nervově ochorel.
13: Ale nás by ještě zajímalo,
17: pánové,
13: pane dvorní
17: radu. Tady za dveřmi je nakažlivá choroba. Je ve vašem zájmu vzdálit se. Pane asistente, doprovodíte laskavě pány novináře k východu.
13: Prosím, pánové.
18: Páníme se, pane dvorní radu. Děkujeme.
3: Galene, Vy jste se zbláznil. Já přece nestrpím, aby se na půdě mé kliniky vedly takové nesmyslné a podvratné řeči. K tomu v takový den. Měl bych vás dát na místě sebrat pro pobouřování. No. Naštěstí vás jako lékař omlouvám. Jste asi přepracován. Tak pojďte. Pojďte se mnou, doktore Dětino.
5: Proč?
3: Pěkně mi povíte chemickou formuli a přesné použití svého léku a pak si půjdete odpočinout. Máte to zapotřebí?
5: Pane dvorní rado, já jsem ohlásil své podmínky, že ano. Jinak...
3: No jinak. Tak co bude jinak?
5: Prosím za prominutí, ale já jinak svůj lék nemohu vydat.
3: Buď jste blázen, nebo vlasti zráce, Galéne. Žádám vás důtklivě, chovejte se jako lékař. Vaše povinnost je pomáhat nemocným. Po ostatním vám nic není.
5: Ale já bych jako lékař chtěl, aby se už lidé nezabíjeli.
3: Ale já na půdě své kliniky takové názory zakazuju. My nesloužíme, pane, žádné humanitě, nýbrž vědě a svému národu. Nezapomínejte, že jste na státním ústavě.
5: Ale proč, poslyšte, proč by náš stát nemohl uzavřít věčný mír?
3: Protože nemůže a nesmí. Pan Galen, jakožto cizinec původem, nemá patrně dost jasné ponětí o tom, co je poslání a budoucnost našeho národa. A prosím vás, už je dost toho nesmyslu. Žádám vás naposledy, abyste mi jako hlavě kliniky oznámil chemickou formuli svého léku.
5: Je mi hrozně líto, ale to prosím nemohu udělat.
3: Jděte a na mou kliniku už nevkročíte.
5: Prosím, ale je mi opravdu líto.
3: Mně také, člověče. Jak teď vypadám? Tady slavnostně ohlásím, že máme lék proti malomocenství a teď je s tím konec. A já? To je přece amen s mou vědeckou ctí, doktore Dětino. Ale raději tuhle porážku, než bych připustil vaše utopistické vyděračství. Raději nechám celý svět pojít na malomocenství, než bych strpěl i na jediný okamžik váš pacifistický mor.
5: Poslyšte, to byste neměl, to byste jako lékař neměl říkat.
3: Já nejsem jenom lékař, pane. Já, bohu dík, sloužím taky svému státu. Ven!

0: Tak vidíš, maminko, už mají lék proti tomu malomocenství. Tady to stojí.
1: Chvála Bohu.
0: To si myslím. A vidíš, já jsem to říkal, za dnešního stavu civilizace přece nenechají uhynout tolik lidí. Copak je padesátka nějaký věk, aby měl člověk umřít? Já ti řeknu, maminko, teď jsem zase rád na světě. Člověk se přece jenom musel bát. Jenom u nás zašlo na tu bílou nemoc přes 30 kolegů a všichni kolem padesátky.
1: Chudáci.
0: No tak, abys věděla, dnes ráno si mě zavolal sám baron Krieg a povídá: kamaráde, tadyhle nám umřel ředitel účtárny. Zatím ji povedete vy a do 14 dnů budete jmenován ředitelem. Víš, chtěl jsem tě překvapit, až dostanu to jmenování, ale když je dnes takový šťastný den. No tak, no maminko, tak co pak tomu říkáš?
1: No to víš, jsem ráda, kvůli tobě.
0: A kvůli sobě ne? Ale maminko, považ, to bude o 12 000 ročně víc. Já nevím, ale máš-li tam ještě tu láhev vína, co jsem ti dal k narozeninám?
1: Nepočkáme na děti.
0: Ale co, holka je někde s tím svým a kluk dělá zítra státnici. Jen to jsem dones.
1: Jak chceš.
0: Prý to hrozilo víc než středověký mor. Dnes už není ale středověk, holenku. Dnes lidé nebudou tak hloupě umírat. No co pak náš maršál? To je hrdina. Já bych tam nelezl mezi ty malomocné. Já ne. Tak tedy ředitelem účtárny. Poctivá poklona, pane řediteli, služebník, pane řediteli. Jak se ráčil vyspat, pan ředitel?
2: No, tak. To víte, ta odpovědnost.
0: Proč pak neseš jenom jednu sklenici? Co pak ty nebudeš pít se mnou, maminko?
1: Ne, já jenom písám.
0: Tak na tvoje zdraví, maminko. No. A hubičku. Hubičku mi nedáš?
1: Ne, prosím tě, ne.
0: Ano, no, dobře. Ředitel účtárny u Kriega. Holenku, to půjdou mýma rukama denně miliony. Miliony. V číslicích. Kdo by si to byl pomyslel, když jsem před 30 lety nastupoval u Kriega, že to dotáhnu až na ředitele účtárny. To je veliká kariéra, matko. No tak, abys věděla, na to místo si brousilo zuby 5 mých kolegů. A všichni zemřeli. A všichni na tu bílou nemoc. Člověk by skoro řekl...
1: Co?
0: No nic. Jenom mě tak napadlo, když k tomu připočteme, že se nám teď vdá i dcera, ten její si přece jenom našel místo, o kluk se dostane do úřadu jenom, co udělá ty státnice. Víš, matko, já to řeknu, jak to cítím. Zaplať pánbu za to malomocenství.
1: Prosím tě, jak můžeš takhle mluvit?
0: Vždyť je to pravda, maminko. koukej se, nám to pomohlo. A mnoha jiným lidem taky. Člověk musí být vděčný osudu, maminko. Nebýt té bílé nemoci, tak já nevím, to by se nám asi tak dobře nevedlo, jako se nám vede teď. Tak je to. A teď proti tomu našli lék. Nám se už nic nemůže stát, maminko. Já jsem to ještě ani nedočetl. A teď to vždycky říkám, profesor Sigelius je kapacita. Zrovna na jeho klinice to našli. Byl tam náš maršál. Prý to byla nadlidská chvíle, o to věřím. To si musíš přečíst, maminko. Já ho viděl jednou, když jel po ulici, jenom se tak minul. To je velký muž, ohromný voják, maminko.
1: A válka bude?
0: No to ví, že bude. To by byl zrovna hřích, maminko, aby nebyla, když máme tak skvělého vojevůdce. U nás u Krígu se teď pracuje na 3 směny. Samá munice. Nemyslíš si, teď se tam stát ředitelem účtárny, to je veliká důvěra. Řeknu ti, abych to na sebe ani nebral, kdyby to nebyla vlastenecká povinnost, tak je to.
1: Já jen, aby náš hoch nemusel na vojnu.
0: Jen ať splní svou povinnost, matko. Ostatně na vojenskou službu je slabý. A žádná starost, holenku. Budoucí válka, ta nepotrvá ani týden. Rozdrtíme nepřítele na patrť. Dřív ještě, než se dozví, že vůbec je válka. Tak se to dělá, maminko. A teď mě nechej číst. Zatracený chlap. Jak si tohle může dovolit? A že to ty noviny tisknou? Já bych toho chlapa jednoduše dal sebrat a zastřelit. Vždyť je to zráce.
1: No, tak co tam máš?
0: Ale tady čtu, prý ten lék našel nějaký doktor Galen. A ten prý jej nevydal žádnému státu na světě, který neuzavře věčný mír.
1: A co je na tom tak zlé?
0: Prosím tě, jak se můžeš tak hloupě ptát? To přece dnes žádný stát nemůže udělat. Copak jsme dali nadarmo tolik miliard na zbrojení? Věčný mír? Je to přímo zločin. Tak to by se měli Krígovi podniky zavřít, ne? A 200 000 lidí vyhodit na tažbu, co? A ty se ještě ptáš, co je na tom tak zlého. Zavřít toho chlapa. Žít je to pobuzování, mluvím dnes o míru. Jakým právem si takový vošoust dovolí žádat, aby kvůli němu celý svět ozbrojil?
1: Ale když našel ten lék...
0: To je ještě otázka, maminko. Já ti řeknu, ten uličník vůbec nebude doktor, ale nějaký tajný agent, provokatér, placený od nějakého cizího státu. A panečku, na toho ať si dají pozor. Žádné dlouhé řeči a zavřít. A teď chlapiku kápni boskou. Tak se to dělá, maminko.
1: Ale podívej, kdyby měl opravdu ten lék...
0: Holenku, na to dnes máme prostředky, aby lidé mluvili. Prosím tě, copak by nás ten všivák směl nechat chcípat na malomocenství pro nějaké své pitomé utopie, jako je věčný mír? No to by byla krásná humanita.
1: Ale vždy ten doktor jenom říká, že chce odstranit zabíjení.
0: Tarebák, copak sláva národa, to není nic. Kdo mluví proti zabíjení, mluví proti našim nejsvětějším zájmům. Rozumíš?
1: Ne, nerozumím. Já bych chtěla, aby byl mír. Kvůli nám všem.
0: Mami, já se s tebou nebudu přít. Ale řeknu ti rovnou, kdybych já měl volit mezi tou bílou nemocí a tím věčným mírem, tak jsem raději pro tu bílou nemoc. Tak, teď to víš.
1: Jak myslíš?
0: Prosím tě, co je s tebou? Jsi nějaká... Proč máš ten šál na krku? Je ti zima?
1: Ne, není, ne.
0: No tak to sundej, nebo ne. Se nachladíš.
1: Ne, ukáž. Ne, ne.
0: Ježiši,
3: Maminko, ty máš na krku bílou skvrnu.

0: další.
1: Ano, pane doktore.
2: Koukej. Tady na krku.
3: No, to už máš dobrý.
2: To si myslím. Krásně se nám to hojí, říká doktor.
3: Musíme chvilku počkat, maminko. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A mě posledně řekl, už se nám to hnulo, člověče. Už se nám to hodně zmenšuje.
2: Tak to vidíš, ty troubo.
3: A nejdřív mě nechtěl vzít. Když jste pekař povídá, tak nejste chudý člověk a já léčím jenom chudé. A já jsem mu řekl, pane doktore, když má pekař malomocenství, tak u něho nikdo nekoupí ani housku. Vždyť já jsem na tom hůř než žebrák. No tak mě nakonec vzal.
0: Další nemocný.
3: Pojď už.
4: Tak vidíš, maminko, nakonec ho vzal a byl to pekař.
5: Pane Bože, já mám strach.
4: Já před ním padnu na kolena a řeknu mu, pane doktore, mějte slitování, děti máme nezaopatřené. Copak je to hřích, že se člověk poctivou prací domůže vyššího postavení? Po celý život jsme si odpírali. Přece ten doktor nemůže být tak tvrdý.
5: Když on priléčí jenom ty nejchudší.
4: A to bych se podíval, aby tě nechtěl vzít. To bych mu něco řekl, to víš.
5: Prosím tě, jenom nebuď na něho prudký.
4: Ne. Ale já mu řeknu, co je jeho lidská povinnost. Já mu řeknu, pane doktore, ať to stojí, co stojí. Tady jde o mou ženu.
0: Další. Další.
4: Zde, prosím.
6: Co vy chcete?
4: Pane doktore, kdybyste byl tak laskav, tady má žena.
6: Kdo jste?
4: Já, prosím, já jsem účetním ředitelem Krýgových podniků.
6: Co? Krýgových podniků? Aha, prosím, to já nemohu. Je mi hrozně líto, pane, ale já léčím jen chudé.
4: Pane doktore, mějte slitování. Budeme vám do smrti žehnat.
6: Poslyšte, ne, prosím vás, to ne. Podívejte se, já opravdu mohu jen chudé. Chudí nemohou nic dělat, ale ti druzí, ti mohou spíš.
4: No, prosím, pane doktore, já jsem ochoten cokoliv, ať to stojí, co stojí.
6: O to nejde, prosím, podívejte se, ti bohatí mohou spíš prosadit, aby už nebyly války. Na ně se víc dá, mají větší vliv, pane. Řekněte jim, aby všichni užili svého vlivu.
4: Pane doktore, já bych rád, ale já osobně nemohu nic dělat.
6: No, to říká každý. A jak mám potom já? No, co dělat? Je mi hrozně líto.
4: Pane doktore, prosím vás, aspoň z lidské povinnosti.
6: Ano, vidíte. Já tu povinnost vzal na sebe, pane. To je právě to. To je hrozně těžké. Poslyšte, kdybyste vy se zřekl svého místa u barona Krýga, kdybyste mu řekl, že už nechcete pracovat pro jeho munici.
4: No a čím bych se měl potom živit, pane doktore?
6: No tak vidíte, vy se taky živíte válkou.
4: No, kdybych dostal jinde místo účetního ředitele. Pane doktore, člověk se teprve k stáru dopracuje. To přece nemůžete žádat.
6: No, vidíte, o takových lidí jako vy nemůže člověk vůbec nic žádat. No tak s Bohem, pane, je mi líto.
5: Tak vidíš.
4: Pojď. Je to bezcitný padouch. O takové místo by člověka připravil. Pojď.

0: Jen račte dál, drahý barone Krígu.
1: Děkuju vám, milý dvorní rado. Už jsem myslel, že se k vám ani nedostanu.
0: To věřím, v takových dobách. Prosím, prosím, posaďte se.
1: Děkuji vám.
0: Tyhle dny na vás kladou veliké nároky, že?
1: Ano, značné nároky. Pravda.
0: Ale jsou to veliké doby.
1: Co? A tak vy myslíte politicky. Ano, veliké doby. Veliké a těžké.
0: Pro vás jistě těžké, drahý pane barone.
1: Proč myslíte?
0: Myslím, no ta příprava na válku, která se chvála Bohu zdá nevyhnutelná. Řídit v takové době Krígovy podniky, to není maličkost.
1: No ano, pravda. Poslyšte, milý dvorní rado, myslel jsem, že bych u vás mohl složit nějakou částku na zkoumání té bílé nemoci.
0: To je celý baron Krík. I v tak veliké a napjaté době stále myslet na vědecké účely. Pořád stejně velkorysí a spontánní. To víte, pane barone, rádi přijmeme a pokud naše síly stačí, použijeme k dalšímu bádání.
1: A jak to vypadá, milý Sigelie?
0: S Schengovou nemocí. Děkuju za optání. Rozmáhá se nám až. Naštěstí lidé teď myslí více na příští válku, než i na bílou nemoc. Nálada je velmi optimistická, barone Krígu, naprostá důvěra.
1: Že se zdolá ta nemoc?
0: A to ne, ne, že vyhrajeme tu válku. Celý národ důvěřuje v maršála, ve vás a v naše nádherné vojsko. Ještě nikdy nebyla tak příznivá chvíle.
1: A doposud se nenašel žádný lék, aby...
0: Ne, dosud ne. Jenom ten Galénův prostředek. Pracuje se ovšem usilovně dál.
1: No, tak to je snad všechno. Mimochodem, co dělá ten doktor Galén?
0: Léčí své chudé. To víte, takové demagogické gesto. Ale... léčebné výsledky ten potřeštěnec má.
1: Bezpečné?
0: Bohužel skoro na 100%. Ještě dobře, že naše veřejnost je tak rozumná. Ten blázen Galén si myslel, že bude vydírat svým lékem pro svou nesmyslnou utopii.
1: Doktor Galén ovšem zásadně odmítá léčit bohaté, že?
0: Prosím vás, takový fanatik. Zapadl mezi ty své chudé a fantazíruje dál o věčném míru. Taková mánie. Řekněte sám, dneska blouznit o věčném míru.
1: Tedy za těch okolností se nedá proti bílé nemoci dělat nic, že?
0: Dá, barone Krígu, chvála Bohu, dá.
1: To rád slyší, milý Sigelie, opravdu velmi rád. A co prosím vás?
0: Pane barone, je to zatím přísně důvěrné.
1: Ano.
0: Zkrátka v nejbližších dnech vyjde nařízení, ano, které zavede povinnou izolaci takzvaných malomocných. To je mé dílo, pane barone. Sám maršál mě slíbil, že se opět zasadí. To je dosud ten největší úspěch, kterého se proti bílé nemoci na světě dosáhlo.
1: Ano. To je jistě krásný úspěch. A jakou izolaci myslíte?
0: Tábory, pane barone. Každý nemocný, každý, na kom se ukáže bílá skvrna, bude dopraven do střežených táborů.
1: A tam se nechá pomalu umřít.
0: Ano, ale za lékařského dozoru. Kdo by se pokusil z tábora uprchnout, bude zastřelen. Nákaza Schengovou nemocí bude potlačována násilím. Jiné záchrany není.
1: Máte asi pravdu, milý Sigelie. Škoda, že se vám to nepodařilo dřív.
0: No ano, ano, škoda. Ale svrchovaný čas uzavřít všechny malomocné mezi ostnaté dráty a nepovolit ani jedinou výjimku.
1: Ano, ano. Hlavně nedovolit ani jedinou výjimku. Děkuju vám, milý dvorní rado.
0: Pane barone, vám není dobře?
1: Kdybyste se podíval, milý Sigelie. Tady na prsou.
2: Ukažte. Proboha. Tak se můžete ustrojit, pane baron.
1: Je to...
2: Zatím se nedá nic říci. Malá bílá skvrnka. Patrně pouhá dermatóza.
1: A vy mi radíte?
2: Kdyby šlo nějak přimět doktora Galéna, aby pana barona vyšetřil.
1: Děkuju vám, milý Sigelie. Děkuju vám. Ruku vám nemám podávat, že?
2: Nikomu, barone Krígu, nikomu už nepodat ruku.
1: A říkáte, že to nařízení o izolaci nemocných vyjde v nejbližších dnech? To tedy musím zařídit, aby v mých továrnách zvýšili výrobu ostnatých drátů.

0: No poslyšte, člověče. Dobré je to. Můžete se ustrojit.
1: Děkuju, pane doktore. A co jsem dlužen?
0: No vždyť musíte ještě přijít. Za 14 dní, abych se podíval. Jen jděte, jděte.
1: Děkuju, pane doktore.
0: Další nemocný.
2: Dobrý den.
0: Co je s vámi, člověče?
2: Pane doktore, já mám tu bílou nemoc.
0: Odložit. Tak ukažte se, člověče. Poslyšte, to ještě není tak zlé. Je to sice bílá nemoc, ale čím jste?
2: Bez místa, pane doktore. Býval jsem v kovodílně.
0: A teď?
2: Co se tak najde? Já jsem slyšel, že pan doktor pomáhá chudým.
0: Tak poslyšte, to by trvalo tak 14 dní. Za 14 dní byste mohl být v pořádku. 6 injekcí by to spravilo, člověče. Můžete zaplatit 6 injekcí?
2: Ale ovšem... Totiž... Podle toho, nač by to přišlo?
0: Tak to by přišlo hodně draho, pane barone Krígu.
2: Ale pane doktore, já přece nejsem žádný baron Krík.
0: Ale poslyšte, pane, prosím vás, to ne, to nejde tohle. To bych prosím nemohl s vámi dál jednat. A na to je škoda našeho času. Prosím.
2: Máte pravdu, doktore. Škoda času. Já vím, vy léčíte jenom chudé. Ale kdybyste mě vzal do léčení, dám vám k osobní dispozici, kolik bychom řekli, milion.
0: Co? Milion?
2: Máte pravdu. 5 milionů. Doktore, to už je slušná částka. Řekl jsem 10 milionů, ne? Z 10 miliony se dá už mnoho dělat. Například, kdybyste měl na mysli určitou propagandu...
0: Počkejte. Vy jste řekl 10 milionů.
2: 20.
0: Na propagandu míru?
2: Nač chcete? Pane, za ty peníze si můžete nakoupit tisku. Mě má propaganda za celý rok nestojí ani tolik.
0: Poslyšte, to by opravdu stálo tolik peněz, aby se psalo pro mír?
2: Ano, to stojí hromadu peněz, aby se psalo pro mír, anebo pro válku.
0: No vidíte... Vidíte, to mě nenapadlo. Tady se člověk nic nedozví. A jak se to, prosím vás, dělá?
2: Musíte mít styky.
0: Styky. Bože, já... To je tak... Těžké mít styky, že ano. Stojí to hrozně času.
2: To stojí skoro celý život.
0: No tak, to tedy nevím, jak bych mohl. Poslyšte, pane barone, nechtěl byste to vzít do rukou vy sám?
2: Vy myslíte organizovat propagandu pro věčný mír?
0: Ano, organizovat propagandu. Vy máte ty styky. A já, víte, já bych vás za to vyhojil.
2: Promiňte, doktore, ale tohle bych, myslím, nedovedl.
0: Ne? Tak poslyšte, pane. To je zvláštní. Vy jste vlastně svým způsobem poctivý člověk.
2: Možná. A vy jste hrozně naivní člověk, doktore. Vy si myslíte, že můžete sám, docela sám, na vlastní pěst vynutit mír?
0: Ne, pane.
3: Sám ne. Já mám silného spojence, víte?
2: Ano, ano, ano. Bílou nemoc. A strach. Máte pravdu, člověče. Já mám strach. Kriste Ježíši, já mám strach. 20-30 milionů za jeden. Za jeden jediný život.
3: Vy máte takový strach z bílé nemoci?
2: Ano.
3: To je mě hrozně líto. Tak vyhrňte rukáv. Poslyšte, nemohl byste ve svých podnicích zastavit výrobu zbraní a munice?
2: Nemohl.
3: Bože, to je těžké. Tak co mě vůbec můžete dát?
2: Jenom peníze.
3: No, vždyť vidíte, že bych neuměl. Ne. To by bylo zbytečné. Docela zbytečné. Žáno.
2: Vy mě nechcete vzít do léčení.
3: Je mě hrozně líto. Můžete se ustrojit, pane barone.
2: To je tady konec. Kriste Ježíši. Ježíš je Kriste ukřižovaný.
3: Vy se ještě vrátíte, člověče.
2: Mám ještě jednou přijít.
3: No ano. A můžete si tam vzadu přečíst, kolik se platí za lékařskou prohlídku.
2: Poslyšte, doktore, mně se zdá, že nejste tak docela naivní.
3: Až si to rozmyslíte, tak přijdete. Další nemocný.

0: Ježíši Kriste, Pane Bože na nebesích.
1: Pan baron Krík.
2: A? Že prosím. Vítám vás, milý barone. Posaďte se.
3: Vaše excelence.
2: Sedněte si.
3: Děkuji, vaše excelence.
1: Nikdo ať nás neruší.
2: Tak, kamaráde, k raportu. Ne, jen seďte, milý barone. Jen seďte. Zavolal jsem si vás, abyste mě osobně podal zprávu. Tak jak si stojíme?
3: Dělali jsme, co jsme mohli, vaše excelence. Propočítali jsme všechny možnosti.
2: No a výsledek?
3: Nejsem ještě spokojen. 80 těžkých tanků denně.
2: Místo žádaných 65?
3: Ano.
2: Báječně.
3: Dále 700 stíhaček denně. Mm. 120 bombardovacích letadel. Tady by se měla výrobní kapacita ještě hodně zvýšit. Nebudeme vyrábět jenom pro nás.
2: No všem. No a dál?
3: S municí je to slušné. Můžeme dodat o 30% víc, než žádá hlavní štáb.
2: Skvělé. A plynce?
3: Jakékoliv množství. Včera se nám s ním stala nehoda.
2: Co?
3: V jedné dílně praskla nádobka.
2: Kolik mrtvých?
3: Všichni. 40 děvčat a 3 muži. Smrt byla okamžitá.
2: Krásný výsledek. Opravdu. Gratuluji, milý barone.
3: Děkuji, vaši excelenci.
2: Tedy tak dalece by bylo všechno připraveno.
3: Ano, vaše excelence.
2: Báječně. Věděl jsem, že se na vás mohu spolehnout. Mimochodem, co dělá váš synovec?
3: Děkuji, vaši excelenci. Je zdrav.
2: Slýchám o něm od své dcery. Tak se mi zdá, kamaráde, že mezi námi dvěma se co nejdříve naváže příbuzenský svazek, co?
3: Byla by to pro mě veliká čest, vaše excelence. No.
2: A pro mě upřímná radost, Krížu. Protože nebýt vás, nebyl bych se stal, čím jsem teď. To se nezapomíná, příteli.
3: Byla to jen má povinnost, vaše excelence. Dělal jsem to pro vlast. Bylo to v zájmu mého průmyslového koncernu.
2: Pamatujte se, Krížu, jak jsme si podali ruku, než jsem tehdy vytáhl se svými vojáky proti vládě?
3: Pane maršále, na takové dny se nezapomíná.
2: No tak, starý příteli, podejme si ruce i dnes. Teď. Před větším a slavnějším tažením.
4: Já nemohu vaší excelenci podat ruku.
2: Jak to? Proč?
4: Vaše excelence, já jsem malomocný.
2: A bože. Bože. Kríku. Byl jste u Sigelia?
4: Byl.
2: No a co?
4: Poslal mě k doktoru Galénovi.
2: No?
4: Tam jsem také byl.
2: A co řekl Galén?
4: Že se mohu do 14 dnů vyhojit.
2: No, no chvála Bohu, no tak vidíte. No ani nevíte, jak jsem rád, kamaráde. No tak vidíte, budete zase zdrav.
4: Ovšem, splním-li jednu podmínku.
2: Spendej, Krigu, spendej. Já vám to sám nařizuji. My vás příliš potřebujeme, barone Krigu, ať to stojí, co chce.
4: No.
2: Jakou podmínku máte splnit?
4: Jen to, že zastavím ve svých továrnách výrobu válečného materiálu.
5: Ach tak. Ten Galén je doopravdy blázen, co?
3: Snad. V očích vaší excelence jistě.
5: A ve vašich očích ne?
3: Pan maršál promine, ale já se na to dívám z trochu jiné stránky.
5: Krýgu, to je přece vyloučeno, aby vaše továrny zastavily výrobu.
3: Technicky to nemožné není, vaše excelence.
5: Ale politicky ano. Musíte přimět Galéna, aby...

0: Děkuji, tak... vaši excelenci, ale nebyla by to poctivá hra.
1: No, kamaráde, ve válce nezáleží na poctivé hře.
0: To vím, excelence. Ale Galen není tak hloupý. Může léčení protahovat.
2: To je pravda. To je pravda. Bude vás mít prostě v rukou. To je. No tak řekněte, Krýku, co myslíte vy sám?
0: Vaše excelence, dnes v noci jsem byl rozhodnut přijmout Galenovu nabídku.
2: Krýku, to je šílené.
0: Ano, strach je šílený, vaše excelence.
2: A vy se tak bojíte?
0: Ano.
2: To je ovšem náramně těžká věc.
0: Ano. Maršále, kdybyste věděl, to je tak odporný pocit, když člověka proniká strach. Strach až do konečků prstu. Já pořád vidím sebe sama. Ježíši Kriste. Kriste, Bože na nebesích. Co pak se nikdo nesmiluje?
2: Ale já vás mám rád, Krýku. Vždyť já tě mám rád, člověče, jako svého bratra. Tak co mám s tebou dělat?
0: Udělejte mír, excelence. Udělejte mír. Spaste mě. Spaste nás všechny. Maršále, zachraňte mě. Na kolenou vás, maršále, prosím.
2: Staňte! Barone Krýku!
0: Prosím, vaše excelence.
2: Barone Krýku, nejsem spokojen s čísly, která jste mi dal. Vy musíte zvýšit výrobu válečného materiálu. Víc! Víc, rozumíte?
0: Podle rozkazu, vaše excelence.
2: Očekávám, že svou povinnost k vlasti splníte do poslední tečky.
0: Ano, vaše excelence.
2: A na to mi dáte svou ruku.
0: Ne. Ne, maršále. Jsem malomocný.
2: Já se nebojím, Krýku. V tom okamžiku, kdybych se bál, přestanu být vůdcem. Vaši ruku, barone Krýku.
0: Maršále, podle rozkazu.
2: Děkuji vám, barone Krýku.
0: S Bohem, maršále.

0: Vaše excelence, doktor Galen.
1: Uveďte ho. Doktor Galen?
2: Prosím, pane dvorní rado.
0: Vaše excelence.
2: Totiž vaše excelence.
1: To nevadí. Pojďte blíž.
2: Prosím.
1: Posaďte se. Chtěl jsem vám blahopřát, doktore Galene, k vašim úspěchům v léčení bílé nemoci. Dostávám zprávy od svých úřadů. Ty výsledky jsou ověřeny, doktore. To je podivuhodné.
2: No, děkuji. Děkuji ctivě, pane. Ne totiž vaše excelence.
1: Tady jsem připravil jakýsi projekt. Chci totiž udělat z nemocnice u Svatého Ducha státní ústav pro potírání Čengovy nemoci. Nastoupíte tam jako primář.

0: Doktory Kalene.
1: Ale já... No, to by nešlo, pane. Já mám totiž takovou klientelu, vaše excelence. To bych, prosím, opravdu nemohl.
0: Považujte to za rozkaz, milý doktore Galene.
1: Já bych jinak z největší radosti, vaše excelence, ale já přece nemohu řídit... No, člověk nemá ani tu zkušenost, že ano?
0: Tak vám to řeknu jinak. Můžete jít. Vy jste odmítl vzít do léčení barona Kriecha.
1: A to ne, prosím. Já jen... Tady byla jistá podmínka.
0: Vím. Budete tedy léčit barona Kriecha bez jakékoliv podmínky, doktore Galene.
1: Je mě hrozně líto, pane, totiž vaše excelence, ale to opravdu nejde. Já musím trvat na své podmínce.
0: Doktore, jsou prostředky, kterými lze lidi přinutit, aby plnili rozkazy?
1: No podívejte se, vy mě můžete dát zavřít, že ano, ale...
0: Dobře. Dobře.
1: Poslyšte, pane, nedělejte to. Já mám tolik pacientů. Zabijete je, když mě dáte zavřít.
0: Nebyl by to první mrtvý na mé cestě. Ale vy si to ještě rozmyslíte, co?
1: To opravdu nejde.
0: Člověče, jste blázen? A nebo jste takový hrdina?
1: A to ne, prosím, já, no, hrdina, to jistě ne, ale já byl na vojně, jako lékař. A když jsem viděl tolik lidí umírat, tolik zdravých lidí, že ano?
0: Já byl také na vojně, doktore, ale já jsem tam viděl lidi bojovat za vlast. A já je přivedl zpátky jako vítěze.
1: No to je právě to. Já jsem viděl spíš ty, které jste už nepřivedl zpátky. To je ten rozdíl, pane totiž vaše excelence.
0: V jaké hodnosti jste sloužil?
1: Jako asistenční lékař u 630. pěšího pluku, pane maršále.
0: Skvělý pluk. Nějaké vyznamenání?
1: Zlatý kříž z meči, pane maršále.
0: Bravo.
1: Děkuju. Děkuju, pane maršále.
0: Dobrá. Půjdete a budete se tedy služebně hlásit u barona Kriecha.
1: Prosím, abych byl zatčen pro odepření poslušnosti.
0: Prosím. Jak myslíte? Dáte zatknout doktora Galena.
2: Podle rozkazu vaše excelence.
1: Poslyšte, pane, nedělejte to. Můžete mě potřebovat třeba i vy.
3: Co? Já? Já ne?
0: Nic. Nic, můžete jít. Sedněte si, Galene. Prosím, posaďte se. Jak vám to mám říci, tvrdohlavý člověče? Podívejte se. Mně záleží osobně na baronu Kriechovi. Je to vzácný muž. Můj jediný přítel. Vy nevíte, jaká je to samota být diktátorem. Mluvím s vámi... Jako člověk, zachraňte, doktore, zachraňte barona Kriecha. Už jsem hodně dlouho nikoho neprosil.
1: Bože. Bože, to je tak těžká věc. Já bych tak rád, poslyšte, já bych měl taky prosbu.
0: To není odpověď.
1: Prosím vás, vaše excelence, já jen okamžik. Vy jste takový státník, a máte tak nesmírnou moc. No, to ne, že bych vám chtěl snad lichotit, ale bohužel je to tak. Podívejte se, kdybyste vy chtěl nabídnout věčný mír, vždyť se celý svět bojí jenom vás, všichni zbrojí jen kvůli vám. Kdybyste vy řekl, že chcete mír, bude na celém světě pokoj, že ano?
0: Mluvil jsem o baronu Kriegovi, doktore.
1: No ano, právě. Vy ho můžete zachránit. Jeho a všechny malomocné. Záleží to jenom na vás. Pro Boha vás prosím. Zachraňte ty chudáky malomocné. A co se týče pana barona, vždyť mě to tak mrzelo. Prosím vás, už kvůli němu.
0: Baron Krieg na vaší podmínku nemůže přistoupit.
1: Ale vy můžete, pane. Vy můžete udělat všechno.
0: Nemohu! Nemohu! Já se musím řídit tím, co je v zájmu mého národa. Půjde-li jednou můj národ do války, je má povinnost jej pro ten boj vychovat.
1: Jenže kdyby nebylo vás, tak by váš národ do žádné výbojné války nešel, že ano?
0: Nešel, nemohl by jít. Nebyl by tak dobře připraven, nebyl by si vědom své síly, svých šancí. Dnes o nich Boudík ví a já jen plním jeho vůli.
1: Kterou jste vy sám vyvolal.
0: Ano, ano, ano, vzbudil jsem v něm vůli žít. Vy věříte, že mír je lepší než válka. A já věřím, že vítězná válka je lepší než mír. A já svůj národ nemohu a nesmím připravit o jeho vítězství.
1: Ano. Ani o jeho padlé, že ano?
0: Ani o jeho padlé. Člověče, teprve krev padlých dělá z kusu země vlast. Jenom válka udělá z lidí národ a z mužů hrdiny.
1: A mrtvé. Já jsem viděl ve válce víc těch mrtvých, víte?
0: No, to dělá vaše řemeslo, doktore, víte? Já jsem při svém řemesle viděl víc těch hrdin.
1: Ano, ano, ti byli vzadu, vaše excelence. My v zákopech jsme tak moc stateční nebyli.
0: Zač vy jste dostal ten řád?
1: No, to bylo jenom za to, že jsem ovázal nějaké raněné.
0: Ano, já vím. A bylo to na bojišti, mezi zákopy. A člověče, to nebyla statečnost?
1: Nebyla, prosím. To jen prostě jako lékař. A to člověk musí, že ano?
0: Poslyšte, vy s tím vaším mírem. Proč? Jakým právem tohle to všechno děláte? Řekněte. Je vám to uloženo?
1: Já nerozumím, prosím.
0: No, máte nějaké vyšší poslání?
1: A tak, no, to ne, to vůbec ne. Já jenom jako obyčejný člověk, prosím.
0: Ale pak to nesmíte dělat, doktore. Musí být vyšší poslání. Musí být vyšší vůle, která nás řídí.
1: Čí? Čí vůle?
0: No Bůh. Vždyť já jsem pověřen Bohem, člověče, jinak bych přece nemohl vést.
1: To teda musíte vést válku?
0: Ano. Ano. Ve jménu národa.
1: Jehož děti padnou v boji.
0: A to budou vítězství. Ve jménu národa.
1: Jehož otcové a matky zajdou malomocenství.
0: A na těch nemám zájmu, doktore, z těch už vojáci stejně nebudou. No, nechápu, proč jsem vás ještě nedal zatknout.
1: Vaše excelence poroučí?
0: Vy uzdravíte barona Kriega. Vlast ho potřebuje.
1: No tak, tak já tedy... Tak jen ať pan baron ke mně přijde, žáno.
0: A přistoupí na vaši nemožnou podmínku, co?
1: Ano, vaše excelence. Až splní tu nemožnou podmínku, prosím.
0: Vy na tom trváte?
1: Ano.
0: No, pak ovšem, okamžik. Co je? Ano, osobně. Jak? Ano. A je už... Kdy se to stalo? Ano. Děkuji. Můžete jít, Galene.
1: Já mohu.
0: Chvála Bohu. Před 5 minutami se baron Kríž zastřelil.

0: který je v hlavních rysech, pane ministře.
1: Všude se rozmáhá agitace proti válce. I nejvyšší kruhy se angažují pro mír. Dokonce i jeden královský dvůr.
0: To vím, to vím.
1: Prostě veřejné mínění celého světa bude zuřivě proti každé válce. To dělá ten strach před malomocenstvím, vaše excelence. Lidé už nechtějí politiku, chtějí jen lék, jen záchran. Dostávám hlášení, že už i u nás se mluví dost malomyslně. Řekněme přímo protiválečně. Raději prý zdraví, než nějaké vavříny.
0: Zbabělci. Zbabělci teď. Teď, když jsme tak připraveni, taková příznivá situace se naskytne stěží jednou za 100 let. Poslyšte, vy mě ručíte za to, že ta nálada bude u nás potlačena.
1: Vaše excelence, nadlouho za to ručit nemohu. Je krajně nutno uklidnit veřejnost.
0: Ale čím, čím?
1: Přinutit toho doktora, aby dal k dispozici svůj lék.
0: A člověče, toho, kdybyste dal na skřipec, je to marné. Já ho znám.
1: Máme své osvědčené prostředky, jak vykonat na lidi nátlak.
0: No, jenže ty prostředky obyčejně končívají smrtí. Ne, to děkuji, děkuji. To by v našem případě nedělalo dobrý dojem.
1: Pak by nezbývalo, než třeba dočasně povolit tomu volání po míru.
0: A propást tak příznivou situaci, ne? Škrtněte to.
1: Nebo udeřit tak rychle, než se sformuje mírová fronta. To znamená
0: udeřit ihned. A udeřit na nejslabší místo. Pokud jde o příčiny k vojenskému zakročení.
1: Máme je připraveny už dávno. Úklady proti našemu státu, soustavné provokace a tak dále.
0: Děkuji vám. Konečně. Bože, konečně povedu svůj národ k velikosti.

0: kdy naše stříbrná letadla už rozsevají zkázu nad městy našich zákeřních nepřátel. Chci se zodpovědět svému národu ze svého nejtěžšího kroku. Ano, zahájil jsem válku. Zahájil jsem ji bez vypovězení. Učinil jsem tak proto, abych ušetřil tisíce životů vašich dětí, jež v tomto okamžiku vyhrávají svou první bitvu, dříve, než se nepřítel mohl vzpamatovat ze svého zděšení. Žádám vás dodatečně o váš souhlas!
1: Ať je válka! Ať je
0: válka!
1: Ať je válka! Ať je
0: válka! Zvedl jsem boj bez dalšího ponižujícího jednání s tím malým, mizerným státečkem, který si myslel, že může beztrestně provokovat a urážet náš veliký národ a rozvracet jeho pořádek a bezpečnost svými placenými bandity.
1: Pověsi, pověsi, pověsi.
0: Byla jen jedna cesta. Zničit trestnou výpravou ten obtížný státeček, který soustavně ohrožoval náš mír. Zničit ten malý, méně cenný národ, který nemá ani práva žít. Zničit jej, ať jej chrání kdokoliv. My se nebojíme nikoho.
1: Nikoho, nikoho, nikoho.
0: My jsme tuto válku nechtěli. Ale my vyhrajeme. Vyhrajeme ji z vůle Boží. Vyhrajeme ji, protože my jsme v právu. My jsme v právu. My jsme v právu.
1: My jsme v právu.
0: My jsme v pravu. My jsme v pravu.
2: Je vám, excelence.
3: Co se ti stalo, tati?
0: Nechce mě být. Podívejte se. Tady. Na prsou.
2: Ukažte.
0: Já tady nic necítím. To je jako mramor. Jako mramor.
3: Ale ne, tati. Nic tam nemáš. Ani se tam nedívej.
0: Tady, bez citu. Docela bez citu.
3: Tatínku, to nic není, uvidíš.
0: Ne. Já vím, co to je, holčičko, jdi. Nech mě být. Nech mě být. Já vím, co to je. Už to. Už to. Už to.

0: to nesmíte. Slyšíte, drahoušku?
1: Pavle, Pavle, když tatínek...
0: Já vím, ale teď nesmíte plakat. Haló? Horně da Sidelius? Tady Krík. Přijďte i hned sem do Maršálova paláce. Ano, k Maršálovi samotné. Ano. Ano. Bílá skvrna. Prosím nás, Aneto, neplačte.
2: Přece jen mě mají rádi. Je to veliký den. No, neplač, malá.
0: Vaše excelence, dovolil jsem si zavolat dvorního radu Sigelia.
2: Ano, Pavle. Abych stonal podle vědeckých předpisů. Že? Slyšíte je? Jak jásají. Konečně jsem z nich udělal národ. Zvláštní. To místo na prsu je studené jako mramor. A jako bych to už ani nebyl já. Co?
1: Sedni si, tatínku.
0: Dovolte, vaše excelence.
3: Jeho excelence, pan maršál, vám děkuje. Právě se odebral k své práci.
2: Je to hodný hoch, Aneto. Starého Kriega jsem měl velmi rád. Chudák baron Krieg. Chudák. Chudák.
1: Ale ty nebudeš nemocný. Přijdou největší doktoři světa a uzdraví tě. Teď si musíš lehnout, tatínku.
2: Ne, ne, já přece nemohu stonat. Holčičko, já musím vést válku. To uvidíš, já na to vůbec nebudu ani myslet, co přejde. Já přece musím dělat tu vojnu. Jen co přijdou první zprávy. Slyšíte, jak venku jásají. A zní to jako z jiného břehu.
0: Kdyby to vaše excelenci rušilo.
2: Ne, ne, ne. Nechte je být. Teď všude vlají prapory. Měl bych jet městem, ukázat se a říct si všem, že my jsme právi. My jsme právi.
1: Ne, to nesmíš, tatínku, to nesmíš. To nesmíš.
2: Já vím, že nesmím, Celušku. To nic, počkej, až pojedu v čele vojáků jako vítěz. Jakou budeš mít radost. Pavle, válka je krásná věc. To je pro nás muže to největší na světě. Udeřit na pravém křídle. Obchvat. Vražte tam 10 armádních sborů.
4: Pan dvorní rada Sigelius přijel. Mám ho uvést sem?
2: Co chce?
1: Uveďte ho do tatínkovy ložnice.
4: Prost.
2: Už vím. Nejlepší doktoři světa, co?
1: Nesmíš se bát, tati.
2: Co? Maršál se nebojí, holčičko. Maršál má své poslání. Maršál má své poslání.
0: Plač, Aneto. Plač. Teď můžeš.
1: Poslyš, Pavle. Snad opravdu má poslání. Snad se mu opravdu nemůže nic stát.
0: Je to hrůza, Aneto. Tak pokročilé stádium. Prokvista, jak je možné, že o tom nevěděl dřív?
1: Když on na sebe vůbec nemyslel. Byl si tak jist.
0: Aneto, dnes večer nastupuju k svému pluku.
1: Ty přece nemusíš.
5: V naší rodině se obyčejně povinnosti plnívají. Taková hloupá tradice, víš?
1: Ale vždyť ta válka nemůže trvat dlouho. Tatínek říkal, že za několik dní...
5: Ano, možná. Ale v každém případě tu budeš nějaký čas sama. Musíš být statečná, Aneto.
1: Já budu.
4: Jiskrové depeše, prosím.
5: Dejte je panu maršálovi na stůl.
4: Prosím.
1: Pavle, co mám dělat?
5: Okamžik. Promiň. Neměl bych, ale prohlédnu si ty depeše. To by člověk nevěřil. Takový malý národ.
1: Co dělají?
5: Začali se bránit, jako křečci. Máme úspěchy, ale útok na hlavní město selhal. Ztratili jsme tam 80 letadel. Tanky na hranicích narazily na silný odpor.
1: Je to špatné?
5: Přinejmenším ztráta času. Zatím jim může přijít pomoc, víš? Maršál si počítal s tím, že první náraz stačí.
1: Tady vlastně špatné zprávy.
5: Myslím, že hodně špatné, Aneto.
1: Máme mu je ukázat.
5: Musíme. Neboj se, děvče, maršál je silný. Takového člověka nemoc nezlomí. Uvidíš, jak se postaví nad válečnou mapu a zapomene na všechno. Je to voják. Postav ho před jícty pušek, ani nemrkne.
2: Ježíši Kriste. Kriste Ježíši na nebesích. Ježíši Kriste ukřižovaný.
1: Tati!
5: Excelence, vzpamatujte se.
2: Jděte pryč! Jděte pryč! To přejde za chvíli. Ježíši můj. Kriste Ježíši. Jenom 6 neděl. Potom Ježíši Kriste, smiluj se. Kriste Ježíši, smiluj se.
5: Vaše excelence, došly zprávy z bojiště.
2: Co? Nechte mě být. Já nemohu teď. Jděte všichni pryč, co pak to nevidíte, lidi? Co pak to nevidíte?
5: Vaše excelence, došly špatné zprávy.
2: Jak? Nejde sem. To ovšem mění situaci. Zavolejte mi sem. Ne. Ne, ne. Nikoho. Já dám své rozkazy písemně. Mobilizovat další ročníky.
5: Ano, vaše excelence.
2: K dispozici ledesmu.
5: Ano, pane maršále.
2: A tady to nejde, to se musí udělat jinak. Ne. Počkejte okamžik. Okamžik. Ježíši Bože nebeský. Smiluj se, Bože na nebesích.
5: Vaše excelence,
2: smiluj se.
5: Čekám na další rozkazy.
2: Ano. Já tedy rozkazuji. Zítra. Aneto, zítra se postavím osobně v čelo útočící armády. Já sám budu řídit všechny operace. To je mé poslání. Víš? Až zvítězíme, pojedu v čele vojáků na koni. Mezi hromadami trosek. Víš, támhle bývalo kdysi nějaké hlavní město. A já pojedu. Maso ze mě už dávno spadalo. Budu mít už jen oči, ale ještě pořád potáhnu v čele vojáků kostra na bílém koni a lidé budou volat: Ajč je maršál! Ajč je jeho excelence smrťák!
5: Nesmíte tak mluvit, maršál.
2: Já vím, co udělám. Zítra se postavím v čelo vojáku. Ale ne v hlavním stanu, tam bych třeba už svým generálům páchnul. Ale v čele útoku, se šavlí v ruce. A hoši, za mnou na bodáky kupředu, hurá! Ať už to stojí za to, my jsme to vyhráli, my jsme pro... Ale co? Já mám strach. Víš, já jsem to viděl na té klinice. Tenkrát jeden člověk chtěl vstát, aby mě pozdravil, a najednou mu upadl takový kusy. Ježiši Kriste Ježiši ukřižovaný, co pak není žádné slitování.
1: Teď na to nemyslí, tatínku. My tě přece nedáme. Ty se přece uzdravíš. Ty se musíš vyhojit, ty prostě musíš. Řekni, že se chceš uzdravit.
2: Já přece musím vyhrát tu válku, víš. Aspoň půl roku mít na tu válku. Aspoň rok.
4: Ježiši Kriste, ano, rozumím.
2: Kriste, co mám
4: dělat? Podmínka je, že uzavře mír.
2: Ne! Já nechci mír! Ne! Já musím vést svou válku! Já přece nemohu válku odvolat, co? Vy jste se zbláznil, Pavle! My přece tu válku musíme vyhrát! My jsme právo!
5: Nejsme, pane maršále!
2: Já vím. Mladíku, že nejsme. Ale já chci, aby můj národ zvítězil. Na mě nezáleží, člověče, ale jenom na něm. Ve jménu národa. Položte to, Pavle. Já mohu pro svůj národ umřít.
5: Můžete, pane. Ale co bude potom?
2: Po mé smrti. Hochu, s tím se musí počítat. Že jsem smrtelný, ne?
5: Ale vy jste s tím nepočítal, pane. Nikdo vás nemůže nahradit uprostřed války. Vy jste ze sebe udělal jedinou hlavu.
2: Máte pravdu, Pavle, máte pravdu. Já přece nemohu odejít uprostřed války. Já musím tu válku napřed vyhrát.
5: Ta válka nebude skončena do 6 neděl, pane maršále.
2: 6 neděl. Pravda. 6 neděl, Ježíši Kriste, to... Bože, tohle si mě neměl udělat. Bože na nebesích, tohle si mě neměl udělat. Ježíši Kriste, co mám dělat?
5: Zabránit rozvratu, pane. To je teď váš úkol. Aneto.
1: Halo, doktore, slyšíte mě?
2: Na nebesích.
1: To jsem já. Jeho dcera, přijdete.
2: Bože, smiluj
1: se. Ano, splní vaši podmínku. Ne, ještě to neřekla, ale nemůže nic jiného udělat. Potom byste přišel a zachrání to. Tak já mu řeknu. Tati, kdyby splní mu řekl jen jedno slovo.
2: Ne. Polož to, Aneto. Já nemohu. Vyřízeno.
5: Prosím za prominutí. Vaše excelence to musí udělat.
2: Co udělat? Zavolat k sobě tamtoho?
5: Ano.
2: A pak poníže je nabídnout mír, ne? Odvolat vojsko, co?
5: Ano.
2: Omluvit se a přijmout trest?
5: Ano.
2: Tak hrozně tak nesmyslně pokořit svůj národ?
5: Ano, pane.
2: Ne! Nikdy. Ať udělá někdo jiný. a někdo jiný nabídne ten ponižující mír.
5: To jiný nemůže udělat, vaše excelence.
2: Proč?
5: To by znamenalo občanskou válku. Jen vy můžete nařídit armádě úst.
2: Tak ať pojde národ, který si neumí vládnout.
5: Tomu jste je nenaučil, vaše excelence.
2: Pak zbývá ještě jedna důstojnická možnost.
5: To neuděláte, pane.
2: Co? Já nemám právo na svůj život?
5: Nemáte, vaše excelence. Musíte ještě ukončit válku.
2: Možná, že máte pravdu, mladíku. Aneto, je to hodný hoch, ale má příliš mnoho rozumu. Nikdy nic velkého neudělá.
1: Tak tati, Galenčeka.
2: Ne, holčičko. Nechci. Nemohu. Já už nemám, proč být živ ještě dál.
1: Prosím tě, tati. Prosím tě. Za všechny malomocné.
2: Co? Za všechny. Za všechny. Máš pravdu, Aneto. Tady jsou ještě jiní. Tady jsme ještě my. Malomocní. Miliony nás malomocných na celém světě. Pravda. Já musím s nimi. Dívej se, světe. Dívej se. Tady stojí maršál malomocných. A už ne v čele vojsk, ale v čele všeho bolavého lidského masa. Ano. Cesty. Cesty. Teď jdeme my. Teď jdeme my. A my jsme v právu. My malomocní. My chceme jen slitování. Ano. Jen slitování. Haló. Doktore. To jsem já. Ano, já sám. No, ano. Ano. Už jsem vám řekl, že ano. Dobrá. Děkuji. Tak to by bylo odbyto. Bude to za několik minut.
1: Zaplať Bůh. Já jsem tak ráda, tati.
2: No, díti. Neštítíš se mě ještě. Víš, my odjedeme potom, až bude ten mír.
1: Až se uzdravíš.
2: Ano, ano, ano. Až se všichni uzdravíme. Ano, až dám věci do pořádku. Bude to těžké, Pavle. Ano, jen co přijde ten doktor. Víš, zastavit ofenzívu. A oznámit všem vládám. Škoda. Mohla to být pěkná, veliká válka.
1: A vidíš, tati, už asi nikdy žádná válka nebude. Když ty rozpustíš tu největší armádu na světě.
2: Ano. Ano, byla to krásná armáda, holčičko, ty ani nevíš, jaká to byla skvělá armáda. 20 let jsem jí dělal.
5: Budete dělat mír, pane. Řeknete lidem, že Bůh vás poučil.
2: Bůh? Bůh. Kdybych opravdu věděl, že to Bůh chce... Vždyť, Pavle, to by bylo také poslání, že?
5: Ano, pane. Byla by to velká práce.
2: Já vím. Práce na dlouhé lokty. Já znám diplomaty, chlapče. Ale budu-li ještě několik let živ? O, člověk mnoho vydrží, má-li nějaké poslání. Mír. Mír. Bůh chce, abych dělal mír. Aneto, řekni to, abych slyšel, jak to zní.
1: Bůh chce, abys dělal mír, tatínku.
2: To nezní špatně. Och, to by bylo velké poslání. Víš, Aneto, už to, že by na světě přestala bílá nemoc, to by bylo ohromné vítězství. Dělat mír. Kdyby se všechny vlády světa rozhodly dělat mír, to by náš národ mohl být první mezi všemi. Pravda. Ono, já vím, bude to dlouhá práce, ale budu žít, jen když budu mít od Boha nějaký úkol. Bože, Aneto, tak kde je ten doktor? Aneto, kde je ten doktor? Kde je ten doktor?

0: Przyginają Asiłaga!
1: Aż
0: będę paszał!
1: Aż
0: będę paszał!
2: Prosím vás, přátelé, puste mě, někdo mě čeká.
3: Občané, volejte s námi, ať je maršál, ať je válka.
2: Ne, válka ne, nesmí být žádná válka, poslyšte ne, válka nesmí být.
3: Co to říká?
4: Práce!
3: Zbavěle!
4: Pověsí!
2: Musí být mír, puste mě, puste mě, já jdu k maršálovi.
3: U nás byl maršál! Stávej, potvoru, a koukej nazad, nebo...
5: Počkat, občané, ono je po něm.
6: Žádná škoda, vojno zrácený.
3: Sláva maršálovi!
7: Lahvičky sláky!
6: A hele, on to byl nějaký doktor.
3: Ať je válka!

dnes v noci přišel sníh, jak vojsko v řadách sevřených, a bílí tamburaši hráli marš, a už se práší, a už je mráz, a už je mráz. Dnes v noci přišel sníh a v našich domech teploučkých krásně hřály pece, je lehké vysmívat se věcem, když jdou mimo nás, když jdou mimo nás. Dnes v noci vlci ví, smrt chodí do kolečka, život je parový, když hlad má vlčí smečka, někdo se v koutě krčí, někdo má knedlík v krku a někdo hlasem vlčí, přidá se k zpěvu vlků a z vlky vyje, vyje a žije, a z vlky vyje. Dnes v noci každý z nás si zvolí vlastní part a hlas, pak už to půjde samo hrát svoje koncertino a mol, umřít či žít, umřít či žít. Dnes v noci každý z nás, buď to, že vlkům zláme vás a zakroutí jim krkem, anebo sám se stane vlkem a bude vít, a bude vít. Dnes v noci vlci ví, smrt chodí do kolečka, život je parový, když hlad má vlčí smečka, někdo se v koutě krčí, někdo má knedlík v krku a někdo hlasem vlčí, přidá se k zpěvu vlků a z vlky vyje, vyje a žije. A z vlky vyje. Dnes v noci přišel sníh, jak vojsko v řadách sevřených, a bílí tamburaši hráli marš, a už se práší, a už je mráz, a už je mráz. Dnes v noci přišel sníh a v našich domech teploučkých krásně hřály pece, je lehké vysmívat se věcem, když jdou mimo nás, jdou mimo nás. Dnes v noci vlci ví, smrt chodí do kolečka, život je parový, když hlad má vlčí smečka, někdo se v koutě krčí, někdo má knedlík v krku a někdo hlasem vlčím přidá se k zpěvu vlků a z vlky vyje, vyje a žije. A z vlky vyje, vyje a ty je, a z vlky žije.

fangle stuhy pro porečky, divácím tretě, ho, ho, ho. Závodníci jak kotečky, peleton strakatý, ho, ho, ho. Ve velkém balíku jsou všichni poskládaní, je to sport pro chlapy. Každý zná taktiku a svoje vlastní plány do dnešní etapy. Jo, když to jde, tak to jde, ale taktika není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jít, všechno časem přejde. Hele, koukej tamhle vepředu, nějaký šílenec, jo, ho, ho, ho, ho. Řekl si a teď tím ujedu, no je to jeho věc, ho, ho, ho, ho, ho. V blátě a sajrajtu cítí se vítězem, do toho, do toho. Přijelaš z Kuvajtu, však mi ho převezem, ho, ho, ho, ho, ho. Jo, když to jde, tak to jde, ale pouhá snaha není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Tamhle za tím, co se děje, někomu došel dech, ho, ho, ho, ho. V očích stopy bez naděje, životní neúspěch, ho, ho, ho, ho, ho. Dostal se do celku za přístup k tréninku a teď mu všichni mizí. Sklame svou manželku, syna i maminku, doma.

Tak se musí jet a všechno časem přejde. Tamhle borec v žlutém triku každému na ráně, ho, ho, ho, ho. Kolem něho pět maníků určených k ochraně, ho, ho, ho, ho. Mají své pokyny, náskok je 8 vteřin, co kdyby netej bože. Lídr je jediný, chraňme ho před soupeři, je to na ostří nože. Jo, když to jde, tak to jde, ale ochrana není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Číslo 30 dobře chápe, jak se stát vítězem, ho, ho, ho, ho. Kdo je blbý, ať si šlape, chytrý ten se veze, ho, ho, ho, ho. Schovaný za zády těch, co mám před sebou, s nikým se nepratří. Vítr mu nevadí, ruce ho nezebou,

kameny šlehají modře a zlatě jak žíravé růže. A na půlce globusu maškary čekají v přepestrém šatě a s bičíky z kůže. A cvičené krysy a volavčí pera, a tak jako kdysi a tak jako včera i dnešní den znova vždy bojí se slova. A s dětskými vlčky zas točí se mlčky. I cvičení lidé. A maškary kynou vstříc divnému sněmu, zní do ticha hlasy, jež slyšet je všude. Až soudné dny minou, že konec je všemu, jen na věčné časy, že maso pust půjde.

0: zmenil můj hoz. Zapytělo hvězdy, tváří kobloze a hlavičkou krstí.
1: Tak už nemnímala a já přes ní položil deku. Vyšel jsem do noci ven a dusil sobě chuť v steku. Myslel jsem na jí strach, na každou její

0: se kde vytyčí olomoucké věže, a to já jsem byl, kdo tam na mramoru ležel.
1: To já tam byl.
0: To já tam byl.
1: Ne, to já tam byl.
0: To já tam byl.
1: Já tam taky byl.
0: Já tam byl.
1: Aha. Dobrý večer, Jihlava, zdraví Lucernu. Yeah.
2: Ďakujeme pekne.
1: Wow.
0: Díky.
1: Díky moc.

0: Život je pro mě obnošená vesta, vše, co se dalo, dávno už jsem prožil, teď už mi zbývá jenom jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil, pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zase si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek,

měla pro mě, když jsem se s ní sešel. Polibky s chutí, cukr, kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych hožil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, na dávky jeho vyřkle z plných plic. To byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a

Mám já jednu zahrádečku, mám já jednu zahrádečku, paráda, paráda, a v ní se jem rozmarínek, čimčariára. Rozmarínek pěkně schodí, rozmarínek pěkně schodí, paráda, paráda, moja milá za mnou chodí, čimčariára. Chodí za mnou do maštale, chodí za mnou do maštale, mezi čtyři koně vrané. Koníčky se polekaly, koníčky se polekaly, moju milou pošlapali. Pošlapali něju na znak, pošlapali něju na znak, až jí bylo podkovy znát. Moja milá k felčarovi,

a pak je naživu v nekonečném údivu. Nahý uzlík z postele neví, že cejch má na čele.

pak se život rozběhne, jako když tráva polehne. Z máminy loktuše je vidět srpek Venuše, planetu naděje, že když dneska špatně je, tak třeba zítra nebude. Zastav svá kola, osude,

0: jeden krok dopředu a pak dva zpátky.
1: Krásně to zároveň pousům prospívá, jeden krok dopředu a pak dva zpátky.
0: Nikdy si nedáme šát na pousy.
1: Kdo je bez vousí, má na nás takovýhle fousy.
0: Kráčíme kráčet, jak kráčí celý svět.

0: Po kroku do kroku a pěkně se zpívá, jeden krok dopředu a pak dva zpátky.
1: Krásně to zároveň housům prospívá, jeden krok dopředu a pak dva zpět.
0: Nikdy, slyšíte, nikdy, nikdy si nedáme šát na fousy.
1: Kdo je bez fousí, má na nás takovýhle fousy.
0: My ráčíme a my taky kráčíme, jak kráčí celý svět. Jeden krok dopředu,
1: jeden krok dopředu.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Jste schopni. Jste schopni. Pane Kacu, jste v pohodě? Jste v pohodě?
5: Ano, dal jsem na...
4: Kolegové přijeli na pomoc. Nelevejte v tom nějakou zášť nebo něco.
5: Můžu se teda zeptat ještě jednou na ten právní důvod, proč jste mě zastavili? To není právní důvod. To není právní důvod. A můžu nějakou legitimizaci asi, abyste se mě identifikovali?
4: Pane Kocíva. Máte možnost se seznámit s tím, co jsme tady všechno na místě zjistili. Je to vypsané tady na
5: to. Já s váma nemám žádnou smlouvu, jste normální obchodní korporace.
4: Dívejte, nechte mi to říct, Potom si
5: já si to taky natáčím, jsme živě na Facebooku a na Instagramu a na YouTube.
4: Super. Zdravím všechny posluchače.
5: Sluším vám to tam.
4: Můžete se tady s tím protokolem o tom, že řídíte vozidlo, které...
5: Ne, já chci po vás vidět právní důvod, proč jste mě zastavili.
4: Můžete se s tím seznámit, můžete se vyjádřit. Můžete se podepsat, samozřejmě je to vaše právo toto neučinit, takže od vás jenom...
5: Můžu se vás zeptat, co praví paragraf 2 zákon o policii?
4: Jestli se chcete podepsat, pokud ne...
5: Já mám právo nevypovídat.
4: Dopustil jste momentálně přestupku toho, že jste odmítl se podrobit takové zkoušce, respektive podrobit se lékařskému vyšetření.
5: Jste policie České republiky, která má řešit trestní činy, nejste pravomocní řešit přestupky nejsou ve vaší pravomoci.
4: Jste ovlivněn jinou návykovou látkou, posledně jste se odmítl podrobit lékařskému vyšetření, zda nejste ovlivněn návykovou látkou. Nesouhlasíte ani s tím, že máte vozidlo technicky nezpůsobilým stavu, to znamená, že vaše pravá přední část je nevyhovující tak, aby mohla být v provozu. A myslím si, že máte nepojištěný vozidlo. Ale to zjistíme, až u nás na základě.
5: Nepojištěný vozidlo nemám, to je správně, protože pojišťovny nebo všechny pojistky jsou podvod.
4: Jo.
5: A odmítám se jakoby organizovat nebo jakoby nechci být organizovaný jako v organizovaném zločinu. Odmítám platit pojistky. Není to žádná moje povinnost.
4: V naší evidenci to tam vědomé, abyste byl seznámený s tím.
5: Ano, ale není moje povinnost. Není moje povinnost mít pojištěný auto.
4: Klade na to přímě, abyste pak nebyl připapený, že jsem něco jako tady udělal a je to něco víc, tak jsem to všechno řekl. Technický stav, to nepojištěný vozidlo. To, že jste neřídíš, protože máte fikci daný zákaz řízení.
5: Já mám řidičský oprávnění, který jsem splnil a
4: pokud... To neplatný, ale už vám prošla platnost.
5: No. Ale já řidičský průkaz, tu vaši kartičku jako korporační nepotřebuji řízení, protože mám řidičský oprávnění, který mě stále platí.
4: Abyste přišel to
5: ano, to jsou všechno obchodní nabídky, ale já nemám žádný smlouvy s žádným úřadem, protože všechno jsou firmy, vy jste taky korporace, veřejná obchodní společnost. A tady tohle, co píšete, to jste si napsal vy.
4: Ano, to jsem napsal já.
5: No, ale já vůbec jako nemám potřebu se k tomu vyjadřovat a odpovídat.
4: ale pamatujeme si to, že jsme si tady něco řekli.
5: Jo, tak já si to mám to všechno nahraný. A ještě můžu teda nějaký to jméno, příjmení, nějaký i třeba kolegu, abych...
4: Je to mě váš právní důvod, že to po mě chcete.
5: Vy jste povinen se mi... Jste povinen.
4: Já jsem se legitimoval...
5: Znáte zákon o policii? Znáte? Jo.
4: Který mi pohrdáte? Říkáte ten zákon?
5: Tak zákon o policii, ano, tak ale pořád jste mi neřekl ten právní důvod. Proč jste mi zastavili?
4: To se stane.
5: A máte... No a proč?
4: Protože vám to nebudu říkat třikrát dokola.
5: No. Vy jste mi ho neřekl ještě ani jednou. Ani jednou.
4: Tam je ten papír, můžete se vyjádřit.
5: No ten papír si nechte, tím si můžete třeba vytřít něco.
4: Nebuďte
5: zprostý. Nejsem, ale protože to je obchodní nabídka. To je obchodní nabídka.
4: Nejsem.
5: Nejsem.
4: Snažím se s váma normálně.
5: Ano.
4: A vy tady mě furt říkáte na nějaký věci právě.
5: Protože mi tady podstrkujete nějakou vaši obchodní nabídku. Já s vaší policií, Česká republika, firma, je to obchodní veřejná korporace, nemám žádnou smlouvu obchodní. Nemám.
4: Já si zadokumentuju ještě vaše vozidlo pro potřeby na městského úřadu Mohelnice, tam tady tohle všechno, co jsme zjistili, bude odeslaný.
5: A co si odešlete, kam chcete?
4: Takže počítejte s tím, že vám přijde na trvalý bydliště předpolání nebo...
5: Trvalý bydliště Planeta Země.
4: To ne, trvalý bydliště máte Čejov 105 Hadina. To je vaše trvalý bydliště.
5: Planeta Země.
4: Planeta Země, ano. A řekli jsme, že bývalý Československo, v našem případě pod Československo. Jenom se ptám si ještě...
5: Ten právní důvod.
4: Nejvíc, o tom jde nejvíc. Pěci jsou v pořádku.
5: Jo, tak mají... No,
4: dal jste jim vodu?
5: Máme vodu.
4: Dobře.
5: Mám studánkovou vodu.
4: Mě má tváři totiž citlivá na to.
5: Akorát mě by zajímalo, proč mě tady 2 hodiny zdržujete.
4: Tak. A ještě poslední věc, pane Kopřiva. Zakazuji vám další jízdu, zabraňovat jízdu vám technickým prostředkem nebudu, ale máte ústně ode mě zakázanou další jízdu.
5: Vy mi nemáte co zakazovat.
4: To si myslíte vy. Ale já jsem vám to řekl, doufám, že to je natočený všude a vy o tom víte teď momentálně, takže abyste viděl, to, co vám hrozí, si zjistíte, když to vystujete v tom, ale žádám vás, abyste dále pokračovali. Děkuji.
5: Děkuji, naschled. Tak 2 hodiny zdržování tyhle tady, jako jo. Museli přijet 2 policejní auta na pomoc a... Stejně odjedu. Za chvilku jedu. Mám ještě před sebou 3 hodiny jízdy. Takže čau.
6: Takže ano, takže čau. Jako super, jako Libore dle mýho hostou, jako ustál, jsi stále lepší a lepší, jo. Obdivu ten tvůj jako klídek, akorát jako 3 hodiny, já bych to asi, člověče, já bych asi nevydržel v takovým klidu a jak říká Mara, prostě já bych asi odjel, jako jo. Stejně se jako odjel, ale až po těch 3 hodinách a třeba šlo to vyřídit daleko...
7: Dvě hodiny.
6: No, ale
7: tak, a 3 hodiny pak byla cesta. Dvě hodiny.
8: Jako tak ono, jak tě vidíš, že oni nemají pravomoce.
7: Přesně, no.
6: A nedokázal tě říct ani ten zákonný důvod, jo? On možná řekl, běžná silniční kontrola, máte rozbitý světlo a to není žádný trestný čin. On tě nemá co zastavovat a zdržovat tě kvůli tomu, jo? A dívej, já se jim divím, oni tě znají už. Oni tě znají, že oni taky ví, že z tebe nevydolujou prostě korunu, jo? Že tam prostě strávili tolik času s tím, že přijedou na strážnicu, jo? Na úřad a dostanou stejně zjeb, že vlastně neuspěli.
8: Je tam trošku... Já včudu.
6: Trošku, přátelé, teďka se trošinku ve mně zvedla vlna emocí, ale ne kvůli nich, ale kvůli tomu, totiž to tady trošinku pokřivili ti Čechoslováci, jak furt argumentujou, já jsem Čechoslovák, jako jo. Takže oni už to ví a Libore, je dobrý, že jsi to prostě tímto neargumentoval, protože to není žádný argument, to už je na svých.
7: Já jsem jim totiž nic takového neříkal, no, ale oni prostě už, oni vědí, no. Jakože...
8: Protože oni jsou tady ty Čechoslováci, to celý to kurvěj.
6: Ano.
8: Protože oni jako Čechoslováci... Oni jsou třeba sebráni, jo? Ale ten člověk ne.
7: To jsem
8: ten člověk byl občan. Stejný ostrov, jako je Česká republika.
7: To jsem jim celou tu hodinu v té zvukovce říkal, že jsem prostě živý člověk, že jsem člověk. A
8: že vůbec... Říkat, že jsi živý muž.
6: Muž.

0: Řekni mi, ukaž mi paragraf, který říká, že ty mi můžeš zakázat mě jako člověk cestovat ve svým autě. Ukaž mi to. Jo? Tak proto oni tě si furt chtějí vtáhnout do té fyzické osoby. Aby se totožnil s tou kartičkou. Je, já jsem ta kartička, ten občan, já. Jo? Jseš ta věc.
1: Máme tady otázku zvídavou, přátelé.
2: Já si jenom na chvíličku vypnu, potřebu zvednout jeden telefon a pak se hned vrátím. Jo.
1: Dobrý. Takže to Maro bude stejně asi na tebe, protože ty jsi bombardér. A zdravím všechny, Irena píše. Domnívám se, že pokud jsi reagoval na oslovení tvého jména, tím jsi se ztotožnil. Tudíž souhlasil s obchodní nabídkou. Co ty na to? Jako starohercovník.
0: No tak já nevím, jak se on ztotožnil s čím, ale ty právě, když oni ti řeknou, že jsi pán ten a ten, tak ty musíš okamžitě říct, já nejsem ten pán.
1: To jsem tam zaregistroval, že ho oslovoval Libora.
0: Jo, to může oslovat, ale je otázka, co on na to řekl.
1: Ano, no nic.
0: No, tak třeba mu to uteklo, že jo, ale no. jak vám policajt řekne, vy jste pán, ne, já nejsem pán. Hotovo. Vy jste pan řidič, já nejsem pan.
1: Nejsem řidič, ani řidič.
0: Jo, okamžitě, mu říct takhle ne.
1: A tato debata má smysl, jako jo, prostě vyvrátit mu to, jo, ale jinak vybavovat se s nima, to asi nikam
0: nevede. Protože pán je označení pro firmu. No. Jo, protože když řeknou pán Novák, tak oni nemyslí pana Jana Nováka. Jo. To mi rozdíl. Protože když je tam Jan, tak to už je jméno toho člověka. Ale když je tam jenom příjmení, tak oni už jednají jenom jako s korporací. Oni už nemluví s člověkem, ale s korporací. Proto musí okamžitě říct, já nejsem pán, já nejsem řidič, nazdar.
1: Já bych ještě to Jireně odpověděl. Já si nemyslím, že tím, že reagoval na oslovení jména, že souhlasil s obchodní nabídkou, to asi ne, to se stvrdí.
0: Hlavně on je majitelem fyzické osoby. Mm-hmm. Jo? To jenom, aby Irena věděla. Takže člověk říká, kdy fyzickou osobu využije a kdy ne.
1: Dobrý. Takže neargumentovat Čechoslovákem, to už je pro srandu králíkům, to už nemá vlastně...
0: Jasně, protože žádnou... oni to tím tě snaží to zesměšňovat.
1: No už ano.
0: Jo, protože tady je taková banda pitomců Čechoslováků, nepounaučitelnej, kteří jsou nastrčený zase Matrixem, že jo?
1: Ale
0: protože
1: už oni...
0: ty se nikam dál neposunuli.
1: Už neposunuli, ale už jak si o sebe nedávají vědět, nebo už mi nechodí ty příspěvky. Tak já jsem taky hodně zablokoval tady těchto, jako, protože furt mě otrovali nějakýma takovýma prostě jako blábolama Československo a referendum. A to už je dávno pasé, jako jo. To už se nevrátí, stejně jako to bylo už nachystaný, nikdo by nechtěl zpátky ani Slováci prostě a zpátky jako do útvaru jako Československo, jako stát nebo korporace, to je z bláta dolů. Že, takže my jedeme dál prostě v novým společenství.
0: A jenom otrok chce otroctví. No. Takže otrok Čechoslovák.
1: Takže Liborek nás potěšil, že neargumentoval.
0: Otrok jenom hledá lepší otroctví, nic víc. Mm. Ale furt je to otrok.
1: Jo, no. No jinak, co bychom tam našli za nějaký procesní jako nedokonalosti, závady, no bylo to dlouhý, jako každopádně, jo, to bych asi nedal. A teďka si představ, kdyby Libor jako spěchal, nebo kdokoliv, kdyby spěch fakt jako někam spěchal prostě, jo, někam, kamkoliv, to je jedno prostě, a i kdyby nespěchal, nemá tam co 2 hodiny otrava dopruzovat.
3: Jo.
0: Tak oni zkoušeli, to vydrží, ne? Ale Libor byl držák.
1: Držel.
3: No přesně, ale ona ještě, byla tam ta situace, že bylo teplo, ale naštěstí, jak já jsem tam čekal, vlastně jak mě tam zdržovali, tak jako jak kdyby někdo nahoře zařídil, že se zatáhlo a i jako foukalo, takže pejsci byli v pohodě, ale prostě bylo to nepříjemné. Ale já jsem si řekl, já jsem si jakoby pak, jak jsem tam čekal tu 30 hodiny na to, jak oni tam pořád řešili, co teda se mnou, tak já jsem si řekl, hej, v pohodě,

0: měli. A já říkám, já se prostě jako nedám, já nebudu hrát tu jejich hru. Ale k tomu jako dojde, že jo, brzo, třeba nechci to nějak přivolávat, ale až to někdy zase nastane, tak to asi už bude rychlejší proces, jako už se s nima nebudu jako fakt jako srát.
1: Ne, to nemá cenu.
2: No, učíme protože se neustále.
1: Oni furt chtějí, že oni tu mají tu autoritu, ale oni nemají.
0: No, přesně.
1: No. Tady jenom je zapotřebí, aby ti lidi si to začali uvědomovat víc a víc. Protože to jsou de facto ty loupežníci z těch pohádek. Jo? Když jedeš tím lesem a oni na tebe skočí a okradou tě. To jsou oni přesně. Mají bambitky, klobouky. A hlavně to není policie České republiky. To je policie, která pracuje pro soukromou firmu s názvem Česká republika. A jejich firemní stan je tak. Policejní prezidium.
2: A přátelé, a teďka...
1: Ministerstvo vnitra si je najímá jako korporaci.
2: Teďka vám pustím videjko, komu patří policie, kdo koupil německou policii, ale tady předtím... Protože je to firma normálně, jo, kterou si může koupit za prostě nějaký magnát, jo. Takže počkej, dívej, Libore, máš tady palec hore, taky klasa, takovej klid, hustý, policajti docela přestřelili, budou mít sami sobě na výsměch, možná pro celý stát, korporát. Děkuji za příběhy Deja Vu. A pak tady mám další otázečku. Dobrý večer, prosím vás. Chtěla by som sa spýtať, čo spravíte, keď mu príde domov exekutorská výzva a budú korporáti vymáhať pokutu a siahnu mu na účet finance, ktoré má Libor. Ďakujem. To už starý Maro je to odpovedal, jak přijde exekutor, ale klidne to teraz opakuj. Riana tady asi nebyla.
0: Já jsem odešel jsem z bank a pravděpodobně jako věřím tomu, že už mi stejně něco poslali, když mě zastavili předtím dvakrát. Jako, ať si posílají, co chtějí, to už jim říkám.
1: Ale to neposlali, to posílají fyzicky o sobě.
2: No, a ty nečteš cizí poštu.
1: Ne. A já jako člověk nemám potřebu číst cizí dopisy.
2: Dobrý. Další tady Libor dobře myslí logicky, taky mi přišlo, že nevěděli, jak na tebe skvělí a Jana píše, já říkám, že je to zlegalizovaná zlodějina. Ano, Jano, ale všeho do času, víš?
1: Všechno, ale to stojí na tom římským právě. Pokud se necháš oklamat, budíš oklamán. Jo? A tím pádem je to legální.
2: No.
1: Ale když to víš, co dělaj, tak už to není legální.
2: Aha. Jako mě ta scénka bavila, jo, celkem oni nebyli v tom těžkým, jako nebyli těžko oděnci, protože jim bylo taky horko, že, tak měli takový lehký jenom, ale
1: to byli dopraváci, ale byli...
0: No, ale pak tam přijeli těžko oděnci jakoby v tom černým. Úplně stejná situace, jako když mě zastavili poprvé v Humpolci, tak taky vlastně přijeli tři auta. Dvě auta s černýma, že jo? A chtěli jakoby vyvolat strach, že jo? Abych se jako...
2: No vidíš.
0: Abych se
1: na jednoho
0: jako...
1: Libora.
2: Na jedno.
0: Tři auta.
2: Já ani nevím, jako... Mě nestaví, takže já ani nevím, že jako normálně dopraváci nemají těžký mundury, jo?
1: Ale já si to jsou vždycky v bílým přeci, ne? To by si měl vědět, ne? Jako řidič.
2: Já tě dám řidiče, vole.
1: Vy to bylo i za komárou, bílá čepice, bílej, jo,
2: no,
1: bílý
2: říkám,
1: košile.
2: Že to na mě působilo celkem jako tak jako příjemně, jako vtipně, jo?
1: No, jo. Protože to byli ty, co mají řešit tu, jakože tu dopravu. Jo. Tam ty to nemají vůbec co řešit.
2: Jasně, no. Děkujeme za odpověď, obdivujem vás a prajem všetko dobré. Nedajte se, no, nedáme se.
1: No, tak jako, tam už není cesta zpět.
2: Kde pak, tam už jenom kupředu.
1: Tam to už nejde.
2: No, takže já vám tady pustím teda, jak to je s těma policetama německýma, jo, protože máme to tady kousek, jo. Takže dívej se.
3: Do jara 2018 byla německá policie v Bavorsku centralizována. Proto byly uniformy a auta náhle modré. V červnu 2018 byla firma policie prodána firmě Blatt Squatter Security. V srpnu koupila vojenská služba Akademie tento podnik. Akademie patří ke skupině Constellis, jejím šéfem je Tim Reardon. Uniformy jsou nyní modré, protože policie je soukromá bezpečnostní služba. Vojenské služby jsou poskytovány pro takzvanou spolkovou vládu. Proto jsou policisté ve statusu soukromých žoldnéřů. Ti dostávají plat. Spolková vláda musí za každý policejní zásah platit akademii. Policie je soukromá firma. Vrchní zemský soud ve Frankfurtu rozhodl s řízením 03012202SS U2TV i 963. Existuje ochrana před soukromými firmami, jako je policie, kvůli nedostatku státních pravomocí. Záběry zásahové jednotky v akci.

0: No, tak z těch jde trošku hruza, ale vidíme teda, že to je soukromá bezpečnostní služba a žoldnéři a že ju prodali prostě, jo, kdo dá víc.
1: A policie vždycky řádila na území dobytém.
0: Dobité, obyvatel, dobyvatel.
1: Jo? A obyvatel není člověk.
0: Je to dobyvatel.
1: Obyvatel je právní fikce. Je fyzická osoba. To samé bydliště. Trvalý pobyt. Jo? Zase, to se všechno jenom týká fyzické osoby. Kde má fyzická bydliště, to je úplně fuk.
0: No a tady je jasný, tady vyšlo jasně najevo, to je konkrétně ta německá takzvaná policie, že to je soukromá firma, protože kdyby byla státní, tak ta se nedá prodat z firmy do firmy, jako jo. Ta nemá
1: To je
0: majitele.
1: ne.
0: No,
1: A
0: takže...
1: proto máš celosvětový název policie. Policie, jo? Policaj.
0: Polizej.
1: Víš? Policie, česká policie, slovenská. Jo, předtím to byly třeba, já nevím, veřejná bezpečnost,
0: Krásně zní.
1: nebo karabiniéry, teď to má
0: No.
1: všechno policie.
0: No.
1: Jo, protože to je jedna firma mezinárodní, která nabízí těm korporacím ochranku. A to, ta ochranka vznikla ve Vatikánu. Ochranu politiky, ne těch jakože občanů. Ty tady nejsou od ochrany občanů. Ty jsou tady od ochrany kolaterálních účtů. Aby se z nich dalo pořád těžit.
0: Vyborku, máš k tomu ještě něco tady k tomu tvému případu? No, jak to vlastně ty jsi teda odjel? Ty jsi teda odjel a oni viděli, jak si, že odjíždíš, pozorovali tě
1: No, dopadlo to
0: dalekohledem.
1: tak, že oni prostě odešli a já jsem tam stál asi 3 4 minuty a vlastně to jedno policejní auto jelo jako tou ulici rovně a druhý jelo schválně jakoby na druhou stranu. A ona to byla taková ulice, že jsem musel jako buď kdybych chtěl dopředu nebo dozadu prostě vyjet na nějaký jakoby silnice, abych mohl někam odjet. No a já jsem normálně po 3 po 4 minutách jsem normálně pokračoval dál a když jsem odbočoval doleva, tak jsem je viděl za rohem, že stáli. A normálně jsem jel. Nasrat.
0: No, samozřejmě. No.
1: Takže mě určitě museli vidět, ale to je prostě mě vůbec jako
0: Ne,
1: nic.
0: tak oni už viděli tu bezvýchodnou situaci, oni by si jenom
1: No.
0: zase přitížili víc. Já
1: Přesně.
0: bych na jejich místě, tak řeknu sakra, jdi, jeď do prdele, ať mám svatý chlid,
1: Jo,
0: víš.
1: jo, jo.
0: Jo, ale ne, protože oni mají vycvičený to ego, víš. Já jsem někdo, já mám uniformu. Ty nemáš nic, ty seš nula.
1: No a normálně jsem pokračoval 3 hodiny jízdy, no.
0: No, v pohodě. A teda si představ,
1: Ne,
0: oni...
1: neboj se, hele, mezi náma. Oni mají jasně vědí, který auto komu patří.
0: No.
1: Protože vem si, že kolem silnic po celé České takzvané republice jsou kamery, které fotí tvoje auto. Ty
0: Ano.
1: fotky odesílá na jedno místo, aby věděli, kdo kde jezdí.
0: Jo, to je
1: Já už si
0: pravda.
1: nepamatuju ten program, jak se jmenuje, protože to už jsem slyšel hodně dávno, že to je. Jo, že to jenom tě fotí to auto, to
0: Jo,
1: nezbírá
0: jo.
1: pokuty,
0: A
1: to
0: kdo je...
1: sbírá informace o tom
0: Jo.
1: autě, o tom, kdo to řídí.
0: Přesně tak.
1: Jo, takže oni vás všichni špehujou. Jo, takže se neboj, že když uvidí tu auto, který je psaný na tebe, že nejvíš, že seš tam ty.
0: A
1: Jo, to
0: Libore,
1: spíš jim svítí červený display a řekne, tady to nebyla, si
0: ne,
1: nevšímejte.
0: víš proč? Libore, ty jsi už totiž jednou je zaskočil. Je by to stálo hodně peněz. Kdyby ti dali botičku, ty bys jim ju flexou rozřezal zase, jo? A musel by to cálovat, jo? Takže on tě radši
1: A
0: teda, že
1: on ti
0: on
1: nemá
0: jako...
1: studovat botu na tvůj
0: No
1: majetek,
0: právě, ale
1: rozumíš?
0: zkoušeli to, Libor rozřezal, jo? A tak si řekli, víte co, tady na něm nevyděláme, tak ho teda pustíme, jo? Takže Libor teda odjel za kolort a hotovo prostě. Jako živý muž a nasrat, ne? No a když přijde pošta, čizu nebudeš, nebo kam ti chodí, nevím, prostě nebudeš telefonovat a vypisovat a nebudeš čít zákonný důvod, teda proč tě zastavili, když mají kontrolovat silnice, takže prdíš na to. No, a je to. Takže děláš taky pokroky, ano. A Marcelka nás zdraví. Hoši, hoši.
1: Ještě hlavně ty, co by chtěl jako tyhle věci jako už začít praktikovat,
2: Ne, že budete vzpomínat něco o Československu.
0: Ne, vůbec. Ne.
2: Pak se těm policajtům opravdu k smíchu. Mm-hmm. Jo? Ale jak když začnete mluvit o člověku, tak pak najednou s ním dochází. Protože o Čechoslovácích nemáš napsáno, že je mají chránit. Protože policajti mají chránit toho člověka, když vám řekne tomu policajtovi, já jsem člověk, tak ty mě musíš chránit. A ne, že půjdeš proti mně. Ale Čechoslováci sami ze sebe dělají idioty, no tak jenom abyste věděli, že to není dobrý používat.
0: Hoši, já jsem si myslel, že ti Čechoslováci, že to je taková jenom prostě časově omezená vlna, ale ono to asi...
2: No, na chvíli, že pak jim to dojde.
0: No a nedošlo, asi nedošlo.
2: Ne, to jsou otroci jenom.
0: No, Maro, máš tady od Marcelky. Já přečtu Marcelku. Zdravím srdečně, chlapci, koukám stále tu dotazy na exekutora a jeho výzvy, jen výzva, nabídka. Maro, pojď opáčko. Opakujeme furt, Marci, ale jako bragadar. Jako,
2: tady to je jak házení hrách na stěnu. Exekutor vás nemusí zajímat, vy s tím nemáte soukromou obchodní smlouvu. On nemá právo cokoliv vymáhat. Protože on nemá v ruce nic, podle čeho by to mohl vymáhat. To, že soudní rozhodnutí jsou nepravoplatný, poněvadž jsou nepodepsaný. Tudíž ty dokumenty mají takzvanou procesní vadu. Jo. A procesní vada je problém. Jo? Takže ten exekutor by musel přijít s papírem, který je buď vlastnoručně podepsaný od soudce, to jeden z papíru, jo, ten, který by musel mít. A za další, kdyby to byla jakože kopie, tak musí být úředně ověřená notářem, porazítkovaná, jo? A kdykoliv, když budete chtít, tak můžete ten originál vidět, vám bude předložený. Ne, že si ho třeba vemete, ale musí vám ho předložit, jako ukázat, že existuje. Jo? A pokud exekutor nemá tyto dokumenty, jako od soudu, právoplatný, tak od něj, protože on s váma nemá žádnou obchodní smlouvu a on je obchodní firma, tak vy nemáte vůbec důvod se s ním bavit. Je to dost srozumitelný. Vy ho nemusíte pouštět, nesmíte pouštět ani do baráku. On vám nesmí vstoupit na pozemek bez vašeho souhlasu, to se týká i policie. Jo. Pokud se tam samozřejmě nevraždí lidi, jo. Ale pokud mi řeknete, že tady se žije úplně v klídku, tady se nic nevraždí, takže vy se mi nevlezete prostě. A zákaz, tečka. Vaše obydlí je nedotknutelné, máte to napsané i v té ústavě, ne? A to se týká i policie, nejenom někoho. Jo? Takže tady je zapotřebí uvědomat tyto věci. A tím, že exekutor soukromá fyzická osoba, nemůže nic vymáhat za právnickou osobu, protože smlouva je platná pouze především, je platná pouze tehdy, když je napsána mezi fyzickou a fyzickou. Veškeré smlouvy byly zrušeny a zneplatněny. Jo? Takže vy nemáte co plnit, i když jste někdy někdo jako nechtěně podepsal nějaký smlouvy, ale s nějakou firmou, kde není napsaný člověk, konkrétní člověk, jenom nějaká firma, tak vy nemáte vůbec jako důvod to dodržovat. Takže ta smlouva je neplatná, jako veškeré smlouvy o pojištění jsou neplatné. Jo, když na to přijde. Jo, oni jakoby plnění, oni je plní, ale ve skutečnosti ty smlouvy jsou neplatné. Jo, protože smlouva je platná, jak říkám, pouze tehdy, když uzavírám já člověk s člověkem. Skrze fyzickou osobu. A to samý soud je soukromá firma, vás to nemusí vůbec zajímat, že vás nějaký soud vůbec jakože odsoudil v uvozovkách. Ono nesoudil vás, ale zase tu fyzickou osobu. To není psaný člověk, to je fyzická osoba. Nebo je tam, podle toho, jak je tam napsané, s jakýma písmenkama. Jo. Takže ten soud už neměl právo vás soudit. Ten soudce, jo. Takže to všechno je podvod na podvod. Musíte koukat, jaký texty jsou, jak je to psaný v textu, jo, ty cáry papíru se vám posílají. Nebo na fyzickou. To všechno neplatný. Není podpis, není lásky. A jméno a podpis musí být jméno a příjmení. toho konkrétního soudce. Nejenom příjmení třeba. Nebo VR, taková šaškárna, jo, co oni rádi používají. Aby si na to skočil. Žádná parafa. Čitelný podpis. Jo? Nemůžete napsat, že tam byl soudce Novák. Protože ono může být soudců X Nováků. A teď kdy to byl ten Novák? Jo? Takže všímat si takovýhle detailů. A pak zjistíte, že ale to je celosvětové, to není jenom u nás, takhle to celosvětové, to takhle lidi už řeší s těma banditama. No. Policajti už nechodí s exekutorama třeba po Anglii jen tak. Už odmítají, protože oni ví, že nemůžou. Protože když přijde na lámání chleba a ten člověk řekne policajtovi dobře, on přišel vymáhat, ať ukáže papíry. Ať ukáže podepsané papíry. Kdo ho zplnomocnil, toho exekutora? Zase papír potřebuje na to. Ale pořád je tam ten poslední papír, který musí mít, a to je smlouva mezi váma, že byste dovolil, že on může něco vymáhat. A to nikdy mít nebude. Pokud vy samozřejmě nevědomky nebo vaší blbosti budete jako s něčím souhlasit už předtím. Že to, co vám posílá exekutor, je všechno, to je jenom všechno celý papíru, zase nic nepodepsaný. To jenom stačí trošku studovat a pak vám to dojde. Tady se těží z lidský nevědomosti. Jak to říkali v tom Muži v černém? Lidi jsou idioti, ale člověk je chytrej.
0: Chlapci, mám tady videjko nachystaný, protože čas se nachyluje, brzo tady zazní gong. A taky dávajte bakra.
2: A hlavně nedopisujte si s žádným exekutorem.
0: No, to zapust.
2: To je zásada, s nikým si nedopisujte.
0: Maro, máš tady dotaz, jako kdyby... já jsem chtěl pustit videjko, máš tady dotaz.
2: Povídej.
0: Taky se věnuj těm posluchačům a divákům. Odkud Mára čerpá informace? Protože nějaká informace mám, protože... Ale nemám toho dost nastudované, abych měla dostatek střeliva, abych se do nich mohla pustit, kdyby mě náhodou zastavili. No, Maro, takže odkud?
2: No tak ať si poslechne třeba Jordana Maxwella, ať si poslechne jeho přednášky. Aby to trošku přitáhlo do toho.
0: No.
2: A to, že to nemá, to je jenom její problém.
0: No a nebo...
2: Že se asi zajímáš špatným směrem.
0: Jano, sleduj víc nedělničky a sleduj třeba Márův a můj Facebook. Já tam denně překládám, nebo já nepřekládám, jo. Posílám tam videa s dubbingem a mám tady, zmínil z Maxwella, dívej se, čověče, jak prostě operativně jsem chlapec vstoupil, takže pustím Maxwella, pak ještě jedno videjko nebo dvě a odpískáme to. To je zajímavý.
3: Církev je pouze korporátní entita založená v Evropě rytíři templáři. Jsou to ti samí lidé, kterým dnes říkáme mezinárodní bankéři. Mezinárodní bankéři vlastní vaši vládu, předpokládají, že vlastní vaše tělo. Vlastní vaše komunikační systémy, vaše bankovní systémy, vlastní církev. Musíte pochopit, že starověká římská říše je stále s námi. Dnes jí říkají Vatikán. Svatý otec, řeknu vám jednu věc. Na svatém otci není nic svatého. Na církvi není nic svatého. V Izraeli není nic svatého. Jediné, co je v Izraeli svaté, jsou příběhy, které jsou plné děr. Není nic svatého v Salt Lake City, v Římě.
0: No, takže toto byl Jano Jordan Maxwell a ten tam má stovky a stovky takových kratších i delších videí na všechny možné témata a možná toho bych se rád zeptal, odkud, Jordane, ty čerpáš informace, protože absolutní přehled.
2: Ten už bohužel nežije.
0: No ten už byl odejít, no.
2: No, byl odejít, ale co jsem chtěl, tak se zeptej sama sebe, proč máš napsáno v listině základních práv a svobod, že člověk má nedotknutelná a nezcizitelná práva. Proč se tam nachází člověk? A pak je občan. Jo? Tady si položu otázku, proč? Protože člověk není napsaný nikde, že něco musí v těch jejich takzvaných zákonech. Protože být občanem, to znamená, že nemáš práva, ale privilegie. Ale člověk má právo. Nesizitelný a nedotknutelný. A stojí nad vším. Nad veškerou jurisdikcí. A těch videí stačí, když pojede na TikTok, nebo zajde k nám na TikTok, jo, a začne se o to trošku zajímat, no tak ty videí budou chodit sami, jak lidi jednají se s těma lidma po celém světě. Tam toho je mraky. Protože lidem už přetekly ty poháry a je konec s Matrixem. A hlavně se systémem. A teď tam akorát zůstanou ty, co jsou otroci. No. A to je žádná škoda.
0: Každého volba. Mám tady videjko, taky chlapec jak odpálkoval korporátního ze světa, takový krátký videjko. Neodpovídal, ptal.
3: Můžete stáhnout to okýnko dolů? Cože? Stáhněte to okýnko ještě o trochu níž.
4: Jen o trochu níž.
3: Můžete to okýnko stáhnout? Odkud jedete? Pořád ještě bydlíte v Rálí?
0: Co ti po tím?
3: Dobrou noc, pane. Vidíte to? Kladou otázky. Chtějí, abyste stáhl okénko. Nic z toho dělat nemusíte. Řidičák, registraci a můžete jet. Zůstaňte v bezpečí. Můžete to okýnko stáhnout? Můžu. Můžu jet? Můžu jet? Můžu jet? Můžu jet? Můžu jet? Můžeme tu takhle být celý den. Můžu jet? Hej, šéfe. Říká se tomu suverénní typy. Dobrý večer, pane. Ahoj. Provádíme kontrolu střízlivosti. Rozumím. Provádíme kontrolu střízlivosti, abychom zjistili, zda někdo nekonzumoval jste dnes večer nějaký alkohol nebo drogy. Můžu jet? S vámi domluvím. Můžete to okýnko stáhnout ještě kousek? Raději to nechám, že k vám necítím. Jen o kousek víc, prosím. Ne, děkuji. Můžu jet? Jsem zadržen? Jsem zadržen, pane? Jsem zadržen? Můžu jet? Jsem volný? Můžu jet? Dobře, děkuji.
0: No, takže aj takový berličky jsou, Maro, tvoje slova. Jsem zadržen, můžu jet a jel. No, tam ten první chlapec byl takový, že pak jsem zaregistroval, že co si řekl, řidičský průkaz a oprávnění, to samozřejmě je blbost, to nemusí jako nikomu dávat, jo? Takže to je taková berlička, neberlička.
2: Musíš dávat pozor, protože spousta videí třeba je udělaných manipulativně.
0: Ano.
2: Jestli to dělají policajti sami, jo? Bacha na ně. Je tam spoustu.
0: Je tam vsuvka třeba, teďka, to jsem nezaregistroval, jo? Že řekl, stačí jenom ukázat řidičák, certifikát, nebo co to řekl, registraci a můžete jet. Kde pak, blbost, nic neukazovat vůbec. No, dobrý.
2: Ale jestli to nemyslel tak, že stačí jakože jenom ukázat, víš, ale neukázal.
0: Mhm.
2: Jež to nevíme, protože to mohlo být i takhle řečený, jo? Že jakože vám říkáš, že stačí, když jenom ukážeš řidičák a můžeš jet. Víš?
0: Mm-hmm. No.
2: Že by tě oklamali, víš?
0: Jo.
2: To, že mě taky chtěli takhle, hodili na mě fintu kdysi policajti. Nám stačí jenom občanka a my jenom kontrolujeme cizince. Říkám, že nic takového nebude.
0: Přes okýnko
2: nic takového nebude. A najednou už to bylo takových věcí. Najednou auto nemá technickou pojištění. No. A policajti říká, má co jedí potom.
0: No. No. Chlapci, tak Libore.
2: Tak to jsou chytáky takový. Ale na TikToku je jako hodně tady těch, co fízláci si točí takovýhle, víš, a to už vidíš, protože to je hraný, ne?
0: Jo, no my to dneska zase nestihneme všechno, to máme projetých pár videek, ale to nevadí, dáme tady takový jedno fakt jako vystižný, jo, takový trošku z jiného soudku.
5: Váš víkend je jen placená propustka z klece. Konečně volno. Ve skutečnosti je to jen doba nutná k resuscitaci. V sobotu prospíte půlku dne, protože vaše tělo kolabuje po 50 hodinách v práci. V neděli už od oběda cítíte svírání žaludku. Je to nedělní paralýza. Systém vám dal přesně 48 hodin na to, abyste vyprali prádlo, nakoupili jídlo a nabrali sílu na další cyklus těžby vaší energie. Nejste svobodný? Jste jen na nabíječce, aby z vás v pondělí mohli zase vysát duši. Běžte si vyžehlit košily. Zítra ráno jste zase na bráně.
0: No, já nesu na bráně, ale já jsem zítra ráno na farmě, přátelé, a to je veliký rozdíl, protože já chci být, já jsem se svobodně rozhodl, že jedu na farmu za koničkama, přijedou farmáři, jo, ráno už tam budou, takže pěkně poreferuju, co a jak, a já tam chci být, protože nejsem zaměstnanec korporace, pomáhám farmářům, dostávám penízky hotově na ručenku, neplatím žádné daně, takže... Takže toto je otrok, rovná se občan v kostce vlastně, jak to má, má těch 48 hodin na ten, a mnohdy ani ne, jako jo, mnohdy daleko míň.
2: Hele, já jenom tomu, Libor, jak si říká, že si posílal to prohlášení člověka na ministerstva, ne?
1: Já vím, že to je zbytečný, to je
2: prostě... Ne, počkej, to ne, to není zbytečný.
1: Já jsem rád, že jsem to poslal, ale stejně oni jako nebudou reagovat, že jo?
2: Tady se bavíme o mezinárodním soudu, že tam to není zbytečné.
1: Mm-hmm.
2: Jo. Ale ty když chceš mít jakoby větší klid, tak to musíš poslat na policejní prezidium. Protože to jsou jejich šéfové policie. Ne ministerstvo vnitra jako takový. To je jenom najímací firma, jo? To je někdo, kdo si pronajímá ochranku. Ale tam je stan té ochranky. A já jsem třeba posílal na policejní prezidium a bylo mi odepsáno, že to beru na vědomí. A že to ukládají podpisovou značkou. Že v případě potřeby, kdyby něco bylo, nějaký problém, jo, jako asi, nevím, trestnej čin, že by někoho zabil, nebo já nevím, že by mohli jako číst z těch papírů, ale tam už vidíš, že tam už to bylo zaevidováno. Jo? Takže tam se posílá. Protože pak přijdeš policaj, to mi říkám, tak panáčku, tady to má i ministerstvo, teda policejní prezidium. Ty to nerespektuješ, no tak počkej, tak teď si zavoláme na to prezidium. Víš? A jdeš přímo k jejich nadřízeným.
0: Tož tak. No, vidíš, že tady to vysílání jako to má smysl, protože jakoby zdálo by se, že to furt opakujeme, neustále meleme dokola, ale vždycky se na něco přijde novýho, na nějakou vychytávečku. Já jsem rád, že tady dneska je Libor, taky je, chlapec se posunul jako hodně, jo. Takže má to svůj význam, rozebrali jsme tam prvního chlapce teda jako šoféra, když tak ať se ozve, jestli je to šofér z povolání, jo, anebo jestli je to teda jako člověk ve svým majetku. No Libor, to je jasný, ten to ustál, ten si odjel. Mára jako vždy prostě bombardér. A Marcelkou Ondráčkovou na závěr se rozloučíme. Tady píše, co se týče přirozených lidských práv, všimli jste si, že ve všech rozborech je psáno, že stát nemá přirozená práva vytvářet, ale chránit. Tečka. Každý stát bez ohledu na zřízení a my stále se pasujeme do jejich pravidel.
2: Jo? Člověk je má daný od svého narození, no? Nebo zrození.
0: Přirozeně.
2: Tomu nedává, ani stát mu je nedává, ani mu je nemůže sebrat.
0: Jo?
2: Ale privilegia vám sebrat můžou jako občanovi. A to i Československa.
0: Tak já už se tady pomalu srovnávám na tom křesle, protože ať si nedělám z huby vykřičené dům, tak jsme domluvili ty dvě hodinky, jo, dvě hodinky, i když je další dvě třetiny videk, to nechám na příště, jenomže do té doby zase bude další hafol, přátelé.
2: To nevadí. Dobře. A to budeme se vybírat.
0: Budeme se těšit, je tady celkem dost lidí, takže nedělníček jede, přátelé, já jsem fakt to vysílání zeštihlil a ne s každým už dokážu vysílat, i když pořád mě někdo volá Petrucho, udělejme vysílání s tím a tím. Já už si pečlivě vybírám, proto jsem si dneska vybral Libora a Máru. Jo? No, takže pojďme to odpiskat a příště se můžeme těšit v nedělu. Já vám ještě přečtu, jaký tady mám... Pozor. Jaký mám třeba tady ty okénka, jo? Začalo to jenom zdravotnickým. Tímto blagadarím i Richardovi Marava, který mě k tomu tak jako inspiroval. Takže mám tady bílé pláště, chabat lubavič, covidismus, Matrix, Maxwell, plochá země, policie, politika, války, volná energie, zdravotnické okénko a živý člověk. Jo? Takže je tady z čeho vybírat. No, tak s čím se rozloučíme dneska? Volnou energii, člověče? Jenom tak, to už nemusíme komentovat, jo? Takže já si ju tady navolím a mezi tím vám řeknu blagadar veliký, přátelům, posluchačům, kdo chce podpořit Dežavíčko, protože brzo bude 1000 odběratelů a budou mi tady nabízet, abych si to nechal spoplatnit a to já neudělám. Takže kdo mě chcete nás podpořit, nebo nás, všechny účastníky tady, jo? Tak my se nějak podělíme, tak klidně pošlete jako nějaký třeba dáreček, jo? A my vám za to, ať se energie pěkně uzavře ten okruh, tak my vám budeme tady vysílat a povídat a... Ale pozor, nemusíte nám věřit, jo? Jenom prostě spíš tak jako nakopáváme. No a kdo se nechá nakopnout, tím líp, kdo ne, hol, tak ať si jde svojí cestou třeba kudy chce. Jo, volná energie. Takže, Liborku, pojď se rozloučí teda.
1: No, já děkuju za pozvání a bylo to příjemný. A brzy se zase uvidíme, ale doufám, že bez nějakého videa, ale rád zase přijdu.
0: Můžeme i tak, že
1: mě baví. Protože mě bavíte a jako já pořád vlastně, i když nemám čas jít, tak si to třeba zpětně pustím a vždycky tam nacházím spoustu nových věcí a některý si jakoby zastavím, opakuju a prostě jako posiluje mě to a potom třeba vlastně i člověk je víc v tom klidu a i jsem to ustal, že ty 2 hodiny. Já jsem se tam hlavně i zaměřil na to, že jsem si prostě jako nenechal připustit žádný strach, abych se něčeho jako obával. Já jsem prostě věřil, že to dopadne dobře a že prostě odjedu, no.
2: Takže já věděl, že to ustojíš, Liborku.
1: Jo.
0: Hoši, Denny, teda veliký blagadár, píše, děkujem chlapci, páni už nenapíšem, abyste se neurazili. No my se neurážíme, páni taky nejsme, ani kmáni, ani otroci, ani otrokáři. Prostě já jsem rejža, ano, já nesu moderátor, ale rejža. Mára, Libor.
2: Je Mára?
0: Čárifuk, léčitel, ponovím teďka, jo. Slaví úspěchy, to vám ale teďka nechci... Zbytečně jako chválí, teďka máme rozjetý další takový případ jednoho onko kamaráda, který je na tom teda bídně, ale pokusili jsme se dneska mu předat nějaké informace. Samozřejmě kelská sůl, jedlá soda, lopuch, fenbendazol, ivermektin, další a další vychytávečky.
2: Zeolit,
0: červená řepa.
2: Těžký no. Kovy.
0: No.
2: Těch mají lidi spousty.
0: Takže Mára jede a pořád má něco novýho.
2: Já jenom rychle řeknu, to je jenom o tom, že už čím díl seš to, tak tím víc si máš pevnější základy v tom, co říkáš. A hlavně my to děláme proto, nebo aspoň já proto, abych dodával ostatním tu sílu se tomu postavit. Mm-hmm. Jo? Protože já to můžu dělat i bez toho, aby jsme cokoliv točili. Já to pro sebe nepotřebuju.
1: Já mám to samý.
2: Já to dělám proto, abych ukázal druhýmu človíčkovi, že to jde.
1: Přesně.
2: Že všechno stojí jenom na jeho strachu.
1: Mm.
2: A nikdo nepotřebuje 100 tisíc, 10 tisíc probuzených a pak se to zlomí. Ne. To vy sami se musíte zlomit. A je to o jednotlivcích. Ne o stádu ovcí. Takže tohle si uvědomte. Protože když se postavíte do své vlastní síly, tak vy už nepotřebujete nikoho volat, zachraňovat, napsat, aby vám někdo něco napsal za vás. Vy to prostě nepotřebujete. Jo? O tom to je. Protože vy, když budete pořád něco o nějakých blekotat s lidma, který Čechoslováci, kde si to si a pak se to změní a pak se to změní, ono se to takhle nikdy nezmění. Pokud vy sami se nezměníte sami za sebe. Takže já vám přeju hodně úspěchů a mějte se krásně.
0: Dobrou noc.
2: Hlavně tvořte.
0: Jste skvělý poradci pro život. Děkuju za vše krásné, co přijdete na, co přijde nakopnutím. Ano, takže nakopáváme, kdo se nechá, ten se nechá, ano. Takže Mára, Marcelka, ještě Mára to říká, čím déle jsi v tom, tím pevnější máš ústoj a je to o jednotlivcích a nikdo tě nepotřebuje zachraňovat. Každý sám za sebe. Marci, ano, veliký souhlas. Blagadar, každý sám za sebe. Nečekejme záchranu zvenčí ani od Putina, ani od Trumpa, ani od bílých klobouků, ani od Nesary, Gesary, to jsou všechno prostě žvásty, s kterýma se roztrhl pytel, ale zachraňme se sami vlastně, jo? Nebo ten náš vnitřní tvůrce, aktivujme ho a najednou prostě ta realita se sama změní, jo? Že nepotřebujeme čekat na někoho. Čekají jenom otroci, je tak?
2: Tak. Protože oni vás jenom tady tím uhoupávají a brzdí. Fakt to vy jste v tom, jako jak se říká, jako vařená žába. Jo?
0: Tak.
2: Ještě chvíli tu vydržím, jo, tu horkou vodu, no. Až vás uvařej. A to je přesně s tou Gecarou a dalšími podobnými nesmysly. A vy jste čekali, že někdo to za vás vyřeší. No nebojte, i ten řezník to vždycky vyřeší za to prasátko.
0: A nečekejte ani na žádný ty Macbedy, jako jo, žijte zdravě, jeste prostě, nekupujte v korporátu ty srágory, ale jeste prostě živou stravu maso, no a potom ty doplňky jako kelská sůl plná minerálu a jedlá soda, odkyselení a tak dále. Opakujem to neustále, ale jak říká Marcelka, opáčko, dáme si opáčko zítra zas. Děkuji, přeji krásný večer a přátelé, na závěr mám tady videjko o volné energii. Nevím, jestli je to tak jako v reálu možný, ale mám to tady nachystaný. A mě to připomnělo, taky nebudu jmenovat vůbec, ale od jedné posluchačky jsem dostal trošinku takový výtky, že jedeme si to svoje, to je tak silný, to je tak prostě hustý, že tak probouzíme, ale lidi na to nejsou připraveni a potom mě jako dostala tím, že řekla, no a co kdyby se tak ty vole úplně teďka všichni probudili, to budeme v prdeli, to si ani nenatankujeme. Říkám, ty vole, co to je za žvást, jako však o to jde, aby se probudili. A to, že si nenatankujeme, to neznamená, že nebudeme jezdit. Jsou auta na volnou, na vodu jezdí, jo. Můžeme zapřenout koně, osle, kravičky prostě, jo.
2: A hodně, kam by si pořád chtěla jezdit,
0: tak ano, když budeš sobě stačná a doma budeš mít zahrádku. Jo, takže
2: já si natankuju plnou nádrž do dodávky a mám to na půl roku.
0: No.
2: Protože jezdím jenom po okolí, tady po lidech, kterým pomáhá. Kolik myslíš, že toho potřebuješ, když nebudeš z tom korporátu a půjdeš mimo něj?
0: To díky, že nejsme soběstační, tak se musí jezdit přes půl tady prostě světa kamionama, jo? To je zbytečný úplně, takže já nemám strach, že bych si nenatankoval. To jako, to mě hlava nebrala, ale neřeším to, nechávám to plynout, ano, každý se probouzí svým vlastním tempem. A dívej se, tady černoušci se probudili taky, pustím videjko na závěr. Je, Máro, tvoje, kam by si pořád chtěla jezdit, to je ono. Marci, takže blagadár, dobrou noc, přátelé. Liborku, díky. Díky fakt jako velké blagadár. Máro, jako vždy, perfektní. Posluchači, diváci, sdílejte, ano, sledujte nás a tak já jsem chtěl říct, společně to zvládnem, ale to je blbost. Jako, ano, vítejte, společně to zvládnem. No, takže dílejte. Ó, šanty, dobrou. Šanty, dobrou.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Já vás všechny vítám z Midgardu, vítá vás Petr Václav. Startují hovory při víně, prázdninové hovory při víně. Dneska je 17.7.2026. Máme na to, že je okurková sezona, tak běží docela spousta zajímavých kauz, tak se na ně podíváme. Mám tady nějaké otázky, na které si dáme odpověď, tak jsem rád, že i když dneska budu sám, bez Jiřího, protože Jiří se vrací někde z nějaké služební cesty a je mimo republiku, tak dneska to je na mně. Proto vás všechny vítám já, sám, bez Jiřího. A pojďme se podívat na to, kdo slaví, ne? Pardon. Kdo dneska slaví svůj svátek? Slaví Martiny. Ne Martiny, ale Martiny slaví. Žena jménem Martina je dle významu svého jména bojovnicí, má v sobě sílu, moc a odvahu. Po dobrém či zlém, tak Martina dokáže dosáhnout všech vytyčených cílů. Jméno Martina u nás nosí například moderátorka Martina Gavrieli, herečka a moderátorka Martina Menšíková nebo také Martina Pártlová. Zpěvačka, která se proslavila v soutěži X Factor. Mezi nositelkami jména najdeme i slavnou tenistku českého původu Martinu Navrátilovou nebo českou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Ženské křestní jméno Martina má původ v latině, stejně tak i jeho mužský protějšek Martin. Jména souvisejí s římským bohem války, který se nazýval Mars. Jméno Martin, respektive Martina, vzniklo z římského slova Martinus, které je přídavným jménem k Martovi. Překládá se tedy jako náležící Martovi, náležící bohu války. Přeneseně pak i jako bojovnice nebo bojovná. A teď si představte, je to 18. příčka a těch Martin máme 77 724. To je porce, co? Jedna Martina vedle druhé. Pěkně velké okresní město. 77 724 Martin. Pane, jo, to je porce. Takže, milé Martiny, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování, pěknou oslavu. Tam můžete dát Martiny klidně k tomu. A můžete si to užít. Vy, kteří znáte nějakou Martinu, tak ji nezapomeňte popřát. Nadělíte jí tím prodloužený život a pevnější zdraví, protože radost pochopitelně posiluje imunitní systém. Žádné další svátky dnes nemáme. Martina. No vidíte. A Martin ten přijede až na bílém koni. Tak to je půl roku od sebe. Pomálu, no, tak nevadí. Oni si k sobě, ti, kdož mají, cestu najdou. No a já se tady koukám, jestli ano, máme od Boženky Blanky. Máme tady to, co se stalo, odehrálo, nebo odehrává, co se váže k dnešnímu dni. Tak se na to podíváme, že pochopitelně. Tady nevím, jestli to sem patří, to je 16. července a dneska je 17. Tak. Těm, kteří se pouští do nové ofenzívy proti Ruské federaci, by se mělo připomenout, že by si měli vzít ponaučení z historie, prohlásila Maria Zacharovová. Hlavní body z nového briefingu mluvčí ministerstva zahraničí Ruska. Moskva vnímá vojenská cvičení, která Polsko vyhlásilo v blízkosti hranic Ruska a Běloruska, jako nevhodnou snahu Varšavy ukázat svaly. Dodávky zbraní Kyjevu brání řešení konfliktu. Rusko je hluboce znepokojeno obnovením vojenských operací v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu. Rusko vyzývá všechny strany konfliktu v oblasti Perského zálivu, aby se vrátili k jednacímu stolu. Klíčovou roli při řešení konfliktu v oblasti Perského zálivu by měly hrát země Blízkého východu. Kroky NATO Kroky NATO v Arktidě zvyšují riziko incidentů, které by mohly mít nejnegativnější dopady na region. Západ je povinen zjistit, kdo stojí za teroristickým útokem na Nord Stream. Ministerstvo zahraničí Ruska vyzývá, aby se bralo v úvahu, že Moldavsko není bezpečnou zemí pro cestování. Spojené státy projevují snahu jednat bez ohledu na ustanovení smlouvy o zákazu jaderných zkoušek. To je všechno. Tak toho moc nebylo dneska, ale vidíte, je pátek a přesto se stalo toliko věcí. No a protože nemáme už nic tady, co bychom jaksi probrali, tak já jsem tady podívám ještě do různých jiných zdrojů, jestli tady máme něco. Kde tady Pavel něco, nějaký nový kanál nabízí. No, to se nás ale úplně teď netýká. To je všechno. To je všechno z těch divokých zpráv. No, co jaksi je, čeho je plný éter, tak, čili to, co nás obklopuje. Pochopitelně doznívá vše okolo Ankary. A já se k tomu ještě trošku vrátím, protože ono to nabízí některé další úvahy, ke kterým jsme se třeba ani ještě nedostali. Tak si to pojďme pustit. Je to slovní přestřelka mezi předsedou ODS, to je to kradli včera, kradou dnes, jsou členové ODS, takže to je tato zprofanovaná strana, no a proti němu pochopitelně kdo jiný než Macinka.
1: Zaměstnali jste média i veřejnost půl roku tak úplně trapným sporem.
2: Já tady děkuji panu Kupkovi, že jsem přišel, nevím, nepřipadáte si tady trošku do počtu, asi možná jako pan prezident v Ankaře. Já jsem se tam zúčastnil dvou vážných jednání v úterý na ministerské úrovni se státy istanbulské spolupráce, to znamená s Bahrajnem, s Kuwaitem, s Katarem, se Spojenými arabskými emiráty. Měl jsem tam vystoupení, pak jsem se zúčastnil podobné akce, kterou organizoval americký minister zahraničních věcí Marco Rubio společně s ukrajinským ministrem zahraničních věcí. Také jsem tam měl projev, vedle toho jsem měl také nějaké bilaterální setkání. Ten druhý den už bylo spíše o šéfovi té delegace, to znamená pan premiér v tom sále, pan prezident seděl za ním, všechno si to poctivě zapisoval, ale jeho účast tam

0: nemá k tomu mandát, například, aby někomu sliboval letadla, nemá mandát k tomu, aby mluvil o tom, že Česko se chce stát nějakou součástí Spojených států evropských. Nechceme jako republika, jako stát, který patří do Evropské unie, vzdát se třeba mandátu právo veta. A řada dalších věcí, které si prostě soustavně jako s velkým přáním ta opozice někde vyslovuje a prezident je jejich hlásnou troubou a vypadá potom jako trouba. Nakonec velmi, velmi dobře to vyjádřil Andrej Babiš, když se ho ptali na nějaké záležitosti, které taky souvisely ještě s tím, s tou Ankarou, tak se vyjádřil docela, si myslím, jasně. A také řekl, co se mu nelíbilo na chování prezidenta v té Ankaře. A co považuje za absolutně nechutné a strašné, jo? Protože ono to není jen tak, ono to má nějaké svoje, to má nějaké svoje dohry a nelze se divit. Hrad si hraje se žhavým uhlím, protože Hrad tady dělá nějakou estetiku, kdy jako vypadá mírumilovně a kdy on jako Hrad se chce spřátelit a nechce mít jako válečnou sekeru. Ale byl to přeci Hrad, kdo tu za válečnou sekeru vykopal. Hrad začal dělat na schvály. Hrad rozehrál tuto hru. Ne nikdo jiný. On, skvoter z Hradčanská 1, nejprve nejmenoval Turka, no a potom pochopitelně při každém možné příležitosti, tak si kopnul do té vlády anebo do některých věcí. No tak se pojďme podívat dokonce, jak to bylo s tím, co se odehrávalo na ČT24. Takže těžký mainstream. Andrej Babiš to tam vysvětlil.
1: Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Podle něj by neměly smysl, protože hlava státu zastává jiné názory než vláda. Pavel tento týden řekl, že dlouhodobě nemůže fungovat stav, kdy prezident a předseda vlády nedokážou spolupracovat.
2: Mám obavu, že pan prezident, respektive hlavně jeho okolí, vlastně nemá žádnou sebereflexi a tady vlastně, když čtu, že chtějí jako spolupracovat, tak to jsou jako nějaké deklarace, ale ve skutečnosti se pan prezident chová úplně jinak. Uvedu příklad, Ankaře měl bilaterální jednání se slovenským prezidentem. A je neuvěřitelné, že hned na akci, která je namířena proti slovenské vládě, ve které prezident je koaliční partner.
3: A to jestli včerejší pohodu v Trenčíně, tak to bylo asi 3 dny po summitu tedy.
2: No tak to je jedno, hned po summitu zkrátka. Jo? Takže vlastně na jedné straně teda mluví s prezidentem a potom vlastně vystupuje proti němu. No a samozřejmě považuji za absolutně skandální jeho vyjádření, tady je to ze slovenského deníku, kde říká, že nejdůležitější emoci z Ankary bylo znepokojení lídrů západních krajín z vývoje ve střední Evropě, konkrétně ze Slovenska a Česka. Zaujímavý rozšířený pocit, že na západní krajiny ztrácejí.
3: Co první pocit z toho summitu neměl?
2: To je za lež, s kým on mluvil. Komu podal ten Trump tu ruku, s kým mluvil ten Trump, s kým mluvil Rutte, se mnou mluvili, já jsem zastupoval. Proč tohle říká, když to není pravda? Není to pravda, my vystupujeme od nástupu naše vlády, jasně, že jsme součástí Evropské unie a jsme aktivní. A so Spojenými státy máme excelentní vztah a došlo na moje slova, že zkrátka ten Trump si mě pamatuje.

0: respektuje, ano, že mi taky volal minulý rok a že jsem s ním taky mluvil na té večeři s Monikou, takže nechápu, jak tohle si může někdo takhle jako vymyslet. Ať řekne, kdo to řekl, je to nesmysl, je to lež a to je přesně styl Hradu. Jo. Vyzývat tady, že aby jsme spolu mluvili a takhle vlastně to probíhá už od Velikonoc roku 24.
1: Můžeme ještě, chtěl bych ještě otázku k samitu NATO. Vy jste vlastně několikrát zopakoval, že jsme z hlediska výdajů na obranu nejhorší, nicméně podle těch údajů Albánie za námi, Slovinsko je za námi, tak jsme tuším třetí až nejhorší, tak nejsme úplně nejhorší.
0: Tak ano, já jsem měl tuhle informaci, já zítra budu na koalici ochotných v Paříži, tak se zeptám Marka Rutteho, proč jsme dostali slovo jako Česká republika jako poslední, jako 30., i když jsme původně měli mluvit před Albánií a před Slovinskem.
1: Čili ale na těch datech, na těch výdajích na obranu se ale nic během summitu neměnilo, protože vy jste dostali data, že jsme vlastně třetí od konce i podle vlastně tiskové zprávy na to jsme až třetí od konce, čili na tom se ale nic nezměnilo na tom summitu.
0: Data se tam neřešily, tam zkrátka vždycky vyhlásili, kdo mluví, já jsem si dělal poznámky každému vystoupení.
1: Vám to nějak nevysvětlili, proč vás nechali mluvit jako poslední až?
0: No nevysvětlili, protože nebyl čas, summit skončil a samozřejmě všichni vlastně měli ještě další nějaké svoje povinnosti, nebo Trump odletěl hned, ale já s Rutem budu mluvit o tom a zeptám se ho, jestli tam bylo něco, nevím, on právě ke konci opustil sál na chvilku a vrátil se na to poslední vystoupení, tak možná chtěl slyšet mě, co tam řeknu.
1: A nemohli tam hrát roli nějaké další záležitosti, třeba pomoc Ukrajině, nějaké další faktory?
0: Určitě ne, vůbec nebyla téma.
1: Ještě k té koalici ochotných, pane premiére, zítra letíte do Paříže, tak co konkrétně tam budete chtít prosazovat, protože z hlediska pomoci Ukrajině jste teď vlastně dali, tuším, prvních 140 milionů do programu PUR, možná i posledních 140 milionů, tak tohle tam budete také prezentovat, že to je hodně o pomoci Ukrajině, ta koalici ochotných.
0: Ne, prosím, ještě jedno, je potřeba to říct, jak to je. To byly peníze, které minulá vláda rezervovala pro Ukrajinu. A ministr zahraničních věcí Macinka, to byla jeho akce, on mě o to informoval, zkrátka se rozhodl tyhle peníze nedat Ukrajině, ale dát na program PURL. Ano, byla to jednorázová věc, už to nebudeme dělat, protože my jsme i odmítli vlastně přispívat na těch 70 miliard euro pro Ukrajinu, protože nemáme peníze tady pro dostatek peněz nejenom pro armádu, ale na nemocnice a sociál a tak dále. A ty procenta, prosím vás, skvěle tam vystoupila Georgia Meloni, já s ní souhlasím, to není jenom o procentech, to je o tom, co vlastně pořizujeme, kolik máme vojáků. A já jsem poslouchal ten projev Zelenského a ten má největší problém vlastně s protizdušnou obranou proti balistickým raketám. A právě o tom já chci mluvit,
1: protože v Paříži tady.
0: Ano, protože máme plno různých deklarací, ale nic konkrétního, pokud vím, se neděje. A my potřebujeme mít tady, aby vznikl nějaký, jak to funguje jako Airbus, společná výroba letadel, Německo, Francie a další státy, asi tam se tam podílejí. A toto bychom měli vlastně se domluvit a vyrábět to v Evropě jako ten evropský patriot. A o tom já chci mluvit, ale uvidíme, protože Evropa rozhoduje těžkopádně, ale určitě i bilaterálně na večeři budu chtít o tom. Já už jsem o tom mluvil s dánskou premiérkou a zeptám se Macrona, v jakém stádiu je ten projekt. A to je nejdůležitější, protože to nejen my to potřebujeme jako Evropa, kdyby náhodou něco se stalo, no a samozřejmě vidíme, jak probíhá válka na Ukrajině a z toho se máme poučit a udělat ty opatření.
2: No a o tom to je. Čili keci typu, to mě prostě mrzí, že i alternativa, část alternativy se nechala strhnout a vlastně byly z toho i takové nějaké kyselé kyselé hrozny v koalici, kdy muselo být vysvětleno Tomio Okamurovi, tedy SPD a jejich voličům, co to je za peníze a že to není o tom, že vláda porušila slib, že nebude dávat na Ukrajinu. Jak jsem řekl, jsem rád, že Andrej Babiš podepřel to, co jsem tady vlastně vysvětloval v tom pořadu s Míšou v úterý, kdy jsem vysvětloval, že to jsou prostě peníze, na které se nedalo dosáhnout, protože byly deponované. A protože byly určené na Ukrajinu a nebyly by započítané do těch 2% vůči HDP, což je příspěvek do NATO, no tak byly přesměrovány do programu NATO. Do aktuálního programu NATO, který byl momentálně k dispozici, v dosahu, takže proto ty peníze tam byly převedeny. Aby se nám započítali, protože Fialová vláda rozhazovala prostě, jak se jim zachtělo, hlavně, že tekly provize. Takže těm lumpárnám už snad bude konec a já už nebudeme muset takovýmhle věcem čelit, jo, že někdo krade naše peníze a dělá si s nima, co chce a hospodaří si s nima po svém. Hospodaří s nima strašně, protože v podstatě se tváří, jako kdyby vláda měla rozhodovat o penězích těch občanů. Dojisté ano, dojisté míry, ale co se týká rozhazovat nad rámec nutných výdajů pro cizí nějakou zemi, navíc ještě nacistickou, to je nářez, jako to nevymyslíte. Jo. To je taková drzost tady lidem říct, že na to nejsou peníze. A potom si v klídku jako tady rozhazovat peníze, tak to je tvrdňárna, to je jako hustý. Takže to nic se stane nebude. A já jsem to tady vysvětloval, že to prostě ne, takhle to nebude, takhle to nebude fungovat. Není to o tom, co celý píše část Alternativy a další část tomu slepě věří a přeposílají to na všechny strany. Přitom to byl fake, jo. Hnusnej fake. Čili nenechme si kazit naše vlastní zdroje informací tím, že budeme tady něco slepě šířit, aniž bychom byli schopni jaksi domyslet, o čem to celé je. No. Mám tady Pávka. Teďko nevím, jestli nám tady vypadne nějaký video, který tady vypráví, že Pavel exkluzivně, Česko zažívá ohrožení demokratických principů. Chci jednat. Jo. Tak jaké principy? Tady nejsou ohrožovány principy jinou cestou než od Ukrajinců. Tak bych to jinak pojmenoval. No, podíváme se ještě, než se koukneme na Evropskou unii, tak se podíváme. Podíváme na. Kde pak já to mám? Teraz jsem majorem. Nejsme ve válce. Český premiér zpochybňuje strategii NATO vůči Ukrajině. Členská země NATO se veřejně distancovala od vojenské logiky aliance. Český premiér Andrej Babiš. Nejsme ve válce. Ve válce je Ukrajina. Nejsme ve válce. Ve válce je Ukrajina. Jednání se zaměřovala spíše na zbraně než na mír. Česká republika se nepřipojila k závazku NATO ve výši 70 miliard eur a finančně nepřispívá na pomoc Ukrajině. Premiér poukázal na domácí priority. Zdravotnictví, platy policistů a nejen zbraně. No ono v těch zbraních tam se ukrývá obrovská možnost korupce. Takže o to nejvíc běží. Takže si tady hledám jeden příspěvek. Doufám, že ho najdu, nevím. Jo. Asi. Už ten případ nenajdu. Budu se pracovat s tím, co máme. Budeme se bavit o Česku a o korupci, tak jak ji tady rozjela ta fialová vláda. Budeme na necenzurované pravdě. Hladíkovo dotační šílenství, co je možné v České republice. My se to, myslím, tady řešili s Míšou, ale je to o tom, jak si přejmenovávají malé solární elektrárny a velké, a jak z velkých dělají malé, protože u malých pochopitelně je výrazně vyšší, asi čtyřikrát vyšší dotace než u těch větších. Takže jednu velkou rozsekají na čtyři malý a rozdíl je v dotaci 8 000 korun. Staženo vůči 14, to znamená, že to je na 1 kW pík, což je tedy brutální, jo. To o tom ani potom. No, takže když dovolíte, dáme si písničku. Ale pozor, ta písnička bude wow, trošku málo kvalitní, ale o to zase výživnější. Protože to bude Baba Jaga, Abba Jaga. Aha, poslouchejte slova, protože jsou hodně zajímavá. Jsem rád, že můžeme takovouhle věc si tady pustit. Jen co to najdu. No. Chviličku. Mám tady vojenčtí kadeti na přehlídce té Lady Major Show v Londýně. Ti nejlepší z nejlepších budou bránit demokracii, pravdu a lásku na britských ostrovech. Neumějí pochodovat, jdou tam jak šuspajtři, oblíknout se neumějí. Hrůza, děs, to, co předvedli v rámci mají nějaký LGBT, tak tato zoufalá přehlídka, kterou tady předvedli, ta opravdu bude velmi kvalitně, bude hlídat demokracii a životy těch, kteří tam jsou vidět, že pochodují. No. Já jsem tady měl ještě jednu takovou kauzičku a já si dohromady neslepím, protože se mi nechce. Ne, tak pojďme o těch, možná se tam vrátíme k těm kauzám v České republice, až budeme mít ještě víc trošku času. A my si zahrajeme. A já jsem vám slíbil, že vám zahraju něco exkluzivního, co jsme ještě nehráli. Jo. Tak, že si zahrajeme. Tady je mám. Abba Jaga. Díky, Abba Jaga. No, tož uvidíme. Někdy je to od Litoměřic z koncertu, z vystoupení, takže ta, jak říkám, kvalita nebude úplně děsivá.

0: A bang, jo. No, chlapci píšou zajímavé texty, je to trošku tvrdší muzika, to je pravda, ale texty jsou naprosto výstižné a musím je pochválit, protože jsou fakt, říkalo se tomu, angažovaná píseň, jo. Takže jejich písničky jsou hodně angažované a je to dobře, ne? Co si budeme povídat? Je potřeba zachovat v kultuře vzpomínku na něco tak otřesného, jako je Squatter z Hradčanský 1. No, schodíme to a podíváme se na další velmi živou kauzu, která hýbe prostorem, jo? A to je v podstatě Turek versus ta nehoda a já už jsem se k tomu tady vyjadřoval. A řekl jsem, že tak, jak to vidím já, nakonec dneska mi přišlo video z té křižovatky z 10 aut, které jeli stejným pruhem jako Turek, jelo 9 rovně a jedno odbočilo doleva. Čili je vidět, že řidiči využívají, nebo respektive jedou podle toho značení, které tam je, kdy ten pruh je označen jako vhodný pro jízdu všemi třemi směry, to znamená doleva, doprava i rovně. Protože jsou tam šipky, stále šipky, které vedou rovně a doprava, pak jsou mezi nimi šipky doleva. A co to znamená pro nás, pro řidiče, no, že se v tom velmi těžce vyznáme. Ale pozor, dostalo se mi vyjádření řidiče sanitky, který měl nehodu na tom samém místě, a kupuju také s Mercedesem, jo. Akorát, že on převážel pacienta a jel 30. Nejel tak rychle jako ten závodník, který se tam přiřítil po kolejích. Vůbec nejel opatrně. A byl seznám vinným. Tak se to pojďme pustit, protože nám to lidé co napoví ohledně právě toho. Nevím, jestli se půjde pustit, protože se stříhaná verze. Zkušený řidič záchranky, tady máme nějakého modelanta. Tak zkusíme. Jakub Polívka se jmenoval, kdo se jmenuje ten řidič, který boural na tom samém místě se sanitkou. A máme to video k puštění. Nemám, jak je to možné? Počkejte, mám ještě jedno. Tak, Jakub Polívka je tady ten řidič, který promluvil. Tady mám nesestříhanou verzi, ale to je jenom obrázek. Tak se podíváme, co tam ještě máme. To nemáme ještě jednou. Jakube, jako Polívka. To by teda muselo být. Tady máme Macinku. Já vím, že jsem to stahoval dvakrát. A tohle to nevím. No, jestli se mi to podaří. Znovu na čí stránky. Tato stránka momentálně není dostupná. Načíst a znovu marně. Aj, tak to nenačtu. No, píšou tady, řidič pražské záchranky promluvil, ale je tady platí úplně něco jiného. No. Na AC24. Tak. Bohužel. Je, nejde mi to nastartovat. Jak je to možné? To je Babiš a Belga. To jsou ty dva. A to už je kalendář, tak proč mi to nejde? Mám tady ještě nějaké, nějaký odkaz. Já vím, že jsem to jakoby dvakrát. No ale... Zkušený řidič záchranky si dá... zase reklama nějaká. To je tady zase nějaké město. Tak to se mi nedaří. To se mě přátelé, ale vůbec se nedaří. No. Jakub Polívka je záchranář, který v roce 2007 řídil sanitku, jež se na stejné křižovatce IP Pavlova převrátila po střetu s Mercedesem. Tady foto X. No a já bych sem ale k tomu chtěl... A je tady úplně jiný článek, jo, u toho. To mě právě mrzí. Protože já bych sem chtěl se prokopat k tomu, co se tam říká. No. Zkusíme to ještě vejš, jestli tady něco najdem. Ale... Tak dvakrát. Nevadí, půjdeme. Počkejte ještě. Teraz. Macinka pochopitelně se Turka zastává. A já to tady nemám v jiném provedení. Kde bylo to video? Já jsem si to video ale přeposílal. Já jsem si ho přeposílal tady na kanál. A divných ho tady nemám. No, pojďme se podívat na Luboše Blahu, který zhrnul některé věci. A myslím si docela zásadně. A to je dobře. Takže jak funguje dvojí metr, jaké úchylnosti jsou schopní vymyslet mocní, kteří jsou vlastně nemocní. Takže co, čeho jsou schopni, aby oblbli národ, aby vystrašili, anebo naopak získali na svoji stranu. No, naprosto otřesné. Tak podívám se na to, hned jak mi to naskočí. A venku bouří. To bude nemilé, Emile. Pochopitelně. No. Nechci žádný účet. Teď mi to asi nabízí účet. No. AC24. Já jsem to... No, vidíte, jak je složité si někdy k informacím propracovat. Je to prostě složité. No. Tak pojďme. Luboš Blaho. Takové zásadní, několik záležitostí zásadních zmínil v tom rozhovoru a trošku tam musel nenápadně usměrňovat toho, kdo to moderoval, nebo respektive kdo tam dělal sparring partner, a pak nakonec to by vyznělo jako harmonicky, takže nebylo to až tak opozičně laděno. A tady asi přestali internet. Tady nám to někde něco vyhodilo, protože já jsem teď momentálně offline, mám tady hlášku, že nejsme ve vysílání. S tím nic nedělám. Jo, protože to opravdu nejde. Přišla bouřka a skončilo vysílání. No, tak co byste chtěli tomu dodat? Jo, jo. Řeklo se, stalo se. A už jsme ve visi, už jsme v éteru, to je dobře, to je dobře. Tak, až z toho rozjelo znova znělka, jsem to rozjela. Tak, doufám, že už teď nám to půjde tady. Nahrát, přehrát a tak dál. Jenom nevím, jestli nám už ten internet se rozjel na všech počítačích. Uvidíme. Tak. Ne, to si nebudeme pouštět. To je nebezpečné, to je zakázané. To nemůžeme. Tak. A už jsem zase mimo. Tady to normálně padá nahoru, dolů. Venku se blízká a prší. No. Tak. Nevím, jestli se vám to tady podaří připojit. Facebook. Ale stále jenom točí kolečko. Tak uvidíme. Já budu jenom trošku komentovat některé věci. Viděl jsem i vystoupení několika právníků, kteří argumentovali. Ku podivu nikdo s tím značením moc neargumentuje. Jo? To je hodně zvláštní, že experti se nevyjadřují, právníci se nevyjadřují k tomu, že Turek jel pruhem, který byl značený i rovně. A ta šipka rovně nebyla škrtnutá. To znamená, že on jel správným pruhem a řeči o tom, že měli nějakým jiným pruhem, no to nešlo, protože to rozřazení bylo už dávno předtím a přejet potom a řadit se nebyl důvod, protože on měl značení rovně doleva doprava. Co byste si z toho vybrali? Rovně doprava doleva. Navíc tam to doprava bylo velice rizikové, protože tam přeci jsou auta. Takže hodně otazníků. Chtěl jsem najít toho řidiče, no nenašel. Tam jenom řeknu, že ten řidič si šel sednout na tvrdo, vezli policistu se zlomenou nohou při nějakým zákroku a stalo se jim právě tohleto, že díky sluníčku, možná, ale rozhodně přijel po kolejích, přijel 30, vjel do té křižovatky na červenou, a protože se potkal s jiným autem, tak byl viníkem, protože on na tu červenou tam může vjet, ale nesmí způsobit karambol. Čili je plně zodpovědný za důsledky z toho svého chování. Není zproštěn jakékoliv viny. A není oproštěn, nemá imunitu, není oproštěn od, nebo nemá privilegia, která by ho opravňovala jakýmkoliv způsobem jako jet na maják, respektive jet na červenou, kromě toho, že má majáky. A protože nemá absolutní přednost v jízdě, tak má pouze přednost v jízdě a to za předpokladu, že ho někdo vidí. A tento případ může být pro posouzení viny Filipa Turka velice klíčové a precedentní. Protože pokud už řidič sanitky za toto byl odsouzen, že na stejné křižovatce přijel, vjel na červenou a způsobil nehodu, tak má prostě malér. To je problém. Čili to tak je, ježdění na majáky má nějaké svoje riziko a tento řidič sanitky se vyjádřil bez toho, že je to volič ANO, jo? Bez toho, že by nějak byl na straně Filipa Turka, že v podstatě on ho nemohl vidět, toho sanitáka, protože on tam přiletěl velmi rychle, nebo respektive ten, toho převozce té krve, že on tam přiletěl neskutečně rychle. Pravidla říkají při používání majáků, tak pravidla říkají, že může vjet i na červenou do křižovatky se zvýšenou opatrností a musí si být jistý, že se s nikým nepotká. No a to se nestalo. On jel, jako kdyby měl absolutní přednost v jízdě, to za prvý, a za druhý vůbec neudělal nic pro to, aby neohrozil řidiče na té křižovatce, kteří by ho nemuseli vidět. Což právě se stalo, že jo. No, takže uvidíme, jak to bude posouzeno. Rozhodně to bude asi docela oříšek pro ty posuzovatele. No, ale od toho mám nějaký experty.
1: Keď tu bola Ukrajina, skákali 3,10 m, ale keď sa došlo napadnutiu Iránu, tak sú ticho. Ja som v pondelok skoro spadol zo stoličky, keď sa postavila pani predsednička Európskeho parlamentu Metsola a ona nie že odsudila medzinárodné právo, že bolo porušené zo strany USA, zo strany Izraelu. Ona ešte vyčítala Iránu, že sa bráni. Ja mám doma malú dcerku, ktorá má 10 rokov, tam zomreli dievčatá medzi 7 a 12 rokmi a tuto nikto nič nepovie. To si už robíme srandu z tých ľudí. Takže ja som presvedčený, že v prvom rade musíme odsúdiť to, čo páchajú Američania a Izraelčania. To sú vojnové zločiny. To je agresia. Absolútne nevyprovokovaná agresia. Mňa desí to, aký tu je dvojaký meter. Že v prípade Ukrajiny a Ruska sme tu prijímali také rusofobné a také rasistické normy proti ruskému národu. Ale v prípade Ameriky a Izraelu všetci tlieskajú, že vlastne napadli cudzí štát. Toto je niečo príšerné a toto pokrytectvo treba jednoznačne odsúdiť.
2: Pán Akto, v prvom rade treba chápať, že jadrové zbranie mnohé krajiny, ktorých režimy sa nám nemusia páčiť, používajú ako odstrašovaciu silu. To nie je tak, že teraz sa tu vytvorila ilúzia zase kvôli americkej a izraelskej propagande, že ako náhle by Irán získal jadrovú zbraň, tak teraz zničí celý svet, lebo však viete dobre, že keby zaútočil v tej chvíli jadrovými zbraňami, tak by došlo k zničeniu aj Iránu. Takže oni nie sú nejakí sebevražední teroristi, ktorí teraz chcú zničiť celý svet. Severná Korea má takisto jadrové zbranie. Máte pocit, že by teraz chcela zničiť celý svet? Pakistan má takisto jadrové zbranie. Máte pocit, že to je nejaký dokonalý režim, kde by sme mali tlieskať, že to majú? No a Izrael, presne ako hovoril kolega, Izrael tam napadol za posledné mesiace, hádam, 6 alebo 7 štátov. Vyvraždil tam 70 000 žien a detí v Palestíne. Ale tvárime sa, že to je v poriadku. To je ten správny režim, ktorý môže mať jadrové zbranie. Len aby ten zlý Irán nemal. Prepáčte, toto odmietam. Ja som presvedčený, a to je niečo, čo možno má zaznieť tejto televízii, že Američania sú vydieraní Mossadom, ktorý má Epsteinové spisy a má tam záznamy pedofilných aktivít amerického vedenia. Toto môže byť jediný dôvod, prečo Američania robia momentálne takúto iracionálnu politiku, vraždia ľudí, len aby zmizli
3: z titulkov jednoznačne.
2: Máte pocit, že by Irán ohrozoval niekde na hraniciach Ameriku? Že sa musela brániť? Nie, Irán je niekoľko tisíc mil ďaleko od Ameriky. Kdežto Rusi mali dramaticky iný problém, že Západ sa tlačil k ich hraniciám až na Ukrajinu a oni museli reagovať kvôli vlastnej obrane.
3: Ale povedz
2: mi, prečo mali Američania bombardovať Irak, Irán a krajiny Blízkeho východu? Aký na to majú dôvod? A ja vám teraz poviem veľmi úprimne, ja som presvedčený, že Ukrajina nepatrí do Európskej únie. Naopak, Ukrajina pod súčasným vedením je najväčšou bezpečnostnou hrozbou pre Európsku úniu. A či už teda ten konflikt na Ukrajine skončí alebo nie, militarizmus, ktorý je na Ukrajine, ten banderizmus a neonacizmus, ktorý je tam rozšírený, tá korupcia, tá kriminalita a dneska už otvorená diktatúra pána Zelenského, to sú také obrovské rany, ktoré by mohli priniesť pre Európu, keď tu bola Ukrajina, skákali 3 metre 10.
0: No to je práve to, co by mohli pre tú Európu přinést, jo. Zelenský, presne jak říká, Zelenský dneska vyhrožuje na 4 svetové strany pomálu. Evropa ho platí. Evropa si platí svého kata. Evropa si platí svého nepřítele. Je to stejné modus operandi, jako když nacisti nechali židy, který vyvražďovali, aby financovali kromě války, aby financovali i tu genocidu na sobě samých. Židi financovali, aniž by chtěli, tak financovali druhou světovou válku tím, co jim bylo ukradeno, odcizeno, když přišli do toho koncentráku, protože do vlaku je dávali s tím, že jedou se přesídlovat, naložili je do bičáků a vyklopili je v tom koncentráku třeba Osvětimi a všechno, co jim ukradli, ať to byly valuty, protože oni je vyzývali, vemte si valuty, zlato, šperky, takový ty startovací majetky, to si vemte, protože to budete potřebovat na těch nových územích. Tak oni se to vzali a oni je o to ukradli. Současná Evropská unie z penězi daňových evropských poplatníků jak si vyživuje nacistickou hydru na Ukrajině a ta hydra křičí, že pokud válka skončí, to znamená, pokud nás nebudete financovat a my se budeme muset vzdát, tak zažijete peklo, protože my jsme všude. To už dneska se veřejně říká, to už dneska vyhrožuje spousta ukrajinských nacistů, tím to vyhrožuje Evropanům. Tak může mi někdo vysvětlit, jakou toto má logiku a jak je to dobré, aby jsme to dělali. Proto to zaplať pánbu neděláme a Andrej Babiš se svojí vládou se od toho distancuje. On nebude financovat Ukrajinu. Teď jenom musíme dohledat ty peníze, které tam nacpala Fialova vláda, která je z části rozkradla a tváří se jako, že oni jsou všechno v pořádku. Oni by si měli jít už sednout za ten rozpočet, který tady předložili a pak ještě by tak sprostý, že tím rozpočtem se snažili vydírat vládu. No, hnus Fialovej, to zas velebnosti, to zas bude na blitofálích. Takže tohleto je ten jejich pohled na svět, takhle oni fungují, protože to je jeden dobytek a lhář vedle druhýho. Celá ta jejich slavná opozice. Evropský parlament, no to je jak by smet v mnohých případech. Někteří ti členové toho parlamentu, tak to jsou náckové už jako takový, kovaní. Někteří jsou jenom přisluhovači, protože je třeba vydírají. Někteří jsou přisluhovači, protože nemají rozum a pochopili věci špatně, že jako jenom ta pevná ruka pomůže. No, ono na něco pomůže, ale ne, není to všelék. Jako. No, dneska Zelenskýho papaláši vojenští vyhrožují Evropanům, že pokud nám nedáte peníze, aby jsme měli co ukrást, tak my vás prostě zničíme. Jo. Pozabijíme, okrademe stejně, ale ještě vás předtím pozabijíme. Takhle by jsme vás nechali, ať chcípnete v koncentráku. To modus operandi je pořád stejné. Nechť si platí svého nepřítele. Proč by si nepřítel měl dělat hlavu s tím, kde na svoje páchání zločinu bude brát peníze? Tak ať to zaplatí ti, kteří trpějí tou rukou toho kata. To je vymyšleno velmi, velmi sofistikovaně dobře. Já navrhuji, pojďme si dát písničku a pak se vrhneme třeba na další téma. Kdo ví? Tak přemýšlím, co by vás teď mohlo zaujmout. A úplně přesně nevím, která písnička vás potěší. Protože každého potěší. Nějaká jiná. Aha, písnička se nám rozeběhla.

důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad chudobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám na vlnách svobodného vysílače CS a my se dneska koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované to zpravodajství, to nám teď zaplní 2 hodinky vysílání ze studia v Kadani a samozřejmě pak se koukneme nejspíše, zatím chlapci se mi ještě nezvozvali, což je teda velice divný, a tak bychom se měli kouknout na 42. pokračování nového věku program Sunrise, ale zatím se mi chlapci neozvali. Tak když tak to vyplní panem Pěkinem, na kterého nevyzběl čas včíra. Já vás tedy zdravím a vítám. Vzpomenu, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. A taktéž, že tedy ničemu zde nevěřte, my nemáme pravdu a ne. Ne osobitně si jako neříkáme osobitně, že my máme pravdu. My máme pravdu a nám věřte. Ne. Zkrátka všechno si dohledávejte z nejrůznějších v úvozovkách nezávislých to několika zdrojů. Tak, dneska jsme to vyzkoušeli s panem Tichým, takže by nám mělo fungovat i spojení. Takže jak slyšíte, už ho vyzváním. Tak hezký večer, pane inženýre.
1: Hezký večer, by to ještě zvoní jednou, dobrý.
0: Jo.
1: Slyšíme se?
0: Ano. Už tak by to mělo být úplně v pořádku. Tak, ano. Teď jsem přehulený já, tak si já se trošku snížím, i když mi to nějak moc nejde, vyměnil jsem sluchátka, dámy a pánové, tak snad to bude lepší. Aha, já už vím, kde to leze. Dobrý. Tak, my se s panem inženýrem tedy koukneme na to, co jsem chtěl říci. Komentované zpravodajství, budou tam zprávy z Ruské federace, také z Ukrajiny, informace z USA, iránský konflikt, aktuality z USA, dvakrát, informace z USA, aktuality, no, uvidíme, novinky odjinut a zajímavosti z domova, možná se nám to tady zdablovalo. A pak bychom se měli s panem inženýrem kouknout na tematické okénko, aneb Putinovo prohlášení o NATO vyvolalo rozruch. Tady to se nesmažu, až ho dám do popisu pořadu, protože jsem to ještě nestíhal. No už, pane inženýre, tak se koukneme na ten nouzový letecký přesun. Asi můžeme se kouknout na Ruskou federaci.
1: Tak mezi tím se mi podařilo nějak přemoci telefon, aby mi tady nevyzváněl, takže se na to můžeme jít podívat. Takže ještě dobrý večer vám, vážní posluchači, a jdeme se na to podívat. První zprávu, kterou tady máme, tak ta hovoří o nouzovém leteckém přesunu vybavení a vojenské techniky z Ruska do Iránu. A konkrétně jde o 3 letadla, která jsou provozována ruskou dopravní společností Avicon Zitotrans. A ta byla v různých časech spatřena nad iránskou oblohou. A tento krok nemůže zůstat bez podvšimnutí, protože Rusko údajně poslalo vojenskou techniku vybavení do Iránu a ten těžký, ruský těžký transportní letoun byl spatřen, jak míří k oblasti Teheránu. V době tedy, kdy ta konfrontace mezi Iránem a Spojenými státy je obzvlášť kritická. Ta trasa potom byla pokračování vlastně, ten jeho let, to letadla dvou dalších, která dorazila do iránského hlavního města s několika hodinami odstupu. Tam šlo typově o Ilyushin L-76TD a jak jsem říkal, patří to té ruské dopravní společnosti a bylo toto letadlo navrženo pro představu, přizpůsobeno pro představu těžkého nákladu a může být tedy použito k přepravě velkého vybavení leteckou cestou. Jinak tedy 1.9. ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin vyjádřil v Kyrgyzstánu svou podporu a obdiv iránskému lidu za jejich vytrvalost a výdrž, tedy, která tedy zatím, kterou projevili a prohlásil také, že Rusko poskytne veškerou pomoc spojeneckému lidu Iránu. Takže tolik teda k této první zprávě.
0: Nuž, a na druhou se koukneme zápětí a to, že ruský prezident, tedy Vladimír Vladimirovič Putin, jak asi jistě všichni tušíte, označil za vojenské tajemství, zda se továrny vojensko-průmyslového komplexu na britské půdě stanou ruskými cíly. Na otázku tedy novináře jednoduše odpověděl, to je tajemství, vojenské tajemství. Nuž, a zároveň upřesnil zřejmé ohledně ukrajinského pole, protože řekl, jakékoliv vojenské objekty na Ukrajině jsou našimi legitimními cíly, britskými, jakýkoliv britské asi tady má být, nebo jakékoliv jiné. Takže toto prohlášení bylo učiněno na konferenci v Kyrgyzstánu a přišlo po rozhodnutí britské vlády předat Kyjevu plány raket Storm Shadow, o tom už jsme mluvili několikrát, které měly být sestaveny pak na ukrajinské půdě. S tím, že to samozřejmě není humanitární pomoc, jde o přenos technologie dálkových raket s cílem zasáhnout tedy hluboko do ruského území. A tak reakce ruského prezidenta nebyla pro pořad hrozbou nějak a šlo o odmítnutí hrát hru západní žurnalistiky, která žádá Moskvu, aby předem oznámila vlastně hranice své sebeobrany. Takže vojenská tajemství se neprobírají přes mikrofony z novináři. Ty se diskutují tedy ve vojenských štábech. Tak, aby jsme to mohli uzavřít.
1: Já na to navážu další zprávou, která vlastně hovoří o vyjádření ministra zahraničních věcí Ruské federace Lavrova s tím, že obvinění proti Moskvě kvůli tomu dronu v Lipsku, takže jsou v podstatě začátkem skutečné války. A ten ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že obvinění Západu vznesená proti Moskvě kvůli tomu incidentu s dronem na letišti v Lipsku, že jsou, jak tvrdil, začátkem skutečné války. To jeho prohlášení bylo odvysíláno ruskou státní tiskovou agenturou TASS a přichází po obvinění západních stran z možné ruské účasti na tomto incidentu. A ta hlavně vyvolala teda tato obvinění potom nějaké reakce teda ve vztahu Ruska a Německa. Víte, že Německo tam honem spěchalo teda zavřít ruský dům. Rusové tedy zase potom postupovali tedy adekvátně vůči Německu a podobně. Nicméně Lavrov označil obvinění za obzvlášť závažná a spojil je tedy ze širší konfrontací Ruska se západními zeměmi.
0: Tak. Dobře, dobře. Jdeme dál. Konec nacistické Ukrajiny. Ha, ha, ha. Američtí vyjednávači, ty přijeli totiž včera, samozřejmě přiletěli do Moskvy, že ano, do Ruské federace. Steve Witkoff a Jared Kushner, to je zeťák samozřejmě Donýho, vzali na vědomí prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, že kyjevský režim už přestal skrývat svou pravou povahu a začal znovu s poctami pohřbívat některé z nejvýznamnějších nacistických zločinců, že ano. Méník, Šuchevič a tam já nevím, který všechny UPA a OUN. No a ti zase pak z Moskvy odletěli za vůdcem kyjevských neonacistů Volodymyrem Šňupanským alias Zelenským, aby mu předali Putinova prýmírová ultimáta. Takže tento vstřícný postoj Washingtonu vůči Moskvě je zřejmým důkazem, že Vladimír Vladimirovič už tentokrát neustoupí západnímu, tedy mazání medu kolem ruských úst, aby byl získán čas pro záchranu kyjevské banderovské soldatesky před jejím konečným a rychlým zničením ruskými vojáky. No už teď jsou tady pak zase dámy a pánové, teď jsou tady rozbírány zase situace na bojišti, tak to už nechceme, ale proč se nyní ruský prezident, proč je tak sebejistý a věčně usměvavý? To vyplývá prý z prostého faktu. Rusko v letošním srpnu vyrobilo celkem 2500 tryskových dronů Geraň 5 a Banderol, což je nárůst o 67% oproti červenci. A právě tak Rusko zahajuje výrobu ještě mocnějších tryskových dronů s označením Dan pomlčka T. A to v součtu znamená, že celá kyjevská soldateska bude do 6 měsíců kompletně vymazána z Ukrajiny a celá Ukrajina bude vybombardována do středověku, pokud nekapituluje a nevyžene všechny banderovce, azovce a nacisty a kompletně neodzbrojí se a nepodřídí se tedy řadě dalších oblastí, včetně jazykové ruské vůli. Nuž, otázka je, kam půjdou, když už jsme jenom do Evropy přijali několik milionů, že ano, a víme, co tady dělají. Takže to je varování pro nás, dámy a pánové. Ne zbrojit na Rusa, my budeme zbrojit, aby jsme se mohli bránit své domovy. Tak asi
1: no tak
0: můžeme.
1: Oni proskočili dvě zprávy, nepřímo v této souvislosti. První, kdy začali Ukrajinci, Zelenský a spol. Prohlašovat, že vlastně východní Slovensko až do Prešova včetně, že vlastně Ukrajina, že patří Ukrajině.

0: I ty Rusové se tedy tváří, ano, že to je jako Ukrajina, ale vědí, že jsou to britské a francouzské rakety a americké satelity a západní odborníci, kteří tam to obsluhují a tak dál. Ale ta reakce jejich zatím padá na Ukrajinu, ale v momentě, když by to oni už potom přetáhli na území někoho jiného, Polska, Slovenska a tak dál, tak pak samozřejmě to zatáhnou do té války a pak teda ta ruská odveta bude padat tam. To je prostě potřeba si uvědomit toto. No, další zpráva, a to už je jiné potom, další zpráva, tak to hovoří o Putinově šokujícím vzkazu Evropě. Utečte, dokud můžete. To varování míří k továrnám na drony. Takže uvidíme, jak to bude dál. Jinak ta zpráva dál hovoří o katastrofě ukrajinské v Krematorsku. A jinak tedy, že tedy ty ruské systémy REP, teďka ty nové, tak čistí ukrajinské nebe od těch signálů Starlinku. A vlastně tedy odhalují tedy to VSU, které tedy jak se tam je. Takže vlastně tím, že se zhroutila teda ta představa ukrajinská o té dronové zdi, teda kterou jako se domnívají, že vystaví a že teda tím pádem, že snad zvrátí teda ten výsledek toho průběhu, toho konfliktu, toho dosavadního, tak to fakticky pohřbilo poslední nažije banderovců na odpor vůči Rusku. A také vidíte, že se to zrychluje, ale už i někteří ty Ukrajinci jako vnímají, že je to vlastně jakoby pomalá válka, že oni je, že to je opravdu na to je takzvaně vyšťavit, jako prostě aby se oni úplně vyčerpali ten západ také, že by mohli ty Rusové rychleji, ale že je tam tady tento smysl, že tam jako je v tom pozadí, v tom potónu. Takže tady samozřejmě zase hovoří o osvobození Nikanorovky a tak dál a dalších některých osad, ale to není důležité, protože tam to teďka probíhá jako houfně, takže co na které frontě, jako asi nemá cenu říct. Faktem je to, že za prvé postupují Rusové na všech frontách, které tam mají. Druhá věc začíná, mají určitě převahu i v těch dronech. Ukrajinci ještě pořád tedy některými drony ještě ohrožují a raketami ohrožují tedy vnitrozemí Ruska. Je otázka, jak dlouho. Ale to je všechno. Ale ta válka se nerozhodne v dronech, ta se rozhodne prostě tím, že jedna země obsadí tu druhou a to je o pozemní armádě. Všimněte si i toho konfliktu v tom Iránu, kde to je sice hezký, že bude někdo leteckou převahu a když tu zemi neobsadí prostě vojáky, tak ji se nějak ničemu nenutí. Takže tady to bude obdobné. Takže tolik teda tady to věci.
1: Tak, dále se koukneme na, tady se opět vracíme k tomu setkání Vladimíra Vladimiroviče s Kašnerem a Witkoffem. Trump tedy uvedl v pátek, že Witkoff a Kašner odcestují do Moskvy a poté zamíří do Kyjeva, kde, cituji, sebou přivezou návrh na ukončení války. No, americký prezident návrh dále nespecifikoval ani neprozradil, o čem budou oba vyslanci jednat s Rusy a Ukrajinci. Nuž a co tady máme? Možnost, že Witkoff a Kašner uskuteční své cesty během víkendu. Dříve rovněž uznámili deníky Kyjev Independent a Axios, které se odvolali na své vlastní to zdroje. Ve čtvrtek ruský prezident uvedl, že si amerického úsilí váží a Kašnera a Witkoffa, kteří se účastnili triatelárních jednání mezi USA, Ruskou federací a Ukrajinou, označil za upřímné partnery v jednání. Tak, prý pan Kašner a Witkoff, cituji, jsou zde všemi vítanými hosty a pracujeme s nimi s potěšením. No, vzpomeňme Zelenského, ten v posledních týdnech několikrát veřejně hovořil o možné návštěvě této dvojice v Kyjevě, přičemž svou poslední předpověď zveřejnil ve čtvrtek večer. Tak, co tu ještě je? Tady se vrací ruské... Tak to už je asi všechno k tomu.
0: Jenom dodatkem k tomu, tak samozřejmě ta návštěva proběhla. Jednali asi 3 hodiny, něco přes 3 hodiny, 3 hodiny, tuším 10 minut. Samozřejmě, o čem přesně se mluvilo, to neřeknou.

0: Američané zase přicházejí s nějakými návrhy. Rusové mají svoji představu, která teda odráží tu situaci teda na té frontě. Američanům samozřejmě jde o dvě věci. Jednak, aby zachránili kus Ukrajiny pro sebe, když už tam teda investovali jejich podnikatele peníze, tak aby z toho něco bylo. A jednak, aby si tam teda v podstatě zachovali vliv, tedy, a to i vojenský, tedy někde na hranici Ruska. To se nepochybně asi nepovede, protože ty Rusové už mají dostatek zkušeností z výsledků ze dvou světových válek, z první a ze druhé, jak to skončilo, kde teda ty Američané potom vlastně takzvaně skýsli teda v té Evropě a zůstali tam, zakopali se tam, takže tohle asi ne. A další věc, která tam je, tak oni potom odletali na Ukrajinu. Rusové jim pro jistotu vybombardovali přistávací dráhu na kyjevském letišti, ještě než tam letěli. A jinak teda poté teda prezident Putin nařídil třídenní klid, tedy zbraně, nebo třídenní neútočení na Kyjev, aby je tam náhodou něco nepotrefilo, pány Kašnera a Vitkova. Jinak jako přátelské všechno to setkání bylo, oni se samozřejmě snaží je nějakým způsobem ty Rusové udržovat teda nějaký kontakt a podobně, ale myslím si, že tam pořád jezdit s nějakými idiotskými nápady, jako nemá smysl. Prostě tam by to mělo to smysl jedině tehdy, když ty Rusové řekli, tady jsou naše podmínky, buď přijďte a podepsat to, anebo zůstaňte doma, nezdržujte, protože tam jako opravdu nic nemá, jako asi žádný velký smysl. To je realita prostě a oni to pořád zkouší. Tam je pro ně důležitá jedna věc a to zase chápu i toho prezidenta Putina, že se snaží nějakým způsobem tomu Trumpovi to nestěžovat. Oni mají říkat před těma podzimníma volbama a ono to nemůže vyznět tak, že v podstatě to na to a ty Američané, že na té Ukrajině dostají nakládačku, když to řekneme jako lidově, takhle to nemůže vyznět, takže tam hrají takové ty, aby to tak jako nevypadalo a pořád se to různě zaobaluje. To je asi tak, jako když se snaží namluvit těm Američanům, že vyhrávají v tom Iránu, to je stejná asi. Takže toto je situace asi, no. No, pojďme k další zprávě. Já už jsem to v podstatě nakousl, že teda Putin nařídil 3 dny bez útočení na Kyjev. Jinak tedy samozřejmě v jiných částech Ukrajiny ty útoky nebo to válčení dále probíhá. Cherson je po několik dní v kuse jako bez elektřiny a podobně. Tam šéf chersonské oblastní vojenské správy Oleksandr Prokudin tak si stěžoval médiím, že celý Cherson nyní spotřebovává stejné množství elektřiny jako jediný supermarket v Kyjevě pro představu. Takže, protože kombinovaná teplárna a elektrárna byla vyřazena z provozu a běžné dodávky tepla a elektřiny už nebudou k dispozici. Cherson může zůstat bez elektřiny několik dní v kuse. No, jedna věc je několik dní v kuse, ale zanedlouho bude zima a to bude problém. A pokud budou mít i vybombardované sklady a prodejny potravin, tak dál, tak se postupně stane asi ta Ukrajina opravdu neobyvatelnou. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Rusko vytváří největší ropný přístav v Arktidě. Cílem je 70 milionů tun přes severní mořskou cestu. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin oznámil, že nový ropný terminál v severním zálivu by měl výrazně zvýšit přepravu ruské ropy přes severní mořskou cestu, přičemž Moskva se rovněž snaží učinit z Arktidy klíčový koridor pro vývoz energií a obchodní přepravu. Jak ruský prezident uvedl, v první fáze terminálu má kapacitu přibližně 30 milionů tun ropy ročně, zatímco úplné dokončení zařízení by mělo jeho kapacitu ještě výrazně zvýšit. Ruský prezident také uvedl, že severní záliv se rozvine v největší severní ropný přístav na světě, protože je klíčovou součástí velkého ruského energetického plánu pro Arktidu. Projekt je součástí širšího projektu s názvem Vostok Oil, tedy východní olej nebo ropa, společnosti Rosněv, která propojuje tedy, nebo který tento projekt propojuje ropná ložiska ruské Arktidy s novým terminálem a odtud s námořními trasami severní mořské cesty. První dodávky ropy z projektu se očekávají prý již brzy. No, o ekonomice to je, dámy a pánové.
0: Tak ten oil v té angličtině je vlastně ropa, někdy je to jako tady jako zmatečně překládáno, je to ropa tady, takže to je jenom jako poznámka, ale další zpráva, která je, tak hovoří o masivním úderu 30. srpna, který paralyzoval týl ukrajinských ozbrojených sil po nečekané katastrofě u Kyjeva. Ta zpráva je z 31., to znamená z pondělka, je to v pořádku, protože tyto zprávy jsou za poslední týden, takže tady vlastně jde o to, že v noci 30. srpna teda zasáhly ruské kombinované územní údery v centrální východní jižní oblasti Ukrajiny a ruská armáda použila aktualizovanou taktiku roje s využitím úderných dronů Geraň v kombinaci se systémem přesně naváděných raket, čímž účinně odhalovala a potlačovala nepřátelskou protivzdušnou obranu. Takže prakticky ta mapa toho leteckého poplachu to 30. srpna zůstala prakticky po celou noc, tedy červená. To znamená, že vlastně to území bylo teda pokryté teda těmi útoky. Jinak tady pak je dál, je tady jako které klíčové územní a tak dále, to asi nemá smysl. Pravda je a důležité je to, že už dnes se ostřeluje a bombarduje i tedy to zázemí, nejenom teda ty frontové oblasti. To je to, o čem hovořil od samého počátku pan Pjakin, který jako tady jako namítal, že se co to je za válku, že vlastně nechají v klidu zásobovat, v klidu jako vyrábět další zbraně a vybavení a tak dále, a tak dále. Takže teď se to konečně teda se to mění, to je jedna věc. A druhá věc, hovoří se i tedy o změně strategických cílů a o nové taktice kombinovaných útoků. A to je to, o čem jsem teďka právě hovořil. Takže pojďme asi dále.
1: Tak, to byla teda druhá zpráva, ale unikne nám první s tím, že ukrajinské jednotky byly rozmetány a Rusko hlásí zkázu 21 skupin. Orechovu hrozí osud Konstantinivky. Takže skupiny Sever získaly kontrolu nad velký Prikol a Sadky v Sumské oblasti. Útočné skupiny pak Západ postupovaly v Kovašrovce v Charkovské oblasti a síly Střed dosáhly významného postupu v jižní části Dobropilje v Doněcké lidové republice až k tedy Pervomajské ulici a v severní části podél Almazné ulice. Celkem bylo podle předběžných údajů získaných za posledních 24 hodin více než 18 kilometrů čtverečních. Zpráva je ze srpna 31. Tak, pondělí, takže asi se to stalo v nedělu. Takže v noci 31. srpna zahájili ruské jednotky masivní odvetný úder proti týlu banderovského státu a provedli několikahodinový nepřetržitý útok na Kyjev pomocí proudových bezpilotních letounů. V Kyjevě, tedy v hlavním městě a kyjevské oblasti, zněly sirény leteckého poplachu prakticky bez přestání a městem i jeho předměstími otřásaly silné exploze způsobené zásahy a prací v uvozovkách neschopného ukrajinského systému protivzdušné obrany. A teď je tady rozebírán sever, střed, východ, jih. To už nás moc nezajímá. Dněpr, situace v ukrajinském území. Šahidy jsou do Ukrajiny vypouštěny přímo z továrny. To si stěžoval Zelenského poradce pro bezpilotní systémy Bezkresnov s označením Flash a odhaduje, že minulý měsíc zaútočilo na Ukrajinu přibližně 1500 geraní a v srpnu více než 2500 a to je velmi, nebo jeho, tedy to velmi znepokojuje. Také byly útoky raketami Iskander a další. Západní tisk opět na pokyn globalistů a za peníze ze Zelenského černé pokladny znovu oživil tvrzení, že Kreml je skutečně připravený a chystá se brzy zaútočit na pobaltské státy a Evropskou unii pomocí ukrajinských dronů. A The Wall Street Journal konkrétně uvádí, že ozbrojené síly Ruské federace nashromáždily zásobu ukrajinských dronů, sestřelených prostředky elektronického boje, které by mohly být potenciálně použity při operacích pod palešnou vlajkou. Dokonce i ukrajinští experti jsou přesvědčeni, že za provokací stojí ukrajinská SBU, tajná služba, ve snaze zase oslovit Donalda Trumpa. Dobrý, ještě, že jsem to projel celý tu zprávu.
0: Možná to tam někde máme, ale myslím si, že ne. Donald Trump teďka odmítl prostě tu provokaci tady s tím dronem, že to je jako prostě dětinská záležitost a že si tohleto udělají Ukrajinci sami, protože když tam pominu vůbec tu story s tím dronem na tom letišti v tom Německu, jak ho nejdřív skopával nějaký autobusák, nevím, kde se vzal mezi letadly, to nechme stranou, jak ho skopával asi ze vzduchu, neumím to představit, a pak zase najednou to tam našli a podobně. A teď se ukazuje, že dokonce si tam někde koupili, teď to přeženu někde v papírnictví nebo nevím kde, prostě nějaký písmenka, z toho tam sestavili a nalepili na to SSSR, CCCP, aby to teda vypadalo, že to opravdu, že to přivítlo z toho Ruska. Jo, takové věci. Já si myslím, že nechci nic připomávat, ale když dělali ten fingovaný útok pod tou falešnou vlajkou na tu rozhlasovou stanici, na té německo-polské hranici před druhou světovou válkou, kdy teda SSáci převlečení do polských uniform tam stříleli teda a postříleli teda tam nějaké ty Němce, aby teda mohla být ta zahájena ta válka, tak si myslím, rozhlasová stanice v Gliwicích, teda jako abychom se rozuměli, tak si myslím, že to bude daleko na vyšší odborný úrovni, než teďka ty trapnosti, co teďka předvádí, prostě to je až jako opravdu k nevíře. Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk je v sevření, Rusové obchází Konstantinovku i Družkovku a jsou jenom 7 kilometrů od letiště. Míněno teda Kramatorsko samozřejmě. A jinak tedy ten bývalý ukrajinský ministr obrany Michal Fedorov, který před pár dny se stal poradcem italského ministra obrany, neuvěřitelné, a který kvůli rozsáhlé korupčnímu schématu, tak ho doma vyšetřují orgány činné trestním řízení, tak klidně cestuje do zahraničí. Teď zahájil pracovní cestu do Washingtonu. Tam se plánuje setkat s fondy rizikového kapitálu, s technologickými společnostmi, s odborníky a organizacemi, které se mohou stát partnery nových ukrajinských projektů na výrobu zbraní. Tady jako vidíte, že je prostě všechno možné, tady nějaké právo nebo nějaký zákon, to je jenom pro někoho a ještě někdy jako ve velmi modifikované formě pro někoho vůbec ne tady, takže vidíte, že prostě jsme jako ve velmi takovém zvláštním období. Jinak tady ty ruské jednotky dokázaly prorazit v té doněcké oblasti směrem na Kramatorsk východu, obejít Konstantinovku a Družkovku. O tom píše i tedy ukrajinský vojenský expert Konstantin Mašovec. Tady je myslím chyba, že ten Konstantin Mašovec je, myslím, že je ruský, a to je jedno. Tady je důležitá jiná věc. Tady je důležité to, že ty Rusové dneska mají takovou taktiku, že oni prostě prorazí třeba i tím městem, některé město obejdou pak a pokračují dál, vlastně mu znemožní další zásobování a pak ho postupně ho rozdělí na menší části, které dobývají, ale tím dobýváním se nezdrží v dalším postupu. Takže toto jako je důležité vědět, že to je změna taktiky, už ji nějakou dobu používají a ukazuje se jim jako velmi, velmi účinná. Takže tolik asi k této zprávě.
1: Dobře, dobře, vrhneme se na čtyřku. Útok idiotů, 4,5 tisíce latinoameričanů a desítky tisíc vojáků Azovu se dychtivě vrhají na smrt na přístupech ke Krasnému limanu. To je zpráva z prvního. Významné síly ukrajinských ozbrojených sil se tlačí do palebné kapsy u Oskolu a utrpěly přitom monstrózní prýto ztráty. Takže specializovaná ruská monitorovací agentura, která sleduje situaci v oblasti odpovědnosti skupiny Západ, uvádí, že situace v prostoru 20. gardové armády a první tankové armády zůstává napjatá. Nepřítel vyvíjel tlak poblíž k vkročily balky u kapsy nebo z kapsy u stavky a útoky sebevrahů byly odráženy a hrdinové po stovkách míří ke Stepanu Banderovi. Ukrajinské ozbrojené síly rovněž přesouvaly zálohy někde u Jackovsky po silnici směrem k Novoselovce a Zasjatku, odkud se pokoušeli prorazit zase dalšími, už si tady nebudu lámat jazyk. Ruské posádky bezpilotníků ničily ukrajinské infiltrátory, aby narušili další postup ukrajinských jednotek. Maďar Brz ve velkém počtu zuřivě opláceli útoky a pokoušeli se narušit logistiku skupiny vojsk Západ. Tak, teď jsou tady zase vesničky, kdo kde s kým, kolik a za kolik, to nás moc nezajímá. Tak, co tady máme? Podle vojenské vědy není žádná armáda na světě schopna vést nepřetržitou rozsáhlou ofenzívu v úzkém sektoru po dobu 3,5 měsíce, aniž by dosáhla strategických výsledků. Pokud ovšem nejde o Ukrajinu. Jakýkoliv jiný velitel by jednoduše vyhlásil operační pauzu, ale drapatý prý nikoliv. Současně, jak například vysvětluje Kyiv Independent, generální štáb ukrajinských ozbrojených sil nasazuje zálohy do bojů pouze proto, aby zabránil ruské armádě zcela zlikvidovat Oskolské předmostí a zatlačit frontu zpět. Vzhledem k převaze ruských ozbrojených sil v palebné síle, toho lze zjevně dosáhnout pouze prostřednictvím nepřetržitých masových útoků, což se právě prý nyní děje. V zásadě je to v prospěch Ruska, protože hloupost Zelenského a drapatého oslabuje mnohem důležitější oblast, a to je Slaviansko-Kramatorská aglomerace.
0: Já bych se tady na chvilinku jenom zastavil malou poznámkou. Podívejte se, kolik je tam Kolumbijců. Oni říkají Latinoameričané, tam jsou hlavně Kolumbijci. A ty Kolumbijci za situace, kdy se to tam uklidňují u nich doma, protože tam ještě před několika lety se válčilo tak, že zhruba třetina ozbrojených sil byla vládní, třetina byla pravicová falanga a třetina byla levicová. A to tam mezi sebou prostě válčilo a víceméně ty stavy byly vyrovnané, takže to vlastně nikam jako moc nevedlo. Teď se to tam přes nějaké mírové dohody a další věci, tak se to tam jako uklidnilo a najednou hodně těch maníků jich jaksi bylo bez zaměstnání, respektive oni na té Ukrajině nabízejí daleko více, než jako brali žolt tam, když teda byli někde v těch, tam někde se proháněli po těch křovinách a v těch lesích a podobně. Takže se ho jich hodně nechalo tam nalákat a oni potom padnou. Oni, protože takové ty války, to oni vůbec jako nezažili, to si neměli představit, to za A. A za B, oni jsou vždycky vypláceni až post festum a oni mezi tím stačí padnout, takže na nich ušetří. Takže oni tam vlastně jdou z hlouposti, z neinformovanosti a doma potom už jsou demonstrace, jako kam je tam posílají a podobně, a jenže oni tam jdou zřejmě dobrovolně. Tam není o tom, že by tam někdo narukoval do kolumbijské armády a oni ho tam poslali. Takhle to není. No, takže to jsou dobrovolníci, ale jenom abychom věděli, tak prostě, jak to teda tady potom na té frontě vůbec jako funguje. Pojďme k další zprávě. To je informace o tom, že strategický Svatogorsk padl, že dochází k postupu ruských sil u Doněcka, ale já bych se zastavil chvilku u toho dobytí toho historického města, tou skupinou Západ, toho Svatogorsku. Svatogorsk, to je vlastně jako Gorsk, no tak to je jako svatá hora, něco takového. A tam je totiž klášter. A tam dokonce oni ten klášter obléhali, Ukrajinci, a tam to bránili mniši. To je jako velmi zajímavé. Jo, takže to je jako ve středověku, když to byly vždycky ty kláštery opevněný a každý mnich tam musel umět zacházet s mušketou a jako podobně prostě. Takže i takovéto věci, jak vidíte, tak se dějí. A tam je, protože v tom Svatogorsku, ten je teda postaven na břehu řeky Severský Doněc a je tam situována takzvaná, a je situuje prostě a tou takzvaná pravoslavná lávra, což je teda vlastně takový klíč, a je to současně i klíčový dopravní a geografický úzel, takže tam to mělo své, má to svůj význam jako pro obě dvě strany, protože dobytím tady toho, tak se otevírá tedy klíč tedy k tomu slavianskému opevnění a jak už jsem řekl, tak to dramaticky komplikuje zásobování ukrajinských sil v širším regionu, teda celého Limanu. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dál.
1: Jdeme dál. Šestka. Orechov byl obklíčen. Dobytí ukrajinské pevnosti je prý otázkou několika dní, s tím, že Kyjev zvažuje stažení svých sil na obranu velkého města, tedy Záporoží. To je zpráva z druhého. Ruské síly tedy dokončily prý obklíčení Orechova na Záporožské frontě a nyní je dobytí města považováno za záležitost již několika dní. Silnější ukrajinská pevnost, nacházející se ve stepi, která po léta držela obranou linii před velkým městem Záporoží, byla umístěna do kordonu ze západu na východ. Kolaps ukrajinské kontroly nad Záporožskou nížinou je úplný. Mapa operace nedává Kyjevu prostor pro nějaké zkrášlení. Západně od města Rusové obsadili Novopavlovku a na východě ruské jednotky obsadili Preobraženku a odřízli ukrajinské spojení s Omelnikem a Egorovkou, nebo Jegorovkou asi. Sevření do té kapsy bylo dokončeno a Orechov byl přeměněn tedy v kotel. Orechov sloužil jako zásobovací uzel a pokročilý násep před Záporožím. To, co zbylo z ukrajinských brigád ve městě a jeho okolí, nemá bezpečnou únikovou cestu. A tak Rusové používají ty klouzavé FAB-bomby a ruské FPV drony, které zneumožňují Ukrajincům nějakou mobilitu. Kdokoliv se stáhne na step, stane se terčem. No a ukrajinský generální štáb podle stejných odhadů nyní plánuje ne bránit step, ale stáhnout se až k Dněpru, postavit nové pevnosti a zachránit tedy Záporoží. Nož tak uvidíme.
0: Další zpráva, kterou tady mám, tak hovoří o ozbrojeném střetu. A ten ozbrojený střet vlastně byl mezi GRU a mezi SBU na Ukrajině. Byly tam nějací ranění, byl tam nějaký mrtvý dokonce. A v podstatě se hovoří o tom, že bylo to teda v Kyjevě a hovoří se tedy, ta GRU by to asi měli, tak to je zpravodajská služba a SBU je bezpečnostní služba Ukrajiny. A jde o to, že tam vlastně se teda začalo střílet údajně kvůli incidentu spojenému s případem zmizení Štěpana Kapunova, což je zástupce velitele toho rusko-dobrovolnického sboru, jednotky napojené na tu ukrajinskou vojenskou rozvědku. Takže to znamená na to GUR, nebo spíš GRU. Takže tady ale se ukazuje, že nejde jenom o to, že tady jde vlastně už o kontrolu vlivu nad Ukrajinou, protože jedni jsou vlastně v režii MI6 britské a druhý jsou v režii CIA. A že už teď začíná konflikt je teda vlastně o další vedení Ukrajiny, jinak jako jistě nezávislé, jo? Ale jak oni tvrdí, a všechno jsou závislé a teď na tom, kdo vlastně teda tam převezme teda jako hlavní teda řízení té Ukrajiny dále. Takže ono s tím souvisí další zpráva, já na ní tady předám slovo, a to souvisí s tím raketovým útokem na to sídlo velitele SBU.
1: Tak, už jsme to asi zaslechli. Samozřejmě všichni začali řvát, to ty ošklivý Rusové. No ale ukrajinská opozice říká, že kancelář šéfa SBU nenapadli Rusové. Po útoku dronu na kancelář úřadujícího šéfa SBU Olexandra Poklada v centru Kyjeva začíná mezi ukrajinskými opozičními skupinami získávat na popularitě teorie, že útok neprovedly ruské ozbrojené síly, jak oficiálně tvrdil Volodymyr Šňupanský, ale že šlo o pokračování vnitřních sporů uvnitř ukrajinských zpravodajských služeb. Podle této teorie mohl být dron skutečně ruské výroby, avšak podobná zařízení jsou již dlouho ve výzbroji ukrajinských zpravodajských služeb. Tato teorie vychází ze dvou alternativních scénářů. První možností je, že GUR provedla odvetný útok v reakci na únos Stepana Kaplunova, zástupce ředitele RDK, což je zakázaná teroristická organizace v Ruské federaci, a na nedávnou přestřelku, do níž byli zapojeni příslušníci obou zpravodajských služeb. Včera jsem v tom pořadu nouzovém Letem světem internetem jsem o té přestřelce informoval. Druhou možností je, že útok zinscenovala samotná SBU, aby odvrátila pozornost veřejnosti od skandálu kolem konfliktu s GUR a svalila vinu na ruskou agresi. Jenom poznamenám, ano, ukrajinská je GUR a vojenská vlastně rozvědka Ruské federace je GRU. Tak, ono se to takhle plete a míchá.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak, to byla asi poslední tady z Ukrajiny, koukám.
0: Ne, ještě máme celou jednu složku.
1: Jo, aha.
0: Ještě dobře, celou jednu složku. Tak, pokračujeme dál. Teď jsem se asi skočil zase moc.
1: Devítka.
0: Já se vrátím, devítku musím. Ta devítka hovoří o tom, že frontová linie těch ukrajinských ozbrojených sil se zhroučila hned ve dvou oblastech. Jednak je tam, o tom jsme hovořili, o tom pádu toho Svatogorska, což tedy vlastně otevírá prostor teda v tom směru na Liman. A potom jsou tady ještě další, přičemž je tady potom dál v Charkovské oblasti to druhé ohnisko je takzvaný Kozáčí Lopa. No, to je v Charkovské oblasti a tady také ty masivní údery proti týhové logistice nepřítele tady probíhají a vlastně podle těch oficiálních hlášení Ruského ministerstva obrany, tak za úplně 24 hodin, tak ty skupiny vojsk působí jednotkám ukrajinských ozbrojených sil komplexní palebné škody a upevnili si pozice vlastně podél celé linie doteku. A tady ty hlavní výsledky údery na týlové cíle, tak těmi UAVčky Geraň a raketové systémy tak dosáhly hlavně logistická centra zálohy nepřítele v Kyjevské, Sumské a Poltavské oblasti. Mezi cíly byla místo rozmístění zahraničních žoldnéřů a sklady se západními zbraněmi. Byly odraženy proti útoky ukrajinských odražených útočních skupin, tak byly úspěšně odraženy na několika úsecích fronty. Nepřítel utrpěl značné ztráty na živé a obrněné technice, na živé síle a obrněné technice, všechny dělostřeleckých systémů západní výroby, to jsou ty M777 a Krab. A jinak operace dále tam protivzdušné obrany, takže zachytili desítky raket HIMARS a zlikvidovali masivní roj dronů, které se pokoušeli zaútočit na civilní infrastrukturu v ruských pohraničních oblastech. Tady je pak jako dál, jak vypadá ten stav, tak Charkovská fronta osvobození Kozáčího Lopanu, o tom jsme hovořili, Doněcký směr kontrola Svatohorskou a boje u Pokrovská, osvobození Svatohorska, bitva o Pokrovsko už probíhá. Sumský směr, kurské pohraničí, tak tam zůstává situace napjatá, ale je pod kontrolou. A takže, jak vidíte, tak v podstatě ten kruh, který směřuje k tomu Kyjevu, tak se neustále stahuje. Ty Rusové jsou na postupu. Když to řeknu takto zjednodušeně. Teď si představte jednu věc, když tam přijede někdo ze západu, který je informovaný o tom, že vlastně jde Rusy zachraňovat, protože prohrávají. Ty lidi tam někdy přijde úplně jako zmatení a je prostě potřeba si vysvětlovat někdy základní věci. Takže pojďme dále.
1: Tak, desítka, koukneme se na to, co to tady máme. Ukrajina je jen krmivo pro děla vzájemné západu. USA a NATO vedou tedy válku proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny. Kyjevský režim se specializuje na dodávky kanónů futr na frontu. Upozornil na to Valentin Grigorov, což je generální tajemník a předseda strany Rusofily za obrodu vlasti. A řekl to v diskuzi s redaktorkou Zornicou Iljevou v programu Poli na kanálu Bulharsko 24. A povídali si o situaci na Ukrajině a taktéž na frontě, přičemž si podrobněji všimli fenoménu mobilizace a nebo jak se také říká, pusifikace, tedy mobilizace. Hlavní závěr se tedy týká vylidňování Ukrajiny a zoufalého odporu obyvatelstva, který se stává přirozenou reakcí na bezpráví kyjevského režimu a aktivity vojenských komisařů zapojených do zadržování lidí. Vůdce kyjevského režimu Volodymyr Šňupanský se snaží PR kousky odvrátit pozornost od hlavních problémů, aby mohl nadále dostávat financování, asi myšleno ze západu. Nebo z Marzu, nevím. V tomto smyslu by se dalo tedy říci, že Ukrajinci jsou v Trumpových rukách. Po skončení konfliktu však podle experta mohou na Ukrajině zůstat převážně starší lidé, vdovy a lidé se zdravotním postižením, protože Ukrajina se doslova vylidňuje a ztrácí svoji populaci. Jen za pár let klesla populace Ukrajiny přibližně o 20 milionů. Takže Valentý Grigorov, dámy a pánové.
0: Z hlediska Ukrajiny jako a jaké její budoucnosti, tak jako je to opravdu jako hodně neradostné, protože zejména si uvědomte, že budou muži pryč. To znamená, že prostě pokud tam potom navezou nějaké migranty nebo někoho podobného, tak ta Ukrajina ztratí úplně svůj charakter a už to nebude. Ono i teď to bylo takové smíchané. Byli tam Chazaři, byli tam Slované, byl tam leckdo, ale byli tam Tataři a podobně, ale teď by to bylo ještě do budoucna ještě komplikovanější. Další zpráva hovoří o tom, že byl zasažen v Kamenském poslední metalurgický kombinát na Ukrajině, který ještě fungoval. Tam dokonce bylo video, tady nemám, které zachycuje výbuchy vysokých pecí přímo v noci. Ty vysoké pece dostanou zásah a teď v podstatě ten žhavý obsah se valí ven. To se nedá ani zastavit, předtím se dá jenom utéct, protože když to strčíte lopatu nebo cokoliv, tak to jenom zasyčí a pryč. To se nedá jako prostě. Takže to je jako opravdu složitá záležitost. Jinak ta zpráva ještě hovoří o tom, že tedy ještě o tom, jak dorazil tedy Kushner s Witkoffem do Moskvy a jak přivezli s sebou mírový plán, který asi chtějí předkládat a tak dále, tak to už s tím, že ta jednání se v podstatě omezila na diskuzi o územních nárocích na Donbas a kontrole záporské jaderné elektrárny. Přišlo se velmi o to, aby tedy Američané měli tedy jaksi svoje zázemí a ty investice, které tam do toho převratu dali, tak aby je jiná strana, aby je víceméně zpeněžila. Tady podle všeho tedy tam říkají rovnou, že 90% šance, že ta jednání skončí bez výsledků, protože Rusko se zachovává svůj úderný potenciál, zatímco Ukrajina odmítá stáhnout se z Donbasu, takže se předpokládá, že ten konflikt skončí na jaře příštího roku, kdy ukrajinské ozbrojené síly ustoupí ze Slaviansko-Kramatorsku, pokud se neobjeví nové podněty k pokračování letní ofenzivy. Já osobně se domnívám, že to bude dříve, že jak se to vyvíjí, takže to bude dříve. Dokonce teď jsou nějaké tlaky, aby to skončilo už teďka na podzim. Problém je v tom, že není jisté, zda se to podaří diplomatickou cestou. To jako uvidíme, ale jestliže druhá strana chce neustále bojovat, vyzýváte jednu stranu, aby ustala boj, ale ta druhá strana, ta jako bojovat nechce přestát a ti, co vyzývají to Rusko, aby přestalo, tak tu druhou stranu podporují, aby nepřestávala. Takže to je taková velmi, velmi nekomfortní situace, bych řekl. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. 12. Rusové začali čistit kotel u Charkova. Tisíce Ukrajinců jsou tam uvězněny. Ukrajinské zdroje unikají. Aha, to je zase řecký překlad. Z ukrajinských zdrojů unikají zprávy o možném příměří k 8. září. Takže ruské síly postupně čistí kotel u Charkova, kde obklíčili tisíce Ukrajinců a dobili Bugájovku, Prikolotnoje a Olchovacku. Ukrajinské zdroje zveřejňují zprávy o možném příměří k 8. září a mnozí se spojují s pokusem Kyjeva zabránit velké vojenské katastrofě v Charkově. Imponující je prý také velká mobilizace amerických vyslanců Jareda Kushnera a Steve'a Witkoffa. OFA, kteří zajeli do Ruské federace a poté na Ukrajinu s cílem prosadit návrhy na ukončení války. Zatím nebylo od ruské strany slyšet prý nic o příměří k tomuto datu 8. jo. Zatímco Moskva poslala USA zprávu, že ať už dva američtí velvyslanci předloží jakýkoliv návrh, pokud nebude zohledňovat to, co je implementováno v oblasti vojenské sféry, ani ho nebudou poslouchat. Já bych řekl spíš brát na zřetel. Tak, to by bylo do češtiny lepší. Rusové systematicky tedy usilují o zničení útočného mechanismu, který Kyjev měsíce nastavoval, tedy základnami, zálohami a koridory do ruského Belgorodu. Tam útočili, že ano, belgorodská oblast. Na obchodní mapě je obraz jasný. Na severu a východě se již nachází rozsáhlá oblast pod ruskou kontrolou s osadami, jako je Maria Volcia, Varvarovka, Reznikovo a Rublenoje, a ze západu a jihu se směry Rusů zbíhají tedy na Vasilevku, Lozovaju, Černo a Olchovači. Kdo tedy dobije Olchovačku, ještě více zúží jižní čepici této enklávy a dodrží zase Prikolotnoje, přerušuje zásobovací trasy pro Ukrajince. Tak.
0: Tady vidíte, jak ty západní jazyky jsou nedokonalé a že se snaží tady jako překládat ty slovanské názvy, tak jak to komplikují, místo toho, aby to zjednodušovali. Kdybychom to normálně psali česky, tak si není nejmenší problém, jo? Ale my ne, my to budeme přepisovat, budeme ze sebe dělat Tatary a budeme to přepisovat prostě hlavně, aby jsme byli jako podle západu, to je jako opravdu víře. Pojďme dále, ruské rakety S-8000 Banderol ochromují ukrajinské černomorské přístavy. Jak píše Ahmed Eidel z Global Research amerického. A tady on se odvolává na Military Watch magazine, který uvádí, že ruská střela s plochou dráhou letu S-8000 Banderol tak systematicky oslavuje ukrajinské černomorské přístavy, zatímco ukrajinské drony určené k zachytávání jejich, tak jen obtížně dokážou utočit krok s rychlostí ruských vzdušných zbraní. A Rusko tak v podstatě uvalo na Ukrajinu ekonomické obléhání, protože stále více lodí váhá s připlutím do ukrajinských přístavů. To je logické, protože se bojí na napadení a zničení a potopení třeba a tak dál. A rychle se rozšiřující používání ruských střel s plochou dráhou letu S-8000 Banderol přispívá k dramatickému zhoršení bezpečnosti ukrajinského černomorského pobřeží, přičemž opakované útoky stále více naruší obchodní lodní dopravu a provoz přístavů, jak píše dotyčný časopis, čili Military Watch magazine. A Banderol je obzvláště významný, protože kombinuje schopnosti běžně spojované s výrazně dražšími střelami s plochou dráhou letu, s důrazem na relativně levnou sériovou výrobu. A ten Banderol, což vlastně jmená v překladu balík nebo malý balíček, tak je vlastně kompaktní střela s plochou dráhou letu, která je poháněna proudovým motorem a odpalována ze vzduchu, kterou vlastně vytvořila ruská skupina Kronštadt. A ty ukrajinské zpravodajské služby zveřejnily podrobnosti o S-8000 v roce 2025, čili loni, poté, co získali některé její části a popsali jako hybrid, který se více podobá malé střele s plochou dráhou letu než vrtulové střele Shahed. A měří přibližně 5 metrů na délku, má úzký trup a skládací křídla, což umožňuje nasazení z letadel a dronů, které nejsou schopny nést větší střely, jako jsou H101 nebo Kalibr a tak dál. Jinak teda ten dolet té střely je asi 500 km a rychlost má zhruba 700 km za hodinu. Nese bojovou hlavici o hmotnosti mezi 114 a 150 kg v závislosti na zdroji a konfiguraci. To je neuvěřitelné, co už dneska možné. Jinak teď jsem tam zahlíd nějakou zprávu, že Číňané udělají nějaký dron, který má rozsah křídel 50 metrů. To je šílené už. Jak ten pokrok jde dopředu, ten technický. Pojďme dál na další zprávu.
1: Tak. Tak dále se koukneme na ruské systémy. A to je zase zmírka. Ruské systémy PVO zasáhly v kyjevské Pečerské čtvrti kolem kanceláře prezidenta rady a asi nejvyšší rady Ukrajiny, SBUčka a GUR. Zbytek Kyjeva je bez ochrany. Drama u Slaviansku. Ruské síly lámou ukrajinskou obranu. Je to z BBC a ještě od někač sebráno. Takže Rusko slíbilo, že po dobu 3 dnů nebude ostřelovat Kyjev, ale zbytek Ukrajiny zcela zbavený je protivzdušné obrany. Ten by během několika dnů mohl utrpět 3x více. Podle ukrajinského letectva ruské síly v noci 5. září podnikly masivní úder na Banderistán s použitím balistických raket Iskander-M a 167 bezpilotníků, tedy nějakých dronů, že ano, různých to typů. V 8.30 ráno se Titánům nebes údajně podařilo sestřelit nebo potlačit prostřednictvím elektronického boje 128 dronů a představitelé vzdušných sil rovněž přiznali údery raketami a UAVčky na 23 místech. V Kyiv Independent se píše, že absence statistik o zachycených raketách v oficiálních zprávách ukrajinského letectva v posledních týdnech vyvolala ostrou debatu mezi nezávislými vojenskými analytiky. Řada banderovských expertů a bývalých vysokých představitelů označuje současnou situaci pro ukrajinské hluboké týlové oblasti za katastrofální a tvrdí, že západní systémy protivzdušné obrany v současnosti stěží pokrývají Kyjev, přesněji řečeno vládní čtvrť, zatímco až 80% země zůstává prakticky bezbraných proti ruským vysokorychlostním balistickým a hypersonickým raketám. Tak.
0: Další zpráva hovoří o tom, že zatímco Witkoff a Kastner hovoří o duchu Anchorage, náhle se vzpomněli na duch Anchorage, předtím na ně zapomněli, tak ruské, a teda také, tak ruské ozbrojené síly dosáhly Slaviansku. A oni, ty ruské síly, pokračují postupu ve Slaviansko-Kramatorské aglomeraci a teď jde o to, že ten západ, ten Kyjev, kteří opakovaně ignorovali ducha a literu Anchorage, tak nyní čelí tvrdé realitě na bojišti. Nemohou si stěžovat, protože z ruské strany na to byly upozorněni. A tady tím osvobozením té Orechovatky, už myslím, o ní byla řeč, tak přivádí vlastně ty ruské jednotky přímo k hranici města Slaviansk. A okraj tohoto významného města Doněcké lidové republiky je vzdálen pouhých 5 kilometrů od přesunutých hranic ruských pozic ruských ozbrojených sil. A teď tedy ty Ukrajinci čekají, že Witkoff a Kastner budou v Moskvě hovořit o duchu Anchorage. A teď horostně přeskupují svoji obranu v mikrorajonech Chymyk a Čerevkovka na jeho východě Slaviansku. A teď si uvědomí, že mezi jednotkami ruské armády a městem už nejsou žádné další osady, ve které by se mohli opevnit, tedy ty Ukrajinci. Takže v této chvíli je situace taková, že ruské jednotky se chystají vstoupit buď do Slaviansku, nebo do Kramatorsku, případně do obou těchto měst, která jsou propojena jedinou průmyslovou aglomerací. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak, jdeme na další balíček. Jednička je tady. Blesková válka. Jdem se na to kouknout, kam to uteklo zase mě. Je to zde. Tak, blesková válka a selhání v Íránu. Trump slaví 6 měsíců nepřetržité prý to ostudy. Je to z 1. září. Takže 6měsíční americká speciální operace, ekonomická smyčka, selhala stejně jako ozbrojená agrese proti Íránu. 6 měsíců po začátku války v Perském zálivu v uvozovkách, která měla podle původních plánů trvat maximálně 2 týdny, administrativa Donalda Trumpa konečně teď pochopila, že Írán nebude možné porazit vojenskými prostředky. A oznámili tak nové sankce proti Íránu Američané a jeho obchodním partnerům. Americký ministr financí Scott Bessent oficiálně zahájil operaci, tedy ekonomická smyčka. Tam to bylo předtím, ta vojenská byla Fury něco, že ano, nějaká zběsilost. Washington pohrozil zablokováním dolarového systému a zavedením sekundárních sankcí proti jakékoliv zemi, jejíž banky, přístavy nebo společnosti budou s Íránem nadále obchodovat. Analýza SP oficiálních prohlášení Teheránu, Pekingu a Washingtonu, jakož i názoru nezávislých odborníků, dokazuje, že nový dobrodružný krok Bílého domu je stejně odsouzen k neúspěchu jako všechny jeho předchozí. Tak, nevím, co to je SP. Ne.
0: V jaké souvislosti?
1: Nevím. Tak, bezprostředně před Besentovým ale prohlášením vydal předseda íránského parlamentu přímé a důrazné prohlášení, které odráží postoj celé politické elity země. Cituji, Spojené státy dnes nejsou v takové ekonomické ani geopolitické pozici, aby se pokoušely omezovat zahraniční obchodní vztahy jiných nezávislých zemí s Íránem. Naše mezinárodní obchodní síť se po desetiletí přizpůsobila tlaku. Washingtonské hrozby jsou prázdné a naši klíčoví obchodní partneři těmto prohlášením nepřikládají absolutně žádný význam. No a podle agentury Reuters je Čína již několik let největším odběratelem íránské ropy a odebírá přibližně 80% veškerého íránského vývozu ropy. A právě v případě Číny se americká speciální operace promění v ostudnou frašku, uvádí se tedy dále. Ten článek je delší, ale nebudem se zdržovati.
0: Tam je zajímavá jedna věc, že oni už tam začali vydávat něco po železnici. Už tam mají vybudovanou železnici a nějaká ropa do Číny. Ne všechna samozřejmě z kapacitních důvodů, takže jde po železnici. Takže
1: jo, ten, to bylo někdy na přelomu roku, prosinec nebo leden, tam to bylo zprovozněno.
0: Ano, takže oni se snaží být jaksi pokud možno nezávislí. Ono vůbec, když se podíváte, tak ta doba, kdy vlastně ten, kdo rozhodoval vlastně o tom obchodu mezinárodním, tak to byl ten, který měl vlastně vládu nad těmi mořskými cestami, tak to končí, ta éra je pryč a začíná to být vlastně kontinentální, suchozemská. Proto se budují ropovody, proto se budují různé silnice, železnice a tak dál. Samozřejmě z kontinentu na kontinent to nejde, že? Tam musí být ty dopravní cesty a proto teď třeba ty Rusové, protože spodem to moc nepůjde. Navíc tam prostě pokud budou Američané blokovat ten Molucký průliv a tak dále, tak proto oni jdou horem, jdou přes sever a snaží se tedy to vzít tou druhou stranou a ono to i kratší samozřejmě, takže to je pro ně výhodnější. Podívejme se na další zprávu ze Spojených států, která hovoří o tom, že Pentagon proti Trumpovi, to on byl vždycky, ale možná, že byl jiný, trošku z jiných důvodů. Faktem je to, že vedoucí představitelé tří složek americké armády a čtyřhvězdičkoví generálové se postavili proti pokračování dobrodružství v Iránu. Žádají zastavení operace, jinak se americká armáda ocne v kritickém stavu a nebude schopna reagovat na výzvy na jiných globálních frontách. A ačkoliv ve skutečnosti se to už dávno stalo, tedy tak, že Pentagon vyčerpal 10 desetileté zásoby raket a munice protivzdušné obrany a 20 amerických základen bylo zničených, včetně velitelství 5. flotily v Bahrajnu. A Trump tímto vlastně tady vlastně reaguje tady tím obviněním novinářů, kteří se odvážili zveřejnit informace o spouře Pentagonu, tak on je obviněn z zrady. Je zřejmé, že to vypuknutí není náhoda, kongres se vrací z přestávky a zákonodárci budou určitě blokovat schválení vojenského rozpočtu a požadovat, aby Bílý dům ustoupil teda těm nespokojeným generálům. Pete Hexet, hlavní lobbyista za vojnu s Iránem, už stihl propustit mnoho neloajálních představitelů Pentagonu. Rozruch ve vojenském rezortu se určitě ještě s tím intenzivní a ve sboru náčelníků štábu jsou možné hromadné rezignace všech odpůrců války. A neschody ve Washingtonu oslabují tu vyjednávací pozici Bílého domu na Blízkém východě. A tady jako ten Trump, který váhá s obnovením těch vojenských akcí proti Houthiům, protože už vlastně nic nezůstává, než aby na ně vystřelili. A Iránci zároveň cítí slabost Spojených států a jsou připraveni vyvíjet tlak na Trumpa předvečer voleb. Takže vidíte, že ty Iránci jako opravdu mají z toho pojem a tohle to není nějaká banda lidí, kterou někde sklepou ze stromu a dají jim nějaké peníze a oni jako na to skočí. Takže pojďme dále.
1: Dále se podíváme na válka s Íránem. Íránské revoluční gardy porazili americký plán na odminování průlivu, píše o tom Moon of Alabama. Takže už minulý pátek, 28. srpna, americké centrální velení, tedy ten CENTCOM, že ano, tvrdilo, že odstranilo všechny námořní miny v Hormuzském průlivu. Cituji. Americké centrální velení CENTCOM oznámilo, že americké síly odstranily íránské námořní miny z mezinárodně uznávaných plavebních koridorů v Hormuzském průlivu a uvedlo, že trasy jsou nyní otevřené pro obchodní lodní dopravu. Oznámení následovalo po dřívějších prohlášeních prezidenta Donalda Trumpa, že americké síly odstranily nebo odpálily miny v mezinárodních vodách průlivu. No, nejnovější video Coopera poskytuje formální operační potvrzení CENTCOMu, že systém oddělení plavebních tras byl vyčištěn. Konec citace. No, z pozice USA by to samozřejmě byla dobrá zpráva. Existoval zde jen drobný problém, že tomu nikdo neuvěřil. Cituji. Američtí spojenci v soukromí vyhodnotili, že některé miny nemusely být odstraněny. Dřívější odhady mezinárodních organizací, námořní organizace a průmyslových skupin uváděly počet min v historických plavebních koridorech kolem 80, přičemž některá hodnocení byla ještě vyšší. Spojenečtí představitelé rovněž varovali, že mořské proudy mohou miny přemisťovat a že mimo hlavní monitorované koridory mohou přetrvávat ještě další rizika. Mezinárodní námořní organizace a námořní informační centra nadále doporučují pravidlům, aby v oblasti postupovala s maximální opatrností a lodní společnosti a pojišťovny rovněž provádějí vlastní hodnocení rizik. A přitom Írán nadále varoval lodi, aby nepoužívali žádné jiné trasy, než které sám určil. Ten rozbor je ještě delší, tak ale takhle by to asi stačilo zase. Tak víme, že tam 40krát vyhráli Američané, že ano, za ten půl rok, tak proč ne, nebo 60krát, je to jedno.
0: Další zpráva je od bývalého ředitele CIA, který vydal děsivé varování ohledně Ruska s tím, že lidé budou šokovaní. O čem byla řeč? Západ byl úplně šokovaný podceňováním ruských úspěchů na bojišti. A ten bývalý ředitel CIA pro analýzu Ruska George Beebe říkal, že Západ, řekl, že Západ tak vytrvale ignoruje úspěchy Moskvy na bojišti, že ho hrozící porážka Ukrajiny překvapí. A Beebe zdůraznil, že taková reakce Západu by mohla vést k nepředvídatelným následkům. Západ tak trvale ignoruje úspěchy Moskvy na bojišti, že hrozící porážka Ukrajiny ho překvapí. A on toto řekl na kanále Glenna Deasona. Glenn Deason, to je ten, tuším, norský profesor, který je velmi často takový mladší, který velmi často tam má pozvaného Scotta Rittera a Douglasa McGregora a některé další. A dále tedy říká ten Bibe, říká vlastní činy Ruska, jeho úspěchy na bojišti a jeho strategické letecké útoky na Ukrajinu jsou buď ignorované nebo bagatelizované. A to znamená, že lidé, kteří vytváří předpovědi a varují před tím, k čemu všemu by to mohlo vést, tak jsou v podstatě ve veřejné diskuzi odsunuti na vedlejší kolej. A myslím si, říká, že to nakonec povede k tragédii, protože Ukrajina skončí ve skutečně hrozném stavu. Myslím si, že lidé na západě budou šokováni tím, jako tato válka nakonec skončí. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak, jdeme se kouknout na Mikea Adamse, který píše, že Trumpova dohoda o venezuelské ropě je čistá fantazie. Tady je realita, o které se nemáte dozvědět. Prezident Donald Trump prodává americkému lidu fantazii. Oznámení o té historické dohodě s Venezuelou, jejímž cílem je získat kontrolu na 65 miliardami barelů ropy, je mistrovským dílem politického divadla, ale není řešením našich energetických problémů. Jedná se o vynucenou dohodu, předvolební trik a logisticky neproveditelný plán, který v následujících letech nijak nepřispěje ke snížení cen benzínu, pokud k tomu vůbec někdy dojde. Tato dohoda není vyjednávání mezi rovnými partnery. Byla uzavřena pod hrozbou zbraně. Podmínky jsou diktovány venezuelské vládě, která existuje pouze proto, že americké speciální jednotky unesly jejího prezidenta a fakticky dosadili nového přátelského vůdce v uvozovkách. Tvrzení, že se tím zdvojnásobí americké zásoby a zajistí si levný benzín, je jen iluzí. V tomto článku pak rozebírám, proč je tato ropa v krátkodobém horizontu nedostupná, nerafinovatelná

0: kraj. Další zpráva, tak tu tvrdí bývalý americký soudce Andrew Napolitano, to je také někdy znám z těch rozhovorů s Douglasem McGregorem a se Scottem Ritterem a s dalšími. A ten říká, Putin projevil trpělivost jako světec, říká. A říká, Putin se zatím držel útoku na zbrojní závody NATO, navzdory jejich roli při výrobě zbraní používaných Ukrajinou. A Rusko má právo zaútočit na závody NATO vyrábějící zbraně pro Ukrajinu, ale prezident Vladimír Vladimirovič Putin projevuje velkou zdrženlivost, aby se vyhnul přímému střetu s aliancí, jak uvádí bývalý americký soudce Andrew Napolitano. A Kyjev v posledních měsících denně vysílá stovky dronů s pevnými křídly hluboko na ruské území, přičemž mnohé z nich jsou vyráběny v evropských zemích. A ministerstvo obrany Moskvy na začátku letošního roku zveřejnilo seznam podniků vyrábějících tyto UAV, z nich některé sídlí ve Velké Británii a Německu, Itálii, u nás, naší zemi a dalších členských státech NATO. A Londýn a Paříž v současné době také diskutují o plánech na výrobu dálkových střel a Scalp a případně Storm Shadow na Ukrajině. Takže ten Napolitano, který moderuje populární rozhovory kanál Judging Freedom na YouTube, tak v pátečním rozhovoru pro RT, tak uvedl, že prezident Putin prokázal téměř světeckou schopnost trpělivosti a zdrženlivosti s tím, že nenařídil ruským silám zaměřit se na tato zařízení. Víte, to je to, o čem se zmiňoval ten Wolf Messing, že bude ten postaven ten prezident Putin před ty tři možné cesty, cestu ohně, cestu ledu a cestu ke hvězdám, jakou si vybere. A on si vybral správně tu cestu ke hvězdám, tak teďka jako tedy prostě Rusové trpí, ale pokud by si vybral cestu ohně, tak by to mohlo být z hlediska těch dopadů té války třeba i jaderné horší, daleko horší.
1: Tak a s tou jadernou válkou máme Paula Craiga Robertse, který říká, že přízrak jaderné války znovu pozvedá hlavu. Tak, když Donald Trump nedávno prohlásil, že ve své válce proti Iránu přechází od vojenských operací k ekonomickým sankcím, domníval jsem se, že našel strategii, jak z tohoto konfliktu vycouvat. Sotva však tato slova opustila jeho ústa, Netanyahu ho znovu přiměl bombardovat Irán za cenu amerických životů a vojenských základen. Zdá se jisté, že Netanyahu nehodlá Trumpa osvobodit od role, kterou mu přisoudil jako vykonavateli projektu Velkého Izraele. Irán musí padnout a Trump nebo Izrael toho mohou dosáhnout pouze použitím jaderných zbraní. V nedávných podcastech a v nedávném článku jsem naznačil, píše Paul Craig Roberts, že členství Iránu v Mekánské alianci by představovalo pro izraelsko-americkou stranu vojenskou alianci čítající 458 milionů lidí a vyzbrojenou pákistánskými jadernými zbraněmi, což by mohlo neutralizovat izraelsko-americké použití jaderných sil proti Iránu. A Mike Whitney nám dnes na ráno připomněl, že Andrew Anglin usoudil, že Netanyahuovým plánem od prvního dne bylo dostat Trumpa na cestu k použití amerických nebo izraelských jaderných zbraní proti Iránu. A docházím k závěru, že nepřítomnost Iránu v Mekánské dohodě o vzájemné bezpečnosti je přímou výzvou pro izraelsko-americkou stranu k použití jaderných zbraní proti Iránu. No... Takže Paul Craig Roberts.
0: Paul Craig Roberts, no, pojďme dále. Dále se dostáváme do koše tedy s iránskou problematikou. A první je zpráva Donalda Trumpa, to je zpráva z 31. tedy, který říká dnes večer, tvrdě zasáhneme Irán, odpovíme tak na útok na Jordánsko. No, ten americký prezident během rozhovoru zdůraznil, že Washington zareaguje na iránský útok na americké síly v Jordánsku, dokonce varoval, že americká reakce bude lze očekávat jako obzvlášť tvrdou.

0: tvrdě udeříme na Irán. Odpoví na iránský útok na americké síly v Jordánsku. Jenže tvrdou ránu zasadíme, jenže tady je problém v tom, že jednak teda oni tvrdí, že americké protiletadlové systémy dokázaly sestřelit téměř všechny rakety vypojené na americké pozice v Jordánsku, přičemž jedna nebyla sestřelená. Zda prý nemířila k významnému cíli, ale zdá se, že tam byly mrtví a hodně zranění a jaksi hodně velká škoda. Takže tak asi úplně pravda nebude. Tvrdil, že tady, že bylo, že došlo k inflaci v Iránu, samozřejmě vyvolanou teda Spojenými státy, která podle něj dosahuje 300%. Opakoval teda své stížnosti na zacházení iránského režimu s protestujícími. Tvrdil, že bylo zabito 100 000 protestujících. Proč tak málo, že? A vyzval ke stíhání iránského vedení za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti. To jsou samozřejmě to nebo jako někde potvrzeno. Naopak byl zase vyprávěl o útoku na Larak a podobně. Ale ty Iránci zaútočili na ty základy v Jordánsku v reakci na předchozí americký útok. To tam nějak jako z toho vynechal. Takže pojďme na další zprávu.
1: Tak, dále se jdeme kouknout, co to tady máme. Balistické, iránské balistické rakety zasáhly americké základny v Jordánsku. To je tedy to, co tomu předcházelo. Ano. Tak, na Blízkém východě došlo tedy k nové eskalaci po výměně těžkých ran mezi USA a Iránem, která se soustředila na ostrov Larac, Larak asi, a americká vojenská zařízení právě v Jordánsku. Tak, americké ozbrojené síly totiž provedly v neděli večer 30. srpna bombardování iránského ostrova, při kterém zasáhly mimo jiné dvě odpalovací zařízení. CENTCOM uvedl, že cíle byly spojeny s přípravami revolučních gard na odpálení námořních min směrem k Hormuzskému průlivu. A Irán zase tvrdil, že při útoku bylo několik mrtvých a zraněných. Tehránská reakce byla však okamžitá. Následoval iránský útok balistickými raketami a drony na americká zařízení právě v Jordánsku a revoluční gardy tvrdili, že zasáhly technická zařízení, údržbovou infrastrukturu a letadla na dvou základnách, přičemž varovali před silnější odvetou v případě nové americké akce. Jordánsko naopak zase oznámilo, že zachytilo a sestřelilo 8 raket, které vstoupily do jeho vzdušného prostoru, aniž by upřesnili jejich původ. Takže nová eskalace právě probíhala a zatímco napětí v regionu v předchozích obdobích ustupovalo. No. A hledejte v tom pravdu.
0: Je to zajímavé, protože další zpráva už hovoří o tom, že Iránci reagovali na další útok Spojených států poblíž Hormuzského průlivu. Konkrétně šlo o útok na Bandar Abbas, to je přístav, Chabaharu a ostrov Larak opětovně. Iránci na to reagovali a odpalili rakety a drony, ta UAVčka, z různých částí Iránu směrem na nepřátelské pozice v Abu Dhabi a v Dubaji, jak uvádí iránská agentura Fars. A ten CENTCOM se uvedl, že operace byly zaměřeny na, zase na schopnosti kladení min a protinavigační útoky. Takže jinak teda ta současná americká velvyslanectví v Abu Dhabi a v Dubaji varují americké občany, aby zůstali ostražití, protože hrozí další eskalace.
1: Tak, dále se podíváme, čtyřka je zde. Okamžitá reakce Iránu, balistické rakety zasahovaly americké.
0: To jsme měli, můžeme dál.
1: Aha.
0: Pětku.
1: Ale mělo být ještě naprosté zničení, Amerika je poražena na celé čáře. Tak, teď jsem z toho jelen.
0: Aha.
1: No.
0: O tom jsme hovořili.
1: Jo, tak, dobře. Tak, dáme pětku, dámy a pánové. Irán vyhrává válku vyčerpáním USA, totiž americkým silám docházejí rakety Patriot. Z přibližně 2330 raket Patriot před válkou zůstalo na konci července celých, no je tady 759 až 827 a už bylo použito dalších 100, to je zpráva z druhého ze středy. Nedostatek tedy protiletadlových raket Patriot vyvolal v USA velké obavy a rychlost, jakou se zbytky spotřebovávají při každém íránském útoku. USA odpálily 80 až 100 raket typu Patriot v úterý, aby zachytili jediný íránský útok na základny v Jordánsku. No a ve skutečnosti byly dvě baterie dříve přemístěny z Ansbachu v Německu. Průměrně bylo potřeba 4 rakety Patriot na každou íránskou raketu. Není to prý otázka síly, je to plýtvání inventářem ve válce vyčerpávání, kterou Washington nemůže vyhrát. Podle prvních 5 dnů konfliktu s Íránem údajně Spojené státy spotřebovaly přes 800 protiletadlových raket. Do července zásoby klesly na 25% úrovně, kterou Pentagon považuje za nedotknutelnou. A nezávislé odhady CSIS vykreslují ještě tvrdší obraz. Jak jsem říkal, tak tedy přibližně z 2330 patriotů před válkou bylo na konci července o 760, maximálně 830 a už bylo použito dalších 100. Téměř 2/3 arzenálu byly použity na metách v Mexickém zálivu a Jordánsku. Tady mi nesedí Mexický záliv, to je kravina. Tak, ale budiš, možná si tam něco střílel.
0: A
1: Ale
0: někdy
1: určitě.
0: to jsou úlety takový,
1: No,
0: no.
1: to není.
0: A to. Ale už jsem to viděl jednou, už se jim to tam opakuje. No, my jsme teďka měli Irán dlouho váha. Jsme teďka měli,
1: Ne,
0: nebo
1: to můžeme
0: jsme,
1: dát
0: ne.
1: šestku.
0: Tak dáme. Tak, Irán dlouho váhal, ale Spojené státy vyprovokovali. Ten Trump, tady v podstatě se hovoří o tom, že ten Trumpův osudový přepočet se stal darem pro Teherán. A Irán dlouho váhal, zda převzít kontrolu nad tím Hormuzským průlivem, ale Spojené státy ho k tomu fakticky vyprovokovaly, jak říká Radžáb Safarov. A jinými slovy, osudový přepočet Donalda Trumpa v podobě útoku na Islámskou republiku se nakonec ukázal být svého druhu darem pro Teherán. Tak je otázka jedna, jestli to ve skutečnosti, vzhledem k tomu, že mají ty Spojené státy vlastně rozmontovat a předělat, jestli to není skutečně záměr, skrytý záměr. Ale pojďme dále. Politolog a generální ředitel Centra pro studium současného Iránu Radžab Safarov odhalil jeden z klíčových důsledků současného vojenského konfliktu na Blízkém východě v pořadu Itogi dňa s Delyaginem, bilance dne s Delyaginem na kanálu Cargrad. Velmi důležitým výsledkem je, že Hormuzský průliv se de facto dostal pod kontrolu Teheránu. A tento faktor je obtížné přecenit, protože já bych řekl spíše podcenit. Takový výsledek je cennější dokonce i než vlastnictví jaderných zbraní. Expert vysvětlil, že tato vodní cesta tak či onak zajišťuje fungování 20% světové ekonomiky. A to vše se dostává pod kontrolu Islámské republiky a nikdo, včetně Američanů, nebude schopen s touto zemí nic udělat. Irán navíc zažil nový příliv odhodlání. Po celé to období Irán budoval zónu konfrontace, protiváhu hegemonovi a rozvíjel myšlenku odporu vůči hegemonovi v islámském světě. A jedním z nejvýznamnějších center této konfrontace byli jemenští husiové. Oni ovládají 80% Jemenu a v americko-izraelské válce proti Iránu se postavili na stranu Teheránu a pohrozili uzavřením průlivu Bab al-Mandab. A pokud bude agrese proti Islámské republice pokračovat, jinak ten Bab al-Mandab je, tuším, brána nášků, že se to jmenuje, že to je překladu, což by bylo jako docela povedené. A to je přímá cesta k Suezskému průplavu, přímé spojení s obrovskou částí světa a nejkratší koridor dalším zemím na kontinentu. A z hlediska vlivu na světovou ekonomiku se proto 20% přidává další 12%. A pokud vezmete v úvahu všechny tyto fakty, tak vychází z toho, že přibližně 35% světové ekonomiky je již pod kontrolou islámské revoluce, uvedl účastník pořadu první ruské. Víte, to je přesně ono, toto je prostě potřeba vidět v souvislostech s nadhledem a souvislostech. A tohle je důležité. A Iránci situaci kolem Hormuzského průlivu velmi dobře chápali. Už dříve s tím něco chtěli dělat, ale váhali. nevěděl, jaký bude výsledek, jaká bude reakce. A konec konců si nebyl jistý, zda dokáží tohoto hegemona porazit. Tentokrát se však vše odehrálo zdánlivě z iniciativy Spojených států a nebylo už cesty zpět, protože Hormuzským průlivem proplouvaly lodě zásobující americké základy na Blízkém východě a Perském zálivu. A aby Irán zabránil tomu, že tyto základy budou dostávat další zásoby, rozhodl se tento koridor zablokovat. A iránské revoluční gardy tento úkol splnili velmi úspěšně. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Co tu máme? Sedmička. Irán zasáhl Bahrajn, Kuwait i Jordánsko a USA hlásí novou vlnu bojů a Trump znovu a znovu prohlašuje, že válka nebude trvat příliš dlouho. Tak, shrnutí. Trump varuje před dalšími údery, ale o dnešní noci, to je z 3. září, se nezmínil. USA totiž mohou Irán zasáhnout kdykoliv, očekává však Doný, že válka brzy skončí. Iránská odveta? Raketové a dronové údery zasáhly lokality spojené s USA v Jordánsku, Iránu, Kuwaitu a Bahrajnu. Počet civilních obětí dále roste. Irán uvádí, že terčem byl svatební obřad. Eskalace v Hormuzském průlivu, kdy dva tankery údajně narazily na miny, přičemž zahynuli dva členové posádek. A k žádnému kolapsu režimu nedochází, myšleno asi v Iránu. Navzdory Trumpovým výzvám k povstání, navzdory tvrzením USA, že Irán nevykazuje žádné jasné známky bezprostředního kolapsu a uvádí, že jednání zůstávají dále. Možná. Ach jo, je tady k tomu taky zpráva ze CBS. Cituji, Trump v oválné pracovně popsal postup Iránu proti demonstrantům. Jo. Používají kulomety a někdy i ostřelovače. Tak to už tady taky bylo. A dále se to jenom opakuje. No, tak dámy a pánové, pravda umírá vždy první. Tak můžeme na ty tankery, nebo co to tady je?
0: Ano, pojďme dále. Americká armáda útočí na soukromý iránský majetek. Lze očekávat, že Irán odpoví stejným způsobem. O co jde? Jedná se o útoky na tři ropné tankery, údajně iránských revolučních gard, poté co Irán zaútočil na dvě válečné lodi amerického námořnictva. Rozdíly jsou tam hned dva nebo tři. První věc je ta, že Irán zaútočil na dvě válečné lodě, zatímco ten CENTCOM, ty Američané, útočí na civilní neozbrojená plavidla. Druhým rozdílem je to, že iránské revoluční gardy žádné tankery nemají. Čili to je normálně útok na soukromá prostě iránská plavidla. Takže to jsou takové věci. A lze tedy jako čekat, že ty Iránci, že se budou revanžovat. Jo, že se budou revanžovat a budou útočit tedy na iránské tankery. Víte, mně to připadá trošku, jako když poprvé Němci bombardovali Londýn a pak se najednou divili, že to tam začalo taky padat k ním, ty bomby. Do té doby to tam bomby do Berlína jako nepadaly. A jak víte, tak to potom, když to bombardování, tak to Německo skončilo neslavně. A tady mě to jako tady prostě taky, to jsou jako prostě věci, které s těmi tankery, které tentokrát, tak jako prostě musí počítat s tím, že akce vyvolá protireakci. Takže po neúspěšných iránských útocích ty si CENTCOM trvalé vyřadil z provozu ropné tankery, dva tedy, a zničili také prázdný tankery, známý jako Noxen, jinak tedy MT Kilo, v Ománském zálivu. A ještě navíc, jako je prostě, oni ještě ničí jako prostě jinde. To není ani tam někde u toho Hormuzského průlivu, ale prostě i jinde. Jo. Takže tohle jako není dobré. A prostě pokud se za chvilku všechno budou ničit, tak také by si mohli začít ničit infrastrukturu ve Spojených státech. By to se to mohlo přenést až tam. To jako nikdo určitě nechce toto. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme devítku. Iráku. Okamžitá reakce Iránu. Balistické rakety zasáhly americké pozice v Dubaji a Abu Zabí. Americké velvyslanectví v Abu Zabí a Dubaji varovali americké občany, aby zůstali ve stavu zvýšené pohotovosti. Zpráva je ze středy. Revoluční gardy zahájily útoky balistickými raketami a drony z různých částí Iránu proti americkým základnám a zařízením ve Spojených arabských emirátech, které pomáhají USA v boji proti Iránu. Konkrétně byly zasaženy cíle v Abu Zabí a Dubaji, jak uvedla iránská tisková agentura Fars, v reakci na odpolední bombardování iránských pozic zase ze strany Američanů. Podle stejného zdroje byly v uvedených oblastech zasaženy také americké vojenské objekty a infrastruktura. Nuž a iránská reakce přišla po amerických úderech v blízkosti Hormuzského průlivu, mimo jiné tedy v Bandar Absábu, Čáhbaháru a na ostrově Larak. Centkom uvedli americké, že operace byly zaměřeny na schopnosti kladení min a útoky proti plavbě, takže zasaženy byly také námořní cíle.
0: Pojďme dál, pojďme do Evropy. A tady první zpráva hovoří o tom, že Kaja Kallas, jakási tedy ministryně jakoby zahraničních věcí teda Evropské unie, tak tlačí dvě země k tomu, aby dali patrioty, aby předali Kyjevu. S tím, že jako jim k ničemu nejsou, tvrdí. A ten Kyjev už měsíce žádá o více prostředků protivzdušné obrany, protože ruské raketové útoky zesílily. A evropští představitelé neustále tlačí na Řecko a Španělsko, konkrétně tedy, a volají po posílení ukrajinské protivzdušné obrany raketami pro systémy Patriot, které jsou oběma zemím k dispozici. Tohle téma, kterým se zabývá Bloomberg, tak bylo znovu projednáváno na neformálním setkání ministrů obrany Evropské unie v Irsku. Návrh byl předložen dokonce předpokládá jistý model nebo určitý model realizace, s tím, že Norsko koupí od Řecka a Španělska rakety Patriot, které mají v zásobě, a pak je zpřístupní Ukrajině. To je jako taky velmi zajímavé, jak to Norsko je najednou agilní. A ten problém se týká především raket PAC-2, protože obě země patří mezi ty, které mají významné rezervy. A před začátkem summitu se takzvaná vysoká představitelka EU pro zahraniční věci, bezpečnostní politiku Kaja Kallas zmínila o raketách, které se brzy stanou operačně nepoužitelnými a řekla, víme, že některé země mají stíhací rakety, jejich splatnost brzy vyprší. A dodala, proto by bylo velmi dobré, kdyby tyto dokumenty byly předány, asi ne dokumenty, ale rakety, to nevím, proč dokumenty, byly předány Ukrajině. A to by znamenalo, že tedy v Řecku a Španělsku jsou k ničemu, zatímco oni ještě využijí, tedy, ještě tedy řekl bych před dobou tedy jaksi vypršení tedy jako řekněme jejich záruční lhůty nebo prostě jejich upotřebitelnosti. Takže tolik tedy k tomu. Je zajímavé ten postoj teda toho Norska. A ten je ale zatím to odevzdání těch patriotů odmítli s odůvodněním potřeby udržet si adekvátní obranné schopnosti proti Turecku. Španělsko slíbilo vojenskou pomoc ve výši 1 miliardy dolarů do Ukrajiny v roce 26, ale současně několik z evropských zemí se zdá být opatrných a odhaduje, že další mise Patriot by mohly vytvořit mezery v jejich obraném vybavení prostě. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Dobře, jdeme se kouknout na dvojku. NATO pohlíží na Polsko jako na území, které bude dříve či později ztraceno. Poláky prý obětují. Tak, Rostislav Iščenko o tom hovořil, tak se na to jdeme kouknout. Evropané stále plánují, že budou prostřednictvím kyjevského režimu provádět mohutné raketové údery na Rusko podle principu Ukrajinu už jsme prohráli, ale bez Ukrajiny ještě můžeme vyhrát. Naším úkolem zůstává přesvědčit je o tom, že vyhrát nemohou v žádném případě. Ani s Ukrajinou, ani bez Ukrajiny, ani z Profilu, ani z Anfasu. O tom hovořil tedy v interview pro web Ukrajina.ru komentátor MIA Rosia Segodňa Rostislav Iščenko. Tak a samozřejmě asi rozhovor je dlouhý nebo delší. Vezmu poslední, co je tady. Ve svém předchozím vystoupení se také poznamenal, že Polsko by se mohlo stát dalším státem NATO v bezprostřední blízkosti fronty. Nakolik je tento scénář reálný? Vezmeme-li v úvahu postoj samotných Poláků a jejich západních kurátorů? No a pan Iščenko říká, tady nejde o postoj Poláků ani o postoj jejich západních kurátorů. Vše závisí na tom, jak rychle, jak dlouho ruské jednotky na Ukrajině budou postupovat. Nebo jak hluboko, pardon. Pokud z ukrajinského státu vůbec něco zůstane, z pohledu NATO, to bude i nadále stát v bezprostřední blízkosti fronty, protože bude hraničit s Ruskem. Ano, Polsko také hraničí s Kaliningradskou oblastí, ale za prvé, Kaliningradská oblast je malá, a za druhé, Západ ji nepovažuje za součást Velkého Ruska. Západ ji považuje za pouhý nástroj nátlaku na Rusko, kdy lze vyhrožovat jeho blokádou a nebo obléháním. Mezi Západem a pevninskou částí Ruska, jak z pohledu Polska, tak z pohledu celého Západu, však musí existovat bezpečnostní kordon, který je pod kontrolou Západu. No ale Západu nepatří. A tuto roli zatím tedy plní Ukrajina. Totéž se pokoušeli udělat z Běloruska. Z téhož důvodu rozmíchávali separatistické nálady v Karelii a nebo v Petrohradě. Že ano. Pokoušeli se využít nepokoje v Severní Kavkazu a Západ se vždy a všude snaží více či méně úspěšně vytvářet body působení na Rusko, jež by z něj vysávaly zdroje a oslabovaly ho. No, tak velice zajímavý rozhovor.
0: Tak Ještěnko mívá jako dobré jako postřehy a dobré komentáře. Další zpráva je z Rakouska, kde dochází k zásadnímu zlomu. Dochází tam k přelomovému zákonu proti politickému islámu a rakouský kancléř Christian Stocker řekl, museli jsme zakročit. A chce zakázat politický islám přímo v ústavě. A vláda už na to připravuje návrh zákona. Takže máme kde opisovat, bych řekl. A on tvrdí tedy, ten rakouský kancléř, že tato ideologie se neslučuje s demokracií ani se západními hodnotami. No tak to určitě ne. A ministryně pro integraci Claudia Bauerová už tady připravuje návrh, který má dostat na stůl se tedy i těm koaličním partnerům a vytra se připravil teda to jeho jak si to jeho vložení tedy do zapracování tedy do ústavy. Jinak ta rakouská vláda přitvrzuje obecně v boji proti politickému islámu a chce oddělit islám jako náboženství od politických a ideologických hnutí, které podle něj ohrožují demokratické instituce. A ta ministerka Bauerová připravuje návrh tedy proti koaličním partnery z SPÖ, a z NEOS a o přípravě návrhu informovat 30. srpna rakouská stanice ORF. Já tady k tomu nechci do toho mluvit, jako záměr je to dobrý, ale představa, že to oddělí čistě náboženství od politických záležitostí, potom, jak ty imáni jim tam dávají, prostě jak je dlouhodobě, jak je připravit na to, jak obsadí Evropu a co tady budou dělat. Teď ještě než toto všechno začalo, tak už dávno předtím už nám tady muslimové vyprávěli, jak obsadí Evropu a dobíjí přes ty dělohy těch jejich žen a tak dál. A jak teda tady ty mužský potlačej a budou teda už tady už se budou teda rodit jenom teda ty islámské děti a podobně. Teď jako oni jsou v tom dlouhodobě vedení. Takže tady si myslím, že tady v tom, jako tady, že se mýlí ona, že na to časem přijdou. Jinak jako proti potlačování jakoukoliv náboženství nic nemám, ale to je stejné, jako kdybychom tady teďka si vzpomněli, že budeme protlačovat křesťanství někde v nějaké Saúdské Arábii. To dost dobře nemůže fungovat, to není možné. Takže pojďme dále.
1: Tak, jdem se kouknout na gej, ropu a plyn. Evropská unie se musí připravit prý na tuhou zimu a nedostatek plynu. Já bych se zeptal, kde se stala chyba, když nám o tom říká evropský komisař v oblasti klimatu Wopke Hoekstra. Nazdar. Ceny zemního plynu se již tedy několik měsíců drží na rekordních maximech, úrovně podzemních zásobníků jsou na historicky minimálních hodnotách a konkurence z Asií o zkapalněný plyn zemní LNG se denně zostřuje. Takže Evropská unie se musí připravit na riziko nedostatku plynu v případě nízkých zásob i tuhé zimy, uvedl v rozhovoru pro Euronews evropský komisař pro oblast klimatu Wopke Hoekstra. No nazdar, nevím, z který je asi Švéd. Zásobníky plynu jsou naplněny pouze ze 62%, což je úroveň, která tu nebyla zaznamenána za posledních 15 let. A dále tento umělec poukázal na to, že Evropská unie je z 80% závislá na dovozu plynu, což vytváří evropskou zranitelnost. Situaci komplikuje blokáda Hormuzského průlivu, kterým prochází přibližně pětina celosvětového obchodu s LNG. Tak, dejte se našich zodpovědných, jak jsme na tom my. Dámy a pánové, když jste je volili.
0: Dvě věci. Ten Hoekstra, to je Holanďan. A to je Holanďan. A ta druhá věc, my toho plynu zase tolik nebudeme potřebovat, protože pokud máme zredukovat průmysl, tak ta spotřeba nebude tak velká. Takže někdo může říct, kdyby to chtěl říct na rovinu, tak může říct, ono je to všechno jako v cajku, ono to všechno jako v limitu, počítá se s tím, nebude ho tolik ani potřeba. Ale oni vám to také neřeknou. Pojďme jako k další zprávě. Ta hovoří, to je vlastně ze Slovenska, kdy premiér Fico vystoupil rázně proti Bruselu, hovoří o nebezpečné militarizaci Evropy, Slovensko, že bude prosazovat mírovou politiku. No jo, ale zatím tam drony taky dodávají, že jo, to je jako těžké. A vy jste tu fabriku nedávno v tom Prešově, jaký někdo chtěl podpálit, to je fabrika na výrobu dronů, že jo, pro Ukrajinu. Takže předseda vlády Fico ve svém pravidelném videu, co se nevešlo na tiskovku, tak zhodnotil události posledních dvou týdnů, představil teda priority vlády pro nejbližší období. Především se věnoval válce na Ukrajině, v přípravě státního rozpočtu, cenám energií, podpoře zemědělství a plánovaném zrušení transakční daně. Takže zdůraznil, že Slovensko chce pokračovat v suverénní zahraniční politice, a při jednáních o budoucím rozpočtu Evropské unie je připraven chránit své zájmy i s použitím právě veta. No to jde hlavně o to, aby jim ho nesebrali, protože teďka ten trend je. A v úvodu připomněl jednání s předsedou Evropské rady Antonio Costou. Rozhodnutí související s výstavou nového jaderného zdroje, obnovení výroby hliníku v Žáru nad Hronom, či připravovaná komplexní rekonstrukce vodního díla Kapčíkovo. Mezi priority vlády zařadili i boj proti suchu, podporu zemědělství a posouzení možnosti vybudovat velký vodní zdroj v lokalitě Tichý potok. Já teď k tomu akorát jednu věc. U toho nevím, proč se tlačí do výstavby nového jaderného zdroje, když už světem jde volná energie. Tady než to naplánují a postaví, tak už tebe dávno volná energie. A ty galaktici tady jako na země kouli nechtějí vidět žádné jaderné zdroje. Nejenom jako na válku, ale ani jako na elektrárny. Takže tady jako asi prostě potřeba se trošku zaktualizovat ten pohled na to. Pojďme dále.
1: Tak, koukneme se dále do Německa. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly dnes volby. Prý zřejmě vyhraje tedy AfD, Alternative für Deutschland. Takže v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se dnes konaly volby. Zhruba 1 700 000 voličů mohlo do 18. hodiny vybírat nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje strana Alternativa pro Německo, tedy AfD, kterou tajná zemská služba označila, takže asi BDN, označila už v roce 2023 a teď se chytněte za prokazatelně pravicově extremistickou. No, u nás se už celou dobu 12-13 let říká, že jsme placený Putinem, svobodný vysílat, že jo. Získat tedy může 40 až 43% hlasů. Rozhodující pro budoucnost země i další vývoj celého Německa bude to, zda AfD získá většinu mandátů a bude moci sestavit jednobarevnou vládu. Vzpomenu, že Salsko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky v roce 1990 a má zhruba 2 miliony 100 tisíc obyvatel. V rámci Německa patří k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky. Poslední průzkum zveřejněný před volbami připisoval tedy AfD 41%, její lídr 35-letý Ulrich Sigmund by se tak mohl stát prvním premiérem některé německé spolkové země ze strany AfD, která vznikla v roce 2013. No, tak uvidíme. A druzí jsou samozřejmě křesťanští demokraté, ta jejich unie CDU. Tak uvidíme. Jejímž předsedá kancléř Friedrich Merz, že ano.
0: Pojďme ještě v rychlosti do dalšího koše. Novinky odjinud. První zpráva hovoří o tom, že Trumpem ukradená venezuelská ropa byla odeslána do Izraele. To je článek od Global Research. A on říká, že americký prezident nelhal, když tvrdil, že zisky z této nezákonné kořisti budou ku prospěchu venezuelského lidu. No já jsem někdy viděl nějaký článek, kde říkal, že jim 3% z toho dají. Tak jako to je to, co měli předtím, než to znárodnil ten ropný průmysl Chávez, blahé paměti. Jo. Takže 29. srpna prezident Trump na sociálních sítích se vychloubal krádeží venezuelské ropy. Ta krádež podle Trumpa více než dvojnásobí americké ropné rezervy. Řekl, že pro americké daňové poplatníky, že není spojena s žádnými náklady, přestože pro obyvatele Venezuely budou náklady očividně obrovské, tak protože z toho Trumpova drancování budou mít jenom malý, pokud vůbec nějaký prospěch. To je to, o čem jsem hovořil, někde dokonce ta čísla padla. A to ještě z těch 3% ještě dostanou z toho podíly ty, které jim to tam budou hlídat. Jo, z těch místních, kteří se nechají uplatit. Takže Trump zašel dokonce tak daleko, že tvrdil, že tato bezostyšná krádež bude prospěšná pro venezuelský lid. Očekává se, že zisky obohatí manažery ropných společností a elity, nikoli běžné občany. To je přesně to, o čem hovořím. Jinak průměrná měsíční čistá mzda ve Venezuele činí $218, čili mizérie, chudoba je mimořádně závažná. Postihuje už více než 80% domácností a více než polovina obyvatel žije v extrémní chudobě a významná část populace čelí nedostatku potravin a mnoho lidí si nemůže dovolit základní potraviny. Spojené státy prodají značnou část uloupené ropy společnosti Vitol, energetické a komoditní obchodní společnosti se sídlem v Ženevě a také společnosti Trafigura, což je nadnárodní komoditní společnost se sídlem v Singapuru. A krádež a prodej ropy vyvolaly obavy ohledně transparentnosti a odpovědnosti, zejména pokud je o nakládání s výnosy a jejich rozdělováním. Tady je důležité, tady už to padlo, že vlastně ty Spojené státy tuto ropu sami jaksi nemohou moc využívat a tam i na to přepracování a ty kapacitní možnosti Američanů tady v tomto směru jsou jaksi značně tedy omezené. Pojďme dále.
1: Tak, co vybrat? Recep Tayyip Erdogan opět vyhrožoval, neposílejte izraelskou protiletadlovou obranu na ostrovy, protože udeříme. S tím, že dodal, historie je velmi dobrým průvodcem pro ty, kdo z ní čerpají ponaučení, řekl turecký prezident. Tak, zejména při rozhovoru s novináři po návratu z Kyrgyzstánu tvrdil, že Řecko by mělo, jak řekl, opustit špatnou cestu a přestat vyzbrojovat ostrovy, které podle tureckého požadavku mají demilitarizovaný status. Jeho prohlášení přichází bezprostředně pod podpisu Achillova štítu mezi Řeckem a Izraelem, který bude stát více než 3 miliardy dolarů. Erdogan se také snažil reprezentovat turecký postoj jako orientovaný k udržení klidu v regionu a varoval, že Ankara nebude, jak tvrdí, tolerovat porušování svých práv.
0: Další zpráva hovoří zase o Erdoganovi, který se snaží balancovat mezi NATO, Ruskem a Čínou a Erdogan zvažuje vstup do euroazijského bloku a do jaderné spolupráce s Moskvou. A takže Ankara na jedné straně prohlubuje jaderné vztahy s Ruskem a zvažuje tedy plné členství v té organizaci, v Šangajské organizaci pro spolupráci, či v ŠOS, přičemž se zůstává členem NATO. A ta Erdoganova strategie vícestrannosti zahrnuje také rozšiřující se tureckou agendu a výsledkem je choulostivé vyvažování geopolitické mezi Západem, Eurazií a vlastními regionálními ambicemi Turecka. Víte, on se v tom zhlédl i arménský premiér, azerbajdžánský a tak dál. A myslím si, že si budou víceméně takhle mezi těmi, budou poposílat jedné židle na druhé a ze všech budou čerpat nějaké výhody. Z Ruska tam jim to zarazí a ze západu tam nedostanou, ty teda, které zatím brali, a ze západu nedostanou žádné, ale na tím to ještě jako nepochopili prostě. Navíc jako ty Azerbajdžán nebo Arménie není stát o velikosti Turecka, nejsou ani tak vyzbrojeni. Takže pojďme dále asi.
1: No, aby jsme se dostali ještě i na to tematické okénko. Turci přesunou až 400 protiraketové systémy a dají je do pohotovosti. Otázka je prý, kam je posunou. V poslední době vypukla intenzivní mobilita a horlivé diskuze, protože rostou otázky ohledně prvního překvapivého přesunu tureckých S-400 systémů z Ankary. Obě perutě systému jsou zde umístěny. Otázkou tedy je, kam je vlastně Turci přestěhují. Na jih nebo spíše na jihovýchod, případně k Egejskému moři. Protože instalace tohoto systému na vrcholu může také určovat další turecké kroky. Mají 4 baterie, což jsou 2 pluky, stálo je to 2,5 miliardy dolarů a způsobilo rozkol z USA, což předtím vedlo k jeho vyloučení z programu nákupu stíhaček F-35. Tak to si můžou dvakrát Turci gratulovat. Mají ruské systémy a nemají americké padací rakve lítající.
0: No, můžeme se dál. Další článek se týká úmrtí generál Radko Mladiče a jeho pohřbu. Tam vlastně ta vzpomínka, jak se na to úmrtí, ta se vlastně konala dneska ve 12 hodin v Srbském domě ozbrojených sil v Bělohradě. Pohřeb má být zítra pondělí v 7 hodin na Zbytově Topčider, jak řekl jeho syn Darko Mladič, který vlastně byl ještě za života generála pověřen jako vyřizování jeho záležitostí. Z jejich pohledu, oni říkají, postoj rodiny je takový, že jeho otec byl zabit v Hágu tribunálem s spravedlivým zacházením a tvrdí, že mu záměrně dávali příliš silné opiáty, které vedly k jeho smrti, a navíc říká, když neměříte něčí krevní tlak denně a je kardiologickým pacientem, neprovádíte laboratorní testy ne denně, ale aspoň jednou za pár dní a dostává toxické léky, vylučované ledvinami, ale nesledujete funkci ledvin. I když při chronickém sedhání ledvin, tak je to de facto vražda. Takže ty se na to dívají tímto způsobem a navíc jako Mladičem v jednom okamžiku byl zrušen lék na cukrovku a ve zdravotnickém dokumentaci viděl, že Mladič dostává fentanyl a tvrdí, že lék v kombinaci s jeho zdravotním stavem mohl způsobit zhoršení funkce ledvin. Tam minister spravedlnosti Vujić, říká, udělali jsme maximum, aby ho propustili na léčení do Srbska, protože byl vážně nemocen, tak aby aspoň nějak v souvislosti s tou očekávanou smrtí ani to jako prostě povoleno nebylo, takže nechali zemřít ve věznici v Hágu. Takže tolik teda k této záležitosti.
1: Co tu máme ještě? Burhem selhal, Británii čeká velký rozpad, píše o tom The Telegraph. Království je britské království, že ano, Spojená království Velké Británie. Je na pokraji rozsáhlé finanční krize, potřebuje drasticky snížit výdaje a zvýšit daně. Premiér však britskému lidu slíbil pravý opak. Teď si Burhem vybírá mezi politickou sebevraždou a konfliktem se svým okolím celým. Podle autora Británie vstupuje do éry velkého rozpadu. Veřejný dluh představuje 94% hrubého domácího produktu a Londýn si plánuje jen na tento rok půjčit dalších 252 miliard liber. Situaci zhoršuje ztráta důvěry trhů ve finanční stabilitu království a další zvyšování úrokových sazeb. Tak, prosperita bez EU.
0: Vzhledem k tomu času, tak už asi dneska to tematické okénko asi nestihneme, nevím, kolik máme času. Tady už dotáhneme jedno, izraelské zničení kanalizačního systému Gazy vyvolalo rozkvět řas a odstavilo izraelské ocelovací závody. a z těch šesti odsouvacích závodů, které zásobuje více než 80% Izraelců pitnou vodou, tak je pět je mimo provoz díky tady tomu, což si vlastně vynutilo přídělový systém vody v celé zemi. Takže k těm problémům, které mají, tak si ještě vlastně také přidělají další. Pojďme dále. Tam ještě máme, tam už je poslední zpráva jenom. To je sedmička.

0: Máme? Haló, haló? Haló?
1: Aha, já, pardon, já měl vypnutý
0: Haló?
1: mikrofon. Můj průšvih, tak to
0: Jo.
1: přečtěte vy.
0: Takže poslední zpráva je od nás domová a tady se vlastně zabývá teda prostě nemožností získat tedy složku s údaji ohledně kauzy Dozimetr, kterou si teda žádala tedy sněmovní komise k šetření, taky to vlastně soudy nechtějí vydat, čili tady se doktor Reichl tím zaobírá, s tím, že teda vlastně, že se tady vlastně kryjí teda to i soudci, někteří tedy, takže se přes další soudy, takže se chce dostat teda ke spisu Dozimetr. Je to mě hrozné, protože zabývá se tím, že prezident jako tady k těmto závažným věcem mlčí a že se stará u ústavního soudu o to, jestli dostane zadarmo večeři v Turecku a bude sedět u stolu. No, v každém případě vrchní státní zastupitelství odmítlo té sněmovní komisi poskytnout vyšetřovací spis, který je pro další postup pro tu komisi naprosto zásadní, jak říká doktor Reichl. Takže se toho dá budu domáhat před další soudy, takže se uvidí, jaký bude další vývoj. My jsme ten čas dneska vyčerpali, prakticky nám zbývá minuta poslední, takže už asi si to necháme na příště, teda, protože ten shodou okolností, to tematické okénko je také další, takže to by bylo na skutečně jako opravdu pár minut. Já
1: Dobře,
0: bych
1: dobře.
0: chtěl využít tady této příležitosti pozvat vás, vážení posluchači, diváci na zícejk, na pořad Kompas. A potom další pořad nebude v úterý, bude ve čtvrtek. A tam budeme mít další pořad opět z oblasti geopolitiky a pod názvem Naše země v novém uspořádání Evropy. A opět to bude ve spolupráci s panem Jindrou Pavlisem. To znamená s tím, s kterým jsem na téma geopolitiky diskutoval minule. Takže vás tímto zvu, bude to ve čtvrtek ve 20 hodin. Takže vám děkuji dneska za pozornost, panu kolegovi za spolupráci a budu se těšit zase příště naslyšenou.
1: Taktéž, pane inženýre, děkuji za vyčerpávající 2 hodinky. Dozimetr si načtete sami, já vám ještě řeknu, kde to bylo, počkejte, ty to tady uvidíte. Autor Petr Pokorný a najdete to na skrytapravda.cz. Je to důležité, je se na to kouknout a nezapomínat, hlavně toho Kašpara, kterýho tady vytlemenýho Vikulínka vidíte, tedy Víta Ropušánka. Nuž, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám
0: Díky.
1: taktéž děkuji a my se jdeme kouknout tedy na další pořad, ať to sviští. Hezký večer, pane inženýre.
0: Hezký večer vám i vám, diváci. Vážení.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Víku VK, vítejte a je to vaše.
2: Ahoj Martine, ahoj, já tě zdravím, zdravím samozřejmě všechny naše posluchače Svobodného vysílače Aeronet News. Jsme tu v prvním zářijovém týdnu, takže začíná pro některé, pro většinu z nás ne, a ty, pro které začíná škola, tak nás neposlouchají, ale přece jenom je to takové trošku, řekněme, nostalgické 1. září. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer, zdravím hlavně tebe VK, ahoj.
1: No, ahoj Vítko, ahoj Martine, já vás zdravím oba dva, no a hlavně samozřejmě naše posluchače, ti se těšili určitě celý týden zase, aby se dozvěděl něco nového, včetně přesahu, takže určitě se dozví, já vám přeju krásný poslech, no, bude to dneska asi hodně zase vydatný, možná zabrousíme i do českého rybníka, že jo, do kotliny, co se děje všechno, a doufám, že se dostaneme do té 21. hodiny, no a potom se pustíme do telefonických dotazů. A vy budete pokládat krásné dotazy, jednoduché, abychom to všechno stihli, takže já vám přeji krásný poslech.
2: A my právě ten symbolický, metaforický, symptomatický šutrák hodíme právě do prostřed hladiny rybníku, aby se ta kola hezky rozprostírala po celé té hladině uprostřed nebo od prostředka, to znamená právě od naší domoviny, od České republiky, protože právě tam teď začneme, ale začneme samozřejmě trošku ze široka, ale obloukem se k tomu vrátíme. Evropa si umyla ruce od míru a připravuje obyvatelstvo na válku s Ruskem. Libský dron se stal záminkou k likvidaci posledních diplomatických mostů a k obhajově astronomického zbrojení. A proč Macinka pálí poslední mosty s Ruskem a dělá z naší republiky terč s nálepkou neonacistického hnízda? To máme, panečku, vlasteneckou vládu VK, že?
1: No, no, samozřejmě, protože to musí jít ve stylu, že jo, stylovka. Pan Macinka jezdí do Izraele a o ostatních státech sousedících se Izraelem říká, že jsou to kanibalové, nebo v tom vtipu, v tom příměru, že jsou to necivilizované státy plné kanibalů, a nemusíme zůstat jenom u pana ministra zahraničí, můžeme se podívat třeba i na pana ministra obrany, který při své první tiskové konferenci řekl, že samozřejmě on jako

Ester podporuje Ukrajinu a její vyzbrojování a potom to pan Fiala, tedy Radim Fiala, jako místopředseda strany musel prostě potom žehlit v těch naučných videích, které potom vysílali svým voličům na kanálu. No, chápete, znovu, už jsme spolu hovořili před začátkem tohoto pořadu. Vláda Andreje Babiše v podstatě dělá svoji politiku, kterou dělala před více než 4 roky nebo 5 lety, když končila tehdy, že? A samozřejmě tehdy běžela covidová krize a tehdy ta vláda dělala zkrátka kroky, které byly přesně podle mustru Evropské unie. A dneska to vypadá, jako kdyby v podstatě se to jenom zopakovalo, jakési zvláštní jakoby repete, a znovu se vracíme do starých vod, sice ministrem zahraničí je teď někdo jiný, ale říká úplně to samé, co říkal tehdejší ministr zahraničí. A jistě si pamatujete na kauzu Vrbětice, kde bylo obviněno Rusko a Čuk a Gek o tom, že vyhodili v roce 2014 do vzduchu dva sklady ve Vrběticích. Teď pro změnu se to opakuje a ministr zahraničí obvinuje Rusko, že může za to, že někdo prostě položil na letiště v Lipsku dron a ten dron byl jako označený, že je ruský, nebyl proto daný žádný důkaz a Macinka, ministr zahraničí, prohlásil pro média, česká média, že prý disponuje informacemi z Německa, říká, což já předpokládám, tedy, že myslel informace od BND, jenže BND je samozřejmě řízena britskou MI6 od roku 1947, to je BND, německá BND, pobočkou MI6 a pokud pan Macinka přebírá tyhle ty padělky a podvrhy od MI6, já opravdu nevím, co tam dělá. On přece nemůže tyhle ty dezinformační informace od britské tajné služby, oni to posunou, že jo, sem a Berlín to potom posune k vám do Prahy. Nemůže to brát jako za nějakou bernou minci a zavolat si a volat si ruskou velvyslankyni, která jako velvyslankyně o tom nemá naprosto žádné informace o tom, kde jsou nějaké někde drony. Chápete? A ten dron, celý ten příběh byl vykreslený tak, že zaměstnanec lipského letiště viděl na zemi spadlý dron, který byl nedaleko ukrajinského letadla Antonov. Protože na tom letiště v Lipsku mají Ukrajinci od roku 2022 zaparkované a schované nákladní Antonovy, aby je na Ukrajině nezničili ruské údery. Takže tam jako ten dron jako přiležel na zemi a našli ho tam a měl na sobě 600 gramů nějaké prostě výbušniny a informace poskytnuty německým médiím nebyly žádné. Všechny důkazy jsou vedené v tajném režimu a v tom tajném režimu bylo zjištěno, že zatím stojí Rusko. Ale je to v tajném režimu. A tohleto rozeslali do všech zemí, včetně Prahy a včetně panu Macinkovi to poslali. Jsou to celkem 4 stránky. 4 stránky a tam je tvrzeno, že drony byly dodány na Rusko napojenou obchodní firmou, přivezeny v kontejneru v polském kamionu v přeshraničním styku z Turecka. Tyhle ty podrobnosti a tak dále a tak dále. To znamená, na tomhle základě pan Macinka prohlásil tedy, jako, že obvinuje Rusko a řekl to ruské velvyslankyni o tom, jakože oficiálně Česká republika obvinuje Rusko z toho pokusu o nějakou sabotáž na letišti v Lipsku. No a co z toho vyplývá pro Českou republiku? No, Česká republika pouze pokračuje
v tom protiruském étosu, ve kterém fungovala už první Babišova vláda, ve kterém potom pokračovala celé 4 roky Fialova vláda, no a teď znovu Babišova vláda v tom protiruském tažení pokračuje. Proto i hned poté včera ruské ministerstvo zahraničí zařadilo Polsko společně s Českou republikou na seznam neonacistických států a neonacistických proto, že dlouhodobě a trvale na území České republiky od roku 2014 dochází k odstraňování pomníků sovětské rudé armády, že dlouhodobě je vykreslováno Rusko jako nepřátelský stát, dlouhodobě je šířená rusofobie v médiích, hlavně v takzvaných médiích hlavního proudu. Dlouhodobě dochází ke snahám útočit proti ruskému diplomatickému sboru a zavírat diplomatická zastoupení Ruské federace. A samozřejmě, že s tím se pojí i benevolence a podpora odkazů bývalých nacistů, především na Ukrajině, banderovského hnutí, jako je Melnik, Konovalcev a Bandera, kdy západní státy de facto s tímto souhlasí, nějak proti tomu neprotestují. Zkrátka obnova nacismu v Evropě a proto ten seznam byl vytvořený. To znamená Česká republika, Polsko, jakožto neonacistické státy, které podporují a pracují na protiruských aktivitách. Když se podíváte na to, co předvedl pan Macinka, jako by vlastenecká vláda, že si předvolá ruskou velvyslankyni a řekne, my jsme dostali zprávu od německé BND, můžete za to vy a my vás z toho obvinujeme. No a co? Tohle to řekl Merz a teď to musí říkat úplně všichni. Merz prohlásil v polovině týdne nebo na začátku, že uzavírá tedy de facto poslední konzulát, ruský konzulát tady v Německu, úplně poslední. No a Macinka se pouze po několika dnech, po 3 dnech se k tomu připojil a de facto teď budou nějaké kroky proti ruské ambasádě v České republice, to budou už nějaké podrobnosti, zatím ještě o tom není rozhodnuto, ale jenom se ukazuje, že zkrátka ta vláda plní jakési staronové zadání, to zadání, které bylo stanoveno už v roce 2014 po převratu na Majdanu. To znamená, voliči volili nějakým způsobem minimálně alternativní. Volili motoristy, volili SPD. A politika té vlády se v ničem neliší. Mluvíme, pokud mluvíme o zahraniční politice. Domácí politika je trošku zase něco jiného, rozpočtová politika také něco jiného, ale mluvíme o zahraniční politice. Pokud jde o zahraniční politiku, politika Babišovy vlády se prakticky neliší od zahraniční politiky vlády Petra Fialy. Zbrojní iniciativa dále pokračuje, protiruská aktivita ministerstva zahraničí stále pokračuje, dříve tu aktivitu řídil pan Lipavský, teď to řídí pan Macinka. Žádný rozdíl v tom není. To je realita. A teď, co s tím udělá volič? Konceptuální volič. To je ten, co chodí s tím papírem jednou za 4 roky k té spalovací urně, do které vhodí svůj lístek a tam to zasyčí, zabzučí a ten lístek schoří v plamenech. V plamenech konceptuální tuposti. Že jo, metaforicky, obrazně řečeno. Takhle si to můžete představit. Proč? Proč lidé neustále volí dokola tupé, jako tupě volí pořád dokola tyhle ty na Londýn napojené prosionistické izraelské partaje pořád dokola. Proč nevolí skutečnou alternativu? Mimo parlamentní. Zdůrazňuji, mimo parlamentní. No, je to kvůli tomu, že ta společnost de facto vychází z jakéhosi obrazu, který sama utváří. A tento utvářený obraz vrhá světlo každé 4 roky zpátky na tu volební urnu a tvoří ty nové spaskřivené elektoráty. To znamená, je to fyzikální jev. No, víte, jestliže si postavíte chatu
a postavíte ji na kopě hnoje, tak ten zápach z toho hnoje do té chaty jde, i když tu chatu se snažíte mít jako úplně výstavní. Jo, ale nemůžete stavět na schnilých hnojových základech žádný stát vlastenecký. Nemůžete. Absolutně je to vyloučené. Jenom debil by si stavěl na hromadě hnoje víkendovou chatu. Ale národ takhle staví svůj stát již od roku 89. Co to je za debily? Co to je za nesmysl? Proč to ty lidi dělají? Ty lidi se přece poučili. Smrdí to. Ta politika smrdí každé 4 roky. Smrdí způsobem, že se to nedá dýchat. A podívejte se, uplynou 4 roky a oni znova jdou. Znova jdou k té spalovací urně, znovu to tam hodí a znovu si předplatí další 4 roky v tom kumbálu postaveném na hromadě hnoje. To je realita. A někdo by řekl, co chcete řešit. No, podívejte se. Nebudeme takto příkří, protože člověk není nějaký dokonalý stroj. Člověk není umělá inteligence, není ani pámbu a není to ani někdo. Prostě, že průměrný člověk je utvářený 2 hlavními prvky. Jedno je rodinná výchova a druhý výchovný prvek je eugenické záření, takzvaný eugenický vektor, který tvoří zhruba 70% toho, čím jsme. 30% je rodinná výchova. Tohle to musím rozebrat, protože to je samozřejmě přesahovka zase pro konceptuální vzdělávání, ale jenom velice rychle. Už jsem o tom několikrát hovořil, ale je třeba zopakovat. Eugenické záření, eugenický vektor je změna genomu člověka v závislosti na prostředí, ve kterém žije. Když člověk bude dlouhodobě žít v prostoru, kde je zima, tak mu narostou chlupy po celém těle. Není to třeba za 2 roky, ale je to třeba za 40 let. Najednou za 40 let zjistí, že je ochlupený jako jety. Je to reakce těla na prostředí, ve kterém žije. A když se udělá genetický rozbor, tak zjistíte, že DNA toho člověka po 40 letech se změnilo. Změnilo se. Jak je to možné, že se změnilo DNA? No, eugenický vektor. To znamená, prostředí, ve kterém žijeme, mění náš genom. A pozor, platí to nejenom na počasí. Platí to i na konceptuální procesy a na procesy výchovy. Když budete lidi vychovávat v prostředí nacismu, z lidí vyrostou nacisté. Geneticky se změní. Když budete je vychovávat k nenávisti, budou z nich opravdu lidé, kteří budou nenávidět takzvaný programovaný cíl, proti komu je ta nenávist v podstatě mířena. A od roku 2014 je eugenický vektor celého kolektivního západu namířen na přeprogramování všech národů, aby nenáviděli Rusko a následně, aby bylo snadné všechny národy západního světa vehnat do velké války, do 3. světové války s Ruskem. To je ten koncept na roku 2030. Jak je nastavený? Globalisté tím usilují o likvidaci západní civilizace, takzvaného křesťanského Edomu. Hovořil jsem o tom několikrát, znovu to opakuju. Je to proces takzvané komplementární války mezi domem Sion a domem Chabad. Likvidace západní populace tím, že bílá civilizace bude vržena do zničující války proti Rusku. A tenhle ten proces de facto vychází právě z onoho prostředí, ve kterém žijeme. A proč není možné se na lidi úplně rozčilovat? Protože lidé a my všichni samozřejmě žijeme v prostoru, kde na nás působí prostředí, ve kterém žijeme, znamená působí na nás eugenický vektor. A těm lidem nelze úplně jako říkat, kdyby si nevolil ty strany, které tam jsou, tak by to bylo jinak, protože ti lidé jsou ovlivnění a jsou genově pozměnění, to znamená hodnotově, oni najednou se na to dívají úplně jinak. Oni nerozumí nám na alternativě. Vůbec nám nerozumí. Nerozumí konceptu národního státu. Nerozumí konceptu vlastenectví. Ti lidé nerozumí vůbec o tom, o čem jako mluvíme. Oni to nechápou. A je to kvůli tomu, že
eugenický vektor prostředí nebo takzvané sociální bubliny nebo takzvaného sociálního balónu, pokud se mluví o populaci jako celku. Jednotlivé skupiny jsou takzvané bubliny a celá populace v národě takzvaný balón. A ten sociální balón zkrátka má nějaký charakter a je nějak pozměněný tím prostředím, ve kterém se nachází po nějakou delší dobu. A tohleto je vlastně jenom důsledek toho, že volby vlastně vůbec nic nemění, protože ti lidé, tak jak jsou eugenicky pozměnění, tak volí u těch voleb pořád jenom a ty samé, a ty samé, a ty samé, pořád dokola, a proto neustále budují tu chatu na té hromadě hnoje. Protože to neumí jinak. A když něco neumíte jinak, tak to děláte pořád dokola. A je to lidská přirozenost. S tím se nedá v podstatě nic dělat. Kromě jedné jediné věci, nebo dvou. Přeprogramování a převychování národa na první prioritě světonázorově vzdělávací, což je běh na dvě generace, přibližně na 40 let, ale v podstatě je skoro hotovo již po 20 letech, ale po těch dvou letech, po těch dvou generacích, a to se blíží, víte, že už za, jestli to dobře počítám, za tři roky, že jo, 89, 2029, 40 let to bude, že? 2029 listopad. Takže budou to přesně dvě generace. A po dvou generacích je na první prioritě hotovo. Konec konců o tom hovořili Pjakin před mnoha lety, že dvě generace jsou dostatečné na to, aby prostě společnost se úplně změnila. Nemusí to být 100%, stačí dvě generace. Takže když by byla ukotvena vlastenecká vláda, tak co je důležité? Po ukotvení vlastenecké vlády by ta vláda musela zajistit, že bude vyrůstající generace bude vlastenecky ukotvená v procesech vzdělávání od útlého dětství až do dospělosti v rámci národních vlasteneckých vzdělávacích procesů na základním, středním a vysokém školství. Ten výsledek by se dostavil až zhruba po 40 letech, ale první výsledky by byly už zhruba po 20 letech. To je dlouhodobý proces. Dlouhodobý. A během těch 40 let by globální sionistický nepřítel se snažil sabotovat vlastenecký stát, uvalovat na něj sankce, posílat do toho státu rozvraceče, vnitřního nepřítele. Na to se musí každý připravit. Takže to je jedna varianta. Druhá varianta je řízení na opačné straně prioritního spektra, to znamená na šesté prioritě, a to je válka. To jsme viděli v roce 1945, když přijela sovětská vojska do Prahy. To je druhá možnost, druhá varianta. Na té válečné prioritě, totiž to, co by trvalo 40 let, se udělá během válečné operace. Ti, kteří zastávali starý proces řízení, se buď to vženou do války a v té válce zahynou, nebo po válce se takzvaně denacifikují. To znamená, donutí se, aby přijali nový systém řízení. Všichni ti liberálové a rozvraceči státu by se museli přizpůsobit vlasteneckému, novému, ukotvenému vlasteneckému konceptu. To znamená, jsou v podstatě jenom dvě možnosti, dvě varianty, a obě dvě jsou velice komplikované, jsou velice složité a mají svoje háčky, z nichž ani jeden není úplně ideální. A z tohoto důvodu tedy jsme teď svědky toho, co probíhá v celé Evropě. Namísto, aby se dohadoval mír, tak se hledají záminky, jak vykreslit Rusko jako ještě většího agresora, než jak byl vykreslený od roku 2014, aby celá populace v Evropě souhlasila s obrovskými výdaji do zbrojení v rámci programu Readiness 2030, což navrhla, že jo,
nebo ReArm 2030, což navrhla Evropská unie ve spojení se Severoatlantickou aliancí. Nasypání 800 miliard eur na zbrojení do roku 2030 a tyhle ty peníze musí nasypat jednotlivé státy do toho fondu, musí uvolnit a k tomu musí vydat souhlas voliči jednotlivých zemí, jednotlivých států. A to se udělá tak, že musí být Rusko vykresleno jako agresor, protože jedině tak veřejnost s tím bude souhlasit. Proto dělají to, co dělají. Proto i Macinka dělá to, co dělá, vykresluje Rusko jako, jako arci nepřítele, předvolává se velvyslankyni, ona chudák, tam jako se snaží mu něco prostě vysvětlovat a on jako s tím mušklepkem prostě říká, já mám prostě papíry od BND. Člověku je stydno za toho člověka. Opravdu. A tohleto zkrátka lidé volí. Takhle to funguje. Proto znovu, ta konceptualita, tedy vědomí toho, kdo rozhoduje v procesech řízení tohoto světa, je opravdu brutální v tom, že my jako národy, které jsme uprostřed této komplementární války mezi Londýnem a no, že jo, hlavní sídlo je samozřejmě v Izraeli, to znamená mezi západním Jeruzalémem, tak Londýn a Jeruzalém, přičemž mají velké detašované pracoviště v Moskvě, ale ve skutečnosti ta válka není vedena mezi Londýnem a Moskvou, ale mezi Londýnem a Jeruzalémem. A už z toho by vám mělo vyplynout, že se jedná o komplementární válku, to znamená válku, ve které obě dvě strany se doplňují, protože by bylo asi naivní si myslet, že Židé a Židé proti sobě vedou skutečnou válku. Ne, proti sobě vedou komplementární válku. Válku, kde obě strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho, kdo stojí uprostřed mezi nimi, a to jsou národy Edomu, to jsou křesťanské národy západního světa. To je realita. Takhle to funguje. Proto i Macinka dělá to, co dělá. Proto i Lipavský v minulé vládě dělal to, co dělal. Proto všichni ministři, kteří byli u moci, dělali vždycky to, co jenom dělali, nic jiného nebylo dovoleno. Takhle je to nastavené. A znovu se zamyslete nad tím konceptem té víkendové chaty postavené na hromadě hnoje. Jestliže víme, že každé volby a jejich výsledky smrdí, jejich výsledek smrdí, proč lidé po 4 letech znovu jdou a znovu vkládají naděje do té samé chaty postavené na hromadě hnoje. Proč ten národ nenabere konceptualitu a nezačne budovat úplně nový dům, někde jinde bez hnoje, bez toho marazmu postaveného na centrálních bankách Londýna, že to je součást toho hnojiště globalizačního. Proč? Protože to hnojiště je velice přitažlivé pro všechnu tu drůbež, pro voliče. Protože ty slepice i ti kohouti na tom hnojiště hrabou. A to hnojiště je jejich živnou půdou. No a je to lidská přirozenost. Tam, kde je živná půda, tam si postavíte své bydliště, i když to tam smrdí. Hlavně, že tam je zdroj příjmu. Já mluvím samozřejmě v příměrech a v přirovnáních, ale je důležité se nad tím zamyslet, že přesně takhle ten koncept funguje. To znamená, všichni vědí, že ten systém, který byl nastavený po roce 89, je neživotaschopný, pokud jde o přežití národních zájmů, rovná se národního státu, rovná se vlasteneckých tezí. Je neživotaschopný. A přesto lidé nejsou schopni ten barák postavit, ten, že jo, barák demokracie, postavit na jiných čistých základech, které nebudou páchnout, kde lidé budou v podstatě fungovat takovým způsobem, že vláda bude pracovat pro lid dané země a život lidí v té zemi se bude od každých voleb
zlepšovat a zlepšovat a zlepšovat. Život bude lepší, bude snazší, rozvoj společnosti bude větší, snadnost práce a výdělky se budou zvyšovat a bude růst populace s tím, jak rodiny budou bohatší a budou si moci dovolit ne jedno, ale dvě děti a tři děti. A tak to postupně bude veřejnost v daném státě, národním státě prosperovat. A víte, někdo řekne, no dobře, ale to zní tak trochu utopicky, protože kde jste viděli pro Boha takovou vládu, která by tohleto svým vlastním národům jako vláda poskytovala. Že? Bum. Obrovská rána. Spadly teď hodiny ze zdi. Protože jsme narazili na jádro problému. Žádný národ, žádný stát, který má centrální banku, ve skutečnosti není svobodný. Každý stát, který má centrální banku, má svůj dům, národní stát postavený na hromadě hnoje. Ten hnoj, to jsou úvěry, to jsou půjčky, nesplatitelné úvěry od centrálního sionistického systému. A vedle stojí další hromada hnoje a na ní další baráček. To je sousední stát. A naproti další hnojiště a na něm podobný baráček a znova na hromadě hnojiště. A jednotlivé státy si uvědomují, že kdyby chtěli stavět a čerpají z toho hnoje veškeré živiny, tak kdyby stavěli znova, tak by museli stavět v podstatě jakoby od nuly. A mají obavy a mají strach, že by nebylo z čeho čerpat, že by zdroje nebyly. Protože státy kolektivního západu se naučily čerpat zdroje pouze z hnojiště, které je dostatečně saturované úvěry, dluhy a nekonečnými deficity, které jsou takzvaně sanovány a garantovány centrálními bankami, kontrolovanými domem Sion. A taková společnost nemůže nikdy vygenerovat vlastenecký objekt. Takový stát bude vždycky postavený pouze na hromadě hnoje. Nikdy nebude stát na krásném pozemku, kde svobodní lidé budou řídit své zájmy skrze své zvolené zástupce a ti zástupci budou následně stát spravovat ve prospěch svého elektorátu, ve prospěch svého lidu, který je k moci dosadil. A proto dneska není možné najít nějaký stát, o kterém byste řekli, ta jeho vláda dělá kroky jenom a čistě pro zájem svého lidu. Možná byste se trošku zastavili u Iránu, možná byste se trošku zastavili u Severní Koreje a možná trochu u Venezuely ještě nedávno, ale problém je v tom, že ve všech těchto třech jmenovaných zemích se žije strašně špatně obyčejnému lidu. Protože všechny tyto státy, které se snaží razit nezávislý národní stát postavený mimo dosah domu Sion na čisté rovné půdě, jsou na ně uvaleny tak obrovské zničující sankce, že život těch lidí je tam velice nedobrý. Ne, že by tam trpěli hladem, nebo že by tam neměli elektřinu, ale zkrátka není to tak úplně ideální místo k životu, jak bychom si představovali a nikoho to určitě neláká tam žít za takových podmínek. A třeba říct, že přesně tak by dopadly všechny vlastenecké státy, které by se o to pokusily. Byly by na ně uvaleny sankce, byly by likvidováni zevnitř mnoha způsoby, byly by terčem nasunování takzvaného vnitřního nepřítele na rozval, podobně jako to zažila Arménie v posledních letech, kdy vnitřní nepřítel převrátil Arménii a rozvrátil Arménii ze státu, který je zcela závislý na ruské podpoře, na Rusku nepřátelský, de facto nepřátelský stát. Je to typický příklad toho, jak se to dělá zevnitř. Proto
jak říkám, to, co dělají lidé, je jenom důsledek toho, že naše státy jsou vybudovány na základech,

0: kdy i obyčejní lidé, když chtějí bydlet, musí si vzít úvěr, který musí splácet 30 let. A to je součást toho hnojiště. Protože ty úvěry poskytuje právě ono zmíněné hnojiště Domusion. Proto ti lidé jsou přeprogramováni a eugenický vektor je překoduje takovým způsobem, že oni ten systém drží u moci a každé 4 roky ten systém drží u moci v podobě stran, které volí k moci. Proto tam není žádná skutečná alternativní opoziční strana. Ti lidé jsou přeprogramováni na úrovni eugeniky. To je bohužel realita. Takže jsme se dostali od událostí v Praze, od Macinky až k takovému velkému přesahu. Já myslím, že je to zásadní uvědomit si vlastně, čemu alternativa v podstatě vlastenecké teze čelí jakému obrovskému mocnému nepříteli, protože ten nepřítel v podstatě přeprogramoval naše národy a ty národy jsou závislé na sionistickém projektu, na službách, které ten projekt poskytuje. Bez toho nedokážou si představit jakékoliv žití. No, takže tohle to bylo první téma. Vítku, dali bychom si jednu písničku, pokud tam Martin najde, dali bychom si přestávečku a potom bychom se pustili do druhého tématu.
1: Dobrá, uděláme to tak, dáme si potom druhé kratší téma, protože máme 35 minut po 20. hodině, takže do té 9. zbývá necelých 35 minut, zhruba 20 minut, až úplně písnička, takže to bude kratší téma, ale rozhodně se podíváme taktéž na Ukrajinu. Martine, zahrajeme se.
2: Jdeme na to, traktor a soudný den. Ano, můžeme.
1: Tak paráda, tak jedeme na druhé téma. Zelenský pohrozil světovým aerolinkám, že ruské nebe zaplní ukrajinské drony a proto civilní letecká přeprava v Rusku prý už není bezpečná. Putin to vyhodnotil jako státní terorismus, zatímco v Kyjevě se střílelo mezi důstojníky SBU a GUR kvůli unesenému zástupci RDK. Sláva kokainy. Co se v té Ukrajině vlastně odehrálo? Já vím, že si to psal VK, ale ve zkratce pro ty, kteří to třeba nečetli nebo se číst teprve třeba chystají. Co se tam vlastně odehrálo v rámci toho střílení?
0: Součástí v podstatě RDK, to znamená Ruského dobrovolnického korpusu nebo sboru, který bojuje na straně Ukrajiny proti své vlastní zemi, že, proti Rusku, tak zástupce šéfa v posledních dnech byl unesen. No a on samozřejmě šéfuje takzvanému telefonickému centru, které spravují ukrajinské tajné služby. Určitě jste někteří z vás to zaregistrovali, nevyžádaný telefonát a na straně druhé se ozval jakýsi operátor, který mluvil špatnou němčinou nebo mluvil špatnou češtinou nebo špatnou slovenštinou. Zkrátka nějaká informace a teď nějaký pokus o to vytáhnout z vás peníze. Buď se představil jako nějaký policista nebo jako pracovník vaší banky, váš účet byl ohrožený, musíte okamžitě jednat a převést peníze na jiný účet. A tady tím způsobem tahleta skupina vyvádí peníze od občanů Evropské unie na speciální účty a ty účty jsou napojené na takzvané kryptografické peněženky. A tento zástupce RDK v podstatě funguje jako šéf celé té organizace a disponuje kryptografickými klíči. Zaměstnanci SBU ho unesli a chtěli získat přístup. Jenže RDK je pod kontrolou ukrajinské GUR. To jsou jejich lidi. A začala přestřelka právě kvůli tomu, aby získali do kontroly zpátky tohoto zástupce, který byl zadržený v budově. To znamená, jedná se o vyřizování účtu mezi dvěma tajnými službami. A jenom se ukazuje, jakým způsobem Ukrajina de facto systémově se úplně hroutí. Ale co je zásadní, a já nebudu opakovat článek, to nemá smysl ho opakovat, ale já ho rozvinu. Dneska se zaregistrovali, že

0: Red Kushner a Steve Witkoff jsou podle informací na cestě do Kremlu. Budou jednat s Kim. No, samozřejmě zřejmě, dá se říct, že tam bude Ušakov, budou tam všichni a bude tam určitě i Vladimir Putin, budou s nimi o něčem jednat a potom mají letět zpátky za Zelenským do Kyjeva, budou o něčem jednat. O čem se bude jednat? Z největší pravděpodobností budou jednat samozřejmě o Iránu. Nebude se jednat o Ukrajině vůbec, ale bude se jednat o Iránu, protože Američané chtějí ten iránský konflikt nějakým způsobem ukončit a ono se ukazuje, že to nebude zadarmo, že to bude něco za něco a my se můžeme dočkat nějaké nabídky. Jestli se vůbec o ní dozvíme, co Američané nabídnou Putinovi za to, aby takzvaně přestal pomáhat Iránu. Minimálně technologicky a protivzdušně a dalšími systémy, které tam Rusko jako pomáhá. Není to příliš aktivní podpora, ale bude tam zřejmě i snaha nějak diplomaticky, aby Kreml zatlačil na Teherán, to znamená snaha o nějakou nabídku. A teď co za to nabídnou? To znamená, co americký systém může nabídnout Kremlu za to, aby jim v něčem pomohl. No, bude to nějaká žádost o něco na Ukrajině. Co to bude na Ukrajině? No, různé věci, to se třeba teprve dozvíme, ale každopádně to, co vyhlásil Zelenský, to znamená, že nemají lítat prostě letadla v Rusku a vyhrožování všechny tyhle ty věci, to je pouze kolaps systému řízení na Ukrajině. Celá Ukrajina de facto je jakousi prodlouženou rukou Londýna, prodlouženou rukou Bruselu a ta válka se samozřejmě blíží nějakým způsobem ke konci. Ale minimálně se mluví o konci z té ukrajinské strany, ale nemluví se o konci ze strany Evropské unie. A mluvil o tom dneska šéf SVR, Sergej Naryškin, měl povídání a řekl, že hrozí, varoval, že hrozí, že Ukrajině dojdou vojáci a na jejich místo nastoupí Evropská unie. Dneska, já k tomu ještě chystám večer článek, je to zásadní. A to je samozřejmě něco, co Naryškin oznámil teď a já jsem o tom psal už před 2 roky. Že ve chvíli, kdy dojdou Ukrajinci, nastoupí Evropská unie. To není něco nového, ale teprve teď je to oficiálně vypuštěné z Kremlu. Naryškin předtím dneska v rozhovoru varoval, že všechny informace, kterými disponuje rozvědka ruská, ukazuje, že Ukrajině dojdou do několika týdnů vojáci na frontě. A co se bude dít potom? Proto znovu, to, co já se k tomu vrátím, ten velký přesah. Všichni tihle politici, co jsou u moci, Merz, Babiš, Macinka, všichni tihleti, mohou anebo nemusí mít informace o tom, jaké procesy začnou odehrávat ve chvíli, kdy Ukrajině dojdou vojáci, fyzicky vojáci na doplňování stavu na frontě. Co se stane? Jaké bude rozhodnutí? A já vám nabídnu scénář. Jestliže bude vykresleno, že Rusko útočí na Evropu, že vybuchují nějaká letadla na letištích a nebo je pokus o jejich vyhození do povětří, jestliže každý den nebo týden budou přicházet tady odtud, a nejenom tady odtud Německa, ale kdekoliv v Evropě, budou přicházet informace o tom, že Rusové zase zaútočili nějakýma zápalnýma lahvema na nějaký podnik, který vyrábí drony. Víte, že minulý týden bylo to samé. Na východním Slovensku v Prešově tam, že jo, nějaký ten útok na výrobní podnik. Uběhl jeden týden a tenhle ten týden tady v Německu byly 2 útoky na výrobní podnik. Takové divné, podivné, že někdo vhodil 2 flašky zápalný a dneska přišla informace, že zadrželi 2 Bulhary. Dva Bulhaři na Rode and Schwarz, že jo, hodili tyhle ty zápalné lahve že jo? A že co Bulhaři dělali? Co dělali Bulhaři? Byli naverbovaní ruskou že jo, GRU, nebo jenom tak šli a se jim nelíbí prostě podnik a hodili lahve zápalný? Ne, ne, ne, takhle to nefunguje. Celé je to nastavené způsobem, že když budou každý týden přicházet informace o tom, že Rusové útočí, anebo lidé pracující pro Rusko útočí na podniky a zapalují je a šíří sabotáže každý týden, tak ta společnost se přeprogramuje. Rusové útočí, Rusové útočí, Rusové útočí, Rusové útočí, Rusové útočí. K čemu? K čemu? No, k tomu, že Evropská unie vyhlásí válečný stav na území Evropské unie. A jakmile bude vyhlášený válečný stav, anebo nemusí to být válečný stav, ale jenom stav ohrožení, to je jedno, protože ty pravomoce oni budou mít úplně stejný, tak v tom okamžiku se začne mluvit o tom, jakým způsobem vyslat na Ukrajinu vojáky. A bude se říkat ne kvůli tomu, že Ukrajině došli vojáci. Ne, ne, ne, ne, ne. Ten narrativ se přemaluje jinak. Bude se říkat, my tam musíme poslat ty vojáky, abychom zastavili Rusy, že nevtrhnou do Evropy. Už to nebude o pomoci Ukrajině, které došli vojáci. Zrovna. Ne, ne, ne. Bude to o tom, že my musíme zabránit postupu Rusů. Protože vidíte, Rusové už nám útočí na naše podniky, už tady to hoří, tamhle to bouchá, dvakrát do týdne to bouchne tady, tamhle, tamhle, útočí po celé Evropě, jsme ve válce, jsme ve válce, jsme ve válce, musíme je zastavit Rusy a musíme je zastavit na Ukrajině. A v tom okamžiku se začnou formovat kontingenty. To znamená, nikdo nepošle, a teď dobře poslouchejte, nikdo z politiků se neodváží předstoupit před své voliče a říct, Ukrajincům došli vojáci ve válce s Ruskem, musíme je nahradit my. Tak tohle to neřekne žádný politik. Takhle to nikdy neřekne. Ale co řekne? Musíme zastavit Rusko, protože útočí na naše výrobní podniky po celé Evropské unii. Musíme ty Rusy zastavit ještě na Ukrajině, než úplně postoupí až do Evropy. A na to už voliči uslyší. Protože to už je jiný narrativ. A musíte si uvědomit, že to není náhoda, že zrovna Macinka si předvolává zrovna v této chvíli ruskou velvyslankyni a pálí mosty s Ruskem. Ne, ne, ne, ne, ne, tohle to všechno oni už mají připravené. Jedou v tom úplně všichni. Úplně všichni v tom jedou. A oni hovoří o přípravě do roku 2030. Že budou připraveni na velký konflikt. A lidé říkají, no, to je ještě spousta času, 4 roky. Ale pozor, tady si nerozumíme. Oni mohou ty vojáky poslat, evropské vojáky poslat na Ukrajinu už teď. To neznamená, že teď hned musí být ostrá válka s Ruskem. Oni je tam mohou poslat už teď, aby takzvaně bránili tomu ruskému postupu, protože v Evropě už bouchají výrobní závody. Řekne se Putin, má svoje lidi, má svoje zaplacené sabotéry a oni nám útočí na naše výrobní podniky v zázemí, v naší EU. Jsme ve válce. Proto se to děje, dámy a pánové. Proto se takhle objeví dvojice tady těch lidí, dvojice, trojice tamhle těch, někde položí nějaký dron, řekne se, byli to Rusové. Tady někdo hodí nějaké dvě flašky, zapálí plot, řekne se, to byly Rusové. Někdo hodí nějakou zápalnou lahev na dvůr nějakého dalšího závodu, řekne se, to byly Rusové. Zkrátka, takhle se vytváří model útočícího Ruska, samozřejmě zinscenovaný, ale ten model funguje. Stejně jako fungovaly glivice v roce 1939 na vyvolání druhé světové války. Že? Protože ten útok na Glivice byl samozřejmě zinscenovaný od začátku do konce, že útok Poláků, že jo, na německou posádku, to bylo zinscenované a Německo obvinilo Polsko z útoku na vysílač a vypukla druhá světová válka. Víte, ty modely, je-li válka připravená, tak model jejího spuštění je otázkou záminky. Casus belli, záminka pro válku, záminka pro boj. A to, co předvádí Merz, a bohužel způsob, jakým mu sekunduje český ministr zahraničí, z toho doslova jednomu zatrne. Protože vidíme to před sebou, máme to před sebou, oni opravdu si tu válku chtějí střihnout, ale pozor, ne oni, ale do té války pošlou nejprve profesionální vojáky. Stejně jako Ukrajina v roce 2022 poslala vojáky v aktivní službě, které měla v té době v ukrajinské armádě. Ti vydrželi v té válce, Sibiga o tom mluvil, vydrželi tenkrát 2 měsíce. A potom začala mobilizace, ta velká. Tam se ještě jako podařilo jako vybrat jako hodně lidí, jako tam bylo velké nadšení, že jo, ale oficiální armáda ukrajinská vydržela 2 měsíce v té válce. 2 měsíce. A měla tenkrát ta armáda 1,2 milionu mužů v aktivní službě. Vydrželi 2 měsíce ve válce. A to je, kam zmizeli, nikdo neví. Ukrajina říká, že za celou dobu války přišla o 35 tisíc vojáků, tvrdí Zelenský. Samozřejmě není pravda. Ale když teď Ukrajina říká, že potřebuje mobilizovat i 20-leté lidi, nemá chytá důchodce a zdravotně postižené lidi po ulicích a odesílá je na frontu, tak to znamená, že je to hodně špatný, tak potom se ptáme, kde teda potom jsou ti vojáci, tam ta obrovská milionová armáda, kam zmizela. No, je to jednoduché, už není, neexistuje. Byla uništožena, byla zničena. Byla zničena ve válce na Ukrajině a ve válce v Kurské oblasti. A tenhle ten vyhlazovací proces de facto má nějakou svou mezní hraniční limitu. Ta limita podle Nareškina se naplňuje. Ve chvíli, kdy nebudou ukrajinští vojáci, budou je muset zaplnit Evropané. A Merz s tím géniem z českého ministerstva stává zahraničí, vytvářejí casus belli pro vytvoření takzvané civilní objednávky, aby veřejnost souhlasila s válkou proti Rusku. Minimálně s první operací na zastavení Rusů. Z začátku se nebude mluvit o válce s Ruskem, ale na zastavení Rusů, to znamená vyslání nějakých kontingentů na Ukrajinu. Bude se říkat, chceme zastavit Rusy. Ve skutečnosti v závorce musíme nahradit ukrajinské vojáky. Ten systém je takhle nastavený. To znamená, kdykoliv Evropa si chce střihnout další válku, kdykoliv, tak se hledá záminka pro tu válku. První světová válka byla rozpoutána záminkou na zastřelení následníka trůnu v Sarajevu, Ferdinanda de Este, a to byla záminka pro první světovou válku. Druhá záminka, vysílač v Glivicích, druhá světová válka. A dneska to může být dron v Lipsku. Naprosto nepřeháním. A rozumíte, to, co bude Evropa potřebovat pro jakékoliv vojenské operace, nebudou ani zbraně, ale stejně jako v dobách Třetí říše obrovská propaganda, protiruská propaganda, která bude držet společnost pohromadě, pospolu, do války proti Rusku až do úplného konce. A není vyloučeno, že opravdu, jak jsem mluvil o těch dvou prioritách, o první a šesté, že nakonec se Evropa opravdu znovu dočká repete a dočká se zakončení té války na šesté prioritě v Berlíně, v Praze, v Paříži, někde. Ale ta válka už nemusí mít tu podobu, jako měla za druhé světové války, ale může to být samozřejmě jaderná výměna, mohou to být jaderné údery, které zkrátka Evropa nerozdýchá. A podívejte se i, co se děje s počasím v celé Evropě, v České republice neprší, protože samozřejmě že jo, klimatické zbraně byly spuštěny, jedou naplno. Však Iránci, když zničili Američanům radary v Kuvajtu a v Saudské Arábii, tak v Iránu začalo pršet úplně normálně, poprvé od počátku 70. let. A je jasné, že krize, která de facto má dohnat Evropu k souhlasu s válkou, je řízená na více prioritách. Jestliže bude špatná úroda, bude nedostatek vody, bude nedostatek potravin, které budou se zvyšovat na ceně, samozřejmě, když je nedostatek úrody, nedostatek vláhy, všechno to povede k podpoře války. Nedostatek zdrojů, nedostatek surovin, nedostatek potravin, drahota, drahota bydlení, drahota surovin, drahota zdrojů, všechno tohleto je takzvanými faktory, které podporují souhlas občanů do války s Ruskem. Protože proč? Jako Goebbelsova propaganda, to tady tenkrát říkala Němcům, Rusové mají největší zásoby železné rudy na světě, že? Rusové mají největší zásoby orné půdy na světě. Rusové mají největší zásoby uhlí na světě. Rusové mají největší zásoby ropy a tehdy se říkalo, protože ještě nebyly tehdy znalosti o tom, že někde na Blízkém východě, to bylo až v 50. 60. letech, takže tehdy bylo Rusko považováno za zemi s největšími palivovými energetickými zdroji. To znamená, ty leitmotivy zůstávají stejné. Jako pro vypuknutí druhé světové války, dneska zůstávají úplně stejné leitmotivy. To znamená, čím se více prohlubuje ekonomická, sociální, společenská a bezpečnostní krize v Evropě, tím snadněji se Evropa posouvá do takzvaného válečného režimu proti Rusku. To vidíme úplně všude. Vidíme to v médiích, vidíme to na výrocích politiků, kteří proto dělají úplně první, poslední. Dokonce i ti, kteří se říkají vlastenci, jsou ve vlastenecké vládě nebo v rádoby vlastenecké vládě a dělají proto úplně všechno, první a poslední. To je zkrátka realita. Prostě hlava nebere, ale když lidé jdou těm volbám a spalují tam ty hlasy, není pomoci. Není možné. Protože změna může projít a nastat pouze při probuzení těch lidí. Pokud se ti lidé neprobudí, není jim pomoci. Zůstanou součástí toho systému. Takže tohle to je úplně všechno. Máme 21.03, takže s velkými přesahy jsme to dneska dojeli až do konce. Dáme si jednu písničku na občerstvení a potom se pustíme do telefonických dotazů a Martin dopředu určitě oznámí telefonní číslo nebo WhatsApp, nebo na co se bude vlastně volat.
1: Tak, teď jsem to chtěl doplnit. Tak fajn, Martine, dáme si písničku a oznámí všechno důležité.
2: Tak, jak jste řekli, zkusíme opět WhatsApp, jestli to půjde lépe a klasicky 775 829 812, běží vám to tam nevolat na jiné číslo a pustíme si tedy tu troju, která tady s Kolem začala hrát své syny, nenechám si vzít.
0: Haló?
2: Jo, super.
1: Na poslední chvíli, super.
2: Na poslední chvíli je zde. Tak, já připojím a zkusím, jestli se tedy slyšíme s volajícím.
3: Haló, počujeme se?
2: Ano, velmi slabě, ale slyšíme se. Tak, můžete položit dotaz.
3: Dobrý večer. Kolega pana Veka. Strašne sa nepočujem, tak je trochu problém im hovoriť.

0: Hebei, jasně, je světová nebo centrální hlavní clearingová banka systému SWIFT. Ta se stará o clearing, clearování obchodů a transferu mezi jednotlivými bankami. Kdežto světová banka je v podstatě orgánem, který poskytuje financování jednotlivým státům světa na krytí jejich schodkových deficitních rozpočtů. To je hlavní rozdíl. Určení, systémové určení obou bank je odlišné. Světová banka je banka, která pomáhá státům v problémech a samozřejmě i rozvojovým zemím a tak dále a tak dále. A clearingová banka BIS, ta se stará o vykonávání, fyzické vykonávání jednotlivých transakcí a převodu a transferu mezi jednotlivými bankovními kanály, které probíhají samozřejmě přes systémy SWIFTové komunikace. Takže to jsou ty hlavní rozdíly. Takže pokud byl zájem jako vysvětlení, tak tohle máte teď tady. Takže to je všechno. Další dotaz nebyl, takže bychom se pustili do dalšího volajícího.
1: Tak, dobrý večer, můžete položit dotaz.
2: Dobrý večer, panu Veďka. Já bych to chtěl na pravou míru ještě rolu Spojených států, protože Spojené státy hrají s Ruskom na mačku a pred. Viac sa tu dáva do popredia rola Európy, ktorá chce vojnu. No Európa to nerobí svoje vojne. Aj ten dostal kými noty z Langley alebo z Rammsteinu. Chronologicky stalo sa to hneď potom po tej Radcliffeovej návšteve v Moskve, ktorá možno nebola úspešná. Aj ten Matinka dostáva noty z Berlína. Od Mossadu, ako to predstavil vydavateľ Grey Zone v Amerike, Max Blumenthal. Že pán Veka, tá Amerika tu hraje svoju hru, ktorú ešte napísal Brzezinski o dominancii v celej Eurázii. A rukami Európy, samozrejme. Aj tie balíky peňazí, ktoré majú prísť na zbrojenie do Európy, je to z popudu Trumpa. Takže rolu USA. Samozrejme, Rusko, neviem prečo, na zodpovednosť USA nedelia, bojí sa označiť Rusko za hlavného, za hlavnú príčinu toho všetkého. Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale slyšel jsem tak 30% z toho obsahu. Já se to snažím jako, nebo pokusím se to teda jako dešifrovat role USA na systému tedy zbrojení Evropy do války proti Rusku. Podívejte se, Spojené státy nenávidí, nebo pod Donaldem Trumpem de facto, dá se říct, ten plán je takový, že čím hůř na tom bude Evropa, tím lépe pro Spojené státy. To byla politika i Joea Bidena, to znamená odseříznout, naprosto odříznout Evropu od levných ruských zdrojů a potom na tom profitovat a prodávat Evropě předražený, skapalněný břidlicový plyn. To byl plán už Bidenovy vlády, to znamená, ta nenávist vůči Evropě je v podstatě dědičná v amerických vládách a pokud by Evropa šla do války proti Rusku, tak Pentagon si nechal udělat bojovou studii, je to nový článek, který dneska vyšel a v ní se ukázalo, byla to simulace války Severoatlantické aliance, války proti Rusku. Co by se stalo, kdyby Evropa šla do války proti Rusku? A ta počítačová simulace ukázala tedy, že Spojené státy by do války proti Rusku nešly a Evropa by se rozdělila na dvě části. Jedna část Evropy by šla do války proti Rusku, druhá by se toho neúčastnila, absolutně by to odmítla, tím by na závěr simulace tedy vyšlo, že celá Severoatlantická aliance po vypuknutí války s Ruskem by se rozpadla do několika měsíců.

je závěr té simulace Pentagonu. Víc bude v tom článku večer, mimochodem. A tohle to jenom ukazuje na to, že zničení Evropy, to, o čem hovoří samozřejmě rabíni v Ješivách, já jsem o tom hovořil několikrát, a zničení celé Evropy, která bude vrhnutá do války s Ruskem, s králem Severu. To znamená, oni proto dělají úplně všechno, maximálně všechno. Oba dva domy, Dům Sion i Jeruzalém, dělají naprosto všechno, aby to vyšlo. To znamená, aby opravdu Evropa byla vehnána veškerou silou do války proti Rusku. Je to úplně vidět úplně všude. To není žádné přehánění. Dokonce i vlastenečtí kádři nebo rádoby vlastenečtí dokonce pálí mosty s Ruskem. Je to vláda, od které byste to nikdy nečekali, kdyby to udělala Babiš, kdyby to udělala Fialova vláda, kdyby Lipánek pal nějaké mosty s Ruskem, nikoho by to nepřekvapilo. Podívejte se, a on to dělá zástupce motoristů. Co to má znamenat? Co to je? Co to je za klauni? To prostě to hlava nebere a věřím, že to nebere mnoha lidem prostě hlavu, ale tohleto je jenom ukázka toho, že proč oni to dělají, no, protože všichni podléhají Jeruzalému. Jenom to, co tam předváděl Macinka při návštěvě Izraele, to bylo na zvracení, ale chápete, oni slouží. Oni slouží a vedou tu Evropu společně s Mercem a s dalšími, s britskými premiéry vedou tu válku vstříc konfliktu s Rusy. Je to jasné. A Amerika, no Amerika ta na to čeká, až bude Evropa zničená. A víte, co řekl Trump včera? Že uzavře mír mezi Ukrajinou a Ruskem, až válka bude ke konci u konce. Včera to řekl. Chápete? Ten Trump, to je takové tululum, výstavní, košírované tululum, že on to řekne úplně nahlas, tak, jak to dělala Amerika vždycky. Připojila se až k vítězům, jako za první světové války. Chápete? No, v podstatě dá se říct, že i za druhé světové války, ale tam to bylo trochu jinak, tam to bylo kvůli Pearl Harboru. Ale chápete, Američané v první světové válce vstoupili do války až v roce 1917, to znamená na vítěznou stranu, že jo? To znamená, že Trump jakože dohodne mír, až bude válka dokončená, že Rusové budou v Kyjevě nebo něco podobného. Vždyť to je přesně ten americký systém. To znamená, Evropa se nechá vehnat do války, Británie se o to postará, všichni pohunkové Británie, jako Merz, jako je různí Macinkové a další, pomohou tomu narrativu, pomohou a následně bude Evropa zničena a těsně předtím, než bude zničena, tak Trump jako přijde a zařídí nějaký mír a že jo, Rusové řeknou, my tam nepůjdeme, protože tam to moc svítí. To byl ten vtip, že mluvil o tom Soloviev teď v tom vtipném vystoupení, řekl, že nečekejte, že půjdeme do Berlína, že znova budeme posílat naše geroje, naše vojáky. Ne, ne, ne, nikdo tam nepůjde. Víte, proč tam nikdo nepůjde? Protože až to skončíme, tak tam všude to bude moc svítit. Tam by to nebylo bezpečné pro naše vojáky. Tam všude to bude v té Evropě moc svítit. No, to, chápete, i takhle mohou války skončit. To znamená, bude to tam moc svítit radiačně a nepřijde nikdo, protože v tom prostoru to nebude už k životu. Vybombardovaná města se dají obnovit, ale tam, kde to bude svítit a tam, kde budou radionuklidy zářit dalších 5000 let a když prostě tam prostě někde spadnou nějaké takové ty bomby, které že jo, proti nepřátelům, aby už se tam nikdy nevrátili, že jo, takzvané kobaltové bomby, tak i když někdo schodí na

0: já nevím, v Berlíně na Bundestag kobaltovou bombu, tak 5000 let se tam nikdo do okruhu 50 kilometrů nebude moci přiblížit. To je realita. Proto já fakt nevím, jestli ty vtipy, které zaznívají v těch pořadech na ruské televizi, jestli jsou pořád ještě vtipy, anebo jsou to prostě plánované nějaké scénáře. Já fakt nevím, asi nejsem jistý, protože ruské vtipy mají trochu takovou specifičnost, na rozdíl od západních vtipů nebo kanadských vtipů, jsou ty ruské vtipy takové hodně jako drsné a někdy ani nevíte, jestli je to jako myšleno vážně, nebo je to ještě pořád jako vtip. No každopádně, jenom v odpovědi na pána, pokud jsem to dekodoval správně, tak je jasné, že Amerika se toho nebude chtít aktivně zúčastňovat, ale ráda to bude financovat, aby k tomu došlo v Evropě. Bude to financovat, bude tomu napomáhat. To znamená, to je zásadní. A ten plán je jasný. To znamená zlikvidovat Edom, to znamená křesťanský prostor západní civilizace, minimálně v první instanci v Evropě. Součástí Edomu je samozřejmě i Severní Amerika, takzvaná západní čtvrť. Tohleto v podstatě máme teď jako scénář, který politici by měli hasit a ne ho podněcovat a ne ho rozfoukávat, jako to dělá Merz, jako to dělají různí Macinkové a různí další. Měl by se hledat mír, spolupráce, mírové urovnání, dialog. Jenže nic takového nevidíme. Vidíme jenom výkřiky a eskalaci konfliktu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Jdeme na to už vyzváním, nebyl schopen nějaká...
2: Haló?
1: Haló, dobrý večer, můžete položit dotaz.
2: Dobrý, a ještě když můžem doplňující otázku, no a Chabad nemá nějaké svoje bankové systémy, lebo keď to správne chápem, tak máte tú banku pre medzinárodné platby, Svetovú banku, Medzinárodný menový fond. Potom v Londýne máte napríklad tú veľkú poisťovacú spoločnosť Lloyds. Potom máte burzy, napríklad v Chicagu je burza, kde sa určuje to, za akú cenu budú Rusi predávať obilie na svetových trhoch. V Londýne máte aj ropnú burzu a tak ďalej. A to mi pripadá, ako keby boli finančné produkty, keď sa to dá tak povedať, alebo finančná infraštruktúra vybudovaná domom Sion. Na Chabad nemá nič také?
0: Já děkuju za dotaz. Dokonce i, že jo, šéfka Ruské centrální banky Nabiullina je kádrem domu Sion, mimochodem. Znovu, bankovní systém takzvaných centrálních bank je úvěrový systém a to je pod doménou Domu Sion. To znamená, všechny bankovní systémy a centrální banky jsou pod kontrolou Domu Sion. Ruský Chabad disponuje něčím mnohem cennějším, než jsou bankovní systémy. A to jsou zdroje. Fyzické zdroje. To je mnohem cennější věc než banky, protože banky fungují na základě dluhu a dluh je vzduch. Protože všechny emitované peníze, které byly kdy centrálními bankami vydané, byly vydané s nějakým úrokem, s nějakým dluhem. A pokud by všechny peníze měly být vráceny, splaceny a vráceny centrální bance, na trhu by nezbyla ani jedna jediná bankovka, ani jedna jediná mince. To znamená, všechny vyemitované peníze, které centrální banky vyemitovaly mezi populaci na celém světě, jsou produkty dluhu a úvěru, který nikdy nemůže být splacen. Nikdy za žádných okolností nemůže být splacen. Všechny vyemitované peníze představují dluh k centrální bance. Protože ta centrální banka neuvolňuje ty peníze do oběhu, jak se říká, že centrální banka uvolnila do oběhu další peníze. No to zní jako, že centrální banka vzala do tašky nějaký peníze a teď je nasypala na ulici a podnikatelé ty peníze se sbírali. Ne. Takhle to nefunguje. Centrální banka uvolňuje vždycky peníze na základě výkonu ekonomiky na bázi takzvané monetární a fiskální politiky. A uvolňování těch peněz je naproti dlužním úpisům. Buď si půjčuje peníze stát, anebo si půjčuje peníze podnikatelský sektor. A pokud chce banka uvolnit na trh větší objemy peněz, tak sníží úrokové sazby, aby si komerční banky mohly půjčovat od centrální banky větší objemy peněz za menší objemy. Tím se na trh dostává více peněz. Úroky a půjčky se stávají levnějšími, lidé více nakupují, tím se uvolňují peníze. Ale pozor, všechny ty uvolněné peníze, úplně všechny, jsou půjčené od centrální banky, úplně všechny. Když teď se podíváte do své peněženky a máte tam nějaké bankovky a podíváte se na ně a řeknete, jak vznikla tahle bankovka, tak každá bankovka i každá mince vznikla naproti dluhu, který ta bankovka i mince nese k centrální bance. To, že vy ji máte v peněžence, tak je to jenom kvůli tomu, že někdo z té banky před několika lety ji vytáhl naproti dluhu a naproti úvěru. Většinou nějaká komerční banka. To znamená, to banky slouží v podstatě k úvěrování, jako ke kontrole ekonomického systému všech států světa skrze tvorbu peněz. Respektive ještě lépe skrze tvorbu dluhu. To je přesnější. Naproti tomu Rusko disponuje historicky největšími zásobami surovin na této planetě jakožto největší země na světě. A zatímco banky nabízejí jenom dluhy a úvěry, tak Rusko disponuje reálnými aktivy. A to je nejsilnější platební nástroj. Proto Dům Sion sice disponuje velkou silou, ale nedisponuje tím hlavním, nedisponuje zdroj, skutečnými fyzickými zdroji. Těmi disponuje Dům Chabad. A je si toho sakra vědom. To znamená, znovu, ta komplementární válka je založená na tom, že moc vyvoleného národa je rozdělena v tandemovém řízení, globálního řízení, takzvaného globálního prediktora, do dvou domů v tandemovém schématu. Dům Sion kontroluje veškerý bankovní sektor na této planetě. Dům Chabad kontroluje největší surovinové zdroje na této planetě. Systém takzvaného globálního mocenského vyvažování. To jenom, abyste tomu rozuměli, jakým způsobem to funguje. Takhle bych teda na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejci.
1: A hezký večer, můžete položit tedy dotaz.
3: Hezký večer, já jsem se chtěla spýtat. Bill Gates uverejnil rozhovor, v kterém vraví, že strašně veľa ľudí zomrie na nedostatok vody v roku 2027. Rozmýšľala som, či to bude počas nejakej natural katastrofy, alebo či to bude počas tej radiácie počas tej vojny. Keby ste mohli niečo tomu povedať, ďakujem pekne.
0: No, já děkuji za dotaz, to je zásadní, to je samozřejmě zásadní otázka. Já myslím, že určitě sledujete, co se děje v prostoru střední Evropy, zejména tedy v prostoru České republiky, ten nedostatek prostě vody, kdy klesají jezera, klesají řeky, na Orlíku dokonce klesla voda takovým způsobem, že se už vtipkuje, že se tam možná najdou sudy z 90. let, které se ještě nenašli, takový hodně morbidní vtipy, ale opravdu je to tragické, je to úplně šílené a víte, Znovu já se vrátím k tomu, co objevili ti Iránci, nebo objevili, zjistili Iránci, že když vybombardovali ty velké protiraketové radary, které byly namířeny od 70, nebo od konce 70. let z Saudské Arábie a z Kataru do toho prostoru Iránu, že najednou, když je zničili iránské drony, tak najednou začalo po nějakých těch skoro 60 letech a podobně, nebo 50, znova prostě je v celém Iránu pršet, tak je to jenom potvrzení těch obav, co prostě už řešíme jako několik let. Vždycky, když prostě někde jsou prostě nějaké silné radary, tak ty radary ovlivňují počasí. A buď ovlivňují jedním způsobem, anebo druhým. Buď, že neprší, anebo obráceně, že prší až moc. To znamená na tvorbu srážek, anebo proti tvorbě srážek. Jedno nebo druhé. A já jsem o tom hovořil minule, že ten toto rádo na Jižní Moravě z roku 2024 prostě to byla jenom ukázka toho, jakým způsobem, nebo to bylo 23, teď fakt si nepamatuju to datum, ale to byla ukázka prostě toho, jak ty modulované vzdušné proudy jdou v podstatě z jihu na Jižní Moravu, to znamená z prostoru Rakouska, kde jsou ty velké fotovoltaické farmy, které ohřívají vzduch, ty sloupce vzduchu, a že jo, kontinentální proudění je z Atlantského oceánu, které proudí do Evropy z jihu a z západu a z prostoru jeho západu, tak vlastně tlačí ty horké sloupce nad Jižní Moravu, kde se setkávají se studnějším vzduchem a vznikají víry a vznikají tornáda. A tohleto všechno je modifikování počasí, to znamená modifikace počasí probíhá všude. A když Bill Gates mluvil o této věci, no tak to nemluvil o tom, že je to jako nějaká náhoda. Já se obávám naprosto reálně, že oni mají nějaký plán vyvolání někde nějaké, jako měli pandemickou krizi, tak vyvolají takzvanou krizi s vodou. To znamená krizi s příjmem vody. A co tím budou jako sledovat? Nebo co budou, jako, jaký by to mělo účel? Jakože nedostatek vody. Co je tím v podstatě sledováno? No, když vezmete lidem vodu, nad tím se musíme zamyslet. Zkuste se zamyslet. Když vezmete lidem vodu, přístup k vodě, co se stane? Co se změní? No, změní se to, že ten, kdo bude mít vodu, se stane pánem planety. Pánem světa, kterému se všichni budou klanět. Kdo kontroluje vodu, kontroluje úplně všechny lidi. Lépe než čímkoliv jiným. Je to o totální kontrole populace. A pokud chcete vidět, jak to vypadá v reálu, nebo jak by to vypadalo v reálu, puste si film Mad Max. A ten poslední z roku... kdybych já si pamatoval ty roky, že jo, 2020 nebo 2021, no ten poslední Mad Max, jak v podstatě je ta válka o kontrolu vody v té poušti. To znamená, je tam ta skála a v té skále je obrovský zdroj vody a ten gang, který tam je, tak kontroluje tu vodu a ovládá v podstatě celý region. Prostě oni tam chodí a žebrají o vodu, že jo. A ten, kdo kontroluje ten vodní zdroj, tak ten prostě vládne celé té oblasti. A vidíte, je to film, ale v reálu by to fungovalo úplně stejně. To znamená, kdokoliv plánuje vytvoření sucha, vytvoření nedostatku vody, tak bude usilovat o získání kontroly vládce vody. A to, chápete, oni normálně nemají problém modifikovat počasí, oni nemají problém do lidí píchat bojové látky a experimentální látky v rámci nějaké pandemie. A oni ani vůbec nemají problém lidem vzít vodu a kontrolovat potom její distribuci. Nemají problém na získání totální absolutní kontroly. Zkuste se nad tím zamyslet. Zkuste se zamyslet třeba nad tím, jak třeba i v Evropě probíhají různé zákony o stavbě studní. Že soukromé studně, co s nima můžete dělat, co s nima nemůžete dělat, že musíte nahlásit, že máte studnu a podobně. Chápete? Ve chvíli, kdy to začne být kritické s vodou, tak zdroje vody začnou být samozřejmě předmětem velkého zájmu státu. Začnou být předmětem velkého zájmu politiku. Na to je třeba dát pozor. To znamená, tady ty výroky Billa Gatese pouze naznačují, že oni opět něco chystají. Něco opravdu zase něco podobného, jako byla pandemická krize na jaře. Koncem zimy 2020. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejci.
1: Ne, já, že prej byl před pár pořady dotaz na nějaký sudičky, který chodí v mužský podobě. A že věká měl odpověď, že to neví, že si to když tak nastuduje, tak pán se ptal, jestli už to věká nastudoval. A já teda sudičky, jestli jsem tomu rozuměl, sudičky, co chodí za lidma v lidské podobě, v mužské podobě.
4: VK, víš, o co jde?
0: Já mám něco tak matně, si vzpomínám něco z minulosti. Přišel nějaký takový dotaz, ale znovu prostě ty informace se tak jako přelývají a různé takové dezinterpretace. Já jenom k tomu velice rychle. To bylo že příměr, že když se to dítě, já jsem o tom hovořil několikrát, tak ještě jenom velice krátce, ale zase se budu opakovat. Když se vlastně v podstatě dítě narodí, tak vidí v podstatě některé entity, které by tam být neměly a které normálně nejsou vidět, to znamená první, to jsou čekatelé. Čekatelé, kteří vstupují, chtějí dokončit svůj životní pouť, anebo chtějí ukrást životní pouť. Byl jim zamezen vstup k Žehově a nebyl jim umožněn přístup do oné galerie, takzvaného lunária. Jim nebyl umožněn. Zase bychom tady strávili dlouhou dobu. Proč? Z jakého důvodu? Proč některá duše má není dovoleno, aby bylo takzvaně vyřešeno. To znamená, nemá dovoleno onoho rozhodnutí, jestli dojde ke spojení s Žehovou anebo k další reinkarnaci. Zůstane tady v našem prostoru. Jak je to možné? Jenom velice rychle. Stává se to v případě, že zemřete nějakým vlivem, který nebyl součástí vůle božího záměru. Jak k tomu může dojít? V podstatě ten hlavní církevní narrativ je, že nic se nemůže stát bez vůle Boha. To je ten hlavní princip. To znamená dokonce i činnost veškerých démonů a tak dále, všechno je se souhlasem Boha, kdy Bůh může povolit nebo Bůh zakáže a tak dále. Ale nesmíte se to zaměňovat s tím, že například nějaký člověk v podstatě se dostal na krátký okamžik mimo ochranu svého strážného anděla, mimo ochranu, což by normálně se nemělo stávat, ale ten princip církev nebo kánon to vysvětluje tak, že přestože anděle a andělům byla udělena veškerá vědomost světa i vesmíru v okamžiku jejich stvoření, tak nemají onu moc a nedisponují onou mocí jako Bůh. Jsou pouze nositeli informací. To znamená, na rozdíl od Boha, anděle nejsou neomylní. Takhle se to vysvětluje. A pokud anděl strážný udělá chybu a způsobí vaši smrt, například nějaká strašná nehoda, vy zemřete a je to kvůli tomu, že strážný anděl nezařídil to, že vy jste se v okamžiku, kdy jste se dívali třeba, nevím, na rádio nebo na budík, vy jste se měli díkovat před sebe, že tam zrovna vyjel do protisměru nějaký člověk prostě v kamionu a vy kvůli tomu jste se zabili v autě. Tak v takovém okamžiku vy nemůžete postoupit do takzvaného řešení, k takzvanému soudu, to znamená o tom, jestli splynete s Žehovou, anebo půjdete do Lunária, do takzvané galerie, si vybrat další pokračování své budoucnosti v další reinkarnaci, ale vy zůstanete v tomhletom prostoru a vy musíte zbytek života takzvaně dožít, ale v jiném náhradním těle. A tihleti jsou na porodnicích a stojí okolo těch porodních stolů a čekají, aby mohli vstoupit do nového novorozence. Proto to, a podoby těch lidí jsou trochu, jako nebo, no, víc. Víc než trochu děsivé, protože podoba lidských entit, respektive jakoby duší, je hodně, hodně taková těžko definovatelná. Není to jako nějaký fluidum nebo obláček, ale je to většinou nějaká stělesněná postava, která vzhledem k tomu, kdo se na ní dívá, tak je stvářena jeho vlastním mozkem a schopností vnímat jeho hodnotovou charakteristiku, jeho vnitřku, nikoli v jeho obrysu. Já vím, že to zase je komplikované na vysvětlování, ale představte si, že máte nějakého člověka a vy byste ho neidentifikovali podle jeho obličeje, ksichtu, ale vy byste ho identifikovali podle jeho charakterových vlastností, jestli je to dobrý člověk, závistivý člověk, láskyplný nebo zlý, nebo nějaký úchylný člověk a podobně, tak podle toho byste ho identifikovali tvarově, podle jeho charakteru. No a protože ti lidé, kteří nemají dovoleno, aby postoupili dál, to znamená, jejich strážný anděl je neochránil tam, kde měl, a je jim třeba 45 let, nebo 50 let jim je, a oni mají žít ještě dalších třeba 30 let, tak jejich duše jsou v podstatě sformovány jejich hříchy, které mají. A ty je sformovali a deformovali. A když to malé dítě se rodí, tak cítí jejich přítomnost a vidí jejich podobu takový a tací, jací jsou. A to dítě potom řve. A řve strašně moc, protože se jich bojí. A jeden z nich do toho dítěte vstoupí. A prožívá život, dokončuje život. Ale pouze po tu dobu, o kterou přišel během autonehody. Takže pokud přišel autonehodou o 30 let, tak potom ten člověk, do kterého vstoupí tato duše, žije jenom 30 let a ve 30 letech ten člověk umírá. To samé platí, když třeba tomu člověku zbývá jenom 11 let. Vstoupí do nového těla novorozence a žije jenom v 11 letech a to dítě v 11 letech umírá. Protože to je konec procesu, konec projekce daného úkolu a v tom okamžiku se duše vrací k vyhodnocení k Žehově anebo do Lunária. Takhle funguje světotyp, ve kterém fungujeme. Nebo něco, co se nazývá světotyp. Takhle. A proto podoba těch sudiček, že jaký kdo bude mít osud a co bude dělat a takhle podobně, tak jsou to v podstatě jakoby, nebo je to zobrazováno jako tři postavy a to jsou de facto kurátoři, kteří de facto jakoby ukazují, že jakým směrem tedy ta nová bytost půjde a určují, kdo vstoupí do toho těla. To znamená, určují, kdo vstoupí v té řadě, jak oni tam jsou seřazeni, tak oni určí, kdo vstoupí do toho těla toho novorozence. De facto jako, jakoby porota, porota tří, de facto by se dalo říct. A v západních jakoby zdrojích a pohádkách a fairy tales a všech tady těch jakoby příběhů jsou ty postavy vykreslovány a popisovány jako tři ženy, přičemž ten archetyp je obojaký. Někomu se jeví jako tři ženy, někomu jako tři muži a ten jejich výraz je jakoby obojaký, jakoby obojetný. Proto je to komplikované na vysvětlování a není to o tom, že by v podstatě ty přisouzení toho osudu, že by bylo v podstatě jakoby řešeno nějakými prostě imaginárními postavami, které by měly ženské pohlaví, nebo tohleto. Je velice komplikované na toto takhle zjednodušovat. Já jenom takhle nechci do toho zabíhat a proto jenom takhle na rychlé vysvětlení a pustili bychom se do dalšího volejcího.
1: Teď tak, svobodný vysílač, hezký večer.
5: Večer ešte raz všetkým, pretože v tom prvom stupe ma bolo veľmi zle počuť, zle spojenie, alebo neviem čo. Ja by som chcel pánovi VK povedať, neviem, či to postrehol včera New York Post, priniesol krátku správu, že vysokí predstavitelia chasidských ortodoxných židov navštívili na vysokej úrovni Bielý dom. Takéto stretnutie, ako hovorí New York Post, prišlo prvýkrát po 50 rokoch. Naposledy navštívili amerického prezidenta v 79. roku. No, bol to ten Peanut Man. Vypadlo mi teraz jeho meno. Že po 50 rokoch navštívili teraz vysoký chazický Trumpa a J.D. Vance'a. Ma nebolo počuť, čo by som chcel zopakovať, je, že v minulý rok vydavateľ americký Max Blumenthal v svojom časopise Grey Zone hovoril, že šéf CIA Radcliffe nie len stenografom Mossad. A nie je náhodou, že práve keď Radcliffe po jeho návšteve v Rusku, ktorá nebola veľmi úspešná, Nemecko označí Rusko pár dní po jeho návšteve, Nemecko označí Rusko za hlavného viníka toho incidentu na Lipskom letisku. Takže keď môžete to komentovať, ďakujem pekne.
4: Dobre, dobře. Vím, že 79. byl, tuším, Jimmy Carter, buráky, George. A hlavně šáty.
0: No, oni šli.
4: Kujmí a tak dál. Tak
0: samozřejmě, oni šli znovu, tehdy to bylo kvůli Iránu a dneska je to znovu kvůli Iránu. Jako jo, proto oni za ním přišli, všechno to, co se děje, přišli vyspovídat Trumpa, aby zpytoval svědomí, že zatáhl, ani ne, že zatáhl do toho problému, ale že to nevyřešil, že to celé de facto spackal, proto mu přišli vyčinit přímo jeho šéfové z Chabadu. To je normální. Když generální ředitel nezvládá svoji práci, přijde k němu návštěva. Kdo přijde za ním? Za ředitelem, který nezvládá svoji práci? No přijdou za ním majitele. A řeknou, my nejsme spokojeni s tím, jak to řídíte. Výsledky nejsou. Vy nemáte výsledky, jak to, že nejsou výsledky. No a ten ředitel a ten Trump musí být schopni na to nějak reagovat. A když na to budou reagovat špatně, tak majitele v nějaké chvíli toho ředitele vymění. Prostě skončí. To je realita. Tohle to nejsou, prosím vás, tohle to nejsou nějaké přátelské návštěvy, jakože nejvyšší zástupci chasidů přijdou za Trumpem a dají si tam prostě kávičku anebo dietní kolu, kterou jim prostě ze sixpacku vytáhne oranžová skupová hlava. Ne, ne, ne, takhle to nefunguje. Když dojde k takovému velkému setkání, tak je to kvůli tomu, že někdo něco hoří, někde nějaký obrovský průser. A musí to řešit nejvyšší předáci Chabadu. Úplně nejvyšší. Nedá se to, že by zástupce, mohli by klidně zástupce, že jo, nějakého, že jo, ne, musí tam přijít přímo nejvyšší vedení. Rozumíte, v jakých problémech je Trump? Trump si myslel, že když vybombarduje a zabije ajatoláha Chameneiho a jeho rodinu, takže v podstatě Irán se složí a sionističní tam napochodují jako králové a celý Irán bude pod kontrolou Izraele. No tohle to fakt si mysleli a Trump asi tomu fakt uvěřil a podívejte se, ono to tak není. Celý svět je kvůli že jo, nestabilitě z ropou rozvrácený a oni to musí nějak hasit a posílají Kušnera s Vitkovem do Ruska a za Trumpem chodí nejvyšší prostě chabadisti a snaží se vyřešit ten průser, který byl roztočený v prostoru Perského zálivu. Chápete, takhle to funguje v každém podniku, s každým ředitelem. On dostane důvěru, on dostane funkci a on svoji práci nezvládne, přijde za ním návštěva a majitelé, že jo, ho sprdnou na 3 doby a buď mu dají úkol to napravit do nějaké chvíle, anebo za ním přímo přijdou a řeknou mu, musíte skončit. Jedno nebo druhé. Já nevím, jestli oni už úplně jako zlámali hůl nad Trumpem, možná, že Chabad mu ještě nějakou šanci dá, to se teprve uvidí. Každopádně blíží se volby, doplňovací volby do amerického kongresu začátkem listopadu a tam se to prostě rozřízne. Tam to bude vidět, tam hotovo, vymalováno, tam se uvidí. Proto takhle třeba se na to dívat. Návštěva nebyla přátelská, nebylo to kvůli tomu, že by si tam zašli na kafičko, ne. Je to kvůli tomu, že je to průser s Iránem, stejně jako tehdy v 79. průser a je to třeba řešit. A tentokrát to musí řešit znovu a znovu Chabad. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího. A bude poslední, A
1: další volající mi poslal odkaz, jo, je to i tomu zálivu, ale ke všemu. Řidiče prý čeká tvrdší účet za emise. Co s tím? Benzín a nafta mohou zdražit až o 11 korun za litr, tedy že v roce 2028 by měly začít platit tedy ty ETSky dvojky, zahrnující emise ze silniční dopravy a dodavatele pohonných hmot budou muset nakupovat povolenky podle množství prodaného paliva. Takže tady víče zase 5 až 11 korun, že by se mohl zvednout litr.
4: No. Co na to říct, dárek motoristů?
0: To je jednoduše dárek motoristů. Motoristé to mohli zablokovat, mohli zatlačit takzvaně, že jo, na Babiše a říct mu, tohle to odmítneš v Evropské komisi a když ne, tak vyvoláš referendum o vystoupení České republiky z NATO. To taky, ale z Evropské unie samozřejmě. A proč nezatlačí? No, protože není dovoleno. U motoristů není dovoleno. Protože proč? No, protože Izrael není dovoleno. Chápete? Výroky Macinka, že jo, v hlubokém předklonu před Bibim, že jo, když byl při návštěvě v Izraeli, taková ostuda. To, co tam říkal, ta ostuda. A samozřejmě, že i černý puntík. Že? Černý puntík, který na příslušných místech byl zanesen, že jo, protože ortodoxní jsou na tady to velice hákliví v New Yorku, tam vedou ten seznam, že jo, ortodoxní, že jo, těch politiků, kteří slouží domu Sion a kteří slouží věci a tezím takzvaného izraelského sionismu, tam dělají tečky, že jo, dělají tam takové ty puntíky a když těch puntíků je 11, tak ten politik skončí. Jo, politicky. Buď na něho je vypuštěný nějaký skandál, nebo tomu politikovi se udělá špatně, dostane rakovinu, nebo ten politik má nehodu na snowboardu, nebo ten politik prostě sám někde vystoupí a řekne, že rezignuje a podobně. To znamená, oni tam mají ty tečky, ty puntíky, že jo, na tom seznamu a podle toho to jede. Proto ti politici se podle intenzity těch černých puntíků střídají jako na kolotoči. A jenom vysvětlení na závěr, velice zásadní. Víte, proč se to dělá? Protože když děláte sviňárny, tak můžete udělat jenom určitý počet sviňáren dříve, než by to obrovské množství, nekontrolované množství sviňáren vyhnalo lidi do ulic k povstání. Proto se počítají ty puntíky, že? A to je ta ješiva magna v New Yorku, že? Tam oni mají ten centrální seznam všech těch prohřešků. A proto takhle to funguje v politice. Nějaký politik dělá sviňárny proti lidu, sviňárny, ale po 4 letech musí odválu, protože lidé místo toho, aby provedli povstání, tak jdou k dalším volbám a jdou spalovat své volební lístky do spalovacích uren. A tím je zabráněno povstání. Přijde totiž nějaká jiná figura, nějaký jiný diletant a ten začíná s čistým štítem. Ten nemá žádný černý puntík. A jakmile začne jeho vláda fungovat, tak idiotský výrok v Izraeli, černý puntík, výrok proti Rusku, že jo, vytvoření terče z České republiky, druhý černý puntík, idiotský rozhovor s maskovaným konspirátorem nějakým a nějakým prostě provokatorem v kukle, třetí černý puntík, že jo, takhle ty puntíky se dělají, dokud jich není 11 a potom ten politik je vyměněný, je odvolaný z funkce, nebo sám podá rezignaci, nebo se mu udělá špatně a ze zdravotních důvodů odstoupí. A tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, ta politika je takhle nastavená, to znamená proto i takzvané systémy jdem okrást je, že jsou nastavené vždycky jenom na 4 roky, aby nedokázali ty politici nasrat ty lidi k nepříčetnosti za ty 4 roky. To většinou tak rychle nejde a když je naštvou, tak jenom do nějaké míry, aniž by je to vyhnalo do ulic a po těch 4 letech oni zase ti lidé jdou a zvolí si někoho jiného, o kterém si myslí, že představuje změnu, ale ve skutečnosti změna žádná to není, protože začnou dělat ty samé sviňárny a znovu se jim každému z nich začnou započítávat další černé puntíky, než zase se to naplní a než zase jsou další volby. Takhle funguje nosaté chucpe. Systém řízení takzvaného demokratického světa. Demokracie nejskorumpovanější systém řízení na světě. Takže takhle bych to uzavřel. Já doufám, že dneska jste se něco dozvěděli, že něco si zase odnesete. A uslyšíme se samozřejmě za týden po 19.45. Opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Já se tady s vámi, se všemi posluchači a čtenáři loučím a samozřejmě se loučím s Vítkem a samozřejmě s Martinem. Díky za písničky. No a pro tuto chvíli vám popřeji krásný pěkný večer a pokud jdete spát, tak samozřejmě dobrou noc.
4: Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky i s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači. Velmi se vám omlouváme za technické potíže, tentokrát jsme se opravdu vyznamenali, já tady hovořil bez mikrofonu, respektive zapnutého mikrofonu. Martin to měl občas problémy se telefony, příště to snad bude lepší a doufejme. Tak mějte se všichni moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
6: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři nepodvolení. Nebudu vůbec na úvod nic říkat, jenom to, co jsme dali do našeho proma. Jak se v tom všem, co se teď děje, vyznat? No a odpovědí je, že je s námi náš velmi oblíbený pan Michal Svatoš. Vítejte u nás.
1: Děkuji, pane Hajku, za přivítání. Děkuji divákům, že jste si na nás udělali čas. Pustíme se do toho, je toho hodně.
0: Je toho víc než dost kolem nás, ale je tady také spousta nevyjasněných záhad. Tak pojďme na ně.

0: Pane Svatoši, ony ty záhady v úvozovkách se týkají našeho bytí a nebytí v mnoha případech a to stále čím dál tím víc. Celá ta oblast, které říkáme Evropa nebo kontinent evropský, ale a nám se zdá, že celý svět, žije tím, co se teď nazývá lipský incident. Je pravda, že Němci to vytáhli po několika týdnech. Mezitím, a k tomu se dostaneme, přistál v Moskvě šéf CIA Radcliffe a tak dále. Ale Vladimír Putin jasně řekl, že celá ta operace Lipsko s těmi drony byla, je falešnou vlajkou. Je to hrou, uměle udělanou hrou Západem pod falešnou vlajkou. Jak vy si vykládáte to, co se stalo, že tady vidíme něco takového, abych tak řekl, na typu další Vrbětice?
1: Vidíte, že všechny špionážní hry jsou vždycky politiky prohlašovány za akce, se kterými nemá dotyčná vláda nic společného. To taky je, to jsou právní následky, všechno. Tady byl jasně vyslán vzkaz a je úplně jedno, jestli ho provedla nějaká expozitura tajné služby, která je řízená ruskou FSB nebo ruskou SVR, protože všichni vědí, že velká část ukrajinské SBU de facto plní úkoly těch sovětských tajných služeb, těch ruských tajných služeb, takže zapadá to přesně do scénáře toho, že tohle je, tyto incidenty byly provodeny ruskou tajnou službou, například ruské tajné služby. A i Putinova vyjádření, že nebyli, říkají přesně, ano, byli. To tak vždycky je.
0: A k čemu to slouží?
1: Ono to slouží k... Víte, Němci se zbláznili, nejenom Němci, zbláznili se i Francouzi, Angličané, chtějí eskalovat válku na Ukrajině přesně, protože, víte, proč to Němci vytáhli, je jasné. Oni to vytáhli ve stejný den, kdy bylo jasné, že Volkswagen propustí ne 50 tisíc, ale 100 tisíc, možná i 150 tisíc zaměstnanců a velká německá města budou vylidněna, ve kterých byly ty automobilky.
0: A blíží se volby.
1: A blíží se volby a samozřejmě je to třeba takový to starší tím Ruskem, protože Německo chce v jedné této továrně, aby aspoň zachránilo vyrábět zbraně. Zbraně proti Rusku. Když vyrábíte zbraně, musíte, někde někdo musí vést válku. Samozřejmě to jsou složité věci.
0: No ale dobře. Ale jestliže říkáte, že to skutečně je práce ruských tajných služeb, tak jaký to má význam pro Rusko?
1: Význam pro Rusko. Podívejte se, Putin dneska dostává dárky od Američanů. V diplomacii se vždycky dávají dárky, někde je to čestný meč, co dostal třeba Maduro, a někdy to je třeba území, ústupek a podobně. My jsme to vysvětlili. 24. srpna americký ministr zahraničí Marco Rubio výmul syrský stát, syrské vládnoucí hnutí, ty islamisty, a Giulaniho, který se ovšem jmenuje Al-Shara, ze systému amerických sankcí o teroristech. Ano? To bylo 24. Současně ten samý den americký minister financí Bessent vyhlásil obrovské sankce proti Iránu. 25. srpna přiletěl John Radcliffe do Moskvy s tím supertajným letadlem, který je modul ROCC.
0: No to nás hodně zajímá, ale my se k tomu určitě dostaneme, ale jenom...
1: Ale musíte mě nechat dokončit, co se stalo 26. září.
0: Ano.
1: 26. srpna. 26. srpna Vladimír Putin zvedl telefon, volal mu Al-Shara, ten zbavený terorista, který vládne Syrii, a slíbil mu, potvrdil mu, že Rusko si může nechat ty své vojenské základy.
0: Uh-huh.
1: A současně ten další den potom, vlastně za dva dny na to, Izrael Katz a Benjamin Netanyahu prohlásili, že všichni Palestinci z pásma Gazy budou bude Izrael udělat cokoliv pro to, aby byl ustatil jejich emigraci. A Netanyahu řekl, že to nikdy nevyklidí, že Palestinci o tom tady zmizí. A tady vidíte ty ústupky, které dělají Spojené státy americké kvůli Iránu. Proč? No, protože Irán v současné době nepotřebuje, nesmí dostat nové ruské zbrojní technologie. Takže se Rusům dají základny v Sýrii, protože ten už je kamarád všech ten ze Sýrie, samozřejmě vyhovuje to Izraeli, no a Spojené státy mají uvolněnou cestičku k větší strategii a v rámci té další ceny, toho dalšího diplomatického daru, je větší vliv na budoucí dělení Ukrajiny Ruska.
0: Větší vliv Ruska na
1: dělení. Ano, Rusko dostane víc. To je jako když byl kysin, že v Číně za Mao Tse-tungem, takže mu musel dát tyto diplomatické, dají tehdy investice.
0: Ale já vás stejně k té otázce vrátím. Co bezprostředně, pokud to tedy byly ruské tajné služby, co tím získali, když
1: musíme se dostat, jsme řekli jeden tu časovou osu. Samozřejmě ještě než letěl Radcliffe 25. srpna do Moskvy, tak Elbridge Colby, ano. Takže Elbridge Colby, to je nový Kissinger, a ten svolal konferenci za účasti Michaela Friedmana a největších amerických politických bezpečnostních lobby.

0: musí se vybíjat tak, aby ho neohrožoval. Útočit může. Evropani tedy můžou, ale jenom tak. Nesmí si vyrábět jaderné zbraně, jsou vazaly Evropani, západní Evropa budou vazalové.
1: Já tomu rozumím. Ano, Ale já pořád neslyším tu odpověď na otázku.
0: Ta odpověď je jasná. Ruská scéna právě těmito útoky, drony, a on to nejsou jenom drony, to jsou různé sabotáže nebo různé přerušení, všechno. A není vyloučeno, že s tím pomáhá třeba CIA nebo Shin Bet. Je za cíl vytvořit těm nahloupým evropským politikům, kteří nechápou, že mají tu hranici, strach, bude to horší.
1: Dobře, když to takhle vezmu, tak se zeptám, věc, která mě trošku taky není jasná. Ten lipský incident proběhl tak, že tam žádný dron nevybuchl. Jeden se dotkl toho letadla a jeden našli jakoby
0: ano, to je někde u letiště. To je přesně způsob této operace. Dostanete to do médií. Média najednou vidí, a to česká média ani neříkala, že nám nad hlavama lítají 100-tunové ukrajinské velké letadly, ty velké Antonovy, ty snad mají 100 tun výbušní. Představte si to, že by ten dron to trefil, když vzlétá. Víte, ten Boeing nese třetinu paliva, co údajně vrazil do těch parkodrapů. Všichni jste viděli, jak to vypadá, jak to spadne. Teď si představte, že na Prahu nebo na Lipsko nebo někde spadne tenhle sen s trojnásobkem paliva a se 100 tunama a výbušně. Viděli jste teďko, ale musíte to vidět v kontextu, jakmile tohle bylo, no tak samozřejmě Rusové vyhodili dva sklady výbuštiny, jeden v Mile a druhý u Kyjeva, druhý někde bylo. A to zlikviduje celou čtvrť, ten výbuch. Já si chci představit, že vám to začne padat z nebe.
1: Dobře, ale takže oni nechtěli, aby to vybouchlo?
0: To je varování. Podívejte se, překračujete linie. Ty linie vám stanovili Američani, co můžete a my. Čili vy můžete na Rusko útočit a Ukrajina může střílet, aby tak, ale neškodně. To znamená, může vypálit sklad Wildbase, který se zabývá distribucí kosmetiky a všech těchto věcí pro ruské slečny. To je jeho hlavní biznis.
1: Jo, a dobře. A ten znamená to, že máme takhle chápat i ty případné záležitosti, které teď nastaly v Polsku, tam vybuchl taky nějaký.
0: Ano, to jsou přesně jasné varování. To je jako ve Vrběticích. Víte, já jsem dostal odpověď oficiálně, když jsem pátral po Vrběticích, že protože nebylo možné, aby ty agenti ruské tajné služby, kteří jsou za to viněni tím vyšetřováním, se dostali do Evropské unie, protože už byla jejich identifikace známá, tudíž nemohli přejít legálně přes jakýkoliv hraniční přechod. Oni přešli, myslím, přes Vídeň nebo tady. Ale bohužel mohli, protože zrovna, když přiletěli a když odletěli mezi těma Vrběticema, tak probíhali na místech, kudy vstoupili a opustili údržby systému, který by je normálně poznal. Čili si to můžete představit, že buď Putin tedy ví, kdy se dělají ty údržby systému a ty agenti proudí do Evropy tímto
1: směrem. A nebo s nimi spolupracujete.
0: A nebo mu někdo řekne, a tehdy můžeš.
1: Jo.
0: A kdo může? Ten, kdo vlastní zadní vrátka do toho systému. A kdo to je? No ten sídlí tam, kde si byl koudel kapetu, by znamená.
1: V Langley v Americe. V sídle centrále CIA.
0: Tak.
1: Je to pozoruhodná interpretace, protože jestliže to tak je, jak to říkáte, tak to znamená, že vlastně tady probíhá ve skutečnosti obrovská hra mezi Spojenými státy a Ruskem. Jejíž součástí byla i ta návštěva Radcliffeova. Mimochodem, co to tedy, proč tam vlastně přistál s tím obrovským letadlem a ne běžně, jak se to dělá?
0: No, zaprvé Rusové mají nový systém, který vypínají Starlink, tedy komunikaci dronu a Starlinku, což je problém. Tedy Starlink nefunguje pro Ukrajince na ruském území, ale pouze funguje na určitém 20 až 50 kilometrovém přesahu z ukrajinského území, nebo na té části, jako je Krym, pač to bylo bývalé ukrajinské území. Tak tam jako funguje. Normálně je to povoleno ze strany Spojených států, tedy jo, a Moskva. A dál už ne, takže. Ale Rusové vymysleli nové elektronické systémy a ty to vypnou, tu komunikaci. A teď Američani mají problém, protože potřebují

0: prostě, jak se ta komunikace vypíná. A okolo Moskvy se ví, že to je vypnuté. Tak to je jedna věc, že tam byl ten, to speciální letadlo, Globemaster 17 s modulem ROCC. A druhá věc je, že to, ten modul, to je vlastně taková, to je lítající špionážní pracoviště na utajenou komunikaci. Takže on ten Radcliffe může jednat v Kremlu, pak jedu do letadla, domluvit se, neodposlouchávání přímo z Moskvy, protože kdyby volal z velvyslanectví, tam by mohli být špioni. Tam by mohli být už nějaký tyty.
1: Čili jedna analýza, kterou jsem četl a kterou budeme dávat zítra na stránky akademie, velmi zajímavá ruská, která říká, že hlavním důvodem bylo dohadování se mezi Spojenými státy, co Rusko nechá, abych tak řekl, Američanům v Iránu a co oni za to nechají na Ukrajině.
0: Ano, tady je přesně tato debata, protože teď v září bude velký sněm nejvyšších představitelů BRICS, a čínský manuál, který v podstatě, nebo Čína projevila velký zájem a oznámila, že BRICS by se měl více konstituovat jako obranná aliance zemí východu a jihu a Afriky proti těm evropským roztahovačným silám. Takže Spojeným státům americkým to značně nevyhuje, protože kdyby se konstituovalo nové NATO, východní NATO, tak ta strategie Elbeho Kolbeže na ty útoky kalibrované bude platit i pro Spojené státy, když budou útočit na Irán. Takže budou muset útočit jenom tak, aby Irán nepoškodili. Což je problematické a tak se tady vytváří nový systém, ve kterém se Rusku říká, že bude odškodněno, dostane Putin ty dárky, tedy Ukrajinu a tak dále, když jaksi povolí Američanům, protože Američané mají 30 až 50 letní náskok v ropných zásobách oproti Iránu, takže mohou Irán postupně ubít.
1: Hospodářsky
0: ubít, ano, ekonomicky. Čím značně poškodí Čínu, ale aby to mohli udělat, tak to nemohou, oni tam potřebují venezuelskou ropu do toho, aby měli ten 50-letní náskok.
1: Američané
0: nepotřebují nutně venezuelskou ropu, ale ta ještě není dostatečně produkovaná, protože ten Chávez to tam všechno, i ty sankce a všechno, tak to se musí obnovit a pak potřebují druhou ropu kanadskou. A ty Kanaďani to nevidí příliš příznivě. No a navíc ještě v celém tom období, kdy ten Irán budou takhle dachmat, musí dělat přestávky, protože když je neudělají, tak Evropa skončí. Bude příliš velká drahota, ona by ta drahota byla ve Spojených státech amerických. Čili ten tlak na ten Irán bude trvat podle odhadu 2-3 roky. Ale pokud se ustanoví ta obranná aliance BRICS více, tak ten plán narazí na mantinel, tak jako na ruský mantinel. A zároveň musí donutit tu Evropu Američani, aby začal něco dělat.
1: A teď mi řekněte, když to, začíná to být pro mě docela přehledný, jo, ale řekněte mi, to znamená, že když se vrátím k tomu lipskému incidentu, takzvaně, jak se o tom hovoří, že na to tedy ti Evropané naskočili, nebo proč dělají tyto šílené kroky další Merz vyhrožující?
0: To je velmi... Jo. Takže tady vidíte Merz se Zelenským, ta fotka je z dubna, a tam vidíte německý dron, který se bude vyrábět teď v Německu, aby pouštět na Rusko. Jak vidíte, je to vrtulový šahid, vidíte tam vrtulovou... Cena toho dronu $69,700.
1: Ano.
0: Lítá to pomalu, je to neschopný. A bude se to vyrábět jenom 400 kousků měsíčně. A teď bych prosil ruský dron. Principem je, že Rusové mají technologii na 3D tisk turbín těchto tiskových motorů.
1: 3D tisk.
0: Čili už se to nesoustruží, neskládá, nemontuje. Vytisk. Díky tomu to nikdo nepočítal. mohou tyto tajskové drony vyrábět tempem vrtulových dronů.
1: Mm-hmm.
0: Možná i větším. Víte, jak to tiskárny dáte, roboti jedou, už se to vyrábí. Tak, a teď máte problém.
1: Kolik tenhle... jich budou vyrábět teda?
0: Zatím bych vyráběl 1000 měsíčně. Ale jako když zvládnete tisk turbín, samozřejmě ještě to není, jsou to levné tajskové motory, nicméně lítá to 600 až 800 km, ve výšce 6 km, náletová rychlost, když to pádí dolů, 800 km. Čili je to ten dron Shahid nebo Geranium, ty starý, ty jsou tam, já bych měl, ty lítají s bídou 300.
1: Mm-hmm.
0: Jo? Ani nevystoupají na 3 kilometry, nemají tohle. Tohle je úplná novinka. Podívejte se, sestřelení šahidu 90%, kde jaký kulometník, kde kdo, proto se do toho dávají falešné, bez výbuštin, návnadové. Ovšem, tady ten nový ruský dron začal lítat minulý měsíc, čím dál tím víc. No a daří se Ukrajincům sestřelovat 30%, ale to jich lítá zatím jenom pár desítek. Ovšem, všechny sestřely, a teď cena toho dronu, z vás, 50 až 70 tisíc, tajskové, to, a teď si představte, čím to jde sestřelit. Buď raketa má NASAMS, jsou americko-norské, německé, anebo IST, to jsou německé. Mm-hmm. Jenže cena, nejnižší cena, tyhle ceny těchto raket začínají na 500 tisících dolarů. Čili a musíte vystřelit ještě dvě nebo tři. Takže třikrát až desetkrát víc peněz zaplatíte za sestřelení tohohle dronu, než se za jeho výrobu. A teď, protože Američané ještě nezvládli 3D technologie západ proudových motorů, levných, tak máte problém. Protože Rusové to mohou zmnohonásobit.
1: A mě ještě zaujalo na tomhle, když on ten dron tedy letí, tak on svítí dolů, on má, to je jako když přistává UFO, nebo mě to připomíná.
0: To jsou speciální, to jsou takové speciální odrazové plochy luminečního světla, které imitují hvězdnou oblohu. Takže umělá inteligence, když na něj útočí, tak si myslí, že to jsou hvězdy, protože v okamžiku, kdy se zjistí ten dron, že na něj útočí dron umělé inteligence, tak vypustí klamné světýlka. Takže umělá inteligence uvidí silné pohybující se body a uvidí tenhle ten stále letící objekt. Čili ona si to vyhodnotí, že ty klamné cíle jsou ty drony a tamhle to je obloha, dron je obloha.
1: Mm-hmm.
0: A to je jenom jedna z možností, samozřejmě pak ještě, to je ten slavný psychologický.
1: Ano, no ten psychologický mě napad, protože jestliže tohle to jako na vás letí a začne to svítit, tak mě to připomíná ten slavný Coppolův film Apokalypsa Now o Vietnamu, kde Američané připevňovali na ty obrovské vrtulníky dolu reproduktory s neuvěřitelným výkonem a hráli v nich Wagnerovi Walpurginu noc a ničili vlastně už jenom tou hudbou ničili.
0: Ano, a teďko Rusové, víte, Rusové teďko mají ty drony, že jo, ten dron nese 100 kg, 90 kg hlavici, ten ptajskový, nedá se sestřelit, budou jich mít tisíce měsíčně. No a ten Merz chce vyrábět ty šahidy polovičním tempem a ostřelovat vlastně na Rusko. To je přesně ta Kolbyho strategie. Můžete tedy na Rusko útočit, ale nesmíte ho poškodit. Čili můžete vyřadit 5 až 10%, to říkal Putin, 5 až 10, no a tam by byly 5 až 10% naší FNSK kapacity. Už je to skoro opravený. Tak už ho znova a znova. To jsou ty neškodné Kolbyho, útoky Elbeže Kolbyho. To je to ten ruský medvěd, jo, ty mosy, ty včely, ale ten med, ten si vezme. No a Rusové budou střílet tyhle drony, proč je budou střílet? Vidíte, jsou každý analytici už spočítali, že těmito drony zničí všechny trafostanice, už na elektrárny, už ty trafostanice. Když zničíte trafostanice, je konec města. Zničíte sklady potravin, už zničíte lihova, zničíte, víte, ničí pepsikoly, ničí coca-coly, ničí lihovary, výrobny vodky největší, všechno ničí Putin. Proč?
1: Ale taky ty sklady zbraní, že jo?
0: No a, ano, to ano, ale ničí systémy obchodňáky největšího výrobce, vodky, Coca-Cola, to jsou všechno systémy, které daně. Mm-hmm. Daně, to je daňový systém Ukrajiny ničí. Víte, není Pepsi-Cola, není obchodňák, nejsou potraviny, tak zůstane ta šedá ukrajinská ekonomika, těch 30% těch různých prodejců, ale ti neplatí daně. A tím pádem Ukrajinci už teď, víte, dostali 90 miliard, je to chvilku 14 dní
1: ještě ne všechny,
0: po volbách, ale už k tomu chtějí další 27, samozřejmě miliard, ale bavíme se o miliardách dolarů. Takže, abyste to Rusové tedy hodlají ty ukrajinská vyhnat, doslova řeknu, vybydlet ty města, vyhnat je. To dohromady je několik milionů lidí. Zničit ukrajinskou ekonomiku, protože Ukrajina to pak, když ji zničí, tak je zničí.
1: Když o tom mluvíte, tak já mám jednu otázku, protože něco jste ještě před začátkem našeho rozhovoru mě řekl a to mě nesmírně zaujalo. Já bych to asi uvedl jménem Bojčenko. Co to je?
0: No to je přesně to ono, jak město Mariupol už několik let má osvobozeno v uvozovkách Putin.
1: Ano.
0: Všichni ukrajinští úředníci, 500 nejvyšších úředníků, zhruba 500, pod vedením tohle Bojčenka, který ho osobně jmenoval Zelensky, se přesunuli, utekli z toho města a založili v Kyjevě virtuální město Mariupol na Ukrajině.
1: Virtuální Mariupol.
0: Všichni úředníci, tam musíte si představit, předseda investičního oboru, místního, předsedkyně vlastní úřednice správy péče o děti. A všichni si založili své kanceláře nejprve v Kyjevě. Teď se tedy už stěhují, protože v tom Kyjevě už to
1: není nebezpečné.
0: A mají plat ve výši milion hřiven, to je prosím vás půl milionu a 600 tisíc korun. To si český dělník nevydělá. Jezdí Audinama, BMWčkama. Celá tato operace už stála jenom evropské poplatníky 1,5 miliardy korun. Virtuální město. Oni provádějí účetnictví virtuálního města. Dokonce tomu městu nakupují nemovitost.
1: Čili?
0: Ale ne v tom maju, ne na ty, ale kdesi na Ukrajině. Je to spousta operací je přísně tajných. Ty lidé od té doby strašně zbohatli, co řídí to virtuální město. Koupili si byty v Kyjevě, teď si je kupují kde všude. Čili
1: oni si hrají na to, že jako
0: nehrají, oni jsou. Víte, představte si, že všichni pražský úředníci teď z těch stán, co prohrajou volby, se přesunou do Brna a tam pod záštitou si zřídějí.
1: Budou řídit Prahu dál.
0: Budou řídit Prahu.
1: Jakoby.
0: Všichni ti političtí úředníci a ty nejvyšší úředníci. A Babiš by jim k tomu posílal peníze, které k tomu odávají platy na všechno. A oni si v Brně budou kupovat nemovitosti Prahy. Takzvané virtuální Prahy.
1: To je neskutečné.
0: Ale možná si kupují třeba v Praze, nebo kdekoliv, jsou velmi mohatí, koupili si už řadu bytů. A to jsou jenom ty 1,5 miliardy korun, je to 3 miliardy, je to přes 3 miliardy živen. To je jenom na jejich
1: platy. A to se
0: platy.
1: Týká jenom toho.
0: To jsou jenom platy, které zaplatila Evropská unie za to zahraniční dárci. Pak ještě dostávají další. Vyrábějí různé plastikové pomůcky pro ukrajinskou armádu. Čili ten úředník, třeba úřednice, která se zabýval, šéf úřadu, který se zabýval kanálama, tedy správce kanálů a vodujemu toho Mariupolu. Dneska v čele toho svého úřadu najímá na Ukrajině dělníky a ty vyrábějí někde v Černovicích nebo snad někde jinde nějaké plastikové pomůcky. To je jedna z mála věcí, která se podařila těm Ukrajincům. A za to dostávají další peníze. Ale teď, jaký to má účel? No, zaprvé, tito úředníci toho města, které už patří Putinovi, tedy který Putin obsadil, tak nemusí na front.
1: Aha.
0: Ani jejich mají, víte, mají, na Ukrajině je plat na české peníze asi 12 tisíc, zmenšil se zase. No ale oni mají plat 50 tisíc. Měsíčně, bavíme se na české peníze
1: Ano.
0: měsíčně. Čili, ale ty ještě jim tečou, to je těch 1,5 miliardy korun za ty úředníky za těch 5 let. Jo? To než není moc. Ti, všichni ostatní těch tisíce těch obyvatel Mariupolu, kteří utekli, tak jsou bezdomovci na Ukrajině a ti, kteří tam zůstali, dostávají rekonstruované byty. No a tyhle úředníci mají plat, vládní byty a všechno a žijí. A to je úžasné. A teď si to musíte vynásobit. To není jenom Mariupol. Takhle se chová pokrov, takhle se chová zprávy území, která jsou už několik let stále všichni ti úředníci. A teď si to vynásobte. A teď bych poprosil Terezu Ribeiru, to je komisařka Evropské unie, a ta včera vřiskala na ostatní komisaře a na politiky, že Evropanům se musí zvednout daně. Daně za benzín, daně za naftu, daně za plyn, daně za elektřinu, daně za tabák, daně za cukr. Zvednou daně, Evropa potřebuje peníze, nemáme peníze na své programy, na ty programy, na tu výrobu těch mercových dronů, na ten německý průmysl, kdy chce ty továrny Volkswagenu, které zkrachují. Víte, Volkswagen proč krachuje? Proč nekrachuje japonská Toyota? Volkswagen, dělník Volkswagenu vyrábí 13,5 auta ročně průměrné, když se všichni dělníci počítají. Toyota 27. Platově, energeticky je to úplně někde jinde. To je všechno ten systém, který kdysi popsala Baronka Thatcherová. Tyhle moderní eurolevičáci všechno rozkradou a pak se, jak říká ta Tereza, i Baronka vyhnou na vás. No ale oni potřebují ty peníze také na tu Ukrajinu, na toho Bojčenka, na ty ostatní starosty. Tam to mizí. A teď se podíváme na Hotel Ted New, v Hamburku, abyste viděli jenom, kam ty peníze mizejí v Evropě. Mm-hmm. Toho Bojčenka, kam mizejí. Tak tohle je Hotel Ted New v Hamburku. Tam ten momentálně slouží jako ubytovna pro nové imigranty z Afriky.
1: Skutečně.
0: To je značkový hotel. Přes máme tam nějaký pokoj, abyste viděli ten luxus. Tak.
1: To je neskutečný.
0: 2500 euro se platí jenom za jednoho imigranta za noc. A k tomu mají ještě další, jak se tomu říká, full service. Full
1: no,
0: service.
1: All inclusive.
0: To je prostě all inclusive super hotel. To je, tomu se říká design hotel, to je lepší hotel. A to je jenom jeden. Tak na to ta Tereza Ribeira, na to ten Merz potřebuje dál peníze. Takže podívejte se, tenhle imigrant se bydlí v hotelu za 2500. To je 60 tisíc korun. Český dělník v montovně 32, 35 tisíc před zdaněním. Německé montovně. A tam to ty Němci spolu těch imigrantů. Na té Ukrajině ten Bojčenko. Už nemáme město, ale už jsem 5 let jeho ředitel. A teď se podíváme na hotel, bychom se podívali, jak to dělají Američani, tak bych prosil hotel Marriott v Caracasu ve Venezuele, abychom to kolečko uzavřeli, kam ty peníze, jak to kdo plánuje. V Caracasu. Do Caracasu přivezli Američani teďko španělskou uklízečku.
1: Co?
0: Španělskou, do Venezuely, do Caracasu. Americká vláda dopravila španělskou uklízečku, která žila v 20 let. Ve Španělsku pač bojovala s tím Chávezem a Dinoru Figuera. Takhle ji tam přivezli do hotelu Marriott, kde je 500 amerických manažerů, kteří řídí. To je ona, to je Dinora Figuera. A tu si pamatujte, to je Havlův kulisák. Víte, Havel byl kulisák. Tohle je havlovská kulisačka. Tu tam americká vláda dopravila.
1: Co s ní zamýšlí?
0: A představila jí Delcy Rodriguez. To je ta revolucionářka, která teď se rozhodla, že bez spolupracovat. To je budoucí Ukrajinská, to bude budoucí venezuelská prezidentka.
1: Skutečně?
0: Ona je chytrá uklízečka. Víte, ona je doktor chirurgie. Je doktor. Ona je vystudovaná. Jo, je to doktorka chirurgie. Utekla Evropská unie, poskytla azyl, ale 20 let tady musela žít ze sociálních dávek a darů a charitativní pomoci, protože nesměla vykonávat svoji práci. To je takový ten evropský přístup.
1: Ano.
0: Oni nemají rádi tuhle figuéru, protože ona je chytá. Takový to. No a protože oni tam chtěli dosadit Corinu Machado. Totiž je tak, to je evropská. Tu tam chtěli, aby byla budoucí prezidentka, když odvezli toho Madura, tak Američani, že ukradli, tak tam chtěli dosadit Evropani tuhle Corinu Machado, dokonce jí dali Nobelovu cenu za mě a všechno. Ano. A ta už jezdila a slibovala evropským biznismenům, že všechno prodá, zprivatizuje. udělá z toho takový dopadne Venezuela jak Česká republika. Akorát, že Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Jo. No ale Rubio, Marco Rubio, americký minister zahraničí a LBJ Colby a všichni ty strategové nepotřebují, aby se jim stalo to, co se jim stalo už v Nikaragué, že tam dosadili revolucionářskou, a ono se to celý otočilo, pak všechno skončilo. Potřebují tam spolupracující, takže takovou tu českou sametovou revoluci tam chtějí udělat. To přijde z toho hotelu Marriott a tahle ta paní. A ti Venezuelani tedy tu ropu budou prodávat Američanům, ale budou dostávat tolik peněz do státního rozpočtu svého, mnohem víc, než dostávají v Nigerii, v Egyptě, kdekoliv, kde těží ti Evropani nebo Američani. Čili dostanou historicky největší podíl. Historicky největší podíl znamená, že lid bude spokojený. Dokonce lidi kolem Marca Rubio nazývají tu Machado, že je ještě horší než Chávezisti a že by zase tam byla revoluce. Mm-hmm. Čili Američani chtějí udělat sametovou revoluci ve Venezuele pomocí téhle Rodriguezové. To je taková havlistka, velmi podobná. Protože potřebují tu ropu. Proti tomu Iránu, proti těm Arabům, to jsme říkali na začátku. Čili proto tam musí být klid. Venezuelané musí cítit, že bohatnou. Mm-hmm. Američané si samozřejmě vydělají, ale jak bychom to řekli, rozumnějším způsobem. Ne, jak to plánovali ti Evropané. Ti Evropané jsou pak dali. Takže Evropané nebudou mít arabskou ropu, nebudou mít iránskou ropu a plyn a budou brát venezuelskou. Nic, ti západní. A ti východní, to ten Putin dostane ten dar, ti budou brát turskou. A právě proto ta role je klíčová Venezuely. Aby dokázal Trump prosadit svou strategii a potlačit Irán, tak musí potlačit Araby, tím zastaví jejich, ono tam vyhovuje, protože to je extrémně levná ropa, kterým Spojené státy nemohou konkurovat.
1: Jo.
0: Čili tu chtějí vyřadit z evropského trhu. Ze světového trhu maximálně a nahradit ji americkou a touhle venezuelskou zadržku. To je mezi tím.
1: A myslíte, když tohle líčíte, protože pořád se díváme na ten problém jako celek, myslíte, že ty pokusy, které jsou teď zjevné, najednou se ukázalo celé to korupční prostředí kolem Zelenského a tak dále, střelba mezi různými dvěma tajnými službami v Kyjevě. Všechno spěje k tomu, aby se toho Zelenského zbavili. Myslíte si, že také dojde k něčemu takovému, že nakonec dosadí tam Západ nebo západní Evropa nebo Američané do Kyjeva někoho, kdo bude
0: se teď najde nějaká figura, nějaká ukrajinská figura. Mm-hmm. Nevím, jak vypadá, už se na ní pracuje. Z podstaty věci s ní souhlasí Rusové, souhlasí Američané. Evropanu se nikdo ptát nebude. Evropani, ten Kolby to řekl jasně. Vy, Evropani, budete zodpovědní za svou obranu proti konvenčnímu útoku Ruska, to je váš problém, to bude stát evropské peníze, bude mít, ne? Ale nebudete si hrát s jadernýma technologiema. To budete mít americký jaderný deštník. Mm-hmm. Amerických vojáků tady už moc nebude, aby u sebe byli spokojeni, protože dokud tady nebudou američtí vojáci, žádní evropští nezautočí. A když tak jenom těma Kolbyho pečlivě kalibrovanýma útokama, takže to a Rusové to smetou. To je systém, takže teď uvidíme, kdo bude ta.
1: Čili mám tomu figura rozumět tak, že vlastně to současně by, pokud by se to podařilo, tak by to vyřadilo jakoby docela intenzivně nebezpečí jaderných zbraní?
0: Ano, ano. Základním principem strategie LBJ Colbyho i Putinovy ruské strategie. A ona byla podobná i Bidenová, ale on to neprosazoval tak veřejně, jako to prosazuje Trump, je, že Spojené státy a Rusko jsou velmi úspěšné země. s velmi úspěšnými elitami bohatými a ti se přece nehodlají zničit kvůli nějaké bandě pomatenců z Kyjeva a z Berlína, kteří nejsou schopni řídit své státy. Když nejsou schopni řídit své státy, tak budou nemilosrdně nahrazeny a ty státy budou, víte, to už bylo po válce takový plán Morgenthaua, že z Německa se stane deprůmyslovaná země, protože když zbavíte Německo průmyslu, tak si dá pokoj.
1: Já bych teda zkusil se na to zeptat ještě z druhé strany. Totiž my vidíme, to, o čem hovoříte, je mi relativně srozumitelné teď. Dohoda Amerika, Rusko, která probíhá v zákulisí, v letadlech obrovských, které přistanou v Moskvě a podobně. Mně na tom není srozumitelná jedna věc, že v současně v tuto chvíli Norové zajmou ruskou loď a to na pokyn ukrajinského Naftogazu, který tvrdí, že mu chyby, že tím chce sanovat nějaké ty... A Vladimír Putin poté navíc ještě i Medveděv prohlásí, že pokud se tohleto skutečně stane, tak Rusko začne zajímat lodě bez ohledu na to, jestli je to v tomto prostoru nebo kdekoliv jinde, jako odpověď. To vypadá na dramatickou eskalaci.
0: Ne, to není žádná dramatická eskalace. Ta expedice stále pokračuje podle ruských zdrojů ve své práci. To, že to bylo zabaveno, to je takový mezinárodní exekuční příkaz, tím nemá žádná vláda. To je takový incident, který se stal, protože Ukrajinci vyhráli nějaký podivný soud, někdo ten soud začal realizovat. To není nic důležitého, naopak je tam velká příležitost, aby někdo s tím letadlem přistál někde. By to bylo tajné a řekl, ale pusťte to.
1: Ale proč teda říká Putin teďkon, že anebo hrozí recipročními...
0: Před volbami, vy to nechápete. Víte, když Kissinger domlouval s Mao Tse-tungem čínsko-americký biznis ze vstup Číny, tak také nepřiletěl, tak také nepřišel Nixon ani Johnson před televizní kamery a neřekl, tak my teď přestěhujeme naše továrny do Číny a propustíme americký dělníky. To se tak nedělá. Čili tady probíhá systém, v rámci toho systému spousta úředníků není informovaná, neví, má opačné pokyny a nějaký merc tady do poslední chvíle chce rozvířit situaci, aby se zachránil, protože ten nemá být správcem toho deindustrializovaného Německa, to budou lidi zájemné.
1: Proč tedy to evropské NATO, máme-li informace správné, vytvořilo plán na války s Ruskem pro případ údajně ruského útoku na pobaltské státy.
0: Československá lidová armáda měla plán, jak provede ofenzivu na Rýn s pomocí jaderných zbraní. Plány generálové si furt hrajou. Petrovi Pavlovi to mi teď chybí, že nemůže plánovat války a představovat, jak by je vedl. Plány se dělají Eisenhower, Marshall, minister, šéf armády Spojených států za druhé světové války, general Marshall, vždycky říkal, znáte Marshallův plán, vždycky říkal, že plány jsou indispensable, jsou nenahraditelné, ale vždycky se ukáže, že jsou klíčové.
1: No, jak říkáme, my v protiproudu žádný plán nikdy nevyjde.
0: Tak.
1: Čili, když to shrnu, je to vlastně všechno jenom na té evropské straně stínování?
0: Ano. No tak jsou tady takové jako je strach Cimmermanova, jestli mi ukážete, to je obzvláště odpudivá německá bytost, tak ta vykřikuje od rána do večera, že se musí Německo zapojit do války, zmobilizovat, ale to je strach Cimmermanova. A ta nemyslí, a jít si jeho než válku. Se divím, že ještě ji nepozval na hrát prezidenta. Tak to jsou ty politici, ano, ty chtějí, protože jsou, rozumíte, to německé elity jsou
1: v háji,
0: protože zjišťují, že teďko jejich biznis skončil. a musí ho nahradit jiným, a teď mají Německo zamořené migrantama, kde nebudou platit všechno. Hmm. Budou odstaveny novými elitama, které tak nechtějí pustit. Rozumíte, jiní nemají žádnou budoucnost, Němci nemají žádnou největší naleziště ropy, nebo největší naleziště čehokoliv. Němci nemají nic než svoji pracovitost. No ale když už nejsou noví Němci, tak už není ani pracovitosti. Noví imigranti jsou nepracovití.
1: Čili znovu to shrnu. Když se vrátíme ještě na ten začátek k tomu lipskému incidentu, z toho, co říkáte, plyne, že je to vlastně součást dohody, všecko. Ti hlupáci, váleční štváči naskočili na tuhletu linku, vědí, že nic udělat nemohou a jenom to stínují a získávají peníze.
0: Ano, klíčová slova poslední tohoto měsíce řekl Izrael Katz. Izrael je minister obrany v Izraele. Izrael učiní všechno pro to, aby obyvatele pásma Gazy, Palestince, toho, co vybombarduje všechno, o tom teď donutil emigrovat. A k tomu, aby to mohl donutit ten Izrael, tam to také chtěl, ale ono se to nepovedlo, protože ten Irán zdrojuje. Tak se musí udělat jinak. Jinak je, že protože Američani můžou ten Irán dachmat, takže ho udachmají, ale zároveň potřebují přestávky při tom dachmání a Irán také, teď potřebuje přestávky. Tak v rámci těchto přestávek se může stát, že kdo chce ty tankery provozovat, tak bude muset zaplatit, představme si to, jeden tanker 1000 Palestinců. A ten, kdo chce tenhle biznis dělat, musí zaplatit. Vláda, které ty Palestince přijmou. A která země vykřikuje nejvíce elity, že bude potřebovat nejvíce nových pracovních, zdravých, mladých lidí? Ukrajina. Malá Ukrajina, velký Izrael. Spokojený Putin. A spokojený Izrael Katz.
1: Tak se na to zeptám ještě jinudy. Zaujalo mě současně, my jsme tady o tom, když jsme se tady potkali minule, mluvili, a všeobecně se mělo za to, že Vladimír Putin určitě po volbách, které teď proběhnou v září v Rusku, vyhlásí tu další mobilizační část. Teď nám Vladimír Putin sdělil, že žádná mobilizace nebude, protože žádné nové vojáky nepotřebují, že jich mají dost. Těžko by to mohl po volbách změnit za pár týdnů. Znamená to, a tam bych se chtěl dostat, jak tedy vypadá dneska ta skutečně ta fronta velká ukrajinská v té věčné válce se Západem.
0: Rusové hlásí, že už nemají koho zabíjet. Že už ty drony, ty Ukrajince protřídili. Takže už jsou tam, sem tam, teďko obsadili, obklíčili velké území, několik stovek kilometrů čtverečních v oblasti Charkova. No a říkali,
1: a velkou armádu.
0: Říkali, že ale ať ne, říkali, že tam bude tak 2000 Ukrajinců. A bude velmi těžké je všechny dokonce zlikvidovat, protože oni jsou tak různě zalezní, všichni se schovávají před drama. Ukrajinská armáda už nemůže ani ustoupit, ani se přiblížit na frontu. A ruská armáda postupuje, takže ale už, jak říkají Rusové, Ukrajinci došli. Hmm. Takže když docházejí Ukrajinci tímto rychlým tempem, tak Putin nebude muset mobilizovat. Putin zmobilizuje drony. Putin nepotřebuje mobilizovat Rusy. Jak se ukázalo, bude mít lepší, mnohem lepší drony zmobilizované ve velkých počtech. No tak to s tím zbytkem Ukrajinců vyřídí, že jim vybydlí města, to já chápu, protože když vybydlíte ukrajinská města, oni jak se stěhují, víte, z toho Mariupolu se asi odstěhovalo asi 150 tisíc Ukrajinců na Ukrajinu. Zase jich tam to zůstalo. Ale teď to vezmete, Dněpropetrovsk, Kyjev, to jsou miliony dohromady, tak zmizejí do té Evropy. No, víte, Ukrajina má úžasnou výhodu, když sečtete produkci na ruských polích, tedy na těch evropských, ruských polích a na těch ukrajinských, tak jste světový monopolista v obilí, v kukuřici. A, a všichni vás budou poslouchat, protože budete ovládat značnou část světového trhu potravin. A na to není třeba příliš velké množství lidí. Takže, takže když ty Ukrajince z těch měst vyženete, tak nebudete mít tam žádný potenciální teroristy, protože tam nebudou lidi. No, no. Dosadíte tam kozáky, možná můžete přijmout i ty Palestince. Oni Palestinci jsou také zemědělci, jim tam Židi likvidují půdu, ničí jim studny, tak na té Ukrajině budou mít studen dost. Takže, takže Putin tam obsazuje zvláštní území, které jim neříká, že jsou ruská, říká, že jsou bezpečnostní zóny. Představte si, až nějaký chytrý Žid přijde, nějaký izraelský politik nebo lobista řekne, on v těch bezpečnostních zónách možná nikomu nepatří. Kdyby se tam ti Palestinci přesunuli, my bychom mohli uznat nová ruská území za Ruska. A tak tam budou nějaké hloučky Palestinců v Charkovské oblasti, v Sumské oblasti, kde všude, kteří budou Rusům vděční za jejich budoucnost. Židové to rádi zaplatí jejich kapitál, aby vyčistili si to své území.
1: Až tak myslíte? Že by
0: to ale to je možnost, ale směřuje to k tomu. Rozumíte, něco s těma území, nějak to musí domluvit, nějak se to... a ten, jak si myslíte, že ten Kac chce ty Palestince tam dohrát? No, on nemůže vyhrát, protože přes egyptskou hrát jediný směr je na Egypt. Že Egypťani to zastavit je nechtě. Tak musí někoho někde přesvědčit. Takže nová ukrajinská vláda bude chtít nové pracovníky a bude chtít, aby židovský kapitál investoval a peníze, všechno, no ale taky Putin bude chtít, aby se uznali nějaké hranice a budete se divit, ale už několik desítek tisíc Palestinců je v Rusku.
1: Skutečně?
0: Ano, Putin na to má program. Ale to jsou pečlivě vybíjani. Putin trvá na to, aby měli jakési ruské kozeny, čili někdy v Rusku studovali, nebo mají ruské manželky, nebo jsou to děti na půl Rusu, nebo byli Rusku blízcí, Rusky. Takže tyhle si sebe a část ze jejich převýchovu nebo filtraci je zodpovědná víceméně Čečensko a Ingušsko. Jo? A samozřejmě, jo, ale bavíme se zatím jenom o velmi malých počtech z hlediska toho, co se. Ale vidíte, že to jde. Takže Putin si může vybrat ty Rusku nakloněné, no a na Ukrajinu by mohly přijít ty méně Rusku nakloněné. A samozřejmě pak to je ten zbytek, ty už jsou džihadisti a tohle. A tam už se jedná s jakýmsi Somalilandem, Puntalandem, to jsou takové nové země, které mají vzniknout v Somálsku. No a jejich vládci jsou pověstní tím, že za miliony dolarů, které dostanou na svoji vlastní výživu, přijmou kohokoliv.
1: Jasně.
0: V počtech nízkých. Ale víte, Kac to vyhlásil, Izrael Kac, a Kac to nějak musí chtít udělat. A ono to směřuje k tomu, že možná i Irán si nějaké vezme, kdo ví.
1: Já to pokusím teď shrnout, protože přinesl jste do dnešního vysílání tolik novinek a tolik pozoruhodných myšlenek, že si myslím, že bude dobře, když mi odsouhlasíte to shrnutí. My tady, nebo my, většina veřejnosti evropské je vzrušována tím lipským incidentem a jeho důsledky. Schází se ministři zahraničí, Macinka zve ruskou velvyslankyni. Jsou to komické, ale tragikomické kroky, ale vede to pořád dál k tomu zbrojení, čili k tomu, co jsme si ukazovali u toho Merce, který má ten absurdní jeden pomalý dron. A vy soudíte, jestli tomu tedy správně rozumím, že v zásadě ty věci už jsou mezi Američany a Rusy dohodnuty, asi možná i Číňany a Indy, protože pokud by se chystal ten BRICSovské NATO, řekněme, tak určitě do toho Číňané musí být informováni. A že vlastně celý ten komplex od Venezuely až po Čínu už je zhruba nastaven. Je to tak?
0: Ano, musím si představit jako takové typické české fotbalové utkání. Ti šéfové, kteří, jak bylo odhaleno, to už domluvili ten výsledek.
1: Ano.
0: A teď se musí jenom na to hřiště a ti rozhodčí to se hrát tak, aby to ta veřejnost takhle jako řekla, jo, to bylo dobrý a nenapadlo jí, že to bylo dopředu domluvené.
1: Dokdy tak odhadujete, když máte tuto analýzu, že celý ten plán, nebo co to vlastně je, zaklapne, nebo jinými slovy, dokdy potrvá ještě ta